0: onemocnění se nedá léčit a nakažení raci hynou. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace a 74-letý kouč skončil krátce po návratu z mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci.
1: Miroslav Koubek převzal národní tým v loni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff a Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilce po vítězství nad Japonskem 2-1 a za necelou hodinu proti sobě nastoupí Maročané a Nizozemci.
2: Nadměrný náklad na D5 za Prahou a překážka na D1 za Ostrovačicemi. Na dálnici D5 za Prahou potkáte konvoj s nadměrným nákladem. Vezou pivovarnické nádoby do Plzně. A náklad má šířku téměř 6 metrů. Provoz, tedy dejte pozor při předjíždění. Teď jsou někde v okolí Rudné. Na D1 z Brna do Prahy spozorněte za Ostrovačicemi. Na kilometru 171 stojí nepojízdné osobní auto. Čekejte ho v odstavném pruhu. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením u Velké Bíteše. Na kilometru 162 je uzavřený levý pruh. Silničáři se tam budou pohybovat až do 6 hodin ráno. Aktuálně se projíždí plynule. A ve směru z Brna do Prahy na D1 je zúžení u odbočky na Osovou Bytýšku. Na kilometru 154 se bude projíždět opět do rána až pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25 a na jihovýchodě až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Co drží společnost pohromadě? Zákony, důvěra, společné hodnoty? A co se potom stane, když se tohle všechno začne rozpadat? Tyhle otázky si neklade jenom spisovatel, ale taky člověk, který skoro 20 let pracuje v samém srdci evropských institucí. Jeho vlastní životní příběh je ale možná stejně zajímavý jako jeho knížky. Vyrůstal třeba v prostředí svědků Jehovových, později z něj odešel, dnes žije mezi několika jazyky, kulturami i identitami a ve svých románech se opakovaně vrací k tématům svobody, víry, války, moci a lidské osobnosti. A na to všechno se ho vyptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Hovory.
4: A mým hostem je dnes spisovatel, právník, lingvista a překladatel Petr Opršal. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Petře, vy se ve své profesi pohybujete ve světě práva, pravidel a institucí. Co vás vedlo k tomu napsat román o světě, ve kterém se právě tyhle pilíře začínají hroutit?
5: No možná právě proto, že jsem v tom světě, který žije pravidly, nebo se řídí pravidly. A zároveň jsem tedy v Lucembursku, takže mohu sledovat i české dění z dálky, z povzdálí. A nejen české dění, ale dění v celé Evropě, ve světě. Tak si dělám starosti, aby ta pravidla hry, která se nastavila a která drží svět pohromadě, aby se zcela nerozplynula, jak se to zdá jevit poslední roky. Takže mám obavy a snažím se o tom hovořit.
4: My mluvíme hlavně o vašem posledním románu, což je dystopická fikce s názvem Běsná země. Je to tedy varování před něčím, co už kolem sebe pozorujete?
5: Tak já myslím, že to vidíme všichni kolem sebe. Třeba téma války, které bylo v Evropě mnoho desetiletí tabu, nebo víceméně tabu, tak se dnes vrací jako možná řešení konfliktu. Dnes to není už nic, co je jakoby nepředstavitelné, ale mnohé státy to berou jako skutečně metodu, jak šířit svůj vliv a jak se realizovat. To je jenom jeden příklad, těch příkladů je více. To, co známe jako poválečné uspořádání světa po druhé světové válce, tak se vlastně rozpadá. rozpadá se na úrovni mezinárodní, na úrovni i, řekněme, některých hlavních států, jako je třeba USA, a nemluvě o Rusku třeba, že jo? A navíc ještě se zdá, že spousta věcí, které se zdaly být jakoby ty principy chování společnosti, tak se také úplně rozplyzly. A najednou není nic není jasného, nikde není žádná globální pravda, vše je relativní a každý si může říct, co chce a věřit, čemu chce. Takže tam je spousta rizik, které mě opravdu evokují společnost v době nástupu Hitlera a vlastně před vznikem druhé světové války.
4: Ve vašem románu navíc roli státu přebírají korporace. Jak daleko jsme tedy od chvíle, kdy budou třeba soukromé firmy rozhodovat o věcech, které jsme zatím považovali za výsostně veřejné?
5: On se říká, že už vlastně rozhodují, že vlastně mají tyhle ty společnosti mají obrovský vliv nebo osoby za nimi. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, v té knížce se hovoří o rozpadu států, čili po nějakém velkém konfliktu a po kolapsu institucí nastoupí anarchie, chaos, přežijí nějaké místní komunity. No ale samozřejmě vždy bude někdo, kdo bude mít zájem na integraci nějaké širší, větší a na obnově civilizačních infrastruktur. No a já jsem si říkal, že když tady nebude stát, tak kdo by tak měl tu sílu? Čili korporace, velké korporace.
4: Zní to trochu děsivě, no aby ne, protože Běsná země je dystopická fikce. Mimochodem, co drží společnost pohromadě víc? Jsou to nějaké zákony, důvěra, anebo je to obyčejná lidská solidarita?
5: Já bych řekl to poslední a taková ta slušnost. Ale s tím tedy souvisí to, co jsem už uvedl, že tam by měly být vždycky nějaké pravidla, které jsou pro společnost obecně posvátné. Jak se říká, přesto vlak nejede. A to se právě dnes, se mi zdá, hodně, hodně relativizuje.
4: Prožíváme dnes především krizi ekonomickou a bezpečnostní, anebo můžeme mluvit i o nějaké krizi důvěry?
5: Určitě krizi důvěry, a to souvisí právě s tím vlivem těch fake news a podobných platform. Zdá se mi, že třeba víra v autority, takové ty řekněme, morální nebo přijatelné autority, tak se ztratila, dopředí dostaly se nějaké jiné osobnosti, které mají nějaké jiné plusy, spíš na oko, na první pohled, na takové ty instantní, narychlo uvařené. A navíc vedle nich pak se objevují ještě další autority, které vyloženě mají zájem o demagogii, o manipulaci lidí a o obracení světa ke svému vlastnímu obrazu, ale k tomu, řekněme, negativnímu obrazu.
4: A když se společnost dostane do krize, ukáže se spíš to nejlepší, nebo to nejhorší v člověku?
5: No, myslím, že obojí. I v té knižce samozřejmě jsem popisoval nějaké scény a nějaké procesy, které jsou velmi smutné nebo takové ty opravdu negativní v době postapokalyptické. A na druhé straně jsem se snažil tam ukazovat, že lidé i oni ve svých vlastních charakterech neustále vnímají, co se děje kolem nich a také se mohou zlepšovat. No prostě, to je špatné slovo, ale prostě, že vidí, že něco třeba není v pořádku a snaží se to najednou vidět jinak a někam se dostat do pozice, kdy spíš pomáhají druhým lidem, než jim ubližovali, takhle ve zkratce.
4: Ostrava, ta ve vaší nové knize hraje významnou roli. Co z Ostravy pořád nosíte v sobě i po těch téměř 20 letech života v zahraničí?
5: Tak jelikož jsem v Ostravě zažil stejný časový úsek, 20 něco let, tak hodně. Ostrava samozřejmě pro mě je stále jeden z těch mých srdcových měst vedle Moravské Třebové a Prahy taky, když jsem tady vlastně žil několik let. Ale Ostrava samozřejmě je taková zvláštní, že ona má to svoje staré průmyslové dědictví. Na druhou stranu se zlepšila, zkrásnila, zezelenila. Takže ale prostě něco v té Ostravě je, co i když třeba není tak hezká jako Praha nebo jiné města, tak má atmosféru vynikající a má fajn lidi.
4: A jak se to tak přihodí, že se člověk ze severu Moravy, ze Slezska, dostane profesně do Lucemburku, do těch nejvyšších evropských institucí?
5: Tak to bylo opravdu jenom shodou okolností. Já jsem měl dlouhodobě snahu třeba zkusit žít někde jinde. Neměl jsem s mým ročníkem, nešlo nějaký Erasmus a další věci tehdy ještě. Takže jsem pak uvažoval, že bych alespoň nějaký čas žil v zahraničí. Nechtěl jsem mít, jak se říkal, na blind, jako moje sestra mladší, a tak jsem hledal nějakou možnost mít opravdu pracovní něco zajištěné a někde bydlet a mít nějaké zázemí. A když se objevala možnost, když vydali právníky, lingvisty pro práci v orgánech Evropské unie, tak jsem toho využil. To bylo to EPSO, výběrové řízení, a udělal jsem a dostal jsem se do Lucemburska k soudnímu dvoru.
6: A vzpomenete si, Petře, na moment, kdy jste si třeba uvědomil, že ten váš pobyt v Lucembursku nebude třeba jenom na pár let, ale že to bude možná už na tu delší, podstatnější část života?
5: No to je hezká otázka, protože když jsem tam nastoupil, tak mě zahrnuli hned obrovským překlady, navíc z francouzštiny, že to nebyl můj silný jazyk. A jsem si říkal, po tom první měsíc, to bylo vlastně prosinec, prvního jsem nastoupil, pak byly Vánoce, jsem si říkal, OK, tak to vydržím jeden měsíc, možná pak ještě teda kousek, možná 8 měsíců a nakonec z toho je období daleko delší. Kdy asi to nastalo? No, když jsem to nějak jakoby zvládl, když jsem ten první nával toho šoku pracovního zvládl, čili tak po roce, a když jsem se tam samozřejmě seznámil s dalšími lidmi a říkal jsem si, ten Lucemburk je hezký, opravdu má i to české dědictví v sobě a hezké město, takové klidné, i pro děti příjemné, s spoustou parků, tak jsem si říkal, zkusíme dál a dál a dál. Nakonec tam jsem už tak dlouho.
6: Zkuste ještě vzpomenout na to, co bylo po tom přestěhování do Lucemburku nejtěžší. Byl to nový jazyk, kultura, anebo pocit, že člověk najednou začíná úplně znovu?
5: Nejhorší asi bylo právě ten pracovní nával, protože skutečně francouzština tam je úřední jazyk, čili na soudě. Všechny rozsudky jsou ve francouzštině a já jsem ji neměl tak silnou, takže když jsem chtěl udělat práci, tak jsem musel dělat o víkendech a po večerech, a takže to ten prvotní šok byl spíš pracovní. Jinak z hlediska prostředí myslím, že ne, že opravdu to město má svoji hezkou atmosféru, je příznivé a přátelské k cizincům. Čili to mi nějak nevadilo a velice brzy jsem se tam zvykl.
6: A je něco, co člověk pochopí třeba o Češích a o České republice až teprve v momentě, kdy má příležitost se na to všechno podívat zvenčí?
5: Určitě. Já jsem si uvědomil třeba po nějakém roce dvou už, když jsem tak měl tu nostalgii v tom Česku a teď jsem začal teď české filmy staré sledovat a pořady a podobně, jak je ten český humor třeba velice jemný a citlivý a inteligentní.
6: Nic takového v Lucembursku nemají.
5: Jiný humor, takový ten,
6: čemu řekněme, se smějí?
5: Spíš německý nebo francouzský. To třeba si myslím, že oceňují i jiné národy, nejen třeba Poláci na Češích. A my často si myslím, že si nevěříme pořádně jako Češi, ale máme spoustu krásných vlastností a máme světu co dát. Čili z odstupu ze zahraničí si člověk ještě možná víc uvědomí, že je rád, že je Čech.
6: A je něco, co vám tady po letech života v zahraničí na Česku chybí nejvíc? Po čem se stýská?
5: Tak asi kamarádi a to prostředí třeba. Já jsem měl hrozně rád chození v Beskydech, že jo, prostě v Jeseníkách, takové ty túry a i ta města. Prostě nebo tady v Praze tolik možností kulturních. Čili to mi asi chybí, protože Lucemburk je malé město. Jo. To je vlastně 100 tisíc obyvatel. Takže sice je krásné, hezké, pohodové, ale není tak, nemá tolik možností, jako má velkoměsto. Takže kamarádi, přátelé, prostředí, to mi chybí.
6: Ale vy žijete vlastně v mezinárodní rodině, v česko-chorvatské rodině. Vaše děti vyrůstají v Lucemburku. Co pro vás dnes znamená takové slovo domov?
5: No rozhodně to pro mě znamená stále samozřejmě Česko, protože to je moje rodiště. Čili Čech jsem na prvním místě, ale řekl bych evropský Čech. Takže já si myslím, že bychom opravdu měli jako Češi se jako Evropané cítit a možná se i více snažit integrovat. Ne nějak násilně, ne proti vlastní vůli. Jak se říká, Evropská unie je vlastně jednota v různosti, takže to není, že bychom se nějak lajšaltovali, ale prostě, abychom byli víc evropští, víc jako kosmopolitní, aby třeba ty jevy negativní, jako je stále ještě občas i rasismus a podobně, aby to vymizelo.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A dnes si povídám s autorem nového dystopického románu Běsná země, se spisovatelem, právníkem, lingvistou Petrem Opršalem. Zůstanu ještě u jazyků. Kolika jazyky během dne, Petře, opravdu žijete?
5: Tak jestli vedle češtiny používám hodně jazyk, tak spíš angličtinu, protože to je takový univerzální jazyk a navíc snažím ji zlepšovat, jelikož to je hlavní jazyk literární ve světě. Ale jinak samozřejmě pracovně francouzštinu, ale to je pasivní překlad, čili jenom písemný překlad. A němčinu taky hodně, řekněme v obchodech, hlavně německy se snažím, protože francouzsky opravdu nějak mi to nevlilo se dožil, ta francouzština aktivně. No a lucemburštinu samozřejmě chtěl se naučit více, ale to se snažím učit už asi rok a stále to je na počátku.
6: A mění se s jazyky třeba i způsob, jakým člověk přemýšlí o světě? Jestli jste v češtině stejný jako ve francouzštině, v angličtině, možná v chorvatštině?
5: No to je dobrá otázka. Já myslím, že ne, že asi každý jazyk má takovou zvláštní logiku, čili umožňuje třeba vidět věci jinak, i třeba když se vezme etymologie slov nebo frází, tak ukazuje tam velký rozdíly ve vnímání a v charakteristikách národa. Já bych řekl, že když bych chtěl kdykoliv vyjádřit něco opravdu citlivě nebo do detailu, tak česky, protože přece jenom ta čeština, jakož ji znám nejlépe, tak mi umožňuje ty detaily podchytit, vyjádřit. Takže česky na prvním místě a ty jiné, ty když třeba hovořím s lidmi anglicky, tak samozřejmě to je něco jiného. Tam už, dejme tomu, se snažím vnímat ty souvislosti podle toho jazyka, jak plyne. Už to možná nedokáže tak dobře jakoby v těch detailech vyjádřit, co potřebuje.
6: Zastavím se ještě u vaší autobiograficky laděné knížky, ve které jste otevřeně popsal odchod od svědků Jehovových. Co bylo tehdy těžší? Odejít anebo potom si začít tvořit vlastní pohled na svět?
5: No, tak jako já jsem ten pohled vlastně měl do jisté míry už připravený, když jsem odcházel, protože ten proces byl dlouhý. Já jsem se snažil skutečně dokázat, že ti svědci nemají pravdu. Takže já jsem studoval starou řečtinu, abych se tu biblickou řečtinu i hebrejštinu, abych jim dokázal, že nemají pravdu. A našel jsem spoustu míst. Čili já jsem to vzal jako trošku jinak než emotivně, já jsem to vzal jako fakticky, že opravdu jako
6: přes právo.
5: Dokážu si, možná přes právo, že dokážu, že mají pravdu. A tím pádem jsem pak při odchodu už neměl ten problém, že bych se cítil nějak jako vyčleněný nebo že bych byl izolovaný. A potom v té knížce vás popisuju i ten další vývoj poté. A on to jakoby ve mně vedlo k tomu směru, že jsem si uvědomil, že stále jsem věřící, stále věřím, že Kristus je spasitel světa, ať už to vnímám jakkoliv. Ale že to má být jako věc spíš vlastního vnímání. Jo? Když třeba člověk čte evangelia, tak o tom osloví. Ale už ta nadstavba, třeba ideologie nebo manipulace, tak to už není dobře. Takže to znamená pak v praxi, že má být člověk tolerantní k druhým, že nemá se vůči nikomu vyčleňovat, a nikomu odmítat, a nikomu vnucovat svoji víru. Čili asi jsem takový křesťanský liberál, bych se označil.
6: Zastavím se ještě u toho slova manipulace, které jste teď zmínil. Naučila vás třeba tahle zkušenost líp rozpoznávat nějaké formy manipulace nebo ideologických tlaků uzavřeného myšlení?
5: Určitě. Proto dneška o tom i třeba hovořím, protože já si myslím, že ta manipulace nejen svědků Jehovových, ale obecně takových společenství, ona nemusí být opravdu jakoby nějaká brutální, že dejme tomu, skutečně jsou nějaké rituály krvavé nebo nějaké jiné. To se vlastně neděje. To jsou spíš příběhy v knížkách. Ale ta manipulace z hlediska psychologie, tak to je obrovská. Třeba vzpomínám na případ, kdy takový jakoby nevinný, že vlastně, když věří oni, že mají ten konec světa před sebou, tak řeknou těm svým bratrům, sestrám, má smysl mít děti? Má smysl se teďkom ženit a vdávat? Nemá, že jo? Prostě bude za pár roků Armagedon, tak to nemá smysl. Že spousta lidí třeba zůstal kvůli tomu bezdětných, jo? Pak jsou třeba staří, opuštění. A to je jenom jeden příklad, co horší, jo? Takže ta manipulace, to, že člověk vnucuje někomu svůj pohled na svět a musí všichni jít podle něho jako mravenci, to je špatně.
6: A kdybychom měli tedy začít mluvit o pochybnosti, je pochybnost nebezpečná? A nebo je to naopak předpoklad skutečné svobody?
5: Já souhlasím s tím, co říkává Tomáš Halík, že jeho víra vždycky byla založena na pochybnostech. Že pokud člověk nemá o něčem pochyby, tak to je jeho věření je zkostnatělé a nemá žádný dobrý základ.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus a hovory dnes s právníkem, spisovatelem, lingvistou Petrem Opršalem. Když jsem vyjmenovala všechny tyto tři profese, která z těchto rolí nejvíc ovlivňuje váš pohled na svět?
5: No, možná bych řekl asi ještě jednu roli otce a ten výsledek je spíš směs asi z těch všech. Já bych řekl, že možná spisovatel, který je angažovaný. To znamená ne v tom smyslu, jako tady byly ty sdružení spisovatelů za svazy spisovatelů za komunismu, ale angažovaný v tom smyslu, že vnímá okolí a že se vyjadřuje. Protože spisovatel v té své knížce dosáhne k nějakým čtenářům, k nějakým lidem. On má možnost něco sdělit. Že? To jsou třeba i osoby, které jsou v rádiu nebo kdekoliv jinde, kteří mají nějakou možnost oslovit další osoby.

0: tom případě mají odpovědnost, aby skutečně třeba, když vidí nějaký negativní jev, aby se vyjádřili. Aby třeba přispěli k tomu malým svým, malým políčku k tomu globálnímu dobrému zájmu a dobrému výsledku. Tak si myslím, že asi spisovatel, který ale vnímá i jiné souvislosti. A proto se vlastně v těch knížkách snažím psát s přesahem. Že to není vždycky jenom třeba jenom zábava nebo prostě nějaká akce, ale že tam je nějaká myšlenka.
1: Dvě dekády působíte u Evropského soudního dvora v těch nejvyšších evropských institucích. Když sledujete českou debatu o Evropské unii, nemáte někdy pocit, že se mluví o úplně jiné Evropě, než jakou znáte potom vy z té každodenní zkušenosti z práce?
0: Vím, kam míříte. Samozřejmě těch věcí, které bych možná přivítal v Česku, aby byly právě více, aby bylo více evropské, tak by bylo několik, třeba právě přijetí eura. Ale možná to je, ještě vezmu z jiné strany. Teď byl ten problém s tím sudeckým...
1: Landsmannschaftem v Brně.
0: Přesně tak. A spousta lidí samozřejmě dobře, že se vyjádřila třeba proto, že se musí z toho historii člověk musí smířit a podobně. A na druhé straně, ale když člověk pochopí lidi, kteří tam žijí už několik generací, třeba v těch konfiskátech nebo v té oblasti, tak já nemůžu jim najednou říct, že všechno zpochybňuji. Já musím samozřejmě být k ním citlivý. To znamená, že je třeba opět zdůrazňovat, že právní vztahy jsou neměnné. To je uzavřené. Nikdo nikoho nebude vystěhovat z jejich majetku a tak dále. A na té bázi, když člověka uklidní jako prostě svého bratra nebo sestru v pohodě prostě nějakého rodinného příslušníka, který má strach, tak potom se dá budovat nadstavba. Dám ještě jeden příklad k tomu, když jsem byl na kurzu v Polsku, tak tam byla jedna lektorka a ta měla vyprávěn od své tetě, která taky žila v tom území bývalém německém v Polsku, v konfiskátu bývalém. A ona celý život, ta teta, po několik dekád života nebyla schopná, nebo nechtěla si postavit řádný záchod. Měla stále záchodek dřevěný na zahradě a to proto, že se bála, že se stále vrátit Němci zpátky, vše jí seberou, tak proč by investovala do stavby nějakého nového záchodu. Takže to vnímání těch lidí, kteří tam žijí, může mít spoustu forem a nuancí a emotivních faktorů.
1: Máte zkušenost se světem institucí, se světem literatury. Kdo dnes lépe zachycuje proměny společnosti? Jsou to politici, právníci, jsou to sociologové, jsou to spisovatelé?
0: To je těžká otázka. Já myslím, že od každé skupiny někdo, ale opět bych zopakoval tu myšlenku, že tam musí být ta odpovědnost, že to prostě není, že když prostě žijeme v nějakém společnosti a z něčeho třeba i bereme nějaké věci a prostě užíváme si to společenství, takže nám jedno, kam to spěje, že prostě nám jedno, třeba když se něco děje špatně, že vlastně každý člověk by měl mít odpovědnost i za to okolí, nejen za sebe a svou rodinu. Takže když potom to vnímá politik, historik, sociolog šířeji, tak to je podle mě to správné nastavení.
1: Vy pracujete v prostředí, jehož smyslem je chránit právo, spravedlnost. Tak jaké signály vám třeba dnes říkají, že demokracie a právní stát vůbec nejsou samozřejmost?
0: Tak to vidíme všichni. To se děje třeba dnes v USA. To jsme si asi nedokázali představit před několika lety, že by to mohlo takto dojít. Pravda je, že americká demokracie vždycky byla zvláštní. Tím, že vlastně vždycky zdůrazňoval takové to lidové náboženství a takovou tu víru, že OK, teď máme tady nějaký problém, tak jdeme, vezmeme zbraně za Krista, prostě jdeme bojovat do různých zemí ze světa. Jo, prostě křesťan, který má třeba v autě tři pušky a jde do kostela zpívat, tam se s prominutím třeba kolíbá ve zpěvu několik dlouhých minut, ale pak se vrátí zpátky, dá si tu americkou vlajku do auta a opět s těmi puškama vyrazí domů. Mně se to nelíbí. To je prostě takový způsob, který mi hodně evokuje i to vnímání náboženství třeba v džihádu. Takové to bezodpovědnostní náboženství, takové to náboženství jenom emotivní, ale bez odpovědnosti.
1: Po vašich zkušenostech s vírou, s dlouhodobým přesídlením, s migrací do Lucemburska, s evropským systémem v těch unijních institucích, které patří mezi špičku, mezi právem, literaturou, co dnes považujete za skutečnou svobodu?
0: Já myslím, že to musí být společnost, která je tolerantní, která samozřejmě vždy může říct, že nějaké věci jsou v nepořádku. To znamená, nemůže být absolutní tolerance. Musí být vždycky nějaký rámec těch základních pravidel, aby se cítili lidé bezpečně. Ale když se vezmu jakoby to, co třeba vidím často i u nás, že se skupiny vyhrazují vůči jiným s cílem se zviditelnit, už je špatný záměr, to je špatná intence. Takže je možné být tolerantní a přitom nevytvářet anarchii. A na druhé straně je možné říkat svoje názory třeba proti někomu, ale ne s tím špatným záměrem. Aby tam prostě třeba někoho to neodsuzovalo a nevymezovalo na pokraj, nebudovalo vůči němu bariéry a barikády. Tak asi nějak.
1: A já jsem si asi nemohla přát lepší tečku za naším rozhovorem. Děkuju za to, že jste přišel. Ať se daří vám, ať se daří i vašemu novému dystopickému románu Běsná země. Ať si najde cestu ke svým čtenářům. Mým hostem v hovorech dnes byl spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal. Mějte se pěkně, šťastnou cestu zpátky do Lucemburska.
0: Děkuji velice za pozvání. Na stranu.
1: A Naděžda Hávová se těší zase příště. Co jsou to přímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Devatenáct českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. K tragické střelbě v severoněmeckém městě Štáden nedaleko Hamburku zřejmě vedly rodinné spory a neměla politický motiv. Uvedla to dolnosaská ministryně vnitra. 45-letý německý občan s tureckými kořeny tam zastřelil 6 zaměstnanců domova pro matky dětmi. Podle policie vedl s manželkou spor o dítě. Střelce na místě zadrželi. A Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Paraguajští fotbalisté vyřadili v prvním kole playoff mistrovství světa Německo po penaltovém rozstřelu, ve kterém zvítězili 4-3. Zápas skončil po 90 minutách remízou 1-1. V prodloužení další gól nepadl. Postup do osmifinále slaví taky Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem. Za necelou půl hodinu se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkají o účast mezi nejlepší 16 Nizozemci a Maročané.
4: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici z Chebu do Plané. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště vás zpomalí omezení mezi odbočkami na Lochov a Barrandov. Mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Jezdí se teď plynule. Na D5 z Prahy vezou do Plzně nadměrný náklad. Jde o zařízení pivovaru na dvou soupravách. Jde o velmi rozměrný náklad a může být obtížně jej předjíždět. Buďte opatrní. Ty, co mezi Mítema a Rokycany. A na nehodu pozor na 21 z Chebu do Mariánských Lázní. U Staré Vody havarovalo osobní auto, narazilo do překážky. Na místo jedou policie i hasiči, čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. A přes den pak čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno. A hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. A večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě republiky naměří kolem 25, na jihovýchodě bude až 36 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Do vedení armády nastupuje Miroslav Hlaváč. Předseda motoristů útočí na ústavní soud nebo prezidenta, protože strana nic jiného nemá. Firmy tiše redukují plány na náhradu zaměstnanců umělou inteligencí, ostrý vzkaz Putinovi od ruské armády anebo jiskření mezi Polskem a Ukrajinou. To jsou náměty, anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v pondělí 29. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrad. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Zítra, tedy v úterý, jmenuje prezident Petr Pavel nového náčelníka generálního štábu, a to generálporučíka Miroslava Hlaváče, kterého do funkce prosadil premiér Andrej Babiš ku překvapení ministra obrany Zuny, který totiž měl vyhlédnuté jiné kandidáty. A Hlaváč ve funkci šéfa armády střídá Karla Řehku. No a ve studiu je k tématu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Karel Řehka končí po 4 letech, skoro přesně, a to je vlastně ale obvyklé u náčelníka generálního štábu u nás. Proč tomu tak je, když přitom není určen žádný zákonný časový limit?
6: Hovoří se o tom, že rotace je důležitá, potřebná, aby nedocházelo k nějakému zkostnatění vedení armády, aby tam přicházeli noví lidé, s nimi patrně nové pohledy, nové myšlenky. Je to zavedená praxe nejenom v armádě České republiky, ale je to i ve standardách NATO, kdy oni právě vyžadují určitou rotaci v České republice. Když se podíváme do historie, tak náčelníci generálního štábu pobývali ve funkci v rozmezí od 3 do 5 let, takže většinou ten mandát bývá 4letý, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, a pokud byl prodloužen, tak byl prodloužen vždy maximálně o rok. Možná je to náhoda, je to dáno také tím, že se pochopitelně střídají vlády, střídají se ministři a ti mohou mít různé představy, i když samozřejmě náčelníka generálního štábu na návrh vlády jmenuje prezident a ten ho také odvolává.
5: Říkal jsi, že ministři obrany mají různé představy. Já už jsem zmiňoval v tom úvodu, že jinou představu o náčelníkovi generálního štábu měl právě i ministr, současný ministr obrany Jaromír Zuna, ale byl překvapen, když najednou Andrej Babiš vytáhl úplně jiné jméno.
6: Tak to byl zajímavý vývoj, protože ta výměna na postu náčelníka generálního štábu se pochopitelně připravovala delší dobu. Vybírali se vhodní adepti a ministr obrany na tom spolupracoval se současným stále ještě náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, vybrali 4 jména, která předložili jak premiérovi, tak také na konzultaci prezidentovi. Všichni tvrdili, že jsou to osobnosti, které mohou být tím náčelníkem generálního štábu, že s tím není žádný problém. No a pak zasedala vláda a po vládě se objevilo jméno Miroslava Hlaváče a ten na tom původním seznamu 4 adeptů nebyl, takže to bylo velké překvapení. A ještě větší překvapení bylo v tom, že de facto vláda přehlasovala ministra obrany, protože ministr obrany byl jediným členem Babišova kabinetu, který pro pana Hlaváče nehlasoval, což je poměrně neobvyklé, protože většinou právě ministr obrany je přímým nadřízeným náčelníka generálního štábu a předpokládá se, že by měl on hrát tu hlavní roli při tom výběru. Lze si těžko představit, že by do toho výběru nějak aktivně zasahovali ministři, já nevím, školství, zdravotnictví a podobně, ale ukázalo se, že zkrátka silnější byl postoj a názor premiéra, který sáhl po panu Hlaváčovi, který do této doby byl právě zástupcem náčelníka generálního štábu, takže je tam určitá kontinuita.
5: Byl to tedy na schvál od pana premiéra?
6: Já nevím, zda to byl na schvál, co hrálo při tom rozhodování hlavní roli, jaká byla motivace, ale vzhledem k tomu, že s tímto jménem nemá

0: svým s protivzdušnou obranou a tak dále. A jeden z kandidátů na tom seznamu byl, takže z toho lze vyvodit, kdo byl asi favoritem současného ministra obrany, ale jak se ukázalo, neuspěl a bude muset s novým náčelníkem generálního štábu nějak vycházet tak, aby nedocházelo k velkým sporům, aby armáda skutečně fungovala.
1: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
0: Naslyšenou.
2: Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Tak přesně to stojí ve volebním programu strany Motoristé sobě, což, jak říká autor následujícího příspěvku, Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, už dnes buzuje pouze úsměv.
3: Nepochopitelné útoky ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta, ústavní soud a další demokratické instituce jsou z pohledu motoristů vlastně pochopitelné. Jejich reakce na předběžné opatření ústavního soudu, který nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, jsou totiž to jediné, co se mohou pokusit prodat svým příznivcům. Je velmi nezodpovědné pěstovat neustálý konflikt ve společnosti, útočit na ústavní instituce a otravovat veřejný prostor. A není ani vůbec jisté, zda to bude motoristům stačit. Jsou nejslabší koaliční stranou, jejich členové vlády jsou málo kompetentní a kabinet dělá opak toho, co slibovali svým voličům. Petr Macinka je sice ministrem zahraničí, ale zahraniční politiku vlády obstarává premiér. Jak Andrej Babiš několikrát výslovně zdůraznil. O tak lempíř, co by ministr kultury dostal na starosti zrušení koncesionářských poplatků. Nejenže motoristé mají v programu jejich zachování, takže si udělali ze svých voličů dobrý den. Ale ministr předvedl při přípravě zákona vrchol nekompetentnosti. Macinku i klempíře teď vypískali návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ani tahák posledních voleb Filip Turek a lidé kolem Ministerstva životního prostředí motoristy nezachrání. Vždyť seriózněji a inteligentněji než oni už dnes vypadají i největší extrémisté a minulí politici na jedno použití typu Miroslava Sládka a Víta Bárty. Pro ministra Borise Šťastného, který sleduje především vlastní zájmy, je důležitý premiér Babiš, nikoli šéf motoristu Macinka. Ve volebním programu kladli motoristé důraz především na veřejné finance. Slíbili do 4 let vyrovnané nebo přebytkové státní rozpočty. Už vládní program je u snižování zadlužení opatrnější a skutečnost se od představ motoristů výrazně vzdaluje. Na letošní rok mají ve svém předvolebním programu zapsaný schodek 225 miliard. Koalice schválila 310 miliard. Na rok 2027 by se rádi dostali na mínus 165 miliard. Vláda míří nejméně na 350 miliard, víc než na dvojnásobek. Příští rok už také chtěli kvůli úsporám rušit či slučovat některé státní instituce a úřady, ale žádné zákony k tomu se nepřipravují. Motoristé také vyloučili účast ve vládě, v jejímž programu nebude okamžité ukončení inkluze ve školách. Ministr školství Robert Plaga je s rušením vyhodil a pustil se do rozumné revize vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Stojí také v motoristickém programu a to dnes už vzbuzuje jen úsměv. Volební preference motoristů se pohybují stále kolem 5%, tedy na hraně vstupu do sněmovny. Už nejmenování Filipa Turka ministrem označovali politologové za jasnou porážku a začátek motoristického konce. Teď si došel pro další prohru kolem reprezentace Česka na summitu NATO předseda Macinka. A nejen voliči, ale i premiér si logicky položí otázku, na co vlastně ta strana je. Motoristé nemají pevné voličské jádro. Polovina z 380 tisíc lidí, kteří jim dali hlas v loňských volbách, se rozhodovala na poslední chvíli. Podle podrobných průzkumů odcházeli od stran vládní koalice, hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Mají se tedy kam vrátit. A čas pracuje proti motoristům.
1: U mikrofonu byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
2: AI zničí do 5 let vyšší desítky milionů pracovních míst. Největší dopad má už nyní na absolventy vysokých škol, v případě České republiky pak na ty nejmladší. To aspoň říkají předpovědi i poslední výsledky pracovního trhu. Ale má to háček a více už komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustily zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice, jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na nichž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nějak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
2: Tolik Julie Hrstková z Hospodářských novin.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Bývalý ruský voják Alexandr Lunin zveřejnil videovzkaz adresovaný Vladimíru Putinovi. V něm prohlašuje, že pokud se s ním ruský prezident osobně nesejde a nevystoupí společně v přímém TV přenosu, může armáda, cituji, obrátit zbraně proti Kremlu. Téma specialisty na dění v bývalém SSSR Libora Dvořáka.
6: Ve videu adresovaném Putinovi někdejší velitel výzvědné roty a zasloužilý veterán řady ruských tažení ještě před ukrajinskou válkou doslova říká: přesně v tomto okamžiku sedí desítky, stovky, ba tisíce lidí v hlubokých vězeňských jamách, kam je za trest uvrhli jejich velitelé. Doslova tam hnijí a jsou vystaveni a mučeni ze strany lidí, jimž řadoví vojáci říkají gestapo. Často jen za to, že odmítli plnit tupohlavé sebevražedné rozkazy. Za to, že se nenechali připravit o peníze. Nakonec je takzvaně vynulují, tedy zabijí a učiní z nich nezvěstné. Tolik z děsivého svědectví bývalého ruského rozvědčíka Lunina. Ten mimo jiné tvrdí, že ho o podobnou akci požádali anonymní vysocí představitelé ruských ministerstev obrany a vnitra. Ke čtvrtečnímu prohlášení v pátek Lunin připojil další, kde už se jednoznačně domáhá setkání s Putinem. Reakce úřadů byly v celku očekávatelné. Policie provedla v jeho bydlišti domovní prohlídku, při níž zajistila veškerou elektroniku. Pak na Lunina uvalila zatím 11-denní vazbu. Zajímavé je, že poměrně rychle reagoval i Kreml, který v podobných případech buď mlčí, anebo si s reakcí dá přinejmenším na čas. Tentokrát Putinův mluvčí Peskov reagoval skoro okamžitě, ovšem po osvědčeném způsobu chytré horákyně. Připustil, že Kreml vzal existenci videa na vědomí, ale že s konkrétními kroky přijde až ve chvíli, kdy se s jeho obsahem podrobně seznámí. Velká ruská státní média až do pátečního poledne na Luninovo opovážlivé prohlášení nereagovala vůbec. Zajímavé jsou ohlasy v ruské vlastenecké blogosféře, od ostře odmítavých až po nadšené. Ač se vše odehrává přesně 3 roky po nezdařené vzpouře Prigožinových Wagnerovců, nezávislý politolog Abbas Galamov se domnívá, že tohle vše není ani tolik důkaz chystané revolty, ale především potvrzení nespokojenosti mezi ruskými vojáky. Galamov tvrdí, že podle tajných průzkumů veřejného mínění jsou nejurputnější právě vojáci. Citujme: je to nejvrblavější vrstva celé společnosti. Nadávají jak na státní moc obecně, tak na Putina obzvlášť, protože ten podle nich armádu rozvrátil a odsoudil ji k zaostalosti a nemohoucnosti, říká politolog. A co na to všechno Putin sám? Ten hlavně mlčí. Mlčí k palivové krizi, k situaci na Krymu i k aktuálnímu vývoji přímo na frontě. Asi to považuje za nejrozumnější. Možná tuší, že vše by nakonec mohlo vyvrcholit jeho přinejmenším politickým finále, kterému by stejně nedokázal zabránit.
2: To byl Libor Dvořák. V polském Gdaňsku se konala další konference o poválečné obnově Ukrajiny. Hovoří o ní Petr Janiška, který si je zároveň ale vědom toho, že mezi Polskem a Ukrajinou to momentálně politicky jiskří.
7: Ukázalo, že Polsko není jen Varšava, ale že tam jsou i jiná města, která mají moderní kongresové haly, letiště, dostatek hotelů i dobře upravené historické centrum. Tohle všechno se v Gdaňsku postavilo nebo zrekonstruovalo za posledních 10-20 let a z velké části za evropské peníze. A byl to taky velký úspěch pro premiéra Donalda Tuska, který z Gdaňska pochází a byl teď hostitelem konference. To díky jeho vlivu v Evropě se konala v jeho městě. Nepřijel mu ale ukrajinský prezident Zelenský, ač s ním má dobré vztahy. Proč? Mezi Polskem a Ukrajinou to v téhle chvíli jiskří a ještě nejspíš bude. Mezi oběma státy a částí obyvatel nepanuje jen porozumění a solidarita. Ten rozpor nám doposud překrývala ruská invaze. Zodpovědnost za konflikt je na polském prezidentovi Karlu Nawrockém. Před pár dny oznámil, že odebere Zelenskému nejvyšší polský řád. To bylo skoro jako vyhlášení války. Zelenský nalenil a řád mu obratem poslal poštou. Přidali se k němu všichni předchozí ukrajinští prezidenti a pár dalších politiků se svými polskými vyznamenáními a z polské strany se na to ozval Jaroslav Kaczyński, že vrátí zase on svá ukrajinská vyznamenání. Putin by si nemohl přát nic lepšího než takový polsko-ukrajinský rozkol. Co se za tím konfliktem skrývá? Prezident Navrocký je radikálem, člověkem krajní pravice, která je silně antiukrajinská. To díky mimo jiné jedním hlasům byl zvolen a vychází jí vstříc. Za rok svého prezidentování nebyl na Ukrajině ani jednou. Se Zelenským se sešel, jen když ten za ním přijel do Varšavy. Nic vřelého. Navrocký teď nafoukl do rozměru mezinárodního konfliktu něco, o čem by jinak nikdo nevěděl. Zelenský totiž podepsal mezi mnoha jinými dokumenty dekret o jmenování jedné jednotky hrdiny ukrajinské povstalecké armády UPA. Už více jak 4 roky nese Zelenský na svých ramenou nesmírnou tíhu války a dělá denně desítky závažných rozhodnutí. Lze předpokládat, že takový dekret mohl být pod jeho rozlišovací schopností. Byla to chyba. Někdo mu měl poradit, ať nepodepisuje, ale stalo se. UPA je totiž něco, co Poláky a Ukrajince nesměřitelně rozděluje. Pro Poláky to jsou vrazy, kteří během války na území západní Ukrajiny zavraždili možná až 100 000 polských obyvatel. Pro část Ukrajinců to jsou zase hrdinové bojů za samostatnou Ukrajinu, včetně proti Sovětům ještě po válce. To všechno je ale minulost a tu mají zpracovávat historici. Nelze na ní stavět současnou politiku. Polsko a Ukrajina se vzájemně potřebují a všichni dosavadní polští politici od roku 1990 dělali vše proto, aby Ukrajina byla nezávislý demokratický stát, který Polsko odcloní od imperiálního Ruska. Pro Ukrajinu je Polsko zase branou do Evropy i jeho druhým největším obchodním partnerem. Navrocky tak zažehl požár, který bude muset být časem uhašen a vztahy obnoveny. Zdá se ale, že už nebudou tak vřelé jako dřív, ale spíš racionálně transakční a často i konkurenční.
1: To byl Petr Janiška. No a úplně na závěr glosu inspirovanou momentální meteorologickou situací, ale pojednávající nejen o až smrtelném vedru, čte její autor, spisovatel a žurnalista Ondřej Neff.
8: Máme za sebou týden teplotních rekordů, završený pořádně horkou nedělí. 40 stupňů, tak to je fakt docela hicna. Dovolím si použít brněnský hantec. Myslím si tedy, že je vhodné zavzpomínat na teplotní rekordy. Nejdřív se zastavím u rekordní zimy. V minulosti jich bylo jistě mnoho, konec konců byla i doba ledová. Má paměť ale sahá do roku 1978. O Silvestra tenkrát padla teplota o 30 stupňů. Odpoledne jsem ještě v košili s krátkými rukávy, dělal něco na zahrádce a večer jsme šli s mou první ženou Michaelou do Karlínského divadla na Golema, Voskovce a Vericha v podání Jitky Mlavcové a Jiřího Suchého. O pauze jsme vyšli na chodník se nadýchat. Padal mokrý sníh, veliké vločky. Po představení už byl všude jenom led. Taky naše auto bylo v kouli ledu. Musel jsem sirkou rozhřát zámek, pak ohřát klíč a teprve pak jsem se prorval dovnitř. Doklouzali jsme až domů. Jenže cesta hned za brankou se lomila do pravého úlu a přímo proti vjezdu byl a dodnes je patník. Michaela tedy běžela domů, srolovala koberec a takhle pěkně o půlnoci mi ustlala cestu, abych mohl vjet po ledu na pozemek. Následující den jsme šli na novoroční čočku na hrad do Vikárky, to už bylo minus 20. Nějak tam tenkrát nešli pořádně zavřít dveře. Topilo se, což o to, ale u země se držela vrstva ledového vzduchu, takže bylo třeba mít nohy opřené o trnož stolu. Následovala celostátní katastrofa, skolabovala doprava, elektrárny haprovaly, protože se nedalo vyložit uhlí z vagónů. Však taky sebou soudruzi tenkrát hodili a už v únoru schválili stavbu Temelína, protože i oni pochopili, že elektřinu potřebujeme. Stavbu pak pěkně popohánili, takže začala o 7 let později a od roku 2002 jadernou elektrárnu máme. tedy půlku. Od té doby se dohadujeme o dostavbě a bohužel žádná taková zima, jako v 78. nebyla, jenom horko. Jaké největší jsem zažil? V údolí smrti v Kalifornii. Tam se pohybujete v klimatizovaném autě, pak rychle přeběhnete do klimatizované hospody na oběd. Těch 45 stupňů venkovní teploty se dá přežít, když parkoviště není moc daleko. Pak už jsem seděl u okna a koukal ven. Měli tam takovou tu ohradu jako z kovbojky, stlučené trámy a prkna. Pozoroval jsem v ránu, jak kráčí ve stínu jednoho toho vodorovného prkna. Pěkně opatrně, ani o centimetr vlevo, o centimetr pravo, pořádně ve stínu. Však jsem na ní vzpomínal včera taky ve stínu, když horko lámalo rekordy a útočilo na normu údolí smrti.
1: Pravidelnou pondělní glosou Ondřeje Nefa končí toto vydání Názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
5: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech, v mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Českou delegaci na summitu NATO povede premiér. Prezident chce o své roli v delegaci jednat. Exploze bomby v centru Monaka zranila 3 lidi, z toho 2 vážně. Policie pátrá po pachateli. 4 české tenistky postoupily ve Wimbledonu do druhého kola Grand Slamu. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Večer od jeho západu i vydatnými teploty až 36 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
10: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
11: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
10: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
12: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
10: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
13: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
9: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí a podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Bosolej. A průmyslové kamery zaznamenaly, jak krátce před explozí pokládá podezřelý batoh na ulici. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily silnice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z 5 pak platí na Domanínském rybníku u Nového města na Moravě nebo Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí, jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. Fotbalisté Nizozemská Maroka rozehráli na mistrovství světa zápas o postup do osmifinále, sleduje ho reportér Pavel Tilšar.
14: Začala čtvrtá minuta zápasu Nizozemsko-Maroko, zatím 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
9: Do osmifinále postoupili Brazílie a Paraguay, ta vyřadila Německo po vítězství 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání bylo po základní hrací době i prodloužení vyrovnané 1-1. Brazilci zdolali po obratu Japonsko 2-1. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. A vypadli naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A dnes do londýnského Grand Slamu zasáhne zbývajících dalších 8 českých singlistů.
15: Nebezpečí na D2 u Lanžhota a omezení na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D2 dejte pozor na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru se pohybují lidé kolem odstaveného vozidla. Zabraný je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na 64. kilometru je vlivem horka poškozená vozovka, místo je označené. Na Chebsku zpomalte na silnici 21 do Mariánských Lázní. U Staré Vody osobní auto narazilo do překážky. Na místě zasahují záchranáři, průjezd je omezený. A na silnici 422 z Kyjova do Osvětimán vyšetřují nehodu se zraněním v Žádovicích. Při pádu se tam zranil cyklista. I tam přijela záchranka. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Teď v noci doznívají bouřky a ochlazuje se na 22 až 18 stupňů. Přes den čekáme v jeho východní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháníky nebo bouřky. A večer budou od jeho západu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměří kolem 25. Na jihovýchodě bude až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: A teď už je připravena další výprava za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravila v roce 2020 Ivana Chmeldenčevová v režii Michala Bureše a hovoří také historička Eva Doležalová. 16. června jsme si připomněli 600 let od vítězství husitských vojsk nad Křižáky u Ústí nad Labem. Husitství je významnou součástí našich dějin a není divu, že jeho výklad byl často překrucován. Dnes se zaměříme na jeden filmový kolos natočený v průběhu 50. let 20. století v Československu.
16: Jak to bylo doopravdy?

Musel jsem dávat pozor na výběr témat, ale já už jsem to uměl, protože za nacismu tam sledovali nejenom téma, jestli není protiněmecké, ale doslova každou větu. Takže já už uměl udělat autocenzuru nejen na film, ale i abych se vyhnul jiným možným střetům. To jsem uměl. Proto jsem také dělal historické filmy.

0: Slova Otakara Vávry z knižního rozhovoru Století Otakara Vávry, rozhovor s ním vedl publicista Petr Žantovský. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Mohlo by se zdát, že historické filmy jsou tématy, ve kterých se lze vyhnout právě dobovým ideologickým požadavkům. Ostatně tak i režisér Otakar Vávra to vysvětloval. Je tomu tak? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
1: Je to jen klamné zdání, protože právě historická témata žijí svým druhým životem a bývají znovu interpretována a ideologicky vykládána.
0: Otakar Vávra opravdu ve světě filmu v pozici režiséra působil řadu desetiletí. Mohli bychom říci pravděpodobně letmým pohledem nejdále působící režisér československé kinematografie.
1: Dá se říct, že režíroval, natáčel a psal scénáře téměř 60 let. Ono, když se podíváme na jeho filmografii, tak je to téměř 50 celovečerních filmů plus další dokumenty, kterých je také nepočítaně. A ta jeho kariéra je opravdu široká. On se věnoval nejenom dramatům, ale právě i o něm historickým velkofilmům, které asi nejvíce vstoupily do paměti českých diváků.
0: Pojďme se zastavit u roku 1945. Právě tehdy je kinematografie na zcela jiné cestě. Došlo k jejímu znárodnění.
1: Stalo se to, co se asi dalo čekat, protože po době okupace, kdy byl film ovládán německými scénáristy, režiséry, ale také cenzurou, dohledem nad tím, co se vlastně točilo, bylo logicky uchopeno filmové umění jako nástroj propagandy, na který by měl stát dohlížet, a tak vlastně filmový průmysl patřil k těm prvním znárodněným podnikům. A proto také musíme hned dodat, že celá kinematografie začala spadat pod nové ministerstvo osvěty a informací, které brzy ovládl jeden z představitelů komunistické strany, totiž Václav Kopecký.
0: Propaganda, to je název studie, která byla uveřejněna v souboru Film a dějiny. Jejím autorem je Luboš Ptáček.
2: Filmová díla, která generují v divákovi prototypické emocionální stavy, umožňují vhodně kombinovat jednoduché racionální argumenty, pronášené postavami nebo vypravěčem, případně se objevují v titulcích, a vyvolávají excitované emocionální prožitky diváků. Celovečerní hrané filmy se mohou věnovat otevřeně propagandistickým angažovaným tématům. Mezi ně zapadá podstatná část historických filmů spojená s ideologickou interpretací historických událostí. Patří mezi ně i historické velkofilmy Otakara Vávry.
0: Které to jsou?
1: Jedná se o slavnou husitskou trilogii, totiž Jana Husa, Jana Žižku a Proti všem, ale ideologické prvky bychom mohli najít i u některých jiných dalších témat, která Vávra natočil. Stačí se vzpomenout na adaptace Winterových děl, jako byla Rozina Sebranec nebo Nezbedný bakalář, ale k tomu opravdu velkému historickému filmu se dostává právě až na počátku 50. let 20. století.
0: Bylo to proto, že se naučil jak s nacistickou cenzurou, tak komunistickou cenzurou tak nějak vycházet?
1: Na druhou stranu právě tato manipulace vedla k tomu, že některé z těch filmů vytvářejí jakýsi zvláštní obraz historické události, o které chtěl točit, který více reflektuje dobu, ve které vznikal, než vlastní historickou skutečnost.
0: Filmový historik Jaromír Blažejovský je autorem studie Dubové tance kolem života a díla Otakara Vávry a mimo jiné píše:
3: všechny kinematografie našeho regionu, které prošly etapou znárodnění, si historické monumenty vyzkoušely. V Rumunsku se bitevní superprodukce objevily v polovině 60. let zásluhou Mircei Dragana a Sergia Nikolaeska. Poláci adaptovali romány Henryka Sienkiewicze a Bulhaři vytvořili sérii historických fresek až v 80. letech v souvislosti s oslavami 13. výročí založení bulharského státu. Maďarská kinematografie po adaptacích obrozeneckých románů Móra Jókaje dospěla až k rokové opeře Král Štěpán. Husitská trilogie všechny tyto projekty předešla o 5 až 30 roků. Ve své době mohl Vávra navázat toliko na Eisensteinova Alexandra Nevského a na první český celovečerní barevný film, Jan Roháč z Dubé. Souběžně s husitskou trilogií a ještě dlouho poté se vlna historických kolosů valila Hollywoodem a studiem Činečitá, podnícená novými možnostmi širokouhlých systémů, například Ben-Hur, Spartacus, Sid, Kleopatra, pád říše římské.
0: Jak si vysvětlit tento trend, který se objevoval v různých kinematografiích a právě se zájmem o historii souvisel?
1: To, co jsme teď slyšeli, že ty nové technologie umožňovaly točit trošku jinak. A velké bitvy jsou vždy impozantní a i dodnes velmi vděčné pro diváky, zejména pokud se pak jedná o bitvy, které jsou významné pro národní dějiny, které každý zná, a ty, které jsou ještě vítězné. A to pro Vávru samozřejmě byla obrovská výzva a tady se nabízela ona bitva na Vítkově, kterou chtěl už od počátku slavnou husitskou trilogii zakončit.
0: V čem byla pozice československé kinematografie, vyjma toho, že byla znárodněná, jiná než například americká studia, výběr jejich látek a zpracování, o kterých psal Jaromír Blažejovský?
1: Dá se mluvit o jakési atmosféře, která v těch studiích stále ještě přetrvávala, pokud budeme číst paměti některých herců i režisérů, vzpomínají na česká studia, barandovská studia jinak, než potom na ta, pokud se náhodou měli to štěstí dostat do Hollywoodu nebo například do německých studií, jak se pracovalo tam. A potom to souvisí také s tématy, která tam byla točena.
0: V roce 1948 vyhlásil Klement Gottwald takzvanou Jiráskovskou akci. A to samozřejmě s husitskou trilogií jednoznačně souvisí. Oč v této akci šlo?
1: Čí byl vlastně nápad Jiráskovská akce, asi není úplně jednoduché říci. Možná, že ta myšlenka vzešla od Zdeňka Nejedlého a Klement Gottwald ji přijal za svou, protože on byl ten, který ji přímo vyhlásil. Jednalo se ale o to, že ten nově se formující levicový, potažmo komunistický stát hledal svoji ideologii, na které by mohl stavit už zmíněnou národní identitu. A dílo Alojze Jiráska bylo ideální proto, aby bylo v tomto smyslu využito.
0: Tereza Hlaváčková se ve své diplomové práci věnuje husitské trilogii Otakara Vávry a k prvnímu dílu oné trilogie Jan Hus uvádí.
4: V roce 1910 začal psát Alois Jirásek historickou hru O pěti jednáních Jan Hus. Její první provedení bylo v roce 1911. Po uvedení premiéry zasáhla cenzura Rakousko-Uherské říše a Jirásek musel text hry poupravit tak, jak to cenzura chtěla. První díl husitské trilogie se o Jiráskovo stejnojmenné dílo opíral. I když film vznikal hlavně podle románu Miloše Václava Kratochvíla, který v 50. letech minulého století splňoval přesně marxistické pojetí husitství. Přesto bývalo Kratochvílovi vytýkáno, že se Jiráskova dramatu příliš držel a převzal od něj schematičnost postav.
5: Naposledy tě vyzývám, Huse! Zachovej svůj život! Odvolej!
6: Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.
5: Skončete to!

0: Brilantní herecké zobrazení postavy Jana Husa v podání Zdeňka Štěpánka. Jaký je Hus ve Vávrově filmu?
1: Hus je tady především revolucionářem, vůdcem lidových mas, tím, který se bere za spravedlnost toho nejchudšího lidu a tak nějak se vytrácí to nejvýznamnější, co pro každého medievistu je prvořadým popisem Jana Husa, totiž, že Jan Hus byl knězem.
0: Tak kněžství, náboženství, víra, to se opravdu tehdy komunistům nehodilo. Připomeňme si, v jakém období jsme a jakým způsobem komunistický stát se právě ke svým, řekněme, ideovým odpůrcům tohoto typu staví.
1: Musíme si uvědomit, že jsme na počátku 50. let, kdy probíhají velké procesy, u moci je Klement Gottwald, v Sovětském svazu Stalin a vlastně je to ta nejtěžší a nejtuší doba, kdy se formuje komunistické Československo.
0: A připomeňme alespoň umučení faráře, Toufara z Čihošti a některé z vykonstruovaných politických procesů, například proces Machalka a spol, Balena a spol a útoky proti církvi, proti klášterům a všemu, co s tím souviselo. To, že se postava Husova komunistům jak si líbila a jak si nelíbila, tak to můžeme ilustrovat také na konstatování Zdeňka Nejedlého. A ten o Husovi řekl.
2: Dnes by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelná, ale Pražská Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana by byla velmi blízko, o tom můžeme být přesvědčeni, nám, komunistům.
0: Takže se Hus hodil nebo nehodil?
1: Hodil se v některém ohledu a tím ohledem byla revoluce, husitská revoluce. Konec konců historici se dodnes hádají o to, jestli to byla skutečně revoluce, ale to, co se líbilo, byl chudý lid, který se za Husa stavěl. To dával právě onen revoluční náboj, který potom Vávra dokázal velmi využít.
0: Takový jaksi předvoj dělnické třídy?
1: No, abychom nebyli k Vávrovi nespravedliví, ono to označení husitství, husitské revoluce i těch představitelů, kteří se ho symbolizují jako komunistů, nezačíná s komunismem, s Klementem Gottwaldem, Zdeňkem Nejedlým či Václavem Kopeckým, ale začíná daleko dříve a to už na počátku 20. století. A tady můžeme vzpomenout onen slavný spor o cedulky na budovu Národního muzea a o to, jak se poslanci zhádali o to, zda tam smí být uvedeno jméno Jana Husa a kdy Karel Schwarzenberg protestoval, protože husité jsou přeci středověcí komunisté.
0: Co považujete za zásadní propagandistický přešlap daného filmu a proč, pokud existuje?
1: Je jich tam několik, ale ten úplně největší je, že zcela zaniká to, že Hus byl zbožný, věřící člověk a že byl členem církve, kterou nechtěl zrušit. Chtěl pouze, aby se církev svým způsobem reformovala a její představitelé se chovali mravněji.
0: Druhým filmem z oné husitské trilogie, ten vzniká v roce 1955 a je to film Jan Žižka. O původní předloze k tomuto filmu Tereza Hlaváčková ve své diplomové práci píše.
3: Stejně jako Jan Hus je i drama Jan Žižka hra o pěti jednáních. Alois Jirásek tuto divadelní hru napsal v roce 1903 a v témže roce proběhla i premiéra. Drama Jan Žižka věnoval svému příteli a učiteli V.V. Tomkovi, který jistě Jiráskův pohled na Žižku velmi inspiroval. I když Jirásek většinou postavy deheroizoval, tak v této hře je Jan Žižka velmi oslavován. Jiráskovo vidění Jana Žižky nebylo totožné s Palackého pohledem.
1: On celý životní příběh Jana Žižky je trošku dramatičtější, než je vykreslen právě v husitské trilogii, kde bohužel skutečně vyznívá jako takový plochý hrdina, který se odkloní od královy politiky a pak už věrně sleduje onen revoluční dav, který vede do vítězných bitev. Jde o to, že Žižka má své temné období na počátku svého života, o kterém se ví velmi málo, dostal se do velmi nepříznivé situace a potom vlastně ty mladší práce, které o Žižkovi vznikaly, zejména v 50. letech, se snažily tuto jeho temnou fázi buď problematizovat anebo záměrně vynechávat, tak je tomu i ve Vávrově trilogii. No a potom jde ještě o jeden fenomén. Žižka totiž nebyl chudým předákem lidu, který se dostal do čela revoluce, ale byl šlechticem, byl zemanem a tím pádem ten jeho původ nebyl tak ideální pro takové zobrazení.
0: Proč se ale hodil propagandě? Bylo to právě proto, že byl spjat s husitstvím?
1: Bez pochyby ano. A pak je tam ten fenomén, který si asi všichni pamatujeme ze základní školy, totiž, že Žižka podle legend a dokonce i podle historického bádání neprohrál žádnou bitvu, kterou vedl. A tady se zase můžeme vrátit do hluboké historie a vnímat, jak Jana Žižku pozitivně přijímají katoličtí i protestantští historici a je vlastně daleko pozitivněji přijímán obecně celým národem, a to i právě v kontrastu k Janu Husovi.
4: Rozvedněte svá srdce, bratři! Což nás mohou porazit ti služebníci lži? S námi je pravda a proto naše bude i vítězství.

0: V roce 1956 vzniká poslední, třetí film z oné husitské trilogie. Proti všem o tomto filmu Tereza Hlaváčková píše.
1: Tvůrci husitské trilogie si asi nejvíce podrželi Jiráskova vzoru v Proti všem, jenž je závěrečným dílem celé trilogie. I když se jednalo o téměř přesný opis knihy, byly pasáže, které tvůrci záměrně, ať z časových či jiných důvodů, vynechali. Například část knihy, kdy extrémní křídlo husitského hnutí ničí naprosto barbarským způsobem kostel, je ve filmu vynechána.
0: V té době už existovala takzvaná marxistická historiografie. Jakým způsobem ona do pojetí těchto dějin a pohledu na ně vstupovala?
2: Asi bychom měli zmínit jména některých historiků, kteří se do čela této rané marxistické české historiografie dostávají. A tady je to zejména Josef Macek, který stojí také v titulcích jako hlavní poradce při vzniku husitské trilogie. A je to člověk, jehož osud je tedy mimořádně zajímavý, který začíná jako marxista, který právě potlačuje ony motivy, které by nemusely odpovídat konceptu nové ideologie, nového pojetí husitské revoluce, díla Jana Husa a tak podobně, který ale v 60. letech prožil obrovskou katarzi, pak na svůj životní obrat doplatil, aby vlastně dokončil svůj život nesnad v zapomnění, to jeho dílo je zpracovávané dodnes, ale přeci jenom už na druhé straně barikády.
0: Slova Otakara Vávry z rozhovoru s Petrem Žantovským.
3: Jediné, co jsem ve scénáři ani v samotném filmu nepoužil, byla náboženská složka husitství, která byla tenkrát zakázaná. Přitom bylo jasné, že tam bylo obojí. Byla to náboženská a zároveň i sociální záležitost, celá husitská revoluce. Tenkrát se tomu říkalo husitské revoluční hnutí. Já jsem se snažil do toho dostat všechno, co bylo historické.
0: Není v o něch slovech právě ta absurdita husitství bez náboženství?
2: Je to možná ta největší absurdita a už jsme tady zmínili, že Jan Hus byl především věřícím člověkem a knězem, tedy členem římské církve, proti které se ve filmu tolikrát vystupuje. Na druhou stranu je vidět, že Vávra sám si tento rozpor uvědomoval a když bychom se vrátili k historii natáčení toho filmu, schvalovacího procesu i potom jeho uvedení, tak se dostaneme k těm absurdním tématům, že i to málo, co z církve ve filmech zbylo. Bylo tou schvalovací komisí nařízeno přetočit. Asi nejslavnější je výrok Václava Kopeckého, právě onoho ministra osvěty a informací, který po zhlédnutí prvního dílu trilogie Jana Husa zděšeně vykřikl: Ježišmarja, lidi, co jste to provedli, vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz. A katastrofa byla na světě.
0: Otakar Vávra bývá častokrát kritizován z různých úhlů pohledu. Ve své studii to zhrnul filmový historik Jaromír Blažujovský slovy.
4: Na žádného z českých filmařů se nenalepilo tolik hanlivých floskulí jako na Otakara Vávru. Nejčastěji se opakuje obvinění, že Vávra točil za všech režimů.
0: Což si přiznejme, je pravda.
2: Ano, tak ono 60 let kariéry je přeci jenom dlouhých a musel se nutně vyrovnávat s různými režimy. Od 30. do 90. let se jich u nás vystřídalo hned několik.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Spíše ne. Film je sice vnějškově nebo reáliemi docela přesný, právě proto, že na něm spolupracovalo tolik expertů v tehdejší době, ale na druhou stranu ideologicky deformuje významnou epochu českých národních dějin, jakou bezesporu husitství a život a dílo Jana Husa bylo.
0: Přesto husitská trilogie je starší než 60 let a každoročně můžeme říct, že se nám vrací na některou z televizních obrazovek. V čem spočívá to nebezpečí?
2: Spočívá jednoznačně v tom, že ten film je ideologickým zpracováním významné epochy českých národních dějin a že lidé nehledají, jak to bylo doopravdy, ale berou ten film jako danou událost, jako správnou interpretaci. A pak vlastně v našem národním povědomí a tím se ta ideologie 50. let udržuje v širokém povědomí lidí dodnes.

0: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
1: Evropská města jsou přehlcena turisty a Řím není výjimkou.
2: To je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi.
1: Martin C. Putna s tímto fenoménem bojuje knihou. Napsal průvodce pro antituristy. Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny.
0: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Gyert Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
4: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
3: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
4: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
3: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
0: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník, poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se taky místní silnice. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat, návrh také schválila vláda. A cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. A belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku a kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vedra dočasně odmítat nové pacienty. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. A jak hraje Maroko s Nizozemskem, řekne reportér Pavel Tilšar.
6: Na konci 32. minuty Nizozemci hrají s Marokem 0-0. Maročané měli dvě velké šance, ale zakončení El Ainaouiho a Hakimiho skončili na zatím výborně chytajícím Verbruggenovi. Přímý přenos na radio žurnálu Sport, Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: Překážka na D2 u Lanžhota a omezení na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně na příjezdu na Moravu. Na 53. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Kolem vozidla se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov, tedy mezi 14. a 16. kilometrem, je uzavřený pravý pruh. Údržba tam má skončit kolem 5 ráno. A záchranáři zasahují na silnici 422 z Kyjova do Osvětiman. V Žádovicích se zranil cyklista. Na místě se vyšetřuje, na vozovce se pohybují lidé a průjezd je dočasně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Teď nad ránem dozněly bouřky a ochladilo se na 22 až 18 stupňů. Přes den čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno. Jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu četnější i silné. Nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě bude až 36 stupňů a na horách většinou kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Po minulém týdnu je jasné, že prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Otázkou zůstává, kdo českou delegaci povede. Měl by to být automaticky prezident, jak předpokládá Pražský hrad? A nebo premiér Andrej Babiš, jak tvrdí ministr zahraničních věcí Petr Macinka? A proč vlastně je pro politiky tak složité dohodnout se na tom, kdo bude zemi na aliančním summitu reprezentovat?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty jsou tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech členka sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A místopředseda ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den, vás zdravím po linkách.
10: Dobrý den, skromně říže.
8: A začněme od vás, pane poslanče. Kdo by měl vést českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
10: Já myslím, že tu odpověď v podstatě známe, protože se nezměnilo usnesení vlády a ani ústavní soud vlastně nerozhodoval o vedení delegace. Takže vedoucím delegace bude premiér Andrej Babiš. Teď je otázka, v jakém režimu, protože samozřejmě je to něco, co možná v tom svém bleskovém rozhodnutí trochu nedomýšlel ani ústavní soud, který mluví pouze o účasti v delegaci. Nicméně protokolárně a podle nějakých zvyklostí je vždy jako hlava delegace považován ten, kdo je protokolárně nejvýše postavený, což je prezident republiky. A je otázka, jestli se to týká jenom takových drobností, kdo první vstupuje do místnosti, kdo kde sedí, nebo jestli to bude mít ještě nějaké další důsledky. Tady se setkávají dva principy. Já už jsem o tom někde mluvil v televizi, takže hlavou delegace, kterou povede premiér, bude prezident. To je věta, která je v podstatě pravdivá a o to víc je to v podstatě neúsměvné, ono je to trochu absurdní.
8: Paní poslankyně, kdo by měl tu českou delegaci na summitu NATO v Ankaře vést podle vás?
9: Tak my souhlasíme s tím, že tak, jak to bylo vždy doposud a tak, jak je to nastaveno protokolárně, by jí měl vést pan prezident Pavel, ale přesně jak uvedl kolega Vondráček, ta situace je taková, že z toho původního usnesení vyplývá, že je to premiérova delegace. Takže se shoduju s tím zhodnocením, že je situace lehce absurdní. Na druhou stranu, z mého pohledu, je v této situaci absolutně nejjednodušší, aby opravdu vedl delegaci prezident i z toho důvodu, že je to zahraniční fórum a nikdo jiný vlastně nemá ani potřebu se takhle zajímat o naše interní tady rozpory mezi našimi ústavními činiteli a dávalo by smysl, abychom byli zahraničně co nejčitelnější.
8: Minister zahraničních věcí Petr Macinka by měl to definitivní složení delegace oznámit dnes po jednání vlády. Nebylo by, pane poslanče, jednodušší, vzhledem k tomu, co teď řekla vaše paní kolegyně, kdyby tu delegaci oficiálně vedl nejvýše postavený ústavní činitel, tedy prezident Pavel?
10: Nevždy je to nejjednodušší řešení to správné a dobré. Tady je ještě druhý pohled na věc, že se vláda jako nejvyšší exekutivní orgán, kolektivní orgán v čele s premiérem rozhodla, že zájmy České republiky vzhledem k těm specifickým okolnostem a důležitosti summitu by měl reprezentovat přímo premiér a že by tam měl přímo obhajovat politiku téhle vlády.
11: No což, přišel... což může, i když nebude vedoucí delegace, nebo ne?
10: Ne, to prostě není podstatné v tuto chvíli, kdo a jak je vedoucím delegace, ale že tady byl úmysl vlády, že do té Ankary pojede vláda a bude si přímo obhajovat svou pozici a do toho se prostřednictvím ústavního soudu vlomil pan prezident, který tam prostě chce jet. Na druhou stranu dopředu deklaruje, že bude vlastně říkat to samé. Tak dobře, já jsem v podstatě rád, že česká politika nemá jiné starosti než tyhle starosti, ale teď už se jenom v podstatě modlím za to, aby z toho nebyla nějaká mezinárodní blamáž. Už by bylo trošku na čase, aby pan prezident opravdu začal vnímat a respektovat, že ta vláda tady vládne, má důvěru poslanecké sněmovny a chtěla by tam napřímo říkat své pozice.
11: A to podle vás, pane poslanče, nebude moc za toho stávajícího složení delegace, ve které nakonec potom rozhodnutí ústavního soudu bude i pan prezident?
10: Já jsem odpovídal na otázku, že, co by bylo, že by bylo nejlepší a nejjednodušší, kdyby to celé vedl prezident. A já vám vysvětlu principiálně, proč je důležité pro vládu,

0: Nedává to smysl, aby delegaci do Ankary vedl premiér Babiš právě vzhledem k tomu důvodu, který teď zmínil Radek Vondráček, že si tam chce vláda obhájit určité věci, pokud se nepletu, tak třeba právě i výdaje na obranu?
1: Já souhlasím s tím, že by tam vláda určitě měla jet a měla by obhajovat právě ten svůj pohled, ale přesně jak tady padlo, tak já nevidím důvod, proč by je v tom přítomnost prezidenta omezovala. Přijde mi důležité zde říct, že vláda vždycky měla důvěru sněmovny a fungovala, byla zvolená ve volbách a vždycky na tento summit jezdil dříve prezident a nějaký to v jejich pravomocích neomezovalo. V aktuálním případě ta situace celá zavání tím, že prostě se Petr Macinka rozhodl vyhrožovat prezidentovi a v důsledku toho se tady stala tady ta naše vnitrostátní blamáž, přesně jak to nazval kolega Vondráček.
0: Premiér Babiš nicméně popírá, že by to byl nějaký truc, tak to se přímo vyjádřil na tiskové konferenci minulý týden, když původně vláda rozhodla, že prezident na summit nepojede.
1: Ano, s tím souhlasím, ale z celé té situace, když sledujeme tu komunikaci nejen premiéra Babiše, ale právě i dalších členů vlády, je jasné, že ty emoce tam nejsou úplně klidné a že to jednání není pouze a čistě jenom racionálně o tom, kdo bude co obhajovat a kdo bude co říkat na tom summitu. A bohužel to vedlo až tady k té situaci, kdy bylo potřeba podat kompetenční žalobu. Na druhou stranu já jsem ráda, že se situace konečně nějakým způsobem posouvá a doufám, že se do budoucna vyřeší a již tuto diskuzi příští rok ohledně summitu na to mít nebudeme.
0: Dobře, ale když teď ještě zůstaneme u té otázky, kdo tu delegaci českou v Ankaře povede, tak máme tady, jak připomínal Radek Vondráček, to stále platné ústavním soudem nezrušené usnesení vlády z minulého týdne, že delegaci by měl vést premiér Babiš. Tak nemělo by zůstat u toho, paní poslankyně?
1: Já osobně nemám preferenci o tom, jak by to nakonec mělo dopadnout. Já jenom doufám, že pan premiér i pan prezident jsou dospělí lidé, schopní dohody a schopní jednání a že se spolu dohodnou na tom, jak ta delegace bude vypadat, kdo se které části programu jakým způsobem zúčastní a budou nás tam reprezentovat v zájmu České republiky.
0: Pane poslanče Vondráčku, vy jakožto současně předseda zahraničního výboru, máte informaci o tom, jak definitivně ta česká delegace v Ankaře bude vypadat, jak bude složena, tedy co dnes oznámí ministr zahraničních věcí Petr Macinka?
2: Takovou informaci budete muset požadovat po některém z členů vlády nebo po panu premiérovi. Já myslím, že o tom budou dneska jednat. Je otázka, jestli nějakým způsobem ještě třeba rozšíří stanovisko vlády, co se týče vůbec prezentace České republiky na tom summitu. A dostáváme se k tomu obsahu, co tam teda vlastně pan prezident chce tak nutně projednávat. Co bylo tak strašně nutné, že byla v podstatě narušena nějaká rovnováha sil a ústavní soud vstoupil do toho politického boje.
0: Pane poslanče, čím přesně byla narušena rovnováha sil?
2: Jestliže ústavní soud jako představitel moci soudní vstupuje do politického boje vlastně představitelů moci výkonné, tak tím nějakým způsobem může potenciálně narušit i do budoucna další rozhodovací praxi. To já myslím, cítíte úplně stejně. Tam každý spíš řeší, co bude příště. Tady si můžete říct, je to jenom hloupá návštěva Ankary někdo. Ale v podstatě zasahuje vládě do ryze exekutivního rozhodnutí, kdo a kam pojede. A co bude příště? Jaké rozhodnutí vlády ve smyslu článku 63 ústavy by to mohlo být příště? To je ta otázka, kterou si klademe. Pro mě jako člena parlamentu je prostě zásadní, že podle toho článku 63 je podle toho odstavce 4 za celou tu zahraniční politiku odpovědná vláda.
0: Ano.
2: Za všechno, co se děje. Ten prezident prostě není odpovědný z výkonu své funkce.
0: Ale velmi dobře víte, pane poslanče, velmi dobře víte, pane poslanče, že na druhé straně Pražský hrad argumentuje ústavní kompetencí prezidenta zastupovat stát navenek.
2: No, já ji nespochybňuji, ale tohle je opravdu stoušit exekutivní výkonné rozhodnutí. Kdo bude, já v které delegaci. Nemyslím si, že by tady automaticky
0: nezlobte se, pane poslanče.
2: Protože to,
0: že
2: prostě
0: má prezident,
2: byla dohoda.
0: Pane poslanče, to, že má prezident podle ústavy kompetenci zastupovat stát navenek, to přece není otázkou rozhodnutí vlády, to je dané ústavou.
2: Ano, a to, že to je napsáno vyloženě v tom článku 63, není náhoda. Tam jsou přesně vymezené kompetence, ke kterým je potřeba vláda. Vlastně není možné, aby si prezident někde jezdil, jak by chtěl. Stejně jak mu vláda nemůže nakázat, tak mu nemůže teda ani zabránit, ale musí tam být ta dohoda. To není nic špatného na tom, že ta ústava předpokládá dohodu ústavních představitelů. Ta kompetenční žaloba, ta prostě odevzdává z části klíče do rukou ústavního soudu a ten se vyjádřil, jak se vyjádřil. Nejsem z toho nadšený, nelíbí se mi to a já myslím, že se mi nikdo nemůže ani divit.
0: Paní poslankyně, ať můžete zareagovat na to, co zaznělo. Není to v jistém ohledu prohra všech? Ta kompetenční žaloba, kterou minulý týden kvůli postupu vlády ve věci sestavení delegace na summit NATO podal prezident Pavel?
1: Já to tak určitě vnímám. Kompetenční žaloba je nějakým nejzazším nástrojem, který my máme používat v situacích, kde opravdu není možné dojít k dohodě, což se bohužel v této situaci stalo. K jednáním docházelo, pan prezident nabízel i nějakou kompromisní variantu, která nebyla přijata a nakonec to teda dopadlo takto. Já se tu ale musím rozhodně vymezit proti tomu, že pan Vondráček tvrdí, že se tu nějak moc soudí vměšuje do moci výkonné. Tohle je normálně aktivita, tedy kompetenční žaloba, která vychází z ústavy a z ústavních zákonů. Ústava ji předpokládá právě proto, že není úplně jasně vždycky napsané, kdo přesně konkrétní úkony může dělat a jak to přesně má vypadat. A v situaci, kdy přesně dojde k tomu, že usnesení vlády nějak může zasahovat, či opravdu zasahuje do pravomocí jiných orgánů, jako je například prezident, tak je jeho právem tuto kompetenční žalobu podat a bránit se. A pro mě je hlavně důležité to, že se na to právě pan prezident, řekněme, jakoby nevykašlal a nenechal to být jenom, že on to jakoby nemá zapotřebí, protože naše demokracie je pořád relativně mladá a každý takový precedent je hrozně důležitý do budoucna. A i on to sám avizoval, že to dělá pro budoucí prezidenty a prezidentky, aby v takových situacích měli jasno.
0: Pan poslanec Vondráček ale současně proti tomu postupu prezidenta namítal, že z jeho pohledu se pan prezident, tak říkajíc, vměšoval do exekutivního rozhodnutí vlády.
1: On se nevměšuje do toho rozhodování do jiné míry než do té, kde ho ta vláda omezuje. Ta kompetenční žaloba funguje pouze tak, že vy se můžete vymezit, pokud máte pocit, že vám někdo ubírá vaši pravomoc, anebo ji naopak nevykonává. A v tomto případě se vláda pokusila omezit právě možnost prezidenta reprezentovat Českou republiku navenek a proto on se brání.
0: Pane poslanče Vondráčku, nejsou kompetenční žaloby v našem ústavním systému právě od toho, aby když se političtí aktéři jako prezident a jako vláda nedokážou dohodnout, tak aby právě rozhodl ústavní soud a nevnese to do budoucna do věci jasno?
2: Já bych dokonce řekl, že tady nebude sporu mezi námi. Opravdu kompetenční žaloba by se měla týkat prezidentství a prezidentů do budoucna. A to je spor kompetenční o objektivní právo. Nicméně tady právě došlo k vynesení toho předběžného opatření, které se týká čistě jenom Ankary, jedné účasti, složení jedné delegace. Těžko se mi hodnotí, nebo respektive odkázal bych na ta dezidentní stanoviska dvou soudců. Já tam nevidím bezprostřední závažnou hrozící újmu, která by hrozila prezidentskému úřadu a kompetencím prezidenta do budoucnosti, když by teďka na tomto summitu pan prezident nebyl. Mm-hmm. On je ten hlad. My v podstatě teď tu hladinu nejvíc stěžilo to rozhodnutí ústavního soudu, to předběžné.
0: Rozumím.
2: Protože kompetenční žaloba je opravdu spor o něco jiného.
0: Dovolte mi, abych se právě na toto vaší kolegyně zeptal, v čem přesně by byla újma pro prezidenta Petra Pavla, kdyby nemohl Česko reprezentovat na tom blížícím se summitu v Ankaře? Proč bylo nutné vydat toto předběžné rozhodnutí ústavním soudem?
1: Já to osobně vnímám tak, že vlastně doteď fungoval nějaký systém, byl nějak nastavený, prezident vždy Českou republiku reprezentoval, nikdy to nebyl problém. V aktuální situaci pan prezident nedává úplně nějaké zásadní záminky k tomu, že by se předpokládalo, že se bude odklánět od vládních stanovisek, či že by Českou republiku nereprezentoval tak, jak je třeba. Proto ústavní soud přistoupil k tomu, že právě ten aktuální stav tedy zakonzervuje v tomto vlastně předběžném opatření. A protože nebyl dostatek času pro to, aby vlastně finálně rozhodnul v této věci, protože vláda rozhodnutí velmi odkládala a došlo k němu až absolutně na poslední chvíli. A to vlastně i donutilo prezidenta podat návrh nejenom právě na ústavní stížnost, ale i na to předběžné opatření, které rozhodlo právě o té delegaci do Ankary.
0: Tak, pane poslanče, chcete stručně reagovat?
2: No ne, já vlastně nemám na to Na to, jak reagovat, já opravdu nevím, proč to bylo tak nezbytně nutné, proč vlastně byl vyvolán ten zmatek, že teďka se přemýšlí a bude se řešit protokolárně, kdo je hlava, kdo je vedoucí, kdo je protokolárně víc. Buď je to úmyslné, anebo nechtěné, nedomyšlené kvůli rychlosti, že vlastně to předběžné opatření mluví jenom o účasti pana prezidenta. Tak je tam spousta otazníků, to rozhodnutí bylo super rychlé a samozřejmě má i svoje negativní dopady. Tak já už bych to s dovolením přeskočil a znovu bych se zeptal teda na ten obsah. Protože pořád tady řešíme dobře, tak pan
0: Tak
2: prezident pojede,
0: pokud
2: ale co tam
0: dovolíte,
2: bude říkat?
0: pokud
2: Co tam
0: dovolíte.
2: bude takového zásadního říkat, aby to musel říkat on osobně a nikoli premiér sám, protože je to jeho odpovědnost.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: K tomu, co bude na summitu na to říkat prezident Pavel a co vládní představitelé, konkrétně premiér Babiš, bych se, dámo a pane, ještě závěrem dostal, ale teď, jestli dovolíte, zůstaňme ještě na chviličku u vás, pane poslanče Vondráčku. Zajímalo by mě, když ústavní soud tím předběžným opatřením, o kterém tady hovoříme, rozhodl, že prezident Pavel na summit poletí, jak jste se díval na slova ministra Macinky, že to byl pokus o ústavní puč?
2: Já nepotřebuji komentovat pana Macinku, on nepotřebuje mě jako obhájce svých slov, on používá svůj slovník a dokáže být velmi, já nevím, jak bych to řekl, ostrý, radikální. Já jsem i v minulosti zažil o jiných politických představitelů různé nálepkování, různá ostrá slova.
0: Nezlobte se, je vhodné,
2: pěna,
0: pane poslanče, je vhodné, když se vládní představitel takto vyjadřuje na adresu ústavního soudu?
2: Je to zkratka, je to politická zkratka, jak vidíte, vzbudil zájem. Váš dotaz potvrzuje panu Macinkovi, že když to řekne takhle, tak si ho každý všimne a že to každý řečí. Já jsem kdysi označil za ústavní puč demonstrace na Letné, když se pokoušeli nebo chtěli po panu premiérovi, aby odstoupil ze své funkce.
0: Což se ale netýkalo konání ústavního soudu, takže v tom je asi ten rozdíl.
2: Jo, jo, já jsem slovo puč nepoužil ani jednou, nesouhlasím s tím postupem. Myslím si, že ústavní soud vystoupil ze své, řekněme, komfortní zóny a vystoupil z toho, co bych od ústavního soudu očekával.
0: Dobře.
2: Ale když řeknete puč, tak okamžitě média zbystří a řešíme to. To je prostě doba, ve které žijeme, v doba zkratek a nálepek.
0: Paní poslankyně, není možné ten vzkaz ministra Macinky vnímat jako zkratku a nebude nakonec to nejdůležitější, aby ministr Macinka se zachoval podle toho rozhodnutí ústavního soudu? Zatím nemáme důvod domnívat se, že by se tak nestalo?
1: Tak mně osobně přijde hlavně nepřijatelné, aby se politici vyjadřovali tímto způsobem o demokratických institucích, které u nás máme. Mrzí mě, že to ostatní vládní, vlastně koaliční kolegové omlouvají a že se vůči tomu nevymezí více.
0: Vnímala se to, promiňte, jako omluvu ze strany pana poslance, protože on říkal, že tady není od toho, aby obhajoval slova ministra Macinky.
1: Vnímám to jako lehký alibismus, když jste s někým v koalici a zároveň se nechcete vyjádřit k tomu, jak ten člověk funguje, komunikuje a že zpochybňuje demokratické instituce této země, které jsou tu pro to fungování demokracie. Důležité. A není to poprvé, co oni takovým způsobem komunikují a nejsou to pouze oni, ale například i poslanci z SPD. Ale abych se k tomu vyjádřila, pan Macinka je prostě tímto slovníkem známý. Očividně nějaká míra exhibice a viditelňování se takovými výrazy ho v nějaké formě baví. Mně to přijde naprosto nevhodné, naprosto zbytečné a zejména v postavení vlastně vedoucího diplomata ministra zahraničí je takový slovník absolutně mimo a nepřijatelný.
0: Vy sám, pane poslanče Vondráčku, jste v návaznosti na to rozhodnutí ústavního soudu řekl, že se jedná o stravenku pro pana prezidenta. Není i to určité zpochybňování ústavního soudu tohoto důležitého pilíře naší demokracie?
2: Doufám, že tam jsme se ještě nedostali v České republice, aby jsme už opravdu už nemohli ani nic říct z nadsázku, aby to nebylo zpochybňování nějaké autority. Já jenom ještě jednu větu. Já taky přece nepožaduji po paní kolegyni, aby se tady omlouvala nebo přijela nějaké stanovisko k těm někdy nehorázným urážkám pana Hřiba, které přednáší v poslanecké sněmovně. Ačkoliv v minulosti teda tvořili nějakou koalici, jsou tam spolu.
0: Teď jsou samostatný subjekt, prostě, hnutí stan,
2: prostě
0: tak nevím,
2: paní přesně,
0: jestli
2: tak,
0: tato výhrada no, je na paní poslankyni.
2: Ne, ale taky to bude jako příklad, prostě to ne, snad nikdo po nikomu nepožaduje. A to, já jsem to dokonce v tom příspěvku říkal, nevím, jestli to vyplývá, že ta situace je na jednu stranu velmi vážná, protože se tady opravdu bavíme o bezprecedentním zásahu do kompetencí moci výkonné. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že je to až taková titěrná věc, nebo ne, malicherná, prostě já z toho cítím určitou malost, tak je taky potřeba ten český humor a trošku si z toho dělat.
0: Ale nemáte tedy pocit, že by tady docházelo ke zpochybňování demokratických institucí státu?
2: Určitě si nemyslím, ani na vteřinu. Má to, že s tím bude mít, má a bude mít ústavní soud reputační problém, to nezávisí na komentářích politiků, to, do toho se vystavil do té situace ústavní soud sám.
0: Bude mít ústavní soud reputační problém, paní poslankyně?
1: Já to tak nevnímám. Osobně mi přijde, že spíše právě reputaci ústavního soudu vadí a škodí dlouhodobé vyjadřování politiků, jako je například Petr Macinka, který právě směrem k ústavnímu soudu měl i jiné naprosto nepřijatelné komentáře, například právě ve vztahu k tomu, kdy se řešila kompetenční žaloba ohledně vlastně účasti Filipa Turka ve vládě. Bohužel už si na to nějakým způsobem asi zvykáme, ale po každé, zejména mě jako právničku, to vždycky trošku drásá na duši, když takhle někdo mluví, zejména v takhle vysoké funkci, protože mi přijde důležité tady tu demokracii chránit a oni to prostě nedělají.
0: Tak právníci jste oba v té dnešní diskusi, takže každý právník to vnímá asi trochu jiným způsobem, ale na závěr, jak jsem sliboval, dostaneme se ještě k tomu, co bude pan prezident nebo pan premiér na tom summitu v Ankaře prosazovat. Očekáváte, pane poslanče Vondráčku, že se vůbec dohodnou na tom, co tam budou říkat?
2: Já očekávám, že se ještě nějak vyjádří vláda po tom dnešním zasedání a že by to teda pan prezident měl 100% dodržovat, jestliže respektuje, že odpovědnost nese vláda a tvoří tu zahraniční politiku. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A budu velice zvědavý na každé slovo, které pan prezident v Ankaře řekne, abych věděl teda, co bylo tak zásadního za A. A samozřejmě bude mě zajímat i složení delegace a co tam teda budou říkat případně jednotliví poradci pana prezidenta. Co tam budou dělat. A měli bychom se ptát. A měla by se ptát i opozice. Tak.
0: Paní poslankyně, očekáváte, že se pan prezident a pan premiér dohodnou a že budou Českou republiku v Ankaře zastupovat důstojně, že nebude každý mluvit jiným hlasem a že pan prezident bude respektovat pozici vlády? Prosím stručně.
1: A já rozhodně očekávám shodu a očekávám, že prezident bude respektovat usnesení vlády tak, jak bude vytvořené, protože i zejména od rozhovoru s panem Rutem, který měl pan premiér, se jejich názory vlastně shodují.
0: Tolik poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová diskutovala s poslancem hnutí ano, Radkem Vondráčkem. Dámy a pane, díky oběma.
1: Děkujeme.
2: Na shledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Jakob Burckhardt se narodil v roce 1818 v Bazileji do rodiny protestantského pastora. Ačkoliv po 3 roky studoval teologii, rozhodl se dál nejít ve šlépějích ani svého otce, ani dědečka. Před církevní dráhou upřednostnil dějiny umění. Tehdy nově založený obor odešel studovat do Berlína.
5: Burckhardt položil základy moderních kulturních dějin a sám se stal jedním z největších kunsthistoriků. Jehož vliv a revoluční přístupy poznamenávaly tento obor po většinu 20. století.
4: Po studiích v Berlíně a Bonu se vrátil do rodného Švýcarska, kde přednášel historii na univerzitách v Bazileji a v Curychu. V Bazileji ho také vyhledal mladý Friedrich Nietzsche. Po řadu let spolu udržovali přátelské styky a rozsáhlou korespondenci.
5: Roku 1850 vydal svou druhou knihu Ciceron, jak si užít uměleckých děl v Itálii. Dnes bychom ji mohli označit za bestseller. Po jejím vydání se stala Itálie hlavním cílem kultivovaných turistů.
4: Z vědeckého hlediska je však jeho stěžejním dílem monografie Renesanční kultura v Itálii, která mimochodem nedávno opět vyšla v českém překladu. Burkhardt dokázal celou renesanční epochu uchopit jako celek. Neupřednostňoval její politický, ekonomický ani kulturní rozměr.
5: Detailně popsal nejen politické klima doby, ale i každodenní život. Za zdroje mu sloužily nejen archivní materiály, ale i běžně dostupné kroniky. Revoluční byl jeho přístup a nové otázky, které v díle kladl.
4: Burkhardt upozornil na řadu kontrastů mezi středověkem a renesancí. Přesto renesanci nějak oproti předchozímu období nevyzdvihoval. Jeho vnímání dějin nedávalo prostor myšlence obecného pokroku či vynášení jedné epochy nad druhou.
5: Na sklonku života se začal intenzivně zabývat dějinami antického Řecka. V poslední vůli požádal svého synovce, aby spálil jeho rozsáhlou rukopisnou pozůstalost. Naštěstí se tak nestalo a po Burkhardtově smrti vyšla ještě řada jeho knih, mezi nimi i čtyřsvazkové řecké kulturní dějiny.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, stál podle policie rodinný spor. Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace a dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky, nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadené stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku a v Hanušovicích na Šumpersku bouřka podlemlila trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenalo i meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
7: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky, především na horách, a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
6: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
8: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miry. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu. Taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu, vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. A skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. Od roku 2023 vlastní i plynárenské podniky Net4Gas a Gasa Storage.cz. Loni v červenci skupina zaznamenala rozsáhlý výpadek elektřiny, který postihl 1 000 000 odběratelů, a podle vyšetřování šlo o souběh několika nezávislých komplikací. U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci. Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa v prvním kole playoff. Paraguay podlehli v penaltovém rozstřelu 3-4 po remíze 1-1 v základní hrací době i prodloužení. Do osmifinále postoupili Brazilci po vítězství nad Japonskem 2-1. Zápas mezi Nizozemskem a Marokem vidí reportér Pavel Tilšar.
9: První poločas skončil 0-0, Nizozemci měli jednu velkou šanci, Maročané dvě, ale zatím velmi dobře chytají brankáři Verbruggen a Bonu. I druhou půli budete moct poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
6: A na cyklistické Tour de France budou poprvé od roku 2017 tři Češi. Poprvé slavný závod pojedou Matias Vacek a Jakub Otruba. Pavla Bittnera čeká druhý start. Tour začne v sobotu časovkou družstev v Barceloně.
10: Překážky na D5 za Berounem i na D2 před Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 25. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D2 podobná situace na příjezdu ze Slovenska ve směru na Brno. Na 53. kilometru se porouchalo osobní auto, už je v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka. Místo je označené a je tam snížená rychlost. A na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové vás zpomalí nadměrný náklad. Vezou strojní zařízení na Slovensko přes Starý Hrozenkov. Teď jsou před tunelem Hřebeč, tak respektujte pokyny doprovodných vozidel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme v jihovýchodním polovině území až skoro jasno, jinak oblačno, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě naměří až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Jak pomáhá organizace Člověk v tísni v oblastech postižených zemětřesením ve Venezuele? Proč chystá otevření pobočky v americkém Chicagu? A jak obtížné je pomáhat v pásmu Gazy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
12: Dobrý den.
11: V noci na čtvrtek našeho času zasáhlo Venezuelu velké zemětřesení. Vy jste už ve čtvrtek spustili humanitární sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Rovnou jste na první bezprostřední pomoc vyčlenili 1 000 000 korun. Ty už jste využili na pomoc přímo ve Venezuele?
12: Ještě fyzicky nedistribuujeme na místě, to bych přeháněl, je to těžké se tam dostat. Venezuela jako stát moc nefunguje, ta krize je primárně politická, dlouhodobá, asi leckdo ví, že venezuelský prezident, v podstatě komunistický nebo postkomunistický prezident Maduro byl unesen, odvezen letos
11: do Spojených států.
12: Zemi řídí viceprezidentka, respektive jeho nástupkyně. Trochu se liberalizuje, trochu se otvírá, ale velmi málo a hlavně prostě po těch 20 letech dysfunkčnosti ta země nefunguje. Takže dostat se na místo, nakupovat, začít rozdávat pomoc, zatím jsme schopni nějakých průzkumů a dostat peníze do Venezuely, to je samo o sobě problematické, protože země je pod sankcemi a běžné bankovní převody jsou problematické, takže s tím trochu bojujeme. Máme sice na místě partnerské organizace, my tam 12 let pracujeme ve Venezuele, vždycky jsme podporovali místní venezuelské organizace, většinou tvořené mladými lidmi, dílem se zabývali společenskými problémy, lidskými právy, ale dílem i otázkami chudoby a situace vlastně ve slamech, která je po sociální stránce velmi špatná. Takže s tím poněkud bojujeme, ale během tak 2 dnů maximálně doufáme, že první česká fyzická pomoc už se bude rozdávat na místě. Jestli se nám podaří rozběhnout i finanční příspěvky nějakým způsobem, to teď nevím.
11: Tam tedy řešíte to, jak tam dostat peníze?
12: Ano, jak jsou tam na druhé straně, kromě místních organizací i evropské organizace, my jsme v síti, která se jmenuje Aliance 2015, to je asi 8 organizací z Evropy a 3 z nich jsou na místě. Francouzský Aktet, italské Česvy a německá organizace Welthungerhilfe, takže je trochu o co se opřít. Oni mají nějaké kanály finančních převodů a i pohybu lidí, mají tam nějaké kanceláře, čili uvidíme, jak přesně ty modality budou vypadat. Ostatně i jakoby rozsah té katastrofy se rozkrývá jenom pomalu. Je tam taková absurdita, že venezuelská vláda nenasadila armádu pro likvidaci trosek, což je vlastně absurdní svým způsobem, že ta armáda je ještě jakž takž funkční těleso a má nějakou těžkou techniku. A když si vzpomenu na nedávné zemětřesení v severní Sýrii, nedávné, před několika lety, což je vlastně stát, který v té době neexistoval, tak i tam byli schopni mobilizovat použití techniky a vlastně poměrně aktivní způsob rozebírání těch trosek, protože lidé jsou pod troskami. Venezuela navíc trpí tím, čím trpí každý špatně řízený, skorumpovaný a vlastně vnitřně rozkradený stát. To znamená, že ty budovy, které se tam stavěly, tak jejich kvalita je velmi nízká, trochu tam funguje za těch skoro 25 let socialismu, takové to, kdo nekrade, rozkrádá, okrádá svoji rodinu, což starší pamatují, to je hezký bomot, ale vlastně šílené heslo. A zejména u těch staveb, které by měly být železobetonové, měly by mít nějakou odolnost vůči zemětřesení a podobně, právě to, že se prostě ty věci rozkrádají, šidí a tak dále, tak nakonec, když přijde zemětřesení, vede ke strašným dopadům, daleko větším než v zemích, které jsou funkční. V těch dvou provinciích není nasazená armáda, nebo pokud ano, tak blokuje nebo stěžuje přístup do nejtěžších míst, jinak venezuelské organizace, dobrovolníci, místní skupiny pomáhají. Ta vlastně z místa vedená pomoc je ta jediná, která se teď dostává na místo, kromě několika týmů záchranářů, například ze Spojených států, z Dominikánské republiky, českých záchranářů, z Kataru a podobně. A ty záchranné práce, to je tak vždycky, to je otázka několika málo dnů. Bohužel lidé, které se nepovede dostat z těch trosek, tak prostě po nějaké době vyčerpáním, žízní, tím, kde, jak jsou uvězněni, tak už je nelze zachránit živé. A nastupuje ta druhá dlouhá fáze a to je vlastně, ona se rozbíhá už teď, ale stabilizace těch, kteří přežili. My se vlastně vždycky soustředujeme na ty, kteří přežili, protože sami nejsme záchranáři a nemáme tu techniku. Vlastně naši klienti nebo příjemci pomoci jsou prostě ti, kteří se ocitli bez přístřeší, často i bez obživy, mohli o někoho přijít v rodině, přišli o vybavení domácnosti a jsou vlastně v úplně jako vykolejené situaci. Takže
11: a co jsou, těmhle lidem budete nabízet ve Venezuele?
12: To jsou ty skupiny, ono už to běží na té místní úrovni. Teď v prvních dnech se skloňuje jako absolutní alfa omega čistá pitná voda. Protože je léto, venezuelské komunální sítě jsou ve strašném stavu, opět vracím se k tomu socialismu, a když přijde zemětřesení, tak i to, co trochu funguje, tak se rozpadne, takže čistá pitná voda je úplné top priorit. Trochu mi to připomíná situaci na Haiti, kde jsme pracovali, kde to bylo také ty první vlastně dny. Lidé se nakonec někde vyspí, není tam zima a tak dále, ale pitná voda, jídlo, stanové tábory, uprchlická centra a pak postupná stabilizace, plus tedy vlastně bylo by potřeba zmínit ještě jeden sektor a to je zdravotnictví, které je ve Venezuele dlouhodobě ve strašném stavu opět, protože je státní, ve skutečnosti to funguje tak, že lidé, kteří chtějí nějaké ošetření nebo potřebují léky, tak si všechno musí zaplatit prostě na dřevo. To zdravotnictví je hluboce podinvestované a teď pod náporem v těch dvou provinciích, pod náporem raněných a lidí, kteří potřebují ošetření, tak kolabuje. Takže ta situace je velmi komplexní a bych řekl, že jako připomíná třeba rozsah toho zemětřesení na Haiti, byť počet obětí je menší, ale ta země je dysfunkční, to území je velké, roztažené na stovky kilometrů vlastně, je to velmi složitá a přístup do té země, včetně na Haiti se aspoň dalo bez problémů létat nebo na začátku cestovat po zemi z vedlejší Dominikánské republiky, ta země nebrzdila vlastně jako pomoc a tady to vypadá, že vlastně ta venezuelská vláda pokud ne brzdí, tak rozhodně tedy není součinná k tomu, aby ta pomoc byla co nejlépe a co nejrychleji poskytnuta.
11: Už jsem říkal, že jste už ve čtvrtek vyhlásili sbírku. Kolik už se podařilo vybrat, jak dlouho počítáte, že ta sbírka ještě bude trvat?
12: Dnes odpoledne to bylo necelých 6 milionů korun na sbírce SOS Venezuela a další přibližně 3 miliony, o kterých víme, že věnují nějaké instituce, nadace, jako Perlička se dá říct, že Fordova nadace, to je ten Ford, co začal vyrábět Ford kdysi, která sídlí ve Spojených státech tak, a s kterou my spolupracujeme, tak už nás oslovila, že nám přidá finance právě na práci ve Venezuele a takových bude víc pravděpodobně, kteří také vědí. My máme totiž v oblasti regionální kancelář v Kostarice, která není daleko. V týmu máme i Venezuely, Venezuelanky a Venezuelce v Kostarice, jsou to emigranti, nicméně mají kontakt s tou zemí, máme, jak už jsem říkal, partnerské organizace a vlastně i vzdálené spolupracovníky přímo v zemi, takže nějaká kapacita operační tam je, uvidíme, jak budeme pokračovat. Co se sbírky týče, tak vzhledem k tomu, jak je málo informací o tom, co se opravdu děje, ono těch 1500 obětí vypadá, že je to spíš omezená katastrofa.
11: Na druhé straně jsou tam 10 000 pohřešovaných.
12: Vedle toho, ta čísla pohřešovaných se pohybují někde kolem 50, někdy dokonce 70 000 lidí. A je velmi pravděpodobné, že značná část těch pohřešovaných je pod těmi troskami. Ale právě proto, že ta země nefunguje, vláda nekoná, vlastně nechala ty lidi na holičkách, nepoužila ani tu armádu a ty zahraniční týmy nikdy svým objemem nemohou nahradit prostě domácí. Musíte se tam dostat letadly, něco. Tak je pravděpodobné, že počet obětí poroste přinejmenším do nějakých malých desítek tisíc a to už je vlastně obrovská katastrofa.
11: Spoluzakladatel, výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni působí v řadě zemí. V minulých týdnech jste avizovali, že otevřete pobočku ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Proč?
12: Protože jsme globální organizace, máme už 5 let v Londýně svoji kancelář, která pracuje částečně s vysokými školami, částečně s britskou vládou a s některými nadacemi a podobně to chceme zopakovat ve Spojených státech. Není to tak, že bychom z Česka chtěli s humanitární pomocí směřovat do Spojených států, ale třeba některé vzdělávací a komunikační programy, jako náš filmový festival Jeden svět o lidských právech nebo Jeden svět na školách, to znamená použití audiovizuálních materiálů pro výuku různých složitých témat, jako je třeba klimatická změna nebo sociální vyloučení nebo lidská práva, anebo také aktivní občanství a mediální výchova, kritické myšlení, tak jsou programy, u kterých zdá se bude zájem je pilotovat i ve Spojených státech za peníze Spojených států. Tam je potřeba najít někdo, kdo to bude financovat, nikoli vláda, ale a ten důvod je ten, že ve Spojených státech je celá řada jednak univerzit, které se zabývají zejména rozvojovou, ale i humanitární tématikou. U těch rozvojových věcí jsou ty univerzity velmi daleko v nových technologiích, přístupech a my chceme být maximálně inovativní. Vlastně já vždycky říkám, že se snažíme míchat jakéhosi ducha člověka v tísni, to znamená ducha skromnosti, respektu a zároveň sebevědomí, skromnosti a respektu k těm, se kterými a pro které pracujeme, a sebevědomí vůči překážkám, které nám stojí v cestě, abychom mohli těm lidem dobře pomoci a posunout je dál. A prostě Amerika zůstává centrem inovací. A druhý důvod je i ten, že v Americe jsou desítky a desítky soukromých a korporátních nadací, které financují podobné aktivity, jaké my děláme po světě. Pokud v Americe nejste, tak se nemůžete dostat na jejich mentální mapu, nemůžete se stát jejich partnerem, takže i proto. A proč Chicago? Často jsme dotazováni, tak je to město s největší českou stopou, která ku podivu doteď funguje. V Chicagu jsou lidé, kteří mají spousty lidí, kteří mají vztah k České republice, k minulosti, k zároveň jsou to lidé, které zajímá svoboda, demokracie a pomoc po světě, takže proto jsme vybrali Chicago. Pobočka je zatím zaregistrovaná, první právní kroky proběhly v Americe, zároveň dalším krokem je to, že musíte požádat o vlastně registraci pro tax exemption, jak se tomu řekne?
11: Daňová
12: výjimka, ano. Což je proces, který trvá několik měsíců dnes, ale pokud tu registraci dostaneme, což není důvod, proč ne, protože splňujeme všechny podmínky, tak v Americe se dary odepisují přímo z daní, nikoli jako tady v Česku, kde fyzická osoba může dát tuším do 10 nebo 20%, právnická osoba tuším do 10%, ale z daňového základu, čili část jde z vlastních peněz. V Americe je to tak, že když máte zaplatit 100 000 dolarů daní, tak se můžete rozhodnout, že z těch 100 000 dolarů 10 000 pošlete nějaké konkrétní neziskové charitativní pomáhající organizaci.
11: A to je samozřejmě něco, co je pro vás zajímavé.
12: To je pro nás zajímavé a i pro ty dárce samozřejmě.
11: Je tou motivací, proč otevíráte americkou kancelář, i to, že věříte, že by to mohlo ulehčit získávání peněz od americké vlády?
12: Uvidíme, my jsme partnerem americké vlády 20 let, aniž bychom tam měli kancelář. V zásadě
11: Pardon, že do toho skáču, ale to financování se omezilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
12: To financování se částečně omezilo, ale daleko méně, než to vypadalo v těch prvních měsících. Ten příběh, který se zejména Elon Musk a i Trump a jeho administrativa snažili vlastně jako vykreslit, byl, že v zásadě skoro většina americké pomoci je neefektivní a dysfunkční. Ta americká pomoc, pokud už se na to ptáte, tak před nástupem Donalda Trumpa představovala zhruba 60 až 65 miliard dolarů ročně. Teď rok poté, protože kongres nesouhlasil s tím seškrtáním a vrátil 19 miliard zpátky do rozpočtu pomoci, tak se to pohybuje někde k 50 miliardám dolarů, které by Trumpova administrativa měla použít. Ona část těch peněz používá, část jde na humanitární pomoc OSN a podobně. Část pomoci teče do těch nejdůležitějších regionů. My jako Člověk v tísni jsme například příjemcem velkého amerického grantu v letošním roce a bude to pokračovat zhruba do poloviny příštího roku. Očekáváme na pomoc Ukrajině a to v řádech, které výrazně třeba převyšují českou pomoc, která se Ukrajině poskytuje.
11: Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni se stal první českou humanitární organizací, které se podařilo získat jak izraelskou, tak palestinskou registraci a může tak pomáhat přímo v pásmu Gazy. Jak složité bylo získat tyto registrace a která byla obtížnější, ta palestinská nebo izraelská?
12: Já bych řekl, že ta izraelská, byť osobně jsem ta jednání nevedl, vedl je především Marek Štys, šéf našeho humanitárního týmu, který řeší takovéto situace dnes, ale uvidíme, co to znamená. Ono je to tak, že my jsme získali registraci jako nová organizace, naopak celá řada zavedených organizací, u kterých bych řekl, že lze věřit tomu, že postupují profesionálně, čestně a kvalitně, jako třeba britské, německé a další organizace, tak ztratili tu registraci. Jo? Takže to může být tak trochu i určitá hra. Těm nováčkům registraci dáme, těm, kteří tady byli déle a mají tady hodně lidí a působí to, taky sebereme. Uvidíme, co bude za rok. My jsme zprostředkovaně v Gaze pracovali přes mezinárodní partnery a místní partnery samozřejmě už od roku 2020, co to bude, pět, ne, čtyři, pardon.
11: Takže dva roky.
12: Takže dva roky zhruba přes holandský Warchild, německou právě Welthunger Hilfe, což je něco jako pomoc proti světovému hladu a je to velká renovovaná 50 let stará německá organizace. Teď už tam můžeme pracovat napřímo. Měli jsme tam první průzkumnou misi, nebo jak to říci. Jedna věc je registrace, druhá věc jsou pak povolení pro konkrétní lidi, rotace tam a zpět, konvoje, které mají nějaké zabezpečení. Ta práce je nesmírně obtížná a nebezpečná pořád. Ale po těch dvou letech, kdy jsme podporovali především výživu dětí, takzvaná nutriční centra, a volnočasová centra, nebo spíš psychosociální centra, taková odlehčovací pro děti, tak teď s pokračujícím příměřím je snaha přece jenom rozběhnout jaksi alespoň jakž tak standardní vzdělávací služby, protože představte si, že děti zůstávají roky bez školní docházky, takže to poslední, co kolegyně a kolegové rozhodli, že budeme financovat a identifikovali na místě, tak jsou vlastně, jak by to bylo česky, přechodná vzdělávací centra, školy samotné nefungují, buď jsou poškozeny, anebo v mnoha školách jsou uprchlíci vnitřní. Tohle jsou vlastně centra, která jsou zřízená v nějakých budovách, částečně často kombinovaná se stany, ale reální učitelé a učitelky tam učí děti, které tím pádem dochází v zásadě pětkrát týdně na nějaký vzdělávací proces. V této chvíli máme 1000 dětí v tom programu, bude pokračovat celý příští školní rok. Bohužel česká vláda zastavila prakticky veškerou humanitární pomoc do světa, zatímco před nástupem této vlády a ministra Macinky ta celková česká pomoc na celý rok a celý svět představovala asi 200 milionů korun, což samo o sobě je droboučká částka. Tak teď je to zhruba třetina a týká se jenom některých vybraných projektů, takže financování české vlády, které jsme měli loni na práci v Gaze, jsme ztratili. Tím pádem zbývá SOS Gaza, to znamená výzva lidem, firmám, institucím, aby si uvědomili, že situace v Gaze je opravdu strašná a pokud člověk nesouhlasí s tím, co se tam děje, nebo pokud chce aspoň trochu pomoci těm, kteří jsou na tom malém území vlastně v několika let té trvající válce, tak je to možnost, jak přispět a pro nás možnost, jak přece jenom o trochu rozšířit tu českou pomoc dětem v Gaze.
11: Na závěr se samozřejmě musím zeptat na Ukrajinu. Ta aktuální, jak se říká, plnohodnotná válka na Ukrajině pokračuje už 1587 dní. Jak se za tu dobu mění to, co je potřeba, to, co poskytujete na Ukrajině?
12: To je samozřejmě skvělá otázka, protože ta modalita pomoci se velmi mění a je to, myslím, hodně otázka profesionality organizací, nebýt jako křeček v kolečku. Takže zatímco na začátku hráli prim vlaky plné potravin a rozdávání vody a potravin a dek a hygienických balíčků, tak to v podstatě dostal ukrajinský stát. On také na to dostává zahraniční peníze, částečně evropské, částečně třeba ze Světové banky, nebo dříve to bylo i od Spojených států a od některých evropských států i bilaterálně, tak to vlastně dostal pod kontrolou. Mimochodem, Ukrajina je skvěle digitalizovaná, víc než Česko, takže digitální systém vlastně přidělování a informování o pomoci funguje a není třeba řešit až na některé drobné výjimečné excesy právě základní potraviny a jiné věci. To nám umožnilo věnovat se víc školství. Jenom ilustrativně ukrajinská vláda a prezident, možná to byl přímo prezident, vydali někdy před 3 lety, druhý rok války, dekret, že škola může být otevřena jenom tehdy, pokud tam je funkční kryt proti bombám pod školou nebo vedle a ve škole může být jenom tolik dětí, které se dokáží v tom spolu s učiteli krytu schovat, protože těch útoků leteckých je strašně moc. Samozřejmě většina škol neměla kvalitní funkční kryty, některé měly sklepy ve strašném stavu, protože ta země je dlouhodobě ekonomicky na tom není dobře. Takže jeden z velkých programů je vlastně buď oprava nebo dokonce i budování leteckých krytů ze sklepů nebo v sousedství nebo ve sklepích sousedních domů, tak aby tam děti v jakž tak slušných podmínkách, včetně nějaké ventilace, čisté vody a tak dále, se mohly přesunout a aby tím pádem vyučování ve školách mohlo pokračovat. Velmi se zabýváme infrastrukturou, také díky těm americkým penězům, které jsou i na infrastrukturní projekty a tím nemyslím kohoutek na vodu někde v jedné místnosti. Jsou to čerpací systémy, bateriová úložiště, částečně solární zdroje, podpora tepláren a rozvodu tepla, vodáren a rozvodu vody a dokonce právě třeba ty záložní zdroje. A když jsem byl v únoru a v březnu na Ukrajině, tak jsme čerstvě předávali bateriové úložiště v jedné z centrálních nemocnic. Malá věc a ti místní říkali, to je zázrak, protože vždy, když vypadne elektřina, tak my běháme a bojíme se, kdo umře. Tohle nám pomůže ty minuty překonat.
11: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, naslyšenou.
12: Naschledanou.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Turning to AI. We have seen impressive advances in frontier models that will drive progress in science and technology. At the same time, these models also multiply the risks. The key question of today is how to introduce new models safely.
3: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
14: Umělá inteligence a kyberbezpečnost nepřestávají být jedními z hlavních témat světové politiky, ba naopak. Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přinášejí. O tom všem bude tento díl bruselských chlebíčků, tentokrát se dvěma různými hosty. Jmenuji Vojtěch Dořáček a s kolegou Jakubem Luckým jsme pro vás natočili rozhovory s mužem a ženou, kteří mají hodně co mluvit do toho, jak bude kolem AI vypadat politika Evropy. Na mezinárodním fóru Globsec v Praze jsme mluvili s eurokomisařkou pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henou Virkunenovou a výkonným ředitelem agentury EU pro kybernetickou bezpečnost Johanem Lepasárem. Oba rozhovory teď postupně uslyšíte. Přejeme příjemný poslech. Paní eurokomisařko, vaše portfolio v komisi je poměrně široké. Technologická suverenita, bezpečnost a demokracie. A já bych rád využil toho, že máme možnost spolu dnes mluvit a alespoň se dotkl všech těch oblastí. Vezmeme to s dovolením od konce. Letos jsme měli v Maďarsku důležité volby. V nich po dlouhé době prohrál Viktor Orbán, kterého nejen v Bruselu, ale i mimo něj mnoho lidí vnímalo jako hrozbu pro demokracii. Vidíte s ním nějaké další hrozby pro evropskou demokracii zevnitř?
15: Můžeme říci, že evropská demokracie je samozřejmě již mnoho let pod útokem. Čelíme velkému tlaku zvenčí, ale samozřejmě i uvnitř Evropy existují hnutí, která demokracii nerespektují. A zároveň demokracie, respektující právní stát, svoboda projevu, lidská práva, to jsou základní principy Evropské unie. A je velmi důležité, aby se všechny naše členské státy zavázaly k těmto základním hodnotám. A Evropská komise tato pravidla také vymáhá a dbá na to, aby všichni respektovali naše společné hodnoty.
14: Pojďme k umělé inteligenci a technologiím, když se podíváme na USA a Čínu a jejich pokrok v této oblasti. Myslíte si, že bychom se jako Evropa měli skutečně snažit o konkurenceschopnost nebo hledat výhody v jiných odvětvích?
15: Myslím si, že zejména pokud jde o technologie, je velmi důležité, aby Evropa budovala vlastní kapacity. Máme taky velmi jasná pravidla, že každý, kdo působí v Evropské unii, musí naše pravidla respektovat, pokud jde o technologie a digitalizaci. Zároveň však nemůžeme být závislí na těch modelech a technologiích, které pocházejí pouze ze třetích zemí. A zejména v tomto ohledu se musíme zaměřit na kritická odvětví, jako je umělá inteligence, kvantové technologie, kybernetická bezpečnost a taky polovodiče, pro které musíme mít vlastní kapacity. V dnešní době jde o rizikové závislosti. Pokud jsme zcela závislí na technologiích, které mají původ mimo Evropu, ta závislost proti nám může být použita jako zbraň. A proto je důležité, abychom na to byli připraveni a abychom měli odolnou ekonomiku. Ale konkurence je nyní velmi tvrdá, pokud jde o technologie. A propojení mezi technologiemi a bezpečností je také velmi, velmi úzké.
14: Když jste zmínila kapacity, pokud je o lidské kapacity, myslím, že v souvislosti s umělou inteligencí v Evropě panuje určitý paradox. My na jednu stranu říkáme, že máme více vědců a odborníků na umělou inteligenci než USA, ale i letos řada titulků v médiích hlásá, že odborníci na umělou inteligenci se stěhují z Evropy a že v oboru AI dochází k odlivu inteligence. Jak se na to díváte?
15: To je pro Evropu vždycky výzva, že máme skvělý výzkum a vědu a také velký potenciál v našich startupech. Například jen v oblasti umělé inteligence máme 8000 startupů, které vytvářejí a trénují umělou inteligenci. Teď se ale musíme skutečně ujistit, že i tyto skvělé inovace mohou vstoupit v Evropské unii na trh. Často inovace v Evropě vytváříme, ale podnikání se děje mimo Evropu. A zjevnými překážkami je, že pro naše podniky je stále obtížné v Evropě růst kvůli roztříštěným pravidlům, překážkám mezi členskými státy a také potížím s rizikovým kapitálem. A na tom pracujeme, protože chceme Evropu pro firmy zjednodušit a zrychlit. A skutečně chceme vytvořit prostředí, ve kterém naše startupy mohou své podnikání rozšiřovat.
14: V souvislosti s AI mě zajímají ještě datová centra, protože zejména v USA probíhá velká debata o tom, jakou daň se AI vybírá na infrastruktuře, zejména na vodě a elektřině. Máme cesty, jak těmto problémům v Evropě možná ne zcela předejít, ale zmírnit je?
15: Je velmi důležité, abychom tyhle investice prováděli udržitelným způsobem. A to je přesně důvod, proč 3. června v Evropské komisi přijmeme balíček pro technologickou suverenitu. A jednou z jeho velmi důležitých součástí bude akt pro rozvoj cloudu a umělé inteligence. A týká se to zejména datových center, abychom zajistili, že investice do nich v Evropě budou prováděny energeticky efektivním způsobem a tak, aby šetřili přírodní zdroje. Odhadujeme, že v příštích 5-7 letech budeme v Evropské unii potřebovat 3x víc datových center, než kolik jich máme teď. A samozřejmě musíme zajistit, aby naši občané mohli tento vývoj podpořit, aby mohli skutečně věřit, že je dostatek energie a že systém je udržitelný i s ohledem na environmentální aspekty.
14: Někteří kritici, zejména na liberální straně politického spektra, se ale domnívají, že EU je příliš mírná, pokud jde o vymáhání těchto pravidel, jako je akt o digitálních službách, hlavně pokud jde o velké technologické společnosti. A taky v kontextu současných, řekněme, křehkých vztahů mezi EU a USA, myslíte si, že v tomhle smyslu děláme dost?
15: Děláme hodně, pokud jde o digitální služby. Samozřejmě ta legislativa je stále poměrně nová, vstoupila v platnost před o něco víc než 2 lety a komise už na samém začátku zahájila rozsáhlá vyšetřování velkých online platform. A během jednoho roku jsme některá z vyšetřování dokončili a zveřejnili řadu předběžných zjištění. Takže si myslím, že v oblasti vymáhání teď postupujeme velmi dobře. A zejména se zaměřujeme na oblasti jako ochrana nezletilých, ochrana našich demokracií a volebních procesů a také na online nakupování, abychom zajistili, že se v Evropské unii neprodávají nelegální produkty. Novou a neustále se rozvíjející oblastí jsou různé podvody a podobné trestné činy. Zaměřujeme se na to, jaká opatření online platformy přijímají, abychom skutečně posoudili a zmírnili rizika, která představují.
14: A dovedete si představit, že bychom třeba zcela uzavřeli evropské dveře některým společnostem mimo EU, třeba v případě, kdyby porušili nějaká konkrétní pravidla, anebo když bychom usoudili, že jejich podnikání není v souladu s demokratickými hodnotami?
15: Pokud existuje společnost, která nerespektuje naše pravidla a která nedodržuje naše nařízení, je samozřejmě krajní možností, že můžeme těmto společnostem zcela zakázat působení v Evropské unii. A samozřejmě také mohou být bezpečnostní důvody, pro které určité společnosti nesmí v EU působit. Bezpečnost je v dnešní době něco, na co musíme stále upozorňovat. Tradičně jsme však velmi otevření světovému podnikání a očekáváme, že všichni, kteří působí v Evropě, budou respektovat naše pravidla.
14: Já jsem tou poslední otázkou nemířil jen na politický nebo ekonomický aspekt umělé inteligence a technologií, ale taky na soukromí, které do bezpečnosti spadá. Napadá mě třeba riziko narušování soukromých životů a úniku dat z chytrých domácností, kde útočníci mohou snadno zneužít přístup k domácím kamerám nebo obecně Wi-Fi. Máte za to, že občané jsou dostatečně chráněni před těmito druhy hrozeb, které se tak rychle vyvíjejí?
15: Máme zavedená velmi přísná pravidla GDPR, ale aspekty kybernetické bezpečnosti je samozřejmě třeba brát v úvahu a brát je velmi vážně. Náš akt o kybernetické odolnosti vstoupí v platnost v nadcházejících měsících a je to poprvé, co budeme mít legislativu, která se týká těchto produktů připojených k internetu. A samozřejmě je velmi důležité, aby produkty, které používáme, kyberneticky bezpečné byly. Doposud taková legislativa v Evropské unii ani nikde jinde na světě neexistovala. Je tedy velmi důležité, aby i v produktech, které používáme v každodenním životě, byly silné systémy, které budou kyberneticky odolné. Ale musíme neustále se spolu

0: akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla. Ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
1: O tom byly před 20 lety točené sci-fi filmy a teď to téměř prožíváme.
0: Ano, a u těchto případů vidíme, že jsou stran uživatelů vysoce rizikové a proto musí být takové systémy testované, než vstoupí na trh. A právě tento týden jsme o nich zveřejnili pokyny a čekáme na připomínky zainteresovaných stran, abychom definovali největší uživatelská rizika. Legislativa, která se jimi bude zabývat, vejde v platnost asi za rok, dva. Ale bez pochyby existují sféry, kde AI dělá důležitá rozhodnutí, která mají dopady na každodenní životy lidí. A v Evropě chceme zajistit, aby byly tyhle systémy testované, než vejdou na trh. Protože chceme, aby jim naši občané mohli věřit. To je podle nás dobrý základ pro inovace.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: To byla Hena Virkkunenová, finská eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii. A na fóru Globsec jsme natáčeli i s Johanem Lepasárem, ředitelem agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost.
3: Head of ENISA, welcome.
4: Thank you.
1: V posledních měsících je velkým tématem závislost evropských firem a také různých úřadů a organizací na amerických technologických firmách, například na různých službách jako Azure, AWS a podobně. Je tohle bezpečnostní riziko, když uvážíme, že americká administrativa je poněkud nepředvídatelná?
5: To, že jsme závislí na technologiích, které nám poskytují nějaké třetí země, to není nic nového. Tohle už tu máme dlouhou dobu. Asi nejlepším příkladem jsou 5G sítě. Bezpečnostní analýza, kterou si Evropa udělala, ukazuje, jaké kroky jde podniknout, aby Evropa pomalu, ale jistě zabezpečila právě takovéto sítě. Od té doby Evropská unie udělala další vyhodnocování rizik, pokud jde o podmořské kabely, zdravotnické přístroje, ve spoustě dalších sektorů, které jsou považovány za kritické. A úkolem není to zaměřit se na nějaké konkrétní země nebo konkrétní poskytovatele služeb. Děláme to proto, abychom objevili příslušná rizika, jestli jsme na něčem závislí a jak z dlouhodobého hlediska nastavit opatření, která povedou k tomu, že jsou naše technologie odolné, že nejsou závislé jen na jednom dodavateli. A taky, že si dokážeme zajistit dlouhodobou udržitelnost naší digitální ekonomiky. To je přístup, který jsme si zvolili. Samozřejmě můžeme být rychlejší a proto myslím, komise navrhuje revizi aktu o kyberbezpečnosti, aby Unie měla mechanismy, jak se s těmito problémy vypořádat dostatečně rychle.
1: Taky se vedla debata o budování vlastní infrastruktury, aby vznikl, řekněme, nějaký unijní cloud. Je to něco, co se děje?
5: V Evropské unii existuje spousta poskytovatelů cloudových služeb, kteří jsou evropští. Některé z nich jsem i osobně potkal a jsem hrdý, že skutečně odvádí skvělou práci nejen při budování té infrastruktury, ale také při budování dovedností a znalostí, jak vytvořit ty nejkvalitnější cloudové služby. Je ale zároveň taky zřejmé, že náš trh je zatím ovládán firmami ze třetích zemí, takže musíme našim evropským hráčům dát čas a prostor na to růst, což se myslím děje. Nejde o to, zda si vybereme jednoho nebo druhého. Potřebujeme cloudové služby, potřebujeme různé poskytovatele, potřebujeme také zdravou soutěž, což je dobré pro bezpečnost, ale především potřebujeme mít možnost volby, což je, myslím, důležitý aspekt toho všeho.
1: Rozumím. A máme tedy tyhle služby dotovat? Máme je zvýhodňovat ve státních zakázkách?
5: To je velmi dobrá otázka na politiky a proto se musíte ptát politiků.
1: A nějaká data, kolik vlád, kolik institucí závisí na cloudových službách třetích stran máte? Hledal jsem nějaká celounijní data, ale ta jsem nenašel.
5: V oblastech, ve kterých se dělá celounijní vyhodnocování rizik, máme trochu lepší data, ale bojím se, že většina těchto dat není určena pro veřejnost. Určitě jsou ale oblasti, ve kterých jsme dělali průzkumy, kde víme, jaké technologie firmy a organizace používají, víme, co je na trhu, ale v oblastech, které jsme zatím neskoumali, tak tam toho mnoho nevíme. To je ale dobrý důvod dělat více vyhodnocování rizik v kritických oblastech a sítích, abychom věděli víc.
1: Chápu, já bych se teď rád dotkl také velkých jazykových modelů. Představují ty pro EU nějaká rizika? Co jsou hlavní oblasti, na které bychom se měli zaměřit?
5: Co za posledních pár let pozorujeme, je, že nové modely umělé inteligence už našly uplatnění v kyberbezpečnosti a různé pochybné subjekty je už použili k tomu, aby generovali phishingové kampaně. Rok 2025 byl, myslím, prvním, kdy byla většina podvodných kampaní podpořena umělou inteligencí. Takže AI v kyberbezpečnosti není úplně novinkou. Přesnost těchto modelů se ohromně zvýšila v mnoha směrech. A to znamená, že čas, který v našem prostředí vynakládáme na zvládání rizik, na identifikaci zranitelností, na posouzení jejich důležitosti, tak ten čas se ohromně zkrátil právě kvůli těmto modelům. Což také znamená, že i když se základy kyberbezpečnosti nemění, rychlost jejich procesů je teď, a v budoucnu to bude ještě horší, stále větší. To znamená také, že lidé už na některé věci jednoduše nejsou dost rychlí. To je, myslím, to hlavní. Z dlouhodobého hlediska myslím, že tyhle modely také pomohou dostat na trh bezpečnější produkty, protože umožní výrobcům poměrně levně je otestovat dříve, než je nasadí. Takže z dlouhodobého hlediska je to, myslím, dobrý nástroj. Z toho krátkodobého teď zažíváme přechodné období, ve kterém máme více zranitelností. Ty se dají díky AI snáze odhalit, ale i snáze zneužít. Takže to samozřejmě vytváří velký tlak na pracovníky informační bezpečnosti a všechny kritické subjekty, ať už jsou to nemocnice nebo dopravní společnosti. Je tedy zásadní, aby každý, kdo se zabývá kyberbezpečností a ví, co je to správa zranitelností, bral svou práci velmi vážně a přijímal nezbytná opatření a co nejvíce zranitelností opravil, včetně těch nekritických. Myslím si, že toto je jedno z poselství, které mohu předat. Neměli bychom se také soustředit pouze na jednotlivé modely. V tomto ekosystému působí celá řada aktérů, včetně evropských vývojářů, průkopnických modelů. Samozřejmě modely se v průběhu času mění, ale pro evropské aktéry se otvírají nové příležitosti. A myslím si, že máme také příležitost podporovat a motivovat evropský ekosystém k využívání těchto modelů ve prospěch kyberbezpečnosti.
1: Takže co jsou konkrétní kroky, které můžeme udělat?
5: Díval bych se na to ze tří úhlů. První je, co výrobci mohou dělat a co by, myslím, měli dělat. A to je využívat tyto modely k předběžnému testování, ještě než své produkty umístí na trh. A stejně tak k testování produktů, co už na trhu jsou. Protože samozřejmě, pokud jste výrobcem nějakého produktu, máte odpovědnost za zajištění bezpečnosti po celou dobu jeho životnosti. Takže je důležité vrátit se i k vašim starším produktům a zajistit, že jsou bezpečné i v tomto novém prostředí. Pak tu máme provozovatele sítí, poskytovatele kritické infrastruktury, kteří musí zajistit, že jejich systém práce s bezpečnostními chybami a vydávání záplat je aktuální a dokážou zvládnout novou, řekněme, strojovou rychlost reakcí na bezpečnostní chyby. A nakonec ekosystém. To je něco, co může určitě také pomoct. Musíme svést různé aktéry dohromady. Soukromý sektor si musí najít partnery, se kterými se spojí a vytvoří si tak pro sebe nové příležitosti, nové možnosti. A to je něco, co my můžeme prostředkovat a organizovat. Zorganizovat můžeme například soutěž mezi předními AI developery v Evropě, aby byli motivováni užívat své modely ku prospěchu kyberbezpečnosti. A to tak, aby kritický sektor a členské státy a jejich národní úřady pro kybernetickou bezpečnost zjistili, které evropské modely jsou nejlepší a nejlépe fungují. Tam, myslím, ENISA a Evropa jako celek může pomoct.
1: I já bych teď rád reagoval na to, co jste říkal o soukromém sektoru, že by se měl najít partnery. Stále jsou některé základní kameny naší celé softwarové architektury, které spravují v podstatě dobrovolníci. Existuje hodně kritických knihoven, které jsou open source, otevřený software, a jsou tu jasné případy, kdy se tyto knihovny nebo aplikace někdo snažil infiltrovat a vytvořit v nich úmyslně bezpečnostní díry. Co s tím děláme?
5: Ano, to je, myslím, dobrá otázka, protože otevřený software není něco, co můžete snadno vymítit ze svých systémů. Mnoho patentů produktů také zahrnuje prvky open source. Takže je důležité, abychom s komunitním přístupem, který nezbytně musí být celosvětový, navazovali kontakt a koordinovali pomoc a podporu, kterou můžeme těmto komunitám poskytnout. A mohu pyšně říct, že v tomto úzce spolupracujeme se Spojenými státy a jejich bezpečnostními úřady. A v Evropě tohle musíme nakopnout a sdílet a synchronizovat naše aktivní schopnosti, abychom se zaměřili prvně na ty, řekněme, kritické vrstvy open source a zajistili, že jsou zabezpečené. To je něco, co si v hlavě připomínám často.
1: A existuje nějaký posudek ohledně těchto klíčových knihoven, které máme podpořit a zabezpečovat, abychom chránili sami sebe?
5: Rozhodně máme experty, kteří na tom pracují. To vás mohu ujistit.
1: Co se velkých jazykových modelů týče, zmínil jste phishing a koncové uživatele. Myslím, že většina z lidí teď nepoužívá velké jazykové modely z Evropy, pravděpodobně spíš ty americké. Může to být riziko? Nevidíme do toho, jak fungují uvnitř, státní aktéři je mohou použít jako vlivové nástroje, protože mnoho lidí to v podstatě používá jako velký stroj na odpovědi. A tak neměli bychom usilovat, abychom měli víc evropských jazykových modelů, kde bychom měli větší kontrolu?
5: Už jsem, myslím, několikrát zmínil, že máme evropské vývojáře a měli bychom to vnímat ne jako problém jedné společnosti, ale jako systémovou změnu. A také víme, že první veřejný velký jazykový model byl vydaný 30. listopadu 2022, takže méně než 4 roky zpátky. A za tyhle 4 roky, kolik se toho změnilo, kolik dalších hráčů se objevilo a pokořilo ten předchozí model? Takže vidíme, že je to velmi dynamické a měnící se prostředí. V skutku, teď můžete říct, že jsou schopnější modely, které nejsou evropské. Ale to není něco, co je vytesané do kamene. Pochopitelně očekáváme, že se objeví evropské modely, které budou schopné konkurovat na tomhle trhu.
1: Takže hodně věříme evropským vývojářům.
5: Hodně tlačíme, aby se evropští vývojáři prokázali, ano.
1: Já bych teď chtěl mluvit o některých nedávných snahách protlačit určitá opatření na evropské úrovni. Měli jsme debatu o chat control, o omezování služeb VPN, a tak se chci zeptat, kde je ta hranice, protože z pohledu kyberbezpečnosti řada z těchto rozhodnutí jako prolomení koncového šifrování, to byla největší debata kolem chat control, v zájmu odhalování zneužívání dětí, tak to jsou rozhodnutí s extrémně zásadními dopady, a to právě na kyberbezpečnost. Takže kde vy vidíte tu hranici, když nařídíme velkým poskytovatelům, aby koncové šifrování prolomili? Neuškodí nám to po kyberbezpečnostní stránce?
5: Já zastupuji kyberbezpečnostní úřad, který má technickou odbornost. A pochopitelně naše názory se odráží v tom, co vidíme na technické úrovni. Nicméně bezpečnost má vždy účel něco chránit. Je zatím nějaké vyšší dobro. A je to vždy o vážení různých hodnot a chápání následků různých akcí. A proto máme politiky. Takže velmi rád na tuhle otázku neodpovím.
1: No ale tohle rozhodnutí bude dělat i řada evropských poslanců. Co když za vámi přijdou ti a zeptají se?
5: No, pak jim odpovím.
1: Chci se zeptat také na projekty ENISA směrem k občanům EU, kterých jsem mnoho neviděl, ačkoliv jste byli v posledních letech velmi aktivní. Proč nemáte více vzdělávacího obsahu pro evropské publikum?
5: Funguje to tak, že v Evropě máme národní kyberbezpečnostní úřady, které se starají o svoji národní bezpečnost. A občané se samozřejmě nejprve obracejí k nim a ke svým vlastním vládám, spíše než na evropskou úroveň, když potřebují pomoc. Úkolem ENISA je pomoci těmto národním úřadům dělat jejich práci, podporovat je a pomáhat jim. Do toho spadá i vzdělávání, šíření povědomí. ENISA také sdílí celou řadu nástrojů, metodologie a různé praktické vychytávky, co mohou členské státy užívat. Máme samozřejmě své publikace veřejné, takže pokud vás to jako občana zajímá, dostanete se ke všem zprávám a pokynům, to není problém. Ale skutečně nepotřebujeme přímo interagovat s občany. Jednáme skrze národní kyberbezpečnostní úřady, protože věříme, že to je nejlepší způsob, jak může být ENISA hodnotná.
1: A na závěr ještě pár zpráv, které by vás z evropského dění za minulý týden neměly minout. V4 je zpět, pronesl v úterý oslavně stále čerstvý premiér Maďarska Peter Maďar. Schůzku premiérů dříve zpřátelených a teď spíše vzájemně skeptických zemí uspořádal poprvé po 2 letech. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko by teď mohly začít opět jednat pravidelněji. Sjezd v Budapešti minulý týden si všichni čtyři pochvalovali. Shodnou se třeba v opatrném přístupu k rozšiřování EU, migraci i ambiciozním zeleným politikám. A na čem se neshodnou, to podle premiéra Slovenska Roberta Fica raději řešit nebudou. Britský liberistický premiér Keir Starmer oznámil svoji rezignaci. A co to znamená pro EU? Starmerův pravděpodobný nástupce Andy Burnham podle serveru Politico se Starmerem sdílí názor, že Británie by měla vztahy s EU utužit. Zatím na neurčito se ale osouvá summit plánovaný na 22. července. EU a Británie na něm měly schválit dohody, které mají usnadnit vývoz a dovoz zemědělských produktů, propojit systémy obchodování s emisemi a usnadnit mladým lidem cesty do zahraničí. A na závěr zpráva příhodná k tématu dnešních bruselských chlebíčků. Americký prezident Donald Trump opět hrozí cly, a to 100% na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. O tom uvažují některé evropské země a některé, jako Francie nebo Španělsko, už takovou daň mají. Evropská komise reagovala prohlášením, že daně nejsou diskriminační vůči USA a platí rovně na všechny společnosti, nehledě na zemi původu. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků opravdu vše. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Dvořáček. Díky, že nás posloucháte a budeme se těšit zase za týden.
2: Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat.
0: Co je to státní dluh?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek, který je zapotřebí něčím zafinancovat, a tyto peníze si vláda musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet ho postupně financuje vydávání státních dluhopisů nebo jinými půjčkami, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
3: Dluhopisy jsou ten základ v Česku. Těch dluhopisů je, pokud se nepletu, přes 90% z celkového toho dluhu, a ten zbyteček to jsou úvěry, ale za normálních okolností pro většinu, naprosto většinu vlád ve světě jsou lepší právě dluhopisy, finančně lepší, prostě to celkově vychází líp. Potom už, když jste takhle velký dlužník, tak už dává větší smysl vydávat dluhopisy, než si půjčovat u bank.
0: Za to, že firmy a lidé státu půjčí peníze, jim ale vláda samozřejmě musí platit úroky, které představují další náklady a odborně se nazývají obsluha státního dluhu. Michal Skořepa upřesňuje, komu český stát nejčastěji dluží.
3: Třetinu celého toho dluhu drží české banky. Další zhruba čtvrtinu drží, čili půjčili státu, pojišťovny, penzijní fondy, investiční fondy. To znamená, vlastně kdokoliv z nás má peníze uložené buď v bance na nějakém účtu, nebo má třeba penzijní připojištění, nebo umístil peníze do nějakého dluhopisového fondu, který teda ale nakupuje v Česku, tak vlastně my všichni nepřímo, aniž bychom to možná tušili, tak vlastně půjčujeme české vládě skrze někoho jiného samozřejmě, kdo za nás hodnotí to, jestli ten český státní nebo vládní dluh skutečně stojí za to, jestli ty úrokové sazby dávají smysl. A abych teda doplnil ještě tu poslední informaci, ta je hodně důležitá, že něco mezi čtvrtkou a třetinou, tam to docela kolísá, toho českého veřejného nebo státního dluhu drží cizinci, nerezidenti.
0: Hospodaření státu na dluh je v každém případě drahé a ubírá nám všem prostředky, které bychom mohli použít třeba na zajímavé investice. Přesto je dnes život se státním dluhem
4: západním standardem. Každá země, která dluží, si ale musí dát dobrý pozor, aby její zadlužení nerostlo příliš a aby byla schopná své dluhy dlouhodobě splácet. Pokud by nebyla, došlo by ke státnímu bankrotu a i takové případy z minulosti známe. Kde je hranice bezpečného zadlužení, se ale podle ekonoma Michala Skořepy nedá jednoduše říci, protože to se liší země od země.
3: Každý stát je jiný, každá situace je trochu jiná. Jsou státy, jako je Japonsko, kde prostě ten státní dluh je přes 200% HDP. Dlouhá léta, nikomu to nevadí, nikdo ani nemrkne. Pak jsou jiné státy, které jsou zadlužené, já nevím, třeba 50% HDP, myslím Argentina při jednom v svém krachu a stejně zkrachuje. Čili ten interval je šíleně široký a stejně většinou, zejména u větších zemí, u zemí, které jsou transparentní, které poskytují dostatek těch dat, tak stejně většinou ten investor jde za tohle první číslo.
4: Investoři vždy hodnotí, jak je v zemi kvalitní vláda, jak funguje centrální banka a jak velké je riziko, že by ekonomika další zadlužení už nezvládla. Pokud investoři tyto faktory vyhodnotí s dobrým výsledkem, promíjejí obvykle zemím i vysoké dluhy, dnes klidně i na úrovni 100% HDP.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Českému USAR týmu ve Venezuele se připojí dalších 19 záchranářů. Vedení ANO o pražském kandidatovi na primátora zatím nerozhodlo. Fotbalisté Německa vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguayi podlehli po penaltách. A bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne od západu přehánky a bouřky. Teploty až 32 stupňů, na západě 25.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: 19 českých záchranářů odletělo do Curaçaa slovenským speciálem. Ve Venezuele zasažené zemětřesením doplní záchranáře z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele za pomoci psů a dronů prohledávají trosky zřícených budov. Venezuelské úřady už evidují přes 1700 potvrzených obětí zemětřesení. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo. Po večerním jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi třemi kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
7: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení to, že by se takto přáli, ale jsou tu lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou tu lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli od nikud, nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života, ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
6: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat do dvou týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli jeho bytové kauze. Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkově náklady přesáhly 160 miliard korun.
8: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
9: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
8: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
10: Za posledních 20 rokov v Evropě se spustily 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
8: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Vstupenku do Národního divadla si loni koupilo víc než 545 tisíc diváků. To je o 35 tisíc méně než rok předtím. Od loňského září navíc kvůli rekonstrukci chybí nová scéna. Některé inscenace se proto přesunuly do náhradních prostor. Průměrná návštěvnost přesto přesáhla 85%. Soubor během loňského roku odehrál 1000 představení. Fotbalisté Německa vypadli na mistrovství světa v prvním kole play-off. Paraguay podlehli na penalty 3-4. Základní hrací doba i prodloužení skončily remízou 1-1. Brazílie postoupila do osmifinále po výhře 2-1 nad Japonskem. A jak hraje Maroko s Nizozemskem, to ví reportér Pavel Tilšar.
11: Právě začalo prodloužení za stavu 1-1. Nizozemsko vedlo po gólu Hakpa, pak vyrovnal v nastavení základní hrací doby Diop. Prodloužení můžete poslouchat v digitálním radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál.
6: Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňáková postoupily na Wimbledonu do druhého kola. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina.
12: Nehody na D1 u Velké Býteše a také u Nového Jičína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nehodu u Velké Býteše. Na kilometru 162 je v obezení rozházené dopravní značení. Stojí tam také dvě poškozená osobní auta.
13: Zřejmě najeli na ty závaží toho dopravního značení a rozmátili si pneumatiky.
12: Na D1 z Přerova do Ostravy další nehoda za odbočkou na Nový Jičín. Na kilometru 333 je po kolizi dvou nákladních aut uzavřený odstavný pruh. Místo už je označené šipkou a jezdí se plynule. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova hlásíte omezení. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem se projíždí kivadlově a s úženými pruhy.
13: Kdo jede od Vystrkova, tak jede po krajnici, už to je vyježděný do Hlíny, a kdo jede opačným směrem, tak někdo už rozsekal ty směrové desky.
12: A v Bílovci na Novojičínsku je neprůjezdná silnice 463 do Skřipova. V lokalitě Stará Ves spadl na vozovku strom, budou ho uklízet, počítejte se zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Bude oblačno, na jihovýchodě slunečno, odpoledne na západě místy přehánky nebo bouřky, večer častější i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, naopak na jihovýchodě 36. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
14: Letošní prázdninové měsíce patří na plusu devadesátkám. Pestré události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo si je pamatují, tak těm, kteří je nezažili, a také těm, kdo už raději zapomněli. V následující hodině pozve Petr Vizina k mikrofonu režiséra a scénáristu Tomáše Hodana, který potvrdí, že prezident Václav Havel opravdu poslal pro kapelu Rolling Stones vládní speciál. Ale ještě předtím dostane slovo Lubomír Smatana a repríza jeho pořadu Zaostřeno. A řeč nebude jen o kapele Rolling Stones, ale také o dalších skvělých muzikantech, kteří k nám na samém začátku 90. let přijížděli, aby se poznali s tím zajímavým prezidentem Václavem Havlem. Takže Pink Floyd, Velvet Underground nebo Bob Dylan.
2: Zaostřeno.

0: Frank Zappa byl první. Vysoký chlápek v huňaté Beranici vystoupil z letadla na pražské Ruzini už v lednu 1990. Rozesmátý od ucha k uchu, zřejmě také překvapený obrovským množstvím fanoušků, kteří se mačkali na letišti. Mezi nimi i hudební kritik Petr Doruška, pro kterého to musel být splněný sen.
1: Já mám pocit, že to člověk, který vytvořil tradici rockového hudebníka v opozici. Jako rockový hudebník, co by rockový underground. A to byla věc v 60. letech, která teď, dejme tomu v Americe, v Evropě už nemá tu platnost. Ale u nás ta tradice vlastně trvá až do nynějška. A proto taková reakce, proto taková odezva. Všichni tady toho Franka vítají jako člověka, který jim k tomu pomohl.
0: Frank Zappa tenkrát ale nepřijel zahrát, přijel se do Prahy jen podívat. Jako jeden z mála amerických muzikantů měl o Československu nějakou jasnější představu. Říká Karel Havelka, zvaný Kocour, muž, který se po procesech s undergroundem vystěhoval do Vídně a na organizaci cesty Franka Zappy do Prahy se podílel.
2: Frank Zappa nebyl člověk, který by zjistil, že Václav Havel existuje až někdy koncem listopadu 89. Ten o chartě, o těchto aktivitách, o Václavovi Havlovi, o českém undergroundu, o Plastic People věděl. Jo? On a Patti Smith. A ještě bych řekl potom možná David Peel trochu. To byli jediný lidi, kteří skutečně to, když právě chci říct, tak třeba Lou Reed a John Cale pro ty Česká republika do listopadu 89 neexistovala. Ty prostě byli trošku nad věcí.
0: Ikona amerického undergroundu Frank Zappa se ale do Československa vrátil hned v roce 1991, a to i s celou kapelou, a ve vyprodané hale vypaloval jeden hit za druhým. Kamery si všimly, že z první řady mával muzikantovi prezident Václav Havel. Zappa té mimořádné situaci v Československu zřejmě velmi dobře rozuměl.
3: I'm sure you already know it. But this is just the beginning of your new future in this country.
4: Až se budete prát se všemi těmi problémy, které vás čekají, prosím vás o jednu věc. Dbejte na to, aby vaše země byla jedinečná. Tak jedinečná, jak dneska je.
3: Keep it unique. And now I will try and tune my guitar.
0: Velký experimentátor Frank Zappa sice přitahoval fanoušky, ale pořád hrál jen okrajový hudební žánr pro zasvěcené. Opravdu velká kapela, kterou chtěl vidět každý, byly až... Do Prahy přijeli v roce 1990 a kdyby nebylo Václava Havla, tak by tu nikdy nehráli. Na tom se shodují všichni, kteří tehdy koncert s velkým nadšením a bez zkušeností z megaakcí organizovali. Stouni v Praze chtěli hrát, říká Jakub Mejdřický.
5: To, že oni to chtěli, prostě, protože z dnešní zkušeností, jakože 20 let potom, kdyby těch problémů byla půlka, jako toho, co byla tenkrát, tak by každá jiná normální kapela řekla, víte co, tak my budeme hrát někde jinde, jako s váma. Tady, tyhle komplikace jako řešit nebudem, protože jako to...
6: Kdyby tady nebyla osoba Václava Havla, tak by je vůbec nenapadlo ten fax poslat, že? Protože jako hrát v Rusku mohli klidně kdykoliv, že? Tam jako tomu nikdo nebránil.
0: Dodává další z hudebních manažerů Lubomír Schmidtmajer. Původní plán organizátorů byl udělat koncert Rolling Stones na výročí sovětské invaze 21. srpna. To se sice o několik dnů nepovedlo, ale 120 tisíc lidí na Strahovském stadionu bylo důkazem, že přesně tohle fanoušci potřebovali. A zřejmě i Václav Havel v tričku s vyplazenými jazyky.
7: Ahoj, Prahu! Vítám vás na budu!
8: Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
0: Kromě megahvězd mířili do Prahy a především za Václavem Havlem i hvězdy undergroundu, jako například Lou Reed z kapely Velvet Underground. Ten přijel také v roce 1990, ale jako novinář, aby udělal s prezidentem interview o svobodě do časopisu Rolling Stone.
9: You know, I always thought the Velvet Underground first and foremost was about freedom. freedom to write about what you want, play it the way you want, put it out.
10: Podle mě tím nejdůležitějším rysem Velvet Underground byla svoboda. Svoboda psát, o čem chcete, svoboda hrát, co a jak chcete. To byl základ všeho. A právě proto měla skupina takový ohlas v Československu. Lidi mi třeba říkali, jak na tu muziku mysleli ve vězení, nebo jak na ně zapůsobily naše texty. A na druhé straně ta represe. Dětem třeba zakazovali brnkat na kytaru na Karlově mostě. Režim se bál, že jakmile spolu budou hrát, budou se taky spolu bavit. A taky, že jo. Takže proto ten vlastně z hlediska režimu oprávněný strach z rock'n'rollu. Řeknu vám, tvůrčí člověk na postu prezidenta, to je prostě nádhera.
9: Creative person being the president is really such a wonderful idea.
0: Samotní Velvet Underground zahráli v Praze až v roce 1993, kdy se dali dohromady kvůli evropskému turné, které bylo i historicky posledním turné celé kapely. Od 90. let minulého století se v Praze vystřídaly stovky muzikantů a kapel všeho druhu. Dnes už ale nikoho z hudebníků nenapadne podívat se na Pražský hrad jinak, než jako na turistickou atrakci. A jen málo fanoušků si vzpomene, že na začátku sem ti nejlepší přijížděli hlavně kvůli Václavu Havlovi. Po boku Václava Havla stál od listopadu 89 až do roku 2003 jeho osobní tajemník a později ředitel sekretariátu na Pražském hradě Vladimír Hanzel. Kromě jiného byl také hudebním publicistou a o hudebním dění kolem prezidenta měl tedy informace z první ruky. Proto jsem ho pozval do studia Českého rozhlasu Plus a na úvod mě ještě jednou zajímal Frank Zappa.
11: Ano, přijel na pozvání Michala Kocába, který nějak se s ní potkal kdysi v Americe a jenom zíral, protože Kocáb ho vzal do federálního parlamentu a tam mu ukázal, že on, Kocáb, muzikán, je tam členem Merblov parlament, MP. Tak samozřejmě toho byla tehdy plný televize i v Americe. V Americe se vysílá jenom zprávy o Americe, případně ještě tehdy o Sovětském svazu trošku. A když někde je tsunami nebo tak, jinak to jsou zprávy jenom o Americe. A vlastně tehdy byla výjimka, že opravdu bylo denně ve zprávách Václav Havel, Velvet Revolution a tak, takže Zappa měl obrovský zájem přijet.
0: A co to vlastně dělal Frank Zappa, když ani nehrál, žádný koncert tu neměl?
11: Já jsem jeho program nedělal. Já jsem byl jenom, když byl na hradě za prezidentem Havlem a věděl jsem o tom, že se tady pohybuje.
0: A jaký to vlastně mělo význam pro hudební scénu českou, když tu byl a nehrál?
11: Takovou symbolickou. Prostě tady vlastně dohromady nikdo nepřijel za ty normalizace. Jezdili občas nějaký jazzmeni, ale z těch rockových kapel téměř nic a jezdilo se do Budapešti na rockový koncerty a najednou takováhle ikona toho vlastně takový nezávislý scény Frank Zappa tady, ale spíš měli větší význam ti další, kteří tady i hráli.
0: To znamená Rolling Stones v první řadě?
11: No, ještě před ním a tady byl Lou Reed.
0: Na jaře,
11: přijel solově, ano, ten měl za úkol nahrát rozhovor s Václavem Havlem pro časopis Rolling Stone, aby to řekl správně, a nějak špatně zmáčknul magnetofon, takže se mu to nenahrálo, ale zorganizovali na pokyn Václava Havla takové setkání v klubu Úluv na Národní třídě, taková pas trošku na Lou Reeda, protože tady ty lidi prostě, když mají hrát někde, tak jsou manažeři a stojí to strašně peněz, ale pak je jiná metoda, je plásnout po rameni a říct, pojďte si zahrát tamhle s kamarádama. No a tím to nestojí nic, anebo to stojí milion dolarů nebo kolik. Takže vlastně Havel řekl, že bude nějaký kamarádi, že budou v tom Úluvu, který znají Velvet Underground a takhle, že by bylo tam jít. No a když tak, že by mohl zahrát. A to on rovnou řekl, že hrát nebude a on říkal, že to ne, to nejde, tady všichni se to těší, jsou zvědaví a dokonce mu tím způsobem, jak on to uměl, sugeroval to, že vlastně on způsobil tu sametovou revoluci. Protože jeden z hlavních zdrojů Plastic People of the Universe byli Velvet Underground, jeho kapela, Lou Reedová, tam byl šéf a na základě toho, když je zavřeli, tak vznikla charta 77. No a teď je důsledek té charty vlastně ta Velvet Revolution, takže vlastně on viděl, že má povinnost zahrát, to Úluvu odehrál.
0: A jak dlouho hrál?
11: Tam byla skupina Velvet Revival, takže hrál s nima a potom hráli oni sami, nevím, kolik trošku hrál, ne, asi ne dlouho, pak poslouchal ty Velvet Revival a řekl, že to hrajou líp, než hrají ty Velveti.
0: Takže opravdu kapela, která hrála a přijela jsem kvůli Václavu Havlovi, tak to byly až Rolling Stones v tom srpnu 1990.
11: Můžu se mýlit, ale určitě z těch velkých kapel to byly Stouni.
0: A pak jsem přijel, kdo všechno, já jsem si vyhledal, že Joan Baez, ta tu byla, ale to souviselo zase třeba s tou bratislavskou Lirou.
11: Tak, tak.
0: Potom tu byly jednotlivé členové Velvet Undergroundu.
11: To tady byly kompletní vlastně bez Niko, která umřela a ona tady hrála vlastně ještě na konci toho totáče. Takže vlastně postupně tady byli komplet úplně všichni, ale tehdy tady byla celá skupina, to znamená Sterling Morrison, Maureen Tucker, bubenice.
0: No a kteří další muzikanti přijeli speciálně kvůli Havlovi, nebo alespoň to byla hlavní motivace, proč navštívili Československo?
11: Ale to se nedá úplně říct, že to bylo hlavní, nebo bylo to takové podpůrné. Tak o Joan Baez jsme mluvili, Paul Simon tady byl, s tím Ladysmith Black Mambazou, takovou s tou černošskou kapelou nebo zpěváky z Jižní Afriky. Byl tady třeba Dizzy Gillespie, což je jazzový muzikant. No a Pink Floydi, ty si myslím, že měli motivaci toho Havla a potom taky Bob Dylan. Bob Dylan, zdá se, že vyloženě přijel kvůli Havlovi a pak tady byl mnohokrát. Ale poprvé, když jsem přijel, tak vlastně já jsem byl u toho osobního setkání v šatně Dylana s Havlem a to bylo takový dost zvláštní.
0: No, přišel Havel do šatny za Bobem Dylanem.
11: No tak přišlo od něj, od těch jeho lidí, taková prosba, jestli by se nemohl s tím Bobem setkat. Takže jsme tam přišli, Havel nesl pod paží svoji knížku Dopisy o Lze v angličtině a tam napsal věnování, tu Bob Dylan, Václav Havel a tomu v té šatně předával, Dylan vytáhl a vlastně nejdřív tam seděli a mlčeli. A já jsem zjistil, že oba jsou takový stydlíni, což je takový podivný. Havel vystupoval před 500 000 lidí na Letné a v parlamentu a tak. Dylan hrál pro obrovský publikum po světě, ale když byli spolu, tak opravdu se chovali tak jako dost stydlivě a bál se někdo promluvit první, tak tam bylo takové mlčení nějakou dobu. Pak teda už se trošku mluvilo a Havel teda vytáhl tu knížku, dali Dylanovi, a Dylan takhle sahl za sebe a vytáhl takovou kytaru, starou, odlučenou, omlácenou, jo, a dávali Havlovi a řekl, tak to je kytara, na kterou jsem začínal hrát v Greenwich Village. Takže taková kytara by měla být někde v rokovém síni
0: slávy. Nějaké rokové muzeu.
11: No.
0: A kde ta kytara je dneska?
11: Nevím, nevím, už se už po ní pátralo a nenašla se.
0: Nenašla se?
11: No.
0: To zmizelo.
11: Nevím, a možná někde je, ale opravdu já už jsem neměl k ní přímý kontakt k kytaře, ale vím, že několik lidí se na mě obracelo a zkoušeli jsme vysát signály i Dagmar Havlové manželce, jestli náhodou není v garáži, kam se uskladnilo hodně věcí, co měl Václav Havel na Hradě, ale od ní přišel vzkaz, že tam není, tak nevím.
0: A potom, když jsem vracel Bob Dylan, tak se vždycky potkali s Václavem Havlem, nebo už ne?
11: Ne, už se nepotkávali, ale byli jsme několika na koncertě Dylanově.
0: Jenom se podívat jako diváci.
11: Ano, ano.
0: A jak to bylo tady s Pink Floyd?
11: Pink Floyd tady taky byli několikrát a ty vlastně vyloženě přijeli kvůli Václavu Havlovi, měli prohlídku na Hradě pražském a pak Eliška Fučíková, šéfka památkářů, která je prováděla, tak nám řekla, byla úplně překvapená, říká, ty toho tolik vědějí o té architektuře, že to nevím ani já. Taky někdo prozradil, že to, někdo z nich studoval architekturu a že to jsou vlastně, to nejsou nějaký tupí muzikanti, ale to jsou opravdu vzdělaní lidé. Vím, že i potom na koncertě byl s námi pan Medek, který se zajímal o vážnou hudbu, jo, takováhle muzika nebrala. Ale šel tam s tím, že někde zjistil, že teda to má prvky vážné hudby. Seděl tam i s manželkou a evidentně nějako to moc nebavilo. Ale nás ano, to bylo výborný. Ten první koncert na Strahově, to bylo úžasná věc.
0: A to se setkali s Václavem Havlem kde? Na Hradě?
11: Na Hradě a pak jsme byli na Kampě, jak se jmenuje, taková...
0: Taková typická pražská kavárna.
11: To jmenuje. No tak ne, to je takový, možná, že už dneska není, ale takový dražší podnik. Já jsem tam přizval i publicistu Jirku Černého, ten si s nima vřele povídal a byli tam komplet všichni, i s Václavem Havlem a to bylo takové příjemné odpoledne.
0: A co je tak jako nejvíce zajímalo na Václavu Havlovi?
11: Já už si to nepamatuju, ale vím, že teda ve shodě s Eliškou Fučíkovou jsem si říkal, že mají velmi inteligentní otázky a že teda se do těch věcí, o těch věcí zajímají do hloubky a ne nějak jenom z povrchu. tak to i z vážné hudby. Mstislav Rostropovič, nebo tady prostě byl Kubelík a tak dále, a ty samozřejmě se taky setkali s Havlem. A on měl široký jako záběr, to neměl jenom rockovou muziku, ale poslouchali vážnou hudbu a všechno. Takže tohle, ale třeba řadou muzikantů se setkal i na svých cestách zahraničí. Já si vzpomínám na jedno zvláštní setkání, to bylo v Dublinu v roce 96, kde v takový hospodě nad Dublinem bylo soukromý program večer a součást toho byl hudební produkce a tam byla Sinéad O'Connor. Já jsem to organizoval a irské ministerstvo zahraničí nějak vzdorovalo a nechtělo to domlouvat s tou Sinéad, že je blázen. Říkal, she is crazy in her mind, protože ona roztrhala fotku papeže a takový, a nějak na ní koukali strašně špatně.
12: Extravagantní umělkyně.
11: A my jsme trvali na tom, že teda tam ta Sinéad má být. Nakonec přišla, měla malinkou holčičku, čerstvou, prostě ještě ta ubíhala kojit, jo. Nevím, kolik mohlo být, měsíc, dva měsíce, víc ne. A byla hrozně milá, příjemná, byla hrozně ráda, že tam může být. Zpívala s kytaristou, jenom za doprovodu ty kytary, a pak zpívala jako irsko-lidovou píseň a kapela, to znamená úplně bez nástroje. A to bylo nádhera. Dodneška mě mrazí, když si to vzpomenu, jak tam tím svým krásným hlasem úplně čistě zpívala, nikdo ji nedoprovázel, tak to mě přišlo jako genius.
12: Tak tohle tady asi nevíme, spíš víme o tom, kdo sem jezdil a kdo se tady s Václavem Havlem setkal. A já, když jsem si pročítal zahraniční noviny právě o těch koncertech, třeba Rolling Stones a podobně, jak jsem zjistil, že to mělo obrovskou odezvu, asi mnohem větší než ty politické schůzky. Dá se to tak říct?
11: No, v nějakých souvislostech ano. Dokonce já vím, že jednou, když byl v Austrálii na letišti a zrovna tam byli i Stouni na tom stejném letišti, tak se kvůli tomu podržel odlet letadla, že se tam jako uvítali a pokecali na té ploše a pak o tom vyšly články takový odsuzující, co to je, hlava státu, prezident republiky zdrží letadlo kvůli tomu, že si tam povídá s nějakými rockery a tak, ale on byl naopak na to pyšný, hrdý, že je tam potkal. Takže a to byly plný noviny. A asi nejenom u nás.
12: V kterém to bylo roce plus minus?
11: To bych musel taky najít. To bych musel najít, ale opravdu byly fotky prostě toho, jak jsou na ty letišní ploše a fouká tam vítr a tam Havel s těma stounama tam klábosí.
12: Dále by se říct tak úplně zjednodušeně, že kdyby nebyl prezidentem Václav Havel, tak by tady tolik muzikantů nehrálo?
11: No tak já nevím, kdo by byl prezidentem, jo? Takže možná, že by nějaký jiný byl větší magnetem pro muzikanty, ale ten Václav Havel tím, že on opravdu, to nebyl jako povrchní nějaký vztah k tomu, ale teď víme sami, že vlastně celou tu historii z Plastic People, tak on byl ten, který vlastně se setkal s těma plastikama, když už to s nima bylo nahnuté a přes teda Ivana Jirouse. A vlastně on byl ten, který zorganizoval jaksi protestní akce proti tomu, že je zavřeli. No a zase to byl on, který potom na základě toho sepsal chartu 77. Takže jeho vztah k té muzice samozřejmě byl hluboký. A jiní třeba lidé z charty, tak těm ta hudba plastiku moc nevonila. To musím říct přímo, ale pochopili, že je potřeba být s nimi solidární, i když to zrovna není jejich šále kávy.
0: Říká Vladimír Hanzel, hudební publicista a bývalý osobní tajemník prezidenta Václava Havla. A tím končí dnešní pořad Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
13: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
14: Legendární koncert The Rolling Stones v srpnu 1990 v Praze byl pomyslnou tečkou za časy komunistického Československa a svérázným startem do legendárních devadesátek. O tomto koncertu a také o chystaném filmu vypravoval režisér a scénárista Tomáš Hodan autorovi pořadu Hovory Petru Bizinovi v lednu 2025.
15: Legendární koncert Rolling Stones v srpnu 1990 v Praze se stal symbolem konce starých časů, v nedávno ještě komunistickém Československu. Příběh vzdálený 35 let se rozhodl vyprávět režisér a scénárista Tomáš Hodan. Za sebou má ironický seriál o Tondovi Blaníkovi nebo oceňovaný film Poslední závod o lyžařském klání, při kterém v Krkonoších zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Je náš současný pohled na 90. leta spíš trpce ironický anebo obdivně romantický. Při poslechu hovoru na téma 90. a české kinematografie vás vítá Petr Vizina.
13: Hovory.
15: Dobrý den a vítejte.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Teď se přeneseme ve stroji času. Praha 18. srpna 1990, pražský Strahov, 100 000 platících podle odhadů. Vám je ale 10 let, tak co vy si můžete pamatovat o té době?
16: No z tohohle nic, já jsem teda, musím říct, byl na těch Pink Floydech, to bylo podle mě 94. Tak to se mi tak jako trochu hodilo při psaní toho scénáře, že jsem znal tu atmosféru, dokonce tam tenkrát si jaký pan, že se prodávaly lísky v nějakých maringotkách, do kterých někdo strčil a jelo to z toho kopce a byl to takový ještě dost jako chaos oproti dnešku, kdy už na všechno jsou jako firmy a systémy a tak. Takže z toho jsem trochu čerpal, ale jako na tom koncertě jsem nebyl a asi jsem si to tenkrát ani neuvědomoval.
15: Ten koncert mnozí považují za přelomovou událost, za symbol příchodu nových časů. Jak ho vyprávíte vy? Co vás na něm vlastně nejvíc baví nebo zajímá?
16: No oni to jsou, jako začalo to tak, že já jsem seděl s kamarádem Davidem Gajdečkou, který pořádá koncerty a on mi začal vyprávět nějaký jako historky z toho pořádání. On ten film se vlastně věnuje, on vrcholí tím koncertem, jako není o tom koncertě, on je o přípravách toho koncertu a vlastně sleduje to příběh takových 4 jako mladých kluků, který, jak my říkáme, prostě neumějí anglicky, jako nemají fax, jako nemají auto, vlastně jako dělali koncerty na Chmelnici do té doby.
15: Ale mají Václava Havla.
16: Ale mají Václava Havla. Václav Havel jim to vlastně tenkrát nabídnul. Takže ten film vypráví jako příběh od nějakého února, kdy přišla ta nabídka do toho 18. srpna, kdy proběhl ten koncert, takže oni na tu přípravu měli nějakých jako půl roku, což je taky jedna z neuvěřitelných věcí, že to za tu dobu stihli. A hlavně v tom komunistickém Československu, a sice byla ten rok 90 byl takovej, že už byla ta svoboda, jako všechno se mohlo, ale zároveň tady nic jako nebylo a nefungovaly ty instituce. Jo, takže oni chodili a nevím, šli do chemičky, jakože potřebují suchý led. A ten ředitel jim řekl, dobrý, tak si zadejte žádost tamhle na tu instituci, ty to pošlou tamhle, ten to schválí, ten to pošle tamhle a my to jako v další 5 letce jako vyrobíme a za 6 let to můžete mít. A oni říkali, ale my to potřebujeme za měsíc. A tady vůbec jako nebyli ty lidi zvyklí, že někdo může něco chtít jako do týdne. Jo, to dneska už taky zní neuvěřitelně dneska, když chcete pořádáte akci, jak zavoláte do firmy, která dělá catering, řeknete, pro kolik to chcete lidí a oni to prostě udělají, protože je to pro ně nějaký jako biznis. Ale Tomáši, to tady tenkrát nefungovalo.
15: Já vám do toho skočím. Tohle vypadá jak obdivná historka, ta bohatýřská historka z doby, kdy nic nefunguje, ale ti 4 bohatýři přesto prostě uspořádají koncert pro těch 100 000 lidí. Já předpokládám, ale generačně, vy nejste ta generace, která prostě obdivuje ta 90. léta zcela bezmezně, protože k ním patří. A zažili, to možná budou ti pořadatelé, kteří zažili 90. jako tu dobu, kdy se všechno mohlo a vlastně potom to mělo výsledky. Tak z jaké pozice vy vyprávíte? Jste skeptičtější?
16: No, určitě ne, protože tohle to je jeden z těch hezkých příběhů těch 90. let a já si samozřejmě uvědomuju, že jako nebyly jenom ty hezký příhody a musím dokonce říct, že jsem ten scénář, kdysi jsem se o tom bavil s kolegou Mirem Šifrou, který teď bude mít premiéru jeho film Černák, před asi rokem byl film Mickey, že jo, který vypráví zase ty 90. léta ze svýho úhlu, dejme tomu, protože on vyrůstal jako na té slovenské dědině. A ten mi třeba říkal, já vlastně jsem nikdy nechápal, co vy na těch 90. tady jako máte.
15: Myšleno Češi žijící zvlášť ti, kdo žijí v Praze.
16: Ano, že jako jinak to prožíval člověk, který jako byl v Praze a jinak třeba kluk ze slovenské jediny, který říkal, já si ty 90. pamatuju, že u nás prostě zavřeli fabriky a ovládli všechno ty mafiáni, který tam řezali lidem hlavy. Takže já si jako uvědomuju, že ty úhly můžou být jako naprosto rozdílný a myslím si, že je dobře, že oba ty úhly prostě existují a někdo se jim jako věnuje. Ale ano, oproti filmům o tom jako nástupu toho mafiánského kapitalismu, tak tohle, on ten rok 90 byl ještě takový jako panenský, bych řekl, jo. To ještě nebujela ta kriminalita, lidi se rozkoukávali, nikdo nevěděl, co bude a teď se otvíraly ty možnosti, tak ono to bylo něčím jako, jako krásný, takže ano, tady ten film je spíš o tom jako pozitivním, že člověk mohl všechno.
17: Z té doby, alespoň tedy z toho koncertu Rolling Stones v roce 1990 na Strahově existují záznamy, celkem dobře je to zmapované. Co pro vás je ta věc, kterou máte chuť vyprávět? Je to, to ta šikovnost těch lidí, kteří jsou najednou v situaci a musí se podle ní zařídit?
16: Já bych ani neřekl, že to je jako šikovnost při veškerý úctě, ale že to je takový to, jak nevím, jak se nikdo jako ničeho prostě nebo jak jako všechno možný. A myslím teďka v tom pozitivním slova smyslu, ne, že je možný ukrást fabriku, ale že je možný udělat koncert. Jo. Takže je to prostě příběh o takových čtyřech, já se omlám, já s nadsázkou říkám, o takových čtyřech pitomcích, který prostě udělá jako obrovskou věc, který by nikdo nevěřil.
17: Když jsme u těch čtyřech pořadatelů, tak jak, jaký jsou vlastně, jak žijou s tou legendou? Máte dojem, že mají touhu, abyste jim vybudoval pomník, že tohle to jsme my zařídili?
16: Já jsem se s nima samozřejmě setkal a vycházel jsem z jejich vzpomínek při tom psaní a jako oni na to dneska taky jako vzpomínají, že to bylo něco jako neskutečného a že to vlastně byla v něčem jakoby drzost a že to bylo i setkání těch dvou světů. Když jsem prostě přijel ten americký jako management, tak ty vůbec nechápali, jako kde jsou a jak ty kluci fungují. Jako přesně včetně toho, že oni třeba posílali faxy několikrát, nevím, protože byli prostě zvyklí, jako, že se na to odpovídá, jak dneska pomalu na maily. A oni jim odpovídali jednou za týden a vysvětlovali jim, že chodí faxovat k prezidentovi republiky, že tady jiný fax prostě, že k jiným faxu se nedostanou. Jo, a oni, vlastně oni sami, ty Američani, jim to nevěřili.
17: Řekněte mi, jestli je apokryfní historka, že možná snad dokonce Václav Havel nabídl Rolling Stones vládní speciál tu 154.
16: No jasně, a ta americká pojišťovna řekla, že to nepojistí, že to mají na seznamu nebezpečných strojů.
17: Jak tohle, čili to není apokryfní historka, to je skutečná věc, která se stala, jak to dopadlo nakonec?
16: Nakonec, já teď nevím, čím letěli ty Stouni, ale jako skutečně ten oni, jako ta zápletka je, že ten koncert vlastně oni jim nabídli nějakou fixní částku, za kterou jim dají a oni všechno dovezou. A protože ty kluci ty peníze samozřejmě neměli, tak začali vymýšlet, co všechno zařídí jako sami, aby ušetřili.
17: Aby ušetřili.
16: A jedna z věcí byla to, že Václav Havel nabídl to vládní tůčko a ta americká pojišťovna prostě řekla, že ne, že to je nebezpečný stroj a oni řekli, ale prezident tím teď byl v Americe, tam řečnil v kongresu, lidi u toho stáli a tleskali. Takže někdo z té pojišťovny přiletěl a kouk se na to a pojistil to.
17: Dívejte, když už jsme u těch filmů na historická témata, tak když si srovnáme, teď mě napadají dva filmy, jeden je Havel a druhý je Vlny, třeba řekněme. Tak Vlny jsou nesmírně přitažlivé téma, které dostalo do biografů, myslím, milion diváků.
16: Už skoro milion, no.
17: Už skoro milion. Havel, ten tak úspěšný nebyl. V čem podle vás je ten trik, jak vyprávět tu nedávnou historii? Jak si to vykládáte vy jako třeba divák těch dvou filmů? Když si srovnáte, v čem spočívá ten úspěch Vln podle vás?
16: Já myslím, že už, no, to asi je na delší jako rozbor, ani se do toho nechci pouštět, ale myslím si, že funguje to, že to je prostě jako žánr vlastně, jo, že to je opravdu vyprávěný, jako je to napínavý, jako, a není to jenom vzpomínka na tu dobu, je to prostě napínavý film se zajímavýma postavama.
17: Je to scénářem nebo je to režie Jiří Mádla?
16: Asi myslím, že to je jako obojím, jako, že to je prostě přístupem k té látce, tak Jiří Mádle autorem i scénáře, i režisérem. Takže si myslím, že on věděl, jak k tomu jako chce přistoupit a podle toho si to napsal. Takže si myslím, že jako nesmí člověk asi stavět ty pomníky, jak jste jako říkala, já taky nechci stavět pomník, já dělám vlastně jako komedii. No.
17: A když jsme u Václava Havla, tak jak vám vychází v tom filmu, bude tam protagonistou nějak, nebo to je spíš jenom taková dějiná okolnost?
16: Že... Ne, Václav Havel tam jako normálně vystupuje, že jo, protože on jim to jako nabít A ty kluci občas chodili na ten hrad za ním, tak on jako hlavně, ta hlavní asi figurou v tomhle tom byl Vladimír Hanzel, tajemník Václava Havla a vlastně hudební publicista, takže ten se o to hodně jako zasazoval a hodně jim pomáhal, dělal takovou spojku na ten hrad. Takže ten v tom filmu taky vystupuje, ale Václav Havel je normálně postava toho filmu.
17: Čili vy máte Václava Havla obsazeného už jako roli, předpokládám.
16: No, teď děláme casting, takže teď zkoušíme takový a je to takový hodně jako citlivý, no, musíme k tomu přistupovat jako zodpovědně.
17: Co musí mít herec, aby dobře zahrál Václava Havla, tedy kromě toho ráčkování?
16: No, jako my jsme teď zjistili, že ten Havel je vlastně docela jednoduchý, že ten se napodobuje dobře, ale další postava, která v tom filmu vystupuje, Karel Schwarzenberg, a to je teda opravdu jako voříček, protože vlastně Václav Havel jako ráčkoval. Ono to není úplně, že musíte to trošku jako najít, to jeho ráčkování, ale jako dá se to. Ale mluvit jako Karel Schwarzenberg, což je podle mě opravdu jako kombinace několika neslučitelných logopedických jako vad, tak to je teda hodně těžký.
17: Čili ten zatím... Ani ten obsazení zatím není, Karel Schwarzenberg.
16: Zatím ne, ale děláme nějaký zkoušky a tak jako vymýšlíme, jak to celý pojmeme. Hmm.
17: Představuju si, že příprava na scénáře a potom i na samotném filmu ta práce je něco na způsob jako historické práce. Jste vlastně člověk, který tak trochu dělá živý dějepis, nebo jak by se to řeklo. Tak co je pro vás v tom jako nejtěžší, ta věc, která je důležitá, na které si zvlášť necháváte záležet?
16: No asi jako chytit tu atmosféru té doby, kde já tady mám jako výhodu, že přesně jak jste říkal, jako bylo mi 10, takže já si to nepamatuju tak jako lidi, kterým bylo aspoň od těch 10 víc, ale mám takový ten dětský věm, že jako hodně přes televizi to člověk vnímal, teď když jsem si pouštěl nějaký ty archivní materiály, tak vlastně jsem si i tak jako vzpomínal, že to z té televize trošku jako pamatuju a myslím si, že ten... to říkal třeba Zdeněk Svěrák, že jako vlastně ten, jako že ty dětský oči, když se do nich člověk vrátí při psaní, tak jsou docela vzácný, že to je takový jako oproštěný od, je takový čistý pohled jako a takový úzkej vlastně, jako že člověk nevnímal veškerý ten balast kolem a všechny věci, takže jsem vycházel z té atmosféry, z té doby, kterou já si tak trošku jako pamatuju a samozřejmě si ji nějak představuju, jako každý by to vyprávěl jinak, každý si to pamatuje jinak. A jako každý pohled je legální, podle mě.
17: Jakou roli tam podle vás v celém tohletom příběhu hraje, že tam je kapela Rolling Stone, že jsou tam zrovna oni, že to jsou zrovna těhleti možná nejslavnější rockeři vůbec?
16: Asi tím, že to byly ty nejslavnější rockeři, tak asi v tom byl opravdu ten symbol. A jedna vlastně z věcí, proč já jsem se rozhodl to jako vyprávět, protože na začátku byly ty jako vtipní historky, tak to je jako fajn, ale jako z toho člověk neudělá jako film, nebo je to jako málo, že jo? Jako film.
17: No ale neznamená to, že se, když se vypráví vtipné historky o nějaké dějinné události, že ta událost je svým způsobem stále živá, že se nějakým způsobem dá zrekonstruovat?
16: Určitě, ale já jsem chtěl říct, že jsem se o tom bavil s kamarádem, s Markem Brodským, který je také jako obdivovatel jako Stonů, jako celoživotní. A on mi vlastně říkal, hele, já jsem jako nikdy nevěřil tomu, že to jako zažiju. Že to uvidím naživo. Jako on měl prostě doma nějaký, já nevím, nějakou desku, jako kterou někde člověk koupil pomalu za měsíční plat, jako když na to rok šetřil, jako blbá nášivka na džísku, jako s vyplazeným jazykem, byla věc, která se jako platila pomalu jako zlatem. A ten mi říká, já jsem v životě nevěřil tomu, že toho Jaggera někdy uvidím naživo. A že ho

0: Takže Magor se otočil někoho a říkal tak, a teď teda opravdu věřím tomu, že ty komunisti jsou v prdeli. A omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že v tomhle případě citát může padnout a je to citát, básníka.
1: Hostem hovoru je režisér a scenárista Tomáš Hodan. Bavíme se o filmu, ve kterém Rolling Stones přijíždějí do Prahy, a to je Konec komunismu v Československu.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem na začátku našeho rozhovoru velmi krátce představil vaši práci na dvou takových, řekněme, ukázkových věcech. Jedna je seriál o Tondovi Blaníkovi, ten je ironický, možná sarkastický. Druhý je vlastně obdivný film Poslední závod o Hančově a Vrbatovi, to je legenda. Tak dalo by se říct, že je ve vás víc toho ironika nebo toho člověka, který rád předává tyhle ty historky, jako byla ta, které jste vyprávěl o koncertu Rolling Stones?
0: No, to je to těžko říct a takhle, já nejsem moc zvyklý mluvit o sobě. Ale jo, tak ta ironie si myslím, že je trošku i taková zástěrka toho, že člověk má tu romantickou dušičku.
1: Dá se tam najít nějaké ironické téma s dnešním odstupem? Napadá mě, že v roce 1990 mě už tehdy přišli Rolling Stones, že už jsou za Zenitem. Ale to jsem netušil, že ještě v roce 2023-2024 budou hrát nové písničky. A to myslím, že je trošku ironie jako dějin na můj účet, že jsem byl naivní a nebylo to úplně chytré odepisovat je. Dá se pro vás najít na tom celém příběhu nějaká ironická linka?
0: Tak on celý ten příběh jako je vlastně ironický. Takovej prostě jako, jako neskutečný. Dokonce, když to četla castingová režisérka, tak ona říkala, já jsem si nepamatovala, jestli to jako bylo v tom roce 90, nebo jestli to bylo až později. A že to vlastně četla, jako že to je napínavý, jako jestli opravdu, protože to byl vlastně fail za failem, jako jo, co se to prostě to nikdo, vlastně jako lidi, co četli ten scénář, tak říkali, že to vlastně je opravdu jako neuvěřitelný, jako že se to na konci stane. Takže vlastně jako to, že opravdu jako čtyři kluci, jako který jedou žigulíkem nějakým pučeným jako do Mnichova podepsat smlouvu za $1 milion, tak jako to už samo o sobě je taky absurdní. Jako.
1: Co z toho, jako pro vás, jako pro člověka, který tu dobu zažil jako dítě, co z toho vychází, kromě toho, co už jsme řekli? Byla to doba, která už se nebude opakovat, byla to chvíle, která se nebude opakovat a byla to doba, kdy se dějí věci, které se do té doby nikdy nemohly stát. Máte dojem, že třeba s tím odstupem 35 let už nám to zevšednilo, že takováhle věc prostě se stala?
0: No já si spíš myslím, když jsem se o tom bavil jako s mladýma lidma, který se třeba narodili až jako po tom roce 2000, tak vlastně ty tak jako říkají, že vlastně to v něčem mrzí, že to jako nezažili, že to znají z těch historiek těch rodičů a že to je neuvěřitelný a zároveň je taková zase jako skupina třeba mladých lidí, který ty devadesátky jako nesnáší, protože jim furt někdo jako omlacuje o hlavu, jak jako oni tenkrát jako mohli a dneska se ty mladí nesnaží a nechce se jim makat, tak to já taky zase jako chápu, že je to jako štve, že jim to někdo furt jako předhazuje.
1: A není to generační věc, kdy rodiče říkají, podívej si, jací my jsme byli, tak se taky snažte, ať něco zažijete, jako jsme zažili my.
0: No tam je ale zase problém, že člověk, který má nějaký kritický myšlení, tak musí jako uznat, že ty možnosti, které tenkrát byly, jsou prostě neopakovatelné. Jako já říkám, jak jsem byl jako dítě, tak jako si pamatuju prostě na ty příhody, že manžel máminý kolegyně prostě jezdil jednou za třetí do Německa, kde vykoupil drogéry, pak si rozložil na Karlově náměstí prostě kempingový stoleček a prodával tam voňavky, nepotřeboval to žádný povolení, žádný papíry, jako pomalu se neplatili daně, jako a za dva roky měl prostě nějaký první velkosklad s drogistickým zbožím, jako jo, takže to jsou opravdu věci, které tenkrát jako šly a dneska jako nejdou. Já si to třeba jako uvědomuju, že se jako snažit, jako nevím, že zase ten pohled těch lidí, kteří zažili ty devadesátky a říkají, jak dneska ta mládež stojí za prd, tak to mi jaký přijde zcestný. Prostě ty lidi zažili něco, co je neopakovatelný a jako budiš jim to přáno, ale zase tím nemůžu hodnotit jako celý svět.
1: Používal jste jako lokaci ten velký strahovský stadion? Já se na to ptám, protože mám dojem, že od té doby jsme se nepohnuli, my prostě nevíme, co s tou obří stavbou. Nevíme, k čemu ji použít. Předpokládám, že ve vašem filmu bude tím slavným místem, kde se to stalo. To, o čem vyprávíte, ale

0: Mám dojem, že je to trochu nešťastný svědek dávných dob.
1: Jo, ale pro nás teda jako pro filmaře je to dobrý, protože ty tribuny opravdu vypadají jako úplně stejně, což je teda neskutečný, že po těch 35 letech jako tam snad i cedule jako a zábradlí opravdu se nezměnilo nic. Kromě toho, že teda na té ploše, kde byl ten koncert, tak jsou tréninkový hřiště Sparty fotbalový. Je to zatravněný a je tam několik jako hřiš, ale ty tribuny prostě vypadají opravdu stejně.
0: No a co jako člověk, který vypráví historii, co vás napadá, když se podíváte na tuhle kolosální stavbu, pro kterou vlastně my nemáme použití, zdá se?
1: No.
0: Je to smutný, smutný svědek něčeho, co bývalo a už nebude? Nebo máte dojem, že třeba ještě přijdete
1: doma? Tak oni s tím jsou jako různý jako plány. Tam je problém, že ta severní tribuna je chráněná památkově. Myslím, že jako jediná, že to není chráněný jako celek, ale jenom tady ta část. Tak jako, no, nechtěl bych být ten, kdo má vymyslet, co s tím. Jako jednoduchý to není určitě.
0: Zatím jste ten, kdo vymýšlí, co bude s čtyřmi pořadateli Rolling Stones, a vy říkáte, že to je selhání na selhání a že přesto, že oni nejsou dokonalí, tak se jim to nakonec povede. Díky čemu se jim nakonec povedlo uspořádat to, na co dneska jsou profesionální agentury a celý specializovaný biznis? Co myslíte, že byl ten klíč k tomu, že oni nakonec uspěli, ti čtyři mládenci, tehdejší mládenci, dneska jim bude kolem 60.
1: Tak určitě tam bylo to odhodlání prostě té kapely Rolling Stones, která prostě řekla, že sem chce jako jet a že se chtějí potkat s tím Havlem, takže to bylo určitě zásadní. A pak si myslím, že to právě odráží jako tu atmosféru té doby, no, že prostě by se to opravdu jako jindy jako stát nemohlo, že tohle se opravdu mohlo asi stát jenom v tom roce 90, jako v Praze, kde byl Václav Havel na Hradě, i když byl jako pár měsíců předtím ve vězení ještě.
0: A řekněte mi, jestli bych měl jako divák ještě něco vědět o těch hlavních postavách. Vy říkáte, že jsou čtyři. Čím jsou pro vás zajímaví jako pro scénáristu a filmaře?
1: No tak já musím zase říct, že já jsem vycházel z těch jako jejich historek, takže vlastně takový ty šílený věci, které se tam dějou kolem toho pořádání, jsou dost často jako pravda, ale já samozřejmě jako scénárista jsem si musel vymyslet ty charaktery a jejich nějaký osobní linky, jo, aby prostě už jenom to, že to je taky takzvaný jako ansámblovej film, že tam jako některé postavy jsou trošku hlavnější, ale je to vlastně o těch čtyřech jako klucích, tak už jenom, aby je člověk odlišil, aby každý měl jako jinou tu backstory a měl trochu jiný charakter, tak tohle to já jako i říkám jako samozřejmě v úctě k těm pořadatelům, že to jako vychází z jejich příběhu, ale ty postavy jsou jako hodně domyšlený, až bych řekl smyšlený.
0: Čili říkáte, je to na motivy vašich životů, ale nejste to vy.
1: Tak by se to dalo říct, takhle.
0: Řekněte, jestli už máte, děkuju, řekněte, jestli už máte vybrané herce, kteří budou ty čtyři postavy pořadatelů stvárňovat, a jestli je potřeba dnes kvůli tomu, jak se film bude prodávat a nabízet, aby to byly známí herci, aby to byly tváře, které už jsou známé.
1: No nám se nakonec, my jsme opravdu dělali hrozně poctivý jako kamerový zkoušky několika kolový, protože tím, že to má být vlastně jako komedie, tak je důležitá i ta chemie mezi těma hercema, to, jak na sebe reagujou, a vlastně tu hlavní čtyřku máme vybranou, takže to asi můžu říct jako poprvé teda veřejně, že hrát je budou Jan Nedbal, Petr Uhlík, Josef Trojan a Matyáš Řezníček. A opravdu to mezi nima hrozně jako jiskří a ty kamerovky byly krásný v tomhle.
0: Shodli jste se na svém pohledu, myslím vás jako scenáristy, režiséra a herců na 90, na pohledu na tu dobu, na ten okamžik, že je to něco, co vás fascinuje?
1: Jako, jo, určitě. Dokonce i já jsem se to snažil. Tak on ten, tam je ještě dobrý, že když jsem předtím pracoval na tom posledním závodu, tak tam jako jsem hrozně řešil tu mluvu. Jo, protože před těma 100 lety se fakt mluvilo jinak. Na těch horách se mluvilo jako jinak. A zároveň já jsem chtěl, aby to byl takový jako prostě napínavý příběh z hor, který jako vemou i mladí lidi, aby to nebyl takzvaně film pro pamětníky rovnou. A tady u toho jsem měl výhodu, že vlastně ty kluci můžou mluvit dost podobně, jako mluví dneska mladí lidi, takže i ty mladí kluky, který je budou představovat, tak vlastně zaujalo, že mluví dost civilně.
0: Hostem hovoru byl režisér a scenárista Tomáš Hodan. Bavili jsme se o filmu, který předpokládám bude mít název Kameny se volí do Prahy.
1: Přesně tak.
0: A já vám moc krát děkuju.
1: Já taky děkuju.
0: Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.
2: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Hudbu 90. let si teď můžeme připomenout, i když poněkud netradiční formou. Mnichovská rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa vysílala od konce 80. let pořady Hlasy a ohlasy z domova, plný zpráv o tom, co se děje v Československu. V prvních měsících roku 1990 byl tento pořad plný informací o událostech, o kterých se jinde moc nemluvilo. A tak třeba 1. února 1990 se ve vysílání objevil tento mimořádně zajímavý příspěvek.
4: Mladší ročníky z řad našich posluchačů to ještě neznají, starší ano. Kdykoliv dojde k zásadním politickým a společenským změnám, reaguje na to část kultury s mimořádnou rychlostí. Obvykle nejdříve písničkami a básněmi, nepatrně později krátkými jevištními útvary, většinou satirického žánru. Na takzvaná velká díla se musí počkat 2 až 3 roky. Tak tomu bylo po vyhlášení republiky roku 1918 i po osvobození roku 1945. Nepochybně se to bude opakovat. A první vlaštovku už tady máme, dokonce z té naší branže, rozhlasové. I řekli jsme si, proč vždycky končit vážně, proč by to jednou nešlo jinak. Umožnili nám to dva kolegové z Bratislavy, Lubo Dolinka a Rasťo Očenáš. Po dlouhé době stagnace a tabuizování politických činitelů a funkcionářů se situace obrátila. Lidé mohou svobodně vyjadřovat své názory, dokonce i na osobnosti donedávna nedotknutelné. A tak se Lubo a Rasťo rozhodli, že se pokusí metodou populární hudby a složité zvukové montáže přiblížit našim posluchačům osobnost Vasila Biľaka, a to na základě autentického zvukového záznamu jeho projevu, který měl kdysi k východoslovenským komunistům. Vybrali si k tomu skladby velmi populárního hudebního směru House Music a odtud je i název tohoto zvukového mixu B-House.
5: Neskrývám radost. Všetko se změnilo. Komunistická strana Československa.

a tak dále.

0: Tentokrát, vážené sudušky a sudrovia, nebude kde ustupit. Všetko, čo robí Sovětský svaz, je demokratické, komunistické, dobré a Bohu milé. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Tentokrát, vážené sudružky a sudrovia, nebude kde ustupit. Ano, nikdy som netajil. Ano, pod vedením strany. Ano, kněža Hohenlohe vtáta, ale mal pekárně a piekol chleba pre kamzikov. Ano, to je dlhý proces. Ano, ano, ano, ano, nesmíme zabudnout na poučení. Ano, neberme to, sudružky a sudrovia, na ľahkú váhu. Ano, ano, ano, jedno je ale isté. Ano, ano, ano, ano, prajem vám ilúzie.
1: Předpokládáme, milí posluchači, že jste si přišli na své.
2: Devadesátkové léto na plusu.
3: Do Československa jezdili zahraniční kapely a samozřejmě i tisíce turistů z celého světa. Ale jak to bylo s cestováním Čechů a Slováků do světa? 17. února 1990 o tom v pořadu Hlasy a ohlasy z domova hovořila Dagmar Podhradská. Zprávu o tom, kam se Češi a Slováci mohou v létě 1990 vydat na dovolenou, připravila Žofie Tótová.
4: V Tatratúre jsem se dozvěděla, že v jejich programe zájazdů do socialistických krajín na rok 1990 nastaly oproti předcházejícím rokom len minimálne zmeny. Pretrváva záujem cestujúcej verejnosti o pobytové zájazdy do rumunských a bulharských stredísk pri Čiernom mori. Ponuka zájazdov do Rumunska bola v tohtoročnom programovom kalendári rozšírená. Momentálne je však predčasné posudzovať tento krok, či už z hľadiska odozvy u zákazníkov, či už z hľadiska charakteru budúcej turistickej sezóny, ktorý bude do značnej miery ovplyvnený ďalším politickým vývinom v tejto krajine. Zo zájazdov do Sovietskeho zväzu sú pre zákazníkov Tatratúru už tradične najpríťažlivejšie dovolenkové pobyty v Soči a v Dagomise. Pri výbere zájazdu nezohráva u zákazníka významnú úlohu len atraktívnosť miesta pobytu či trasy zájazdu, ale samozrejme aj jeho cena a primeraná úroveň poskytovaných služieb. V cestovnej kancelárii Čedok bol pre výrazné zvýšenie cienu partnerov v roku 1990 podstatne obmedzený počet objednaných kapacít v Sovietskom zväze, Maďarsku a Bulharsku. Ceny zájazdov do Sovietskeho zväzu boli oproti roku 1988 zvýšené až o 50-60%. Bolo to spôsobené prechodom z komerčných cien na tzv. Ekonomické. Cena zájazdov je skutočne vysoká. Pre informáciu. V hlavnej sezóne stojí 15-dňový pobyt v atraktívnejších centrách pri Čiernom mori, ako sú napríklad Soči a Dagomis, okolo 8 až 9 tisíc korún. Pritom značne zvýšené ceny nezodpovedajú stagnujúcej úrovni služieb. Zájazdy sa z týchto dôvodov horšie predávajú, preto v Čedoku pristúpili k zredukovaniu ich počtu. Do Poľska, podobne ako do Sovietskeho zväzu, sa môže súkromne cestovať len na pozvanie.
2: Vraťte sa do 90-tek s Českým rozhlasem Plus. To, co ste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90-tkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90-tek pamatujete vy. Do divokých a pestrých 90-tek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus 90kové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
5: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel by měl podle premiéra Babiše přehodnotit svou účast na summitu NATO. Pavel to odmítá. Po ruských útocích na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města je nejméně 7 mrtvých. Do přehrady Rozkoš na Náchodsku dnes se skočí desítky vojenských výsadkářů. Dobré ráno, u zpráv přeje Naďa Procházková. Prezident Petr Pavel má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přehodnotit svou účast na summitu NATO v Ankaře. Řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění sporů mezi Hradem a vládou. Zúčastnit by se prezident mohl příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
6: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
5: Delegaci na summit NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Petr Pavel uvedl, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu a že v čele delegace by měl stát on.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěli zranění.
7: Cynické ruské útoky po Záporoží a Dnipru.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na přehradní nádrži Rozkošu České Skalice na Náchodsku dnes cvičí armáda a záchranné složky. Součástí výcviku budou seskoky vojáků do vody a jejich následný transport na břeh. O ten se postarají desítky policistů, hasičů a členů vodní záchranné služby. Nad Rozkoší se desítky parašutistů objeví pravděpodobně po 9. hodině dopoledne. Všechno záleží na aktuálním vývoji počasí. 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května, teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky oproti liškám obecným, ale drobnější a víc společenštější. Podle mluvčího brněnské zoo chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, později přehánky nebo bouřky. Teploty 28 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
9: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo následování politiky raději rezignujeme? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
10: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
9: Promiňte,
10: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
9: jak to je. No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
10: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění. Neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
9: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
10: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě v takové malodušnosti lidé sice nerozumějí většinou té odborné stránce věci, ale chtějí mít alespoň pocit, že ti, jak oni by řekli nahoře, vědí, co dělají a mají to rozmyšlené. Pokud tu důvěru nemají, tak zároveň prostě nemají důvěru v budoucnost. Kdyby měli, dejme tomu, důvěru v budoucnost, tak si řeknou dobře, omezí to životní úroveň tady a teď pro nás, ale pro naše děti to bude prostě podstatné, umožní to žít v situaci, ve které bez toho, té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené, takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená, a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
11: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
10: No, samozřejmě.
11: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
10: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiku je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme, a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci i zabředat, v té povrchnosti se vlastně ztrácí pro ty lidi ten smysl. Oni si potřebují i ty obecné strategické dlouhodobé cíle přeložit do své každodennosti.
11: A když se dostanu přímo k vám, tak když slyšíte politiky mluvit o zeleném šílenství v souvislosti s klimatickou změnou, co to ve vás vyvolává, úzkost nebo důvěru?
10: Vyvolává to ve mně pocit nechuti, bych řekl. Jo? Protože jakmile něčemu dáte takové nálepky, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
11: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
10: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství, a bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat tu specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
11: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměním.
10: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření. Ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
11: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
10: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
11: No ten tady není.
10: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
11: To mluvíte o současné situaci?
10: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let. Tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a popularitě vlády.
11: Co myslíte vy v současné situaci?
10: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
11: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskne ruce, neřeknete si, že to je pohroma, řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
10: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích, to jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto těch prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
11: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokojuje.
10: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mně takové to zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
11: tak
10: je.
11: Tak už je zase nová pěna dní. Tak nová už je, věc na hraní.
10: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
11: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, pěna dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
10: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakryjete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, jestli diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestě celou interpretaci té věci.
11: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
10: Ano. Jo, to je takové šiditko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného a vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
11: No jak to může pokračovat podle vás?
10: No, to je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme, že zásadní proměny ve společnosti, v postojovém zázemí, v hodnotovém zakotvení se nerealizují hned, ale krůček po krůčku, takovou postupnou salámovou metodou, tak jako když té žábě ohříváte tu lázeň, takže lidi si zvyknou na hrubá slova, úhybná vyjádření, různé zavádějící detaily a tak dále.
11: Dal byste mi příklad něčeho, co vás zneklidňuje jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
10: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie. A pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
11: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
10: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už jste takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal, ano, ale týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal. Protievropské strany pohořely, ale rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo. A než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
11: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
10: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád. Ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že kluček po kručku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
11: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
10: Ano, těšilo mě.
11: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
5: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Dobré ráno. 19 českých záchranářů odletělo z Curaçá slovenským speciálem. Ve Venezuele zasažené zemětřesením doplní záchranáře z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele za pomoci psů a dronů prohledávají trosky zřícených budov. Venezuelské úřady už evidují přes 1700 potvrzených obětí zemětřesení. Velení české armády dnes přebere generál poručík Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Hlaváč se chce zaměřit například na rozvoj protivzdušné a protidronové obrany. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze. Oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obviněni 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Z vraždu léčitele si mají zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let vězení. Jestli dnes padne rozsudek, není jasné. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru Bundy Bugoyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Řidiče v Praze čekají od zítřka výrazná dopravní omezení v Gbelské ulici. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci bude v obou směrech průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. Po vytížené silnici přitom denně projede kolem 90 tisíc aut. Gbelská bude sloužit jako tranzitní doprava. Řidiči z ní během opravy nebudou moct odbočovat ani na ní najíždět. Připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Divišov na 46,5 kilometru. Ve stoupacím pruhu stojí nepojízdné auto, nákladní doprava vybočuje do pravého pruhu. Na D2 čekejte kolonu na příjezdu do Brna, od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se jede pomalu až na dálnici D1. Zdržení je 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 vjedete do kolony u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a pomalu pojedete až na konec dálnice. Zpoždění 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě až 36. To byly zprávy, teď už Ondřej Konrád a názory a argumenty.
12: Do vedení armády nastupuje Miroslav Hlaváč. Předseda motoristů útočí na ústavní soud nebo prezidenta, protože strana nic jiného nemá. Firmy tiše redukují plány na náhradu zaměstnanců umělou inteligencí. Ostrý vzkaz Putinovi od ruské armády anebo jiskření mezi Polskem a Ukrajinou. To jsou náměty, anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v pondělí 29. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
12: Zítra, tedy v úterý, jmenuje prezident Petr Pavel nového náčelníka generálního štábu, a to generál poručíka Miroslava Hlaváče, kterého do funkce prosadil premiér Andrej Babiš ku překvapení ministra obrany Zuny, který totiž měl vyhlédnuté jiné kandidáty. A Hlaváč ve funkci šéfa armády střídá Karla Řehku. No a ve studiu je k tématu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
13: Dobrý den.
12: Karel Řehka končí po 4 letech, skoro přesně, a to je vlastně ale obvyklé u náčelníka generálního štábu u nás. Proč tomu tak je, když přitom není určen žádný zákonný časový limit?
13: Hovoří se o tom, že rotace je důležitá, potřebná, aby nedocházelo k nějakému zkostnatění vedení armády, aby tam přicházeli noví lidé, s nimi patrně nové pohledy, nové myšlenky. Je to zavedená praxe nejenom v armádě České republiky, ale je to i ve standardách NATO, kdy oni právě vyžadují určitou rotaci v České republice. Když se podíváme do historie, tak náčelníci generálního štábu pobývali ve funkci v rozmezí od 3 do 5 let, takže většinou ten mandát bývá 4letý, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, a pokud byl prodloužen, tak byl prodloužen vždy maximálně o rok. Možná je to náhoda, je to dáno také tím, že se pochopitelně střídají vlády, střídají se ministři a ti mohou mít různé představy, i když samozřejmě náčelníka generálního štábu na návrh vlády jmenuje prezident a ten ho také odvolává.
12: Říkal jsi, že ministři obrany mají různé představy. Já už jsem zmiňoval v tom úvodu, že jinou představu o náčelníkovi generálního štábu měl právě i ministr, současný ministr obrany Jaromír Zuna, ale byl překvapen, když najednou Andrej Babiš vytáhl úplně jiné jméno.
13: Tak to byl zajímavý vývoj, protože ta výměna na postu náčelníka generálního štábu se pochopitelně připravovala delší dobu. Vybírali se vhodní adepti a ministr obrany na tom spolupracoval se současným stále ještě náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, vybrali 4 jména, která předložili jak premiérovi, tak také na konzultaci prezidentovi. Všichni tvrdili, že jsou to osobnosti, které mohou být tím náčelníkem generálního štábu, že s tím není žádný problém. No a pak zasedala vláda a po vládě se objevilo jméno Miroslava Hlaváče a ten na tom původním seznamu 4 adeptů nebyl, takže to bylo velké překvapení. A ještě větší překvapení bylo v tom, že de facto vláda přehlasovala ministra obrany, protože ministr obrany byl jediným členem Babišova kabinetu, který pro pana Hlaváče nehlasoval, což je poměrně neobvyklé, protože většinou právě ministr obrany je přímým nadřízeným náčelníka generálního štábu a předpokládá se, že by měl on hrát tu hlavní roli při tom výběru. Lze si těžko představit, že by do toho výběru nějak aktivně zasahovali ministři, já nevím, školství, zdravotnictví a podobně, ale ukázalo se, že zkrátka silnější byl postoj a názor premiéra, který sáhl po panu Hlaváčovi, který do této doby byl právě zástupcem náčelníka generálního štábu, takže je tam určitá kontinuita.
12: Byl to tedy naschvál od pana premiéra?
13: Já nevím, zda to byl naschvál, co hrálo při tom rozhodování hlavní roli, jaká byla motivace, ale vzhledem k tomu, že s tímto jménem nemá problém pochopitelně jak Karel Řehka, odcházející náčelník, který měl právě pana Hlaváče jako svého zástupce, tak s tím nemá problém ani prezident, tak nevím, v čem byl ten zásadní zlom, že tedy nebyl vybrán nikdo z toho původního seznamu. Minister Zuna svůj postoj zdůvodňoval mimo jiné tím, že armáda by měla procházet modernizací, že i na konfliktu na Ukrajině se ukazuje, jak důležitou roli hraje protivzdušná obrana, jakou roli se hrávají drony a podobně. A tak měl představu, že by to měl být někdo, kdo je spjat s letectvím, s protivzdušnou obranou a tak dále. A jeden z kandidátů na tom seznamu byl, takže z toho lze vyvodit, kdo byl asi favoritem současného ministra obrany, ale jak se ukázalo, neuspěl a bude muset s novým náčelníkem generálního štábu nějak vycházet tak, aby nedocházelo k velkým sporům, aby armáda skutečně fungovala.
12: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
13: Naslyšenou.
12: Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Tak přesně to stojí ve volebním programu strany Motoristé sobě, což, jak říká autor následujícího příspěvku, Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, už dnes buzuje pouze úsměv.
14: Nepochopitelné útoky ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta, ústavní soud a další demokratické instituce jsou z pohledu motoristů vlastně pochopitelné. Jejich reakce na předběžné opatření ústavního soudu, který nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, jsou totiž to jediné, co se mohou pokusit prodat svým příznivcům. Je velmi nezodpovědné pěstovat neustálý konflikt ve společnosti, útočit na ústavní instituce a otravovat veřejný prostor. A není ani vůbec jisté, zda to bude motoristům stačit. Jsou nejslabší koaliční stranou, jejich členové vlády jsou málo kompetentní a kabinet dělá opak toho, co slibovali svým voličům. Petr Macinka je sice ministrem zahraničí, ale zahraniční politiku vlády obstarává premiér. Jak Andrej Babiš několikrát výslovně zdůraznil. O tak lempíř, co by ministr kultury dostal na starosti zrušení koncesionářských poplatků. Nejenže motoristé mají v programu jejich zachování, takže si udělali ze svých voličů dobrý den. Ale ministr předvedl při přípravě zákona vrchol nekompetentnosti. Macinku i klempíře teď vypískali návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. A poslední ani tahá.

0: Státní rozpočty. Už vládní programy u snižování zadlužení opatrnější a skutečnost se od představ motoristů výrazně vzdaluje. Na letošní rok mají ve svém předvolebním programu zapsaný schodek 225 miliard. Koalice schválila 310 miliard. Na rok 2027 by se rádi dostali na mínus 165 miliard. Vláda míří nejméně na 350 miliard, víc než na dvojnásobek. Příští rok už také chtěli kvůli úsporám rušit či slučovat některé státní instituce a úřady, ale žádné zákony k tomu se nepřipravují. Motoristé také vyloučili účast ve vládě, v jejímž programu nebude okamžité ukončení inkluze ve školách. Ministr školství Robert Plaga je s rušením vyhodil a pustil se do rozumné revize vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Stojí také v motoristickém programu a to dnes už vzbuzuje jen úsměv. Volební preference motoristů se pohybují stále kolem 5%, tedy na hraně vstupu do sněmovny. Už nejmenování Filipa Turka ministrem označovali politologové za jasnou porážku a začátek motoristického konce. Teď si došel pro další prohru kolem reprezentace Česka na summitu NATO předseda Macinka. A nejen voliči, ale i premiér si logicky položí otázku, na co vlastně ta strana je. Motoristé nemají pevné voličské jádro. Polovina z 380 tisíc lidí, kteří jim dali hlas v loňských volbách, se rozhodovala na poslední chvíli. Podle podrobných průzkumů odcházeli od stran vládní koalice, hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Mají se tedy kam vrátit a čas pracuje proti motoristům.
1: U mikrofonu byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. AI zničí do 5 let vyšší desítky milionů pracovních míst. Největší dopad má už nyní na absolventy vysokých škol, v případě České republiky pak na ty nejmladší. To aspoň říkají předpovědi i poslední výsledky pracovního trhu. Ale má to háček a více už komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustily zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice, jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na nichž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nijak tragicky. Problém je, že umělá inteligence

0: divergence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
1: Tolik Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bývalý ruský voják Alexandr Lunin zveřejnil videovzkaz adresovaný Vladimíru Putinovi. V něm prohlašuje, že pokud se s ním ruský prezident osobně nesejde a nevystoupí společně v přímém TV přenosu, může armáda, cituji, obrátit zbraně proti Kremlu. Téma specialisty na dění v bývalém SSSR Libora Dvořáka.
3: Ve videu adresovaném Putinovi někdejší velitel výzvědné roty a zasloužilý veterán řady ruských tažení ještě před ukrajinskou válkou doslova říká: přesně v tomto okamžiku sedí desítky, stovky, ba tisíce lidí v hlubokých vězeňských jamách, kam je za trest uvrhli jejich velitelé. Doslova tam hnijí a jsou vystaveni a mučeni ze strany lidí, jímž řadoví vojáci říkají gestapo. Často jen za to, že odmítli plnit tupohlavé sebevražedné rozkazy. Za to, že se nenechali připravit o peníze. Nakonec je takzvaně vynulují, tedy zabijí a učiní z nich nezvěstné. Tolik z děsivého svědectví bývalého ruského rozvědčíka Lunina. Ten mimo jiné tvrdí, že ho o podobnou akci požádali anonymní vysocí představitelé ruských ministerstev obrany a vnitra. Ke čtvrtečnímu prohlášení v pátek Lunin připojil další, kde už se jednoznačně domáhá setkání s Putinem. Reakce úřadů byly vcelku očekávatelné. Policie provedla v jeho bydlišti domovní prohlídku, při níž zajistila veškerou elektroniku. Pak na Lunina uvalila zatím 11-denní vazbu. Zajímavé je, že poměrně rychle reagoval i Kreml, který v podobných případech buď mlčí, anebo si s reakcí dá přinejmenším na čas. Tentokrát Putinův mluvčí Peskov reagoval skoro okamžitě, ovšem po osvědčeném způsobu chytré horákyně. Připustil, že Kreml vzal existenci videa na vědomí, ale že s konkrétními kroky přijde až ve chvíli, kdy se s jeho obsahem podrobně seznámí. Velká ruská státní média až do pátečního poledne na Luninovo opovážlivé prohlášení nereagovala vůbec. Zajímavé jsou ohlasy v ruské vlastenecké blogosféře, od ostře odmítavých až po nadšené. Ač se vše odehrává přesně 3 roky po nezdařené vzpouře Prigožinových Wagnerovců, nezávislý politolog Abbas Galyamov se domnívá, že tohle vše není ani tolik důkaz chystané revolty, ale především potvrzení nespokojenosti mezi ruskými vojáky. Galyamov tvrdí, že podle tajných průzkumů veřejného mínění jsou nejurputnější právě vojáci. Citujme: je to nejvrblavější vrstva celé společnosti. nadávají jak na státní moc obecně, tak na Putina obzvlášť, protože ten podle nich armádu rozvrátil a odsoudil ji k zaostalosti a nemohoucnosti, říká politolog. A co na to všechno Putin sám? Ten hlavně mlčí. Mlčí k palivové krizi, k situaci na Krymu i k aktuálnímu vývoji přímo na frontě. Asi to považuje za nejrozumnější. Možná tuší, že vše by nakonec mohlo vyvrcholit jeho přinejmenším politickým finále, kterému by stejně nedokázal zabránit.
1: To byl Libor Dvořák. V polském Gdaňsku se konala další konference o poválečné obnově Ukrajiny. Hovoří o ní Petr Janiška, který si je zároveň ale vědom toho, že mezi Polskem a Ukrajinou to momentálně politicky jiskří.
4: Ukázalo, že Polsko není jen Varšava, ale že tam jsou i jiná města, která mají moderní kongresové haly, letiště, dostatek hotelů i dobře opravené historické centrum. Tohle všechno se v Gdaňsku postavilo nebo zrekonstruovalo za posledních 10-20 let a z velké části za evropské peníze. A byl to taky velký úspěch pro premiéra Donalda Tuska, který z Gdaňska pochází a byl teď hostitelem konference. To díky jeho vlivu v Evropě se konala v jeho městě. Nepřijel mu ale ukrajinský prezident Zelenský, ač s ním má dobré vztahy. Proč? Mezi Polskem a Ukrajinou to v téhle chvíli jiskří a ještě nejspíš bude. Mezi oběma státy a částí obyvatel nepanuje jen porozumění a solidarita. Ten rozpor nám doposud překrývala ruská invaze. Zodpovědnost za konflikt je na polském prezidentovi Karlu Nawrockém. Před pár dny oznámil, že odebere Zelenskému nejvyšší polský řád. To bylo skoro jako vyhlášení války. Zelenský nelenil a řád mu obratem poslal poštou. Přidali se k němu všichni předchozí ukrajinští prezidenti a pár dalších politiků se svými polskými vyznamenáními. A z polské strany se na to ozval Jaroslav Kaczyński, že vrátí zase on svá ukrajinská vyznamenání. Putin by si nemohl přát nic lepšího než takový polsko-ukrajinský rozkol. Co se za tím konfliktem skrývá? Prezident Nawrocki je radikálem, člověkem krajní pravice, která je silně antiukrajinská. To díky mimo jiné jejím hlasům byl zvolen a vychází jí vstříc. Za rok svého prezidentování nebyl na Ukrajině ani jednou. Se Zelenským se sešel, jen když ten za ním přijel do Varšavy. Nic vřelého. Nawrocki teď nafoukl do rozměru mezinárodního konfliktu něco, o čem by jinak nikdo nevěděl. Zelenský totiž podepsal mezi mnoha jinými dokumenty dekret o jmenování jedné jednotky hrdiny ukrajinské povstalecké armády UPA. Už více jak 4 roky nese Zelenský na svých ramenou nesmírnou tíhu války a dělá denně desítky závažných rozhodnutí. Lze předpokládat, že takový dekret mohl být pod jeho rozlišovací schopností. Byla to chyba. Někdo mu měl poradit, ať nepodepisuje, ale stalo se. UPA je totiž něco, co Poláky a Ukrajince nesměřitelně rozděluje. Pro Poláky to jsou vrazy, kteří během války na území západní Ukrajiny zavraždili možná až 100 000 polských obyvatel. Pro část Ukrajinců to jsou zase hrdinové bojů za samostatnou Ukrajinu, včetně proti Sovětům ještě po válce. To všechno je ale minulost a tu mají zpracovávat historici. Nelze na ní stavět současnou politiku. Polsko a Ukrajina se vzájemně potřebují a všichni dosavadní polští politici od roku 1990 dělali vše proto, aby Ukrajina byla nezávislý demokratický stát, který Polsko odcloní od imperiálního Ruska. Pro Ukrajinu je Polsko zase branou do Evropy i jeho druhým největším obchodním partnerem. Nawrocki tak zažehl požár, který bude muset být časem uhašen a vztahy obnoveny. Zdá se ale, že už nebudou tak vřele jako dřív, ale spíš racionálně transakční a často i konkurenční.
1: To byl Petr Janiška. No a úplně na závěr glosu inspirovanou momentální meteorologickou situací, ale pojednávající nejen o až smrtelném vedru, čte její autor, spisovatel a žurnalista Ondřej Neff.
5: Máme za sebou týden teplotních rekordů, završený pořádně horkou nedělí. 40 stupňů, tak to je fakt docela hicna. Dovolím si použít brněnský hantec. Myslím si tedy, že je vhodné zavzpomínat na teplotní rekordy. Nejdřív se zastavím u rekordní zimy. V minulosti jich bylo jistě mnoho, konec konců byla i doba ledová. Má paměť ale sahá do roku 1978. O Silvestra tenkrát padla teplota o 30 stupňů. Odpoledne jsem ještě v košili s krátkými rukávy, dělal něco na zahrádce a večer jsme šli s mou první ženou Michaelou do Karlínského divadla na Golema, Voskovce a Vericha v podání Jitky Mlavcové a Jiřího Suchého. O pauze jsme vyšli na chodník se nadýchat. Padal mokrý sníh, veliké vločky. Po představení už byl všude jenom led. Taky naše auto bylo v kouli ledu. Musel jsem sirkou rozhřát zámek, pak ohřát klíč a teprve pak jsem se prorval dovnitř. Doklouzali jsme až domů. Jenže cesta hned za brankou se lomila do pravého úlu a přímo proti vjezdu byl a dodnes je patník. Michaela tedy běžela domů, srolovala koberec a takhle pěkně o půlnoci mi ustlala cestu, abych mohl vjet po ledu na pozemek. Následující den jsme šli na novoroční čočku na hrad do Vikárky, to už bylo minus 20. Nějak tam tenkrát nešli pořádně zavřít dveře. Topilo se, což o to, ale u země se držela vrstva ledového vzduchu, takže bylo třeba mít nohy opřené o trnož stolu. Následovala celostátní katastrofa, skolabovala doprava, elektrárny haprovaly, protože se nedalo vyložit uhlí z vagónů. Však taky sebou soudruzi tenkrát hodili a už v únoru schválili stavbu Temelína, protože i oni pochopili, že elektřinu potřebujeme. Stavbu pak pěkně popohánili, takže začala o 7 let později a od roku 2002 jadernou elektrárnu máme, tedy půlku. Od té doby se dohadujeme o dostavbě a bohužel žádná taková zima, jako v 78. nebyla, jenom horko. Jaké největší jsem zažil? V údolí smrti v Kalifornii. Tam se pohybujete v klimatizovaném autě, pak rychle přeběhnete do klimatizované hospody na oběd. Těch 45 stupňů venkovní teploty se dá přežít, když parkoviště není moc daleko. Pak už jsem seděl u okna a koukal ven. Měli tam takovou tu ohradu jako z kovbojky, stlučené trámy a prkna. Pozoroval jsem vránu, jak kráčí ve stínu jednoho toho vodorovného prkna. Pěkně opatrně, ani o centimetr vlevo, o centimetr pravo, pořádně ve stínu. Však jsem na ní vzpomínal včera taky ve stínu, když horko lámalo rekordy a útočilo na normu údolí smrti.
1: Pravidelnou pondělní glosou Ondřeje Nefa končí toto vydání Názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
6: Radiokniha. Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
7: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
8: Sedmá hodina je tady, což v čase prázdnin znamená začátek ranního Plusu. V úterý 30. června vás u něj vítají opět Tomáš Pavlíček
9: a Šárka Feniková.
7: Český rozhlas Plus.
9: Kterými tématy vysílání uvodíme? Jak se vyrovná prezident s tím, že mu vláda na summitu NATO přisoudila okrajovou roli?
8: Popíšeme boj s časem o záchranu lidí, kteří mohli po zemětřesení ve Venezuele zůstat pod troskami.
9: A prozradíme vám, proč jezdí každý týden živý mořští korály vlakem z Vídně do Brna.
8: Než se k tomu všemu dostaneme, zavede vás do světa zpráv Naďa Procházková. Dobré ráno.
10: Prezident Petr Pavel by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neměl trvat na své účasti na summitu NATO v Ankaře. Řekl to po jednání vlády. Podle Babiše by to přispělo k uklidnění společnosti a i sporů mezi vládou a Hradem. Kabinet zároveň rozhodl, že v čele delegace bude premiér. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda ale rozhodnutí ještě přehodnotit.
11: Nerozumím tomu, jak může prezident nebýt vedoucím delegace, když podle interních předpisů NATO je chápán hlava státu jako automaticky vedoucí delegace. To znamená, tohle bude muset vláda chce nechce ještě přehodnotit. To jsou takové ty tanečky a hry, které jsou úplně zbytečné a v zahraničí nám dělají akorát ostudu.
10: Vláda prezidenta Pavla do delegace akreditovala zpětně. Původně měli jet pouze zástupci vlády. O Pavlově účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud minulý týden. A dění kolem summitu podrobně probere za chvíli Ranní plus. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku platnou pouze pro kalendářní den.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho výstavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
12: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
13: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
12: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
14: Za posledních 20 rokov v Evropě se spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
12: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
10: Nejméně 3 lidé jsou zranění po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem. Potom utekl směr do sousedního francouzského města Beausoleil.
15: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
16: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Obyvatelé 3000 rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou už víc než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren.
17: Můžete, paní. Jedna ze 4 cisteren s pitnou vodou stojí na náměstí Horníků, jen kousek od lékárny a ordinací praktických lékařů.
18: Tak.
17: Pro pitnou vodu si přišla paní Mirka, v tašce na kolečkách má plastový kanistr.
18: Takový malinký na vaření.
17: Na radnici během dne opakovaně zvoní telefony, další výhled je ale nejistý.
19: Dneska se odebírá vzorek a budeme čekat na výsledky, které přijdou koncem pracovního týdne. Na základě těch výsledků hygiena rozhodne, co dál.
17: Odpovídá na jeden z telefonátů nezávislý starosta města Stanislav Řezníček. Z Hertyně v Podkrkonoší na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
10: Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě. Doplňuje za organizátory Martin Dittert.
20: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény. Hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční. A hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna. Potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu a Spolkový dům. No těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
10: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy se za sjezdem na Jičín na 41,5 kilometru srazilo nákladní auto s osobním v pravém pruhu. V koloně ze 44. kilometru se zdržíte až 15 minut. Příjezd do Prahy po dálnici D7 komplikuje omezení před sjezdem na letiště. Kolona je od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a zdrží vás kolem 20 minut. V Praze je silný provoz na okruhu směrem z Černého mostu na jižní spojku. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až půl hodiny. Frontu čekejte taky v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka je to asi na 20 minut a popojíždět budete i na celém Nuselském mostě směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě místy, přehánky nebo bouřky, večer četnější a i silné. Teploty dnes vystoupí na 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až zataženo, na jihovýchodě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky a opět i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Večer pak srážky ustanou a oblačnost se částečně protrhá. Teploty zítra v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
21: Posloucháte Ranní plus.
9: A příjemný poslech vám přejeme i 8 minut po 7. hodině. Vláda včera rozhodla, že delegaci na červencový summit NATO v Ankaře povede podle původního plánu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tématem se ministři znovu zabývali po tom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Role hlavy státu na summitu ale zatím stále není zcela vyjasněná.
22: Prezident Petr Pavel stále věří, že podle protokolu NATO by měl delegaci vést on jako nejvyšší ústavní činitel. Rozhodnutí kabinetu je podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. O rozdělení rolí chce proto s vládou ještě jednat. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit, který bude příští rok.
23: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
22: To ale Pavel odmítá, jak vysvětlil na svém Facebooku.
24: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
22: Pavel by neměl vést delegaci i podle předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury.
25: Vůbec nevím, kde to vzal, to přeci vůbec není na stole. V České republice podle ústavy je za zahraniční politiku odpovědná vláda. No takže jedna věc jsou, můžou být nějaká pravidla, která má NATO, ale rozhodně podle mého názoru nadřazená všemu jsou národní pravidla a hlavně naše ústava.
22: Opozice s tím ale nesouhlasí. Například Karel Dvořák z hnutí STAN vyzval vládu k dodržování ústavního pořádku a loajalitě. Dodal, že postup kabinetu nebere v potaz zájem občanů. Dvořák zároveň ocenil snahu prezidenta o kompromis. Ivan Bartoš z Pirátů pak zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
26: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
22: Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů upřesnil, že prezident poletí na summit vlastním letadlem. Premiér a zbytek delegace poletí po své ose. Vláda prezidenta Pavla do delegace akreditovala až dodatečně. Původně měli jet pouze zástupci koalice. O Pavlově účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud minulý týden poté, co prezident podal kompetenční žalobu. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana se ale vláda v souladu s opatřením soudu nechová.
0: Tam se píše jednak, že tedy mají umožnit prezidentovi účast, že ho mají akreditovat včetně jeho doprovodu, ale mají mu poskytnout součinnost a nekomplikovat mu tu účast. A z toho, co vláda zatím veřejně prezentuje, tak to vypadá tak, že se snaží neustále i nadále dělat všechno pro to, aby prezidenta od cesty odradila.
22: S tím souhlasí i politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Plzni. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že vláda se spor s prezidentem nesnaží řešit.
1: Prezidentovi přistaví nějaké letadlo a dovolí mu odletět na summit do Ankary. Současně ale trvá na tom, že vedoucím delegace je premiér a že program sestaví vláda, čili bude prezidenta jednoduše řečeno ignorovat. Čili já to vnímám skutečně jaksi jako spíše takové mimikry.
22: Summit Severoatlantické aliance začíná v Ankaře 7. července. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
9: A naším hostem je šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Dobrý den.
2: Dobrý den.
9: Co rozhodnutí vlády o delegaci politicky znamená?
2: No, znamená to několik věcí. První, že to znamená, že nerespektuje rozhodnutí ústavního soudu, protože ten skutečně deklaruje, že vláda nejenže má umožnit tu cestu, ale že si vláda má zdržet jednání, jimž by, a teď cituji, prezidentovi bránili, či ji stěžovali, tu cestu tam a tu účast tam. A tady očividně tedy tu cestu stěžují a vlastně mu brání v té účasti.
9: No, moment, já se velice omlouvám, že vás přerušuji, ale zase na druhou stranu není tohle přece jenom extenzivní výklad, protože vláda splnila to, co jí tedy ten ústavní soud řekl, tedy, že zařídila tu akreditaci, že prezident tam poletí, že mu zařídila letadlo, ale mluví se v tom rozhodnutí ústavního soudu, tom předběžném opatření, o tom, že by nějakým způsobem se měl být vedoucím delegace prezident, že by tam měl mít nějakou jednoznačnou roli?
2: Ústavní soud obecně ve svých nálezech pracuje s nějakou mírou základní inteligence politické reprezentace. To znamená, že dokážou pochopit, co je meritem jejich rozhodnutí. Takže jako málo kdy je to tak doslovné, aby tam bylo Petře Macinko. Pro tebe, aby to bylo srozumitelné, musíme vyjmenovat každý bod, aby se zvyhnul tomu špatnému řešení. Takže to tam není. Ve chvíli je tam napsáno, že mají přestat stěžovat tu účast, tak myslím, že z toho vyplývá, že nestačí, že mu koupí letenku, tak jako já bych ji teoreticky mohl koupit i vám, ale nebude vám to ničemu, protože se nebudete moc účastnit těch jednání. Takže z tohle hlediska podle mě vláda nenaplňuje to rozhodnutí. Ostatně i ta interpretace Andreje Babiše, že teď ne, za rok jo, protože se jim to nehodí, jako ukazuje, že oni mu chtějí v tom bránit. Takže oni to vlastně jakoby deklarují dopředu. A druhá věc, nebo ten druhý rozměr toho je, že tady se opravdu jako dramaticky vyhrocuje ta vlastně řekněme téměř ústavní krize. To jsem zvědavý, jako kam až dál to může jít, protože jsme se dostali do toho, že vláda nerespektuje prezidenta, nerespektuje ústavní soud a i když Andrej Babiš říká, že se chce vyhnout mezinárodní ostudě, tak my už ji máme. Jo. O tom se píše, o tom v zahraničních médiích, o tom se mluví mezi diplomaty, jako hodně se o tom mluví, protože málo kdy se stane, aby vláda chtěla takhle jako agresivně bránit hlavě státu v účasti na nějakém summitu. A navíc, když to neumí vysvětlit, proč vlastně.
9: Na druhou stranu, ale přece jenom není v tomhle díl viny i na prezidentovi, že zvolil to silové řešení, že šel k ústavnímu soudu a že v podstatě, jak říká předseda sněmovny Tomio Okamura, že se vlamuje do zavřených dveří.
2: No tam je potom otázka vlastně, co by bylo to řešení, aby bylo funkční. Samozřejmě, že kompetenční žaloba je vlastně, řekněme, jako nějaká poslední instance, ale je to jako legální instance, je to využívání pravidel a nezávislého rozhodčího. To znamená, když se dvě strany neumí dohodnout, tak je ideální, aby do toho vstoupil někdo, kdo má odstup, což je ústavní soud. Já jsem četl vlastně na sociálních sítích, že téměř jako většina těch vládních politiků psala, že ještě před tím rozhodnutím ústavního soudu a tak dále, že se politici musí domluvit. No ale oni to neudělali. Tam jako ten kompromis mohl být, že aspoň jedné té části se bude účastnit prezident, druhé premiér. Ostatně jako i ten prezident musí ctít v nějaké základních parametrech zahraniční politiku vlády. Takže tam naopak, kdyby potom prezident, řekněme, že přijal nějaké usnesení nebo něco, co by šlo nad rámec toho rozhodnutí vlády, tak ano, tak tam potom on porušuje pravidla, ale to se zatím nestalo.
3: No, externí poradce hlavy státu Jiří Pehe naznačil, že prezident by ještě mohl ústavní soud požádat o upřesnění toho předběžného opatření a prý by se to dalo stihnout. Je tohle možné a myslitelné řešení?
2: Takhle, to asi možné to je, ale tohle mi už přišlo a vlastně trochu nadbytečné a možná legrační, protože to by šlo opravdu v tom duchu už, jako pojďme mít každé slovo jako zakodexované, aby nikdo nemohl najít nějakou z toho unikovou cestu. Myslím si, že by tohle bylo nebylo úplně důstojné ani prezidenta, ani ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, to rozhodnutí je úplně jasné, takže z tohohle hlediska by měla respektovat ho vláda. Jestli to neudělá, tak je to, řekněme, její vizitka. Ten svět to vidí, vidí to i česká společnost a měla by se potom zamýšlet na tom, jestli chce mít vládu, která vlastně jako nerespektuje ústavní pořádek.
3: No a premiér Babiš vzkázal prezidentovi, aby projevil velkorysost a na summit tentokrát nejezdil, že by tedy, jak jsme už naznačili, mohl příští rok. Nebylo by to nakonec pro prezidenta důstojnější, než přijmout nějakou, dejme tomu, okrajovou úlohu?
2: Důstojnější je těžší, těžké slovo, protože jako je to politika, jsou to nástroje za rok, to se může stát tolik věcí, ta vláda nemusí ani existovat teoreticky, na to nemusí existovat, když to jako řeknu trochu přehnaně, ale mě by vás jako zajímalo, jak si premiér myslí, že mohou různé ústavní činitelé nebo instituce se rozhodovat, jakože nebudou naplňovat své pravomoci a jenom proto, že si to přeje premiér. Tam ve chvíli, kdyby on jako podstoupil nějaká jednání s hlavou státu, což teď odmítl, tak potom by se dalo říct, že možná se na něčem dohodnou, že si něco vysvětlí. Ale takhle vlastně, podle mě to není, řekněme, jako návrh na řešení nějakého konfliktu, ale je to jenom čistě prázdné vyjádření pro veřejnost, které ale nemá podle mě vůbec žádný věcný základ.
3: No a jak se teď může prezident zachovat?
2: No, popravdě řečeno, jako rozhodně to nebude mít jednoduché, protože i v tom jeho týmu někteří ty jako pobočníci navrhují, aby tam hletěl, že ta situace prostě pro něj není dobrá, jiní říkají, že naopak musí, protože musí ctít pravomoci, které má, a kdyby nechtěl vykonávat vlastně svůj úřad, tak proč by potom byl prezidentem. Takže i tam probíhá nějaká debata. Prezident tedy oznámil, že poletí, pokud nastane ta situace, že on tam bude a česká vláda ho vlastně nepustí k žádným oficiálním jednáním, takže on povede neformální, což se může stát, tak tam je třeba říct, že to je opravdu už jako mimořádná ostuda České republiky, že tam vlastně vlastní vláda prohlásí, že nectí prezidenta ústavního činitele, nectí politika, kterého zvolil několik milionů obyvatel, a na to myslím, že ten západní svět tady bude koukat s naprostým úžasem. Jako takováhle situace v jako nějakých tradičních demokraciích opravdu nebývá. A je to jenom kvůli jako uražené ješitnosti české vlády, což je o to absurdnější.
3: Tak víme o některých sporech mezi prezidentem, premiérem, o účastné na takovýchto akcích třeba v Polsku a v dalších zemích, ale pro tuhle chvíli děkuji. Ano?
2: Ano. Jenom jsem chtěl říct, že to určitě ano, samozřejmě to, že se budou o něčem jako dohadovat, to tady bylo v minulosti a bylo spousta vyostřených jako situací, ale že by to došlo takhle daleko, to myslím, že i včetně těch výroků kolem toho, to myslím, že jsme tady ještě neměli.
3: Míní šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, děkuji za rozhovor, naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.
4: Je 7 hodin 20 minut, posloucháte Hraní Plus a přidáme další informace. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově. Představitelé Íránu a Spojených států se dnes setkají v katarském Dauha. Na žádost Teheránu uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Schůzky se zúčastní Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Írán ale tuto zprávu nepotvrdil. A Francie a Omán budou s dalšími partnery spolupracovat na odminování Hormuzského průlivu, aby tak zajistili volnou plavbu touto úžinou. V pondělí to na síti X napsal francouzský prezident Emmanuel Macron po setkání s ománským sultánem v Paříži. Ve Venezuele po dvojici ničivých zemětřesení z minulého týdne stále přicházejí následné otřesy. Jeden z nich pocítili i členové českého USAR týmu, který pomáhá se záchrannými pracemi v nejvíce postižené oblasti La Guaira na severu země. Světová média mezi tím přinášejí zprávy o lidech stále uvězněných pod sutinami zřícených budov. Mezi pohřešovanými jsou i desítky lidí, které do Venezuely krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Podrobnosti přidá Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Jak silné jsou ty následné otřesy?
5: Ten nejsilnější ze včera měl sílu 4,6 stupně. Podle dosavadních informací ale nespůsobil žádné větší škody. Ani české záchranáře otřes, který zažili, nijak zásadně neovlivnil. Všichni jsou v pořádku. V oblasti, kde působí otřes, nebyl příliš silný a činnost týmu neomezil.
4: S čím přesně ten český tým ve Venezuele pomáhá?
5: Záchranáři, statici a kynologové sepsy prozkoumávají poškozené a zřícené budovy v přiděleném sektoru. Cílem je získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí žádní přeživší. Velitel odřadu Petr Vodička popsal, že český tým prověřuje i podněty od místních obyvatel, když například přijdou s tím, že v troskách slyší nějaké zvuky nebo bouchání. Pokud by se takové naděje potvrdily, zahájili by záchranáři vyprošťovací práce. Důležité je ale i samotné potvrzení, že jsou budovy prázdné. Dokud je totiž mezinárodní specialisté neprověří, tak místní složky nemůžou pokračovat v odklízecích pracích a obnovovat tak kritickou infrastrukturu, jako jsou třeba silnice. No a doplním, že 19 českých specialistů, kteří čekali na ostrově Curaçao a do Venezuely se zbytkem týmu nedostali kvůli nedostatečné kapacitě letadla, odletělo do zasažené země včera večer slovenským speciálem. To znamená, že už by měl český tým začít rotovat v plném nasazení.
4: A Adélo, daří se z trosek po zemětřesení stále vyprošťovat živé lidi?
5: Poslední zpráva o přeživším přišla včera. 21-letého muže záchranáři ze sutin vyprostili po 106 hodinách. Z toho podle prozatímní venezuelské prezidentky Delcy Rodriguezové 43 hodin trvala záchranná operace. Teď už je to od zemětřesení víc než 125 hodin a s každou další naděje na přežití rychle klesají. Potvrzených obětí je momentálně přes 1700, pohřešovaných stále desítky tisíc.
4: Zmínili jsme, že mezi pohřešovanými jsou i lidé deportovaní krátce před zemětřesením ze Spojených států. Jaký je jejich příběh?
5: Deportační lety přepravující Venezuelany vyhoštěné v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Trumpa vylétávají ze Spojených států dvakrát týdně. V den zemětřesení takto do Venezuely přiletělo 147 lidí, z toho 7 dětí. No a přiletěli právě do té později nejhůř zasažené oblasti La Guaira. Všichni byli převezeni do hotelů v horách severně od hlavního města Caracasu. Hotel v minulosti sloužil například jako karanténní centrum v době pandemie COVID-19. No a podle výpovědí příbuzných tam měli deportovaní lidé zůstat, dokud jim úřady nevydají doklady totožnosti a nepodstoupí lékařské prohlídky a očkování. Až poté se měli vrátit do míst, odkud pocházejí. Hotel se ale během zemětřesení zřítil.
4: A o kolika z těch 147 lidech máme nějaké informace?
5: Příbuzným se jich dosud ozvalo 12. Španělský deník El País získal svědectví manželky jednoho z nich. Juan se podle ní ve středu večer osprchoval a chystal se jít po vyčerpávajícím letu spát. Najednou se mu ale zatočila hlava a sledoval, jak se všechno kolem něj roztřáslo, no a přežil díky tomu, že na něj spadla matrace a palanda. Pod troskami strávil 3 hodiny, než se mu z nich podařilo dostat.
4: Situaci ve Venezuele sleduje Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Děkujeme za to. Naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: A teď 5 minut před 7:30 něco úplně jiného. Každý týden jezdí živý mořští korály z Vídně do Brna. Vědci z Tejteku VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálů. Útesů.
6: Konečná zastávka, prosím.
7: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
8: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
11: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
12: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
11: Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z Cejteku VUT Markéta Kaiser.
13: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do Haus des Meeres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
11: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
13: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
7: A nyní vstupujeme do laboratoře na Cejteku, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
13: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
7: Vídeňští výzkumníci Hanna a Anton vybírají správný vzorek. Vkládají ho do zkumavky.
13: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
7: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
13: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápení, tou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace, proč jít dělat mikro-CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
11: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z Cejteku VUT Vít Holeňa.
14: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek. Je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
7: Právě nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
14: Věřím si, že drží. Je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepohl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
7: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
13: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
11: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikro-CT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
13: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo mořích, oceánech.
11: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
21: Pro a proti.
27: Stopka na 4 roky. Tento verdikt si vyslechla wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová. Důvodem je odmítnutí dopingové kontroly na konci minulého roku. Tenistka odmítá, že by dopovala. Jednala podle svých slov pod psychickým tlakem. Je 4letý trest spravedlivý, protože pravidla jsou jasná? Nebo jde o nepřiměřenou sankci, která může ukončit kariéru šampionky? Našimi hosty budou předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek a odborník na sportovní právo a právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
21: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
3: A A co bude aktuálně na plusu po 7:30? Nejvyšší soud Spojených států v sérii nejnovějších rozhodnutí výrazně posílil pravomoci prezidenta Trumpa. Ptáme se jak. Může si Česko dovolit dávat na obranu slíbená 2% a ta navyšovat až na 3,5%? Jana Klímová o tom bude mluvit s Jakubem Landovským. Ale samozřejmě přednost mají krátké zprávy s Nadějou Procházkovou.
10: Český rozhlas Plus.
15: Dobré ráno. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat na linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4 000 zbraní. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Poznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se pak prodej nafty a benzínu k běžné praxi. Regulace vláda zavedla v dubnu po rychlém růstu cen kvůli konfliktu na Blízkém východě. Dosud platné opatření počítalo s ukončením na konci června. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by se dnes měli v katarském Dauhá setkat zástupci Spojených států s představiteli Iránu. Bílý dům upřesnil, že na setkání mají přijet vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Cílem jednání bude podle Washingtonu navázat na takzvané memorandum o porozumění a pokračovat v rozhovorech o cestě k trvalé mírové dohodě. Teherán ale schůzku oficiálně nepotvrdil. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí uvedl, že konzultace s vyjednavači pokračují jako obvykle. Jednání se Spojenými státy ale nejsou naplánované. Do parku u zámku v Zákupech na Českolipsku se ode dneška lidé dostanou jen se vstupenkou. V novém okruhu bez průvodce si návštěvníci kromě parku a barokní zahrady prohlédnou i opravené barokní konírny. Vstupné je 80 korun. Podle kastelána zámku by kontrolovaný vstup mohl taky zabránit poškozování parku některými návštěvníky, jak se dělo v minulosti. Na řadě jsou dopravní informace. Na D11 směrem z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Jičín na 41,5 kilometru se srazilo nákladní auto s osobním v pravém pruhu. V koloně ze 44. kilometru se zdržíte až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až do omezení u sjezdu na letiště. Teď je zdržení kolem 20 minut. V Praze je po nehodě osobního auta s vlekem a několika dalších aut průjezdný tunel Mrázovka směrem na Barandovský most. Veškerý provoz odklání na Anděl a přes Radlickou ulici, kde jsou už dlouhé kolony. Výrazně také regulují vjezd do tunelu Blanka Stroji a kolona je proto z Liberecké od Kbelské na 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky, večer četnější a i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
10: Posloucháte Ranní plus.
3: Orientace v čase, téměř 4 minuty po 7:30. Ranní plusem vás provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Máme konec června a právě do tohoto data chtěl premiér Andrej Babiš, aby mu ministři zaslali vyhodnocení své práce a plnění vládního prohlášení. Včera na tiskové konferenci uvedl, že je spokojený s jejich prací, ale ne s jejich vystupováním. Na druhou stranu ocenil, že ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za svůj projev na folklorním festivalu ve Strážnici, kde diváci vypískali nejdřív ministra kultury Otu Klempíře a potom i jeho. Eva Lebedová je odbornicí na politický marketing z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Dobrý den.
16: Dobrý den.
3: Jak byste hodnotila vystupování ministrů této vlády? Vidíte tam ze svého pohledu nějaké chyby, neobratnosti a podobně?
16: Tak vláda má za sebou už teďka nějaké období, kdy vlastně může komunikovat směrem k veřejnosti. A je zatím zřejmé, že se vládě nedaří komunikovat své úspěchy, své priority a daleko více se směrem k veřejnosti dostávají určité jako spory, problémy v té koalici nebo popřípadě i problémy vlády s prezidentem. A to určitě není obraz, který by chtěl premiér dlouhodobě směřovat nebo formovat k veřejnosti.
3: No pokud jde o nejnovější vystoupení pánu Macinky a Klempíře na festivalu ve Strážnici, tak premiér řekl, že nebylo úplně šťastné s malým š a pan Macinka se za něj omluvil, což se vlastně, dá se říct, vymykalo dosavadní praxi, kdy předseda vlády slova svých koaličních partnerů příliš nekomentoval. V čem je to teď jiné?
16: Myslím si, že to právě souvisí s tím, že těch sporů nebo těch problémů koaličních partnerů už bylo vícero a premiér opravdu potřebuje, aby bylo zřejmé směrem k veřejnosti, že on je tedy ten, kdo drží nějaké směřování vlády, kdo určuje její priority a kdo tedy vlastně formuje opravdu ten obraz vlády a pokud ty spory nebo ty problémy už trvají déle a ti koaliční partneři opravdu takto vlastně čelí novým a novým kauzám, tak premiér potřebuje tedy směrem k voličům dát najevo, že už i z jeho strany je to problém, protože voliči vlastně často dovedou pochopit, že uvnitř vlády mohou být spory nebo že situace mohou být konfliktní, ale potřebují vlastně vidět nějakou jasnost směřování, nějakou koordinaci té vlády a v tomto ohledu už se zdá být zřejmé, že tak trochu Andreji Babišovi dochází trpělivost.
3: No možná, že v tomhle to bylo speciální, že se jednalo zrovna o tu Strážnici, kde v podstatě se říká, že má hnutí ANO svoji baštu, to znamená, že to by se mohlo dotknout i jeho voličů, ne?
16: Určitě taky vlastně ten festival je i nějakým symbolem národní kultury, folkloru. To jsou určitě věci, které pro ANO jsou důležité a měly by být vlastně důležité i pro vládní nějakou kulturní politiku. Takže obecně ta situace, která se tam odehrála, nebyla pro nikoho z těch aktérů příznivá, určitě také ani ne pro ministra kultury. A tady bych k tomu možná ještě doplnila, že ono často nerozhodují o tom, jak budou vnímány jednotlivé věci a události, to, co se stane, ale potom, jak se na to reaguje, to je vlastně otázka právě té krizové komunikace. A myslím si, že tady vlastně nebyla dobře zvládnutá ani ta krizová komunikace, protože ministr Klempíř, ministr kultury, se k tomu pak ještě vracel na svém Facebooku a nějakým způsobem komentoval, že to byla nepříznivá atmosféra a tak dále. Ale tím vlastně dál, jak kdyby té události vytvářel další prostě dopad, který pro tu vládu pozitivní samozřejmě není.
3: Já jsem si také všiml, že premiér komunikuje s veřejností hlavně prostřednictvím svých videí na sociálních sítích, na tiskových konferencích nechává některé důležité otázky bez komentáře a vlastně rozhovory médiím prakticky neposkytuje. Jak to hodnotit?
16: Tak tady bych viděla určité dlouhodobé asi napětí mezi premiérem a i třeba veřejnoprávními médii a určitě se to potom vlastně na způsobu té komunikace mezi oběma stranami odráží a samozřejmě určitě to není ani vlastně dlouhodobě příznivé pro komunikaci vlády směrem k veřejnosti, protože samozřejmě i veřejnoprávní média zásadním způsobem formují komunikaci vlády.
3: Ale on, pokud jim tak nedává moc rozhovory ani jiným médiím, ani soukromým, ne?
16: Tady možná k tomu, že premiér komunikuje zejména prostřednictvím těch sociálních sítí, tak tam je důležitý jeden aspekt, že samozřejmě takovýto způsob komunikace může být plně pod kontrolou premiéra, může si přesně nastavovat to sdělení, ta komunikace vlastně nějakým způsobem teče směrem k té veřejnosti a je formována tak, jak má být. A to je určitě ten důvod, proč tomuto způsobu komunikace dává přednost.
3: Nakolik se dá komunikace nynější vlády srovnat s tím, jak se na veřejnosti prezentoval kabinet Petra Fialy, nebo vlastně i vlády předtím?
16: Tak možná je ještě trošku brzo dělat nějaká komplexnější hodnocení. Každopádně to, co můžeme říci nyní, je, že opravdu vlastně navenek se projevuje to, že někteří členové té vlády jsou vlastně neustále v médiích kvůli vlastně různým jako sporům nebo politickým konfliktům. To se týká zejména motoristů, což se vlastně ve srovnání s tou předchozí vládou příliš jakoby nedělo. Ona dokázala, byť tam také samozřejmě spory byly a ta vláda byla složena z mnoha stran, tak ale v této míře se to takto nedělo.
3: Ale zase nedokázala svoje priority příliš dobře sdělit veřejnosti, ne?
16: Ano, a v tom dlouhodobém ohledu bohužel ta vláda nedokázala sdělovat své priority, nedokázala vysvětlovat i určité reformy a bylo to pak vlastně taky jedna z věcí, která vedla i k té volební prohře.
3: Tolik Eva Lebedová, odbornice na politický marketing z katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého.

0: je zásadní rozhodnutí. Jednak potvrdil, že prezident může odvolávat šéfy a šéfky nezávislých federálních úřadů a klidně i bez udání důvodu. Naopak rozhodl proti republikánům ve sporu o poštovní hlasování. Potvrdil, že státy mohou počítat hlasy, které jsou doručené poštou i po dni voleb, pokud byly odeslány včas.
1: Podle prvních reakcí expertů soud posílil pravomoci prezidenta Trumpa. Proč a jak na to reagoval?
0: Hlavní důvod je právě kauza o těch nezávislých úřadech. Tam soud dal Donaldu Trumpovi jasné vítězství. Fakticky zrušil přes 90 let starý precedens, který tyto úřady chránil před přímým politickým vlivem Bílého domu. Donald Trump na to nereagoval přímo, ale napsal na svém sociálním účtu, že podnikne patřičné kroky, a to ohledně členky vedení federální banky, centrální federální banky, Lizy Kukové, kterou dlouhodobě obvinuje z pochybení, která ale nedoložil.
1: No stejně důležité jako to, co soud rozhodl, je i to, co odmítl řešit. Konkrétně tedy případ spisovatelky E. Jean Carrollové. Jak rozhodl a co to znamená?
0: Ano, soud se odvoláním Trumpa úplně odmítl zabývat. To znamená, že zůstává v platnosti ten verdikt, podle kterého má spisovatelce E. Jean Carrollové zaplatit $5 milionů, a to za sexuální napadení a pomluvu. A on to své rozhodnutí nijak nezdůvodnil, ale Donald Trump na to reagoval tvrzením, že jde o hon na čarodejnice, že to je smyšlená kauza proti ženě, kterou prý nikdy nepotkal, nicméně on je s ní minimálně na jedné fotografii. A znamená to, že peníze, které už musel dát do určitého fondu, teď budou vyplaceny E. Jean Carrollové v následujících dnech.
1: Vraťme se ale ještě trošku důkladněji k těm rozhodnutím, o kterých už jsme mluvili, nebo alespoň které jsme načali. Co to znamená, že prezident může odvolat šéfy nezávislých agentur a proč to neplatí pro Lizu Kukovou z Fedu?
0: Tohoto rozhodnutí fakticky ruší ochranu, kterou nezávislé úřady, třeba Federální obchodní komise, Komise pro cenné papíry, kterou tyhle úřady měly před přímým politickým vlivem Bílého domu. Prezident je teď už může odvolávat vlastně stejně snadno jako třeba ministry vlastní vlády. Výjimkou zatím zůstává členka vedení Fedu, tedy Centrální americké banky, Liza Kuková. Tu soud ve funkci ponechal, ale jenom z procesních důvodů. Ne kvůli nějaké zvláštní ústavní ochraně centrální banky. To znamená v praxi, že ten spor o nezávislost Fedu není pořád uzavřený, ale je vlastně jen odložený.
1: Jano, a o co jde v případě voleb poštou a proč jsou republikáni naštvaní?
0: Ono to vychází ze zákona státu Mississippi. Ten umožňuje počítat poštovní hlasy orazítkované v den voleb, i když třeba dorazí, dejme tomu, 5 pracovních dní po volebním dni. A podobná pravidla platí ve více než 10 dalších státech. Republikáni to napadali a vadilo jim, že podle nich platí, že federální zákon stanovuje jediný jasný den voleb a cokoliv poté by nemělo být uznané jako platné. Soud ale rozhodl, že rozhodující je ten okamžik, kdy volič hlas odevzdá, ne kdy obálka fyzicky dorazí. Republikáni jsou naštvaní, protože doufali, že tahle pravidla zruší, a to ještě před těmi letošními listopadovými volbami do kongresu, a tahle strategie jim zkrátka nevyšla.
1: Verdikt nejvyššího soudu sledovala naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
2: A teď se podívejme na zprávy z ekonomiky. Český statistický úřad dnes zveřejní zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky v prvním čtvrtletí. Podle posledních údajů z konce května se hrubý domácí produkt meziročně zvýšil o 2,2% oproti předchozímu kvartálu růst mírně zvolnil.
1: Francie zakáže reklamu na ultrarychlou módu. Zákon schválený senátem zavádí produkty za propagaci módních výrobků, které jsou tak levné, že se nevyplatí je opravovat. Soustředí se hlavně na online giganty převážně z Číny, jako je Shein, Temu a AliExpress. Zákon má postihovat i influenceři, kteří ultrarychlou módu propagují. Platit má od přelomu roku.
2: A akcie ve Spojených státech po uklidnění víkendových střetů mezi americkou armádou a Iránem posílily. Po nedávném výprodeji prudce vzrostly hlavní technologické firmy. Klesá naopak americký dolar.
1: Jak už několikrát zaznělo, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pojede už za pár dní obhajovat český postoj, kdy upřednostňujeme jiné investice než ty obrané. Česko přitom dlouhodobě neplní spojenecké závazky v rámci Severoatlantické aliance a tím jsou výdaje ve výši 2% HDP, které máme investovat do obrany. Loni se tento cíl nepodařil naplnit, protože NATO neuznala českou část výdajů především v podobě infrastrukturních investic a podobně to vypadá i letos. I když, jak v pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, řekl Jakub Landovský, vládní zmocněnec a nově i šéf sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany, je ještě šance tento závazek konečně poprvé splnit, když se bude vláda bavit o revizi rozpočtu na tento rok.
3: Letošní rok je stále otevřený, ale Česká republika zvolila, a možná to tak nebudou mít všichni spojenci, naplánovat obranné výdaje až do roku 2035, tak jak žádá výsledek summitu v Hágu. A tou první dobrou zprávou je, že Česká republika nerozporuje 3,5% na obranu v těch čistých obranných výdajích v roce 2035. Výhledově to splníme a samozřejmě je dobré připomenout, že kromě té kategorie 3,5 je tam ještě kategorie těch obranných výdajů, které jsou s obranou související a tam bychom měli relativně rychle dosáhnout toho 1,5% závazku, nad který už nelze nic počítat. Takže pokud jde o tyhle ty dvě čísla, tak tam problém není, ale samozřejmě budeme porovnávat, jak tomu bude letos, jak to bude příští rok a kdy vlastně splníme i ten závazek původní, tedy závazek z Walesu a konečně historicky poprvé po 20 letech překonáme tu hranici 2% na obranu.
4: Takže letos je to pořád otevřené, jestli nakonec ty 2% skutečně dáme na obranu, čili že by se dodávaly nějaké peníze ještě do obrany během letošního roku?
3: Letos je to skutečně nejenom otevřené, ale dramatické, protože rok už je plně v běhu. My jsme dneska skoro v červenci a samozřejmě rozpočtové krytí projektů, jejich prostě postup, značí, že jistota tady rozhodně není. Já bych řekl, že budeme nakonec všichni vlastně rádi, pokud budeme na tom lépe než v roce 2025. A jenom připomenu číslo schválené aliancí pro rok 2025 a to je v přepočtu na HDP 1,85%.
4: Čili vy nevylučujete změnu rozpočtu na letošní rok ještě?
3: Změna rozpočtu vyloučit nelze, ale vláda bude o rozpočtu jednat, myslím, v těsné návaznosti na výsledky summitu v Ankaře. Což je vlastně dobře, protože ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní, ale já si dávám veliký pozor na to, abych komukoliv slíbil, že už v roce 2026 překonáme 2% na obranu. Prostě jsem tady v tom trošku opatrnější, ale na druhou stranu mám téměř jistotu, že rok 2027 bude plánován tak, aby jsme nejenom dosáhli, ale udrželi se nad úrovní 2% HDP na obranu.
4: Je vláda podle vás připravena skončit s tou praxí, kdy se za vojenské výdaje vydávala třeba stavba dálnic, což nás právě stálo i to neplnění těch výdajů v loňském roce?
3: Tak vláda je především poučená tím, jak ta činnost té předcházející vlády vlastně uspěla. Tady je třeba říct si jednu úplně základní větu. Česká republika nerozhoduje o tom, co bude nakonec uznáno za obranný výdaj. O tom rozhoduje Severoatlantická aliance. Tady hodně jde o argumentaci, hodně jde o, řekněme, schopnost předkládat věci, které opravdu mají dopad na schopnosti, přímý či nepřímý. A tady si myslím, že ta špatná zkušenost těch minulých 2 let povede k tomu, že vláda bude říkat věci tak, jak jsou. A proto myslím, že i premiér komunikoval stejně jako já, že ta šance třeba na rok 2026 tu příliš není. Jo? Myslím si, že to je změna přístupu k obranným výdajům, změna dosti jakoby radikální. Samozřejmě jsme v situaci, kdy probíhá nějaká velká atlantická roztržka, ono to má nějakou i cenu v té alianční soudržnosti, ale je to podle mého názoru lepší, než si vytvářet iluzi obranných výdajů, která potom nebude v NATO krytá realitou.
1: Tolik tedy Janě Klímové, řekl Jakub Landovský. Víc uslyšíte po 11. hodině v pořadu Peníze a vliv.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
2: I mladí pacienti mohou mít dlouhodobé potíže po prodělané klíšťové encefalitidě. Trápit je mohou například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Vyplývá to z nově publikované studie českých infektologů. Vedli ji lékaři z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V Česku se každoročně diagnostikuje kolem 700 případů této nemoci.
6: Pojďme natáhnout ty ruce a ukážeme si, ještě stále se klepou.
7: Ptá se lékařka Eva Judová, 20-leté Lucie. Necelý týden už leží na klinice infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli nákaze klíšťatem. Mimo jiné ji trápí silný třes prstů.
6: Už je to lepší, než to bylo, ale furt ještě trochu se. Zrovna tohle to je jedna z těch věcí, co opravdu může přetrvávat. Není to třeba něco, co by nám bránilo pacientku propustit domů. Je to opravdu jako taky častá taková jako komplikace, kterou vydáváme. Může to samozřejmě lidi limitovat v jejich profesi, když vykonávají nějakou jemnou práci.
8: Je to něco, co se teda ztratí?
6: Mělo by se to postupně časem upravit, ale opravdu to dlouhodobé přetrvávání v rámci třeba týdnů vydáváme, není to jako nic neobvyklého.
7: Přisátého klíštěte si Lucie všimla v řádu hodin. Po 3 dnech se u ní objevily horečky, které brzy ustoupily. Asi po 2 týdnech se ale vrátily znovu.
9: Mě hlavně hrozně bolela hlava, takže jsem vlastně nemohla vůbec fungovat a měla jsem ty horečky 39.
7: Na vedlejším lůžku leží 50. Květa. Také ona skončila v nemocnici kvůli klíštěti.
10: Po týdnu to přišlo najednou, prostě začala zimnice a ta horečka, potom vlastně už to jelo. Ne?
11: Dobrý den, dámy. Potřebujete něco na bolest?
7: Ujišťuje se zdravotní sestra Iva Rokosová.
11: Když by bylo potřeba, zvonečky máte u rukou, zazvoníte a řeknete si jo.
12: Opouštíme oddělení, kde jsou hospitalizovány pacientky, které vlastně budou za chvíli propuštěny a vydáváme se směrem k jednotce intenzivní péče, kde teda leží další pacient.
13: Na začátku s panem to bylo těžký, protože on byl jako v podstatě bezvědomý.
7: Popisuje lékař Zula Badájev.
13: Asi od 3. dne se začal probírat. Tím, že jsme jakoby zapůsobili kortikoidama, snížíme vliv toho otoku těch mozkových plán.
12: Je to senior, je kolem 80.
13: Asi tak. Skoro normálně chodí, pohyblivý, žádnou parézu nemá, teda dopadne docela dobře.
7: Na klíšťovou encefalitidu žádný lék neexistuje. Lékaři tak můžou ovlivnit jenom jednotlivé příznaky. Jestli nemoc zanechá následky, se podle infektoložky Dity Smíškové dá částečně odhadnout právě z toho, jak závažný průběh nemoci pacient má.
14: U těch nejzávažnějších pacientů je ten průběh špatný hned od začátku. Začínají většinou na jednotce intenzivní péče a po několika dnech, někde i týdnech se přesouvají na standardní oddělení a pak většinou do nějakých rehabilitačních zařízení. Zrádné je to, že i pacient, který stůně zdánlivě nekomplikovaně, může mít do budoucna také problém s nějakými následky, které mu třeba znemožňují dělat všechno to, co byl zvyklý před nemocí.
7: Také na dlouhodobé následky po prodělané klíšťové encefalitidě se zaměřila studie infektologů vedená lékaři z Bulovky. Spolupracovali na ní i infekční kliniky Pardubické a Českobudějovické nemocnice a fakultní nemocnice Ostrava. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali lékaři ještě rok po prodělané nákaze.
14: Skutečně jsme prokázali, že ty následky nejsou jednoznačně vázané na věk, hlavně co se týče takzvaného postencefalitického syndromu. Jsou to problémy, kvůli kterým se lidé nemohou vrátit k původnímu způsobu života. Nezvládají třeba práci na počítači, často je bolí hlava, pozorují zhoršení paměti, poruchy koncentrace. Skutečně to limituje. To se může stát i u velmi mladých pacientů.
7: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: 5 minut před 8 hodinou máme pro vás v pravidelném čase tedy komentář raní a ten dnešní nese otázku. Jsou starostové tahouny opozice a zamýšlí se nad tím politolog Lukáš Jelínek.
15: Jen málo, co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%, motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí, formace se slabým voličským jádrem, avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč, když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana a do médií mohou posílat i běžné poslance. Kdysi by to nestálo za pozornost, jenže v době, kdy spousta politiků nedá dohromady ani větu, v níž se podnět shoduje s přísudkem, jde o sympatickou přednost. Zatímco ODS se vrací ke kořenům a dávným pravicovým receptům, pročež je to podpořit kabinet namátkou při snižování odvodů osob samostatně výdělečně činných, tak Starostové se hlásí k hodnotové politice, čímž aspirují na roli protipólu vládní většiny. Také ve sněmovně jí důsledně šlapou na paty, i když někdy je to jen velké divadlo, třeba když navrhují poměrné zastoupení ve sněmovních orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli Starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. V jedné rovině tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavilo si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionu, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím Starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislí na synergii celostátní a lokální politiky jako Starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to mělo chápat jako první, potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
1: Autorem dnešního komentáře byl politolog Lukáš Jelínek.
2: No a my ten komentář doplníme úplně čerstvým průzkumem společnosti Median a neřekl bych, že je nudný. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě by skončilo právě hnutí STAN se ziskem 14,5%, ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí nutnou prostup do sněmovny, hlasovalo by pro ně 3,5% lidí.
1: Také v 8 hodin jste naladěni na Ranní plus a tím vás poslední červnový den provázejí Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
2: Krátký průlet tématy této hodiny, co čeká nového náčelníka generálního štábu v době, kdy se na to stanovuje nové cíle a trvá na zvyšování výdajů na obranu.
1: Kolik migrantů ve Španělsku využilo možnosti zlegalizovat svůj pobyt.
2: A jak se připravují celníci na konec dovozu levných zásilek z Číny.
1: I to řekneme teď, ale ještě zprávy, které pro vás připravila Naďa Procházková.
16: Dobré ráno. Miroslav Hlaváč se dnes stane novým náčelníkem generálního štábu. Do funkce ho na Pražském hradě jmenuje prezident Petr Pavel, kterému na začátku června představil své priority. Z čeho při nich generál poručík Miroslav Hlaváč vycházel, vysvětluje následovně.
17: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
16: A to je hned také první téma pro další půl hodinu Ranního plus. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Řepka.
18: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení,

0: nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
1: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ruské útoky na ukrajinské Dnipro, Záporoží a další města nepřežilo nejméně 7 lidí. Desítky dalších utrpěly zranění.
3: Cynické ruské útoky po Záporoží a Dnipru.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na Dnipro, Záporoží, Sumy, Cherson nebo Charkov za cynické údery zaměřené na civilní objekty, podniky a dopravu. Zelenský vyslovil soustrast pozůstalým a upozornil, že Ukrajina na tyto ruské teroristické útoky spravedlivě odpoví, tak aby poškodila především systém ruského státu. Sankce dlouhého i středního doletu budou pokračovat. Avizoval ukrajinský prezident další útoky drony a raketami na ruské cíle. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: V Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sáncheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů víc z celkových 19 milionů. Sánchez výsledky odmítá uznat. Bez udání důkazu prohlásil, že při sčítání dochází k podvodům. Žádá taky o zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. Fujimoriová je dcera bývalého autokratického prezidenta Alberta Fujimori. Brnem dnes projede spanilá jízda 40 tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.
5: Konvoj všech 40 tramvají vyjede z vozovny Medlánky mezi zastávkami Pionýrská a Kartouská proběhne oficiální měření pro zápis do České knihy rekordů. Trasa pak povede přes centrum města do vozovny Pisárky. My předpokládáme, že konvoj bude dlouhý víc než 2 kilometry.
1: Máme pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Domašov na kilometru 171,5 havarovalo osobní auto, nabouralo do svodidel. Projíždí se tam jen levým pruhem, zdržíte se zatím v kratší koloně. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až na konec dálnice, kde je omezení u sjezdu na letiště. Zdržení je kolem 20 minut. Provoz na pražském okruhu směrem na letiště od sjezdu na Vestec k Ořechu pojedete až půl hodiny. V Praze jsou výrazné problémy v tunelu Mrázovka směrem na Barandovský most. Ten je po nehodě stále neprůjezdný, k tomu se přidala další nehoda na konci tunelu Blanka před výjezdem na Břevnov, kde se srazilo 5 aut a i konec tunelu Blanka je tak neprůjezdný. Výrazně se proto reguluje vjezd do tunelu Stroji a fronta je už z Liberecké od Gbelské na 55 minut. Dlouhá fronta pak pojíždí ještě na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové pojedete až 25 minut. Dobře dojďte. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy, přehánky nebo bouřky. Večer četnější a i silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
2: Posloucháte Ranní plus.
6: A to 6 minut po 8 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Už za necelou hodinu jmenuje prezident a zároveň vrchní velitel ozbrojených sil Petr Pavel na Pražském hradě nového náčelníka generálního štábu. Stane se jim generálporučík Miroslav Hlaváč. Víc informací má teď přímo z Pražského hradu reportérka Adéla Burešová. Dobré ráno.
7: Hezké ráno.
6: Adélo, tak jak bude ten dnešek vypadat?
7: To oficiální část, ta začne tady na Pražském hradě přesně v 9 hodin dopoledne. To jmenuje hlaváč prezident Petr Pavel. Poté společně odjedou na Pražský Vítkov, kde už by měl být končící náčelník armády Karel Řehka. Ten hlaváčovi předá funkci při slavnostním nástupu vojáků.
6: Prezident už se s hlaváčem setkal začátkem června. Co mu budoucí tedy náčelník generálního štábu řekl o svých prioritách?
7: Hlaváč ty svoje záměry popsal právě krátce po jednání s prezidentem a vysvětlil, jak k ním došel.
8: Já tam mám takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
7: Miroslav Hlaváč taky chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Se všemi prioritami podle něj souhlasil i prezident Pavel, sám mimochodem dříve náčelník generálního štábu.
6: A můžeš prosím budoucího nového náčelníka generálního štábu představit našim posluchačům?
7: Miroslav Hlaváč je s armádou spojený už od svého dospívání. Kariéru prakticky začal na vojenské střední škole, pak většinou sloužil u pozemního vojska, ať už u dělostřelectva nebo velel brigádě rychlého nasazení. Má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Posledních 8 let je na generálním štábu, do včerejška jako první zástupce jeho náčelníka Karla Řehky. S ním Hlaváč pracoval mimo jiné na nové koncepci výstavby armády a podle Řehky je tak proto předání funkce jednoduché.
9: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
7: Na závěr ještě dodám, že slavnostní předání funkce na Vítkově se symbolicky uskuteční u příležitosti Dne ozbrojených sil.
6: A všechny tyto slavnostní akty bude dál sledovat Adéla Burešová. Děkujeme za to, naslyšenou.
7: Díky, naslyšenou.
6: A my se výměně v čele generálního štábu budeme věnovat dál. Do vysílání zvu redaktorku z pravodajského serveru Seznam zprávy, která se na témata spojená s obranou a armádou specializuje, Kateřinu Gruntovou. Dobrý den.
10: Hezký den.
6: Karlu Řehkovi končí služební poměr 31. srpna. To je i ten důvod, proč jeho pozici přebírá generál poručík Miroslav Hlaváč?
10: Je to tak, ono je běžné, že teda takhle, ono není v zákonu specifikováno, jak dlouho může být člověk náčelníkem generálního štábu, ale bývá běžné, že to je tak 3 až 4 roky, takže tady není nic zvláštního, že se na té funkci vymění.
6: Možná zvláštní bylo to samotné odsouhlasování tohoto kandidáta, protože vládní hnutí SPD, které má post ministra obrany, s jeho volbou nesouhlasilo. I ministr Zuna, který se s Hlaváčem zná osobně z působení v armádě, řekl, že si na tento post dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Víme, co přesně SPD vadilo nebo vadí?
10: Úplně nevíme, protože takhle, ministr Zuna měl nějaký seznam 4 kandidátů, z nichž většinu si pozval předseda SPD Tomio Okamura na nějaký, víme tomu, pohovor, kde se s nimi chtěl seznámit, pobavit se o armádě, a s tímto seznamem šel potom ministr Zuna za prezidentem Petrem Pavlem, který řekl, že s nimi nemá problém. Nicméně předtím, než se to schvalovalo na vládě, tak Andrej Babiš několik dní předtím zavolal několika lidem nebo potkal se s lidmi, kterým on věří, a zeptal se, kdo si oni o komu si o něm myslí, že by měl být náčelníkem, a o něm budou poručeni Miroslava Hlaváče. Což nakonec tady si Babiš prosadil, dejme tomu, přes nesouhlas ministra Zuny. A co mu přesně vadilo, on říká, že má nějaké jako kariérní výhrady k Hlaváčovi. Myslím si, že to je spíš osobního rázu, protože Zuna a Hlaváč spolu byli za předchozího náčelníka generálního štábu Aleše Opaty ve velení armády, a sám Zuna chtěl být náčelníkem generálního štábu po Opatovi, což se nestalo. Takže myslím, že to jsou nějaké osobní věci. Nicméně oni oba dva řekli, že jsou připraveni spolupracovat a že budou profesionálové, tak doufejme, že to tak bude.
6: Naopak tedy vzácně se shodli premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel, který musí jako vrchní velitel ozbrojených sil Hlaváče také odsouhlasit a jmenovat, což se ostatně stane dnes. Oba ocenili hlavně kontinuitu, kterou bude Miroslav Hlaváč představovat, protože od roku 2023, to jen připomínám, působí jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Lze z toho dedukovat i spokojenost se směrem, jakým vedl armádu armádní generál Karel Řehka?
10: Spokojenost teď myslíte premiéra nebo prezidenta?
6: No, spokojenost v podstatě těch, kteří rozhodují o tom, jakým způsobem by sem, takže ano, takže vlastně vládní, když vláda nakonec tady jmenovala Hlaváče, a i prezidenta, který spolu signuje.
10: Tak já si myslím, že ta armáda ty projekty tam jsou tak velké a tak drahé a rozjeté a ty priority směrem k NATO jsou jasné, že je jako jasné, co mají být ty priority a co se děje. A je docela jedno, jestli je v tom čele Řehka nebo Hlaváč nebo Opata nebo kdokoliv jiný. Další věc potom je samozřejmě nějaký osobní styl toho náčelníka, kde možná se k tomu dostaneme, si myslím, že současná vláda a vlastně i bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS s Karlem Řehkou se dostávaly jako do sporu, což asi spokojení samozřejmě nebyly, ale ten směr, kudy armáda jde, co, jaké jsou nákupy, jaké jsou ty projekty, tak to zůstává stejné, protože to je na mnoho let.
6: Čili, když už jste to načala, to znamená, že od Miroslava Hlaváče se očekává, že bude zdrženlivější oproti třeba Karlovi Řehkovi?
10: Myslím si, že určitě, že vlastně někteří politici si možná jako oddychnou, že tam už Karel Řehka nebude, protože on vlastně neváhal jim připomínat nebo je i vlastně kritizovat za některé věci. Třeba jenom když si vezmu v poslední době, tak on upozorňoval na to, že ty výdaje na obranu nejsou dostatečné, což se ukázalo, že opravdu nejsou, ale to jsme vlastně nesplníme ta 2%, nejspíš ani loni jsme nesplnili ani předtím nikdy. Takže na to upozorňoval. A on to vlastně viděl tak, někteří mu to vyčítali, že překračuje nějaké své mantinely, ale on to viděl tak, že pokud má nějaké zadání a to je bojeschopná armáda a nemá k tomu tu legislativu a ty zdroje finanční, tak těžko to může naplňovat a proto neváhal to říct. Takže myslím, že Miroslav Hlaváč je jiná osobnost a nebude tak veřejně upozorňovat. Třeba to bude dělat za zavřenými dveřmi.
6: Tuším, že jednou v roce 2024 jsme ty 2% HDP splnili, nebo tam došlo k nějaké zpětné přepočítávání.
10: Teď nejsem si jistá, myslím si, že jsme nesplněli, ale to je asi nepodstatné.
6: Dobře,
10: to bylo jednou, je důležité, aby to bylo dlouhodobě.
6: Vrátíme se k Miroslavu Hlaváčovi. Vy jste nedávno psala o tom, že armáda zrušila radu velitelů aktivních záloh. Příkaz podepsal ještě Karel Řehka. Je to v souladu s chystanou změnou, kterou avizoval i Miroslav Hlaváč, který chce ve funkci mimo jiné zjednodušit proces velení a řízení a posílit vazby mezi jednotlivými stupni řízení?
10: Myslím si, že ano, protože armáda argumentovala tím, že zkrátka aktivní záloha je pevná součást armády, plně integrovaná už teď po těch letech a je proto, jako bylo, dejme tomu, nadbytečné, aby měli vlastní radu ti záložníci. Oni to samozřejmě vidí jinak někteří, ale ten systém velení a řízení, aby byl jako v té jedné linii, tak tím argumentovala armáda, takže ano.
6: Říká redaktorka zpravodajského serveru Seznam zprávy Kateřina Gruntová. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
6: A na druhé lince z vodovysílání brigádního generála v záloze a výkonného ředitele Centra bezpečnostních studií na Cevro univerzitě Františka Mičánka. Dobrý den.
11: Dobré ráno.
6: Generál poručík Miroslav Hlaváč řekl, že chce, a teď ho cituji, budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude schopná plnit závazky v rámci NATO a Evropské unie. Konec citace. Dá se to i s omezenými výdaji na obranu?
11: No, samozřejmě, pokud budou ty výdaje dostatečné aspoň na to, aby v podstatě jsme splnili naše závazky, tak budovat moderní, spolehlivou, mobilní, mladou armádu se dá samozřejmě i s méně penězi, ale nikdo nemůže očekávat, že to prostě bude nějaká obrovská změna. Ten důraz na technologický aspekt, který v podstatě tady v tom možná prohlášení Mirka Hlaváče je a samozřejmě odráží i tu politiku, kterou nastolil ministr obrany Jaromír Zuna, je velice zrádný, protože zatím jakýkoliv konflikt, jakákoliv válka je v rukou lidí, a vidíme sami, že technologie, jakkoliv můžou umožnit a zefektivnit tu činnost, tak jsou velice zranitelné a to může být problém. Ale důležité je skutečně, jak dokáže, já nebudu říkat jenom armáda České republiky, protože to jsou celé ozbrojené síly, využít ty prostředky, které má k dispozici, využít je efektivně, ekonomicky, hospodárně, a potom uvidíme ten výsledek.
6: Severoatlantická aliance si nyní stanovuje nové cíle a členské státy právě mají výrazně zvýšit výdaje na obranu. Co to znamená konkrétně pro práci náčelníka generálního štábu? Bude muset řešit něco jinak než jeho předchůdci?
11: Tady bude strašně důležité, jak vojenští plánovači nastaví priority, protože byť těch úkolů je hodně, máme ještě z těch nových úkolů je hodně, nemáme splněno ještě spoustu starých úkolů a bude potřeba začít výrazným způsobem prioritizovat. A prioritizovat nejenom ty finanční zdroje, ale i materiální zdroje a samozřejmě lidské zdroje. To je to první, co musí vojenští plánovači udělat. A samozřejmě úlohou náčelníka generálního štábu, protože on jsou ty, to je ta tvář, to je ten hlas armády, musí být schopen jasně, relevantně, transparentně a samozřejmě na tvrdých faktech ukazovat politikům, kam se skutečně zaměřit a nekupovat nebo nepodléhat tomu tlaku, který je zvenčí, prostě tak, jak se bojí na Ukrajině, potřebujeme drony a musíme mít tady tohleto, nebo ono.
6: Vy myslíte, promiňte, že vám do toho vstupuji, vy myslíte, že drony třeba nejsou pro Českou republiku důležité nebo protivzdušná obrana, protože tuším, že to ve svém vyjádření byla také Miroslav Hlaváč zmínil, že by měla být jedna z věcí posílit protivzdušnou obranu České a právě se zaměřit i na ty drony.
11: Protivzdušná obrana Česká i drony jsou důležité, samozřejmě. To je v podstatě něco, co protivzdušnou obranu jsme si cíleně historicky zlikvidovali sami, protože měli jsme jednu z nejlepších protivzdušných obran, včetně obrany teritoria, jenže to je velice nákladná součást ozbrojených sil a proto došlo k její redukci a teď ji budeme velice těžko a dlouze bojovat. A drony, to je samozřejmě to stejné, ale to jenom, že nakoupíme drony, že nakoupíme protivzdušnou obranu, to je jenom jeden díl z celé skládačky, protože my potřebujeme v souvislosti s tím nakoupit nebo postavě pořídit nové posádky, spoustu dalšího materiálu, nový systém velení a řízení. Potřebujeme vycvičit lidi, kteří budou schopni vést jak ty útočné, tak obrané dronové nebo protivzdušné operace. A o tom už se příliš nemluví. My jsme zredukovali tu naši diskuzi pouze na to, že něco nakoupíme. Ale to je tak jedna pětina toho, co potřebujeme.
6: I vy jste zmínil ten nový proces velení a řízení. Nový náčelník generálního štábu, jak už taky zaznělo, ho chce zjednodušit. Potřebuje to česká armáda je dnes třeba kvůli tomu málo akceschopná?
11: Já bych neřekl, že akceschopná, protože zatím česká armáda neměla možnost v poslední době ukázat svoji akceschopnost při nějaké větší krizi, která by se týkala teritoria České republiky a to, co jsme schopni udělat v zahraničí, je samozřejmě jenom jakýsi zjednodušený modelový příklad. Česká armáda potřebuje systém velení a řízení, který bude kvalitní jak v míru, tak samozřejmě za krize. A to, jak je kvalitní, jak je komplexní, robustní, to můžete ověřit pouze tím, že ho prověříte, že se bude systémově cvičit. A do toho musí zasahovat nejenom ta armáda, ale do toho musí být součástí cvičení, musí být i politické orgány a další složky, které se normálně v krizových stavech podílí na řízení státu. A tady mluvím o stavu ohrožení státu nebo dokonce válečného stavu. A tady je největší slabina. To znamená nejenom ten systém velení a řízení, ten mírový, kdy se zjednoduší, dejme tomu ta struktura jednotlivých stupňů a nastaví se tok informací v míru, ale samozřejmě kompletní technologická podpora a procesní podpora tomu, jak by se stát Česká republika choval v jakékoliv krizi, kdybychom museli řešit nějaké vojenské ohrožení.
6: A jenom stručně už prosím, pokud jde o samotné vystupování a roli náčelníka generálního štábu, tak Karel Řehka byl veřejně velmi viditelný, často vystupoval v médiích, mluvil o bezpečnostních hrozbách i o připravenosti společnosti. Patří to podle vás dnes k této funkci?
11: Do jisté míry ano, nicméně já osobně jsem zastáncem toho, že daleko výhodnější, daleko jednodušší nebo daleko spolehlivější je interní diskuze mezi ministrem a náčelníkem generálního štábu a tady to upozornění, to by mělo jít z úst ministra obrany. Náčelník generálního štábu je od toho, aby skutečně zpracovával kvalitní podklady panu ministrovi, a samozřejmě řídil si tu armádu, nebo respektive ty částky podřízených ozbrojených složek tak, aby naplňovali to, na čem se s ministrem, potažmo s vládou, domluví.
6: Říká výkonný ředitel Centra bezpečnostních studií na Cevro univerzitě a také brigádní generál v záloze František Mičánek. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
11: Také děkuji, nashledanou.
12: A tento rozhovor dozněl 6 minut po čtvrt na 9 v Radním plusu. Migrantům ve Španělsku dnes končí termín na podávání žádostí o mimořádnou legalizaci jejich pobytu v zemi. Španělská vláda totiž na jaře přijala opatření na ochranu imigrantů, kteří už v zemi žijí a pracují. Žádat pak mohli od poloviny dubna. Úřady, na které se migranti obraceli, byly v prvních dnech přetížené. Celý proces teď rozebereme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
13: Příjemný dobrý den, prajem.
12: Počet žadatelů o legalizaci pobytu ve Španělsku prý dvojnásobně překonal odhady vlády. Kolik tedy imigrantů se oficiálně snaží získat v zemi patřičné dokumenty a z jakých zemí nejvíc jsou?
13: Tak žiadosti si podalo do vedna 1 300 000 imigrantov. Vláda očakávala, že to bude asi 500 000 na maximálne 750 000, aj keď boli prieskumy, ktoré hovorili o tom, že to môže byť až 850 000. Tieto odhady však, ako vidno, zostali krátke a imigrantov, ktorí museli splňať podmienky, že v Španielsku už pobývali aspoň 5 mesiacov a majú čistý register trestov nielen v Španielsku, ale aj vo svojich krajinách pôvodu, tak je ich nakoniec oveľa viac. Žiadatelia o legalizáciu pobytu sú najmä z krajín Latinskej Ameriky, hlavne z Kolumbie, to je až 27%, potom z Venezueli, z Peru, z Hondurasu. Druhú najsilnejšiu skupinu však tvoria Maročania, tých o regularizáciu, ako to tu v Španielsku tento proces volajú. O regularizáciu požiadalo 14% zo všetkých aspirantov na legálny pobyt tu v Španielsku.
12: No a jaké procento žiadateľov má podľa dosavadných odhadu reálnou šanci ty potřebné dokumenty získat?
13: No áno, odhady sú a teda predpokladá sa, že to bude asi 38-40% uchádzačov, ktorým sa vyhovie a ktorí teda splnili úspešne všetky žiadateľské podmienky. Takže by to mohlo byť okolo 500 000 žiadateľov, ktorí dostanú povolenia na pobyt a na prácu. Pričom zámerom španielskej vlády a celého tohto opatrenia je, aby sa legalizovalo každého jedného žiadateľa a žiadateľku, ktorý podmienky splnia.
12: No ale je Španělsko připravené na takhle velký počet nových legálních obyvatel a vlastně pracovníků?
13: No, treba si uvedomiť, že títo ľudia, už, ktorým sa teda bude legalizovať pobyt, tu v Španielsku už žijú, či žijú tu často dlhé roky a aj s rodinami celými a pochopiteľne tu aj pracujú, síce väčšinou na čierno, bez dokumentov, takže ono nebude to úplne nový nápor ľudí, akurát, že to celé teraz bude prehľadnejšie a dostanú práva títo ľudia, títo prisťahovalci a samozrejme aj povinnosti odvádzať dane, na tom štát zarobí. Samozrejme, že tí, čo ťažili zo zamestnávania imigrantov bez papierov, tak týmto zničí plány, pretože často ich zneužívali a obohacovali sa. Málo im platili, niekedy vôbec, tých svedectiev sú tu tisíce a pritom zamestnávateľmi nečestnými často sú Španieli. Práca, tie pracovné príležitosti, tie tu sú. Väčšinou sú to také práce, ktoré domáci veľmi robiť nechcú, ako je agrárny sektor, teda zemedelství, alebo staviteľstvo, služby, opatrovníctvo starých ľudí, podobne. Horšie to bude samozrejme zvládať celé, čo sa týka zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti, keďže už títo noví legálni obyvatelia Španielska budú mať k tomu zdravotníctvu teda prístup, rovnako napríklad ako aj k školám pre svoje deti.
12: Tak tolik Lubica Zlochová ze Španielska. Ďakujem za rozhovor, naslyšenou.
6: A 5 minut před 8:30 přidáme další informace. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování na vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného a předloha o zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnešek sestřelila 419 ukrajinských dronů, a to i nad Moskvou a jejím okolím. A představitelé Iránu a Spojených států se dnes setkají v katarském Dauha. Na žádost Teheránu uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Irán ale tuto zprávu nepotvrdil.
12: Dnes je poslední den, kdy pro drobné zásilky do 150 eur ze zemí mimo Evropskou unii ještě platí bezcelní výjimka. Od zítřka se totiž mění pravidla jejich dovozu a zavádí se fixní 3 eura cla. Změna se dotkne milionů zásilek z internetových tržišť, jako jsou Temu, Shein nebo AliExpress. Co to bude znamenat pro zákazníky a pro české celníky? Naším hostem je plukovník Jiří Trousil, zástupce generálního ředitele generálního ředitelství cel a ředitel odboru mezinárodních vztahu a vztahu k veřejnosti. Dobrý den.
14: Dobrý den vám přeji.
12: Co přesně se stane s úderem půlnoci, kdy přesně mají lidé čekat změnu pravidel? Rozhoduje okamžik objednávky, zaplacení nebo až vstup zásilky do celního řízení?
14: Tak ten rozhodující okamžik je moment, kdy je podáno celní prohlášení celní správě. To znamená, není rozhodující, kdy byla ta zásilka objednána, není ani rozhodující to, kdy překročí hranice. Rozhodující je skutečně to, jaký moment je podáno celní prohlášení.
12: A odkud se vlastně vzala ta částka 3 eura cla za položku v levných zásilkách? Je to skutečně clo nebo jenom paušální poplatek?
14: Ne, je to skutečně clo a rozhodla o tom Rada Evropské unie. Domluvili se takto členské státy. Ten první impuls začal někdy zhruba před rokem v momentě, kdy to bylo navrženo v novém celním kodexu. Nicméně ta naléhavost té situace byla tak velká, že na iniciativu Francie v listopadu loňského roku se právě Rada o této záležitosti začala bavit a v listopadu dostali de facto příslušní úředníci úkol a ten konkrétní návrh byl předložen v prosinci loňského roku a byl tedy schválen.
12: No v každém případě se tyhle zásilky pro zákazníky zdraží, protože pokud by si zákazník z Číny objednal třeba kryt na telefon, tričko a přívěsek, tak by zaplatil za ně o zhruba 225 korun víc, což může představovat vlastně i dvojnásobné zdražení.
14: Ano, je to tak, je to záležitost, která takto byla upravena a je samozřejmě otázka, proč k tomu vlastně dochází. Ta nejpodstatnější záležitost je, že v současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
12: No, Evropská komise říká, že do Unie loni dorazilo téměř 6 miliard drobných zásilek, z nichž většina z Číny. Jak se ten nárůst promítne teď do práce celníků? Dá se vůbec takové množství balíků efektivně zkontrolovat?
14: Tak samozřejmě je potřeba na to se dívat takovým způsobem, že i při normálním dovozu zboží, to znamená při dovozu kontejnerů, dejme tomu, tak celní správa nekontroluje veškeré zásilky fyzicky. Samozřejmě běží nám tam analýza rizik a z hlediska analýzy rizik my kontrolujeme téměř 99, téměř 100%, zhruba 99% zásilek. Ale nikdy nekontrolujeme kompletně všechno. U zásilek v rámci e-commerce je ta situace samozřejmě ještě naléhavější a není možno počítat, že kontrolujeme všechno. Nicméně máme nastavené svoje procedury, zejména co se týká analýzy rizik. Pro představu, ta situace je taková, že my průměrně projednáváme denně zhruba 280 tisíc položek. A to je obrovské množství. Na druhé straně nejvíc, co jsme měli ještě v letošním roce, tak bylo 1 600 000 položek.
12: Rozumím.
14: To znamená, když si to představíte, že jedna položka by měla 20 cm a tyto položky naskládáte za sebe, tak u toho 1 600 000 položek, to znamená 320 kilometrů. Tak si dokážete představit, že je to takové obrovské množství, že samozřejmě samozřejmě celní správa byť nasazuje v určitých časech své celníky, tak není možno zkontrolovat všechno.
12: Děkuji za rozhovor, tolik Jiří Trousil z generálního ředitelství cel. Naslyšenou.
14: Já děkuji, naslyšenou.
6: Bylo 8:31, nejvyšší čas na zprávy Nadi Procházkové.
2: Český rozhlas Plus.
1: Dobré ráno. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Drony mířily hlavně na anektovaný Krym, na ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy. Ukrajina poslední dobu zintenzivňuje útoky hlavně na ropné cíle v Rusku. Mnoho regionů se tak potýká s nedostatkem paliva. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Americký nejvyšší soud rozhodl, že prezident Donald Trump loni odvolal šéfku centrální banky Lizu Cookovou v rozporu s ústavou. Minulý rok v srpnu ji Trump odvolal z vedení Fedu kvůli údajnému obvinění z hypotečního podvodu. K němu mělo dojít před jejím nástupem do funkce. Podle rozhodnutí soudu ale Trump neposkytl dostatečně vážný důvod k odvolání a Cooková teď může dál vést centrální banku. V reakci na to Trump vzkázal, že jeho vláda udělá vše proto, aby Cooková nečinila zásadní rozhodnutí ve jménu Spojených států. Desítky parašutistů můžou dnes lidé sledovat na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice. Armáda spolu s vodní záchrannou službou tam bude nacvičovat seskoky do vody a následný transport parašutistů na břeh. Cvičení na Rozkoši má začít po 9. hodině, pokud to dovolí počasí. Pojďme na dopravu. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady na 31. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. Kolona z 38. kilometru vás zdrží asi 25 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Benešov, na Domašov na kilometru 171,5 vyšetřují nehodu. Projíždí se levým pruhem, zdržení je asi čtvrt hodiny. V Praze je problém tunelu Blanka směrem na Smíchov. Před výjezdem na Břevnov vyšetřují nehodu několika aut. Tunel je uzavřený. Provoz odklání na Prašný most. Výrazně se proto reguluje vjezd do tunelu Blanka stroji. Fronta je už z Liberecké od sjezdu na Hloubětín na víc než 50 minut. Dobře dojďte. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé na západě místy přeháníky nebo bouřky. Večer četnější a silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 25, na horách do 23 stupňů. Tolik zprávy a Naďa Procházková.
2: Posloucháte Ranní plus.
12: A to v čase 4,5 minuty po 8:30. Školní rok skončil a pro tisíce mladých lidí začíná období letních brigád. Už druhé prázdniny přitom platí pravidla, která umožňují za určitých podmínek pracovat už 14-letým. Jak se změna po prvním roce osvědčila, je o tak mladé brigádníky zájem a co by měli před nástupem do práce vědět rodiče, děti i zaměstnavatele. Naším hostem je advokát Jakub Kabát, specialista na pracovní právo. Dobrý den.
15: Dobrý den a děkuji za pozvání.
12: Podle zákona přijatého v loňském roce mohou za určitých podmínek tedy pracovat i 14-letí. Jak se tedy osvědčila tahle změna nebo ta praxe ukázala nějaké problémy?
15: No, od loňského léta skutečně mohou 14-letí legálně brigádničit, ale za poměrně přísných podmínek. Tato pravidla vlastně neplatí pouze pro 14-leté, ale také pro jiné mladistvé, kteří ještě nedokončili svou povinnou školní docházku. A dalo by se říct, že ta novela nějakým způsobem funguje, ale zatím spíše opatrně. Nevidíme nějaký masový nástup na brigády 14-letých dětí, spíše postupné seznamování se zaměstnavatelů s novými pravidly. Takže v praxi to naráží hlavně na ty poměrně přísné administrativní pravidla.
12: No právě, něco, v čem děti a jejich rodiče stále tápou?
15: Je to vlastně asi ten legislativní rámec. Myslím si, že pro ty děti to ani není zase takový problém, protože ty zpravidla jako zákony neřeší. Rodiče, pro ty to vlastně může být složitější. Od těch se vyžaduje, aby dali písemný souhlas s tím, že jejich dítě vlastně bude vykonávat brigádu, ale největší zátěž, ta administrativní zátěž je na straně zaměstnavatelů. Ti mají celou řadu různých povinností, na které se musí dávat pozor.
12: No a když dnes přijde 14-letý s tím, že si chce přes léto přivydělat, tak co vlastně zákon dovoluje a jaké má tahle možnost limity?
15: Tak zákon vlastně říká, že takoví 14-letí mohou vykonávat pouze lehké práce, to znamená, to jsou práce v první rizikové kategorii, jedná se například o animátory na táboře, nějakou výpomoc v kavárnách, v cukrárnách nebo obecně v pohostinství, ale ne tam, kde dochází převážně k prodeji alkoholických nápojů. Dále to může být práce v administrativě, v provádění různých průzkumů, doučování, doručování zásilek a tak dále. Naopak zakázány jsou práce, kde hrozí nějaké fyzické nebo psychické přetížení těch dětí. To mohou být práce, jako jsou obráběči, slévači, zedníci nebo lesníci. A vlastně od zaměstnavatelů se vyžaduje celá řada různých povinností. Obecně by se dalo říct, že ty povinnosti lze vlastně asi rozřadit do dvou kategorií. To jsou, jedna kategorie jsou vlastně povinnosti, které platí pro zaměstnávání veškerých mladistvých, to znamená kohokoliv pod 18 let, a to je povinná lékařská prohlídka bez ohledu na druh práce předtím, než vlastně mladiství zahájí výkon práce, zákaz přesčasů, zákaz noční práce, musí dostat přestávku už po 4,5 hodinách výkonu práce a tak dále. A potom jsou to ty specifické pravidla pro výkon práce dětí, těch 14-letých. A to je vlastně, že mohou pracovat pouze v období letních prázdnin. Musí to být jen ty lehké práce, mohou pracovat maximálně 7 hodin denně a maximálně 35 hodin týdně. Nesmí pracovat po 20. hodině večer. A musí dostat vlastně odpočinek, denní odpočinek, už ten odpočinek musí trvat 14 hodin v kuse.
12: Tak všechny tyhle tahle omezení a pravidla já samozřejmě chápu, je to s ohledem prostě na ty děti samotné, ale nejsou ty podmínky natolik jaksi přísné a natolik ruce těch zaměstnavatelů svázané, že to je opravdu ten hlavní důvod, že o to zatím zas takový zájem není?
15: Já si myslím, že určitě, že velká většina zaměstnavatelů, když už by chtěli zaměstnávat nějaké brigádníky, tak radí sáhnou po nějakém 16-letém brigádníkovi s ukončenou školní docházkou, než po těch 14-letých, protože, jak říkáte, u těch 14-letých mají mnohem svázanější pravidla a musí dodržovat mnohem jiné povinnosti, řekněme, než u ostatních zaměstnanců.
12: No oni nakonec, my jsme o tom mluvili včera, tak nesáhnou ani po těch 16-letých, ale radši po 18-letých, kde už nemusí tahle pravidla se na ně tolik zdaleka ohlížet. No ale na co by si měli dát mladí lidé a jejich rodiče největší pozor, než podepíšou takovou pracovní smlouvu nebo dohodu, jaké chyby se podle vás opakují nejčastěji?
15: Mm-hmm. Tak řekl bych, že už vlastně z té vaší otázky to vyplývá, že jedna z hlavních chyb bývá, že někteří zaměstnavatelé vůbec nedají písemnou smlouvu těm brigádníkům, tak to je asi nejdůležitější věc, aby si vlastně ti brigádníci i jejich rodiče případně pohlídali, že ty děti budou vykonávat práci na základě písemné smlouvy, ať už je to pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, jinak by se totiž jednalo o nelegální práci, což se bohužel v praxi stále děje. V té smlouvě musí být určen druh práce a jak jsme se bavili, musí se jednat o ty lehké práce. Děti to musí vlastně tu práci vykonávat na základě toho souhlasu rodičů a musí si opravdu hlídat i pracovní dobu, vlastně ty podmínky pracovní doby, aby nebyly přetěžovány, aby opravdu nepracovali v noci, nepracovali po 8 hodině večer, aby tam nebyly žádné přesčasy a tak dále. Protože za tady toto hrozí zaměstnavatelům, řekněme, až milionové pokuty, takže vlastně i v zájmu zaměstnavatelů si toto pohlídat. Nicméně ne vždycky se to děje.
12: Advokát Jakub Kabát, specialista na pracovní právo, byl naším hostem. Děkuji za vysvětlení. Naslyšenou.
15: Děkuji, naslyšenou.
6: V 8 hodin 40,5 minuty posloucháte Ranní plus. Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání dvou bývalých stoupenkyň kutnohorské sekty. Zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena nesouhlasí s trestem 12 a 13 let vězení za vraždu léčitele a vůdce sekty Richarda Schiffera. Podrobnosti pro nás teď má investigativní reportér a spoluautor podcastové série Stoupenci Vít Kubant. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
6: Obě ženy už dříve na policii popsaly, že byly přítomné u smrti léčitele. Můžeš tedy shrnout, s čím v rozsudku nesouhlasí?
16: No, tak jak zubařka Magdalena, tak penzistka Irena popsali, jak přesně probíhala smrt léčitele Schiffera, nesouhlasí ale s tím, jak jejich jednání soud posoudil. Ženy totiž od začátku tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a že mu uvěřili, že po smrti se jeho tělo přesune do jiné dimenze. To jim opakoval dlouhou dobu předtím. Ta hlavní výtka ale míří ke znaleckým posudkům. Těch totiž v tomto případu vzniklo hned několik a liší se v poměrně zásadní věci. Jedny tvrdí, že ženy měly zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti. Další posudky ale u obžalované Ireny došly k závěru, že byla nepříčetná. Městský

0: a podle našeho názoru vyžaduje pečlivé posouzení nejen skutkových okolností, ale také právní hodnocení, otázky zavinění a individuální trestní odpovědnosti. Jedním z podstatných okruhů, jimiž se bude obhajoba v odvolacím řízení zabývat, jsou právě výsledky znaleckého zkoumání, jejich interpretace a jejich právní význam.
1: Více nechtěl případ komentovat, protože není pravomocně ukončený.
2: A dá se tedy očekávat, že soud dnes vynese nějaké rozhodnutí?
1: No tak je to mimořádně složitá kauza. Jen pro představu, sepsání nepravomocného rozsudku trvalo téměř 8 měsíců a také mluvčí vrchního soudu Eliška Duchková říká, že není jasné, jestli verdikt padne dnes.
3: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
1: Záleží tak třeba na tom, zda se rozhodne soud předvolat nějaké znalce. Zatím je ale nařízené jednání pouze na ten dnešní den.
2: S kutnohorskou sektou se pojí ještě jedna kauza, která také skončila u soudu, a to ubití muže u hradu Český Šternberg. Můžeš jí připomenout a říct, jaký je tam stav?
1: Tak zhruba 2 měsíce před Šifrovou smrtí jezdili jeho stoupenci do lesu k tomuto hradu. Na příkaz vůdce sekty tam pobývali několik dní nazí a měli najít pokoru a postavit se svým údajným sexuálním prohřeškům. Po několika dnech ale měl Šifr přikázat, aby další členové jednoho muže byli klackem, dokud se k údajnému hříchu nepřiznal. Muž ale na následky zranění po 2 dnech zemřel. Za to je šestice bývalých členů sekty obžalovaná z vydírání se zbraní nebo za neposkytnutí první pomoci. Případ sice soud již projednává, stále tam ale probíhá dokazování a zatím není jasné, kdy bude rozsudek.
2: Za to tedy dnešní jednání vrchního soudu, tam se k něčemu dobereme a to bude právě dnes sledovat také investigativní reportér Vít Kuband. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
4: A které hlavní domácí a zahraniční události sledujeme? Při středečním zemětřesení ve Venezuele zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění, oznámili tamní úřady. Představitelé Íránu a Spojených států se dnes mají podle amerického prezidenta Trumpa setkat v katarském Doha, údajně na žádost Teheránu. Íránské ministerstvo zahraničí popírá jakoukoliv plánovanou schůzku se Spojenými státy, ale uvedlo, že do Doha vyšle delegaci expertů, aby se zabývala zmrazených íránských finančních prostředků. A prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit Severoatlantické aliance do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla v pondělí v živém vysílání na Facebooku.
2: Splní Česko nakonec letos svůj závazek a posílí své výdaje na obranu tak, aby dosáhly alespoň 2% HDP? Podle platného státního rozpočtu ne, vláda ale nevylučuje, že rozpočet obrany ještě v průběhu roku navýší. Jednalo by se přitom o sumu nejméně kolem 20 miliard korun navíc. Může si stát navýšení výdajů i do budoucna dovolit? A jak si Česko ve financování obrany stojí ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi? To je téma, kterému se věnuje nový díl pořadu Peníze a vliv. Jeho autorka Jana Klímová je teď s námi ve studiu. Vítej, dobré ráno.
5: Dobrý den.
2: O možnosti navýšení výdajů na obranu ještě letos se zmiňuje stanovisko vlády k tomu, s čím má jet česká reprezentace na blížící se červencový vlastně už summit zemí NATO v Ankaře. Jak je tedy reálné, že se další peníze na obranu skutečně najdou?
5: No, zatím je to hodně nejisté. Vládní zmocněnec pro plnění našich aliančních závazků a také šéf strategie ministerstva obrany Jakub Landovský v našem pořadu řekl, že o změně rozpočtu pro obranu ještě na ten letošní rok vláda rozhodne po tom zmíněném summitu NATO, protože mimo jiné bude mít víc informací.
6: Jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní.
5: Podle Landovského je zatím tedy téměř jisté, že ten závazek 2% HDP a víc budeme plnit v roce 2027 a také, že splníme

0: loňské dohody na to cíl navýšit ty vojenské výdaje na 3,5% do roku 2035.
1: Argument vlády doposud byl, že na tak velké výdaje stát teď nemá, nebo že armáda stejně není schopná teď peníze efektivně utratit. Financování obrany se zabývá nová studie Centra veřejných financí, tak potvrzuje tuhle tezi?
0: Úplně jednoduše ne, nepotvrzuje, a říká to také autor studie, ekonom Jan Pavel.
2: Ta argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná. Ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně. Je to jenom prostě ta otázka ochoty a připustit si to, že ono to podfinancování armády, které z toho plyne, má nějaká negativa. Materiálně se to projevuje prostě v tom, že naši vojáci, pokud by se něco stalo, tak prostě budou mít horší vybavení, staré věci, nedostatečnou ochranu a tak dále. Zvyšuje se pravděpodobnost toho, že prostě ztratíme v tom boji, na rozdíl od těch vojáků jiných států.
0: Například oproti Polsku je už teď materiální vybavenost české armády podle studie ani ne poloviční a oproti Finsku ani ne třetinová. Za minulé roky to neplnění závazků totiž celkově chybí armádě přes 250 milionů korun, a k argumentu, že by peníze nešly využívat efektivně, kdyby je měli k dispozici, tak Jan Pavel říká, že když to dokáží jiné státy, tak Česko určitě také. Ona navíc celé to dělá, protože geopolitická situace je opravdu vážná, to kvůli zbrojení Ruska. Podle bezpečnostního analytika Vojtěcha Bahenského z Univerzity Karlovy neplatí argumenty o tom, že Rusko na další válčení nemá ekonomickou sílu.
3: Jednoduše prostě plat vojáka, řekněme, v Německu bude úplně jiný než plat vojáka v Rusku, což je část vysvětlení toho, proč ta ruská ekonomika, která se nám může zdát při té jako přepočtu tržním vlastně měn jako velmi malá, vlastně je v tom materiálním výkonu a třeba počtu vojáků jako relativně velká a je schopná tu armádu zaplatit poměrně velkou.
0: No, proto by státy měly být na odstrašení Ruska připraveny do 5 až 10 let od skončení války na Ukrajině.
1: Jano, a co konkrétně bude znamenat pro veřejné finance navýšení rozpočtu podle nového závazku až na 3,5% HDP a k tomu ještě 1,5% do související bezpečnosti, třeba do kyberbezpečnosti nebo infrastruktury do 10 let?
0: Tak jenom ty vojenské výdaje, tedy 3,5% HDP, znamenají podle studie Centra veřejných financí od teď každý rok zvyšovat objem výdajů zhruba o 0,2% HDP ročně, tedy zhruba 18 až 19 miliard korun. Celkové výdaje by se tak pohybovaly už za pár let v příštích letech kolem 200 miliard ročně. Financovat to jenom na dluh podle Jana Pavla prostě nejde.
2: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy.
0: To znamená, že by zadlužení státu přesáhlo 55% HDP, což je právě ta dluhová brzda.
1: Všechna tahle zjištění ještě mnohem více dozvíte z pořadu Peníze a vliv. Vysíláme ho po 11. hodině u nás na Plusu, ale už teď se ho můžete tady dočkat nebo můžete si ho pustit na webu a v podcastových aplikacích. Díky, Jano.
0: Děkuji také, nashranou.
4: 6 minut po 8:45 budeme trochu neslušní. Podíváme se přes rameno našich kolegů novinářů v cizině a začneme serverem Katar televizní stanice Al Jazeera. Tam se píše, že v libanonském hlavním městě Bejrútu vypukly masové protesty. Vlnu hněvu podle Al Jazeera vyvolal podpis nové rámcové dohody mezi Libanonem a Izraelem, kterou zprostředkovaly Spojené státy. Demonstrujícím nejvíc vadí, že dokument nenutí izraelskou armádu k okamžitému stažení z okupovaného jiholibanonského území.
1: Stanice Al Jazeera upozorňuje, že dohodu nejvíc kritizují právě obyvatele jihu Libanonu, nejvíc postiženého tvrdými boji. V nich od března zemřeli více než 4 000 lidí a domovy museli opustit tisíce Libanonců. Izraelská armáda totiž na jihu Libanonu vytvořila takzvané bezpečnostní pásmo hluboké 10 kilometrů, jehož obyvatele odtud vykázala. Vyhnání se teď odmítají smířit s dohodou, která jim neumožňuje návrat.
4: Samotný text 14-bodové dohody podle Al Jazeera sice uvádí, že Izraeli nedává na území žádné nároky. Převzetí části libanonskou armádou ale podmiňuje odvěřeným odzbrojením Hizballáhu. Šéf tohoto hnutí Naim Kasim už dohodu označil za ponižující kapitulaci a proto neplatnou. Analytici oslovení stanicí navíc varují, že snaha o nucené odzbrojení milicí by mohla v zemi vyvolat vnitřní konflikt.
1: Libanonská vláda se brání tím, že země měla ve válce kvůli technologické převaze Izraele a silné podpoře ze strany USA jen slabou vyjednávací pozici. Podle nich jde o nutný první krok obnovení suverenity. Dočtete se na stránkách stanice Al Jazeera.
4: A teď se podíváme na web britské veřejnoprávní stanice BBC. Tam se informuje o vyostření konfliktu na afgánsko-pákistánské hranici. Pákistánská armáda tam v neděli podnikla intenzivní letecké údery a vyslala pozemní jednotky do afgánského vnitrozemí. Podle afgánského vládního hnutí Talibán útoky zasáhly civilní domy a zabily nejméně 36 civilistů, včetně žen a dětí, a je po nich přes 160 zranění. Pákistánská strana naopak tvrdí, že cílila výhradně na úkryty teroristů a zneškodnila 29 ozbrojenců.
1: Pákistánský ministr informací Ataullah Tatar označil celou operaci za přímou odvetu za nedávné teroristické útoky. Pákistánské úřady tím odkazují zejména na sobotní sebevražedný atentát v Karáčí, při kterém zemřeli 3 vojáci a 3 útočníci. Čtvrtého komplice, který pocházel z Afghánistánu, pákistánská policie zatkla. K útoku se přitom přihlásila jedna z frakcí pákistánské odnože Talibanu.
4: No a ještě přelistujeme na španělský deník El País. Ten přináší reportáž z Venezuely, kterou, jak víme, zasáhlo ničivé dvojité zemětřesení. Oficiální počet obětí už přesáhl 1700 mrtvých a záchranáři z trosek vytahují až 20 těl za hodinu. List podrobně popisuje naprosté zoufalství a katastrofální nedostatek základního vybavení na místě.
1: V provizorních podmínkách chybí i takové věci jako papír a fixy, kterými by lékaři označili pytle s mrtvými. Jako nosítka slouží obyčejné dřevěné dveře, těla se balí do prostěradel a místo chladicích boxů se rozpadající se ostatky zasypávají vápnem. Tisíce obyvatel jsou navíc zcela bez elektřiny a tekoucí vody. Na místě proto pomáhá například i armáda.
4: A v závěru textu cituje El País místního obyvatele, kterému pod troskami zahynul syn, snacha i 2 malá vnoučata. Jejich těla museli sousedé vyhrabat holýma rukama ještě před příjezdem úřadu, kterému nyní odmítají vydat ostatky s tím, že nemají auta na jejich převoz. Zoufalý muž pro španělské noviny se slzami v očích dodal, že jeho rodinu nezabilo samotné zemětřesení, ale neschopnost tamní vlády. A s tímhle konstatováním zahraniční tisk odkládáme.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
1: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonávaly hranici 40 stupňů.
6: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
7: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
8: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
9: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
6: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Sena.
1: Řeka Sena se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci, dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
8: Popisuje Clemence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Sena, na které systém chlazení do značné míry stojí.
10: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
8: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Léal a postupně se přidávaly další projekty.
1: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
8: Upřesňuje Clemence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
11: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teploven k sousedovi jako běžné klima.
8: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: A zbývá už jen ocásek této hodiny, takže si řekneme, co vás čeká po 11:30 v Interview Plus. Hostem bude Sila Benke, generální ředitelka švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie. Pavlína Nečásková s ní bude mluvit mimo jiné o tom, jak funguje švédský model financování veřejnoprávních médií.
1: A v 9 hodin přichází Čumáček další hodiny, pokračuje Ranní plus a s ním i jeho dva průvodci Tomáš Pavlíček
4: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Na které události definují závěrečnou půlhodinu, mohlo by fungovat příměří mezi Spojenými státy a Íránem navzdory vyhrocení situace z posledních dní.
1: Od července mělo začít být neplacení výživného opět trestným činem. Jak se to projeví v praxi?
4: A která díla představí v Brně v parném létě grónští spisovatele?
1: I to se dozvíte po zprávách s Naďou Procházkovou.
12: Dobré ráno. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě právě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky jednoduché.
13: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
12: Hlaváč už dřív řekl, že se chce zaměřit na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumech nepřekročili motoristé. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Richarda Šifra. Za vraždu léčitele si má zubařka Magdalena a penzistka Irena Odpyka 12 a 13 let vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchková říká, že zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
14: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
12: Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat dva noví advokáti, bývalí ústavní soudci Jaroslav Fenek a David Uhlíř.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Severoatlantická aliance mění velení pozemních sil v Pobaltí. Alianční síly, stejně jako vyčleněné jednotky estonské a lotyšské armády, budou nově spadat pod německo-nizozemský sbor ozbrojených sil. Slavnostní ceremoniál hostí pohraniční město Valga. Změna velení má zlepšit reakční schopnosti spojenců.
15: Pozemní síly Lotyšska a Estonska až dosud spadaly pod velení severovýchodního sboru NATO. Ode dneška jsou pod velením německo-nizozemského sboru. Změna je součástí dlouho plánované restrukturalizace velitelské struktury Severoatlantické aliance. Má pomoci větší bojové připravenosti. Severovýchodní sbor NATO se ode dneška více zaměří na aktivity spojené s bojeschopností a obranou Polska a Litvy. Mimo jiné v oblasti Suvalského koridoru, úzkého rovinatého prostoru na polsko-litevské hranici. Ten je strategický pro obranu pobaltských států. Sousedí ale s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
12: Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo víc než 1,25 milionu cizinců.
11: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští hygienici evidují od začátku roku 700 případů nákazy lymskou boreliozovou. Loni touto dobou zaznamenali 114. Podle epidemioložky Renaty Ciupek je důvodem nárůstu i nový systém hlášení. Pacienti se do statistik dostávají už při prvních příznacích, než ji plně potvrdí laboratorní testy. Hygienici nabádají k opatrnosti. Nakažená klíšťata můžou být i v městských parcích, dodává Ciupek.
16: Nemusí být ani příliš velké ochlazení, ale hlavně to vlhko prospívá k jejich aktivitě. To znamená, pokud se výhledově v následujících dnech dostaví deště a bude větší vlhko než je teď, tak bohužel to bude spojeno i se zvýšenou aktivitou klíšťat.
12: Stavbaři dokončili nový silniční most mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku. Stál 36 milionů korun. První auta se po něm projedou dnes odpoledne. Původní most z roku 1894 nechala kvůli špatnému stavu a vypadávání kamenů Středočeská krajská správa a údržba silnic uzavřít před 2 lety.
17: Historický most bude ale dál žít, a to v železničním skanzenu ve Střezimíře. Dělníci klembu oblouku rozebrali a bude znovu sestavený právě ve skanzenu. Nový most je na přání obce z probarveného betonu, vše do zeleném odstínu, aby zapadal do krajiny. Navíc firma využila i matrice, tedy formy, které po vylití betonem vytvořily efekt poskládaných kamenů. Ze Střezimíře Věra Hájíková, Český rozhlas.
12: Připojíme dopravní informace. Na dálnici D11 směrem Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady na 31. kilometru se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona z 37. vás zdrží asi 20 minut. Na D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Domašov na kilometru 171,5 vyšetřují nehodu osobního auta, které nabouralo do svodidel. Projíždí se jen levým pruhem, z kilometru 168 se zdržíte až 20 minut. Fronty čekejte na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli omezení. Směrem na Prahu je fronta od D7 od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se jede pomalu od nájezdu z Evropské. Zdržení v obou směrech je zhruba 20 minut. V Praze je stále uzavřený tunel Blanka směrem na Smíchov mezi Prašným mostem a výjezdem na Břevnov. Reguluje se proto výjezd do tunelu Blanka o Troji a fronta začíná v Liberecké od sjezdu na Hloubětín. Zdrží vás až hodinu. Přejeme vám šťastnou cestu. Jak je nás čeká počasí, bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě místy přeháňky nebo bouřky, večer četnější a i silné. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů, na západě naměří kolem 25, na jihovýchodě ještě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
5: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám přejí stále Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Spojené státy americké a Irán by měly dnes v katarském Dauha pokračovat v rozhovorech o budoucí mírové smlouvě mezi zeměmi. K rozhodnutí došlo poté, co předběžné memorandum o porozumění a jednání narušili víkendové údery obou stran. Iránský prezident Masoud Pezeškian také včera řekl, že jeho země po dohodě s USA obdrží aktiva v hodnotě 6 miliard z 12 miliard dolarů zmražených v Kataru. Připomeňme, že Spojené státy už dříve zrušily sankce týkající se iránské ropy a petrochemického průmyslu. Nejnovější vývoj sleduje také Tereza Plíštilová z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Je vůbec jisté, že se ta dnešní jednání uskuteční, případně na jaké úrovni? Americký prezident Donald Trump uvedl, že k ním dojde na žádost Teheránu a že do Dauha míří Steve Witkoff a Jared Kushner, ale iránští schůzku s Trumpovými vyjednavači nepotvrdili. Tak jak to je?
18: Samozřejmě to ještě nevíme. Americká strana si nechala slyšet, že se schůzkou počítá. Každopádně i iránští diplomaté se snaží kolem jednání mlžit a myslím si, že je to zejména z důvodu toho, že si chtějí zachovat svou tvář právě i po těch událostech z uplynulého víkendu, kdy došlo k porušování té interimní dohody, která v tuto chvíli platí. Je to i z důvodu toho, že jsou nejasné výsledky toho, co se vlastně má dohodnout. Proto si myslím, že do poslední chvíle zejména ta iránská strana nechce oznámit, o čem ty jednání budou a jestli se vůbec stanou.
1: Naopak nově mluví Irán o dohodě na uvolnění zmražených aktiv, ale Spojené státy to zase nepotvrdili. Lze to brát i tak, že každá strana zveřejňuje jen to, co je zrovna dobré, aby věděli, když řeknu v uvozovkách, její voliči?
18: Přesně tak, já bych to přinejmenším takhle četla. Samozřejmě každá strana chce prodávat vlastně ty dosažené body dané hodnoty jako své vítězství. A to je případ právě těch 6 miliard dolarů, které by se měly v příštích dnech uvolnit. Iránská strana to prezentuje jako své vítězství, kterému se právě dařilo během těch vyjednávání, které proběhly, zatímco ta americká strana se to snaží prodávat mezinárodnímu společenství, že tyto peníze by měly sloužit na obnovu Iránu a zejména na nákup potravin pro iránský lid. Takže se tím vlastně snaží podle mě nastínit tu pozitivní stránku.
1: Pokud by se ty zprávy o uvolnění aktiv potvrdily, jak výrazně vstřícné gesto by to ze strany USA bylo?
18: Já bych to úplně nečetla jako vstřícné gesto, protože je to právě jeden z už dohodnutých bodů, že by k tomu uvolnění mělo dojít právě na základě té 60-denní dohody o příměří, která v současné době platí. Takže je to vlastně jenom plnění jednoho z mnoha bodů, které by v příštích dnech měly nastat. A nemyslím si, že se jedná úplně o vstřícné gesto ze strany USA.
1: Na druhou stranu nejeví se ten vývoj nesouměrně, i to memorandum o vzájemném porozumění víc nahrává Íránu. Co si zatím prosadili Spojené státy? Jak daleko je třeba posun ohledně rozhovoru o otázce íránského jaderného programu?
18: To je samozřejmě ten nejdůležitější bod, kde Spojené státy tahají za ten kratší konec a my už teďka víme, že ať už ta dohoda dopadne jakkoliv, myslím teda ta finální, která ukončí ten americko-iránský konflikt, tak my už teď víme, že té americké straně se nepovede s největší pravděpodobností ani zdaleka dosáhnout těch ústupků z iránské strany, tak jako v roce 2015, kterou pak vlastně Trumpova administrativa vypověděla v roce 2017.
1: Čili myslíte té dohody, kterou Trump označil za nejhorší v historii?
18: Přesně tak, přesně tak. Každopádně my už víme v tuhle chvíli, že Trumpovi se pravděpodobně nepodaří dosáhnout právě stejných ústupků, jako kterým se zavazal Irán v roce 2015. A proto si myslím, že i Spojené státy se snaží těmito kroky donutit Irán zpátky k tomu jednacímu stolu ohledně jeho jaderného programu. Další samozřejmě důležitý bod je i kontrola Hormuzského průplavu, kdy Irán se samozřejmě opakovaně nechal slyšet, že bez jeho zapojení a bez jeho kontroly vlastně ta dohoda nemůže jít dál.
1: Ještě bych se vrátila k tomu iránskému jadernému programu. Proč si myslíte, že se nepodaří Donaldu Trumpovi a jeho vyjednavačům vyjednat nic lepšího, než to, co už tu bylo? Jsou k tomu nějaké indicie?
18: Tak shodují se na to experti, kteří samozřejmě jsou těm vyjednáváním blízko, což já samozřejmě nejsem, ani nejsem expertka na jaderné zbraně. Každopádně my víme třeba, že se pravděpodobně nepodaří v oblasti právě toho vývoje a jaderných zbraní a stejně tak se jedná vlastně, do jaké míry bude moct Irán obohacovat uran. V té bývalé dohodě šlo vlastně o to, že nebude vůbec obohacovat uran. Teď je samozřejmě velmi nepravděpodobné, že by se k tomuhle kroku Irán zavázal do budoucna.
1: I vy jste naznačila, že velmi důležitá bude dohoda také ohledně Hormuzského průlivu. Tam první jednání se mělo konat už mezi Íránem a Ománem. Jak zásadní je právě tahle úmluva? A měl by Omán nějak garantovat, že plavba přes Hormuz zůstane bez poplatku a bude bezpečná?
18: O tom se v současnosti jedná. Role Ománu je dlouhodobě velmi specifická, jelikož Omán si zachovával velmi neutrální pozici v posledních letech. Udržoval diplomatické a ekonomické styky jak s Iránem, tak strategické partnerství se Spojenými státy a v posledních měsících se právě začal překlánět jako jediný právě z regionu spíše na stranu Iránu, nebo alespoň z těch zemí Perského zálivu. A my teďka vidíme, že Omán se čím dál tím aktivněji vstupuje do těch vyjednávání a samozřejmě snaží se ovlivňovat ty výsledky té dohody, zejména v té ekonomické rovině, na stejné úrovni jako Katar, který dlouhodobě se snaží právě být tím mediátorem tomto konfliktu.
1: Sledovat to budeme i dál. Stejně tak i Tereza Plíštilová z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme, naslyšenou.
18: Děkuji, naslyšenou.
4: No a teď budeme sledovat, co píšou dnešní tuzemské noviny. Všechny hlavní deníky se na svých předních stranách věnují vedení české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Mladá fronta text uvádí tím, že delegaci povede premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Deník N poznamenává, že spor mezi vládou a Pražským hradem nekončí a stejně jako Hospodářské noviny upozorňuje na výzvu premiéra, aby prezident svou účast na summitu ještě přehodnotil.
1: Mladá fronta se ale ve svém titulu tématu vrací k doznívající vlně veder a zaměřuje se na to, co nás při nich nejvíc ubíjí. Téma rozebírá s klimatologem Radimem Tolášem, který vysvětluje, proč mnohým nepomáhají ani bouřky, které během včerejška zasáhly části republiky a přinesly ochlazení.
4: Tolaš v rozhovoru podotýká, že klíčovou změnou v Česku nejsou ani tak vysoké denní teploty, ale hlavně nebývalé teplé noci. Zatímco denní teploty přes 30 či dokonce 35 stupňů by byť extrémní, do střední Evropy přicházely i v minulosti. Zdejší krajina se vždy přes noc dokázala relativně ochladit. A pokud nastaly tropické noci, nebývalo jich víc než 3 za sebou.
1: Právě to je podle Tolaše klíčové. Aby si mohla krajina, lidé i zvířata odpočinout od vysokých denních teplot, tak by noci neměly přesahovat 20 stupňů Celsia, cituje Mladá fronta dnes klimatologa, s tím, že právě ochlazující noci bývaly pro naše podmínky typické. To, že tropických nocí přichází víc za sebou, je problém nejen pro člověka, ale hlavně pro krajinu.
4: Takým nocím doporučíme, aby to už nedělali. No ale teď se ještě podíváme na stránky Hospodářských novin. Ty si všímají nového trendu při psaní životopisů. Uchazeči o práci se totiž přizpůsobují tomu, že náboráři k probírání CVček často využívají umělou inteligenci. A někteří toho využívají k tomu, aby trikem software přechytračili a získali výhodu, někdy i neoprávněnou.
1: Deník zmiňuje, že trend před časem zachytili americké New York Times a ve spolupráci s náborovskou firmou odhalili, že až 10% uchazečů o práci při svých životopisech vkládá příkazy pro umělou inteligenci, kterých si člověk na první pohled nevšimne. Drobným nebo bílým písmem například bota navedou k tomu, aby je vybral mezi 10 nejlepších.
4: Oslovení čeští personalisté přiznali, že i oni se s trendem setkali a odhalili ho náhodou na mátkovou kontrolu a Hospodářsky proto přicházejí z poručením od jednoho z českých náborářů. AI využívat jen jako hrubé síto, lidské oko a lidský kontakt totiž bot nahradit nemůže. Tak tolik přehled dnešního českého tisku.
1: A skončili jsme s ním v 9 hodin 18 minut a přidáme další čerstvé informace. Prezident Petr Pavel na Hradě jmenoval k 1. červenci novým náčelníkem generálního štábu Miroslava Hlaváče, vystřídá Karla Řehku, funkci dnes tradičně převezme na Vítkově. Představitelé Íránu a Spojených států se dnes mají podle amerického prezidenta Trumpa setkat v katarském Doha, údajně na žádost Teheránu. Íránské ministerstvo zahraničí popírá jakoukoliv plánovanou schůzku, ale uvedlo, že do Doha vyšle delegaci expertů, aby se zabývala uvolněním zmrazených íránských finančních prostředků. A celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva.
4: Za dluh na výživném nebude od zítřka hrozit neplatičům vězení. Původně přitom mělo být od července opět trestným činem, jenomže koalici se nepodařilo odhlasovat změnu ve sněmovně dost rychle. A tak s ní ministerstvo spravedlnosti počítá až příští rok. Některé neziskové organizace zaměřené na pomoc samoživitelům a samoživitelkám odklad kritizují. Víc nám teď řekne reportérka Alena Hesová. Dobré dopoledne.
19: Dobrý den.
4: Od kdy tedy začne hrozit neplatičům alimentů vězení?
19: Bude to zřejmě někdy příští rok. Vládním poslancům se nepovedlo prosadit změnu hned v prvním čtení v poslanecké sněmovně. Další postup a možné termíny přibližuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
20: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
19: Zároveň by trestání nemělo být možné v tolika případech jako v minulosti. Soudy by nově vězení ukládaly za úmyslné neplacení. Zanedbání povinné výživy bylo trestné do konce roku 2025. Například Městský soud v Brně do té doby projednával během jednoho měsíce zhruba 8 takových případů.
4: A proč mají neziskovky, které pomáhají samoživitelkám, samoživitelům s posunutím termínu problém?
19: Třeba podle centra Celsus, které spadá pod brněnskou diecézní charitu, zhoršuje neplacené výživné už tak špatnou situaci samoživitelů. Asociace neúplných rodin si nechala zpracovat průzkum, podle kterého téměř 2/3 samoživitelů a samoživitelek vnímají svou finanční situaci jako zhoršenou po tom, co přestalo být neplacení výživného trestným činem. A skoro 57% chce trestnost obnovit. Pokračuje ředitelka asociace Iveta Novotná.
21: Odklad obnovení trestnosti za neplacení výživného vnímáme jako nešťastný signál. Trestní odpovědnost považujeme za důležitý preventivní nástroj, který může část neplatících rodičů motivovat k tomu, aby své povinnosti vůči dětem plnili. Současně ale potřeba říci, že samotná trestnost problém nevyřeší.
19: Nejefektivnější pomoc podle ní představuje rychlé vymáhání výživného nebo třeba dostupná pomoc pro samoživitele a samoživitelky v krizi. Rodiče čekají průměrně víc než 11 měsíců, než začnou dluh nějak řešit.
4: No a co vlastně novou vládu vede k tomu tu trestnost neplacení alimentů zase zavést, jak to vysvětluje?
19: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO tvrdí, že pokud hrozí neplatiči vězení, tak se tím samoživitelům zvyšuje šance z něj peníze dostat. Navíc, když vězeň pracuje, tak z jeho výdělku vedení věznice alimenty automaticky posílá, nebo alespoň jejich část. Opozice naopak tvrdí, že zavírání do vězení nevede ke spolehlivějšímu placení. Stát by měl podle ní hledat jiné cesty, třeba v oblasti vymáhání alimentů. Doplním, že samoživitelé a samoživitelky si můžou požádat o náhradní výživ, které za neplatiče hradí stát. Vyplacená částka poslední 3 roky roste každoročně zhruba o 10%. Loni Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatilo prostřednictvím úřadu práce na náhradním výživném skoro 306 milionů korun, letos do konce května téměř 142 milionů.
4: Tak to byla reportérka Alena Hesová. Děkuji za shrnutí, přeji hezký den.
19: Hezký den a naslyšenou.
1: K tomu je možná ještě dobré dodat, že to náhradní výživné, které platí stát, to o to si může člověk zažádat až ve chvíli, kdy řeší, ale to neplacení výživného soudní cestou, takže to má také nějaké svoje háčky a probírali jsme to určitě. Se k tomu můžete vrátit kdykoliv na stránkách plus.rozhlas.cz. Teď ale k dalšímu tématu v Ranním plusu. Komu má patřit Grónsko a co je vlastně za zemi? To jsou otázky, které si lidé začali klást na začátku tohoto roku, potom, co o největší ostrov na světě projevil zájem americký prezident Donald Trump. Kdo ale odpoví na otázku, kdo jsou Gróňané lépe než oni samotní a jejich literatura? Potkat se přes 30 grónských autorů v Česku můžete během celého července v rámci měsíce autorského čtení, a to v brněnském divadle Husa na provázku nebo ostravském kulturním centru Provoz. A my už teď na dálku zdravíme dramaturga Pavla Drábka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Myšlenka měsíce autorského čtení vznikla na sklonku 90. let na sklenici piva. Za uplynulých 20 let hostovali na akci autoři z Tajvanu, Běloruska a Kanady. Letos je na řadě Grónsko. Proč jste si ho vybrali?
2: Tak je to záležitost dlouhodobá. Náš zájem nezačal, až když o to projevil nově zájem Bílý dům. Už to plánujeme snad 3 roky. A ta odpověď je vždycky taková složitější. My se čím dál tím více zabýváme zeměmi, které by se jinak asi nedostaly na výsluní nebo nestaly by se třeba tématem nebo čestnými hosty z jiných festivalů nebo knižních veletrhů. Takže třeba loni jsme měli takto exil, tedy autory, kteří nemají svou zemi.
1: Literární turné přesahuje hranice naší země, pořádá se totiž i ve slovenském Prešově, Trenčíně, Bratislavě a omezeně také v ukrajinském Lvově. Jak se dělá festival na 6 místech naraz?
2: Sám to nechápu, je to naprosto nepředstavitelné a realisticky je to nemožné, ale již to probíhá více než 250 let, takže nějaký zázrak probíhá.
1: Zítra začne už 27. ročník měsíce autorského čtení. S jakým programem ho v Brně a Ostravě odstartujete?
2: Tak česká domácí linie začne v 19 hodin v brněnském divadle Husa na provázku čtením Jáchyma Topula 19 hodin. Posluchači si to mohou také naladit na Českém rozhlase 3 Vltava, který to v přímém přenosu přenáší. A ve 20.30 proběhne slavnostní zahájení za přítomnosti grónské ministryně školství, kultury, sportu a církve paní Nivy Olsen a bude následovat čtení nebo spíše performance, poezie, slavné grónské básnířky, performerky a výtvarné umělnice Jesse Kleman, která vystoupí se svým spolupracovníkem, spoluautorem, dánským skladatelem a hudebníkem Sørenem Gemmerem.
1: Jaký další program v nadcházejících týdnech měsíc autorského čtení nabídne? Na jaká další jména a témata se návštěvníci mohou těšit?
2: Tak jak jste sama řekla, je to více než 30 autorů a nejlepší je se podívat na autorské čtení CZ nebo do vyhledávače zkrátka zadat měsíc autorského čtení. Jsou tam popisy, jsou tam odkazy. Neznamená to, že musíte se účastnit pouze fyzicky, vážně v takovýchto horkých vedrech. Je možné sledovat pořady i online, jednak na YouTube kanálech, kde budou streamovány a také budou uloženy. Takže těch autorů je 31. Je to nesmírně pestré a když jste se ptala, jaké je Grónsko, jaká je grónská kultura, já bych řekl, že překvapivě, neuvěřitelně, nepředstavitelně rozmanitá.
1: Tak budeme se na to těšit. Děkujeme za ta doporučení. Tolik tedy dramaturg měsíce autorského čtení Pavel Drábek. Děkuji a naslyšenou.
2: Naschledanou.
4: No a vedra komplikují situaci i středočeským silničářům. Ti nemůžou kvůli nim přes den instalovat vodorovné dopravní značení na vozovku, protože by barva správně nezaschla. Například v Kladně, proto včera začali natírat křižovatku až pozdě večer.
0: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tady silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
3: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme vodící čáry, středový čáry.
0: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
3: My takhle se jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočinem třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku odáhnem.
0: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci?
3: Přes ty vedra určitě.
0: Spolupracovník Radek dodává, že při vysokých teplotách by barva ani nevydržela.
22: Neuškodí to, ta barva reaguje, když usíká ta barva, tak se do toho asfaltu zapejká při 80 stupních. A tam, když ten asfalt má 60, tak se to prostě nezapeče.
0: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
23: Barva vydrží kratší dobu. V porovnání s tímto materiálem ten plast na tady komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
0: Jeden z vašich zaměstnanců teď rozazuje takový, řekl bych, písek na ty čáry. O co se jedná?
23: To je takzvaná balotina, drcený skleněný kuličky.
0: A k čemu slouží?
23: K retroreflexi. Když svítí automobil světlama na tu čáru nebo na ten přechod, tak se mu odráží vlastně ta reflexe.
0: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve středočeském kraji. Vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
24: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem. V rámci instalací vodorovného dopravního značení z našeho rozpočtu dá se říct, řádově odcházejí miliony každoročně na to, abychom ho jednak obnovovali a jednak instalovali nové po rekonstrukcích silnic.
0: Kučerová také vyzývá řidiče, aby se vůči technikům, kteří pracují na silnicích, chovali ohleduplně.
24: My zcela určitě, respektive naši dodavatelé, zaznamenávají neukázněné řidiče, kteří nerespektují tu vyznačenou část, kde se vodorovné dopravní značení dělá. Jezdí blízko těch lidí, kteří tam pracují, což je velmi nepříjemné. Paradoxně je to o tom, že oni sami ohrožují ty pracovníky, kteří pro ně vlastně připravují bezpečnostní opatření na silnici.
0: Pokud navíc řidiči projedou přes čerstvě natřenou čáru, silničáři ji musí znovu opravovat a omezení se tak zbytečně prodlužuje. Z Kladna, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Dneska se má začít ochlazovat, snad to je to dobrá zpráva jak pro řidiče, tak pro vás, aby byl váš den hezký, to vám přeji od mikrofonu Šárka Feniková.
4: A Tomáš Pavlíček.
12: Je 9:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Dobré dopoledne. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Noc na dnešek byla v Česku chladnější než ty minulé, na některých místech ale stále ještě tropická, kdy teploty neklesly pod 20 stupňů. Nejtepleji bylo v pražském Klementýnu, teplota neklesla pod 22,5 stupně. Meteorologové to dnes uvedli na Facebooku. Postupně se začne ochlazovat přes den i v noci. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů. Deportační spoje s Venezuelany, vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky prezidenta Donalda Trumpa, létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Půlroční zbraňová amnestie dnes končí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzali kolem 4000 zbraní.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Naradilo se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky. Oproti liškám obecným, ale drobnější a víc společenští. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat.
6: Víme zatím, že tam jsou určitě 3 samci a 2 samičky, ale v dohledné době bychom měli znát pohlaví všech těch mláďat. Ta expozice se nachází ve spodní části zoologické zahrady, hned naproti rysům kanadským a vedle expozice soft.
12: Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova nebo na hradě chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat, říká vedoucí sociálního odboru Krnovské radnice Ivo Zdráhal.
7: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bez domova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkováni.
12: Máme pro vás připravené dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno za sjezdem na Domašov pokračuje vyšetřování nehody. Je to na kilometru 171,5. Projíždí se stále jen levým pruhem. Z kilometru 168 se zdržíte až 20 minut. Na D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady na 31. kilometru se srazila v levém pruhu 2 osobní auta. Z 37. kilometru budete popojíždět v koloně asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až na konec dálnice, kde je omezení u sjezdu na letiště. Zdržení kolem 20 minut. V Praze je po nehodě stále uzavřený tunel Blanka směrem na Smíchov mezi Prašným mostem a výjezdem na Břevnov. Kvůli tomu regulují vjezd do tunelu od Troji. Fronta začíná v Liberecké od sjezdu na Hloubětín a teď vás zdrží asi 50 minut. Kolona popojíždí taky v Kbelské směrem na Hloubětín. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čednější a silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy Dobrý poslech Plus.
8: Domácí i zahraniční tenistky vyjadřují podporu Markétě Vondroušové, která dostala 4letý zákaz činnosti kvůli tomu, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská šampionka se hájila tím, že komisařka se neřídila obvyklými postupy. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu to ale neuznala. Je nebo není důvod k pochybnostem o férovosti trestu?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty jsou předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek. Dobrý den, zdravím vás po linkách.
9: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
8: A odborník na sportovní právo, právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner. Dobrý den, vás vítám tady u nás ve studiu.
10: Dobrý den.
8: Pravidla jsou sice přísná, ale pro všechny stejná. Není tedy ten trest pro vaši klientku férový, pane Exnere?
10: Já si myslím, že férový není. A já se netajím tím, že 4letý zákaz činnosti je podle mého názoru nepřiměřený sám o sobě, ale myslím, že v tomhletom případě Markéty Vondroušové je nepřiměřený vzhledem k těm všem okolnostem, vzhledem k těm zásadním pochybením dopingové komisařky i vzhledem k těm důvodům Markétina duševního zdraví.
8: Pane Čížku, váš pohled?
9: Tak já jsem samozřejmě reprezentant toho systému, já vlastně stojím na té straně toho, té obhajoby toho názoru, že smyslem té vysoké sankce za to odmítnutí dopingové kontroly je to, aby vlastně každý sportovec byl téměř donucen tu dopingovou kontrolu strpět, protože jinak by nám vlastně ten celý systém selhával. Ta výše je vlastně taky shodná a rovná tomu, jako kdyby ten sportovec měl v sobě zakázanou látku, tak aby se nikdy nevyplatilo tomu sportovci odmítnout dopingovou kontrolu, protože by to mělo být výhodnější, než kdyby jí strpěl a pak se ukázalo, že má nějakou zakázanou látku. Takže v tom je ta logika a myslím si, že ta logika má své opodstatnění a prostě ten systém takhle funguje a ty sportovci prostě vědí, že odmítnutí je velmi ano. přísné a proto to takhle.
8: Rozumím tomu ano. vašemu argumentu. Pane Exnere, nemá to podle vás logiku, že ten trest za odmítnutí dopingové kontroly je takto vysoký právě z toho důvodu, aby odrazoval sportovce od toho odmítat ten test?
10: Já to v principu chápu. Možná je dobré na tomhle místě ale připomenout, že původním trestem za odmítnutí dopingové kontroly byl 2letý zákaz činnosti. A jenom proto, že se v roce 2015 zvýšil trest za pozitivní test na 4 roky, tak automatickým důsledkem bylo teda i zvýšení trestu za to odmítnutí dopingové kontroly na 4 roky. Já tomu v principu rozumím, ale vrátil bych se vlastně k tomu, co jsem říkal na začátku. Ta pravidla zároveň umožňují vzít v potaz konkrétní okolnosti případu a ten trest snížit až na případných 12 měsíců, k čemuž podle mého názoru v tomhle případě mělo dojít, ale nedošlo.
8: Pane Čížku, vzali dostatečně ti, co posuzovali to provinění Markéty Vondroušové, ty okolnosti?
9: Tak já samozřejmě, já tam vidím ty dvě roviny. Jedna rovina jsou nějaké pravidla, jejich nastavení, druhá rovina ta lidská. Samozřejmě po té lidské stránce chápu, že pro toho sportovce 4 roky je vlastně téměř likvidační, ale ono to v tom je právě ten smysl a ten záměr.
8: Což v principu pan Exner ani nespochybňoval, ale teď poukazoval na okolnosti případu Markéty Vondroušové a tvrdil, že nebyly vzaty dostatečně v potaz.
9: Jo, no, tady bych chtěl říct, že český antidoping není úplně účastníkem toho řízení, abych nerad úplně hodnotil ty konkrétní okolnosti tohohle konkrétního případu, protože vlastně to řízení je vedeno mezi sportovkyní Markétou Vondroušovou, jejím právním zástupci a tu Mezinárodní tenisovou federací, takže já úplně, byť český antidoping je vedlejším účastníkem, ale já bych se úplně nerad toho pouštěl do hodnocení toho konkrétního případu. Samozřejmě jako objektivně nebo obrysově to znám, co se tam stalo, ale tady bych považoval za nesprávné chodit do těch detailů, protože nejsme účastníkem řízení.
11: Předpokládám, pane Exnere, že těmi okolnostmi jste narážel na ten váš názor, na to tvrzení vaší klientky, že se antidopingová komisařka, která ho onoho prosincového večera navštívila, neočekávaně navštívila, nechovala podle běžných postupů, ta ale tvrdí, že splnila náležitosti.
10: Ono to není jenom tvrzení Markéty Vondroušové. Dopingová komisařka na tom slyšení v Londýně 11. června přiznala všechna tahle ta porušení. Takže to už není jenom rovina tvrzení Markéty Vondroušové.
11: Promiňte, ale já jsem měl za to, že zároveň ona, ta komisařka, si trvá na tom, že splnila ty hlavní náležitosti kontroly.
10: Já si myslím, že v tomhle okamžiku už ne. Dopingová komisařka v průběhu toho řízení poskytla dvě písemné svědecké výpovědi, kde trvala na tom, že k žádným porušením nedošlo, ale když jsme ji potom v rámci toho slyšení v Londýně vyslýchali, tak přiznala, že moc dobře ty povinnosti zná, přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci. Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut, že měla čas během toho ukázat ten takzvaný refusal form, to znamená formulář o odmítnutí dopingové kontroly a že tím pádem vlastně jako na to čas měla.
11: Pane Čížku, vy jste na jednu stranu říkal, že jakožto antidopingový výbor nejste přímým účastníkem tohoto řízení. Na druhé straně sám jste se tady označil za představitele toho systému. Neměly by se tyto okolnosti, které teď pan Exner připomněl, vzít v potaz podle vašeho osobního názoru?
9: No, měli, neměli. Já tam zase totiž vidím to pochybení, samozřejmě jako reprezentant toho systému, na to dohlížím z toho našeho úhlu pohledu i té sportovkyně, protože

0: dovnitř a ona potom dále následuje ten proces té identifikace a tak dále už přímo mezi dveřmi, mezi sportovcem a tou komisařkou. To tam nenastalo, proto bych tam viděl i to zavinění té Markéty a zřejmě i k tomu přihlížel ten sportovní tribunál v tom Londýně, že k tomu nedošlo vinou sportovkyně.
1: Pane Exnere, vy jste tady teď kroutil hlavou, čili nesouhlasíte s tím, že by Markéta Vondroušová, vaše klientka, v čemkoliv onoho prosincového večera pochybila?
2: Nesouhlasím, protože kdybychom vykládali ta pravidla tak, jak popisuje pan ředitel, tak bychom vlastně říkali sportovcům, pusťte do domu kohokoliv, i lidi, kteří se vám neprokázali žádným průkazem, lidi, kteří žádným způsobem neukázali, že jsou to skutečně dopingoví komisaři. Pusťte je k sobě domů a až v okamžiku, kdy už jsou jako v nejbližší sféře vašeho soukromí, tak tam teprve bude klid na to, abyste si všechny ty dokumenty ukázali.
1: Nezlobte se, že vás přerušu, ať to zazní ještě jednou a úplně jasně. Ta dotčená komisařka uznala, že se nelegitimovala?
2: Ano, přiznala to na tom slyšení.
1: Pane Číšku, není to dostačující argument, protože ten postup nebyl úplně v pořádku, především ze strany komisařky, pokud se to tady odehrálo, tak jak říká pan Exner?
0: Já rozumím tomu, že mě tlačíte do toho vlastně posuzování toho konkrétního detailu. Jako samozřejmě obecně tou povinností toho komisaře je se identifikovat, ale já jenom zopakuju to, co si myslím, že k tomu neidentifikování došlo i pochybením té Markéty. A vlastně jsou tam pak další okolnosti, které jako zpochybňují tu identifikaci a sice to, že potom došlo k podpisu toho formuláře, k tomu se asi ještě chcete dostat, ale vlastně jo, nevím, no dál, já jak říkám, jo, mně se těžko posuzují ty detaily, to bych spíš nechal na právní zástupci nebo na těch soudcích, eventuálně jestli se Markéta bude odvolávat v Mezinárodním soudním tribunálu do Lausanne, ale prostě ta identifikace probíhá tak, že ten sportovec právě pod tou hrozbou těch 4 let se snaží on sám aktivně k tomu komisaři dostat, jo. A tím, aby ho nechal identifikovat, aby to proběhlo, protože nechce se do této situace dostat. A tam právě vidím to pochybení ze strany Markéty.
1: Pane Exnere, proč vaše klientka Markéta Vondroušová podepsala ten formulář, že odmítá dopingovou kontrolu?
2: Markéta ho podepsala v situaci, kdy dlouhodobě prožívala odborníky diagnostikovanou úzkostnou poruchu s tím, že zároveň ty okolnosti toho večera v ní vyvolaly akutní stresovou reakci. To znamená, ona v okamžiku, kdy potom dole u těch dveří mluvila s dopingovou komisařkou, tak nebyla schopná posuzovat tu situaci racionálně a její nejsilnější emoce byla, já chci do bezpečí. A ta dopingová komisařka řekla, no jediný způsob, jak se dostanete do toho bezpečí, je, když mi podepíšete tady ten předvyplněný a víc než 11 let starý papír. Takže Markéta jednala v tomhletom duševním stavu ne proto, že by chtěla úmyslně odmítnout dopingovou kontrolu, ale protože byla ve stresu a šlo jí o její vlastní bezpečnost.
1: A toto vaše klientka říkala úplně od začátku?
2: Ano. To o tom Markéta říkala úplně od začátku.
1: Protože já jsem se dočetl i to, že snad poněkud pozměnila tu verzi toho, jak se to celé odehrálo. Tak to podle vás nebylo?
2: Ne, podle mě tyhle ty věci, které jsem také zaznamenal, nejsou úplně pravda. Markéta totiž od začátku mluvila o strachu, o bezpečnost, o stresu, s tím, že až potom v průběhu řízení, protože předtím k tomu neměla žádný důvod, tak si vyžádala odborné posudky od českých i zahraničních expertů, kteří diagnostikovali, že to tak skutečně bylo. Takže proto ona potom na Instagramu uvedla ty konkrétní diagnózy a tak dále, protože v té chvíli je neznala, ale ten příběh je podle mě od začátku konzistentní.
1: Pane Číšku, nejsou to pochopitelné důvody pro to jednání Markéty Vondroušové?
0: Tak opět bych rád předestřel, že to posuzování bych nechal na někom jiném, ale jakoby, víte, já bych k tomu ještě řekl rád obecně. Vlastně Markéta Vondroušová je jedna z nejlepších českých tenistek a vlastně svého času 6. v žebříčku vlastně ženského tenisu. A jsem vydělala tenisem spousta peněz a tím pádem vlastně na ní jsou jako logicky kladeny ty největší nároky ve všech ohledech a samozřejmě i v tom antidopingu. A tady bych jenom vlastně

0: rád, aby zaznělo, že bych očekával od sportovce této úrovně jakousi možná přípravu nebo uvědomění si nebo vlastně vzhledem nebo vyšší snahu o znalost těch pravidel a tím pádem i přípravu na tu situaci, která nastala. Tady bych
1: a promiňte, pane Čížku, jedná se tady skutečně o znalost nebo neznalost pravidel? Nejedná se tady spíš o to, jak říkal pan Exner a podle toho, co říká, tak je to potvrzeno i posudky o určité duševní problémy?
0: Ano, já jenom, pokud to tak je, pokud skutečně to samozřejmě já vůbec nechci posuzovat, ale pokud to tak je a ty duševní problémy má, tak bych potom očekával, že by jako na tu situaci, protože na mě to působí tak, že Markéta byla tou situací dost překvapená, ale já bych tady u sportovce této úrovně očekával jakousi mentální přípravu jakýsi připravený vzorec toho chování, co když se mi stane, že ten komisař přijde, protože by měla vidět, že můžeme přijít my jako zástupci toho systému kdykoliv a kdekoliv. Ještě bych taky rád zazněl, tam hodně v těch médiích se mluví o tom, že komisařka přišla v noci, ono to úplně tak v noci nebylo, bylo podle mých informací po 20. hodině a tudíž bych očekával, že vlastně dojde k jakési prevenci v tom smyslu, že si je vědoma toho, že by mohla mít tyto problémy a že by nerada se zachovala tak, aby odmítla tu dopingovou kontrolu. Proto proběhne nějaká příprava, třeba mít někoho na telefonu a tak dále.
1: Rozumím. Pane Exnere, tak tomu ale je, že na špičkové sportovkyně, špičkové sportovce jsou kladeny ty nejvyšší nároky. To znamená, musí počítat s tím, že jsou kontrolováni a že to bude nepříjemné.
2: Je to tak. Markéta absolvovala v jejím životě více než 100 dopingových kontrol. Je s tím srozuměná, moc dobře věděla a ví, že dopingoví komisaři mohou přijít kdykoliv, nejenom v rámci toho hodinového okna, ale kdykoliv. Ale zároveň si myslím, že pokud klademe takovéhle nároky na ty profesionální sportovce, tak bychom ale stejně vysoké nároky měli klást na dopingové komisaře, kteří je kontrolují mimo soutěž u nich doma. Tady bych jenom připomněl, že to nebyla běžná soutěžní kontrola, se kterou počítáte po zápase, ale byla to mimo soutěžní kontrola, kterou absolvovala Markéta doma. A pokud by ta kontrola proběhla standardně, pokud by ta dopingová komisařka postupovala tak, jak podle mezinárodních standardů postupovat má, tak jsme přesvědčeni o tom, že by všechno proběhlo normálně, Markéta by odevzdala vzorek a vůbec bychom si tady o tom dneska nepovídali.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají odborník na sportovní právo, právní zástupce tenistky Markéty Vondroušové Jan Exner a předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Čížku, mohl byste nám ve stručnosti popsat, jak má správně vypadat kontrola tenistky nebo tenisty, která proběhla podle všech pravidel?
0: Pokud by se jednalo o tu mimo soutěžní kontrolu, jako v tomto případě Markéty Vondroušové, tak ten dopingový komisař vlastně přijde k tomu bydlišti, které je mu známo. Vlastně má u sebe legitimaci, že se jedná o dopingového komisaře právě pro tu identifikaci a zároveň má u sebe jakýsi dokument, kterým ukazuje, že byl delegován někým, kdo má oprávnění vlastně provádět ten antidopingový program. V tomto případě tou mezinárodní federací. Takže on má u sebe ten dokument o tom, že je dopingový komisař a zároveň ten dokument, který říká, že byl vyslán na tu dopingovou kontrolu. No a přijede k tomu na místo bydliště toho sportovce a vlastně zazvoní v případě, že to je bytový dům nebo když je to dům. A ten sportovec má povinnost mít označený ten zvonek tak, aby se k němu ten komisař dostal a kontaktuje toho sportovce, oznamuje mu, že přichází na dopingovou kontrolu a v ten moment, kdy vlastně ten sportovec se dozví, že přišla dopingová kontrola a je mu známo, že tam na druhé straně někde za tím plotem u toho zvonku je ten dopingový komisař, má povinnost vlastně konat tak, aby došlo ke spojení, aby došlo k tomu kontaktu mezi tím komisařem a tím sportovcem, jo. tady právě narážím na to, co si myslím, že se v tomhletom případě Markéty Vondroušové nepovedlo a pak už to mělo ten další sled, ty události. Já bych ještě vlastně při této příležitosti řekl jednu takovou jako myšlenku. Vlastně jsou totiž sportovci, kteří naopak vítají, kteří jako vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá nejenom, i když probíhá ta dopingová kontrola, tak na to nahlížejí tak, že vlastně je to dobře a že i on, ten konkrétní sportovec, to musí strpět, protože to musí strpět i ty ostatní. A právě jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou, protože jsou rádi, že se to děje, že se chodí na ty dopingové kontroly. Takže i takový přístup existuje.
1: Pane Exner, vy jste se tady teď usmíval, tak není mi jasné, zda takový přístup Markéta Vondroušová v těch ostatních případech měla a má, a tento konkrétní případ, kdy se to tedy nepodařilo, byl výjimkou, nebo jak to tedy je?
2: Za tu dobu, co jsem Markétu poznal, tak si myslím, že takovýhle nebo podobný přístup v těch ostatních případech má. Markéta naprosto respektuje antidopingová pravidla, ví, že to je důležité, ale jak říkal pan ředitel, ten sportovec má vpustit toho komisaře domů v okamžiku, kdy je mu známo, že je to dopingový komisař. A v tomhletom okamžiku Markétě nebylo známo, že je to dopingová komisařka. Stála tam neznámá žena, která se neidentifikovala, která to o sobě tvrdila, ale stejně tak jsem tam mohl přijít já, stejně tak jste tam mohl přijít vy nebo kdokoliv jiný a říct, já jsem z dopingu, pusťte mě domů. A my si myslíme, že takhle nemůžeme vykládat pravidla, protože bychom ty sportovce vystavovali velkému nebezpečí.
1: Čím si vysvětlujete, že tuto vaši argumentaci, tuto vaši obhajobu Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu neuznala?
2: Já si myslím, že nejde ani tak o tu agenturu, protože to je žalobce. Jde spíše o ten nezávislý tribunál. A my teďka nemáme ještě k dispozici konkrétní odůvodnění, ale tak, jak já čtu tu cestu k těm 4 letem zákazům činnosti, tak podle mě jediná cesta je taková, že tribunál si vyložil antidopingová pravidla tak, že ani takhle zásadní odchylka od mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování, kde jsou popsány ty povinnosti těch dopingových komisařů, není dostatečným důvodem na to prohlásit tu notifikaci a tím pádem tu dopingovou kontrolu za neplatnou. Dopingová pravidla myslí na podobné situace v okamžiku, kdy jde o pozitivní vzorek a tak dále, ale nemyslí na situace, kdy dojde k zásadním porušením při obvinění z odmítnutí dopingové kontroly, a tím pádem já to chápu tak, že nezávislý tribunál řekl, není to dostatečné, abychom to obrátili.
1: Čímž už předjímáte, že s největší pravděpodobností se odvoláte?
2: Já jsem od začátku doporučoval Markétě, aby se odvolala. Myslím si, že ten příběh by neměl skončit takovýmhle nepřiměřeným a likvidačním trestem, ale konečné rozhodnutí samozřejmě bude na ní.
1: Vzhledem k tomu, co jste tady slyšel, pane Číšku, nemůže mít Markéta Vondroušová docela slušnou šanci, že přinejmenším ten její trest bude zmírněný v rámci odvolání, pakliže se odvolá?
0: Tak samozřejmě obecně platí, že zdravotní důvody jsou asi ty zásadní důvody a argumenty pro to, aby tresty byly zmírněny. Pokud se podaří v té druhé instance prokázat, že skutečně jako došlo k nějakým zdravotním problémům, jak vlastně Markéta nebo její právní zástupce tvrdí, a že skutečně to teda mělo vliv na to chování toho sportovce, tak rozumím tomu, že by takové argumenty byly uznány, ale já zase jakožto reprezentant toho systému vlastně vidím to, že fakt asi bude tomu fakt muset být vlastně vnímáno tím tribunálem jako skutečně hodně intenzivní v té situaci, protože tady vnímám, že by vlastně ten systém pustil jako vlastně jakýsi precedens, že je možné v určitých situacích jako odmítat tu kontrolu. Samozřejmě je potřeba tam mít tu zdravotní diagnózu, ale totiž aby to odmítnutí nenastalo, je základní vstupenka do toho systému, aby ty vzorky vůbec potom byly poskytovány. Tady totiž ještě taky nezaznělo to, že vlastně skutečně nevíme, jestli tím, že nebylo poskytnuto, nebo bylo došlo k tomu odmítnutí, tak vlastně nevíme, jestli skutečně Markéta měla v sobě nějakou látku nebo ne. Samozřejmě čistě teoreticky.
1: Ale další test nedlouho na to dopadl negativně, pokud vím. Pan Exner kýve hlavou na souhlas.
0: Ano, ale tady bych k tomu podotknul, že to a rád vlastně posluchačům vysvětlil, že to, že se právě chodí mimo soutěžně v tyto časy, má nějakou svou logiku. A sice, že ta vada vlastně říká, že dnes jako musíte, jako posluchači, posluchač musí vnímat to, že antidoping reaguje na chování dopingu. A doping se dneska chová tak. A jsou případy, kdy ty látky sportovec může užít a za 2-3 hodiny nebo přes noc se z těla vyprchají. Mm-hmm. Takové látky skutečně jsou, proto ta vada na to reaguje tak, že říká, testujte i mimo soutěžně, proto tady došlo k tomu kontaktování sportovce v těchto hodinách. A jsou skutečně případy, a proto se to děje, že se takto testuje, že ráno už ta látka v tom těle není. Tudíž, když tady došlo k testování za 2-3 dny, tak čistě teoreticky to vůbec nic neříká o tom konkrétním dni.
1: Pane Exnere, není to přitěžující pro vaši klientku, pro Markétu Vondroušovou, že už nikdy nebude mít veřejnost 100% jistotu, zda určitou látku neměla v sobě onen osudný večer v prosinci?
2: Já si myslím, že ne. Já se přiznám, že nemám rád ty spekulace, že vlastně teďka nevíme, jestli by náhodou v tom vzorku ze 3. prosince nebyla nějaká pozitivní látka, čímž pádem ale teda jako kreslíme Markétu jako potenciálně někoho, kdo měl v sobě steroidy nebo něco dalšího. Ta podstata toho problému a toho porušení údajného pravidel podle článku 2.3, to znamená odmítnutí dopingové kontroly, je o něčem jiném. A pan ředitel taky říkal, že ten systém by tím mohl vytvořit precedens, ale pravidla na to myslí, protože pokud máte oprávněný důvod, nemusíte poskytnout vzorek.
1: Tolik právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner diskutoval dnes s předsedou Českého antidopingového výboru Martinem Čížkem. Pánové, oběma vám děkuju.
2: Děkujeme za
0: pozornost.
2: Díky.
0: Díky, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel jmenoval nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Vadí jim přesun agent pod ministerstva. Ve Francii při vlně veder zemřelo o 1000 lidí víc než obvykle. Dobré dopoledne, u zpráv při Naďa Procházková. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
5: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
4: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
6: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
7: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orosan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Francouzští nacionalisté mají dnes v parlamentu představit rozsáhlý plán klimatizace do nemocnic, škol a domovů důchodců, který počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Z Paříže Martin Baluch, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ředitelství silnice a dálnic zítra začne s opravou poloviny dálnice D5 u Stříbra na Tachovsku ve směru na Plzeň. Práce se týkají zhruba 10-kilometrového úseku mezi kilometry 110 a 100 a potrvají do konce října. Rekonstrukci rozdělili silničáři do několika etap. V té první naplánovali výstavbu nouzových zálivů na pravé polovině dálnice. Z tohoto důvodu bude uzavřená zpevněná krajnice, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
8: Cementobetonový povrch vozovky v tomto směru tak v následujících měsících projde kompletní rekonstrukcí. Vyměněna budou svodidla ve středním dělícím pásu i v krajnici. Stavební úpravy jsou naplánovány také na mostních objektech v daném úseku. Opraveno bude mimo jiné kanalizační potrubí a obnoveny budou dopravní sčítači i meteostanice.
4: V Brně už za půl hodiny z vozovny Medlánky vyjede spanilá jízda 40 nových tramvají typu 45T. Dopravní podnik se tak pokusí o zápis do České knihy rekordů jako nejdelší tramvajový konvoj. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Doležalové by měla kolona tramvají měřit víc než 2 kilometry. Za nové vozy Brno zaplatilo víc než 2,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy pokryla dotace. Na řadě jsou dopravní informace. Na dálnici D11 směrem z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Poděbrady se na 31. kilometru srazila v levém pruhu dvě osobní auta. Fronta z kilometru 37 vás zdrží asi 20 minut. Na dálnici D52 směrem z Brna na Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru po nehodě kamionu se jezdí jen levým pruhem. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte zatím několik minut. V Praze stále dlouhá fronta na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od Novopatské se popojíždí až k Průmyslové. V koloně se navíc srazily dva kamiony u nájezdu z dálnice D11. Zdržení je víc než půl hodiny. V tunelu Blanka směrem na Smíchov se před výjezdem na Břevnov podařilo otáhnout havarovaná auta. Projíždí se bez omezení. Stále se ale reguluje vjezd do tunelu od Troji a kolony stále popojíždí v Holešovičkách a v Liberec od Letňan. Zdržení je asi 40 minut. Další fronta je Vekbelské směrem na Hloubětín. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete až 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí dnes bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojedinělé na západě místy přeháníky nebo bouřky. Večer četnější i silné. Teploty vystoupí na 28 až 32 stupňů. Na západě Čech naměří kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů, na horách kolem 23. Slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Zítra čekejme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno a opět v Čechách déšť nebo přeháníky, místy bouřky i silné. Zítřejší teploty 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už podcast Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
11: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
12: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
13: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
14: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
9: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
15: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
9: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
16: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
9: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
16: Že by to přispělo uklidnění společnosti.
9: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
16: Premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
9: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
17: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
9: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
17: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
9: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
15: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
9: Ano.
15: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
17: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
15: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
17: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí, zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
15: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
9: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
15: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
9: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka to označil za pokus o ústavní puč.
18: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
9: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
18: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
15: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo, myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec k té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
19: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
15: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavní soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření. Naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
19: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
15: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
19: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
15: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu. Za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
19: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
15: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
19: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
15: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
19: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
15: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
19: Mě jí překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
15: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavním soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnout, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
19: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žaloby jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
20: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitých lhůtách.
19: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
20: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
19: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
15: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády. On říká,
19: způsobem.
15: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel větší než ta újma té vládě, což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
19: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
15: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
19: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, a ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
15: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
19: Což se ale stát může, ne?
15: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
19: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
15: Ano, je to legitimní argument. A myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
19: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů?
15: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. To úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
19: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Wintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
15: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
19: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
15: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
19: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
15: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohohle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
19: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
15: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
19: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
15: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamlžuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud zapravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
19: Ale potom může být možná vláda právoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
15: To se většinou v soudním řízení děje.
19: Teď mě napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
15: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžné opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
19: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
15: Já děkuji za pozvání.
19: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.
3: Peníze a vliv Jany Klímové.
2: Vláda možná po summitu NATO v Ankaře upraví letošní státní rozpočet a navýší obranné výdaje tak, abychom plnili naše závazky vůči spojencům i vůči české armádě. Jisté to ale zatím rozhodně není, říká šéf strategie ministerstva obrany Jakub Landovský v novém dílu pořadu Peníze a vliv. Na armádě je přitom dlouhodobý nedostatek peněz už znát, její materiální vybavení je ani ne poloviční ve srovnání s Polskem a asi třetinové oproti Finsku, varuje další host pořadu, ekonom a autor nové studie o tom, jak zaplatit obrany schopnost Česka, Jan Pavel z Centra veřejných financí.
3: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu.
21: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
22: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
21: Že bych vyrazil za váma?
22: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
23: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
24: www.lfs.cz
23: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Dobré dopoledne. Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. V Rusku jsou po ukrajinských dronových útocích nejméně dva mrtví. Informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě poté, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v Bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Ukrajina včera informovala o 10 mrtvých po ruských útocích v Charkově, Záporoží a Dnipru. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra končí možnost zlegalizovat svůj pobyt. O povolení požádalo víc než 1,25 milionu cizinců. Migranti k tomu například musí v zemi pobývat aspoň 5 měsíců a mít čistý trestní rejstřík, aby povolení dostali. Tento krok prosadila levicová vláda premiéra Petra Sancheze s odůvodněním, že integrace cizinců je nutná pro rozvoj hospodářství. Opatření kritizuje pravicová opozice, která tvrdí, že se tím zvýší nelegální migrace do Španělska. Neznámí útočníci na západě Íránu zastřelili dva členy revolučních gard. Další dva zranili, uvedla to iránská státní televize IRIB. Stalo se to nedaleko iránsko-irácké hranice. Revoluční gardy incident označili za terorismus a spustili vyšetřování. Chtějí objasnit okolnosti a zjistit identitu pachatelů. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina. Začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat hned na několika místech ve městě. A teď to jsou dopravní informace. Na D52 směrem z Brna na Mikulov se za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru po nehodě kamionu jezdí jen levým pruhem. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte několik minut. Na východní části Pražského okruhu se u nájezdu od dálnice D11 směrem na Lanový most srazily v levém a částečně i pravém pruhu dva kamiony. Fronta začíná už v Novopatské u nájezdu z Kbelské. Pokračuje pak ale i za nehodou až k Průmyslové. Celkem se zdržíte víc než půl hodiny. Silný provoz je stále v Liberecké, v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na prosek k tunelu Blanka pojedete asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojedinělé, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer četnější a silné. Teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě až 36, na horách kolem 23. To byly zprávy, teď už Osobnost Plus a Barbora Tachecí.
2: Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede hlavou, delegace ale nebude. V jejím čele bude premiér, uvedl Andrej Babiš na včerejší tiskovce. Podle premiéra by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí ústavního soudu nezúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl. O případné velkorysosti vlády se nemluvilo. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je prezidentův poradce a diplomat, někdejší ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuju za pozvání.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
2: Je Je už definitivní, že Petr Pavel neposlechne tu dobrou radu Andreje Babiše, totiž aby zůstal doma? Je to definitivní?
4: Tak existuje slavná píseň Voskovece a Vericha, nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, takže já dneska už taky jsem opatrný v těch předpovědích, ale v tomto případě si myslím, že prezident, jako včera večer vysvětlil, je rozhodnutý vykonávat své ústavní povinnosti, jak říkal, vykonávat svou práci a také řídit se rozhodnutím předběžným rozhodnutím ústavního soudu a na ten summit pojede.
2: Prezident vyjádřil trošku nelibost nad tím, že není šéfem delegace, tak jak byli prezidenti před ním na takové příležitosti. A tak se ptám, měl by se podle vás prezident znovu obrátit na ústavní soud s touhle věcí?
4: Já si nejsem jistý, jestli to je ještě časově možné. Ten summit Severoatlantické aliance začíná příští týden a prezident opakovaně dává najevo, že mu jde o věc a je možné, že kdyby znovu se obrátil na ústavní soud v tom, kdo je na čele té delegace, tak by to mohlo působit z jeho strany možná i trošku malicherně. Ale protokolárně je ta situace naprosto jasná, jak podle českého státního protokolu, tak podle protokolu Severoatlantické aliance. Nejvyšším protokolárním činitelem je vždy a za každých okolností hlava státu, ať je to prezident nebo král nebo někdo jiný. Premiér u nás v českém protokolárním řádu je na čtvrtém místě po dalších dvou zvolených ústavních činitelích. Takže zase vláda působí dojmem, že dělá na schvály, že se nebude řídit tím, co je ve světě obvyklé a že jenom dál přispěje k tomu, abychom vypadali jako z Kocourkova.
2: Na druhou stranu ústavní soud v tom předběžném opatření samozřejmě vládu vlastně nezavázal k ničemu jinému, než k tomu, aby byl prezident součástí delegace a aby mu nikdo nebránil ve výkonu práce. O šéfování té delegaci tam nebylo ani slovo, je to tak?
4: No, jistě, ale ústavní soud, stejně jako prezident, vychází z ustanovení článku 63 ústavy, podle kterého prezident je hlavou státu a zastupuje stát navenek. Jo, jinými slovy, pokud někdo mu upírá postavení jaksi hlavy státu a právo zastupovat stát navenek, tak já osobně bych řekl, že tím mu brání v tom výkonu té pravomoci a to by bylo v rozporu s tím předběžným usnesením ústavního soudu.
2: Jasně, ale teď vážně jenom...
4: Já mluvím vážně.
2: Totiž jde mi o to, jestli prezident na summitu v Ankaře jako šéf či nešéf delegace má různé postavení a nebo je to v podstatě jedno.
4: Prezident opakovaně a podle mého názoru racionálně navrhuje v této věci kompromis. Ten summit má dvě hlavní události, neformální večeři první den a formální zasedání den druhý. Kdyby v jednom případě seděl v čele té delegace premiér Babiš, v druhém prezident Pavel, tak si myslím, že by učinili zadost jak protokolu, tak mezinárodním zvyklostem, tak i egu některých
2: ale
4: politiků.
2: Ale jak ten program, kdo bude sedět kdy a kde, bude vypadat, to ještě ten definitivní, to definitivní, já tomu budu říkat rozložení sil, to nevíme, je to tak?
4: To nevíme, prezident navrhoval premiérovi v této věci setkání a premiér bohužel trošku uraženě řekl, že prezident se obrátil na ústavní soud, takže není o čem jednat. Mně to nevyplývá.
2: Jasně, mimochodem, když říkáte premiér uražen, překvapilo vás samotného, jak bryskně nastoupil Andrej Babiš na tu cestu, kterou protlačoval ministr Macinka, pokud jde o tu Ankaru a prezidenta?
4: Já si nejsem jistý, já v tomto ohledu premiérovi Babišovi, aniž by ho chtěl nějak hájit, tak mu nezávidím, protože s takovými koaličními partnery a s takovými veřejnými vyjádřeními koaličních partnerů, která jdou velmi těžko vzít zpátky, ten jeho manévrovací prostor je poměrně malý a já si úplně nejsem jistý, že má z té situace takovou radost, jak si někteří myslí.
2: Ne, to s vámi souhlasím, ale tam jde o to, že ne, že má radost, ale že prostě na toho Macinkova koně nasedl strašně rychle a ochotně.
4: No, já si úplně nejsem jistý. Já nevím přesně a zatím to, myslím, není úplně jasné, co všechno proběhlo na včerejším zasedání vlády, ale je pravda, že z něj pan ministr Macinka vyšel s trochu zkroušeným vzezřením, že zrušil vystoupení v televizním Interview Plus, které jaksi přislíbil, že se omluvil za to své neuvěřitelné vystoupení na festivalu v Strážnici, takže možná na tom zasedání vlády něco padlo, co ho přimělo.
2: Mimochodem, vy jste stále přesvědčen, jako že bych si zjevně uměl na tohle otázku odpovědět, ale musím to slyšet od vás, že jste stále přesvědčen, že pan Macinka nemá zůstávat šéfem diplomacie, jak se říkal už řadu týdnů dozadu?
4: Tak on mě a nejenom mě o tom utvrzuje prakticky každý den. On si totiž fatálním způsobem zaměšuje nebo směšuje dohromady svoje dvě role předsedy politické strany na jedné straně a ministra zahraničí na druhé straně. Když minister zahraničí učiní zahraniční politiku České republiky rukojmím svého stranického postavení a svých stranických zhrzeností, že mu prezident nemenoval nějakého poslance ministrem a tak dále, tak poškozuje českou zahraniční politiku. A ministr Macinka není prvním ministrem zahraničí, který byl současně

0: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus. Jenom si tak říkám, když pana Macinku hodnotíte jako nevhodného vládnout vlastně, tak jestli to máte ještě u dalších ministrů, nebo tohle je výjimka?
1: Já si myslím, že by nebylo správné, není to můj styl, jak si kádrovat ministry vlády každého jednoho zvlášť. Je to vláda, která vzešla z demokratických voleb, je to legitimní vláda, samozřejmě někteří její ministři se jeví jako kompetentnější, někteří jako méně kompetentnější, a to se dá říct prakticky o každé vládě. Jo? Takže mně spíš jde o to, jak tato vláda uskutečňuje, hájí a prosazuje zájmy České republiky, a to se děje mezi jiným, zejména v oblasti zahraniční politiky, a tam je, myslím, ten výsledek velmi žalostný.
0: Stále věřím, a teď to je citace, stále věřím, že Dagmar Havlová v sobě probudí zodpovědnost, řekl jste zhruba před 2 týdny na konto Havlovy knihovny. Ptám se, jestli věříte stále, anebo už vás to přešlo?
1: Ta otázka podle mého názoru stojí stále stejně, protože jediným zakladatelem podle současného uspořádání právního knihovny Václava Havla jako nadačního fondu je Dagmar Havlová, a Dagmar Havlová je také vdovou po bývalém prezidentu, čili ta zodpovědnost za jeho odkaz je v jejím případě dvojnásobná, jak právní, tak morální, a ta situace, která je velmi nešťastná a nikoho netěší, se bez jejího přispění těžko pohne dál.
0: Dobře, ale co od ní čekáte v danou chvíli?
1: Já nevím, co mám čekat podle jaksi informací, které se ke mně dostávají, a já nejsem nijak formálně spojený s knihovnou Václava Havla už 3 roky. Tak Dagmar Havlová nepočítá s další existencí knihovny Václava Havla, alespoň v této formě, ale ta jednání zřejmě stále probíhají, a já nechci říct nic, co by mohlo zmenšit šanci na nějaký pozitivní výsledek těch jednání.
0: Když ona sama říká, že jedná se zájemci o tento projekt Havlovy knihovny a ona z nich vybírá projekt vhodný pro právě knihovnu Václava Havla, tak je na tomhle postupu něco špatně?
1: Je otázka, o čem vlastně jedná. Jak si jednat se zájemci o projekt knihovny Václava Havla je velmi, myslím, obtížné. To, o čem může jednat, jsou ta práva na používání jména Václava Havla, která v minulých dnech odejmula knihovně Václava Havla. Ale knihovna Václava Havla jako taková je projekt, který se dá těžko přenést pomocí licence na někoho jiného. Málo kdo si dokáže představit, že ta knihovna představuje obrovskou institucionální paměť a obrovské dílo, které je obsaženo nejenom v těch dokumentech, které schraňuje, a v těch aktivitách, které dělá, ale také v tom týmu, v těch lidech, kteří pro tu knihovnu někteří 15 let, možná více, jak si pracovali. A to se nedá nějakým podpisem, licencí.
0: Jasně, ale vy vlastně jinými slovy říkáte, že lidé, kteří byli angažováni v téhle knihovně dosud, do svého odchodu, řekněme, tak že nemůžou být vyměněni a že to musí být stále stejná skupina lidí? Nebo jak to myslíte?
1: Ne, to bych si v žádném případě tvrdit netroufal, pochopitelně naopak, jako i za mého působení jsme aktivně se snažili přitáhnout nové lidi, mladé lidi, kteří by mohli

0: i jak si převzít tu práci po těch lidech, co tam pracují léta, a vzít si od nich tu institucionální paměť. Jo? Ale v okamžiku, kdy se ta institucionální paměť prostě přeruší nějakým právním úkonem nebo tak dále, tak je otázka, co z té knihovny zbyde. Zbyde z ní samozřejmě ten archiv, jo? A Dagmar Havlová i podle vlastních slov, jak si přemýšlí o tom, že ten archiv svěří nějaké, jak říká, důvěryhodné instituci, nebo renomované instituci, myslím, je to slovo, které použila. A to má ale zase své háčky, protože ten archiv v té podobě, v jaké existuje dnes, je veřejný archiv, je bezplatně k používání, je přístupný každému, kdo se v něm chce badatelsky angažovat, a je řízen poměrně sofistikovaným softwarovým systémem, který usnadňuje jeho používání. Bez něho ten archiv je jaksi mrtvý těleso.
1: Ale opět z toho, co říkáte, pane Žantovský, vyplývá možná pod čarou, ale já to tam slyším, že prostě jakékoliv jiné rozhodnutí, než udělit znovu práva vlastně těm, kteří dělali knihovnu Václava Havla dosud, je škodící. Je to pravda?
0: Ne, ta situace je daleko komplikovanější, protože dneska na tom poli je tolik zajíců, že člověk to těžko prostě uhlídá. Jo? Je tam samozřejmě ten tým té knihovny, ale jsou tam také její správní orgány, to znamená správní rada a dozorčí rada, které byly nově najmenovány. Paní Havlová zpochybnila tu legitimitu toho nového najmenování. Já si myslím, že v tomto ohledu měla pravdu. Je tam jmenovaný ředitel, který je na překážkách podle zákoníku práce, takže nemůže vykonávat svou funkci. Jsou tam, anebo nejsou tam respektive sponzoři, kteří odešli, takže ta dohoda, která je podle mého názoru prostě žádoucí, není dohodou mezi Dagmar Havlovou a dnešní knihovnou Václava Havla, ale jaksi širší dohodou, ze které by měla vzniknout nějaká nová podoba té knihovny.
1: Ještě mi řekněte, podle vašeho názoru a toho vašeho pohledu na to, co se tam děje a možná bude dít, myslíte si, že je to spor o to, jak by chtěla Dagmar Havlová uctívat památku svého muže, a nebo je to prostě něco jiného?
0: To je otázka, na kterou je dost obtížné odpovědět. Dagmar Havlová uctívala za mé paměti památku svého muže především prostřednictvím činností té druhé
1: nadace,
0: to znamená nadace Vize 97, které se věnovala, ale po těch 8 let, co jsem řídil knihovnu Václava Havla, do programu knihovny Václava Havla v podstatě nezasahovala, nijak aktivně se na něm nepodílela, a všichni jsme jednali v dobré víře, že děláme společně to nejlepší pro zachování a šíření odkazu Václava Havla. Takže ten spor je o ten nárok na odkaz Václava Havla. A tam já si myslím, že paní Havlová se dostala do situace, která není šťastná a která není dobře hájitelná, protože samozřejmě odkaz jejího manžela jako fyzické osoby a jako jejího muže je jistě součástí jejího osobního dědictví, ale odkaz Václava Havla jako disidenta, bojovníka za lidská práva, státníka, myslitele a spolupracovníka a přítele celé řady dalších lidí, kteří jsou dosud naživo, včetně mé maličkosti, ten není jenom její věcí, ten je veřejného charakteru a měli by se na něm podílet i ostatní.
1: Já to řeknu jinými slovy, se zeptám znova, protože jste mě neúplně odpověděl. Totiž je to tak, že spousta stran kolem knihovny dohromady prostě zvlášť hledá to nejlepší, jak nejlépe pracovat s odkazem Václava Havla, anebo je tam taky strana, která pro níž by nejlepší by nebylo najít, jak to dělat nejlépe, ale jak to nedělat?
0: Tak bych to asi skutečně neřekl, ale zdá se, že ty různé strany mají různé názory na to, kdo by o tom odkazu Václava Havla měl rozhodovat. A pro mě to ale není primárně otázka rozhodování, pro mě je to primárně otázka práce, kterou lidé, ať působí v knihovně Václava Havla nebo mimo knihovnu, jsou ochotni tomu odkazu věnovat a vědět, proč to dělají, že to dělají pro něco, co je tak významné, ne z hlediska jenom osobního, ale z hlediska národního a troufám si říci i světového, že jaksi jsou připraveni se dohodnout a spolupracovat na jakýmkoliv smyslu plným půdoryse.
1: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus, už jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, co má společného knihovna Václava Havla a Írán, ale nevím, jestli byste přispěl něčím, abych měla oslý můstek.
0: Abyste měla oslý můstek, je tady jedna zajímavá věc. V Praze žije velmi takový inteligentní starší pán, který překládá z češtiny do perštiny a mezi jiným přeložil do perštiny i některé hry a díla Václava Havla a navštívil mě několikrát v knihovně a ukazoval mi plakáty z premiér, které studenti v Teheránu inscenují hry Václava Havla a dokonce, a tam jsem si už nebyl jistý, jestli to myslí stoprocentně vážně, dokonce mě ujišťoval, že iránský nejvyšší duchovní vůdce Chamenej, který je teda teď již po smrti, takže v soukromí čte i eseje a díla Václava Havla. Tak to by bylo to spojení s Iránem.
1: Tak zůstaneme tam. Já se vás rovnou jako bývalého diplomata, velvyslance v Izraeli i v Americe, tak se vás zeptám dneska v Dauhá, se má sejít zástupci Spojených států a Iránu. A ten dotaz je jednoduše. Jo. Ještě stojí za to sledovat ty jednotlivosti, které se dějí v různé dny, nebo se trošku jak nudle v bandě hýbeme?
0: No tak já se přiznám, že mě to připomíná situaci, kterou si pamatujeme z dob studené války, my starší 750. vážné varování vlády Čínské lidové republiky. V nějaké věci je jaksi evidentní, že ta dohoda, která ve skutečnosti není dohodou, ale memorandem o porozumění z těch před 14 dny, že jaksi existuje dosud víceméně na papíře, že obě strany mají úplně jiný pohled na to, co vlastně ta dohoda představuje a že Irán se necítí jaksi vázán některými jejími ustanoveními zejména.
1: To ovšem žádnými, žádných dohod, že Irán.
0: Tak.
1: V téhle souvislosti zaznělo i v našem vysílání, že Donald Trump nemá šanci dostat dohodu lepší, jadernou dohodu s Iránem lepší, než měl Obama. Vidíte to stejně?
0: No tak v téhle chvíli to tak asi vidím, protože ta ujištění v té dohodě, že Irán nemá v plánu kdykoliv si pořizovat jadernou zbraň a že se bude jednat o likvidaci jeho jaderného programu těch 400 kilogramů nebo kolik uranu, který někde tam v podzemí přechovává, tak i ta jsou vykládána různými způsoby. Irán kategoricky odmítá jaksi jejich převoz mimo území Iránu. Nejnověji nepovolil návštěvu inspektorů Mezinárodní organizace pro atomovou energii v těch jaderných zařízeních, která byla předmětem útoků amerických a izraelských v té operaci, takže to vypadá nevesele. No.
1: Poslední otázka, prosím jednovětou odpověď, jinak se nevejdem. A ta otázka zní, myslíte si, že někdo na této planetě může znemožnit Iránu jít směrem k jaderné bombě?
0: Já si myslím, že to nebezpečí je příliš vážné, než aby jsme se o to nepokoušeli.
1: Michal Žantovský, bývalý, jednak poradce prezidenta samozřejmě, jednak bývalý diplomat a bývalý šéf knihovny Václava Havla byl dnešním hostem. Děkuji moc.
0: Já děkuju.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, ukázal průzkum Medianu. Rodičovský příspěvek může narůst od ledna o 50 tisíc korun. V druhém čtení to projednají poslanci. Na to mění velení pozemních sil v Pobaltí. Dobré dopoledne, zprávy má pro vás Naďa Procházková. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Rodinám s jedním dítětem se má podle vládní novely podpora zvýšit od ledna o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla ze současných 700 na 800 tisíc korun. Opoziční starostové a Piráti chtějí do návrhu prosadit automatickou valorizaci příspěvku. Další změny pak chtějí lidovci. Pokračuje jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
4: My bychom chtěli jako lidovci tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic. Je to jenom o větší flexibilitě.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Severoatlantická aliance mění velení pozemních sil v Pobaltí. Alianční síly, stejně jako vyčleněné jednotky estonské a lotyšské armády, budou nově spadat pod Německo-nizozemský sbor ozbrojených sil. Slavnostní ceremoniál hostí pohraniční město Valga. Změna velení má zlepšit reakční schopnosti spojenců.
5: Pozemní síly Lotyšska a Estonska až dosud spadaly pod velení severovýchodního sboru NATO. Ode dneška jsou pod velením Německo-nizozemského sboru. Změna je součástí dlouho plánované restrukturalizace velitelské struktury Severoatlantické aliance. Má pomoci větší bojové připravenosti. Severovýchodní sbor NATO se ode dneška více zaměří na aktivity spojené s bojeschopností a obranou Polska a Litvy. Mimo jiné v oblasti Suvalského koridoru, úzkého rovinatého prostoru na polsko-litevské hranici. Ten je strategický pro obranu pobaltských států. Sousedí ale s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dělníci otravení oxidem uhelnatým v Olomouci pracovali s proudovým čerpadlem. Řekl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán. Právě z čerpadla se mohl uvolnit toxický plyn. Policie případ dál vyšetřuje. 7 lidí se včera otrávilo při vyklízení areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. 2 muži byli v kritickém stavu. Jednoho museli přivolaní záchranáři resuscitovat. Pokračuje Veronika Jeřábková z Olomoucké fakultní nemocnice.
6: Mohu potvrdit, že ve fakultní nemocnici Olomouc máme na jednotce intenzivní a resuscitační péče jednoho pacienta. Ten je ve velmi vážném stavu na umělé plicní ventilaci. Další dva pacienti byli převezeni do Ostravy.
2: Oba pacienti v ostravské městské nemocnici včera zahájili léčbu v hyperbarické komoře. Na řadě jsou dopravní informace. Na D52 směrem z Brna na Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 17. kilometru se po nehodě kamionu jezdí jen levým pruhem. Teď je tam kilometrová fronta, zdrží vás několik minut. Na východní části Pražského okruhu se u nájezdu od dálnice D11 směrem na Lanový most srazily dva kamiony v levém a částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží až půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Teploty 28 až 32 stupňů a na horách kolem 23. To byly zprávy. Vy už si poslechněte Peníze a vliv.
7: Co mají společného Česko, Slovinsko a Albánie? To, že loni nesplnili svůj závazek vyplývající z členství v Severoatlantické alianci NATO. A to je dávat na obranu své země alespoň 2% HDP, tedy velikosti své ekonomiky. Česko závazek neplní dlouhodobě a dluh jen vůči vlastní armádě tak dosahuje přes 250 milionů korun. Abychom dohnali zaostávání i vůči ostatním zemím, stát by měl navíc vydávat ne 2, ale 3% HDP. To zjistila mimo jiné nová studie Centra veřejných financí a její spoluautor, ekonom Jan Pavel, bude hostem dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Téma probereme i se zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO Jakubem Landovským. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Už za pár dní si budou členské země NATO vyjasňovat svůj přístup k zajištění obrany schopnosti proti případnému útoku nepřátelské země na summitu v turecké Ankaře. V Česku se o akci mluví hlavně kvůli ostrému sporu mezi vládou a prezidentem, který se stal členem delegace až na zásah ústavního soudu. Spojence ale budou zajímat jiné věci než české hádky, a to plnění našich závazků. A to nejen těch starých, ale i těch nových. Vysvětluje dlouholetý člen armády, nyní zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltín.
8: 2% jsou závazek z Walesu z roku 2014. Aktuálně americký spojenec ústy Donalda Trumpa požaduje 3,5% vojenských výdajů a 1,5% souvisejících výkonů. Upřímně řečeno, představte, že budete mít dítě v 5. třídě a budete řešit, že má udělat reparát z 2. třídy. To asi není řešení.
7: Adekvátní výdaje na obranu jsou podle expertů v současné situaci přitom nutné. Poměrně blízko totiž máme velmi silně vyzbrojené Rusko, které momentálně vede válku na Ukrajině. A neplatí argumenty, že by na další válku už nemělo. Pokračuje Foltín.
8: Rusko má mnohonásobně slabší ekonomiku než státy Evropské unie. A jestli už to počítáte jakoliv, tak 10x, 15x slabší ekonomika i se všemi těmi svými nerostnými zdroji. Prostě skutečně je to taková velká benzínka s velmi neefektivní ekonomikou a autoritativním způsobem vlády, který je ekonomicky velmi neefektivní. Nicméně na druhou stranu je to velmi agresivní režim, který více než 40% státních výdajů utrácí na vojenské nebo bezpečnostní účely. Takže když váš oponent, který nás sám nazývá nepřítelem, my jsme Rusko tak to nenazvali, tak to nazývá Rusko nás výslovně mimo jiné Českou republiku. Když někdo, kdo vás označuje za nepřítele, vydává na obranu přes 40% státních výdajů, tak nemáte jinou možnost, než s tím něco dělat a rozhodně nestačí vzít to na vědomí.
7: Rusko, mimochodem podle údajů z roku 2024, které má k dispozici generální štáb armády České republiky, vydávalo na zbrojení skoro 7% HDP. Argumenty, že je ruská ekonomika ale celkově slabá a není tak třeba se bát, neplatí ani podle bezpečnostního analytika z Karlovy univerzity Vojtěcha Bahenského.
9: Obranné schopnosti často záleží na takzvané paritě kupní síly. Jednoduše prostě plat vojáka, řekněme v Německu, bude úplně jiný než plat vojáka v Rusku, což je část vysvětlení toho, proč ta ruská ekonomika, která se nám může zdát při té jako přepočtu tržním vlastně měn jako velmi malá, vlastně je v tom materiálním výkonu a třeba počtu vojáků jako relativně velká a je schopná tu armádu zaplatit poměrně velkou. Druhá věc pak je, že pokud se uvažuje o nějakém jako větším konfliktu, který se snažíme odstrašit, tak ten by pravděpodobně nastal až po skončení války na Ukrajině, zvláště v případě, pokud ta mobilizace ruské ekonomiky v obraném sektoru bude pokračovat.
7: Pro Česko to znamená, že nemá na vyzbrojení a odstrašení agresora neomezený čas, pokračuje Vojtěch Bahenský.
9: Většinou se bavíme o tom, že míříme těmi našimi obrannými schopnostmi někam v horizontu 5 až 10 let, kdybychom měli tu naši obrannou schopnost zvýšit. V rámci NATO vždycky budeme mířit výše, než je Rusko, protože my chceme, aby neexistovaly žádné pochybnosti o tom, že bychom případný konflikt vyhráli. Zároveň samozřejmě s tím, jak se zvyšují pochybnosti nebo nejistoty ohledně míry zapojení Spojených států, tak to tu rovnici také upravuje, pokud to je čistě Evropa versus Rusko, ta rovnice vypadá trochu jinak.
7: Experti se tedy shodují, že 2% HDP, což je v letošních cenách asi 180 miliard korun, je spíš minimum výdajů na obranu. Jak to vlastně vypadalo v minulosti? Kolik je tedy to správné číslo dnes? O tom je nová studie Centra veřejných financí při Karlově univerzitě. Její hlavní autor Jan Pavel, ekonom a do loňska také člen Národní rozpočtové rady, je s námi ve studiu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
7: Když se podíváme tedy do historie, jaké výdaje na obranu byly v evropských zemích, včetně Česka, tehdy asi Československa, vlastně obvykle, protože vy jste se tím i zabýval v té studii.
10: My jsme se dívali na poměrně dlouhý časový horizont někdy od roku 1900 a sledovali jsme, jaká obvyklá úroveň výdajů byla v nějakých mírových dobách. A zjistili jsme celkem překvapivou věc, že s výjimkou dvou krátkých období, a to byla 20. léta minulého století a potom to období po roce 90, se ty obvyklé úrovně obranných výdajů pohybovaly minimálně na úrovni 3%, spíše dokonce ještě výš. To znamená, to, co my jsme zatím teďka měli a na co jsme si tak trochu zvykli, je vlastně historická anomálie a musíme se prostě smířit s tím, že ten standard je posunutý výš.
7: Dá se říct lidově řečeno, kde na to tehdy ta země brala? Jako bylo to běžné, že se teda i dříve zadlužovala na to, aby mohla se vyzbrojit?
10: Pokud se podíváme například na období po druhé světové válce a podíváme se tedy na státy demokratické, nikoliv na ten socialistický blok, tak tam například v 50. a 60. letech vidíme, že oni tu úroveň vysokých obranných výdajů udržovali, aniž by měli nějaké vysoké deficity. Prostě ta úroveň těch výdajů byla chápána jako standardní. Můžeme se na to dívat, že je to vlastně nějaká pojistka, kterou každý rok platíme. A protože to je běžný výdaj, tak to mám krýt běžnými výdaji. Takže nebyl žádný důvod a ekonomicky ani není doteď žádný důvod financovat obranné výdaje dluhově.
7: V té vaší studii píšete o tom, že s koncem studené války mezi bývalým sovětským blokem a Západem přišel i ten zlom v těch výdajích na obranu a že od té doby šlo o čerpání takzvané mírové dividendy, kdy Evropa zjevně tedy věřila, že válka už nebude a není potřeba zbrojit. Dá se říct, kdy to období zhruba skončilo? A co pak udělala většina zemí?
10: Tak takovým asi předělem hlavním byla ta první část ruské invaze na 2014. Řada států začala postupně zvyšovat ty obranné výdaje, nicméně skutečně jakoby ta hlavní rána přišla potom s tou plnohodnotnou invazí Ruska v roce 2022 na Ukrajinu. Tam už skutečně téměř teda všichni začali tlačit nahoru ty výdaje a samozřejmě obecně k tomu přispěl i tlak americké administrativy po nástupu prezidenta Trumpa.
7: A jak k tomu navyšování výdajů tedy přistoupily ty jednotlivé země Evropy?
10: Můžeme identifikovat několik strategií, zejména Dánsko je příkladem velice zodpovědné fiskální strategie, kde si tedy zřejmě uvědomují, že prostě to není nějaké atypické období, je to nový standard a musíme tu fiskální politiku tomu nastavit. To znamená, tam, když se podíváme na změnu mezi roky 2019 a 2024, tak vidíme prostě, že Dánové byli schopni zvýšit ty obranné výdaje poměrně významně a udržovat své saldo hospodaření v přebytku. Prostě snižují jiné výdaje, je opravují i příjmy. Jinou alternativní cestou je opět fiskálně zodpovědnou cesta pobaltská, kde opět tedy se jednoznačně chápe, že obranné výdaje jsou permanentní a pobaltské země přistupují ke zvyšování daní. A pak zde máme příklad polský, které tedy se rozhodlo poměrně rychle a razantně dovyzbrojit armádu a samozřejmě v tom krátkém období těžko rychle přizpůsobíte tu strukturu fiskální politiky, takže tam vidíme velký deficit veřejných rozpočtů, ale je nutné říci, že drtivá většina toho deficitu je generována zvýšením jiných výdajů, než jsou výdaje obrané.
11: Čili jinými slovy, buď státy zvyšovaly svoje příjmy nebo dluh na to, aby mohly ty své závazky být obrany schopné v rámci aliance plnit. My jako Česko, ale jsme tedy vlastně se rozhodli, když to zjednodušíme,

0: vším jít jinou cestou a to je, že prostě nebudeme plnit ten závazek, protože jsme nesplnili ty 2% HDP vlastně ani jednou od toho roku 2014. A premiér Andrej Babiš už avizoval, že to nesplníme ani letos a vlastně to říká jako tím, že na to nemáme právě. Tak je to tak, že na to nemáme?
1: Ta argumentace, že na to nemáme, je ve své podstatě úplně nesmyslná, ano. To je skutečně jenom o tom, jestli chcete ty peníze na to vynaložit, jestli jste ochotní na to zvýšit daně. To je otázka priorit. Samozřejmě, že na to máme. Je to jenom prostě ta otázka ochoty a připustit si to, že ono to podfinancování armády, které z toho plyne, má nějaká negativa. Oni teď nejsou možná vidět. Teď vidíme to procento. Ostatní se tedy na nás pravděpodobně v té Ankaře budou dívat tak jako divně, že teda nejsme ochotní přispět, ale materiálně se to projevuje prostě v tom, že naši vojáci, pokud by se něco stalo, tak prostě budou mít horší vybavení, staré věci, nedostatečnou ochranu a tak dále. Zvyšuje se pravděpodobnost toho, že prostě ztratíme v tom boji, na rozdíl od těch vojáků jiných států. A druhá věc samozřejmě je to třeba vidět i na úrovni protidronové a protiraketové ochrany tady toho území. Ta je vlastně nezajištěna, když to zjednodušeně řeknu. A to jsou všechno věci, které když my ty výdaje nebudeme zvyšovat, tak se budou zhoršovat.
0: Vy jste se právě na tu materiální vybavenost armády díval. Já jsem v úvodu citovala to číslo 250 milionů. Myslím, že to je konkrétně až 255 miliard korun. Můžete ho vysvětlit vlastně, jak jste k tomu došel? Co to znamená taková tu podvybavenost?
1: Ta podvybavenost je ve své podstatě hodnota materiálu, munice, zbraní a různých systémů, které by ta naše armáda měla, pokud by se od roku 2014 vynakládala 2% HDP na obranu. Takže to je jeden aspekt té podvybavenosti. A druhý aspekt je ten, že se můžeme podívat, jak si stojíme relativně vůči ostatním státům. A tam prostě vidíme, že když se srovnáme s Polskem, tak naše vybavenost není ani poloviční, samozřejmě při zohlednění počtu obyvatel. A když se srovnáváme s Finskem, tak není ani třetinová. To znamená, tady prostě vidíme ten obrovský rozdíl mezi tou kvalitou vlastně vybavenosti těch armád. A věcně se to také projevuje tím, že my nejsme schopni naplnit to, co jsme slíbili Severoatlantické alianci, to znamená ty schopnosti, jako je například vybudování té asi známé těžké brigády.
0: A zajištění protivzdušné obrany. Takže to má konkrétní dopady, že nejde prostě fakt jenom o to říci, že musíme naplnit 2% nebo 3%. A teď se dostáváme k tomu, že země NATO se dohodly v loňském roce v Hágu, že je třeba navýšit výdaje v každé zemi na 3,5% HDP čistě na obranu a 1,5% na posílení bezpečnosti, tedy což má být hlavně sítě, kyberbezpečnost a tak dále. A má to být tedy do roku 2035. Co to konkrétně pro Českou republiku znamená, protože vy jste to počítal, co to znamená, abychom tedy plnili ty závazky i v těch dalších letech?
1: Abychom došli do těch 3,5%, protože ta naše studie se věnuje těm jádrovým výdajům,
0: nikoli těm vojenským.
1: Ano, přesně tak, nikoli v těm vedlejším. Takže to by znamenalo, že bychom teď museli každý rok začít zvyšovat ten objem výdajů zhruba o 0,2% HDP, takže si dejme tomu představme ročně o těch 18-19 miliard korun by to muselo narůstat. A druhá věc, museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
0: Jasně, ty 3% to jsou fiskální pravidla dané Evropskou unii. A dluhová brzda je náš vlastní zákon, vlastně, že státní dluh dohromady nesmí překročit 55% HDP. Takže to bychom nesplnili bez toho, že by se zvýšily daně, je to tak?
1: A nebo by se snížily výdaje. A teď je myšleno, pokud hovořím o snížení výdajů, tak to úplně nemusí znamenat, že musíte snižovat nominálně ty výdaje, ale relativně vůči HDP. Takže například, když nějaké výdaje zafixujete na té samé úrovni nominálně, tak oni vám časem jakoby relativně klesají a vytváří vám prostor pro navýšení těch obranných výdajů, čili nemusíme si zatím představovat nějaké brutální škrty. Ano, je to spíše jako nějaká střídmost v těch ostatních výdajových jakých položkách?
0: Minulá vláda tvrdila, že loni jsme ta 2% HDP výdajů na obranu splnili. Prověrka na to ale pak neuznala některé výdaje, které byly problematické od začátku. Ostatně vy jste na to upozorňoval ještě v Národní rozpočtové radě. To byly třeba investice do stavby dálnic maskované jako obrané. Takže to nakonec neplníme. A teď ta současná vláda Andreje Babiše tvrdí, že výdaj na obranu může být třeba nová vojenská nemocnice nebo přestavba letiště v Karlových Varech, které by sloužilo i jako vojenské. Je tohle nějaká specialita Česka, ta snaha chovat se ne chytře, jak také zaznělo na tom semináři ohledně té vaší studie, ale vychytralé a schovávat do obrany výdaje na něco úplně jiného?
1: Já si pamatuji, že někdy před 5-6 lety například v tisku proběhla i snaha Německa, kdy nějaký německý politik říkal, že by bylo dobré, aby se do obranných výdajů počítali rekonstrukce jejich mostů. Byla tady nějaký výstřel ze strany Itálie ohledně mostu na Sicílii, že by se dal za vojenský, ale ono to vždycky jako poměrně rychle jako zmizelo. Protože prostě zřejmě někdo tam jako jednoznačně vysvětlil, že to je celé nesmyslné. My tady jsme si bohužel teda museli projít touhletou trapnou situací, kdy na to ani člověk nemusí být znalec metodiky na to, aby prostě pochopil, že pokud má být něco vojenský výdej, tak musí buď přímo souviset s tou armádou, anebo to musí být nějaký více náklad způsobený nějakými přesnými vojenskými požadavky. A bohužel teda museli jsme dostat oficiální vyjádření na to, že teda to dálnice jako taková to není a tyhle ty úvahy o těch nemocnicích a tak dále jsou vlastně zase jako úplně to podobné a úplně nevím, proč bychom si museli tímhletím znovu procházet. Ano, pokud by Severoatlantická aliance řekla, my potřebujeme, abyste postavili na vašem území novou nemocnici, která bude tady proto, pak nechť ano, já nevím, jestli to na to chce nebo nechce, spíš si myslím, že to nechce, tak pak by to bylo ano, ale ve smyslu, že postavíme nějakou nemocnici a můžeme tam léčit vojáky, tak to samozřejmě výdaj není.
0: No a nebude ta situace vlastně úplně stejná v tom letošním roce, protože pokud vím, tak 20 miliard na dálnice v rozpočtu ministerstva dopravy jako výdaj na obranu tam zůstal.
1: Tam zůstal jakoby v té naší rozpočtové dokumentaci z toho vyjádření právě už i premiéra Babiše někdy před další dobou už jako je jasné, že prostě na to jim řeklo, že se to neuzná. To znamená, my to tam jako formálně teď budeme být, což je nějaká
0: jasně,
1: naše
0: kolonka. Ale uznáváme, že nesplníme
1: ale
0: vlastně.
1: Jako rozhodně už nikdo, doufám, nebude tvrdit, že teda máme 2%, protože tam máme ty dálnice.
0: Vláda a nejenom ta současná, teda vlastně i ta minulá, často argumentují, že není možné prostě lpět jenom na nějakých procentech, jestli 2%, 2,5%, 3%, pokud jde o výdaje na obranu, protože armáda to pak vlastně není ani schopná utratit, protože za těmi procenty nízkými jsou stovky miliard a že se musí hlavně investovat efektivně. Nemají v tomto vlády pravdu?
1: Tady tu debatu o tom, že se musí investovat efektivně, vlastně tady poslouchá máme někdy od toho roku, možná i před tím rokem 2014. To znamená, ty peníze, které na to sleduje, je vlastně jako jakýmsi tím indikátorem toho, že když je tam nedáte, tak ty prostě ty schopnosti vy nedosáhnete. Samozřejmě, můžete tam dát hodně peněz a můžete udělat nějakou chybu v tom rozhodování. Ale já si úplně nemyslím, že ty státy, které to plní a které tam ty peníze dávají, tak prostě, že my si můžeme tady říkat, že my jsme jako chytřejší než oni, a vlastně za míň peněz toho dosáhneme víc. Já si prostě myslím, že takhle to není a ono zase, když by někdo jenom chtěl, aby se podíval na tu vybavenost, srovnal si to Finsko nebo Polsko s námi, stačí prostě z obvyklých veřejných zdrojů se podívat na jejich vybavenost letectva, na jejich vybavenost protiletadlovými komplety a tak dále. A to samo o sobě je poměrně jako jednoduchý indikátor, kde vidíte ten propastný rozdíl.
0: Častý argument také je, že spousta peněz z těch státních výdajů na obranu vlastně odplývá do zahraničí, že nekončí u českých firm, protože třeba se objednají americké stíhačky, jo, když to zjednoduším. Jak to je v téhle části? Dají se ty výdaje na obranu brát i tak, že to jsou investice do českého průmyslu, že to podpoří ekonomický růst a tím se nám to zase vrátí?
1: Ta doba od někdy 30. let minulého století, kdy jsme si prostě na území našeho státu vyráběli tanky, dělostřelectvo, letadla, palné zbraně a tak dále, dávno pryč z toho důvodu, že prostě by se to ekonomicky nevyplatilo. To znamená, je jasné, že počet výrobců dělostřelectva letadel je omezený na světě a my se tomu nějakým způsobem musíme jako přizpůsobit. Čili nelze očekávat, že všechny ty obranné výdaje půjdou do tuzemského průmyslu. On se do toho zapojuje, máme tady nějaké rozvinutější oblasti, nějaké méně, ale to, že to může trochu pomoci některým průmyslovým odvětvím, je spíše nějaký bonus, než vlastně to, co bychom od toho dominantně měli očekávat. A druhá věc, jestliže ty obranné výdaje budeme zvyšovat nyní, tak v současné fázi ekonomického cyklu, kdy ta ekonomika uzavírá zápornou produkční mezeru a dostává se do kladné, tak to vlastně znamená, že ta fiskální politika, ta expanze nebo nárůst výdajů, který tady vidíme, bude mít velice omezené dopady do toho ekonomického růstu, ať jsou to obranné výdaje nebo jakékoliv jiné.
0: Jaké ty dopady zhruba mohou být?
1: Standardní hodnota odhadovaných multiplikátorů v České republice je poměrně nízká. U investic ty studie hovoří někde kolem 0,7, ale to ještě právě ve fázi nějakého zpravidla záporné produkční mezery, když nemáte vlastně čerpané zdroje. Ta naše studie spíše se kloní tomu, že ten multiplikátor je někde kolem 0,3. Takže vy do toho zjednoduše řečeno dáte miliardu a v hrubém domácím produktu vidíte 300 milionů. Takže není to žádný velký tahoun, ale jak říkám, ono to je prostě česká ekonomika je malá, otevřená a tady prostě ty multiplikátory jsou strašně nízké.
0: Naším hostem byl Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Hlídat plnění našich závazků vůči NATO má od letoška vládní zmocněnec a nově i šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: S jakou informací pro spojence pojedou představitelé Česka na summit NATO do Ankary? Podle vás je jisté, že ani ta 2% výdajů na obranu letos nenaplníme tedy, nebo to není ještě jisté?
2: Letošní rok je stále otevřený, ale Česká republika zvolila, a možná to tak nebudou mít všichni spojenci, naplánovat obranné výdaje až do roku 2035, tak jak žádá výsledek summitu v Hágu. A tou první dobrou zprávou je, že Česká republika nerozporuje 3,5% na obranu v těch čistých obranných výdajích v roce 2035. Výhledově to splníme a samozřejmě je dobré připomenout, že kromě té kategorie 3,5 je tam ještě kategorie těch obranných výdajů, které jsou s obranou související a tam bychom měli relativně rychle dosáhnout toho 1,5% závazku, nad který už nelze nic počítat. Takže pokud jde o tyhle ty dvě čísla, tak tam problém není, ale samozřejmě budeme porovnávat, jak tomu bude letos, jak to bude příští rok a kdy vlastně splníme i ten závazek původní, tedy závazek z Walesu a konečně historicky poprvé po 20 letech překonáme tu hranici 2% na obranu.
0: Takže letos je to pořád otevřené, jestli nakonec ty 2% skutečně dáme na obranu, čili že by se dodávaly nějaké peníze ještě do obrany během letošního roku?
2: Letos je to skutečně nejenom otevřené, ale dramatické, protože rok už je plně v běhu. My jsme dneska skoro v červenci a samozřejmě rozpočtové krytí projektů, jejich prostě postup, značí, že jistota tady rozhodně není. Já bych řekl, že budeme nakonec všichni vlastně rádi, pokud budeme na tom lépe než v roce 2025. A jenom připomenu číslo schválené aliancí pro rok 2025 a to je v přepočtu na HDP 1,85%.
0: Čili vy nevylučujete změnu rozpočtu na letošní rok ještě?
2: Změna rozpočtu vyloučit nelze, ale vláda bude o rozpočtu jednat, myslím, v těsné návaznosti na výsledky summitu v Ankaře. Což je vlastně dobře, protože ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů. Případně obranné výdaje se dají plnit samozřejmě i skrz alianční fondy nebo programy, které umožňují pomáhat třeba Ukrajině. A ty všechny možnosti bude mít vláda na stole a zvolí nějakým způsobem s ohledem na naší jako ekonomickou situaci, fiskální situaci, rozumný postup, který naplní spojenecké závazky, neohrozí veřejné finance, bude dlouhodobě kredibilní, ale já si dávám veliký pozor na to, abych komukoliv slíbil, že už v roce 2026 překonáme 2% na obranu. Prostě jsem tady v tom trošku opatrnější, ale na druhou stranu mám téměř jistotu, že rok 2027 bude plánován tak, aby jsme nejenom dosáhli, ale udrželi se nad úrovní 2% HDP na obranu.
0: Je vláda podle vás připravena skončit s tou praxí, kdy se za vojenské výdaje vydávala třeba stavba dálnic? což nás právě stálo, je to neplnění těch výdajů v loňském roce?
2: Tak vláda je především poučená tím, jak ta činnost té předcházející vlády vlastně uspěla. Tady je třeba říct si jednu úplně základní větu. Česká republika nerozhoduje o tom, co bude nakonec uznáno za obranný výdaj. O tom rozhoduje Severoatlantická aliance. Tady hodně jde o argumentaci, hodně jde o, řekněme, schopnost předkládat věci, které opravdu mají dopad na schopnosti, přímý či nepřímý. A tady si myslím, že ta špatná zkušenost těch minulých dvou let povede k tomu, že vláda bude říkat věci tak, jak jsou. A proto myslím, že i premiér komunikoval stejně jako já, že ta šance třeba na rok 2026 tu příliš není. Jo? Myslím si, že to je změna přístupu k obranným výdajům, změna dosti jakoby radikální. Samozřejmě jsme v situaci, kdy probíhá nějaká velká atlantická roztržka, ono to má nějakou i cenu v té alianční soudržnosti, ale je to podle mého názoru lepší, než si vytvářet iluzi obranných výdajů, která potom nebude v NATO krytá realitou.
0: Děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Naschledanou.
2: Nápodobně, krásný den.
0: Tolik z dnešního dílu. Naším hlavním hostem byl ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy a také šéf sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský. Loučí se Jana Klímová.
3: Je 11:30.
4: Český rozhlas Plus.
3: Dobré dopoledne. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. Armádě slouží od 80. let. Kampaně před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Vězení za neplacení výživného bude hrozit rodičům nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. V Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sancheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů víc z celkových 19 milionů. Sanchez výsledky odmítá uznat. Bez udání důkazu prohlásil, že při sčítání dochází k podvodům. Žádá taky o zrušení hlasů odevzdaných v zahraničí. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy. Pojďme na dopravu. Na D52 směrem z Brna na Mikulov za sjezdem na Hrušovany po nehodě kamionu se jezdí jen levým pruhem. Zhruba v kilometrové koloně se zdržíte několik minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná fronta u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a pomalu pokračuje do omezení před sjezd na letiště. Zdržení asi 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na Lanový most se u nájezdu od dálnice D11 řeší nehoda dvou kamionů v levém částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské vás zdrží až půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno, v jihovýchodní polovině území zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle na západě místy přeháníky nebo bouřky, později budou četnější a i silné, teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36

0: stupňů na horách kolem 23. To byly zprávy. Teď už Pavlína Nečásková a Interview Plus.
1: Opoziční senátor David Smoljak připustil, že si dokáže představit jiný model financování veřejnoprávních médií než skrze poplatky. Musel by ale podle něj zůstat princip přímé platby od občanů. V této souvislosti zmínil třeba i švédský model založený na speciální dani z příjmů. Jak se tento způsob za uplynulých 7 let osvědčil? Jsou švédská veřejnoprávní média chráněna před politickými vlivy? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A naším hostem je generální ředitelka švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Čeští politici při diskuzích o financování médií veřejné služby často zmiňují skandinávský model. Myslíte si, že Švédsko našlo nejlepší možný způsob financování rozhlasu a televize?
3: Well, that is of course very hard for me to judge, since I'm not sort of fully aware of everything that's going on around the world.
4: To je těžké soudit. Já nemám přehled úplně o všech formách financování. Pro upřesnění, nemyslím si, že existuje jeden skandinávský model. Politici by měli jasně definovat, co tím myslí, protože i mezi skandinávskými zeměmi jsou značné rozdíly. My máme velmi stabilní model. Od roku 2020 máme něco, o čemu se říká účelově vázaná daň. Vybírá se prostřednictvím daňového přiznání a platí každý, kdo je starší 18 let. Je to individuální daň, neputuje do státního rozpočtu, což je zásadní. Peníze jdou do zvláštního fondu a musí být použity pouze na veřejnoprávní média. Je to tedy oddělený chráněný systém a prakticky neexistuje možnost politicky jej ovlivňovat. Od loňského prosince k tomu máme také zákon o veřejné službě. Ten přesně vymezuje, co je její součástí a co se za to může označovat. A proto, aby byl systém chráněný před politickými zásahy i v rámci volební kampaně, je nejkratší doba jeho financování stanovena na 8 let. A my dostáváme prostředky na celé toto 8leté období.
3: To shield it from political influence and from sort of very quick decisions in connection with an election, the shorter period needs to be 8 years long.
1: Kdybyste si ale mohla vybrat, vrátila byste se ke starému systému veřejnoprávních poplatků?
3: Well, to be honest, I was very much against changing it. I think also I can't really see the point why a politician would change it.
4: Já jsem byla proti tomu, aby se systém měnil. Ve Švédsku jsme neměli vůbec problém s tím, že by lidé nechtěli platit poplatky. Takže pokud se vám podaří přesvědčit obyvatele, aby už sami platili za něco, co je považováno za veřejnou službu, proč systém měnit, pokud opravdu funguje? A ve Švédsku rozhodně fungoval. Pořád si myslím, že byl lepší, poskytoval mnohem větší ochranu než jakákoliv daň, ale myslím, že to, co máme teď, je alespoň dobrý kompromis. A upřímně řečeno, lidé si na něj nestěžují.
3: Still think it would have been better because it's really much more safeguarding than any tax. But at least this was a good compromise, I think. And to be honest, people are not complaining really.
1: Jak dlouho u vás trvala debata o změně financování?
3: Well, we have a certain way of doing things in Sweden that before we get a new charter or before they change anything connected to public service, it has to be a new charter period.
4: Ve Švédsku máme už zaběhlý systém. Než začne platit nové finanční období, vše se důkladně analyzuje, klidně někým pověřeným z parlamentu. To trvá třeba rok a půl. A součástí toho je i návrh, který jde do připomínkového řízení. Jeho součástí je také veřejná debata o tom, jak má vypadat veřejná služba. A samozřejmě můžeme připomínky předkládat i my za veřejnoprávní média. Představili jsme náš pohled na to, jak může model financování ovlivnit fungování rozhlasu a televize. Vše předtím, než se definitivně rozhodne. Myslím, že je to právě to, co vás v Česku znepokojuje. Samozřejmě, že je možné věci měnit a rozhodují o tom politici. Nemělo by se tak ale dít bez konzultací. Je potřeba vše důkladně promyslet. Než se rozhodne, musí být na stole všechna fakta.
3: But it shouldn't be done without consultation, it shouldn't be done without referrals. You really have to have all the facts on the table before you make a decision.
1: A měl nový model financování nějaký významný dopad na služby, které poskytujete? Museli jste je třeba omezovat?
3: Well, not the model in itself. As long as you have a model that is really ring-fenced, that sort of guards your independence,
4: Samotný model nikoliv. Pokud je skutečně chráněný, zajišťuje vaši nezávislost a neumožňuje politikům podle libosti peníze přidávat nebo ubírat podle toho, jestli vás mají rádi nebo ne, pak je to dobře. Kdyby totiž politici mohli financování takto ovlivňovat, omezovalo by to možnost novinářů dělat skutečně investigativní žurnalistiku a klást nepříjemné otázky. Pokud ale máte takto chráněný model, pak je další otázkou samozřejmě výše financování. A tady dnes máme jasné vodítko od Evropské unie v podobě Evropského aktu o svobodě médií. Ten říká, že financování musí být dostatečné. Otázkou ovšem je, co znamená dostatečné. Momentálně vstupujeme do nového osmiletého finančního rámce a otevřeně říkám, že přidělené prostředky stačit nebudou na všechny požadavky, které před námi stojí. Snažíme se být co nejefektivnější. Musíme skutečně dbát na to, aby každá koruna byla využita co nejlépe ve prospěch veřejnosti a veřejného zájmu. To znamená omezovat věci, které nejsou stoprocentně nezbytné. Znamená to být otevřený novým nápadům, dívat se do budoucnosti, hledat nová řešení a snažit se pracovat co nejúsporněji. Ale upřímně, dnes máme ve Švédsku 25 regionálních rozhlasových stanic. Pokud znovu poroste inflace a pokud porostou naše náklady, a už teď víme, že budeme muset více investovat do posilování civilní obrany, bude to na úkor něčeho jiného. Politikům proto říkám, pokud nám neposkytnete dodatečné prostředky, budeme muset propouštět novináře. Jiná možnost není. 70% rozpočtu švédského rozhlasu tvoří personální náklady. Mzdy jsou tedy samozřejmě velmi významnou položkou. Jsou tu mzdy, inflace, ale zároveň musíte udržovat budovy, pořizovat nové vybavení a investovat do umělé inteligence. Umělá inteligence nám sice v některých ohledech pomůže, ale zároveň přináší nové náklady. Ve Švédsku máme navíc velmi jasně stanovené poslání. Jsme jedním z pilířů civilní obrany. Požadavky vlády na nás proto rostou. Musíme být neustále připraveni a vždy musíme zaručit, že dokážeme veřejnosti předat životně důležité informace. Do této oblasti proto musíme výrazně investovat. A právě to říkám politikům velmi otevřeně. Dobře, ale při finančním rámci, který jste nám stanovili, bude muset něco ustoupit. Buď nám poskytnete dodatečné prostředky na úkoly civilní obrany, nebo budou muset během tohoto osmiletého období omezit počet novinářských pracovních míst. Ne dnes, ani zítra, ale v budoucnu. So we of course have to invest heavily in this. And there I've been quite vocal and said to our politicians, okay, but with the financing frame that you've given us, something has to go. So either you give us extra money for the civil defense, or I have to cut journalistic jobs within this 8-year period. Not today and not tomorrow, but in the future.
5: Rozumí politici těmto argumentům, jak na ně reagují?
3: They do understand it, and very many also do sympathize with it. And actually, we have a paragraph in our new charter that says.
4: Ano, chápou to a mnozí s tím mají také pochopení. V našem novém programovém období máme dokonce ustanovení, které říká, že pokud nám vzniknou mimořádné náklady, například na provoz pozemní vysílací sítě, které jsme sami nespůsobili, můžeme získat dodatečnou kompenzaci. Právě o tom nyní jednáme se současnou vládou. Nejsem si ale jistá, že se podaří dospět k výsledku ještě před volbami. Ve Švédsku máme volby v září, takže pokud se do té doby nic nestane, budu to muset znovu otevřít s novou vládou. So I guess I will have to bring
5: that up again with the new government if I don't hear anything before that. A můžou to stanovené osmileté finanční období politici jednoduše změnit, třeba zkrátit?
3: For us it's both, to be honest, good and bad, because 8 years gives you stability. So it gives you a horizon on how to plan.
4: Víte, ono je to v něčem výhodné i nevýhodné. 8 let přináší stabilitu. Dává vám dlouhodobý horizont pro plánování. Nejen toho, jaký obsah chcete vytvářet, ale také toho, jak chcete nakládat s penězi, protože přesně víte, kolik prostředků budete mít v roce 2026, 27 nebo 28. To je samozřejmě určitý luxus ve srovnání s komerčními médii, která vůbec nevědí, jaké budou mít zítra příjmy. Na druhou stranu komerční média média mohou mnohem snadněji snižovat náklady. My máme celou řadu povinností. Musíme vysílat v menšinových jazycích, musíme vytvářet obsah pro děti, musíme vyrábět velké množství obsahu ve švédštině. Nemůžeme jednoduše nakupovat zahraniční pořady ve stejné míře jako jiní. Jsou také oblasti, ve kterých prostě šetřit nemůžeme, například úkoly spojené s civilní obranou. Je tedy svým způsobem výhodou přesně vědět, s jakými prostředky můžete počítat. Pokud ale už dopředu vidíte, že tyto prostředky nebudou stačit, je to problém. Jinak jsem říkala,

0: parliament could change how I'm being elected, how my board is being elected, the financial model and the charter. But so far we haven't seen that.
1: Hostem interview Plus je generální ředitelka švédského rozhlasu Sila Benke.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Jak velké důvěře se u švédské veřejnosti těší vaše zpravodajství?
0: Well, we are the second most trusted institution in Sweden. Only the police force at the moment has higher trust, and this is not.
3: Jsme druhou nejdůvěryhodnější institucí v zemi. Vyšší důvěru má v tuto chvíli pouze policie. A nejde o průzkum, který bychom si sami zadali. Provádí ho Univerzita v Göteborgu. Na prvním místě je tedy policie, na druhém švédská televize a švédský rozhlas. Je to tak nepřetržitě od roku 2000. Míra důvěry se po celou dobu pohybuje nad 70%. To ale neznamená, že zbývajících 30% nám nedůvěřuje. Skutečný podíl lidí, kteří říkají, že nám nedůvěřují, je kolem 6%. Máme k dispozici také průzkum, který zdroj informací považuje švédská veřejnost za nejdůvěryhodnější v případě krize. Nemusí jít nutně o válku, může to být změna klimatu, povodně, přívalové deště, bouře nebo lesní požáry. A 96% respondentů uvedlo, že nejdůvěryhodnějším a zároveň nejpotřebnějším zdrojem informací je švédský rozhlas. Veřejnost tedy máme na své straně, to není problém. Samozřejmě existují lidé, kteří veřejnoprávní média nechtějí a to musíme respektovat. Ani se s nimi nechci přijít o to, zda jsou veřejnoprávní média potřebná. Je na každém, aby si rozhodl, jestli považuje za dostačující sociální sítě nebo komerční média. Ve Švédsku ale každý týden oslovujeme přibližně 7 až 7,2 milionů lidí z celkové 10 milionové populace.
0: But at least in Sweden, I mean, we have a reach that is roughly around 7.2 million in a population of 10 million people every week. So far we have high ratings both when it comes to reach and trust.
1: Zmínila jste systém civilní obrany, jehož jste součástí. Jak přesně funguje?
0: It is actually something that's been widely debated since the, well, 2021-2022. It goes very well also in connection with the full-scale invasion of Ukraine, of course.
3: Je to téma, o kterém se velmi intenzivně diskutuje zhruba od let 2021 a 2022. Samozřejmě s tím úzce souvisí začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině. Švédsko mělo to štěstí, že už více než 200 let válku nezažilo. Samozřejmě jsme měli určitou krizovou připravenost. Měli jsme poměrně dobře rozvinutý systém krizové připravenosti, například kvůli změně klimatu. Švédsko často postihují sněhové bouře a i během nich se musí vysílat. Od začátku války na Ukrajině se situace změnila. Vrchní velitel švédských ozbrojených sil rozhodl, že jsme naprosto klíčovou součástí obrany země. Je zcela zřejmé, že dnes už nejde jen o vítězství ve vojenské válce. Musíte vyhrát také informační válku. Proto armáda velmi silně podporuje existenci nezávislých veřejnoprávních médií ve Švédsku, protože země potřebuje důvěryhodný zdroj informací. Jinak budou lidé hledat informace jinde a zaplaví je dezinformace a propaganda na sociálních sítích například. A uvědomuje si také význam pozemního rozhlasového vysílání. My, kteří pracujeme v rádiu, víme, jak jedinečné médium to je. Pokud vypadne elektřina, je to v podstatě jediný způsob, jak se k lidem dostat ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. Počítač nebude fungovat, mobily nebudou fungovat a nebude fungovat ani televize. Jezdím do Kyjeva. Od začátku plnohodnotné invaze jsem na Ukrajině byla už 3x, abych se poučila z jejich zkušeností a mohla některé věci zavést i u nás. Byla jsem tam v lednu, kdy bylo 20 stupňů pod nulou. V hlavním městě tehdy měli elektřinu pouze na 4 hodiny denně, mezi 5 a 6 ráno, mezi 11 a 12 dopoledne a pak mezi 10 hodinou večer a půlnocí. Všechno, co lidé potřebovali udělat, museli zvládnout během těchto několika hodin. Samozřejmě to nesmírně komplikovalo život. Domy byly studené, tmavé a netekla voda, protože vodovodní potrubí bylo poškozené a dodávky vody byly zastaveny. Byla to nesmírně náročná situace. Navštívila jsem také Buču a Černihiv. Tam bylo naprosto zřejmé, jak zásadní roli hraje místní rozhlas během okupace. Jedinou možností, jak oslovit veřejnost a sdělit ji například, že se prezident Zelenský nevzdal, protože Rusové chodili od domu k domu a tvrdili lidem, že jejich prezident kapituloval a válka skončila. Lidé si ale mohli pustit místní rozhlas a zjistit, že to není pravda. Byl to jediný způsob, jak se k ním dostávaly ověřené informace. To vrchní velitel švédských ozbrojených sil velmi dobře chápe, proto naši práci silně podporuje. Zároveň si je dobře vědom toho, že pokud by se z nás během války stalo státní médium, lidé by nás přestali poslouchat.
0: Commander-in-chief of the military fully understands, and therefore he's a strong backing and a strong supporter of what we do. And he also says, but I also are very aware of that they are gonna scrutinize me if there is a war, because if they become state broadcasters, people will stop listening.
1: Co to konkrétně znamená ale pro váš rozhlas? Jak vypadá jeho připravenost?
0: If you go to Ukraine, you realize that the local voice is very, very important. So when we did our big savings package, which was just done recently, 160 people had to go, we kept as much as possible of the local radio station.
3: Když jsme proto nedávno spustili rozsáhlý úsporný program a museli jsme propustit 160 zaměstnanců, snažili jsme se co nejvíc zachovat právě regionální rozhlasové stanice. Jsou totiž naprosto zásadní. Na Ukrajině lidé často ani nechtějí poslouchat hlas z Kyjeva. Chtějí slyšet místní hlas, který znají, kterému důvěřují a o kterém vědí, že je skutečný, nikoli umělý nebo vytvořený umělou inteligencí. Jak říkám, musíte mít lidi přímo v terénu, lidi, kterým veřejnost důvěřuje a se kterými se cítí bezpečně. Zároveň samozřejmě velmi intenzivně investujeme do technologií. Budujeme mnohem větší míru záložných systémů, a to jak v analogové části našeho vysílání, tak samozřejmě i v digitální. To je další zkušenost, kterou jsem si přivezla z Ukrajiny. Elektřina totiž nevypadne v celé zemi najednou. Tam, kde elektřina funguje, lidé obvykle využívají digitální zařízení. Proto potřebujeme aplikaci, která bude maximálně odolná vůči výpadkům. Musíme chránit naši společnost před kybernetickými útoky. A zároveň musíme zajistit, že pokud se nebudeme moci dostat do hlavní budovy a vysílat odtud, budeme schopni vysílat z jiného místa. To všechno znamená velmi rozsáhlé investice.
0: So we need to have an app that is quite redundant. We need to protect our company from cyber attacks or ransomware. And at the same time, we have to make sure that if we can't get into the main building and broadcast, we can broadcast from somewhere else. So it's a lot of investments.
1: Vy jste tady na konferenci v Praze byla znovu zvolena viceprezidentkou Evropské vysílací unie. A veřejnoprávní média po celé Evropě čelí rostoucím výzvám. Týkají se Polska, Slovenska, Maďarska a dalších. Česká televize i Český rozhlas mají obavy z navrhovaných změn jejich financování. Může pro ně Evropská vysílací unie něco udělat?
0: I know that the management and the staff of the EBU are quite vocal and quite active, and we have sent letters, we have sent referrals, we're talking to people.
3: Vím, že vedení i zaměstnanci Evropské vysílací unie jsou v této otázce velmi aktivní a otevřeně vystupují. Posílali jsme dopisy, předkládali jsme stanoviska v připomínkových řízeních, jednáme s lidmi. Jak už jsem ale říkala, i ve Švédsku jsou lidé, kteří veřejnoprávní média prostě nechtějí. Tečka. V takovém případě vlastně nezáleží na tom, co jim řeknete. Jsou ale i tací, kteří ještě nemají jednoznačný názor. A pokud se podaří co nejvíce lidem vysvětlit, jaké budou důsledky toho jednoho rozhodnutí, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost, že některé věci, kterých se obáváte, se nakonec nestanou. Myslím si tedy, že nejdůležitější je přinášet fakta, šířit je, setkávat se s lidmi, mluvit s nimi a zároveň zajistit, aby veřejnost věděla, co se děje. Protože ve výsledku jsou to právě občané, kdo za vás platí. Jsou vašimi zákazníky. Upřímně řečeno, jsou vašimi skutečnými šéfy. A vy byste měli být skutečně nezávislí na politicích.
0: Spreading the fact, meeting people, talking to people and making sure also that the audience knows what's going on. Because after all, they are paying for you. They are your customers. They are your boss, to be honest. And you should be truly independent from the politicians.
4: So thank you very much for this interview. Thank you.
0: Thank you. And good luck.
1: Hostem Interview Plus byla generální ředitelka švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Portréty.
5: Noc z 21. na 22. březen 1999. Svět filmových fanoušků čeká, jak dopadne Oscarový souboj filmu Zamilovaný Shakespeare a Zachraňte Wayna Ryana. Kdo dostane Oscara za celoživotní dílo, to už se ví několik týdnů. Český rozhlas má v těch dnech ve Spojených státech zpravodajku Olgu Kropauerovou.
6: Ladies and gentlemen, Mr. Elia Kazan.
7: Režisér Elia Kazan dostal cenu za celoživotní dílo. Několik umělců zůstalo při předávání na protest sedět. Kazan v 50. letech udal před výborem pro neamerickou činnost jména kolegů, kteří byli tehdy v komunistické straně.
5: Elia Kazan se do historie světové kinematografie zapsal jako ten, kdo objevil Jamesa Deana, přispěl ke zrodu hvězdy Marlona Branda a stál na začátku kariéry Roberta De Nira. Dva Oscary už měl, oba za režii, v roce 1948 za film Dohoda mezi gentlemany, roku 55 za snímek V přístavu. Režíroval zlomové filmy světové kinematografie Tramvaj do stanice Touha nebo Na východ od ráje. 21 herců z jeho filmů bylo nominováno na Oscara a 9 z nich cenu dostalo. Jenže v roce 1952 musel Kazan vypovídat před takzvaným výborem pro neamerickou činnost. Tento výbor americké sněmovny reprezentantů se zaměřoval na vyšetřování podezření z komunismu, špionáže a neamerické ideologie. Sám Kazan byl mezi roky 1934 a 36 18 měsíců členem americké komunistické strany, ze které vystoupil kvůli tomu, že nesnášel ideologický nátlak na to, jak má režírovat. Při své výpovědi Kazan označil další své kolegy, kteří byli členy americké komunistické strany nebo příznivci komunistické ideologie, hovoří publicista Jan Sedmidubský.
8: Kazan to ovšem udělal v případě 8 lidí, jejichž jména často dneska jsou zapomenuté, ale my nevíme, jak by se třeba proslavili, pokud by na ně tahle ta situace nedopadla. Kazan zkrátka usoudil, že je potřeba veřejně ty lidi jmenovat v tom smyslu, že tady je nějaká zločinecká ideologie, s čímž nechci polemizovat, to je asi jako zjevná věc. Ale že ti lidé zkrátka by měli vystoupit z té legality, z toho stínu a měli bychom oni vědět, že toto jsou lidi veřejně činní, kteří pro tu americkou demokracii představují nějaký otazník nebo vykřičník. Zkrátka nejsou zcela v pořádku.
5: Některá ze jmen, která Kazan uvedl, už byla výboru pro neamerickou činnost známá, jiná ne. Každopádně téměř pro všechny jmenované to znamenalo buď výraznou přestávku nebo úplný konec jejich umělecké kariéry. I proto v březnu 1999 při udělení Oscara za celoživotní dílo někteří z přítomných, třeba Jack Nicholson nebo Nick Nolte, Kazanovi netleskali.
8: Musíme si taky uvědomit dobu, v jaké se to odhrálo, ten dávný Kazanův hřích byl, nechci říct zapomenut, ale po vítězství ve studené válce, kdy bylo jasné, že komunismus nějakým způsobem padl a tehdy jsme si všichni mysleli, že na dobro, tak možná nebylo tak problematické udělit Kazanovi vzhledem k tomu roku 52, k tomu jeho škraloupu celoživotní Oscara za dílo, nikoli za občanské chování.
5: Říká publicista Jan Sedmidubský, který řadu dalších zajímavostí o životě Elie Kazana a jeho politických postojích v 50. letech minulého století řekne ve speciálu Portrétů s názvem McCarthyismus.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
9: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chralicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
1: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
9: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
1: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Prezident jmenoval Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu.
11: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině.
10: Záchranáři ve Venezuele vyprostili 5 dnů po zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Fotbalisti Německa a Nizozemska skončili na mistrovství světa v prvním kole play-off. V Praze komplikuje dopravu nehoda na okruhu na Černém mostě. A počasí bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25, na východě až 36 stupňů. Je úterý 30. června, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově, kde je také reportér Jakub Vik.
12: Po oficiálním jmenování na Pražském hradě přijeli prezident, nový i teď už bývalý náčelník generálního štábu a taky ministr obrany sem k památníku na Vítkově. Tady slavnostně Karel Řehka vrátil bojový prapor. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak symbolicky i s funkcí předal Miroslavu Hlaváčovi.
13: Pane generále, předám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
14: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
12: Miroslav Hlaváč pak řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách.
14: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
12: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Jakub Vik, Radiožurnál.
10: Víc léků začnou od zítřka předepisovat praktičtí lékaři. Změna se bude týkat asi tisícovky přípravků, pro které pacienti doteď museli ke specialistovi. A podrobnosti předá reportérka Michála Bacílková.
15: Praktičtí lékaři budou nově předepisovat některé léky na chronická onemocnění, třeba na cukrovku, srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Změnu ministerstvo zdravotnictví vysvětluje mimo jiné tím, že praktičtí lékaři své pacienty dlouhodobě znají. Změna by měla snížit náklady na péči a cílem je taky větší efektivita péče. Specialisté se díky tomu budou moci víc věnovat ostatním pacientům. Například lidí se srdečním selháním dlouhodobě přibývá. Teď jejich podle ministerstva zhruba 375 tisíc, do roku 2040 by jejich počet mohl překročit 500 000. Kapacity kardiologů přitom už teď v některých městech nestačí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
10: Končí zbraňová amnestie. Majitelé nepřihlášených zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztestně odevzdat ještě dnes. Od ledna už to udělalo 3700 lidí.
16: Zde perkusní revolver. Osoba, která přišla registrovat tuto zbraň, nepřijela na koni, byl to běžný držitel zbrojního oprávnění.
17: Policista Tomáš Reim revolver zkontroluje a pokud s ním nebyl spáchán zločin, majiteli ho vrátí, ale už jako legální, upřesňuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
18: Zbraňová amnestie už je v samotném finále a lidé mají právě dnes poslední den na to, aby beztrestně odevzdali nelegálně držené zbraně.
17: Kdo to nevyužije, tomu bude od středy opět hrozit dvouletý trest. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření na zneužívání studentských stipendií jednou z vyučujících. Na případ upozornil slovenský deník N, který zveřejnil svědectví o šikaně a možných podvodech v Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd.
19: Jedna z bývalých doktorandek pro slovenský deník N například popsala, jak musela část mimořádného stipendia vrátit své vyučující. Ta za něj následně pořídila vybavení pro výuku mimo běžné univerzitní postupy. Částí podnětů se už dříve zabývala fakultní etická komise. U dvou vedoucích pracovnic konstatovala mimo jiné zneužívání postavení. Vedení univerzity teď připustilo, že tehdy přijatá opatření nebyla dostatečná. Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
20: Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
19: Škola prý nyní bude postupovať s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek živého člověka. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezi tím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
21: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali. Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
10: Policie pátrá po pachateli, který v centru Monaka večer odpálil výbušné zařízení. Zřejmě utekl do Francie. Nejméně 3 lidi jsou zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Podle televize BFM měl být cílem ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho rodina.
22: U vchodu do domu na částečně zbořených schodech jsem viděl ženu potřísněnou krví, které chyběly nohy. Zavolal jsem manželku, lékařku, aby poskytla první pomoc.
23: Popsal televizi BFM svědek výbuchu Silvano Ippolito. Šéf monacké vlády Christophe Mirman upřesnil, že zraněná žena v noci podstoupila operaci a je v kritickém stavu. 13-letý chlapec je mimo ohrožení života. Muž, podle deníku Le Figaro, ukrajinský oligarcha Vadim Jermolájev, zůstane v péči lékařů v Nice nebo v Marseille. Magazín Forbes zařadil Jermolájeva mezi nejbohatší Ukrajince. Podnikal s nemovitostmi a čelil ukrajinským sankcím. Pachatel, který v Monaku odpálil výbušné zařízení, zřejmě utekl do Francie. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Na východě Německa vznikl zatopením bývalých dolů velký jezerní systém. Na pomezí Saska a Braniborska tak skončila rekultivace míst, kde se dřív těžilo uhlí. Plavební kanály propojily Lužická jezera v údajně největší umělou vodní plochu v Evropě.
24: Atraktivní jezera v místech, kde ještě před 20 lety byla po těžbě spoušť. Tak včera braniborský ministerský předseda Dietmar Wojtke hodnotil pro braniborský rozhlas projekt, který se stává celkem z 5 jezer. Ta jsou vzájemně propojena s plavnými kanály. Lodě se tak mohou nově vydávat zhruba na 50-kilometrový okruh. Jezera včera pokřtili první rozplavbou taky stovky plavců v bledě modrých plovacích čepičkách. Místní svaz podnikatelů v turismu věří, že se zvýší zájem o region. Jejich metou je 0,5 milionu návštěvníků ročně. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Němečtí fotbalisté dohráli na šampionátu už v prvním kole vyřazovací fáze. Paraguay podlehli 1-2 po penaltách. Němci tak neuspěli na třetím mistrovství světa v řadě. V Rusku a Kataru vypadli schodně už ve skupině. Kouč Julian Nagelsmann ale po překvapivém konci na turnaji odstoupit neplánuje.
3: Není to poprvé, kdy jsme velký turnaj nezvládli, ale nejsem ten typ, který by si tu sedl a řekl, že kvůli našemu vypadnutí odstupuje. Chápu, že moc lidí teď nechce, abych pokračoval, ale zůstanu, pokud to německý fotbalový svaz bude chtít.
0: Do osmifinále postoupila i Brazílie po výhře 2-1 nad Japonskem a Maroko, které porazilo Nizozemsko 2-1 po penaltách. Dnes v 19 hodin se o postup do osmifinále utkají Pobřeží slonoviny a Norsko. Ve 23 hodin se střetnou Francie a Švédsko a ve 3 hodiny v noci nastoupí Mexiko proti Ekvádoru. A 8 českých tenistů vstoupí do prvního kola dvouhry na Wimbledonu. Už za chvíli začne český duel Karolíny Plíškové proti Tereze Valentové.
4: Překážka na D1 už Michalky a v Praze nehoda na okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony už Michalky. V omezení na 24. a 5. kilometru nepojízdná dodávka v pravém pruhu a už se tvoří kolony od sjezdu na Benešov. V Praze je ucpaná východní část okruhu ve směru z Ústí nad Labem na Brno. Na Černém mostě u nájezdu z Hradecké dálnice nehoda dvou nákladních aut a blokuje dva pruhy. Kolona se sune už z Kbelské ulice. A na okruhu silný provoz je směrem z D1 na letiště, tvoří se kolony před sjezdem na Ořech a musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude převážně oblačno, postupně místy přehánky, ojediněle bouřky, později četnější i velmi silné a teploty na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
6: Jaké úkoly čekají nového šéfa České armády Miroslava Hlaváče? Proč se nedaří dostat pod kontrolu nelegální vývoz léčiv z Česka? Může být rezignace fotbalového trenéra Miroslava Koubka začátkem restartu české reprezentace? Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu České armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, kterého prezident současně odvolal. Vedení armády Hlaváče tradičně převzal dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. U telefonu je teď Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert a bývalý náčelník generálního štábu působící na Cevro univerzitě. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Jak upozornil prezident Petr Pavel, nového šéfa armády čeká nelehké období, kdy bude mimo jiné třeba přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která se bude muset vyrovnat s částečným ústupem Spojených států z Evropy. Je to ten hlavní úkol?
7: Tak je to jeden z hlavních úkolů. Je potřeba vidět, že armáda České republiky má poměrně hodně dlouhý úkol před sebou a to je pokračovat v modernizaci, která byla zpomalována nedostatkem financí v minulých letech a obdobích. A samozřejmě, že to je něco, co zároveň je spojeno s tím, jak se mění bezpečnostní situace. Zpravda se mluví o Ukrajině a ruské hrozbě, ale samozřejmě také to, že Spojené státy americké právě, tak jak se mění bezpečnostní prostředí, přenáší část své pozornosti mimo Evropu.
6: Poslední 3 roky byl generál Hlaváč prvním zástupcem Karla Řehky. Znamená jeho jmenování zachování kontinuity ve velení generálního štábu?
7: Tak v zásadě ano, to je logické. Na druhou stranu právě ty změněné podmínky budou vyžadovat i jiný přístup, protože to období, každý z nás jsme měli nějak typické období a to spotká i generála Hlaváče, který se bude muset vypořádat s řadou požadavků, které právě vyvstanou z toho ústupu Spojených států amerických v té vojenské části z Evropy.
6: Vy jste mluvil o modernizaci armády. Mezi hlavní priority nového šéfa generálního štábu patří dokončení těžké brigády nebo rozvoj protivzdušné obrany. Odpovídá budování dělostřelectva moderním trendům v obraně?
7: A samozřejmě, že ano. Ten problém spočívá v tom, že my velmi často jsme v zajetí různých videozáběrů a podobně. Ve své podstatě dělostřelectvo i nadále je jednou z nejzásadnějších a nejvýkonnějších zbraní. Mimochodem, generál Hlaváč je svým původem dělostřelec, takže dělostřelec svému blízké. Armáda nemůže podceňovat některý druh zbraně. Vždycky technologie vyskočí a všechno ostatní se potom na něj dotáhnou, ale jednostranně se zaměřovat na některý segment, ten vždycky je do budoucnosti potom problém. Takže dělostřelstvo zůstává významnou zbraní. Samozřejmě, že přichází ten nový fenomén bezpilotních prostředků, které částečně některé ty role dělostřelstva přebírají.
6: A co znamená rozvoj vícevrstevného a propojeného systému protizdušné a protidronové obrany, což by měl být tedy další z prioritních cílů velení armády?
7: Tak předně ten systém protivzdušné obrany, která zahrnuje řadu segmentů, tak musí být jednotný systém, který bude fungovat jako systém. Čili nemůžou to být jednotlivé například technologie, případně jednotlivé vrstvy obrany. Takže to bude od těch, když to vezmu těch nejnižších, to znamená ty protidronové, ty, které jsou pohybují někde kolem těch 300 metrů v té výšce a pak se postupuje dál, tak jak jsou dosahy jednotlivých zbraní. Například to jsou prostředky, které jsou dány dneska těmi systémy, které máme Spider, ale samozřejmě, že armáda má ambice i na raketové systémy delšího dosahu. A to všechno musí být propojeno i s letectvem, protože bude do toho systému vstupovat nově i F-35, což je rovněž velmi silný a výkonný systém protivzdušné obrany. Takže ono to je propojeno a to bude asi jeden z velkých problémů do budoucnosti. Výzva, jak se moderně říká, protože ty F-35 budou znamenat poměrně hodně velké investice a i invenci vojáků a samozřejmě i ty raketové systémy.
6: Tak to byl bývalý náčelník generálního štábu armády působící na Cevro univerzitě Jiří Šedivý. Děkuji vám. Naschledanou.
7: Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
6: Kam z Česka mizí léky, ptají se pravidelně datoví novináři Českého rozhlasu. Aktuální série i rozhlasu mapuje, zda se nelegální vývoz léků ze země daří státním orgánům omezit. Za nelegální reexport je považována činnost, kdy si provozovatel lékárny objedná z distribuce léčivé přípravky, místo výdaje pacientům je ale přeprodá do zemí, kde za ně dostane lepší cenu, typicky do Německa nebo severských zemí. Podrobnosti má datový novinář Jan Boček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Daří se černý vývoz omezit nebo ne?
1: Já začnu trochu zeširoka tím, že v roce 2023 jsme v otevřených datech Státního ústavu pro kontrolu léčiv zmapovali právě, že nelegálně mizí léky za 100 miliony korun ročně a potom novela zákona o lécích z roku 2024 měla reexportu zadnout tipec a teď odpověď na vaši otázku, ta aktuální analýza ukazuje, že se to až na jednu výjimku spíš nepovedlo.
6: A jak vlastně tedy funguje ten nelegální reexport?
1: Vlastně tak, jak jste to popisovali, ta nepoctivá lékárna si objedná nějaké léky, které by měla vydat pacientům, od toho lékárna je. Místo toho ty léky buď sama vyveze do země, kde za ně dostane víc, anebo ty léky prodá nepoctivým distributorům a vyveze některý z těch distributorů. Ta lékárna je v tom řetězci podstatná, bez ní by se vlastně ani ti distributoři neměli k těm lékům jak dostat. A potom, co se děje dál, to už tam máme nějaké nápovědy, ale částečně je to spekulace. Pravděpodobně většina těch léků končí v drahých zemích typu Německa, Dánska, dalších skandinávských zemí a putujou přes Slovensko.
6: Vy jste říkal, že vlastně to sledujete přinejmenším 3 roky. Kam míří ta letošní série?
1: Letos jsme poprvé se nějak rozsáhleji domlouvali nebo ptali poškozených výrobců léků. Máme rozhovor s Davidem Kovářem z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, který je zastupuje, ten vychází zítra. Potom máme rozhovor s Alešem Krebsem, prezidentem České lékárnické komory, ten vychází ve čtvrtek. No a dnes vychází rozhovor s Tomášem Boráněm ze SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je vlastně toto klíčovou postavou pro omezování reexportu. A ten cíl letošní série byl zjistit, jestli ta novela právě pomohla a které léky se vyvážejí a za kolik peněz.
6: No tak to si pojďme říct, o které léky je v zahraničí zájem?
1: Na vrcholku té pyramidy je Lixiana, lék na ředění krve, kterého mizí neuvěřitelných 85%, nebo mizí, oni chybí v datech mezi tím, co se do lékáren naveze a co se z nich vydá. Takže těch 85% je pro nás vlastně nejlepší odhad toho, co mizí pak někde v Německu nebo jinde. Další léky, které chybí, tak jsou Budenofalk na střevní problémy, Fikompa na epilepsii, anebo Rybelsus a dobře známý Ozempik na hubnutí nebo diabetes, původně diabetes, ale často na hubnutí. No a potom vlastně zajímavý lék je Symbicort Turbuhaler, což byl v těch minulých dílech vlastně ten lék, kterého mizelo nejvíc za nejvíc peněz. No a u toho jsme zjistili, to je právě ten jediný, kde se reexport podařilo mezi tím minulým dílem před 2 lety a letoškem zastavit.
6: Takže
1: ale
6: přece jenom se něco po vašich intervencích děje.
1: Tady tahle ta věc se povedla, přímo jsme se na ní ptali právě Davida Koláře a vlastně nějakou kombinací těch informací, které má výrobce a těch informací, které má Státní ústav pro kontrolu léčiv, tak se povedlo zatrhnout tady u tohohle inhalátoru vlastně ty reexporty. Jenže problém je, že se to dá udělat pro jeden inhalátor, ne všech 6000 léků na trhu, a druhý problém, že ho nahradil zase jako v těch reexportech jiný inhalátor Duoresp Spiromax. A ještě si tady trošku přihřeju polívčičku u téhle odpovědi. Vlastně impuls, protože se to podařilo zatrhnout, tak byl i náš minulý článek o tom, že unikají právě ty inhalátory za 500 miliardy.
6: Vy v článku píšete o pravděpodobných únicích léků. Nejste si jistí?
1: Úplně jistí si nejsme, někde teda skoro ano, to jsou právě třeba ty inhalátory, to je skupina, kde je to docela dobře zmapovaný a potvrzují nám to vlastně všichni hráči na trhu, ale 100% jistotu má jen právě SÚKL při kontrolách, když odhalí při kontrolách, že tam ty léky chybí. Jinak hlavní problém tady tohle tématu je právě nejistota. Vlastně první série byla jenom o tom, o nejistotě, že vlastně nevíme, co se v těch datech reálně objevuje a co se v nich neobjevuje, takže jsme postupně přešli na to, že místo, abychom hledali objem celého toho reexportu nelegálního, tak se díváme na konkrétní léky a hledáme indicie, které říkají, že ten lék buď mizí, anebo spíš nemizí. Takže je to celé o pravděpodobnosti.
6: Existují
1: ještě jedna věta, proto je vlastně pro nás velmi cenné přiznání ředitele SÚKL Boráně, který v tom rozhovoru, který vychází dnes, že ten reexport se reálně děje, je to průšvih a ta novela úplně nepomohla.
6: Existují tedy postihy za reexport léků? Angažuje se v tom policie?
1: V tuhle chvíli existují postihy, právě ta novela zvýšila třeba pokutu za reexport na 20 milionů korun, ale pořád je to jenom přestupek a pro reexportéry je to z velké části vlastně zřejmě investiční riziko. Takže sice smůla, když třeba dostanou pokutu za 17 milionů, ale zdá se, že si na ní z toho reexportu vydělají. Nicméně právě Státní ústav pro kontrolu léčiv se snaží najít adekvátní trestný čin anebo ho zavést, aby se vlastně zvýšily ty postihy, nebo aby to pro ty reexportéry začala být opravdu jako reálná hrozba a tím pádem chtějí zatáhnout do celého procesu policii.
6: Vysvětluje datový novinář Jan Boček, redaktor i rozhlasu. Děkuju vám. Naschledanou.
1: Díky a hezký den.
6: Česká fotbalová reprezentace je bez trenéra. Po konci národního týmu na mistrovství světa přijal předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda rezignaci Miroslava Koubka. Situaci více rozebereme s reportérem Mikulášem Jášou, který byl přímo v dějišti turnaje. Přeji dobré odpoledne, už dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Koubek u české reprezentace skončil po pouhém půl roce. Přitom měl s Fatscherem smlouvu až do roku 2028. Vysvětlil, proč se po konci na mistrovství světa rozhodl rezignovat?
5: Po neúspěchu na šampionátu, připomenu, že národní tým na mistrovství světa získal pouhý bod a ve skupině skončil na posledním nepostupovém místě. Češi byli nejhorší evropskou zemí ze všech 48 reprezentací. Se trenér Koubek dostal pod tlak. Značná část veřejnosti kritizovala nejen výsledky, ale i předvedenou hru. Ve vyjádření Koubek uvedl, teď cituji, že k rozhodnutí přispěla i mediální kampaň založená na řadě polopravd a fabulací proti mé osobě. V takové atmosféře by moje práce pro českou reprezentaci přestala dávat smysl. Konec citace, to tedy poznamenal bývalý trenér Miroslav Koubek. Mm-hmm. Paradoxně, ale právě bývalý trenér české reprezentace ve vyjádření, které Fatscher zveřejnila na webu, tak poděkoval fanouškům. Jejich podpora během celé cesty za postupem i na samotném mistrovství světa byla podle Koubkových slov mimořádná a nikdy na ní nezapomene. České reprezentaci a nástupci přeje, aby na dosažený postup navázali dalšími úspěchy. Rezignace je šokující i z toho důvodu, že pár minut po prohře s Mexikem, která znamenala konec Česka na mistrovství světa ve fotbale, tak sliboval Miroslav Koubek, že z boje neuteče. Tvrdil, že se nikdy nevzdává, že bude plnit smlouvu a nad nabídnutím postu trenéra české reprezentace neuvažuje. Opak, jak už teď víme, a pravdou. No a ještě doplním, že šéf Fatscheru David Trunda zdůraznil, že se s Koubkem rozcházejí v dobrém.
6: Krátce po vyřazení z mistrovství světa vyjádřil Koubkovi podporu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. Trenér se přesto rozhodl post předčasně opustit. Reagovali samotní hráči?
5: Radiožurnál Sport mluvil s Ladislavem Krejčím, a to i hned po vystoupení české reprezentace z letadla po cestě z dějiště turnaje. Obránce a taky kapitán národního týmu už delší dobu cítí zklamání z fungování reprezentace a zároveň věří, že vystoupení na šampionátu povede k pozitivním změnám do budoucna. Dokonce apeloval, aby se český fotbal a jeho trenéři učili od zahraničních odborníků. To jsou slova Ladislava Krejčího. Jakási reakce, tak ta přišla od hráčů ještě před Koubkovo rezignací, krátce po vyřazení ze světového šampionátu. Totiž konec reprezentační kariéry poněkud nečekaně oznámila jedna z největších opor národního týmu, útočník Patrik Šik, no a hned den potom ho následoval obránce Tomáš Holeš. Šik k příspěvku na Instagramu, kde tedy oznámil, že už nebude reprezentovat, napsal, že český fotbal má navíc a že řada věcí nefunguje.
6: Národní tým už na konci září vstoupí do Ligy národů. Kdo mu to povede, to zatím není jasné. Které jména se zmiňují?
5: Není to jasné. Mluví se o Luboši Kozlovi, který je podle sázkové kanceláře Tipsport největším adeptem na uvolněný post. Momentálně má ale smlouvu u prvoligového Jablonce. Nebylo by to tak jednoduché. Hodně se skloňuje také jméno Jaroslava Kováče, který nedávno překvapivě skončil v Liberci a tudíž je aktuálně bez práce. Tam by to bylo snažší. Vést českou reprezentaci by mohl i Jan Suchopárek, to je nynější asistent trenéra národního týmu a ještě předtím vedl hráče do 21 let. No a už před Koubkovým nástupem byl žhavým adeptem na post trenéra české reprezentace trenér pražské Slávie Jindřich Trpišovský. Ten už ale v březnu, když se o něm hodně mluvilo, tak dal i po domluvě s vedením přednost klubu, tedy Slávii.
6: Tak uvidíme. Mikuláš Jáša, redaktor Českého rozhlasu, děkuju.
5: Naslyšenou.
6: Umění cesta do duše. To je projekt, který před 8 lety založil na podporu duševně nemocných a jejich blízkých profesor Cyril Hešl. Po jeho odchodu převzala záměr jeho dcera, lékařka Kristýna Hešlová, díky níž vznikl nadační fond stejného názvu. Právě dnes se na letní scéně Voděrátky u Říčan koná výjimečný benefiční koncert houslového virtuóza Jiřího Vodičky. Pozvání má pro nás přímo Kristýna Hešlová, zakladatelka Mehana institutu. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Koncert Jiřího Vodičky a souboru Barocco Sempre Giovane začíná ve Voděrátkách v 19.30, ale už v 18 hodin mu bude předcházet beseda s vámi na téma Lékaři léčí, hudba uzdravuje. Opravdu může mít umění léčebné účinky?
8: Ano, to je právě to, co bychom velice rádi skrze tento projekt promovali, že hudba propojuje lidi a má blahodárný účinek pro nejen duševně nemocné, ale i fyzicky nemocné. Několik studií se zaměřovalo na to, jak hudba působí na lidský organismus a ty pozitivní výsledky se propisují hlavně v oblasti kardiovaskulárního zdraví a neurologického zdraví.
6: Vstupné na následný koncert je dobrovolné. Jak naložíte se získanými finančními prostředky? No, co se nadační fond Umění cesta do duše zaměřuje?
8: No, tady jsme se pustili do velké akce, protože platíme celý orchestr. V našem zájmu je ohodnotit hudebníky, ačkoliv mohu říct, že hudebníci jsou neskutečně vstřícní a účastní se těch koncertů za honorář, který je nižší, než by normálně měli na festivalech a běžných koncertech. Mm-hmm. Takže vlastně veškeré finanční prostředky, které získáváme od fanoušků, dárců, sponzorů, plně věnujeme na ohodnocení těchto muzikantů, popřípadě na nezbytné náklady, které jsou spojeny s uskutečněním koncertu. A i v této chvíli, kdy spolupracujeme s Centrem Voděrátky, tak i oni nenárukují žádnou další odměnu.
6: No, může ale někdo přispět vašemu nadačnímu fondu i na dálku, pokud se nedostane zrovna dneska do Voděrátek?
8: je velice vítán, protože jenom díky tomu můžeme dál tento projekt rozšiřovat. Veškeré informace lze dohledat na stránkách umění-cesta-do-duše.cz. A ještě bych ráda dodala, že vlastně od toho, co jsem tento projekt převzala, tak jsme rozšířili ty podpůrné aktivity také pro ošetřovatele, kteří pečují o postižené, a to v kontextu toho, že ošetřovatele, kteří se starali o mého tatínka v posledních letech života, rádi tatínka doprovázeli na tyto koncerty, takže v tom takhle rádi pokračujeme.
6: No a jak konkrétně se snažíte pomáhat přímo třeba duševně nemocným?
8: Když tatínek tento projekt založil, tak vlastně ty koncerty se konaly v aule Národního ústavu duševního zdraví, kde se shromažďovali všichni tatínkovi kolegové a různí fanoušci klasické hudby, ale zároveň tam přicházeli i pacienti, kteří byli hospitalizovaní v toho času a v Národním ústavu duševního zdraví, a nyní my adresujeme nebo aktivně zveme, vlastně obesíláme různé pečovatelské domy a ošetřovatelské instituce, nebo i třeba s parapletem jsme teďka kvůli tomu komunikovali, tak, abychom aktivně pozvali prostě ty, kteří se starají o postižené, protože jsem přesvědčená, že oni to blahodárné působení hudby potřebují možná minimálně stejně jako ty, o které se starají.
6: A mluvíme o cyklu, jaké další dobročinné akce nebo koncerty chystáte?
8: Tento cyklus je zaměřený ryze na klasickou hudbu. Ještě za tatínkova života proběhlo bezmála 50 koncertů. My v mimoletní sezónu ty koncerty organizujeme právě stále v těch prostorách Národního ústavu duševního zdraví a další koncert je plánován na 29. září, kdy bude hrát náš klavírní virtuos Jan Bartoš, a pak 2. prosince náš violončelový virtuos Václav Petr za doprovodu Davida Marečka.
6: Na benefiční koncert, tedy dnešní benefiční koncert Jiřího Vodičky a taky besedu o ozdravné moci hudby na letní scénu do Voděrádek u Říčan nás za nadační fond Umění cesta do duše pozvala Kristina Hešlová, autorka mimo jiné bestselleru Lékařem jste i vy. Tak děkujeme a všechno vyjde podle vašich představ. Naschledanou.
8: Děkuju vám a krásný den.
6: Tak to byla polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už přichází čas dalších zpráv. Dobrý poslech.
9: Dneska je úterý, je 12:30.
2: Český rozhlas Plus.
9: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Kampaň před říjnovými volbami v Česku může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál taky výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout tam můžou dnes až 34 stupně. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek dalšího přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Policie pátrá po pachateli, který v centru Monaka odpálil výbušné zařízení. Nejméně 3 lidé jsou zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Šéf monacké vlády Christophe Mirman výbuch označil za atentát. Podle televize BFM měl být cílem ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho rodina. Přidáme dopravu na plusu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem jsou komplikace v omezení u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 20. kilometru v místě oprav zastavilo nepojízdné osobní auto. Menší kolona je teď asi na 5 minut. Na D7 brzdí provoz omezení na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště je omezení do jednoho pruhu a kolona od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 začíná kolona u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Pomalu se jede do omezení před sjezdem na letiště. Zdržíte se asi 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na Lanový most se u nájezdu od D11 řeší nehoda dvou nákladních aut. Je to v levém a částečně i pravém pruhu. Kolona z Novopatské od nájezdu z Kbelské ulice vás teď zdrží až půl hodiny. Kolona popojíždí taky v Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Od Cínovecké k Poděbradské pojedete 20 minut. A kolonu čekejte taky na magistrále ve směru z Holešovic do centra Prahy. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut. Dobře dojďte. A bude oblačno, ojedinělé na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky a jen ojedinělé bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i velmi silné. A teploty 28 až 32 na západě kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plusa, teď už taky názory a argumenty.
11: O nejnovějších průzkumech volebních preferencí, o připravenosti Francie na extrémní vedra, o snaze změnit podobu zákona o střetu zájmů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
11: Sněmovní volby by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě s výrazným odstupem skončilo hnutí Starostů a nezávislých, třetí je ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí, nutnou pro vstup do sněmovny. Nejnovější průzkum společnosti Kantar dospěl k podobným výsledkům. Pouze pro motoristy jsou jeho čísla přívětivější, protože se drží těsně nad 5% hranicí. Jakým a také SPD prospívá účast v Babišově vládě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
12: Dobrý den.
11: Jak tedy pohledem do výsledků průzkumu veřejného mínění svědčí vládní angažmá motoristům a SPD?
12: Je nutno říci, že ty průzkumy ukazují, že stále je určitý setrvalý poměr mezi voliči koalice a voliči opozice. Ty průzkumy ukazují, že pohyby převážně probíhají mezi nimi. Z tohoto pohledu nejlépe na tom ve všech sledovaných ohledech zůstává hnutí ANO, kterému důvěřuje stále zdaleka nejvíce lidí a také zdaleka nejvíce lidí počítá s tím, že mu důvěřovat bude. Ale ty menší koaliční strany už na tom tak optimisticky nejsou. Liší se samozřejmě oba průzkumy v tom, jestli se motoristé do sněmovny dostanou nebo ne. Tady ale přece jenom musíme vzít úvahu, že za prvé statistická chyba v tomto případě je relativně vysoká. Dalo by se říci, že téměř až se blíží tomu předpokládanému zisku podle průzkumu, protože je někde kolem 2 až 3% v případě Medianu. Pokud tedy máme u motoristů v průzkumu Medianu pouze 3,5%, tak není možné říci, že by se motoristé určitě do sněmovny nedostali. Na druhou stranu přece jen ty průzkumy ukazují, že motoristé za prvé nemají vůbec silné jádro voličů a za druhé, že jim samozřejmě nějací lidé přece jenom už zmizeli. Oni mizeli celkem všem a v současné době, a to je také důležité, by podle Medianu přišlo k volbám o 11% lidí méně. To znamená, je tady dalších 11% lidí, kteří jsou zklamáni politikou a to už je přece jenom zase otázka, proč. Sice nyní jsme na začátku volebního období, volby jsou daleko a lidé volby tak zdaleka neprožívají, ale přece jenom 11% je poměrně značný rozdíl. Proč se výsledky v průzkumu Kantaru a v průzkumu Medianu někdy liší relativně výrazně je dáno i metodikou, protože Kantar počítá s lidmi, kteří nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Což Median takové lidi nevylučuje a to samozřejmě dává potom úplně, nebo ne úplně, ale přece jen jiné výsledky. Otázkou také zůstává, proč vlastně v současné době je ten pohyb mezi koalicí a opozicí tak neměný. Je to otázka právě i z toho důvodu, že hnutí ANO, nutno říci, ne všechny své volební sliby úplně plní a zdá se, že to jejich voličům tolik nevadí. To se týká třeba důchodů, které opravdu byly jednou z klíčových otázek a nyní spíše se odsouvají dále a dále.
13: Tolik Petr Švarc.
12: Díky, naslyšenou.
13: U průzkumu veřejného mínění zůstaneme i v následujících minutách. Žebříčku volebních preferencí dlouhodobě dominuje hnutí ANO. V dohledné době se na tom nic nezmění, alespoň to naznačují výsledky jeho pronásledovatelů. Ti se zatím nepřibližují ani ke 20% hranici. Momentálně jsme tak svědky boje o druhé místo mezi občanskými demokraty a starosty. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
14: Jen málo, co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%, motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí. Formace se slabým voličským jádrem, avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč. Když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana a do médií mohou posílat i běžné poslance. Kdysi by to nestálo za pozornost, jenže v době, kdy spousta politiků nedá dohromady ani větu, v níž se podnět shoduje s přísudkem, jde o sympatickou přednost. Zatímco ODS se vrací ke kořenům a dávným pravicovým receptům, pročež je to podpořit kabinet namátkou při snižování odvodů osob samostatně výdělečně činných, tak Starostové se hlásí k hodnotové politice, čímž aspirují na roli protipólu vládní většiny. Také ve sněmovně jí důsledně šlapou na paty, i když někdy je to jen velké divadlo, třeba když navrhují poměrné zastoupení ve sněmovních orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli Starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. v jedné rovině, tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavil si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionu, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislý na synergii celostátní a lokální politiky jako starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to mělo chápat jako první. Potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
13: To byl Lukáš Jelínek. Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Hlava státu zároveň oznámila, že nevyhoví žádosti premiéra, nepřehodnotí svůj postoj a do Turecka odletí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
15: Jen kdo si dost naivní, si minulou středu po vydání předběžného opatření ústavním soudem, aby vláda nebránila prezidentovi reprezentovat zemi na summitu NATO, mohl myslet, že je tím vleklý spor vyřešen. Ostatně hned v zápětí to naznačilo prohlášení Petra Pavla, že tím pádem přirozeně co by nejvyšší ústavní činitel delegaci povede, což muselo narazit a tak se také stalo. Toto pondělí premiér sice oznámil, že byla hlava státu na summit akreditována a poletí i se svým týmem zvláštním letadlem, ale šéfovat výpravě bude on. A jaký bude mít Pavel v Ankaře program, je předmětem jednání prezidentů mezi

0: uklidnění společnosti. A zároveň Pavlovi v podstatě slíbil účast na summitu Aliance za rok v Tiraně. Zatímco letos půjde o peníze na obranu a pro Ukrajinu, a na to prý se Pavel dívá jinak, ačkoliv prezident několikrát zopakoval, že se hodlá na summitu držet vládní linie. Těžko si také představit, jak na vrcholném mezinárodním fóru vystupuje proti ní. Ani Babiš si nic takového jistě nemyslí. Ale na subordinaci, aby se tak řeklo, bývalý voják Pavel nadále trvá. On je formálním číslem 1 na domácím hřišti a tak má být v čele delegace. A vzdát se cesty na summit rozhodně nemíní. Ostatně by to bylo dost divné vůči většině pléna ústavních soudců, která v časové tísni vyhověla bryskně jeho žádosti o vydání předběžného opatření právě kvůli Ankaře. Zároveň však premiérovi nabízí cosi jako dělbu oné výzvy k velkorysosti, ať si vybere, na které části summitu chce reprezentovat a on se tomu přizpůsobí. Nejlépe by to pak bylo probrat osobně. Jenže Babiš se zatím drží pozice uraženého kvůli kompetenční žalobě, jako by šlo o cosi osobního proti němu a nikoli jen o výklad jednoho nezcela jasného ústavního článku. Takže rokování s Pavlem považuje za bezpředmětné. Ačkoliv jestli by něco přispělo k onomu uklidnění společnosti, pak právě věcná debata prezidenta s premiérem, který je ale podle všeho stále pod silným tlakem ministra zahraničí Macinky, jehož stranu motoristé sobě Babiš potřebuje zachovat v koalici. A premiér ví stejně dobře jako takřka každé dítě v republice, že konflikt Strakovy akademie s Radem je osobní, ovšem Pavla s Macinkou, kvůli nejmenování čestného předsedy motoristů Filipa Turka ministrem a že Macinka napsal v lednu prezidentovu poradci Petru Kolářovi v SMS, mimo jiné, jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma, bez skrupulí. Turek členem vlády není, ale rozpoutaná válka neutichá, spíš jen vzrůstá. Nicméně do summitu ještě nějaký čas zbývá, třeba budeme nakonec příjemně překvapeni, i když sázet na to se nedoporučuje.
1: Hovořil Ondřej Konrád.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: K návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmu, vláda zaujala neutrální stanovisko. Zároveň k němu vyslovila asi 10 doporučení na úpravy. Řekl to po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
3: Zvláštní vývoj má poslanecký návrh na změnu zákona o střetu zájmu. Podali ho motorista Filip Turek, Radek Vondráček a David Pražák z ANO a Marie Pošarová z SPD, všichni členové vládní koalice. Změna poutá pozornost tím, že kdyby byla přijata, premiér Andrej Babiš by nepotřeboval žádný svěřenský fond pro Agrofert. Už by mu nehrozil střet zájmů. Zákon o střetu zájmů by byl oklestěn. Veřejné zakázky a dotace by nemohly dostávat firmy členů vlády pouze z těch rezortů, které ministři a ministryně sami řídí. Premiér přímo neřídí ani zemědělství, ani zdravotnictví. Jeho firmy nyní z části zaparkované ve svěřenském fondu RSVP Trust by mohly dostávat veřejné peníze naplno. Proč to tak poslanci navrhli? Nástroje na ovládání ministerstva prý mají jen ti ministři, kteří je řídí, premiér tedy ne. A ano, zdá se to směšné. Další změna. Poslanecký návrh mění lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace z 10 let na 4 roky. To by Agrofertu mohlo vynést miliardy korun. Změnu navrhují poslanci ze tří vládních stran. Deník N ale přinesl informaci, že ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která je členkou Babišova hnutí, poslaneckou novelu nepodpořila. V rezortním stanovisku uvedla, že ji v navrženém znění nedoporučuje, i když vítá snahu zabývat se tímto tématem. O vzpouru se ovšem nejedná. Z

0: Celkové stanovisko jejího rezortu je opatrně neutrální. Mrázová uvedla různé výhrady, jedna z nich nesouhlasí s tím, aby se střet zájmů týkal jen dotací bez právního nároku, takzvaných nenárokových či investičních dotací. Další výhrada se týká námitek proti střetu zájmů. Ty by podle poslaneckého návrhu mohly podávat jen osoby přímo zkrácené na svých právech. Tím by ale byl podle ministerstva omezen širší veřejný zájem. Cituji, předpisy upravující střet zájmů chrání obecné principy a hodnoty právního státu, zejména princip hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, princip nestrannosti státních orgánů, služby veřejnosti a princip rovnosti před zákonem. Mrázová, jejíž úřad řešil dopis Evropské komise týkající se střetu zájmů premiéra Babiše, však přišla i s jiným typem připomínky. Změna zákona je podle ní nevhodně načasovaná. Cituji, vzhledem k aktuální komunikaci mezi Evropskou komisí a Českou republikou o tom, zda opatření učiněná současným předsedou vlády jsou dostatečnými opatřeními k eliminaci a prevenci jeho střetu zájmů, by navrhovaná změna mohla být vnímána jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení a mohla by vyvolat další otázky a pochybnosti. Konec citace. To je řečeno poměrně natvrdo. Mrázová říká, teď ne, vypadalo by to blbě a šéfovi by to mohlo v komisi přitížit. Zní to jako nečekaná přímočarost. Takové věty možná zaznívají při uzavřených jednáních, ne však ve značně veřejném připomínkovém řízení. Výhodou přímočarosti Mrázové je, že i ten největší fanoušek premiéra musí vědět, tenhle zákon je ušit opravdu pro Babiše.
1: Tvrdí Martin Fendrich. Ve Francii zemřelo v posledních dnech o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z informací francouzského Národního úřadu veřejného zdraví. Souvisí to s vlnou extrémních veder. Slovo má spisovatelka žijící ve Francii, Klára Notaro.
2: Francii opět sužují vedra. A zas a znova jsou Francouzi nuceni konstatovat, že země na tak vysoké teploty není vůbec připravená. Bývalý prezident Jacques Chirac před čtvrtstoletím pronesl v Johannesburgu na vrcholném setkání země projev se slavnou pasáží. Náš dům hoří, ale my se díváme jinam. Ale bylo to málo platné. Politikové se i v dalších letech dívali jinam. Nikomu se nechtělo zabývat se tak těžkým tématem a znelíbit se voličům, znelíbit se naší konzumní společnosti. Dnes tedy náš dům opravdu hoří. Lidé horkem trpí a když jim je opravdu špatně, tak se dostanou do nemocnice. A jak jsou francouzské nemocnice připravené na pacienty ve stavu hyperthermie? Není to slavné. Je málo nemocnic, které by byly klimatizovány ve všech prostorách. Ve většině nemocnic jsou klimatizovány jen operační sály, ambulance, laboratoře. Ležící pacienti se musí spokojit se záclonami nebo na okna nalepenými záchrannými termodekami. Někde mají k dispozici ventilátory. V pokojích může být i víc než 35 stupňů, což je těžko snesitelné jak pro pacienty, tak pro personál. Velmi překvapivé je, že se i dnes staví nemocnice bez klimatizace. Například velká fakultní nemocnice v Nantes, která bude uvedena do provozu v roce 2028, bude klimatizována jen z části. Pokoje pacientů mají být ochlazovány díky bioklimatickým fasádám, čehož se zaměstnanci obávají, mluví o zastaralé technologii, která neodpovídá rychlým klimatickým změnám. Na budově budou navíc velké skleněné plochy, což ji bude ohřívat. Za to nemocnice v Nantes utratila 185 tisíc eur za koncepci nového loga a hesla Nové hranice zdravotnictví. Podle odboru by za tuto sumu bylo možné zaměstnat potřebný personál a klimatizovat pokoje. Proč se ale ve Francii nadále staví nemocnice a školy bez klimatizace? Je to z důvodů ideologických. Pro levici klimatizace dosud představovala špatnou adaptaci na klimatické změny, protože klimatizace sice ochladí interiér, ale ohřeje vzduch mimo budovu. Levicoví politikové dávali přednost financování obnovitelných energií, vegetalizaci měst, boji proti spalovacím motorům a propagovali tepelnou izolaci budov, i když se domy izolovaly proti chladu, aby se ušetřilo na topení a ne proti horku. Klimatizace se stala pro část společnosti jakýmsi symbolem podvolení se klimatickým změnám, symbolem kapitulace. Jenže úporná vedra a zvýšená úmrtnost vedla i levicové politiky změnit názor na věc a připustit, že v některých budovách je klimatizace opravdu nezbytná. Na návrh ministryně zdravotnictví Stefanie Ristové objednal premiér Sébastien Lecornu 30 000 klimatizací pro nemocnice. Za to Marine Le Penová spolu s ostatními představiteli extrémní pravice, to nedávna ignorující klimatické změny, nyní volá po vybavení všech škol, všech nemocnic a úředních budov klimatizací. Jenomže není zcela jasné, jak míní tento nákladný projekt financovat. Před francouzskou vládou touto a těmi příštími stojí velká výzva uchránit celou společnost před klimatickými změnami.
1: Hovořila Klára Notaro. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
3: Magda, inženýrka chemie a kolegyně mé mámy, si každé léto stěžovala. Bylo horko, že vlaštovky padaly vedrem. Brali jsme to jako další z Magdiných květnatých hrčení. Ale teď vím, že Magdin příměr nebyl zdaleka tak absurdní, jak se nám tenkrát zdálo. Ptáci skutečně můžou zemřít v letu. Na přehřátí. Pravda, začne jim to hrozit až při takových 35 nebo 37 stupních. Musí být podstatně větší horko než nějakých 25, při kterých vadla Magda. Ptáci nemají potní žlázy. Dovedou se ochlazovat jen otevřením zobáku, anebo se namočit a nechat vodu odpařovat. Přeborníci v tomhle umění jsou volavky a kormoráni. Pokud pták zemře vedrem, je pravděpodobné, že to bude v letu. Létání je pro ptáky namáhavé cvičení a výrazně zvyšuje šanci, že je postihne infarkt či mrtvice, anebo celkové selhání organismu. My lidé jsme lépe zařízení na to, abychom přežili při vysokých teplotách. Už proto, že máme potní žlázy a vodu, jejímž odpařováním se ochlazujeme, si nosíme v sobě. A jsou mezi námi jedinci, kteří teplo snášejí lépe než jiní. Konkrétní gen nebo několik málo genů pro snášení tepla, na rozdíl od genu, který nám pomáhá snášet zimu, ale nebyl objeven. Srovnáváním genomu lidí, kteří o sobě tvrdí, že v horku fungují dobře, s genomem těch, kteří se, jako Magda, při 25 stupních roztékají, bylo nalezeno 445 markerů, určujících, jak dobře horko tolerujeme. Lidé geneticky vybavení pro toleranci vedra prý ale vedro snášejí jen o nějakých 5% lépe než ti, kteří k tomu geneticky vybavení nejsou. Žádná sláva. Lidský organismus se může naučit vedro snášet, ale jen do určité míry. Musíme mu pomáhat dostatečnou hydratací. A i když horko, subjektivně, dobře snášíme, měli bychom mít na paměti, že je potřeba každý den strávit aspoň pár hodin v chladnějším prostředí, jinak své životně důležité orgány příliš zatěžujeme. Únava a malátnost, jaká se nás ve vedru zmocňuje, má své fyziologické důvody. Mimochodem, všimla jsem si, že Evropané mají ve zvyku v letním horku hekat a stěžovat si, ale když jim řeknete, že v některých místech na planetě jsou tropické dny i tropické noci celý rok a není před nimi kam utéct, mávnou rukou. Oni jsou na to zvyklí. Ano, lidé v jiných částech světa možná vedro snášejí o 5% lépe než my. To ale neznamená, že je pro ně zdravé.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Ex libris. italská města jsou přehlcena turisty a Řím není výjimkou.
5: To je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi.
4: Martin C. Putna s tímto fenoménem bojuje knihou. Napsal průvodce pro antituristy. Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny.
6: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
7: Je 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus.
7: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Praktičtí lékaři v Česku budou moct předepisovat o 12 léků víc než doteď. A záchranáři ve Venezuele vyprostili po 5 dnech od zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Dobré úterní odpoledne u zpráv Plusu. Zdraví vás Ondřej Látal. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
8: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
7: Praktičtí lékaři v Česku budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 12 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
9: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
7: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svoji vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
10: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
11: Valentina, me escuchas?
10: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
7: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a taky od Popůvek z kilometru 184. Zdržení vždy do Brna asi 10 minut. Na D2 se ucpává příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Před omezením u D1 je kolona ze 7. kilometru. Pro kamiony osobní auta projíždí rychleji. Na D52 z Brna do Mikulova za sjezdem na Rajhrad na 16,5 kilometru teď řeší nehodu dvou nákladních aut. V pravém pruhu vybočuje se bez kolon. A s kolonou na 10 minut počítejte na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Jinočany. Dobře dojďte. Dnes bude oblačno, ojedinělé na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky a jenom ojedinělé bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i velmi silné, a to hlavně na Moravě. Teploty 28 až 32 stupně. To byly zprávy, posloucháte Plus.
12: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Tím dnešním je Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, Michale, dobrý den.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
12: No a když je tady Michal Žák, tak hlavní roli dnešního vydání budou pochopitelně tropy, rekordy, a to nejenom v Česku. No a také otázka, jak s ní budeme žít. Kasenková přeje nerušený poslech.
6: Jak to vidí?
12: Když přišla série tropů nejenom v Česku, tak Michale, vy jste odjel do Alp, tak jsem si říkala, jestli vám přinesou ochlazení.
13: Tak určitě přinesli. Přece jenom platí, že čím jste výše, tak tím ty, hlavně ty denní teploty jsou nižší a to horko nebo to teplo se tam snáší příjemněji, takže rozhodně ano. Na druhou stranu i v těch vyšších námořských výškách rozhodně nebylo chladno a rozhodně i tam padaly teplotní rekordy, takže i tam bylo teplo.
12: Překonání teplotního maxima v České republice o 0,5 stupně, co jsme zažili o víkendu, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Tak co zapříčinilo tuto žhavou vlnu? Vedra trhala teplotní rekordy, přepisovala tabulky dosavadních měření nejenom v Česku, ale v celé řadě dalších zemí Evropy.
13: Ano, je to tak. Vlastně mohla za to příznivá konstelace, pokud to tak mohu říct, příznivá trošku v
12: vozovkách.
13: Přesně tak, ale z hlediska meteorologického vhodná kombinace, řekněme, povětrnostních faktorů, povětrnostní situace, kdy se vlastně nad evropským kontinentem vytvořila mohutná tlaková výše, která byla velmi dobře vyjádřena nejenom v nižších hladinách, ale i ve vyšších hladinách atmosféry. To znamená útvar, který se někdy označuje teďka v té moderní terminologii tím anglickým heat dome, což tedy do češtiny můžeme přeložit jako tepelná kopule nebo tepelný dom. A to je vlastně situace, kdy panuje počasí s minimální oblačností, tedy vlastně slunce, jinými slovy, může svítit od rána do večera. Teď dalším faktorem, který je typický pro tu oblast tlakové výše, mohutné tlakové výše, jako bylo v tomto případě, tak to jsou tam vlastně takové typické sestupné pohyby. Tedy vzduch z vyšších hladin klesá dolů do nižších hladin a přitom to je důležité, se ohřívá. Čili tím pádem tyto sestupné pohyby přispívají k dalšímu ohřátí už tak teplého vzduchu, který vlastně do té Evropy pronikal ze severní, severozápadní Afriky, čili z velmi rozpáleného kontinentu, rozpáleného regionu. K tomu se tedy přidaly ty sestupné pohyby oteplující ten vzduch, plus samozřejmě to intenzivní sluneční záření, které tedy díky té malé oblačnosti mohlo působit víceméně nerušeně. A teď navíc jsme v období vlastně krátce po slunovratu, tedy slunce má jednak nejvyšší sílu a hlavně den má největší délku. To znamená, že to slunce může svítit opravdu velmi dlouho a tím pádem ohřívat ten vzduch, respektive zemský povrch a následně vzduch velmi dlouho. No a vlastně dalším faktorem, který přispěl k těm vysokým teplotám, byla i malá vlhkost v povrchu, v půdě. To znamená, na řadě oblastí v těch předchozích týdnech byly podprůměrné srážky Česko nevýjímaje. No a samozřejmě, pokud ta půda je suchá nebo obsahuje jen velmi málo té vody, tak to znamená, že vlastně se nemá co odpařovat, když tam ta voda není. A tím pádem to teplo, které by se za obvyklých okolností částečně použilo na ten výpar, tak se teď může použít přímo na to ohřátí povrchu a následně toho vzduchu. Takže tato vlastně kombinace faktorů se postarala o to, že ty teploty byly tak mimořádné. A možná ještě jedna věc, která k tomu také přispívá, jsou nadprůměrně teplá moře a oceán atlantský v blízkosti evropských břehů. To zejména platí pro ty státy v západní Evropě. Takže i to samozřejmě nějakým způsobem přispívá k tomu těm vysokým teplotám a navíc to přispívá k tomu, že třeba právě hlavně v té západní Evropě to teplo bylo nejenom to suché, ale hodně často i takové to dusné, to znamená s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy vlastně se nám ta pocitová teplota jeví ještě mnohem vyšší a méně příjemná.
12: No a na to bych se ráda zeptala, Michale, protože krátkou, možná trošku srovnatelnou vlnu veder jsme měli už v květnu.
13: Ano, ano.
12: Tam teplo mě také ukazovalo 35, ale pocitově nyní, třeba když bylo 35, tak jsme měli pocit, že je 40, možná víc. Tak vlastně jak je to možné, že nyní jsme to pocitovali vlastně mnohem, mnohem teplej? Jenom mě zaujal citát vašeho kolegy z BBC. Je to pec poháněna teplnou kupolí, tak, kterou jste vlastně teď vysvětlit.
13: Ano, ano, je to tak, je to tak. Tak určitě ta vzdušná vlhkost hraje velkou roli na tu naši vnímanou vlastně teplotu, na ten náš pocit tepla a ten vzduch v těch posledních dnech přece jenom byl většinou vlhčí, takže ta pocitová teplota proto byla vyšší. A samozřejmě pokud jsme byli i venku na slunci, tak přece jenom proti tomu květnu má teď to slunce větší sílu, takže to vlastně přidává k tomu další, dál vlastně přidává nebo zesiluje ten pocit toho vnímaného horka. Jinak, když už jste se vlastně zmínila o té vlně veder v květnu, tak už ta sama o sobě byla velmi bezprecedentní pro tu roční dobu. Přesně v té západní Evropě ve Velké Británii poprvé na jaře teplota přesáhla 35 stupňů Celsia. No a teď jsme to teda znovu překonali. Naprosto bezprecedentně.
12: Mapa nejenom česká, ale vlastně celé Evropy zrudla. Dánsko, Polsko, Německo i Slovensko, další země. Zmínil jste Francii, Španělsko. Bohužel v mnoha zemích dochází i k úmrtím. Zaznamenali vůbec nejvyšší teploty za dobu těch soustavných měření. Varují i představitelé Světové zdravotnické organizace, že horko působí jako tichý zabiják, který přispěl k úmrtí nejméně 1300 lidí. Víme ze zpráv, že nemocnice třeba ve Francii, v Itálii praskaly ve švech, samozřejmě příjmy byly plné i v Česku, Španělsko hlásí, myslím, už přes 350 úmrtí. Francie po katastrofální vlně veder v roce 2003 zavedla závazný národní systém ochrany před horkem. Řada obcí má registry osamělých seniorů během extrémních teploty, aktivně kontaktuje, do kontrol se zapojují například poštovní doručovatele. Existuje něco takového v České republice?
13: Myslím, že ne úplně v této podobě jako ve Francii. To určitě ne. Na druhou stranu samozřejmě i tady ta častější a intenzivnější vedra znamenají, že prostě je nutné se s tím nějakým způsobem lépe vypořádávat a prostě starat se o zejména ty rizikové občany nebo kategorii lidí, kteří prostě jsou více ohroženy. Zaznamenal jsem, že třeba některé obce nebo některé úřady zpřístupňovaly své klimatizované prostory právě třeba seniorům, kteří nemají doma klimatizaci, aby si prostě na nějakou dobu oddechli a vlastně schladili se při tom horku, což mimochodem je třeba obrázek, který byl typický třeba ze Spojených států amerických z těch předchozích vln veder, tam také prostě v těch rozpálených velkoměstech zpřístupňovali prostě různé haly, tělocvičny a tak, které jsou klimatizované. A vlastně teď to známe do jisté míry, nebo začínáme poznávat i tady u nás v České republice, protože to schlazení pro ten organismus opravdu v řadě případů bez té klimatizace, pokud nemáme tedy nějaký historický sklep, který zůstane chladný i v těch 40, tak je to dosti obtížné. Takže toto je docela důležité.
12: No a jaká je tedy podle vás strategie státu? Nebo co vy byste viděl jako opravdu důležité, protože nejde jenom o to v uvozovkách, že se potíme, že je nám vedro, že se nevyspíme, ale má to celou řadu nejenom dopadů na zdraví, ale i na v podstatě
13: fungování,
12: asi všechny fungování segmenty
13: společnosti, ano, a fungování státu, jestli chcete.
12: Přesně.
13: Ano, ano, je to tak, je to tak. Samozřejmě jedna věc je, že máme nějakou adaptační strategii, která je nějakým způsobem stvárněna, připravena, ta určitě sama o sobě je poměrně kvalitní a dobrá. Druhá věc je samozřejmě, jak se daří vlastně ty jednotlivé body naplňovat v praxi, a tam, co si budeme říkat, poněkud jdeme pomaleji, než bychom asi měli, nebo než je prostě tempo toho oteplování. Na druhou stranu je to trošku smutné, protože víme, že tohle to jako má přijít už od konce 90. let v podstatě, nebo minimálně začátku 0. let, kdy prostě ty klimatické projekce už byly nějakým způsobem k dispozici a upozorňovaly na to, že prostě ta horka tu budou častější, ta léta, že budou teplejší, a tedy, že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a adaptovat. Samozřejmě jsou obce nebo části měst, které jsou na tom lépe. Já třeba

0: s kolegou Tichým připravu pořad pro Českou televizi Česko a Evropa řeší klima, teďka se to bude jmenovat Klima v souvislostech. A my tam vlastně mapujeme ty příklady dobré praxe, třeba i těch adaptačních opatření na horko. Takže najdeme samozřejmě takové dobré případy a inspirativní příklady v Česku, ale prostě je jich stále málo. V tom vlastně celkovém republikovém pohledu pořád prostě máme, myslím, poměrně pomalé tempo, třeba i přeměny toho veřejného prostoru. Hodně se mluví, že samozřejmě stromy, parky, tyhle ty zelené prvky, případně zelené fasády a podobně jsou důležité pro to sklezení toho veřejného prostoru, ale když tak zapátráme ve svém okolí, tak kolik těch prostor, víte třeba, že se opravdu výrazným způsobem proměnilo, že tam přibyly ty stromy a že se prostě rozšířila vlastně ta plocha v těch prostorech, kde ti lidé žijí. Samozřejmě jedna věc je, že se někde vysadí nový les a podobně, nebo park na okraji města, to je samozřejmě super, ale prostě to důležité je v tom prostředí, kde se ty lidé nejčastěji pohybují, kde žijí, kde spí, kde bydlí. A tam si obávám, že to je prostě dosti pomalé tempo. Další věc je určitě otázka budov. My tady samozřejmě tradičně ten design našich budov byl orientován na ty delší zimy, aby tedy budovy udržely teplo, to je logické, ale teď se musíme potýkat i s tím, aby naopak toho tepla se pokud možno nějakým způsobem zbavili nebo nebyly tak přehřívány. Naštěstí třeba ty venkovní žaluzie už dneska nejsou novostaveb žádnou vzácností, ale už jsou standardem, ale třeba ještě před 10-15 lety to tak úplně nebylo. A pak je samozřejmě otázka třeba té klimatizace, pokud už prostě nejde žádné jiné opatření, a tam je to samozřejmě problém, protože na jednu stranu, pokud se bavíme o takové té klasické klimatizaci, která vyžaduje zásah stavební do toho bytu nebo domu, někdy narazíme třeba i na problémy s památkáři a tak dále. A samozřejmě druhá věc je záležitost finanční, protože to si budeme říkat.
1: Přijde účet.
0: Pak přijde účet, přesně tak. Jednak za to stavební úpravu, nebo když máme třeba nějakou tu mobilní klimatizaci, tak potom samozřejmě za tu elektřinu, a ty klimatizace nejsou většinou, zejména ty mobilní, nějak moc efektivní z hlediska těch financí.
1: Michale, jaká adaptační opatření ve světě vás zaujala?
0: Tak určitě jsou to prvky, které kombinují, jak se říká, takzvanou tu modrozelenou infrastrukturu. To znamená, kdy prostě se využívá jak voda, čili chladicího efektu vody, tak kombinace právě té zeleně, která pokud možno by měla být jako orientována vertikálně, to znamená, ne, že máme nějaký sice hezký zavlažovaný zelený trávník, to je samozřejmě příjemné, pokud si na něj můžeme lehnout a odpočinout, to určitě ano, ale ten chladicí efekt jako kromě psů je v podstatě minimální, nebo účinku pro psy, ale prostě je to prostě opravdu o tom, o té hustší zeleni, i když samozřejmě na druhou stranu potom zase máme trošku třeba obtížnější provětrávání těch ulic, protože ten vítr tolik tam neprofukuje, takže musíme trošku myslet, jestli tam třeba nemáme nějakou dopravu, která by vypouštěla škodlivé látky, i když to se u nás třeba výrazně způsobí lepší. Zaujalo mě, teď jsem viděl obrázek, tuším, že to bylo z Číny, z nějakých výškových budov, kde ze zhora vlastně chrlili vlastně vodu, velké množství vody, která se, že, jak padá dolů, postupně měla v takovou tu vodní tříšť nebo ten vodní závoj, mlhu, nebo něco takového, a tím pádem vlastně ochlazuje to ty oblasti kolem těch výškových domů, a je to vlastně z hlediska teplotního nebo zmírnění těch teplot poměrně efektivní. Otázka samozřejmě, jak je to náročné na tu vodu a na tu ekonomiku toho provozu. Ale určitě je to přesně o tom myslet více, aby ta voda prostě se nějakým způsobem v té oblasti objevila. Samozřejmě pak jsou to takové ty schlazovací fontánky a podobně. Všichni to asi trošku známe, ale není jich tolik.
1: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize.
2: Jak to vidí?
1: Před vysokými teplotami varují i nejvyšší představitelé OSN. Lidstvo má za sebou 11 nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány. Klimatické katastrofy jsou čím dál častější, ničivější, nákladnější. Řekl byste, Michale, že ta klimatická změna postupuje rychleji, než jsme vůbec očekávali nebo jsme si mysleli?
0: Je to otázka. Ona vlastně postupuje, řekněme, podle toho pesimističtějšího scénáře, řekněme, z těch možných scénářů.
1: Možná ještě dodám citaci generálního tajemníka OSN Guterreše: El Niño neklepe na dveře, spíš hrozí, že nám strhne celý dům.
0: To je dobrá poznámka. Čili jedna věc je samozřejmě ta rychlost, která prostě je možná spíš až exponenciální než lineární v těch posledních dvou dekádách, řekněme. Ale i to je prostě v nějakém tom možném scénáři, který byl k dispozici, nebo které byly k dispozici už před několika dekádami, ale samozřejmě ty scénáře jsou různé od těch optimističtějších po ty pesimističtější a to, že se pohybujeme po tom pesimističtějším, je prostě realita. Takže samozřejmě doufali jsme spíše v to, že to nebude právě. Já bych to řekl takto, že jsme možná doufali, že se nebudeme pohybovat po těch pesimističtějších scénářích, ale půjdeme trošku někam více do středu a tam zatím bohužel tedy nejsme. A to El Niño, to je samozřejmě důležitá věc, která teď nás čeká, už vlastně tedy propukla, když to tak řeknu. To znamená v Tichém oceánu, teplejší voda v té tropické části Pacifiku a následně dopady na dění v atmosféře a v počasí v různých koutech světa. A určitě se potvrzuje, že to letošní El Niño bude opravdu super, super El Niño. Dokonce ty nejnovější modely počítají s tím, že by ta teplotní odchylka mohla dosáhnout na konci podzimu až plus 4 stupňů Celsia, což je opravdu, jako se anglicky říká, off the charts, čili mimo vlastně ty grafy nebo prostě ten rozsah té stupnice, který se vlastně běžně používá pro ty znázornění těch odchylek, tak vlastně teď se musela ta Y-ová stupnice, ta svislá, vlastně zvětšit svůj rozsah, aby se tam ta očekávaná odchylka vůbec se dala zakreslit, protože v historii to prostě stačilo a teď letos to očividně stačit nebude.
1: A vy jste museli dokoupit červenou barvu, co se týče, když to řeknu velmi laicky, ano. Michale, kreslení těch kreslení.
0: Ano, nebo prostě je to tak, té červené opravdu, nebo fialové, nebo jakou chcete, záleží na té použité stupnici, tak to bylo až moc těch posledních dnech, nebo je ještě stále, zejména v té východní části střední Evropy. Takže to El Niño určitě nějakým způsobem se projeví i tady na dění v Evropě, zejména tedy tím nárůstem té teploty, takže se dá očekávat, jak jste říkala, těch 11 nejteplejších let, takže to rozhodně neskončí, že bude mít 12-13, protože ten letošní rok určitě nebude nějaký studený, spíš naopak globálně, a ten příští rok, pokud tedy vyjdou ty předpoklady, jak jsou, tak má tendenci se stát vůbec jako nejteplejším rokem, zase překonat tedy ty dosavadní rekordy z historie.
1: Vlna veder eskalovala rozdáním vysvědčení. Ještě stále máme červen, když dnes je to poslední den. Léto teprve svým způsobem začíná, tak jaké bude?
0: To je dobrá otázka. Vlastně možná ještě jenom taková poznámka těm rekordům. Když vlastně teďka jsme překonali ty rekordy, tak je dobré se podívat, ze kdy ty rekordy vlastně byly historicky naměřeny, nebo kdy byly historicky naměřeny, v jakém vlastně období. A tam to vlastně zpravidla bylo v té poslední, řekněme, dekádě července nebo začátkem srpna, i když samozřejmě u nás v těch Dobřichovicích ten rekord je trošku posunut dokonce až do té poloviny srpna zhruba. Takže vlastně jsme vlastně s těmi rekordy zhruba o měsíc dříve, než by to bylo odpovídající tomu průměrnému ročnímu chodu teploty, to znamená tomu období těch nejvyšších teplot, kdy ty rekordy zpravidla byly zaznamenávány, tedy myslím ty absolutní rekordy teďka. Jaké bude to další léto, nebo jak jste se ptali, další týdny, jaké budou to léta?
1: To současné.
0: Tak samozřejmě asi všichni posluchači už tuší, že ten vrchol té současné vlny veder je naštěstí za námi. Teď už se nám ochlazuje, i když třeba dnes ještě na jižní Moravě rozhodně chladno nebude. Tam ty teploty zase ještě můžou vyšplat až k těm velmi horkým 35 stupňům Celsia, ale na západě Čech třeba bude v úzovkách už jenom kolem 25, čili už to tam bude citelně chladnější. Zítra se ochladí i na tom východě, i když stále tam ještě tropická třicítka zřejmě bude, ale pozítří ve čtvrtek už ani na východě tropické teploty nebudou a pak to vypadá, že do konce týdne asi od těch vysokých teplot na celém území tedy oddechneme.
1: Na jak dlouho?
0: A to je dobrá otázka, na jak dlouho. Vypadá to, že určitě by to mělo být do začátku příštího týdne. Potom některé modely dávají možnost opětovného proniknutí vlastně poměrně teplého vzduchu. Jednak, že by se měla vytvořit zase další, ta zmiňovaná tepelná kupole nad západní Evropou. A tam je otázka, jak se vlastně posune k nám do Evropy střední. Jestli a kdy, protože to potom výrazně ovlivní podobu těch konkrétních teplot tady ve střední Evropě. Obecně se dá očekávat, že se pravděpodobně tedy oteplí po víkendu, ale jak moc a jestli to bude na podobnou úroveň, no to snad nebude tedy, doufejme, ale jestli to prostě bude zase výrazně nad 30 stupňů Celsia, to zatím je nejisté, i když některé modely, to si přiznejme, to naznačují. Většina zatím není tak extrémních, ale je pravda, že když se vrátíme k té uplynulé skončící vlně veder, tak tam byla zajímavá situace, že vlastně zhruba nějakých těch 7-8 dnů dopředu vlastně také ty nejvyšší teploty dávaly jenom některé takové ty okrajové běhy modelů a ten průměr byl citelně chladnější, než nakonec tomu bylo. Tak doufujeme, že to nebude i současná situace.
2: Jak to vidí?
1: Pokračujeme v rozhovoru s meteorologem a moderátorem počasí České televize Michalem Žákem. Po historicky rekordním teplém supertropickém víkendu dorazili na mnoho místech bouřky, které zanechaly škody. Tak uklidňuje se ta situace podle vašich informací?
0: No, aktuálně ano, ale je to jenom, nechci říct před bouří, ale vlastně před dalšími bouřemi ano, určitě, protože počasí na našem území nebo ve střední Evropě ovlivňuje zvlněná studená fronta, která vlastně odděluje ten horký vzduch na východě od chladnějšího na západě. A ta bude vlastně počasí u nás ovlivňovat dnes a ještě zítra a bude podporovat opět tvorbu právě přeháněk a bouřek. Dnes pravděpodobně více těch bouřek dorazí až ve večerních hodinách a v noci na zítřek, ale zase můžou být silné. No a zítra to vypadá, že těch bouřek bude celkově nejvíce z této vlastně situace povětrnostní. To znamená, že zítra je i vlastně v podstatě na celém území šance na nějakou bouřku a ty bouřky zítřejší mají potenciál zase být až velmi silné. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách můžou být taky silné, ale ty extrémnější nebo ty silnější pravděpodobně na Moravě a ve Slezsku. Takže je vlastně potřeba se připravit zase na tu možnost, že můžou být ničivé s přívalovými srážkami, které budou třeba 50, 60 nebo o jedně, ale možná i více milimetrů. Kroupy včera padaly až 5 cm, ty se tedy nedají vyloučit ani zítra. Neříkám, že 5 cm, ale několika centimetrové kroupy jsou tam pravděpodobné a samozřejmě i nárazy větru, silného větru. Takže ten potenciál těch ničivých bouřek tu bohužel je. A jak říkám, zítra bude asi takový vrchol v rámci této třídenní situace.
1: Je čas, omlouvám se, klimatizace, čas dovolených, cestování, tak kde je vlastně příjemné letní, jaksi normální počasí, tak, když zůstaneme možná v Evropě,
0: když zůstaneme v Evropě, určitě. Místo. Tak samozřejmě v posledních dnech ty nižší teploty panovaly především v severních částech kontinentu, který vlastně ta vlna veder nezasáhla nebo se tam oteplilo jenom přechodně na krátkou dobu. Mimochodem teďka díky těm extrémně vysokým teplotám se výrazně prohořál jižní Balt. Třeba na Uzedomu má 25 stupňů Celsia, což jako rozhodně není málo, kdo to tam zná. Takže ví, že teplota 22 bývá takové jako obvyklé maximum v létě. Takže teď se také ochladilo nebo ochlazuje, takže by to mohlo být docela zajímavý tip. Velmi teplá je, ale i třeba voda ve Středomoří a na Jadranu, na severu Jadranu má téměř 30 stupňů Celsia v okolí Benátek, což už tedy jako na Jadran je také hodně. U Marseille tam je voda také velice teplá, o 8 stupňů teplejší než je obvykle, o 8 stupňů, což je extrémní odchylka. Takže tam úplně ne, ale samozřejmě druhá možnost jsou hory, jsou vlastně výše položené oblasti, i když tam samozřejmě v těch posledních dnech také bylo velmi teplo, třeba včera ve Štrbském nebo na Štrbském plese v Tatrách poprvé teplota přesáhla tropickou třicítku, to se ještě nikdy v historii nestalo a to jsme ve výškách, že jo, přes 1300 metrů, čili už opravdu vysoko. Takže ty hory samozřejmě fungují, i když platí, že musíme tedy vyrazit do trochu větších výšek, ať už jsou to hory naše české, nebo prostě Karpaty, nebo třeba také Alpy.
1: A nebo ještě dál, třeba v Nairobi je 22 stupňů.
0: Ano. Prší. Je pravda, že samozřejmě některé ty výše položené oblasti, třeba i v té Africe, jsou pochopitelně chladnější. Možná jenom ještě vlastně, když jsme u těch Alp, já tedy z vlastní zkušenosti mohu i říci, ty vysoké teploty významným způsobem dopadají pochopitelně na tamní ledovce. Včera vlastně ve Švýcarsku byl takzvaný den Glacial Loss, teď se nejsem úplně jistý toho tím českým názvem, ale prostě den, kdy vlastně roztaje sníh, který napadne během předchozí zimní sezóny. Už vlastně včera, obvykle to bývá až někdy v polovině srpna, ideálně by bylo, kdyby to bylo až v září, aby vlastně ten ledovec neubýval. Takže teď v těch dalších vlastně měsících až do října už bude vlastně tát ten ledovec těch předchozích let, nikoli v to, co napadlo během uplynulé sezóny. Takže zase ty ledovce budou bohužel ubývat. A třeba velkým problémem ve Švýcarsku je sucho. Mě překvapilo, že ve výškách kolem 1200-1300 metrů zalévají pastviny, kropí pastviny vodou, aby vlastně krávy a další zvířátka měla co vlastně jíst, aby vlastně opravdu tam bylo něco k pastvě.
1: Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl dnešním hostem. Já vám za to děkuji a přeji pokud možno krásné osvěžující léto.
0: Já děkuji a také přeji krásné léto a mějte se hezky.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Je půl druhé.
3: Český rozhlas Plus.
2: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí městského soudu v Praze v otázce viny, snížil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k nejvyššímu soudu. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva a jeho rodiny. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který pravděpodobně utekl do Francie. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo více než 1,25 milionu cizinců. V Německu dokončili obří projekt rekultivace důlní krajiny. Na pomezí Saska a Braniborska vznikl systém jezer v místech, kde se dřív těžilo uhlí. Údajně je to největší umělá vodní plocha v Evropě. Dopravní informace na Plusu. Na Pražském okruhu je teď zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Lochkov. Na 14,5 kilometru zastavila provoz nehoda dvou nákladních aut a kolona je odvezce a prodlužuje se. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 a taky od Popůvek z kilometru 184. Zdržení vždy do Brna, teď asi 10 minut. Na D2 se ucpává příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Před omezením u D1 je kolona ze 7. kilometru. Pro kamiony je výrazně delší, osobní auta projíždějí rychleji. Na D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometru řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu a vybočuje se zatím bez kolon. Na Pražském okruhu je zastavený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Lochkov. Kolona na 10 minut je na Pražském okruhu i směrem z letiště na D1 od plzeňské D5 ke sjezdu na Jinočany. A komplikace jsou teď v Povltavské u odbočky na Bulovku, řeší se tam nehoda, kolony jsou od Balabenky i mostu Barikádníků na 10 minut. Dobře, dojďte. Je a bude oblačno, ojedinělé na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky a jen ojedinělé i bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, budou i velmi silné, které budou postupovat pravděpodobně přes Českomoravskou vrchovinu a jižní Moravu k severu až severovýchodu. Teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě republiky až 36 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Začíná pořad Věda plus inspirativní témata a rozhovory s vědci. A čemu se budeme věnovat právě dnes? Pomocí tomografické metody Life Micro CT pozorují vědci vápenité schránky živých korálů. V čem se liší skenování živého organismu od jiných vzorků? Archeologové zkoumají osobní věci obětí srebrnické genocidy. Proč jsou k analýze přizváni právě archeologové? A klíšťová encefalitída může zanechat trvalé následky bez ohledu na věk. Co může pacienty dlouhodobě potrápit? I o tom budeme mluvit. Posloucháte Vědu plus dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Věda plus.
4: Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Vědci z CEJTEC VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoci odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
5: Konečná zastávka, prosím.
6: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
7: Přivezli jsme je z vídeňského akvária Haus des Meeres. Žijí tam v mořské vodě.
8: Ukazuje mi Hanna Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
9: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
8: Korály jezdí z Vídně do Brna jednou týdně, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
10: Ten den, kdy mají korály přijet, tak naši spolupracovníci z Medical University of Vienna jdou do Haus des Meeres a vyrazí autobusem na vídeňské hlavní nádraží, dojedou do Brna vlakem.
8: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, kde mají co nejpřirozenější prostředí.
10: Ten vlastně věnujeme skenování, výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
6: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
10: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo do dlaně nebo mezi dva prsty.
6: Vídeňští výzkumníci Hanna a Anton vybírají správný vzorek. Vkládají ho do zkumavky.
10: Ty korály se vlastně chystají tak, že máme korálový systém a my si kousek toho korálu můžeme odříznout a nalepit, přechystat a vlastně jeden jediný polyp, což si můžeme představit jako takové kytičky, by měl být schopný obnovit celou tu kolonii.
6: Vložili jsme ten malý vzorek s korálem do zkumavky a nyní se na to díváme pod mikroskopem.
10: Pomocí toho mikro CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To byla ta motivace proč jít dělat mikro CT skeny, že okem ani mikroskopem člověk nevidí, co se skrývá pod tou vrstvou.
8: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Pořídí stovky rentgenových snímků z různých úhlů. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
11: Já se tady teď umístuju takový oranžový stojánek. Je to v podstatě taková tyčinka, která se připne magnetem na manipulátor.
6: Právě nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
11: Věřím si, že drží, je naprosto nezbytné, aby ten vzorek se nikterak nepohl, protože by to pak mohlo způsobit rozmazání.
6: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
10: Když se podíváme vlastně teď na ten živý korál, tak my vidíme takový, fakt vypadá to jako kamínek a na povrchu toho kamínku je měkká tkáň, to jsou ty polypy, to je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
8: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy, kteří zkoumají korálové útesy přímo v oceánu. Metodu mikro CT by chtěli využít ke sledování toho, jak světlo, fotosyntéza nebo změny prostředí ovlivňují růst korálů.
10: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
8: Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: V tématu budeme pokračovat pomocí tomografické metody LIFE MicroCT. Pozorují brněnští vědci růst vápenité schránky živých korálů, aniž by je právě poškodili. Stejnou technologii ale mohou využít i při výzkumu dalších organismů nebo při vývoji nových materiálů. Jaké možnosti otevírá a kam se může posunout? To už si povíme s vedoucím laboratoře rentgenové počítačové mikro- a nanotomografie na CEJTECu VUT Tomášem Zikmundem. Hezký den.
12: Dobrý den.
4: Co jste díky této metodě u živých korálů poprvé změřili nebo zjistili, co dříve nebylo zkrátka možné?
12: Tak především se jedná o vizualizace 3D struktury té tvrdé schránky korálu. A to, co je na tom neobvyklé, je, že se nám to podařilo u živého korálu, který nám vlastně posloužil k tomu, že mohl dál žít a my jsme ho v čase mohli znovu zdigitalizovat a tak jsme se dostali vlastně k záznamu jeho růstu.
4: Korály jsou jen jedním z příkladů. U jakých dalších živých organismů už tomografii využíváte?
12: Tak u živých organismů tomografii moc nepoužíváme a tento experiment s korály je vlastně u nás první tohoto typu. Nám více vyhovují spíš ty neživé organismy nebo něco jako ex vivo experimenty a ty provádíme především na laboratorních zvířetech, jako myši, krysy a akvarijní rybičky, protože ty se často stávají v laboratoři jako modelem toho lidského organismu. Co se týče nějakých zajímavých zvířátek, tak zde probíhaly různé studie na chameleonech, mlocích, žábách a ještěrkách a dost často se jedná i o nějaké vzácné nebo ohrožené druhy.
4: A obecně v čem se liší skenování živého organismu od běžného průmyslového nebo materiálového vzorku? Co je technicky náročnější?
12: Ze mě napadají tři takové body. Je těžké vlastně u toho živého organismu zafixovat jeho polohu, která se nesmí při té akvizici v přístroji hnout. Pak jde o to udržet ten organismus v jeho přirozených podmínkách, aby samozřejmě ten jeho život nebyl ovlivněn. Takže například ty korály byly obrovské starosti, nechat ho v nějaké komoře se slanou vodou a perfektním pH a tak dále. No a to, možná to nejdůležitější ještě je vlastně nastavení toho přístroje a celého experimentu tak, aby byl život toho organismu co nejméně ovlivněn tím radiačním zářením.
4: A kde vidíte největší potenciál této technologie pro medicínu? Může jednou přispět k lepší diagnostice nebo vývoji nových léčebných postupů?
12: V medicíně i diagnostice jako takové bude největší přínos asi spíše nějaké nepřímý, protože to LIFE MicroCT nebude asi běžnou metodou pro vyšetřování pacientů, jelikož se pracuje s vyšším rozlišením a k tomu jsou potřeba malé objekty, ne jako celé lidské tělo. Takže to vidíme, že pokud se přenesou nemoci a projevy léčiv právě na ty laboratorní organismy, jako ty modely těch lidských, tak by vlastně to pomohlo odhalit mechanismy nemocí nebo třeba ověřovat nějaké léčebné postupy.
4: A když se podíváte na projekty nebo podíváme na projekty vaší laboratoře, ve kterém oboru podle vás přinese tomografie v příštích letech největší průlom? V biologii, medicíně nebo třeba v ochraně životního prostředí?
12: Největší uplatněním vidím u těch organismů, které lze opakovaně zobrazovat bez výrazného narušení toho přirozeného života. To zrovna ty korály na to sedí. U aktivních živočichů je to v podstatě složitější vzhledem k jejich pohybu těla a tak dále. Proto momentálně vidím, když bych si měl vybrat z těch tří kategorií největší uplatnění v tom nějakým krátkodobým horizontu, tak je to v té ochraně životního prostředí.
4: A můžete být ještě konkrétnější na závěr?
12: To uplatnění je právě přes jakési zodpovězení těch růstových mechanismů právě takových organismů, jako je korál nebo rostliny. Protože pokud by jsme uvažovali nějaké ty živočichy jako myši, tak tam se řeší ještě složitější výzvy s procesem dýchání a pohybem těla skrz tep. A na to tato technika úplně vhodná a připravená není.
4: O využití tomografie nejen při výzkumu živých organismů jsme mluvili s Tomášem Zikmundem z CEJTECu VUT. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
12: Taky děkuju. Naschanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: A stále posloucháte Vědu Plus na Českém rozhlase Plus. Teď nás čeká další téma. Čeští archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni pomáhají svým výzkumem objevit a vyprávět osobní příběhy obětí genocidy v bosenské Srebrenici. Zkoumali předměty z památníku Srebrenica Potočary, kde jsou části oděvů, obuvy, dokladů a dalších věcí, které patřily obětem jednoho z nejhrůznějších zločinů moderních evropských dějin. Jednotky bosenských Srbů tehdy v červenci 1995 zavraždili přes 8 tisíc tamních muslimských Bosňáků. Vyšetřovatelé později v masových hrobech našli a identifikovali ostatky asi 7 tisíc z nich. Jejich příběhy se teď pokouší lidem zprostředkovat a do výzkumu se na jaře zapojil Pavel Vař, archeologie,

0: třídy 20. století. Takže právě proto a vlastně od loňského roku spolupracujeme v rámci jednoho běžícího projektu a už současně připravujeme i další evropský projekt na pokračování toho výzkumu.
1: Výzkum se zaměřuje na každodenní život ve Srebrenici v době, kdy byla během války obležená. Co se vám podařilo zjistit o tom, v jakých podmínkách tam lidé přežívali?
0: Podmínky zatím byly dokumentovány především svědectvím, ústním svědectvím těch obléhaných, těch, kteří přežili. Nicméně v památníku se nachází veliké množství artefaktů, předmětů, které darovali z obyvatelé Srebrenice, kteří dnes třeba vůbec už Srebrenici nežijí. Obrovské množství lidí se po válce odstěhovalo, emigrovalo a najdete je v podstatě na všech světadílech. Dnes a tyto předměty vypovídají, jsou skutečně hmatatelné doklady toho každodenního života, vypovídají o těch otřesných podmínkách, v kterých několik let, vlastně od roku 92 do roku 95 lidé žili. Například město bylo bez elektrického proudu a Bosňáci v Srebrenici byli velmi vynalézaví, takže si vyráběli různá zařízení na výrobu elektrické energie, k čemuž používali vodní pohon, takže různé mlýnky s využitím třeba jízdních kol nebo něco takového. Ve městě fungovala škola, jo, která i přes ty otřesné podmínky prostě vyučovala. Bylo tam zdravotnické zařízení, byla tam nemocnice. A zároveň z velké množství těch předmětů pochází z humanitární pomoci. Balíky byly schazovány v podstatě každou noc letadly. A samozřejmě záleželo na tom, jestli dopadly do té obléhané zóny anebo do srbských linií. A ty z balíky obsahovaly nejrůznější předměty, nejenom tedy v potraviny, ale také třeba obuv a ošacení.
1: Vy jste jako archeologové zvyklí, že se z nalezených předmětů snažíte rekonstruovat příběhy lidí, kteří jsou zkrátka po smrti, ale v čem je to pro vás nejtěžší? Zkoumat ty předměty v podstatě vašich současníků?
0: Ty předměty vypovídají tragické příběhy, které se odehrály v podstatě, ano, teď to bude, tam bude červenec, že 31, je to 31 let. A ta jejich výpověď je skutečně bezprostřední, neuvěřitelně autentická. V těch sbírkách se nachází tisíce předmětů, které nebyly dodnes vlastně předmětem dokumentace a analýzy. Oni z části pocházejí z masových hrobů, tak jak byly vyňaty, tak jsou byly umístěny do depozitářů a teprve teď vlastně vzniká jejich obrazová databáze. A právě prostřednictvím té databáze se sdělujeme nejprve samozřejmě příbuzným, blízkým, kteří třeba dodnes vlastně neví přesně, co se s jejich blízkými stalo a nyní vlastně můžou najít jejich osobní věci. Tak sdělujeme ten příběh s široké veřejnosti, protože na to se nesmí zapomínat. Tak takovéto záležitosti samozřejmě od té doby se opakovaly. Genocidy se odehrávaly na dalších místech a pokud se nepoučíme, tak samozřejmě se budou odehrávat i nadále.
1: Jak moc vám tu práci usnadňuje právě vaše dosavadní praxe a znalost technologií, které k tomu používáte?
0: Co se týče těch, jak říkají archeologové, movitých artefaktů, tedy těch menších předmětů, tak využíváme standardní archeologické postupy. Nezáleží na tom, jestli ten artefakt je tisíce let starý nebo jen několik let starý, takže standardní dokumentace, fotografická, vytváření 3D modelů, učování materiálu. Tady je velice naléhavý problém a to je konzervace. Ty předměty se rozpadají, jsou často z organických materiálů, z kůže, z textilu, z papíru, třeba dokumenty. A tady právě spolupracujeme s univerzitou v Amsterdamu s jejich konzervačním centrem, která by se měla zapojit do toho budoucího projektu. Ale pak jsou tady i artefakty, jak říkají archeologové, nemovité, na které bychom neměli zapomínat. O genocídě a etnických čistkách ve Srebrenici a okolí vypovídá například i architektura. Ještě předtím, než byla obležena Srebrenica, tak docházelo etnické čistce v okolí a desítky vesnic zůstaly pustými a jsou pusté dodnes. Archeologovi to připomíná v Českou krajinu třeba po husitských válkách nebo po 30. válce, kdy se nacházeli v okolí třeba velkých měst spousty

0: vypálených, vypleněných vesnic. A stejně tak to ovšem vypadá 30 let po skončení války kolem Srebrenice. Najdete vesnice, kde všechny domy byly systematicky rozstříleny, vykradeny, vypáleny. A to jsou také němí svědkové těch strašných událostí, kterým docházelo v Srebrenici a okolí.
1: Předměty zkoumali forenzní antropologové. Jak se ty vaše analýzy doplňují právě s prací antropologů?
0: Antropologové se zaměřili na lidské ostatky a ty byly právě předmětem analýz a podařilo se identifikovat zhruba 7,5 tisíce jedinců. Ta srbská armáda už něco tušila o forenzní antropologii, takže docházelo k sekundárnímu a terciárnímu pohřbívání, to znamená, že ty hroby byly znovu otevírány a ty jedinci byly pohřbíváni na dalším místě a pak na dalším, třeba třetím skrytém místě, takže ostatky jednoho člověka se mohly nacházet na třech místech ve vzdálenosti 35 kilometrů, takže to skutečně byla velká výzva pro antropologii. Oni tedy se zabývali na špičkové úrovni těmi lidskými ostatky a podařilo se identifikovat s jedince, kteří byli zavražděni, ale ty samotné předměty, co měli ti mrtví u sebe, ty vlastně nebyly předmětem žádného dalšího podrobného zpracování a byly uloženy v depozitáři. Takže na ty se právě zaměřujeme a doplňujeme takto to svědectví antropologů.
1: Pavel Vařeka, vedoucí katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Pěkný den.
1: Ve Vědě Plus už další téma. I mladí pacienti mohou mít dlouhodobé potíže po prodělané klíšťové encefalitidě. Trápit je mohou například bolesti hlavy nebo poruchy paměti a soustředění. Vyplývá to z nově publikované studie českých infektologů. Vedlí lékaři z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. V Česku se každoročně diagnostikuje kolem 700 případů této nemoci.
2: Pojďte mi natáhnout ty ruce a ukážeme si, ještě stále se klepou.
3: Ptá se lékařka Eva Judová, 20-leté Lucie. Necelý týden už leží na klinice infekčních nemocí ve fakultní nemocnici Bulovka kvůli nákaze klíšťatem. Mimo jiné ji trápí silný třes prstů.
2: Už je to lepší, než to bylo, ale furt ještě trochu. Zrovna tohle to je jedna z těch věcí, co opravdu může přetrvávat. Není to třeba něco, co by nám bránilo pacientku propustit domů. Je to opravdu jako taky častá taková jako komplikace, kterou vydáváme. Může to samozřejmě lidi limitovat v jejich profesi, když vykonávají nějakou jemnou práci.
4: Je to něco, co se teda ztratí?
2: Mělo by se to postupně časem upravit, ale opravdu to dlouhodobé přetrvávání v rámci třeba týdnů vydáváme, není to jako nic neobvyklého.
3: Přisátého klíštěte si Lucie všimla v řádu hodin. Po třech dnech se u ní objevily horečky, které brzy ustoupily. Asi po dvou týdnech se ale vrátily znovu.
5: Mě hlavně hrozně bolela hlava, takže jsem vlastně nemohla vůbec fungovat a měla jsem ty horečky 39.
3: Na vedlejším lůžku leží padesátnice Květa. Také ona skončila v nemocnici kvůli klíštěti.
6: Po týdnu to přišlo najednou, prostě začala zimnice a ta horečka, potom vlastně už to jelo. No.
7: Dobrý den, dámy. Potřebujete něco na bolest?
3: Ujišťuje se zdravotní sestra Iva Rokosová.
7: Když by bylo potřeba, zvonečky máte u rukou, zazvoníte a řeknete si jo.
3: Opouštíme oddělení, kde jsou hospitalizovány pacientky, které vlastně budou už za chvíli propuštěny a vydáváme se směrem k jednotce intenzivní péče, kde teda leží další pacient.
8: Na začátku nám to bylo těžké, protože on byl v podstatě bezvědomý.
3: Popisuje lékař Zula Badájev.
8: Asi od třetí dne se začal probírat. Tím, že jsme jakoby zapůsobili kortikoidama, snížíme vliv toho otoku těch mozkových plánů.
3: Je to senior, je kolem 80.
8: Asi tak. Skoro normálně chodí, pohyblivý, žádnou parézu nemá, teda dopadne docela dobře.
3: Na klíšťovou encefalitidu žádný lék neexistuje. Lékaři tak můžou ovlivnit jenom jednotlivé příznaky. Jestli nemoc zanechá následky, se podle infektoložky Dity Smíškové dá částečně odhadnout právě z toho, jak závažný průběh nemoci pacient má.
9: U těch nejzávažnějších pacientů je ten průběh špatný hned od začátku. Začínají většinou na jednotce intenzivní péče a po několika dnech, někde i týdnech se přesouvají na standardní oddělení a pak většinou do nějakých rehabilitačních zařízení. Zrádné je to, že i pacient, který stůně zdánlivě nekomplikovaně, může mít do budoucna také problém s nějakými následky, které mu třeba znemožňují dělat všechno to, co byl zvyklý před nemocí.
3: Také na dlouhodobé následky po prodělané klíšťové encefalitidě se zaměřila studie infektologů vedená lékaři z Bulovky. Spolupracovali na ní i infekční kliniky Pardubické a Českobudějovické nemocnice a fakultní nemocnice Ostrava. 200 hospitalizovaných pacientů sledovali lékaři ještě rok po prodělané nákaze.
9: Skutečně jsme prokázali, že ty následky nejsou jednoznačně vázané na věk, hlavně co se týče takzvaného postencefalitického syndromu. Jsou to problémy, kvůli kterým se lidé nemohou vrátit k původnímu způsobu života. Nezvládají třeba práci na počítači, často je bolí hlava, pozorují zhoršení paměti, poruchy koncentrace. Skutečně to limituje. To se může stát i u velmi mladých pacientů.
3: Naopak motorické problémy se podle studie objevily spíše u starších lidí. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Ve Vědě Plus dnes mluvíme o klíšťové encefalitidě a o nové studii českých infektologů. Jak už zaznělo, 4 infekční kliniky do ní zapojili na 200 pacientů a sledovali je po celý rok od nakazy. O výsledcích mluvila s hlavním autorem výzkumu Martinem Slíškem z kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka, vědecká redaktorka Andrea Skalická.
4: Co konkrétně jste sledovali, co vás nejvíc zajímalo?
10: Nás zajímaly jak ty průběhy té akutní fáze onemocnění, tak ale hlavně jsme se zaměřovali na ty dlouhodobé následky, a to jak na ty motorické postihující pohybový systém, tak i na ty, které řekněme nejsou tak snadno třeba neurologicky rozpoznatelné, ale které mohou pořád ovlivnit naprosto zásadně dennodenní fungování těch pacientů.
4: K jakým výsledkům jste teda dospěli? Co se ukázalo?
10: Co se týče pohybových následků, tam jsme dospěli ke stejným závěrům jako některé předchozí studie. Tam vlastně to, že nějaké riziko úmrtí nebo následků charakteru parés je dost věkově závislé. Na druhou stranu my jsme se ale zaměřovali i na nepohybové následky, na poruchy spánku, soustředění paměti, bolesti hlavy a tak dále, které spadají do takzvaného postencefalitického syndromu. Dlouhodobě sledujeme, a teď máme podpořené i těmi našimi daty, že tyto následky nejsou naprosto věkově závislé a že vídáme u mladých lidí, u kterých zásadně ovlivňují to jejich denní fungování, potom musí například měnit práci nebo v ní úplně končit, ukončují studia a tak dále.
4: Co teda vlastně nejvíc ty pacienty trápí?
10: V té naší kohortě 45% pacientů cca mělo aspoň jeden symptom ještě 6 měsíců od té prodělané akutní fáze onemocnění. Nejčastěji se jednalo o chronickou únavu, bolesti hlavy, poruchy koncentrace, ale například i ty motorické deficity, nějakou mělo vlastně více než 15% pacientů i po těch 6 měsících.
4: My jsme se dnes prošli krátce po vaší klinice, viděli jsme 3 pacienty s klíšťovou encefalitidou. Dá se teda odhadnout, jak bude u toho, kterého člověka probíhat? Hraje roli věk, to, jak je nastaven náš imunitní systém, nebo na čem to záleží?
10: Věk jednoznačně hraje roli z hlediska rizikovosti té akutní fáze, což taky je něco, co i třeba z hlediska očkovacích strategií formuje to nastavení. V České republice od roku 2022 je očkování hrazené pro lidi nad 50 let věku, právě aby se předešlo těmto závažným následkům v rámci té akutní fáze. To, na co my se snažíme poukázat tou naší studií, je to, že i ti mladí pacienti mají závažné následky, byť třeba nejsou tak očividné, ty je ovlivňují dlouhodobě a jsou to lidé v produktivním věku, takže právě i z nějaké té perspektivy zdravotního sociálního systému může být ten dopad následků u těchto pacientů třeba i větší než těch zjevnějších následků u seniorů.
4: Komu byste doporučili tedy očkování? Víme, jak jste říkal, že je hrazené pro lidi nad 50 let.
10: Česká republika je jednou z nejendemičtějších zemí pro klíšťovou encefalitidu. Máme jednu z nejvyšších incidencí a obvykle nejvyšší absolutní počet případů ze všech těch středoevropských zemí. Za mě rozhodně je očkování racionální pro všechny věkové kategorie. Ta vakcína je extrémně bezpečná, extrémně účinná, považuji to rozhodně za rozumnou volbu.
3: Dodává Martin Slížek z infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Bulovka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Tolik k tématu klíšťová encefalitída. Poslouchali jste Vědu Plus dnes s Lenkou Vahalovou a další pořady Plusu si poslechněte na našem webu plus.rozhlas.cz.
11: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: 14 hodin, je úterý 30. června, posloucháte Odpolední plus, dnes s Lenkou Vahalovou.
11: Český rozhlas plus.
1: Jakým tématům se podrobně budeme věnovat v následující půlhodině? Náčelníka generálního štábu Karla Řehkou vystřídá Miroslav Hlaváč. Jak bude nový náčelník schopný přesvědčit o prioritách armády politické vedení? Českému autoprůmyslu loni opět rostly tržby. Automobilky a dodavatelé dílů loni utržili 1,6 bilionu korun. Týká se nárůst primárně výroby autobusů nebo i osobních aut? A francouzská policie pátrá po muži, který je podezřelý z odpálení provizorní bomby v Monaku. Byl cílem atentátu ukrajinský oligarcha Vadim Jermulájev. I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
12: Přeju dobré odpoledne. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
13: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
12: Další podrobnosti od nás v Odpoledním plusu uslyšíte hned po zprávách.
11: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolájeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který pravděpodobně utekl do Francie.
14: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
15: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
12: Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo zrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga, způsobila i varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření na zneužívání studentských stipendií jednou z vyučujících. Na případ upozornil slovenský deník N, který zveřejnil svědectví o šikaně a možných podvodech v Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd. Vedení univerzity zároveň oznámilo další kroky, které mají fungování ústavu prověřit.
16: Jedna z bývalých doktorandek pro slovenský deník N například popsala, jak musela část mimořádného stipendia vrátit své vyučující. Ta za něj následně pořídila vybavení pro výuku mimo běžné univerzitní postupy. Částí podnětů se už dříve zabývala fakultní etická komise. U dvou vedoucích pracovnic konstatovala mimo jiné zneužívání postavení. Vedení univerzity teď připustilo, že tehdy přijatá opatření nebyla dostatečná. Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
17: Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
16: Škola prý nyní bude postupovať s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Během pondělí se v Polsku utopili 4 lidé. Dnes o tom informovala tamní policie, která vybízí k ostražitosti. Od počátku června už v zemi podle serveru ONET utonulo přes 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíc případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují taky současná vedra. V Polsku v neděli teplota přesáhla historické maximum. Rekordy hlásily i další evropské země, včetně Česka. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo více než 1,25 milionu cizinců.
18: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o největší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
19: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
12: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji do dnešní půlnoci. Tady jsou dopravní informace v odpoledním plusu. Na Pražském okruhu je obnovený provoz směrem z D1 na letiště před sjezdem na Lochkov. Na 14,5 kilometru už se kolem nehody dvou kamionů dá projet levým pruhem. Kolony jsou od Jesenice. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 překáží dlouhodobé omezení a kolony jsou od sjezdu na Slatinu i od Kývalky z kilometru 182. Zdržení směrem na Ostravu je delší i pro osobní auta asi 20 minut. Na D2 se ucpává příjezd do Brna směrem z Bratislavy. Před omezením u D1 je kolona ze 6. kilometru pro kamiony. Osobní auta projíždějí o něco rychleji. A v Praze už je lepší situace na východě Prahy na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. U nájezdu z Hradecké D11 už nehodu odklidili. Kolony jdou už z Letňana přes Kbelskou a Novopatskou se rozjíždí. Dobře dojďte. Je a bude oblačno, ojedinělé, na západě a severozápadě se místy vyskytnou přehánky, jenom ojedinělé bouřky, později odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i velmi silné. A teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě republiky až 36 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Odpolední Plus.
1: Máme 8 minut po 14. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně jmenoval nového náčelníka generálního štábu, kterým se stal generálporučík Miroslav Hlaváč. Ve věci jeho jmenování se shodli prezident Petr Pavel s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, přičemž oba ocenili kontinuitu, protože Hlaváč od roku 2023 působí jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Podle Kateřiny Gruntové ze serveru Seznam zprávy, která se specializuje na obranou politiku, to nicméně nutně neznamená spokojenost s Hlaváčovým předchůdcem Karlem Řehkou.
20: Ta armáda, ty projekty tam jsou tak velké a tak drahé a rozjeté a ty priority směrem k NATO jsou jasné, že je jako jasné, co mají být ty priority a co se děje. A je docela jedno, jestli je v tom čele Řehka nebo Hlaváč nebo Opata nebo kdokoliv jiný. Další věc potom je samozřejmě nějaký osobní styl toho náčelníka, kde si myslím, že současná vláda a vlastně i bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS s Karlem Řehkou se dostávaly jako do sporu. Což asi spokojení samozřejmě nebyli, ale ten směr, kudy armáda jde, jaké jsou nákupy, jaké jsou ty projekty, tak to zůstává stejné, protože to je na mnoho let.
1: Odlišnost Gruntová vidí hlavně v tom, že od hlaváče se neočekává, že by s kritikou vystupoval navenek tolik jako Řehka. Hlavním bodem jeho kritiky byl nedostatek financí na obranu. Jestli to může zkomplikovat plán Miroslava Hlaváče budovat moderní a akceschopnou armádu, která bude schopna plnit závazky v rámci NATO a Evropské unie, nad tím se zamyslel ředitel Centra bezpečnostních studií na Cevro univerzitě František Mičánek.
0: Pokud budou ty výdaje dostatečné aspoň na to, aby jsme splnili naše závazky, tak budovat moderní, spolehlivou, mobilní, mladou armádu se dá samozřejmě i s méně penězi, ale nikdo nemůže očekávat, že to prostě bude nějaká obrovská změna. Ten důraz na technologický aspekt, který v podstatě tady v tom možná prohlášení Mirka Hlaváče je a samozřejmě odráží i tu politiku, kterou nastolil ministr obrany Jaromír Zuna, je velice zrádný, protože zatím jakákoliv válka je v rukou lidí a vidíme sami, že technologie, jakkoliv můžou umožnit a zefektivnit tu činnost, tak jsou velice zranitelné. A to může být problém. Ale důležité je skutečně, jak dokáže, já nebudu říkat jenom armáda České republiky, protože to jsou celé ozbrojené síly, využít ty prostředky, které má k dispozici, využít je efektivně, ekonomicky, hospodárně a potom uvidíme ten výsledek.
1: Jak bude Miroslav Hlaváč schopen o prioritách přesvědčovat politické vedení, také o tom v našem ranním vysílání Mičánek mluvil s moderátorkou Šárkou Fenikovou.
0: Musí být schopen jasně, relevantně, transparentně a samozřejmě na tvrdých faktech ukazovat politikům, kam se skutečně zaměřit a nekupovat nebo nepodléhat tomu tlaku, který je zvenčí, prostě tak, jak se bojí na Ukrajině, potřebujeme drony a musíme mít tady tohleto nebo ono.
21: Vy myslíte, promiňte, že vám do toho vstupuji, vy myslíte, že drony třeba nejsou pro Českou republiku důležité nebo protivzdušná obrana?
0: Protivzdušná obrana česká i drony jsou důležité, samozřejmě. To je v podstatě něco, co protivzdušnou obranu jsme si cíleně historicky zlikvidovali sami, protože měli jsme jednu z nejlepších protivzdušných obran, včetně obrany teritoria, jenže to je velice nákladná součást ozbrojených sil a proto došlo k její redukci.
1: Hlaváč by chtěl zjednodušit proces velení a řízení. Jak moc je v současnosti potřebný, vysvětlil generál v záloze František Mičánek takto.
0: Česká armáda potřebuje systém velení a řízení, který bude kvalitní jak v míru, tak samozřejmě za krize. A to, jak je kvalitní, jak je komplexní, robustní, to můžete ověřit pouze tím, že ho prověříte, že se bude systémově cvičit. A do toho musí zasahovat nejenom ta armáda, ale do toho musí být součástí cvičení, musí být i politické orgány a další složky, které se normálně v krizových stavech podílí na řízení státu. A tady mluvím o stavu ohrožení státu nebo dokonce válečného stavu. A tady je největší slabina.
1: Tolik ke jmenování nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 13 minut po 14. a máme další důležité informace. Nedostatek krve má transfuzní oddělení nemocnice v Karlových Varech i Chebu. Situace se před létem každý rok opakuje. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud má člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá.
22: Takhle přes telefon, co se musíte objednat, protože jsou i odběry plazmy. Nebo můžete jakýkoliv pátek mezi 6 a 9 hodinou.
23: Prvodárce?
22: Volala, že byla teďko na mateřský a předtím darovala jak asi 4-5 let zpátky.
21: Jana Fedáková, vy tady pracujete na recepci na transfuzním oddělení, takže to je jako hezké, když zvednete telefon se zájemcem, který by chtěl darovat krev.
22: Určitě jako takhle po delší době, že se vůbec jako chtějí vrátit.
23: A teď ta krev ještě navíc chybí.
22: Takže budeme rádi, že vyrazí kdokoliv.
21: A vy jste prvodárkyně.
24: Jsem prvodárkyně.
21: Rozhodla jste se darovat krev? Proč?
24: Inspirovala mě tady moje teta, že to dělá pro dobrou věc, dělá to zadarmo a pomáhá to lidem.
25: Všechno v pohodě. Změříme tlak, teplotu. Jak budete chtít ruku?
26: Je mi to jedno, třeba levou.
21: Primářkou transfuzní stanice v Karlovarské nemocnici je Lenka Pejšová. Proč chybí krev?
2: Dárci cestují, je zvýšená aktivita klíšťat. Když se dárce vrátí z nějaké tropické destinace, kde se vyskytuje malárie, tak tam ta pauza od toho darování může být až půl roku. Máme ale i už tropické choroby v Evropě. Virus západonilské horečky se nám vyskytuje už i v Maďarsku, což je tedy tím pádem už i Maďarsko destinace, kdy musíme odpočítat měsíc od toho návratu. Musíme tam počítat s těmito intervaly.
21: Když bychom se zaměřili na krevní skupiny, které vám v současné době nejvíc chybí.
2: Nula negativní univerzální krevní skupina je pro nás velice důležitá, ale víceméně i A pozitivní, nula pozitivní, tak jak se to nejčastěji vyskytuje v naší populaci. Když se podívám na stav našeho skladu, je tam třeba nedostatek zrovna ve krevní skupině A+, i na krevní skupině 0+, máme pod optimální sklady.
5: Já vám dám takhle do ruky balonek, trošku zastudím dezinfekcí. Nelekněte se, píchnu. Zatím všechno v pořádku.
21: Maria, jak dlouho darujete krev?
6: To mohlo být třeba v roce 2010 asi.
21: Takže 15-16 let.
6: Měla jsem tam pauzu, mám dvě děti, takže jsem nemohla 5 let darovat. A pak se snažím, někdy to vyjde častěji, někdy méně častěji.
21: A že chybí krev, víte?
6: Slyšela jsem.
21: Reagují lidé, chodí třeba takhle, ptají se, chybí, chtějí častěji darovat právě proto, že ta krev teď před létem chybí.
7: Ano, určitě, každoročně je léto pro nás krizový období a ty lidi, dárci, sami se ptají, jestli můžou dorazit, jak nám pomoct.
21: Říká Lucie Petrovičová, zdravotní sestra z transfuzního oddělení tady v Karlovarské nemocnici. Takže paní už má teď všechno připravené, takže...
7: Za zhruba 6 minutek bude mít hotovo. Odběr hotový.
21: Teď jsou potřeba vlastně všechny krevní skupiny,
7: ano.
21: Před tím
7: napříč,
21: létem.
7: Ano.
21: I když mají transfuzní stanice krajské nemocnice asi 3,5 tisíce dárců, počet lidí by potřebovali navýšit. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Je tu další téma. Při fotbalovém mistrovství světa se ve Spojených státech zápasí nejen s míčem na hřišti, ale také o lepší platy a další pracovní podmínky. V Los Angeles se po vyjednávání provozovatele stadionu se zaměstnanci podařilo na poslední chvíli odvrátit stávku. Naopak v Seattlu nespokojení hoteloví pracovníci už víc než týden nechodí do práce a demonstrují přímo před vchodem jednoho z oficiálních hotelů šampionátu. Vše sleduje náš zvláštní zpravodaj.
8: Tenhle happening před hotelem Embassy Suites řetězce Hilton hned za rohem od stadionu v Seattlu tady není náhodou. Bubenice i několik desítek dalších lidí patří k zaměstnancům hotelu, kteří teď nechodí dovnitř budovy pracovat, ale sem na ulici protestovat. Mají tu stoličky, zásoby jídla i pití, baví se hudbou a zrovna tu taky pochodují s transparenty, jako jedna práce by měla stačit. Jak mi říká Hayden, za normálních okolností recepční tohoto hotelu, už skoro dva týdny tu takhle demonstrují a to nejenom za lepší platy.
25: Bojujeme za spravedlivé mzdy, jejich lepší zvyšování, za zdravotní pojištění po celý rok. Když jsou slabší měsíce a dostaneme málo směn, tak nás vůbec nepojistí. Taky chceme, aby se počet zaměstnanců vrátil na úroveň před pandemií. Personálu je stále nedostatek. A kromě toho žádáme preventivní ochranu před agenty imigračního úřadu ICE. Pracuje tu hodně přistěhovalců, tak aby měli jistotu, že nebudou trestáni za to, když při případném zásahu ICE ve strachu z odvlečení od rodiny nepřijdou do práce.
8: Hayden Ayerly patří k víc než stovce odborářů, kteří proti vedení hotelu tady v Seattlu stávkují, protože jednání o nové kolektivní smlouvě od března prý nikam nevedou. Říká, že protest se podle něj na provozu hotelu projevuje, což je obzvlášť teď během šampionátu pro podnik citlivé.
25: Mistrovství světa nám dává do ruky skvělou páku. Je to výborná doba na to, aby naše stávka hotel skutečně bolela. Pokoje během šampionátu prodávají za přepálené ceny, ale stávka to narušuje, protože museli omezit služby. Najímají brigádníky, ale ti hotel pořádně neznají, takže i manažeři musí dělat práci běžných pracovníků. Vydělávají spoustu peněz a taky my chceme přidat. Cítíme, že si z toho koláče zasloužíme větší díl.
8: Prohlášení pro lokální televizi King 5 mluvčí Hiltonu uvedl, že firma se snaží s protestujícími v dobré víře vyjednávat a dosáhnout kompromisu výhodného pro hotel i jeho pracovníky. Seattle během světového šampionátu očekává 750 000 návštěvníků navíc. Jedno utkání tu odehráli i domácí Američané a pokud se dostanou do osmifinále, nastoupí k němu právě tady. A ve středu tu o postup do osmifinále bude hrát ještě Belgie proti Senegalu. Ovšem, pracovníci hotelu mezi tím řeší každodenní starosti.
25: Ceny tady v Americe raketově rostou, úplně se to vymklo kontrole, obzvlášť pokud jde o nájmy. Většina lidí ani nemůže žít tady, ale někde za městem. A ceny benzínu letos narostly ještě víc, něco takového jsme v životě neviděli. A kvůli clům rostou i ceny potravin. Takže my chceme, aby se to odrazilo i v našich platech. Stejně jako to, že tohle je jeden z nejdražších hotelů ve městě. Naše stávka na něj dopadá, takže přijde chvíle, kdy za námi přijdou a budou se skutečně chtít bavit o tom, jak to bude dál.
8: Říká Hayden Early a jako by snad byl věštec, ještě než odejdu, tak ta chvíle přichází. Jeden z jeho kolegů zrovna s tlampačem oznamuje, že vedení hotelu právě potvrdilo ochotu znovu vyjednávat a snad i přistoupit na některé požadavky demonstrantů tady kousek od stadionu. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Stále posloucháte úterní odpolední plus, teď máme 20 minut po 14. a na řadě už jsou zprávy ze světa ekonomiky. Dluhy domácností v Česku u bank se v květnu meziměsíčně zvýšily o téměř 24 miliard na 2,69 bilionu korun. Objem úvěrů pro nefinanční podniky stoupl o zhruba 3 miliardy na 1,58 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání u domácností dluhy vzrostly asi o 244 miliard a u firem zhruba o 111 miliard korun. Letiště Praha zahájilo tender na stavbu estakády s odhadovanou cenou 2,3 miliardy korun. Stavba, která se má stát hlavní dopravní tepnou veřejné části letiště Václava Havla v Praze, má začít asi v prvním čtvrtletí roku 2028 a skončit ve druhém čtvrtletí roku 2031. Stavba napojená na připravované rozšíření terminálu 2 má podle letiště zlepšit organizaci dopravy a zvýšit kapacitu. Evropská komise představila systém kvót v rámci nového režimu omezujícího bezcelní dovoz oceli do Evropské unie. Cílem je chránit evropský ocelářský průmysl a zvýšit tak využití jeho výrobních kapacit na 80%. Roční bezcelní dovozní kvóty Evropské unie se podle nových pravidel snižují o 47% na 18,3 milionů tun. Současně se zavádí 50% clo na dovoz nad rámec kvót u 620 kategorií ocelářských výrobků dovážených do Evropské unie. V biznesu pokračujeme. Českému autoprůmyslu loni opět rostly tržby. České automobilky a dodavatelé dílů loni utržili rekordních 1,6 bilionů korun, meziročně o 1,6% víc. Vyplývá to z dat Sdružení automobilového průmyslu, které dnes jeho zástupci představili novinářům. Nárůst ale sdružení zaznamenalo jen ve výrobě autobusů. Oproti předloňsku vzrostla o čtvrtinu. A z detaily je ve studiu Sára Adamcová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Loni se tedy vyrobilo více autobusů, tak co ostatní dopravní prostředky?
3: Celkově byl objem výroby podobný jako předloni. Loni automobilky v Česku vyrobily skoro 1,5 milionu vozidel. Většinu tvoří osobní auta, u kterých Sdružení automobilového průmyslu zaznamenalo mírný pokles o 0,5%. O desetinu méně se vyrobilo loni například nákladních aut a skoro o čtvrtinu méně motocyklů, říká prezident Sdružení Martin Ján.
4: U motocyklů je to možná tím, že po motocyklech je menší poptávka. U těch nákladních vozů je to možná způsobeno i určitými statistickými změnami. Například u Tatry je to tím, že se teď počítají do té statistiky pouze kompletně finalizované vozy.
3: O autobusy vyráběné v Česku podle něj byl zájem hlavně v zahraničí, proto se jich vyrobilo víc.
1: Ovlivňuje český, případně evropský autoprůmysl i Čína?
3: Rozhodně ano. Podle viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu Miroslava Dvořáka je pro Evropu limitující unijní omezení výroby spalovacích motorů jako součást Green Dealu.
9: Jsme Číně hodně nahráli, protože Čína v životě nedosáhla takových vývojových parametrů, jako my dneska, jako my máme v Evropě minimálně. No a pochopitelně to, že přecházíme na sice ekologická elektrická auta, tak ta Čína je v elektronice úplně o jiný level dál než my.
3: Přibližně 90% autobaterií do evropských aut se totiž podle Dvořáka aktuálně vyrábí právě v Číně. Její výhodou jsou podle něj i levnější energie, což čínským firmám snižuje výrobní náklady.
1: S jakými dalšími problémy se český automotiv potýká?
3: Firmy už několik let řeší stárnutí zaměstnanců a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných pracovníků, říká Martin Ján.
4: Do určité míry je to možné řešit i zaměstnáváním cizinců. Bohužel je ten proces v České republice velmi byrokratický. To získání pracovního povolení a dovoz toho pracovníka z třetích zemí je velmi komplikované.
3: Zaměstnat cizince v Česku podle Jána zabere i půl roku. V okolních zemích to přitom lze vyřídit většinou do několika týdnů, nejpozději do 2 měsíců, pokračuje Ján.
4: Bylo by potřeba tento proces zjednodušit, protože firmy mají kapacitu výroby, mohou vyrábět, ale nejsou vždy schopné sehnat dostatek kvalifikovaných pracovních sil.
3: České firmy podle něj v poslední době zaměstnávají hlavně odborníky z Indie, Malajzie nebo Filipín.
1: A ještě na závěr, budou tržby českého autoprůmyslu růst i letos?
3: Podle Miroslava Dvořáka ze Sdružení automobilového průmyslu ano. Pravděpodobně mírně, pokles ale vyloučil.
1: Sára Adamcová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu přesně 5 minut před 14:30 už míříme do Francie, do Monaka. Policie nadále pátrá po pachateli, který včera odpálil výbušné zařízení v Monaku. Tamní prokuratura odmítla, že by šlo o terorismus. Explozi vyšetřuje jako pokus o vraždu za využití výbušniny. Nejméně 3 lidé jsou zranění, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jarmolájeva a členů jeho rodiny. Detaily teď probereme s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou. Hezké odpoledne.
10: Také zdravím, hezké odpoledne.
1: Martine, jak se to všechno odehrálo? Kdy v Monaku vybuchlo to výbušné zařízení?
10: My víme, že to bylo kolem 21. hodiny. Kamerové systémy v Monaku zaznamenaly člověka, který položil takový balíček před chod jednoho rezidenčního domu a následovala právě ta exploze, která zranila 3 lidi. To znamená 2 dospělé mezi 50 a 60 lety a 13-letého chlapce. Všechny připravili do nemocnice ve francouzském městě Nice, které je zhruba 20 kilometrů od Monaka. Ty svědci, kteří byli na místě, tak se shodují na tom, že slyšeli výbuch připomínající ohňostroj. Někteří popisovali, že nic podobného se v Monaku dosud nestalo. Ostatně podobným způsobem mluvili i zástupci monacké vlády, že tohle je vůbec podobný incident, první podobný incident v Monaku.
1: V jakém stavu jsou zranění?
10: My víme, že žena je v kritickém stavu, že bojuje tedy o život. Před zhruba 2 hodinami to potvrzoval právě monacký prokurátor Stefan Thibault. Ten muž, tedy podle informací deníku Le Figaro a televize BFM, právě ukrajinský oligarcha Vadim Jarmolájev, zůstává v péči lékařů, buď tedy v Nice nebo v Marseille. A pak je tady jejich syn, 13-letý chlapec, a ten by měl už být tady mimo ohrožení života. Záchranáři se starali taky o 4 další lidi. Někteří byli v šoku, další byli pořezaní, protože ta tlaková vlna vysklila okna a právě ta okna potom nebo ty střepy pak poranily další obyvatele.
1: Cílem atentátu byl údajně ukrajinský oligarcha Vadim Jarmolájev. Kdo to je a v čem podnikal a mohl skutečně být terčem právě on?
10: Magazín Forbes zařadil Jarmolájeva mezi nejbohatší Ukrajince s majetkem kolem 200-300 milionů dolarů, ale ty žebříčky a ty vlastně informace o jeho jmění se liší. My víme, že mu je 58 let, že má 4 děti, že pochází z východu ukrajinské Dněpropetrovské oblasti. On obchodoval nebo obchoduje s nemovitostmi, taky s víny z poloostrova Krym. Lidé ho taky v Monaku často vydávali v jeho luxus s ním voze Bentley, v Estonsku ho podezírali z praní špinavých peněz. Jarmolájev čelil ukrajinským sankcím podle francouzského deníku Le Figaro z toho důvodu, že obchodoval s Rusy i vlastně po té anexi, po ruské anexi Krymu v roce 2014, v roce 2019 se zřekl ukrajinské národnosti a získal kyperský pas. On to později zdůvodňoval tak, že chce mít mezinárodní ochranu, že ukrajinský justiční systém spravedlnosti má daleko k tomu, aby byl perfektní, a taky poukazoval na to, že daňové úřady na Ukrajině podle něj tedy nejsou objektivní. Těch linek, které tady zaznívají ve Francii, v Monaku je víc. Mluví se o tom, jestli ta vlastně ten pokus o atentát nebo ten atentát samotný nesouvisí s Ruskem, ale stejně tak se vlastně připomíná i ukrajinská linka. Mluvili jsme o tom, že právě ukrajinská vláda vydala na toho tohoto ukrajinského oligarchu sankce.
1: Tuší policie, kam uprchl pachatel, který spáchal tenhle atentát?
10: Televize BFM informuje o tom, že tento člověk utekl směrem do sousedního francouzského města Beausoleil, to znamená, že teď po něm pátrá nejen tedy monacká policie, ale i francouzská policie na tom spolupracuje. Televize zveřejnila záběry z kamerového systému a na nich je vidět člověk, který měl černou mikinu, měl béžové kalhoty a taky černý čepec, takže mu nebylo úplně vidět do tváře, do očí. Monako zvýšilo ostrahu. Monacký kníže Albert II. Označil ten výbuch za ohavný čin a vlastně mluvil o šoku pro celou tamní komunitu.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Taky děkuji. Naslyšenou. Hezký den.
1: Teď už máme 14.30 a na řadě jsou zprávy s Ondřejem Látelem.
11: Český rozhlas Plus.
13: Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Maximální ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Evropská komise vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky v přepočtu téměř 95 miliard korun. Je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2,2 bilionu korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Dvě třetiny peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje, zbývající třetina pokryje rozpočet. Skupina Olympic dnes koncertuje v pražské Stromovce, na to vůbec poprvé od své 63leté existence.
14: Problém je akorát, když to kvíčko praží na jeviště. Když je proti nám, tak to je potom nepříjemný.
15: Komentuje dnešní předpověď počasí 84letý frontman kapely Petr Janda.
14: Milan Broumáš, basista, ten nemůže stát u mikrofonu, tak ten uchecí si najde nějaký sína zdrhá tam. A já můžu, protože pořád zpívám, tak jsem u mikrofonu a prostě smažím se. No.
15: Po open air koncertu v pražské Stromovce plánuje kapela letos ještě desítky koncertů a chystá i nové album Až to stouni zabalí. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
13: Na Plusu jsme nachystali taky dopravní informace a začneme na Pražském okruhu. Tam je pomalý provoz ve směru z D1 na letiště. Kolony jsou od Jesenice přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov. Nehoda u Lochkova na 15. kilometru už nepřekáží, je v odstavném pruhu. Na D1 je silný provoz na příjezdech do Brna u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Překáží dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Slatinu i od Kývalky z kilometru 182. Zdržení směrem na Ostravu je delší i pro osobní auta asi 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony. Za Slaným u Třebíze je hlášená nehoda, kolony v obou směrech asi na 40 minut. Lepší situace je na východě Prahy na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. U nájezdu z hradecké dálnice D11 už nehodu odklidili, kolony jsou už z Letňána přes Kbelskou a Novopatskou se rozjíždí. Ucpává se Karlovarská směrem z centra. Na točně tramvají na Bílé hoře řeší nehodu dodávky z tramvají. Už nepřekáží, ale kolona je od Vypichu na 15 minut. A 10 minut se popojíždí ve Vilznově od Bulhara k muzeu a taky na Nuselském mostě do Legerovy ulice. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno a zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy bouřky silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. A teploty zítra 20 až 25 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu začíná díl série Klub 40.
12: Člověk si musí uvědomit, co vůbec jako znamená on sám. Nečekám, že dostanu povolení na všechno v životě od společnosti. Někdy si to povolení musím udělat sám. V komunitě je to složitý, protože tam se stárne daleko rychleji. Proč jako je nám inspirací ten, kdo se zedře a je ze své práce unavený a frustrovaný? Vždyť to je čerpávající jak ničemu. Momentálně teď, kdyby zamrzl svět, tak mě vůbec nevadí nic.
16: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
17: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40, což je pořad, ve kterém nedostanete žádné tipy, ani seberozvojové rady, ani rady, ale je to série hodně osobních rozhovorů, které jsou spíš o sdílení a já bych byla moc ráda, kdyby ten pocit z té série byl, že pokud vám třeba je přes 40 nebo řešíte něco podobného jako moji hosti, tak abyste si z toho vzali to, že na to nejste sami, nebo že nejste sami, kdo se tímhle zabývá. Mým dnešním hostem je vizážista Pavel Kortán, který už řadu let razí heslo, že důležitější než dokonalý make-up je to, jak máme rádi sami sebe a jak se cítíme uvnitř. Ahoj Pavle.
12: Ahoj.
17: Prosím tě úplně na úvod, kolik ti je let? A když se tě někdo zeptá, kolik ti je a ty to máš říct, tu číslovku, tak jaký u toho máš pocit?
12: Letos mi bylo 41 let, 1. dubna, a řekl bych, že ten věk říkám s čím dál větší hrdostí, takže já jsem se vůbec nezalekl toho svého věku.
17: Ale říkáš, já ten věk říkám s čím dál větší hrdostí, to znamená, že si třeba, když jsi byl mladší, o té 40 přemýšlel jako o nějakým mezníku nebo...
12: Určitě, tak pro mě vůbec jako představa 40, v ký komunitě je to složitý, protože tam se stárne daleko rychleji a přišlo mi, že až mi bude 40, tak už to začne být taková nuda, ale naopak spoustu věcí jsem přehodnotil a ulevilo se mi a samozřejmě pro mě možná ten pocit dřívější z té 40 byl tak hrozný, protože já sám si pamatuju, že jsem v 9 letech pomáhal mojí mamince chystat její 30 a už tenkrát mi přišla hrozně stará. Takže ta 40 pro mě byla opticky vlastně hrozně hrozná, ale když jsem ji prodělal, tak jsem si uvědomil, že to je závan úplně novýho vzduchu pro mě a cítím se v té 40 strašně dobře.
17: Řekl bys, že třeba ta 40 ti přinesla nějaký jiný pohled na to, jak hospodařit s časem?
12: Definitivně. Já jsem pracoval velmi dlouho pro různé známé osobnosti, které disponovaly mým časem vždycky. Já v podstatě 21 let se živím ve službách, dělám vizážistu a musím říct, že spousta celebrit mě prošla rukama a byly to opravdu krásné časy. Ale když vám někdo řekne, Pavle, potřebuji, abys mě nalíčil odpoledne, tak ono se to strašně špatně definuje na ten pevný čas, takže já jsem byl opravdu hodně, hodně k dispozici. A 40 mě naučila, že už tolik k dispozici být nemusím. Tak nějak jsem začal ten svůj čas prodávat za lepší peníze anebo lepší emoce, lépe řečeno. Ono to možná zní jako klišé, protože ne vždy člověk může dělat kompromis před financema, protože samozřejmě všichni chodíme do práce, abychom měli peníze, ale mám pocit, že už to pro mě není tak důležité jako dřív, protože už jsem si vlastně něco splnil, něco jsem dokázal. Ty věci, po kterých sním, třeba možná nepřijdou, ale už jsem schopný to přijmout.
0: A čím to bylo způsobeno, nebo dokážeš třeba popsat, nebo někomu, kdo se teď nachází tady v té hranici zlomu, víc přiblížit, jak se to přecvaklo, že najednou z někoho, kdo je hodně ostatním k dispozici a je za to třeba i rád, protože za to sklízí pochvalu, peníze, obdiv, tak se víc přesuneš do polohy, že víc přemýšlíš o tom, kdy, s kým, jak budeš trávit svůj čas?
12: Já teď čáhnu do úplně jiného šuplíku, protože já jsem měl rozhovor s mojí babičkou, která je v domově důchodců a bavili jsme se a já říkám, babi, bojíš se smrti? Ona má už prostě takřka 90 let. A ona mi říká, víš co, vlastně vůbec ne, protože ten život je milostivý, že čím se víc tomu blížíš, tak tím méně se toho bojíš. A já mám pocit, nebo takovou teorii, že v každé dekádě našeho života se stane něco, co vám uvolní ty energie. A samozřejmě k mládí patří ta chuť prorazit, něco dokázat, něco zkusit. A vlastně bych řekl, že k té 40 trošku patří takové to uklidnění a nalézat to místo v sobě. I tím, že jsem se dlouho léčil z panických atak a z úzkostí, tak vlastně jsem si tak nějak v sobě asi udělal pořádek a teďka zažívám ovoce z toho všeho, až se trošku cítím trapně, že vám to tady popisuju jako úplně neuvěřitelnou jízdu, ale já jsem opravdu neměl žádný očekávání od ty 40. Možná to přijde, třeba přijde nějaká facka ve 45 nebo později, ale momentálně teď, kdyby zamrzl svět, tak mě vůbec nevadí nic.
0: Mohl bys třeba popsat trochu tu svoji pracovní cestu? A třeba, co se ti tam právě začalo proměňovat někde kolem toho 40. roku?
12: Takhle, já jsem začínal velice brzo, já jsem v podstatě svoje podnikání roztočil někdy v 18, takže já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný, začal jsem hned pracovat ve službách, ze začátku jsem dělal takové věci jako třeba nechtový design, protože jsem neměl úplně odvahu na vizážistiku a potom jsem se začal učit od těch nejlepších a dokonce se mě podařilo dělat pro jednu renomovanou značku vizážistu, že jsem pracoval i v Paříži a v Istanbulu. Nakonec se mě nějakým zázrakem povedlo pracovat pro celebrity a právě jsem to opravdu jako tlačil. Já jsem vlastně nevěděl, kam směřuju. Ten cíl mě nebyl jasný, ale věděl jsem, že chci, aby si společnost kolem mě řekla, wow, Pavel pracuje skvěle, prostě dělá to dobře a jsme na něho pyšní. A vlastně oproti té nové generaci vidím, že oni ví, kam směřujou. Já jsem to třeba nevěděl, takže teďka v té 40 si lížu rány a naopak se snažím být na sebe hodnější, jo.
0: A bylo to tak, že jsi tam i od začátku třeba hodně tlačil na ten výkon, nebo že si vnímal jako to pozitivní, to, že člověk pracuje hodně hodin, že ano. Do té práce vkládá hodně energie, protože třeba tak jsem to vnímala já a stejně staří lidé kolem mě, že to byla velice ceněná hodnota to, když si pracoval hodně času, hodně hodin a vkládal si do práce hodně energie.
12: Protože to bylo vlastně jediné prostředí, kde můžeš něco dokázat na poli nějakého seberozvoje, že jo, samozřejmě v té práci. Dneska je těch směrů hrozně moc, ale taky jsem na to tlačil možná z toho důvodu, že já jsem z rodiny, kde moji rodiče jsou oba dva jako velmi pracovně, jako prostě jsou velmi důslední. Můj otec má maličkou firmičku, ve které pracoval i můj bratr a moje matka je hodně jako opravdu, jsou to pracanti a já jsem nějak vnímal, že ta vizážistika je taková lehká věc oproti tomu, jak manuálně oni pracujou, takže jsem snažil jim to pořádně jako dát najevo, že já taky makám, jo. My jsme vlastně neměli moc těch směrů, kam se mohl člověk dát. Já dneska zpětně vidím, že jsem třeba mohl mířit úplně jiným směrem. Že jsem si mohl třeba vytvořit síť kosmetických salonů nebo cokoliv. Ale mě to tenkrát ani nenapadlo, protože ty věci se kolem nás prostě neděly. Nikdo ti to prostě neřekl. Dneska se otvírají ty sociální sítě a vidíš ty inspirace kolem sebe, střílí to na tebe z různých směrů.
0: Takže ty jsi měl tu inspiraci vlastně to, že člověk musí hodně tvrdě pracovat. To musí být dřina, pokud možno, a investovat do toho hodně času a energie.
12: Ano, a dovolit si jednou za čas odpočinout. Jeden můj kamarád, který je velmi úspěšný, mi říkal jednou, Pavle, super, ty jsi jako fakt, já když vidím, jak ty jezdíš, kolik si toho dokázal, tak jsi fakt jako skvělý. A říkám, naopak, Martine, tak ty během toho, co se známe, tak jsi zbohatl a máš super firmu. A on říká, no jo, jenomže ty jsi celý život přemýšlel, jak dělat. Já jsem celý život přemýšlel, jak nedělat. A v tom je třeba pro mě ohromná pravda. Když si to pro sebe řeknete, tak určitě mnozí z vás teďka zacítí takový to, když někdo řekne, no ale já mám prachy a nedělám, tak vlastně o těch lidech uvažujeme trošičku s despektem, ale proč jako je nám inspirací ten, kdo se zedře a je ze své práce unavený a frustrovaný. Vždyť to je vyčerpávající jak ničemu.
0: Je to tedy tak, že ten tvůj vzorec bylo dlouho,
12: ano,
0: dejme tomu do té čtyřicítky, to, že právě je správně se sedřít nebo hodně tvrdě pracovat.
12: Ano.
0: A tam se ti to někde začalo lámat až kolem čtyřicítky?
12: Já si myslím, že ono je to taky unava materiálu a nemyslím tím úplně, že bych byl unavený z toho, že líčím, ale člověk opustí takovou tu chuť dokazovat celému světu něco. Pro mě byl takový velký wake-up moment, když jsem si vzal loňský rok míň svadeb, to znamená, že jsem jako přijal míň nevěst, takže jsem měl i volné víkendy, což pro mě teda byla velká změna. A moje kamarádka, která vždycky slaví narozeniny v létě, tak mi při té oslavě říká: Pavle, víš, jak jsi dlouho nebyl na mé oslavě narozenin? A já jsem nebyl na její oslavě narozenin 15 let, protože vždycky tam byla nějaká nevěsta. Takže jsem si uvědomil, že to být k dispozici je fajn, že člověk dostane peníze, je super, ale obírá se o ty krásné momenty v životě a já už prostě nějak nechci platit za to odstranění těch krásných momentů tím, že dostanu nějaký peníze. Prostě už tam není ta ochota, jestli mi rozumíš.
0: Bylo to i třeba tak, že dřív, když jsi byl mladší, tak bys měl výčitky, že třeba kdyby si šel místo
12: ano,
0: pracovních povinností nebo práce při líčení na svatbě na oslavu narozenin své kamarádky, takže by si to třeba vyčítal, že
12: přesně,
0: jsi líný a měl si radši pracovat, je to tak?
12: Určitě. A taky jsem si vždycky říkal, že my jako služba, když budeme mluvit o kadeřnicích, vizážistech a masérech a všech,

0: že se toho zas tak moc neděje.
1: Určitě. Tam to souvisí podle mě hodně se sebehodnotou, protože člověk si musí uvědomit, co vůbec jako znamená on sám. Já jsem se dost dlouho ve svém životě podceňoval. Myslím si, že jsem se i jako neměl rád. A hodně jsem na tom pracoval, chodil jsem na různé terapie, setkával jsem se s lidmi, kteří řeší podobné problémy a tak dále. A najednou jsem na sebe začal být každý den o trošičku laskavější. A myslím si, že ta laskavost vlastně je potom promítnutá i do toho, že si člověk dopřeje to volno. Uvědomil jsem si, že nečekám, že dostanu povolení na všechno v životě od společnosti. Někdy si to povolení musím udělat sám a je mi úplně jedno, jestli pro někoho přijde divné, jak žiju, s kým žiju, co dělám. Ta lehkost do života přišla tím, že jsem se začal mít víc rád.
0: Když jsme teď mluvili o té 40 a těch, dejme tomu, pozitivních aspektech, ve smyslu, že třeba si přehodnotil ten přístup k volnému času, k práci, tak vážou se pro tebe k té 40 i nějaké negativní věci nebo něco, co vnímáš negativně?
1: Určitě člověku ubývá čas a jak jsem říkal, nikdo nevíme, kolik ho máme, takže určitě nad tím někdy uvažuju nad smrtelností, i když ono je to svým způsobem spíš výhra, protože když si člověk uvědomuje svoji smrtelnost, tak potom ty věci získají hodnotu a nevím, jestli by nás bavilo být nesmrtelní. Představte si, že vás někdo do smrti štve, nebo ne do smrti, nekonečně štve. A takže samozřejmě ta smrtelnost tam určitě hraje roli, že vlastně i negativní, i pozitivní.
0: Ale je to něco, co jsi začal vnímat až někdy kolem těch 40. narozenin.
1: No,
0: že
1: ano.
0: Do té doby si nad tím moc neuvažoval.
1: Vůbec. Další věc je určitě ten pohybový aparát. Už cítím trošku kloubíčky občas. Takže teďka začínám uvažovat, že začnu chodit na jogu, což mě předtím vůbec jako nebavilo a přišlo mi to, že je to strašně pomalý a dneska bych se úplně cítil, že budu jako relaxovat. Potřebuju víc odpočinku, takže jakoby ta fyzická stránka. Samozřejmě, že já bohužel tím, co dělám, kde pracuju, tak je tam jako velký aspekt té vizuální stránky. A začínám jako vidět, že mi trošku jakoby padá ta kůže, že víčka už nejsou tam, kde byly. Možná, kdybych nebyl vizážista a dělal nějakého řemeslníka, že se nad tím nepozastavím, ale je to pro mě asi hrozně důležitý. Chtěl bych vypadat dlouho mladě. Na druhou stranu si uvědomuji, že je to banální, jo. Takže pere se to ve mně, ale rád bych vypadal dlouho krásně.
0: A zkoumal jsi někdy tu motivaci, proč chceme vypadat pořád mladě, nebo proč chceme nějak zakonzervovávat tu naši fyzickou podobu?
1: Tak určitě to zvyšuje naši sebehodnotu. A když někdo chodí pravidelně cvičit, aby měl perfektní tělo, tak samozřejmě i to je jeden z aspektů jeho sebehodnoty. A já teda bohužel nejsem trenér ve fitku, protože jak bych měl tu postavu jinou teda, ale věnuju se spíš té pleti a baví mě to, takže samozřejmě i tohle bych chtěl jako předávat do světa, že se člověk o sebe může starat a asi je to o té sebehodnotě.
0: Jestli to nevnímáš někdy jako takovou třeba trochu zatěžující stránku toho stárnutí nebo toho věku po 40, že dejme tomu, teď třeba umíš lépe říkat ne nebo hospodařit se svým časem a tak dál a teď ti tam přijde do toho nějaký další nový negativní aspekt ve smyslu, že začneš uvažovat nad tím, jestli fyzicky nějak nechátráš.
1: Určitě nikdo z nás rád nechátrá, když to otočím, protože samozřejmě, když je člověk dobře pohyblivý a navíc ještě jako vypadá hezky, tak si myslím, že se cítí dobře ve svém těle. A to jako v přibývajících letech to podle mě znamená strašně moc. Dobré je si asi jako odpustit nějakou křeč.
0: Mně spíš připadá, jestli ten tlak na výkon, který třeba dřív mohl mít člověk nasměrovaný do práce, tak jestli se pak něčím nepromítne do tlaku na výkon orientovaného na udržování fyzické atraktivity. Nebo na zakonzervování té podoby.
1: Určitě ta atraktivita prostě souvisí samozřejmě s mládím pro nás, pro všechny. Takže jako se nějakým způsobem snažíme, myslím si, že hodně lidí to dneska takhle vnímá, teď podívejme se, kolik je tady klinik krásy, prostě všichni řeší longevity. Nechce se nám to opustit, zároveň, nebo mně osobně se to nechce opustit, když musím mluvit o sobě, zároveň pojďme si říct, že se taky hrozně změnil ten čas. Mně hodně často klientky říkají, no ale naše babička ta měla tak strašně krásnou pleť, jak je možné, že měla tak krásnou

0: pleť, když používali jeden produkt, tak vždycky říkám, no jo, ale vaše babička měla 50 let, když byla babička. A dneska prostě ženy v 50 letech začínají prostě svůj život, nebo mění kariéru, nebo je strašně podle mě důležitý cítit se dobře ve svém těle. A jak jsem tady zmínil, že nechci, abych z toho měl někdy křeč, tak samozřejmě člověk se může stát i vlastní karikatura, když do toho hrozně šlape. Ale všímat si sebe je přece jeden z aspektů k té spokojenosti, protože já jsem si začal všímat svého času, kolik investuju času špatným směrem a stejně tak jsem to opřel o tu svoji vzhledovou stránku, že prostě nechci vypadat zbytečně staře, když
1: a
0: nemusím.
1: A teď mě napadá ještě jedno téma a to je vztah k autoritám. Jak vnímáš tu naší generaci v porovnání třeba s těmi mladšími generacemi a vztah k autoritám?
0: Tak určitě jsme byli poslušnější a hlavně myslím si, že to souviselo s tou sebedůvěrou. Tak prostě třeba mladší generace už třeba ví, co dokáže, taky umí několik světových jazyků, nebo aspoň tady mladí lidé, co potkávám v Praze a prostě ví, kam směřujou, prostě cestujou, viděli hodně moc věcí, tak samozřejmě nám nezbývalo na některé jenom koukat s otevřenou hubou vlastně a jako nechávat si radit. Myslím si, že to bylo taky očerpání informací, jo? Kde jsi sbírala informace, když ti bylo 20? Já jako z časopisu, z toho, co mi někdo řekl, ale dneska máš neuvěřitelné množství různých kanálů, kde se můžeš prostě zařadit, i třeba špatně, ale čerpáš ty informace úplně jinak, takže tohle je pro nás taky vlastně rys, ta poslušnost.
1: A řekl bys, že třeba na tu poslušnost nebo i na to umění říkat ne na nějaké věci měla taky u tebe vliv ta čtyřicítka nebo ten přesun k tomu vyššímu hodnocení sebe a svého času?
0: Já jsem si teďka vzpomněl úplně, teď ti to převyprávím. Viděl jsem rozhovor s Mariah Carey, kde ji konfrontoval moderátor s tím, že Katy Perry se podívala do vesmíru a ten redaktor jí říká, a viděla jste to, jako ona byla ve vesmíru? On říká, jako fakt, ona byla ve vesmíru. No tyjo, tak to je super, jakože fakt to jako zvládla. On říká, jo, jo, co pro fanoušky chystáte vy? A Mariah Carey se tak na něho podívá a říká, no jako já mám pocit, že jsem jako udělala dost, ne? A tady tohle bych řekl, že cítím teďka já se nechci vůbec tohle super divou prostě spojovat, ale já si taky jako vlastně říkám, jako já jsem už udělal poměrně dost, ne? Že vlastně už si pojďme jako vyzobávat ty hezký věci.
1: Ty už nemusíš teď letět raketou do vesmíru.
0: No, ale už nemám ani tu ochotu. Možná asi před 10 lety, kdyby mě někdo řekl, pojď, udělejte, to bude skvělý, tak prostě teď si řeknu, OK, prostě ne, jakože pojďme na výlet někam.
1: Pojďme si posedět na zápraží s čajíkem.
0: Přesně.
1: Aby si poseděla klidně
0: jo,
1: na zápraží
0: jo.
1: S čajíkem.
0: Ono taky možná je ta perspektiva trošku jiná v tom, my jsme to tady nezmínili, ale jako vlastně já nemám děti, jsem gay, věnuju se sobě, svému životu, svému partnerovi a mým rodičům a přátelům a hlavně svoji práci. Já jsem takový jako vzorek, který asi nepatří úplně do té škatulky toho průměrného čtyřicátníka v České republice. Taky si myslím, že co naší generaci, když budu čistě mluvit jenom o tom, že vlastně jsem gay, tak já jsem zažil letos na dovolené takový zvláštní moment, kdy jsem navzdory tomu, že nejsem vůbec plačka a emoce u mě se těžko ze mě tlačí, tak jsem normálně v restauraci začal brečet, protože my jsme seděli vlastně s manželem v restauraci a vedle nás seděl takový pár a měli tam hrozně jako sympatickýho malýho chlapečka a on jedl takový zvláštní věci, protože to byla jako lepší restaurace a jedl lanýže a kapary a různé takové věci, olivy a manžel říká, to je jako úlet, že jak ty děti vlastně od těch lidí, co je provází po restauracích, už prostě klidně dají v tom věku ústřice třeba. A já říkám, no my kdybychom měli syna, tak by určitě takový věci jedl. A jak jsem to dořekl, tak jsem začal plakat. A vlastně jsem si uvědomil, že já neolitovávám vlastně to, že nemám dítě, protože já jsem se s tím tak nějak jako srovnal a vlastně jsem si uvědomil, že po něm ani netoužím, ale vlastně jsem si uvědomil, že ta společnost mě vlastně vyřadila jenom z toho uvažování, že bych být tím rodičem mohl. Protože já jsem vyrostl v období, kdy se pořád ještě ty gay témata otvíraly, kdy si prostě každý z heterosexuální většiny mohl myslet, že má právo na to nařizovat, co někdo kvůli své orientaci má nebo nemá dělat. A ta otázka dneška je mnohem otevřenější. Já bych to samozřejmě stihl, jo, kdybych se prostě rozhodl třeba před 5, před 6 lety, ale shodou okolností jsem to zatím tu myšlenku opustil a jsem strašně jako rád, že ta mladší generace už přemýšlí o tom rodičovství navzdory své sexuální orientaci, protože je to může do budoucna udělat šťastným. Já bych řekl, že pro mě jako ještě ze základních rysů jeden je to, že vlastně to, že já jako gay jsem vyrůstal v tomto období a teď je mi 40, sebou samozřejmě přineslo spoustu, až bych chtěl říct, jako bezpráví, se kterým ta nová generace se nemusí zabývat a jsem za to strašně šťastný.
1: A když se ještě vrátím k tomu momentu, že se rozplakal, tak to bylo spíš tak, že ti bylo líto to, že tě ta možnost nikdy nemohla napadnout nebo nenapadla, že toto je myšlení bylo natlačené do nějaký škatulky.
0: Já jsem si uvědomil, že mě ta společnost prostě vlastně jako vyřadila, protože dost často jsem se setkal s tím, že jo, ty jsi gay, tak vy nemáte děti, ale pro boha, já jsem jako plodnej, jako třeba, nevím, jsem to neskoušel, ale v té mojí generaci bylo normální počítat s tím, že v momentě, kdy jsi gay nebo lesba, tak přece ztrácíš jako možnost mít děti, takže vlastně už ti nezbývá, než jenom koukat na ty ostatní, co ty děti mají. Přece, protože ty jsi jako lesba nebo gay a vlastně ty děti mít nemůžeš. Zatímco to téma dneška je úplně někde jinde, samozřejmě tady najdeme pořád jako lidi, kteří jsou úplně mimo a mají pocit, že o tom můžou rozhodovat, ale už je podle mě ta společnost nastavená líp a sleduje se mě to s velkou radostí a to, že jsem to trošku olitoval a oplakal, je vlastně pro mě strašně skvělý, protože to byl vlastně úlevnej pláč.
1: A je něco, Pavle, co bys i s ohledem na tu tvoji zkušenost čtyřicátníka, jedna čtyřicátníka, chtěl říct ostatním lidem v tomhle věku, protože ti to třeba připadá užitečné, nebo by ti to bylo bývalo pomohlo, kdyby ti to někdo řekl, nebo jenom chceš, aby to zaznělo?
0: Mějte se všichni rádi. Ne nějak s velkým nasazením, nepřeceňujte svoji hodnotu, ale mějte se rádi. Pokud to neumíte se mít rádi, tak se to určitě učte, stojí to za to. Já sám jsem výsledek toho, že se to dá naučit, i když jsem se vůbec neměl rád. A jenom taková jedna malá rada, mě jednou jeden kouč, ke kterému jsem chodil a platil jsem si ho právě pro tady tyhle emoce, tak mě řekl, že Pavle, víte co, vy přece nemusíte jako najednou jako zítra se probudit s tím, že se jako milujete. Jenom si každý den o 10% dopřejte na sebe být laskavější. No a já jsem si třeba jako začal kupovat dárek na Vánoce sám sobě. Jo, prostě pro někoho možná jako hrozná věc, ale normálně já jsem si koupil každý rok, protože člověk dostane něco z firmy, já sám podnikám, takže prostě žádná firma mě nic nedala, takže já firma Pavel Kortan pro Pavla Kortana, že tak dobře pracoval, jsem si jako dopřál dárek a musím říct, že ta metoda těch 10% každý den mě funguje skoro ve všem a jako zastavil jsem se na nějaké podle mě normální rovině, ale snažím se být na sebe o trošku laskavější, takže dělejte to i vy.
1: Tak, rada Pavla na závěr, díky moc, že jsi dorazil, ať se daří.
0: Děkuji.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
3: Bylo československé ministerstvo vnitra po listopadu 89 v rukou demokratických sil? Mužem, který zrušil státní bezpečnost, byl Richard Sacher.
4: Po zrušení útvaru takzvaného vnitřního zpravodajství jsem dnes svým rozkazem zrušil i zbývající složky státní bezpečnosti. Od 9. hodiny dnešního dne probíhá odebírání soukromých a služebních zbraní.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
5: 15 hodin posloucháte úterní odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Český rozhlas Plus.
5: Co nás čeká v následující půl hodině? Ve Venezuele necelý týden po zemětřesení sílí kritika na adresu vlády. Co obyvatelům vadí nejvíce? Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Pokud jste to ještě nestihli, máte tak poslední šanci beztrestně odevzdat nelegálně drženou zbraň. Kolik lidí už zbraň odevzdalo? A už od zítřka se na levné balíky do 150 eur, tedy asi 3600 korun, bude vztahovat nové jednotné clo. Proč tato změna? Nejprve nejprve ale zprávy a Ondřej Látal.
6: Přeju dobrý den. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
7: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
8: Valentina, me escuchas?
7: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
6: A víc k tomu v Odpoledním plusu řekneme hned po zprávách. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Před chvílí ho na Pražském hradě jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Praktičtí lékaři v Česku budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
9: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber v přepočtu 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
10: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z Kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra je tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Soudci ale dospěli k názoru, že netrpěli žádnou psychickou poruchou a byli pouze Šifrem zmanipulované. Advokát jedné z obžalovaných David Uhlíř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
11: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
6: Obě ženy se proti verdiktu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje i státní zástupce. Rychlost řidičů na silnici první třídy 50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
12: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
6: A tady jsou na Plusu další dopravní informace. Na D1 po pojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Brno centrum z kilometru 203 a taky od Kývalky z kilometru 182. Je to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení ve směru na Vyškov je delší asi na 20 minut. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometru ještě dva kamiony po nehodě blokují pravý pruh. Kolona má teď asi kilometr, zdržíte se do 5 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony za Slaným. U Třebíze je hlášená nehoda. Kolony v obou směrech jsou teď asi na 40 minut. V Praze je silný provoz na Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské a taky od Běchovic. A 10 minut naberete na Jižní spojce i před Barandovským mostem. Na 10 minut čekejte kolonu taky ve Viloznově od Bulhara k muzeu a taky v Legerově k omezení u Vinohradské ulice. A kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské ulici obousměrně před křižovatkou Vypich. Dobře dojeďte. V noci bude oblačno, místy kránu od západu četnější, přehánky anebo bouřky můžou být i silné. Na východě bude přechodně až skoro jasno. Teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy i bouřky budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer pak budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Teploty přes den 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů, na jihovýchodě kolem 32, na horách kolem 17, v Jeseníkách a Beskydech kolem 21 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Odpolední Plus s Lenkou Vahalovou je s vámi 8 minut po 15. Ve Venezuele necelý týden po zemětřesení sílí kritika na adresu vlády. Obyvatelé ji obvinují z pomalé a nedostatečné pomoci. Vláda obvinění odmítá. Úřady zatím potvrdili víc než 1700 obětí. Není to konečný počet a detaily už má Helena Berková ze zahraniční redakce. Hezký den.
13: Dobrý den.
5: Jaká je situace v postižené oblasti?
13: Záchranáři stále prohledávají trosky budov, pracují non-stop, pomáhají víc než 3500 specialistů ze zahraničí. A naděje, že se pátý den po zemětřesení podaří najít živé, je čím dál menší, ale dneska přesto vytáhli ze sutin 12-letého chlapce a včera mladého muže. Video z té záchrany toho mladíka zveřejnila na síti X prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Celkem od víkendu vyprostili víc než 30 lidí. Nejhorší situace je ve venezuelském státě La Guaira a ta dosavadní bilance je, jak jsme uvedli, zatím přes 1700 mrtvých, na 5000 zraněných, bez domova je skoro 16 000 lidí, pohřešovaných je podle odhadu OSN asi 50 000. Asi 200 budov je podle úřadů srovnáno se zemí, stovky dalších jsou poničené, včetně nemocnic, které jsou přeplněné a často jim chybí personál.
5: Jaké jsou ty stížnosti lidí na postup úřadu?
13: Lidé tvrdí, že záchranné práce začaly pozdě, až několik dnů po zemětřesení, že je vláda nechala na holičkách a že pomoc je nedostatečná, to uvádí BBC, podle které jsou v tom státě La Guaira oblasti, kam ještě záchranné týmy nedorazily. A tohle řekl novinářům Wilker Molaya z města La Guaira, který pohřešuje dceru.
14: Jen si to tady fotí. Vůbec nám nepomáhají, ani žádné nástroje nám nedají nic. Máme tam blízké.
13: Agentura AFP uvedla, že v neděli ve městě Karabajeda obyvatelé donutili skupinu vojáků, aby se zapojila do záchranných prací, aby začali kopat v těch troskách. Podle dobrovolníků tam ti vojáci jen tak nečinně postávali. Podle BBC taky lidé kolikrát marně čekají na těžkou techniku. Server BBC Mundo popsal, jak vypískali prozatímní prezidentku Rodriguezovou, když navštívila postižené oblasti.
15: Jak už jsme zmínili, tak vláda tu kritiku odmítá. Tak jak hájí ten svůj postup?
13: O tom mluvil předseda parlamentu Jorge Rodriguez, prezidentčin bratr, a oznámil, že vláda zřídila 15 přístřešků a taky 50 táborů pro postižené zemětřesením a tu kritiku označil za dezinformace. Vyzval lidi, aby se nenechali zmanipulovat, ať už na sociálních sítích nebo médií. Předseda parlamentu taky řekl, že cílem takových pomluv je šířit strach a nepokoje. Pravdu podle předsedy parlamentu říká jen vláda.
15: Ještě na závěr, venezuelským záchranářům už pomáhají na 3000 specialistů ze zahraničí, včetně České republiky. Kde působí ten český tým USAR?
13: V těch postižených oblastech na severozápadě od Caracasu český tým hasičů, statiků a kinologů prohledává trosky, kontroluje statiku těch objektů, mapuje terén i s pomocí dronů. 19 členů toho týmu přiletí do Venezuely dnes večer slovenským speciálem. Museli kvůli kapacitě letadla dočasně zůstat na nedalekém ostrově Curaçao. Většina členů týmu dorazila do Caracasu už v neděli, uvedla to mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
15: Helena Berková ze zahraniční redakce, moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
15: A v odpoledním plusu to téma teď probereme s odborníkem na dění v Latinské Americe Martinem Rejem. Hezké odpoledne.
16: Hezký den.
15: Tak už jsme slyšeli, že zemřelo přes 1700 lidí, desítky tisíc lidí se stále pohřešují. O jak rozsáhlou humanitární krizi na venezuelské poměry se jedná?
16: O, řekněme, velmi významnou, ale na druhou stranu ne nejvýznamnější, protože na konci 90. let shodou okolností ve stejné oblasti, což je oblast La Guaira, dříve stát Vargas, tak v této oblasti došlo ještě k většímu neštěstí a tam byly oběti v desítkách tisíc a jednalo se o velmi intenzivní deště, na které byla navázaná katastrofa v podobě sesuvů půdy a zavalení celých vesnic vlastně bahnem a tím materiálem, který se sunul kvůli nespevněnému podloží. To znamená, nechci vůbec zlehčovat aktuální dění, je to obrovská katastrofa, ale ne největší.
15: Máte nějaké zprávy přímo z Venezuely o tom, jak to v tuhle chvíli vypadá na místě?
16: Celkem dobře to popisují ty zprávy, které v podstatě zazněly v éteru před okamžikem. To znamená, na místě ta situace se postupně zlepšuje. Ze začátku byla hodně nepřehledná, komplikoval to samozřejmě i ten problém s nemožností se dovolat do některých těch oblastí, anebo se tam i jakýmkoliv způsobem dostat, dopravit a podobně. Což vlastně je i důvod, proč hovoříme stále o tolika pohřešovaných, ale je velká naděje, že mnoho z nich je jenom jaksi nemožno se jim buď dovolat, nebo je navštívit. A to se věřím změní v následujících hodinách a doufám, že tedy, nebo dnech, a doufám, že tedy nebude příliš růst to číslo obětí, ale to, co bylo řečeno, platí. To znamená, lidé si stěžují na, řekněme, pomalou reakci těch státních složek, na nedostatečné kapacity, nedostatek strojů, nedostatek i toho lidského kapitálu a spíše je tam tedy ta kritika, než že by tam převažovalo to, že jsou rádi, jak jim stát pomáhá. Rozhodně jsou rádi za podporu ze zahraničí, ty záchranné týmy tam pracují na 100%.
15: Něco už zaznělo, ale z vašeho pohledu, co aktuálně lidé na místě potřebují nejvíce?
16: No, určitě by to bylo to, co ale často ani není možné, aby dostali. To znamená těžká technika nebo způsob, jakým odklízet třeba ten nepořádek, ty trosky, pomoci s tímto, protože oni v některých případech stále doufají, že třeba ještě naleznou i někoho živého, o to se primárně mají starat samozřejmě ty záchranné týmy, které k tomu mají větší zkušenosti, ale toto lidé potřebují nebo signalizují, že potřebují aktuálně nejvíce, rozhodně to bude i potom taková ta pomoc ex post ve smyslu různých těch přístřešků, potravin a takové té péče o ty lidi, kteří jsou tou katastrofou zasaženi, ať už tím, že přišli o blízké, tak potom nějaká zdravotní pomoc o ty zraněné, psychologická pomoc o ty, kteří mají ty obtíže třeba právě v podobě ztráty blízkých a pak samozřejmě nějaká ekonomická pomoc a toto vše ve státě, který je na tom ekonomicky velmi špatně, bude složité.
15: Já na vás navážu, protože Venezuela se stále vzpamatovává z let ekonomické a politické krize. Nakolik právě to ovlivňuje schopnost státu zvládat následky tak rozsáhlého zemětřesení?
16: No, ona se úplně nespamatovala. Ona v těch jako letech těžce je stále. Ona se nikam neposunula. On sice byl unesen prezident, ale tam vládne ta stejná vláda, akorát bez toho prezidenta, a zatím nevypadá, že by se ta země jakkoliv ekonomicky zvedala. Prostě je to země v krizi. Tu krizi způsobily především špatné vlády, které vládly v uplynulých letech, teď už se dá říct desetiletí, a to samozřejmě se potom odráží na to, na i takových věcech, jako je právě ta pomoc v období těsně po zemětřesení a nebo i v nějakém dlouhodobém horizontu. Tedy země to bude zvládat těžko, ono by se s tím těžko vypořádala i, řekněme, stabilní ekonomika, natož pak země, která je v krizi, kde je opravdu zdravotnictví, tak ta infrastruktura jako taková, tak samozřejmě celkové hospodářství státu je v rozkladu, rozšířená korupce a podobně. To všechno potom nepřispívá tomu, že se ta země z toho může vzpamatovat rychle, a i kdyby, jak už říkám, to byla země na dobrých základech, tak to budou měsíce, v případě Venezuely spíše roky.
15: Možná ještě finálová otázka, kam až podle vás ten hněv Venezuelanů může zajít?
16: No, nemají moc kam zajít, protože ty protesty ve Venezuele vůči těm špatným poměrům bylo jich mnoho, byly statisíce lidí v ulicích, byly i miliony lidí v ulicích, ale venezuelská vláda držela, zdá se, že drží stále moc pevně v rukou skrze policii, armádu i různé paramilitární složky. I přes oteplení vztahu se Spojenými státy rozhodně nebyli odzbrojeni. Není ani pravda to, že by stále, nebo že by ustal nějaký, řekněme, boj proti těm, co mají jiný politický názor. Stále jsou tam represe v tomto směru, i když mírnější, a třeba ti zahraniční vězni byli propuštěni. Tedy v tomto ohledu je ta situace stále komplikovaná a nevyřešená.
15: Tolik odborník na dění v Latinské Americe Martin Rej. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Děkuji za pozvání, hezký den.
15: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 17 minut po 15. Už jen několik posledních hodin mohou do Evropské unie proudit malé levné zásilky s oblečením či elektronikou bez omezení a bez jakýchkoliv celních poplatků. Od středy se na veškeré balíčky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu zhruba 3600 korun, bude vztahovat jednotné dočasné clo ve výši 3 eur, tedy asi 73 korun. Evropská unie se tak chce chránit před nekalou konkurencí a záplavou nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů, které nesplňuje evropské standardy. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne, Zdeňko.
17: Dobrý den.
15: Jak toto dočasné clo má fungovat a kdo bude zodpovědný za jeho hrazení?
17: Za placení toho cla bude zodpovědný výrobce nebo obchodník, který to zboží prodává, zákazník pouze ve velmi ojedinělých případech. Nicméně je samozřejmě možné, že v důsledku těch celních poplatků to zboží, některé z toho zboží obchodníci nakonec zdraží. Poplatek se bude vztahovat na veškeré zásilky, jak už zaznělo, do 150 eur, objednané na dálku, zejména prostřednictvím e-shopu. Tyto levné zásilky byly dosud od cla úplně osvobozené. Evropská unie se totiž snažila celní úřady zprostit administrativní zátěže. Nicméně Evropská komise konstatuje, že vzhledem k digitalizaci celních postupů už je nyní celý ten proces jednodušší a probíhá elektronicky, takže to osvobození malých zásilek od cla už není opodstatněné.
15: Co když přijde zásilka do 150 eur, ve které je několik kusů zboží?
17: Záleží, o jaký typ zboží půjde. To clo se nevztahuje na balík jako takový, ale na jednotlivé položky. Pokud si tedy v jednom balíku do 150 eur například objednám jedno tričko a jedny hodinky, tak dovozce za ten za ten 3 euro, ten 3 eurový poplatek za tento balík tedy zaplatí dvakrát, protože tam jsou dva druhy zboží. Ale pozor, pokud by to byl stejný typ zboží a objednala bych si třeba 3 trička, tak se stále platí pouze jeden poplatek. Toto je konkrétní modelový příklad, který na svém webu zmiňuje Evropská komise.
15: Jakého zboží se toto clo bude typicky týkat?
17: To opatření, které zítra vstupuje v účinnost, nezmiňuje žádné konkrétní dodavatele, žádný konkrétní stát, platí univerzálně na celý svět. Ovšem, prakticky se týká především levného zboží z čínských e-shopů typu Temu nebo Shein, které opravdu ve velkém v posledních letech proudí do Evropské unie. Toto zboží přitom často nesplňuje unijní bezpečnostní normy, což podle Evropské komise představuje riziko pro spotřebitele a zároveň to ohrožuje taky spravedlivou hospodářskou soutěž, protože zdejší výrobci v Evropě samozřejmě musí ty bezpečnostní a ekologické normy splňovat. Navíc množství toho levného zboží dodávané do Evropské unie obrovským tempem stoupá. Jen loni bylo do Evropské unie dovezeno skoro 6 miliard takovýchto levných položek. O rok dřív to přitom byly 4,5 miliardy. Navíc kontroly v oblasti kosmetiky, doplňků stravy, hraček nebo elektroniky ukázaly, že víc než 60% těchto levných produktů ze zahraničí nesplňuje unijní normy.
15: Zdeňko, ještě na závěr, zmínili jsme, že to clo ve výši 3 eur je dočasné. Jaký má Evropská unie plán do budoucna?
17: Ano, přesně tak. Tento dočasný jednotný poplatek ve výši 3 eur má platit pouze jeden rok, tedy do 30. června příštího roku. A následně poté začnou ty levné zásilky podléhat běžnému celnímu sazebníku v závislosti na typu zboží.
15: Tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
15: Dnes máte poslední možnost odevzdat nelegálně držené pistole, pušky, granáty nebo munici. Končí totiž letošní zbraňová amnestie. Beztrestně můžete všechen nebezpečný arzenál odnést na policii a více nám teď řekne Lucie Machartová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
18: Dobrý den.
15: Kolik už toho lidé odevzdali?
18: Tím, že ještě dnes amnestie běží, nemá policie přesné konečné číslo. Předběžný údaj uvádí mluvčí policejního prezidia David Shen.
19: Do poloviny tohoto roku jsme obdrželi téměř 4 000 zbraní a samozřejmě další položky jsou munice a střelivo, případně výbušniny.
18: Znamená to zhruba podobný počet odevzdaných zbraní jako při poslední zbraňové amnestii v roce 2021. Vůbec nejvíc jich lidé přinesli při amnestii v roce 2009, a to skoro 8 000 kusů. Už se objevila řada historicky cenných nebo kuriozních případů. Například v Českých Budějovicích předal na policii majitel pevnostní minomet M32 ráže 81 mm, který využívali vojáci při obraně Francie během druhé světové války na Mažinotově linii. A další, taky českobudějovický majitel, odevzdal vzácnou karabinu německé výroby VG-45, kterou používala německá domobrana Volkssturm, dodává vedoucí českobudějovického oddělení zbraní Jan Švepeš.
20: Je to zbraň z konce druhé světové války. Je zajímavá tím, že je vyrobená z levných materiálů, lisovaných plechů.
18: Tyto kousky můžou majitelé dostat zpět. Co naopak už daný majitel neuvidí, je třeba střílející nůž odevzdaný na Vyškovsku. Je to otevírací nůž, který má ve střence skrytou malorážku. Jde o takzvanou zákeřenou zbraň, tedy přísně zakázanou. A poslední kuriózní případ je z Jihlavy, kam muž v igelitových taškách donesl kilo Semtexu a rozbušky. Pyrotechnici pak trhavinu za městem bezpečně odpálili.
15: A co by tedy měl člověk dělat, pokud má doma nelegálně drženou zbraň, munici nebo trhavinu?
18: Co se týče výbušnin a trhavin, s těmi by měl člověk manipulovat co nejméně a okamžitě volat linku 158. K odpálení staršího materiálu může podle policistů stačit i statická elektřina, takže hlavně nikam nenosit. Naopak zabezpečené střelné zbraně je možné odevzdat na kterékoliv služebně policie. A podle mluvčího policistů Davida Shena by to držitel nelegální zbraně určitě neměl odkládat až po amnestii.
19: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
18: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení.
15: A co se pak s odevzdanými zbraněmi děje?
18: Každou zbraň policisté zkontrolují, jestli ji někdo nepoužil k trestné činnosti. Neptají se na její původ. Pokud je vše v pořádku, může si majitel vyřídit potřebné doklady, jako je zbrojní oprávnění, a dostat zbraň, teď už legálně, zpět do svého držení. Pokud ji vrátit nechce, propadne policii, tedy státu. Zbraň pak putuje do policejního skladu ve Znojmě. Tam se kromě těchto zbraní z amnestie dostanou taky třeba zabavené zbraně z trestné činnosti. Raritní kousky si pak vybírá kriminalistický ústav nebo muzeum policie, říká jeho ředitel Radek Galaš.
1: Jsou pro nás zajímavé zbraně, které jsou historicky spojené se Sborem národní bezpečnosti, s policií první republiky, protektorátu, prostě z historií toho bezpečnostního sboru. Třeba na doplnění série, řeknu obrazně, pistole ČZ, a tenhle typ nám chybí, objevil se v amnestii, my ho chceme, tak ho dostaneme. A nebo jsou to samodomozbraně, ty podléhají zákonu, nikdy vám je nikdo neschválí, a v té amnestii se můžou dostat k nám do muzea.
18: Vlastník ale může kontaktovat i jiné své oblíbené muzeum a s ním se domluvit na darování zbraně.
15: Lucie Machartová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
15: V odpoledním plusu přesně 5 minut před 16:30 už míříme do Francie. 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
21: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
22: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
21: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
23: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
21: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
24: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
21: Popisuje Clément Spenánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
25: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky dělá.
21: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Leal a postupně se přidávaly další projekty.
24: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
21: Upřesňuje Clément Spenánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
0: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klima.
21: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
15: 15.30, další zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas plus.
6: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Ležatka už předtím působil jako její zástupce na majetkovém úřadě, pracuje od roku 2015. V Rusku jsou po ukrajinských dronových útocích nejméně dva mrtví, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo šestiměsíční dítě po tom, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila tři lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolájeva a jeho rodiny. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který pravděpodobně utekl do Francie. V Německu dokončili obří projekt rekultivace důlní krajiny na pomezí Saska a Braniborska a vznikl systém jezer v místech, kde se dříve těžilo uhlí. Údajně je to největší umělá vodní plocha v Evropě. Čerstvá doprava na plusu. Na D1 popojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Brno centrum z kilometru 203 a taky od Kývalky z kilometru 182. Je to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení ve směru na Vyškov je teď delší, asi na 20 minut. Na D52 z Brna do Mikulova za Rejhradem na 16,5 kilometru řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. Menší kolona má asi kilometr. Na tahu 35 mezi Prahou a Libercem jsou kolony na průtahu Libercem před omezením směrem do Chrastavy asi na 15 minut. Směrem z Liberce do Prahy je kolona i před omezením u Hodkovic. Zdržení 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou teď velké kolony za Slaným. U Třebíze je hlášená nehoda kamionů a kolony v obou směrech jsou teď asi na 40 minut. V Praze je silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské i od Běchovic. 10 minut naberete na jižní spojce taky před Barandovským mostem. 15 minut se teď popojíždí ve Vilznově od Florence k muzeu a taky z Nuselského mostu do Legerovy ulice. Kolony na 10 minut jsou i v Kbelské od Novopatské do Hloubětína a regulují průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tak v Poltavské v Troji a taky v Radlické od Motorletu i v Plzeňské. Směrem do centra. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy bouřky budou i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat. A teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. To byly zprávy a tady už je repríza Interview Plus.
5: Opoziční senátor David Smoljak připustil, že si dokáže představit jiný model financování veřejnoprávních médií než skrze poplatky. Musel by ale podle něj zůstat princip přímé platby od občanů. V této souvislosti zmínil třeba i švédský model založený na speciální dani z příjmů. Jak se tento způsob za uplynulých 7 let osvědčil? Jsou švédská veřejnoprávní média chráněna před politickými vlivy? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
5: A naším hostem je generální ředitelka švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Čeští politici při diskuzích o financování médií veřejné služby často zmiňují skandinávský model. Myslíte si, že Švédsko našlo nejlepší možný způsob financování rozhlasu a televize?
3: Well, that is of course very hard for me to judge, since I'm not sort of fully aware of everything that's going on around the world.
4: To je těžké soudit. Já nemám přehled úplně o všech formách financování. Pro upřesnění, nemyslím si, že existuje jeden skandinávský model. Politici by měli jasně definovat, co tím myslí, protože i mezi skandinávskými zeměmi jsou značné rozdíly. My máme velmi stabilní model. Od roku 2020 máme něco, o čemu se říká účelově vázaná daň. Vybírá se prostřednictvím daňového přiznání a platí každý, kdo je starší 18 let. Je to individuální daň, neputuje do státního rozpočtu, což je zásadní. Peníze jdou do zvláštního fondu a musí být použity pouze na veřejnoprávní média. Je to tedy oddělený chráněný systém a prakticky neexistuje možnost politicky jej ovlivňovat. Od loňského prosince k tomu máme také zákon o veřejné službě. Ten přesně vymezuje, co je její součástí a co se za to může označovat. A proto, aby byl systém chráněný před politickými zásahy i v rámci volební kampaně, je nejkratší doba jeho financování stanovena na 8 let. A my dostáváme prostředky na celé toto 8leté období.
3: To shield it from political influence and from sort of very quick decisions in connection with an election, the shorter period needs to be 8 years long.
5: Kdybyste si ale mohla vybrat, vrátila byste se ke starému systému veřejnoprávních poplatků?
3: Well, to be honest, I was very much against changing it. I think also I can't really see the point why a politician would change it.
4: Já jsem byla proti tomu, aby se systém měnil. Ve Švédsku jsme neměli vůbec problém s tím, že by lidé nechtěli platit poplatky. Takže pokud se vám podaří přesvědčit obyvatele, aby už sami platili za něco, co je považováno za veřejnou službu, proč systém měnit, pokud opravdu funguje? A ve Švédsku rozhodně fungoval. Pořád si myslím, že byl lepší, poskytoval mnohem větší ochranu než jakákoliv daň. Ale myslím, že to, co máme teď, je alespoň dobrý kompromis. A upřímně řečeno, lidé si na něj nestěžují.
3: Still think it would have been better because it's really much more safeguarding than any tax. But at least this was a good compromise, I think. And to be honest, people are not complaining really.
5: Jak dlouho u vás trvala debata o změně financování?
3: Well, we have a certain way of doing things in Sweden that before we get a new charter or before they change anything connected to public service, it has to be a new charter period.
4: Ve Švédsku máme už zaběhlý systém. Než začne platit nové finanční období, vše se důkladně analyzuje, klidně někým pověřeným z parlamentu. To trvá třeba rok a půl. A součástí toho je i návrh, který jde do připomínkového řízení. Jeho součástí je také veřejná debata o tom, jak má vypadat veřejná služba. A samozřejmě můžeme připomínky předkládat i my za veřejnoprávní média. Představili jsme náš pohled na to, jak může model financování ovlivnit fungování rozhlasu a televize. Vše předtím, než se definitivně rozhodne. Myslím, že je to právě to, co vás v Česku znepokojuje. Samozřejmě, že je možné věci měnit a rozhodují o tom politici. Nemělo by se tak ale dít bez konzultací. Je potřeba vše důkladně promyslet. Než se rozhodne, musí být na stole všechna fakta.
3: But it shouldn't be done without consultation, it shouldn't be done without referrals. Really have to have all the facts on the table before you make a decision.
5: A měl nový model financování nějaký významný dopad na služby, které poskytujete? Museli jste je třeba omezovat?
3: Well, not the model in itself. As long as you have a model that is really ring-fenced, that sort of guards your independence,
4: Samotný model nikoliv. Pokud je skutečně chráněný, zajišťuje vaši nezávislost a neumožňuje politikům podle libosti peníze přidávat nebo ubírat podle toho, jestli vás mají rádi nebo ne, pak je to dobře. Kdyby totiž politici mohli financování takto ovlivňovat, omezovalo by to možnost novinářů dělat skutečně investigativní žurnalistiku a klást nepříjemné otázky. Pokud ale máte takto chráněný model, pak je další otázkou samozřejmě výše financování. A tady dnes máme jasné vodítko od Evropské unie v podobě Evropského aktu o svobodě médií. Ten říká, že financování musí být dostatečné. Otázkou ovšem je, co znamená dostatečné. Momentálně vstupujeme do nového 8letého finančního rámce a otevřeně říkám, že přidělené prostředky stačit nebudou na všechny požadavky, které před námi stojí. Snažíme se být co nejefektivnější. Musíme skutečně dbát na to, aby každá koruna byla využita co nejlépe ve prospěch veřejnosti a veřejného zájmu. To znamená omezovat věci, které nejsou stoprocentně nezbytné. Znamená to být otevřený novým nápadům, dívat se do budoucnosti, hledat nová řešení a snažit se pracovat co nejúsporněji. Ale upřímně, dnes máme ve Švédsku 25 regionálních rozhlasových stanic. Pokud znovu poroste inflace a pokud porostou naše náklady a už teď víme, že budeme muset více investovat do posilování civilní obrany, bude to na úkor něčeho jiného. Politikům proto říkám, pokud nám neposkytnete dodatečné prostředky, budeme muset propouštět novináře. Jiná možnost není. 70% rozpočtu švédského rozhlasu tvoří personální náklady. Mzdy jsou tedy samozřejmě velmi významnou položkou. Jsou tu mzdy, inflace, ale zároveň musíte udržovat budovy, pořizovat nové vybavení a investovat do umělé inteligence. Umělá inteligence nám sice v některých ohledech pomůže, ale zároveň přináší nové náklady. Ve Švédsku máme navíc velmi jasně stanovené poslání. Jsme jedním z pilířů civilní obrany. Požadavky vlády na nás proto rostou. Musíme být neustále připraveni a vždy musíme zaručit, že dokážeme veřejnosti předat životně důležité informace. Do této oblasti proto musíme výrazně investovat. A právě to říkám politikům velmi otevřeně. Dobře, ale při finančním rámci, který jste nám stanovili, bude muset něco ustoupit. Buď nám poskytnete dodatečné prostředky na úkoly civilní obrany, nebo budou muset během tohoto 8letého období omezit počet novinářských pracovních míst. Ne dnes, ani zítra, ale v budoucnu.
3: And there have been quite vocal and said to our politicians, okay, but with the financing frame that you've given us, something has to go. So either you give us extra money for the civil defense, or I have to cut journalistic jobs within this 8-year period. Not today and not tomorrow, but in the future.
7: Rozumí politici těmto argumentům, jak na ně reagují?
3: They do understand it, and very many also do sympathize with it. And actually, we have a paragraph in our new charter that says.
4: Ano, chápou to a mnozí s tím mají také pochopení. V našem novém programovém období máme dokonce ustanovení, které říká, že pokud nám vzniknou mimořádné náklady, například na provoz pozemní vysílací sítě, které jsme sami nespůsobili, můžeme získat dodatečnou kompenzaci. Právě o tom nyní jednáme se současnou vládou. Nejsem si ale jistá, že se podaří dospět k výsledku ještě před volbami. Ve Švédsku máme volby v září, takže pokud se do té doby nic nestane, budu to muset znovu otevřít s novou vládou.
7: A můžou to stanovené osmileté finanční období politici jednoduše změnit, třeba zkrátit?
3: For us it's both, to be honest, good and bad, because 8 years gives you stability. So it gives you a horizon on how to plan.
4: Víte, ono je to v něčem výhodné i nevýhodné. 8 let přináší stabilitu. Dává vám dlouhodobý horizont pro plánování. Nejen toho, jaký obsah chcete vytvářet, ale také toho, jak chcete nakládat s penězi, protože přesně víte, kolik prostředků budete mít v roce 2026, 27 nebo 28. To je samozřejmě určitý luxus ve srovnání s komerčními médii, která vůbec nevědí, jaké budou mít zítra příjmy. Na druhou stranu komerční média média mohou mnohem snadněji snižovat náklady. My máme celou řadu povinností. Musíme vysílat v menšinových jazycích, musíme vytvářet obsah pro děti, musíme vyrábět velké množství obsahu ve švédštině. Nemůžeme jednoduše nakupovat zahraniční pořady ve stejné míře jako jiní. Jsou také oblasti, ve kterých prostě šetřit nemůžeme, například úkoly spojené s civilní obranou. Je tedy svým způsobem výhodou přesně vědět, s jakými prostředky můžete počítat. Pokud ale už dopředu vidíte, že tyto prostředky nebudou stačit, je to problém. Jinak jsem říkala, pokud jsme před 2 lety zažili 10% inflaci, může přijít znovu. Reálná hodnota přidělených peněz pak samozřejmě klesne. Celý systém se dá upřímně řečeno změnit prostou většinou hlasů v parlamentu po volbách. Před několika lety se pokoušeli veřejnou službu jako celek chránit ústavním zákonem, ale nepodařilo se jim to prosadit. To znamená, že 51% hlasů v parlamentu by mohlo změnit způsob mého jmenování, způsob jmenování mé správní rady, model financování i programové období. Zatím jsme ale nic takového nezažili.
3: 51% vote in the parliament could change how I'm being elected, how my board is being elected, the financial model and the charter. But so far we haven't seen that.
7: Hostem Interview Plus je generální ředitelka švédského rozhlasu Sila Benke.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Jak velké důvěře se u švédské veřejnosti těší vaše zpravodajství?
3: Well, we are the second most trusted institution in Sweden. Only the police force at the moment has higher trust, and this is not.
4: Jsme druhou nejdůvěryhodnější institucí v zemi. Vyšší důvěru má v tuto chvíli pouze policie. A nejde o průzkum, který bychom si sami zadali. Provádí ho Univerzita v Göteborgu. Na prvním místě je tedy policie, na druhém švédská televize a švédský rozhlas. Je to tak nepřetržitě od roku 2000. Míra důvěry se po celou dobu pohybuje nad 70%. To ale neznamená, že zbývajících 30% nám nedůvěřuje. Skutečný podíl lidí, kteří říkají, že nám nedůvěřují, je kolem 6%. Máme k dispozici také průzkum, který zdroj informací považuje švédská veřejnost za nejdůvěryhodnější v případě krize. Nemusí jít nutně o válku, může to být změna klimatu, povodně, přívalové deště, bouře nebo lesní požáry. A 96% respondentů uvedlo, že nejdůvěryhodnějším a zároveň nejpotřebnějším zdrojem informací je

0: people every week. So far we have high ratings both when it comes to reach and trust.
1: Zmínila jste systém civilní obrany, jehož jste součástí. Jak přesně funguje?
0: It is actually something that's been widely debated since the, 2021, 2022. It goes very well also in connection with the full-scale invasion of Ukraine, of course.
2: Je to téma, o kterém se velmi intenzivně diskutuje zhruba od let 2021 a 2022. Samozřejmě s tím úzce souvisí začátek ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině. Švédsko mělo to štěstí, že už více než 200 let válku nezažilo. Samozřejmě jsme měli určitou krizovou připravenost. Měli jsme poměrně dobře rozvinutý systém krizové připravenosti, například kvůli změně klimatu. Švédsko často postihují sněhové bouře a i během nich se musí vysílat. Od začátku války na Ukrajině se situace změnila. Vrchní velitel švédských ozbrojených sil rozhodl, že jsme naprosto klíčovou součástí obrany země. Je zcela zřejmé, že dnes už nejde jen o vítězství ve vojenské válce. Musíte vyhrát také informační válku. Proto armáda velmi silně podporuje existenci nezávislých veřejnoprávních médií ve Švédsku, protože země potřebuje důvěryhodný zdroj informací. Jinak budou lidé hledat informace jinde a zaplaví je dezinformace a propaganda na sociálních sítích například. A uvědomuje si také význam pozemního rozhlasového vysílání. My, kteří pracujeme v rádiu, víme, jak jedinečné médium to je. Pokud vypadne elektřina, je to v podstatě jediný způsob, jak se k lidem dostat ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba. Počítač nebude fungovat, mobily nebudou fungovat a nebude fungovat ani televize. Jezdím do Kyjeva. Od začátku plnohodnotné invaze jsem na Ukrajině byla už třikrát, abych se poučila z jejich zkušeností a mohla některé věci zavést i u nás. Byla jsem tam v lednu, kdy bylo 20 stupňů pod nulou. V hlavním městě tehdy měli elektřinu pouze na 4 hodiny denně, mezi 5. a 6. ráno, mezi 11. a 12. dopoledne a pak mezi 10. hodinou večer a půlnocí. Všechno, co lidé potřebovali udělat, museli zvládnout během těchto několika hodin. Samozřejmě to nesmírně komplikovalo život. Domy byly studené, tmavé a netekla voda, protože vodovodní potrubí bylo poškozené a dodávky vody byly zastaveny. Byla to nesmírně náročná situace. Navštívila jsem také Buču a Černihiv. Tam bylo naprosto zřejmé, jak zásadní roli hraje místní rozhlas během okupace. Jedinou možností, jak oslovit veřejnost a sdělit ji například, že se prezident Zelenský nevzdal, protože Rusové chodili od domu k domu a tvrdili lidem, že jejich prezident kapituloval a válka skončila. Lidé si ale mohli pustit místní rozhlas a zjistit, že to není pravda. Byl to jediný způsob, jak se k ním dostávali ověřené informace. To vrchní velitel švédských ozbrojených sil velmi dobře chápe, proto naši práci silně podporuje. Zároveň si je dobře vědom toho, že pokud by se z nás během války stalo státní médium, lidé by nás přestali poslouchat.
0: Commander-in-chief of the military fully understands, and therefore he's a strong backing and a strong supporter of what we do. And he also says, but I also are very aware of that they are gonna scrutinize me if there is a war, because if they become state broadcasters, people will stop listening.
1: Co to konkrétně znamená ale pro váš rozhlas? Jak vypadá jeho připravenost?
0: If you go to Ukraine, you realize that the local voice is very, very important. So when we did our big savings package, which was just done recently, 160 people had to go, we kept as much as possible of the local radio station.
2: Když jsme proto nedávno spustili rozsáhlý úsporný program a museli jsme propustit 160 zaměstnanců, snažili jsme se to nejvíc zachovat právě regionální rozhlasové stanice. Jsou totiž naprosto zásadní. Na Ukrajině lidé často ani nechtějí poslouchat hlas z Kyjeva. Chtějí slyšet místní hlas, který znají, kterému důvěřují a o kterém vědí, že je skutečný, nikoli umělý nebo vytvořený umělou inteligencí. Jak říkám, musíte mít lidi přímo v terénu, lidi, kterým veřejnost důvěřuje a se kterými se cítí bezpečně. Zároveň samozřejmě velmi intenzivně investujeme do technologií. Budujeme mnohem větší míru záložných systémů, a to jak v analogové části našeho vysílání, tak samozřejmě i v digitální. To je další zkušenost, kterou jsem si přivezla z Ukrajiny. Elektřina totiž nevypadne v celé zemi najednou. Tam, kde elektřina funguje, lidé obvykle využívají digitální zařízení. Proto potřebujeme aplikaci, která bude maximálně odolná vůči výpadkům. Musíme chránit naši společnost před kybernetickými útoky. A zároveň musíme zajistit, že pokud se nebudeme moci dostat do hlavní budovy a vysílat odtud,

0: Budeme schopni vysílat z jiného místa. To všechno znamená velmi rozsáhlé investice.
1: So we need to have an app that is quite redundant. We need to protect our company from cyber attacks or ransomware. And at the same time we have to make sure that if we can't get into the main building and broadcast, we can broadcast from somewhere else. So it's a lot of investments.
2: Vy jste tady na konferenci v Praze byla znovu zvolena viceprezidentkou Evropské vysílací unie. A veřejnoprávní média po celé Evropě čelí rostoucím výzvám. Týkají se Polska, Slovenska, Maďarska a dalších. Česká televize i Český rozhlas mají obavy z navrhovaných změn jejich financování. Může pro ně Evropská vysílací unie něco udělat?
1: I know that the management and the staff of the EBU are quite vocal and quite active and we have sent letters, we have sent
0: Vím, že vedení i zaměstnanci Evropské vysílací unie jsou v této otázce velmi aktivní a otevřeně vystupují. Posílali jsme dopisy, předkládali jsme stanoviska v připomínkových řízeních, jednáme s lidmi. Jak už jsem ale říkala, i ve Švédsku jsou lidé, kteří veřejnoprávní média prostě nechtějí. Tečka. V takovém případě vlastně nezáleží na tom, co jim řeknete. Jsou ale i tací, kteří ještě nemají jednoznačný názor a pokud se podaří co nejvíce lidem vysvětlit, jaké budou důsledky toho jednoho rozhodnutí, výrazně se zvyšuje pravděpodobnost, že některé věci, kterých se obáváte, se nakonec nestanou. Myslím si tedy, že nejdůležitější je přinášet fakta, šířit je, setkávat se s lidmi, mluvit s nimi a zároveň zajistit, aby veřejnost věděla, co se děje. Protože ve výsledku jsou to právě občané, kdo za vás platí. Jsou vašimi zákazníky. Upřímně řečeno, jsou vašimi skutečnými šéfy. A vy byste měli být skutečně nezávislí na politicích.
1: A lot of facts, spreading the fact, meeting people, talking to people, and making sure also that the audience knows what's going on. Because after all, they are paying for you. They are your customers. They are your boss, to be honest. And you should be truly independent from the politicians.
3: Sila, thank you very much for this interview. Thank you.
1: Thank you. And good luck.
2: Hostem Interview Plus byla generální ředitelka Švédského rozhlasu a viceprezidentka Evropské vysílací unie Sila Benke. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Archiv Plus.
5: Rok 1997 bývá často označován za éru konce polistopadové nevinnosti. Co se tím myslí? Konec doby, kdy česká společnost měla ještě v sobě jakési nadšení pro změnu a budování prosperity, která se logicky nemohla dostavit pro všechny. Už od roku 1996 se v zemi začaly postupně vyhlašovat stávky učitelů, lékařů a zdravotnického personálu a také železničářů. Ti pak v únoru 1997 vyhlásili stávku, která se řadí k nejdelším v novodobých českých dějinách. Zpráva ze 3. února 1997.
6: Pondělí na úterý, to je ze 3. na 4. února, bude o půlnoci zastaven veškerý provoz na českých dráhách na dobu nejméně 48 hodin s možností jejího prodloužení vždy o dalších 24 hodin v případě, že požadavky, které odborové sdružení železničářů nastolilo, nebudou řešeny a nebudou dány dostatečné záruky k tomu, aby vyřešeny byly.
5: Na stávce bylo unikátní, že železniční odboráři nevyhlašovali konkrétní mzdové požadavky, ale žádali, aby stát předložil koncepci dopravní politiky a aby odvolal vedení dosud zcela státem vlastněných železnic. V podstatě se odborový předák Jaromír Dušek rozhodl dělat politiku a určovat vládě, jakou agendu by měla ve prospěch železnice a pochopitelně i železničních odborů nastolovat. To se pochopitelně vládě nelíbilo a zejména pak předsedovi vlády Václavu Klausovi. Po celý týden, kdy stávka trvala, se odmítl s Jaromírem Duškem setkat. Klaus se nejspíš cítil vyhlášením stávky osobně uražen, i vzhledem k tomu, že se s Duškem setkal už v lednu toho roku a údajně k oboustranné spokojenosti. Z rozhovoru, který premiér poskytl Českému rozhlasu 4. února 1997, vyplývalo, že v podstatě nemá žádnou cestu, jak z problému ven.
7: Doufám, že odboráři na železničáři pochopí, že se nechali zmanipulovat k politické hře, která je úplně zbytečná, aby odvedli pozornost od některých jiných věcí, které byly dominantní věcí dne. A takové to zkoušení vlády, jestli ona ustoupí, já myslím, že to ať s námi nikdo opravdu, ale nikdo nedělá.
8: Dobře, ale jestliže to železničáři nepochopí, vydržíte permanentní stávku nebo vydrží naše národní hospodářství?
7: To je spekulace, kdo ji vydrží a kdo ji nevydrží. Já doufám, že si to železničáři velmi rychle uvědomí. A je naprosto evidentní, že jestli chtějí železničáři urychlit nějaká rasantní a drastická řešení na železnici, typu uzavření, já nevím, kolika tratí a tím pádem ztrátu práce pro desítky tisíc pracovníků na železnici, jestli to tím chtějí urychlit, i to by si měli podle mého názoru docela rozmyslet.
5: Stávka začala o půlnoci z pondělka na úterek a ani v pátek nebylo nic dohodnuto. Nutno říct, že dopady na cestující tehdy výrazně utlumila autobusová doprava. Takhle například vypadala situace v pátek 7. února 1997 na pražském autobusovém nádraží Florence.
9: Kdo se chce zeptat, jestli nestojí zbytečně?
10: Brno
9: 17 hodin první. Je to vyprodané. Do Budějovic máme, Tabor je vyprodaný. Liberec je, ráno není. Kam?
11: Brno.
9: Brno, jestli jede po dálnici, tak vás nevezme, podle mě na stát. A podle toho, jak přijde autobus.
10: Jak dlouho tady stojíte?
11: Hodinu a 10 minut.
10: Jezdíváte pravidelně takhle v pátek?
11: Ne, nejezdím pravidelně, jinak bych jel vlakem v každém případě.
10: Čím myslíte, že je to vina, že tady musíte být?
11: No tak to je jednoznačný, těch železničářů, ne?
10: Jak dlouho tady stojíte?
12: Hodinu. Byla jsem překvapená, je tady hrozný zmatek. Nikdo neví, ke kterému okýnku se má postavit a když nakonec přijdete k okýnku, tak vám řeknou, že stojíte u špatného. Není to popsané, ty okýnka, je tady hrozný bordel.
5: Tak to byla malá ochutnávka z historie stávek v Česku 90. let.
4: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Do divokých a pestrých devadesátek se v létě můžete vrátit s Českým rozhlasem Plus. Strhující události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo je nezažili, tak těm, kdo si je nepamatují. Provedeme vás dobou absolutní svobody, změn ve společnosti, politiky, ekonomiky, ale také zločin. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
13: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
14: 16 hodin je úterý 30. června. Posloucháte Odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Český rozhlas Plus.
14: Jakým tématům se podrobně budeme věnovat až do 17. hodiny? Od zítřka začne platit změna v předepisování léků. Pro některá léčiva už pacienti nebudou muset ke specialistovi. Co na nová pravidla říkají samotní lékaři? Američtí vyjednavači mají dnes dorazit do Kataru, kde by měli zprostředkovaně jednat s íránskou delegací. Blíží se cesta k otevření Hormuzské úžiny? A Severoatlantická aliance změnila vedení pozemních sil v Estonsku a Lotyšsku. Jak dlouho byla tato změna plánována? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
15: Přeju dobrý den. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
16: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
15: Maximální ceny paliv zítra v Česku vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který pravděpodobně utekl do Francie.
17: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
18: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
15: Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu, dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3 640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu asi 73 koruny. Bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii taky vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Univerzita Komenského v Bratislavě podala trestní oznámení kvůli podezření na zneužívání studentských stipendií jednou z vyučujících. Například upozornil slovenský deník N, který zveřejnil svědectví o šikaně a možných podvodech v Ústavu aplikované psychologie Fakulty sociálních a ekonomických věd. Vedení univerzity zároveň oznámilo další kroky, které mají fungování ústavu prověřit.
19: Jedna z bývalých doktorandek pro slovenský deník N například popsala, jak musela část mimořádného stipendia vrátit své vyučující. Ta za něj následně pořídila vybavení pro výuku mimo běžné univerzitní postupy. Částí podnětů se už dříve zabývala fakultní etická komise. U dvou vedoucích pracovnic konstatovala mimo jiné zneužívání postavení. Vedení univerzity teď připustilo, že tehdy přijatá opatření nebyla dostatečná. Rektor Marek Števček vyzval studenty, aby se nebáli ozvat.
20: Máme inštitúcie, máme vnútorné orgány, ktoré dokážu takéto veci prešetriť.
19: Škola prý nyní bude postupovať s maximální razancí. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
15: Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. V Peru zveřejnili konečné výsledky prezidentských voleb. Zvítězila pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Svého levicového soupeře Roberta Sancheze porazila v druhém kole voleb těsně. Získala o 50 tisíc hlasů víc z celkových 19 milionů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Karlovarská nemocnice otevřela zmodernizované dětské oddělení. Je vyzdobené filmovou tematikou. Stěny chodeb zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal. Ta na projekt přispěla částkou 890 tisíc korun, dalších 123 tisíc zaplatila nemocnice, říká její generální ředitel Jiří Štefana.
0: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu.
15: Modernizace oddělení trvala přibližně jeden měsíc. Doprava na Plusu, na D1 po pojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. A to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení směrem na Vyškov je delší, asi na 20 minut. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometru řeší nehodu dvou nákladních aut. Je to v pravém pruhu, menší kolona má asi kilometr. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony za Slaným u Třebíze, řeší nehodu nákladního auta do svodidel, provoz řídí policisti a kolona ve směru na Chomutov je delší, skoro na 40 minut. A v Praze regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak v Povltavské, v Troji a taky v Radlické od Motorletu i v Plzeňské směrem do centra Prahy. Menší zdržení i v Dobříšské před tunelem Mrázovka. Dobře dojďte. Zítra má být oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ustávat a na západě bude ubývat oblačnosti. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
14: Odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou, teď máme 8 minut po 16. Trpíte cukrovkou nebo chronickým onemocněním ledvin? Od zítřka už pro léky nebudete muset ke specialistovi, ale předepíše vám je i praktický lékař. Změnu dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Bude to zhruba 1200 léčivých přípravků. A více nám teď řekne Michaela Bacílková z domácí redakce. Hezký den.
21: Dobrý den.
14: V úvodu už jsme zmínili některé léky, které nově předepíšou i praktici. Jsou nějaká další?
21: Ano, změna se bude týkat hlavně léků na chronická onemocnění a patřit mezi ně budou třeba i některé léky na srdeční selhání, štítnou žlázu, depresi, epilepsii nebo onemocnění plic. Proč ministerstvo změnu připravilo, vysvětluje ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
22: Máme největší problém s nárůstem počtu chronicky nemocných pacientů, ať jsou to kardiovaskulární onemocnění, diabetes, chronická onemocnění ledvin a podobně. A cílem je, aby tito pacienti mohli být, pokud je to jenom možné a nevyžaduje jejich stav, který je třeba nějaký komplikovaný specializovanou péči, právě být v péči praktických lékařů, kteří mají plnou znalost a schopnost se o tyto pacienty postarat.
21: Třeba lidí se srdečním selháním je teď podle ministerstva zhruba 375 tisíc a do roku 2040 by jejich počet měl překročit 500 000. Specialisté se tak budou moci víc věnovat pacientům s komplikovanějším zdravotním stavem a zkrátit by se tím pádem měly i čekací lhůty. Cílem změny je ale taky ušetřit náklady na péči. Kolik by to bylo právě u lidí se srdečním selháním, cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin, popisuje náměstek ministra Igor Karen.
23: Během 10 let tyto pacienti spotřebují z veřejného zdravotního pojištění 6,8 miliardy korun a když se vykalkulovaly následné úspory, že nebudou muset do ambulancí specialistů, že jim nevzniknou další vlastně progresy jejich onemocnění, že jim nevzniknou další komplikace, tak máme prokalkulovanou výslednou úsporu 2 miliardy korun.
21: Jen pro úplnost dodám, že některé léky nově nepředepíšou jen praktici pro dospělé, ale i pediatři.
14: A co na rozvolnění pravidel říkají samotní lékaři?
21: Jak praktici a pediatři, tak i ambulantní specialisté změnu vítají, pokračuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
1: Ten praktický lékař neměl k dispozici plný arzenál moderní léčby a v některých případech, přestože jeho odborné znalosti stačily na to, aby se o toho pacienta dál staral on, tak ho musel poslat tím systémem dál, protože prostě neměl k dispozici moderní léčbu.
21: Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se ale změně ještě musí přizpůsobit úhrady za péči od zdravotních pojišťoven.
2: Pokud se to nestane, tak utrpí ti komplikovaní a ti těžší, protože my na ně nebudeme mít peníze, nebudeme o ně se moc starat, to znamená fajn, ty jednodušší o ně bude postaráno, ale ten systém musí myslet hlavně na ty nemocní, protože ty jsou jaksi nejzranitelnější.
21: Že se úhrady musí změnit, řekl i ministr Vojtěch. Právě ambulantní specialisté jsou ale jedním z mála druhů péče, který se zatím s pojišťovnami nedohodl na platbách pro příští rok. Jednat tak o tom spolu ještě budou.
14: Michála Bacílková z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
14: Téma teď podrobně v odpoledním plusu probereme s lékařem a předsedou Sdružení praktických lékařů České republiky Petrem Šonkou. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
14: Tak jak už zaznělo, od zítřka, tedy od 1. července, mohou praktičtí lékaři nově předepisovat více než 1200 léčiv, která doposud patřila výhradně do rukou specialistů. Proč k tomuto kroku dochází až teď?
3: To je dobrá otázka, na kterou úplně neznám odpověď. Ta preskripční omezení jsou tady od 90. let. V té době měli jakýsi regulační smysl, protože na český trh přicházela celá řada zahraničních léčiv, které byly na tehdejší poměry v České republice velmi drahé, zatímco práce lékaře byla poměrně levná a měli jsme lékařů hodně, takže jsme si tenhle systém mohli dovolit. To už je dávno pryč, léky zdaleka tak drahé nejsou a máme problém samozřejmě s kapacitami zdravotní péče, takže ten systém už nějakou dobu fungoval v podstatě jako brzda, díky které se někteří pacienti, kteří splňovali kritéria pro nasazení moderních léků v té léčbě, prostě nedostávali, protože jim byla nedostupná, řekněme, časově nebo geograficky. My na ten problém upozorňujeme od roku 2017. Ze začátku to nedopadalo na úrodnou půdu, potom se nám první úspěch podařil v předloňském roce před 2 lety, kdy se uvolnila velká skupina léků, které měly prescripční omezení L, a teď asi i díky tomu, že se zjistilo, že to nevedlo k těm obávaným dopadům, to znamená prodražení péče, nějaké chyby v péči a tak dál, tak se uvolnili i ty prescripční omezení skupiny L. Určitě v tom svoji roli také hraje pozitivní přístup zdravotních pojišťoven, které změnili vlastně svůj postoj a v tuto chvíli vlastně dali té věci zelenou, i přesto, že to bude znamenat nějaký nárůst nákladů.
14: Kteří pacienti tuhle změnu pocítí a možná i přivítají nejrychleji?
3: Měli by to pocítit vlastně do budoucna téměř všichni pacienti, nejvíce pacienti, řekněme, s chronickými onemocněními, jako jsou cukrovka, jako jsou, řekněme, chronické onemocnění ledvin nebo srdeční selhání, a pocítí to nejvíc asi ti pacienti na venkově, pro které je vlastně ta ambulantní specializovaná péče hůře dostupná, protože na tom venkově prostě to pokrytí takové není. Zároveň to pocítí lidé handicapovaní zdravotně, pro které je problém prostě k téhle péči dojíždět. Takže když se bavíme obecně o skupinách pacientů, jsou to tyhle. Pokud bychom se měli bavit o, řekněme, nemocných podle diagnóz, tak řekněme, že to budou dva druhy pacientů. První budou diabetici, o které už se teď praktici starají a mají v péči víc než třetinu diabetiků, ale v průběhu té léčby dost často u těchto pacientů se dostanou do situace, kdy zavedená léčba, kterou mají k dispozici, už nestačí na to, abychom ty pacienty udrželi ve stavu, který je potřebný pro kompenzovaný pro ně, a jenom z toho důvodu, že nemáme další lék k dispozici, je posíláme k ambulantním specialistům. Teď si je budeme moci nechat v péči a léčit je adekvátně, takže ti to pocítí jako první a budou z toho profitovat. A pokud bych měl zmínit nějakou další velkou skupinu pacientů, tak to budou pacienti s chronickým onemocněním ledvin. V České republice máme zatím problém ten, že nám tady chodí 10 000 pacientů, kteří trpí častými stády chronického onemocnění ledvin. kteří už by si zasloužili medikamentozní léčbu, preparáty ze skupiny glyfozinů, která výrazně může zlepšit jejich prognózu a může vlastně vést k tomu, že ti lidé nedojdou do pozdních stádií tohoto onemocnění, které třeba můžou skončit až dialýzou. Ti budou vlastně nově zachytáváni praktickými lékaři a také léčení. Takže ti to asi zaznamenají úplně nejvíc.
14: Možná ještě na závěr, pokud praktici začnou masivně předepisovat moderní léčbu, mohou narazit na finanční stropy od pojišťoven nebo hrozí s touto změnou i nějaká další rizika?
3: Samozřejmě, že všichni máme v smlouvách s pojišťovnami nějaké ujednání o tom, že překročíme-li náklady na předepisování léků, může dojít nějakým regulacím. Já ale vidím velkou změnu vlastně v postoji pojišťoven, které dneska říkají, že chtějí, aby se vlastně ti pacienti dostali k moderní léčbě a že vlastně není zásadní, kdo jim jako předepíše, ale důležité, aby ji dostali. Tam si pak myslím, že ta regulační omezení přestanou dávat smysl a neočekávám, že by to k tomu vedlo. Jiná věc je, když ten lékař předepíše ten lék v rozporu s indikací, to znamená, ten lék je definován pro nějaký typ pacienta s nějakou závažností toho onemocnění a pak je hrazen zdravotní pojišťovnou. Pokud lékař při indikaci toho léku tohle pravidlo poruší a napíše to někomu, kdo na to nárok nemá, pak má oprávnění samozřejmě pojišťovna náklady na tu léčbu stranout.
14: Dobře. Tolik lékař a předseda Sdružení praktických lékařů České republiky Petr Šonka. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 17 minut po 16. a budeme se věnovat domácí politice. Poslancům začal další plenární týden další v řadě. Bodů na programu je celá řada. Koalice by chtěla například posunout navýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje jednorázový růst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Opozice chce novelu ještě upravit. Jednání sněmovny sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne ze sněmovny.
14: To už je taková běžná otázka. Poslanci už se k něčemu dostali?
6: Zatím stále diskutují o programu té dnešní schůze. Hned z kraje jednání navrhla šéfka klubu ANO Taťána Malá, aby dnes sněmovna mohla jednat i do pozdního večera. To pak poslanci Hlasy koalice schválili, tedy taky takové klasické úterý. Od té doby, co se u pultíku střídají opoziční poslanci a navrhují změny programu, tak není v sále zatím příliš plno. Zdá se tedy, že hlasování o programu se ještě ani zdaleka neschyluje. Znovu se vyjadřují opoziční poslanci třeba k účasti prezidenta na červencovém summitu NATO a krokům vlády, které s tím souvisí. Uvidíme, kdy tedy ta řada na hlasování přijde. Jako první by pak každopádně měl být na řadě právě ten bod, který si Lenko zmiňovala, ta zmíněná novela o navýšení rodičovského příspěvku.
14: Je na tom návrhu ve sněmovně širší shoda?
6: Na tom navýšení jako takovém ano. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO k tomu říká.
7: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
6: Na navýšení tedy shoda je, názory se ale liší na to, o kolik příspěvek navýšit a taky na to, jestli by měl být systém navyšování automatický. S tím totiž vládní návrh nepočítá. Opozice proto připravila pozměňovací návrhy, jak říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
8: Ať ta výchozí částka je 420 tisíc korun, ať pokrývá to navýšení cen a navyšování mest za poslední roky, úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů. Navíc. Druhá věc, nabízíme dva konkrétní způsoby, jak to pravidelné navyšování zařídit. Je to v pozměňovacích návrzích připravené, stačí si jen vybrat.
6: Vládní novela předpokládá zvýšení pro rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného i proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Navíc připomněl, že stejným způsobem, tedy jednorázově pro děti od určitého data narození, k navýšení rodičovského příspěvku přistupovala i minulá vláda. Novela dnes tedy míří do druhého čtení, hlasovat se tedy samozřejmě nebude, na to přijde řada až v závěrečném kole.
14: K čemu dalšímu by se dnes poslanci mohli dostat?
6: Toť otázka, podle toho, jak dlouhá bude ta debata o programu, koalice každopádně navrhuje zařadit předlohy k větší ochraně zvířat, a to v prvním čtení. Předkladatelé z řad koalice navrhují přísnější tresty za týrání zvířat například, chtějí zrychlené schválení už v úvodním kole, to ale může případně opozice vetovat. No a zajímavá agenda nás čeká nepochybně i v dalších dnech. Zítra by například už koalice chtěla hlasovat o změně jednacího řádu sněmovny. Uvidíme, jak dlouho k tomu ještě bude chtít mluvit opozice. Je to návrh, připomínám, který by měl omezit obstrukce. Umožní totiž například zkrátit debatu o programu. Všechno to budeme sledovat.
14: Tolik parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme. Naslyšenou.
6: Naslyšenou. Hezký den.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 21 minut po 16. Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generál poručík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově a ještě předtím ho na Pražském hradě do funkce oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
9: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generál poručík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
10: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
16: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce a debat o prioritách.
10: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
11: Vojáci, nazdar!
10: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
12: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
24: Pane ministře, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
25: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
10: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
25: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády. Nejde přitom jen o techniku, ale především o plně připravené a vycvičené jednotky, schopné plnit úkoly doma i v rámci spojenecké obrany.
10: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Právě personální stabilita armády je podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD klíčová.
26: Od nového náčelníka generálního štábu očekávám opatření, která zajistí, aby vojáci vnímali službu vlasti jako perspektivní a bezpečné zázemí. Čeká vás implementace řady koncepčních opatření ve výstavbě armády České republiky, modernizačních projektů a posilování početních stavů armády České republiky a aktivní zálohy.
10: Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
27: Předávám to tady na tom památném místě přesně 4 roky poté, když jsem tady tuto funkci přebíral ve stejný symbolický den. Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev, a bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
10: Řehka se dnes s armádou rozloučil. Odejít by měl k 31. srpnu. Jakub Vik, Český rozhlas.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 6 minut před 5:30 a je tu kniha dne. Špína, toxické dědictví, opakující se zlo a skrytá paměť míst. S připomínkou vlastní historie i jejím současným vnímáním napsal ruský spisovatel Sergej Lebeděv román Ochránkyně. Vrací se v něm na Donbas v roce 2014. Autor 6 románů, který kritizuje putinovský režim i skrytou sovětskou minulost, žije od roku 2018 v Německu. Se svým románem Ochránkyně byl na podzim hostem frankfurtského knižního veletrhu a tam s ním natáčí redaktorka Kateřina Svátková.
28: Jak sám sebe dneska, když žijete jinde, vnímáte jako autor pro ruské čtenáře, pro ruskou společnost?
0: Upřímně řečeno, já to vlastně nevím. Nikdo asi ve skutečnosti nedokáže ani odhadnout, jak velký je dnes v Rusku zájem o čtení. Ale můžu vám říct, jaký z toho mám pocit. Dost často mi lidé píšou, ať už ti, které znám dobře, nebo takový, které znám jen letmo, a často je to stejné. Píšou, věřte nám a dejte nám nějaký nový text. My slibujeme, že to nebudeme nijak oficiálně šířit, dostanou to do ruky jen čtenáři v důvěryhodném okruhu lidí. Takže to vlastně znamená, že tam někde daleko moje texty putují. Kdybych je měl k něčemu přirovnat, tak jsou to takové vzkazy v láhvi. A já doufám, že tohle všechno jednou bude za námi. Že až skončí putinovské období, budeme mít v Rusku demokratickou vládu. A pak teprve budeme moct posoudit dopad těchto vzkazů v láhvi. A podle mě je naprosto nezbytné mít lidi, kteří budou mluvit svobodně a dokážou se postavit režimu. I když je to třeba na dálku. A jako čtenáři s takovým autorem nemůžeme komunikovat napřímo, ani mu vyjádřit uznání.
28: Velkým tématem vaší poslední knihy Ochránkyně je kolaborace. Jak v době současných válečných konfliktů nahlížíte na pojem kolaborace? Vidíte vůbec nějaké pozitivní aspekty toho, že někdo spolupracuje na něčem, co pozitivní není ani zdaleka?
0: Víte, já myslím, že pokud se budeme bavit o nějakých stabilních autoritářských režimech, které škodí vlastním občanům, ale nenapadají sousedy, tak tam možná, snad možná můžeme diskutovat o různých stupních spolupráce. Jenže Rusko je extrémní případ, je to jaderná velmoc, která vede agresivní válku. Proto z mého pohledu nemůže být a neměla by být ospravedlňována žádná ani ta nejmenší forma spolupráce.
28: V románu Ochránkyně se vracíte do roku 2014 na Donbas. V médiích se o tom mluví neustále. Je to místo, které už minimálně těch 10 let slouží vlastně až jako metafora velké části celého konfliktu. Jak se za posledních 10 let změnil váš pohled na tuhle oblast, pokud vůbec?
0: Můj pohled, ten se nezměnil ani trochu. Už v roce 2014, když začala ukrajinská krize, jsem byl na knižním veletrhu v Lipsku. A moji němečtí kolegové se mě tehdy neustále ptali, co se stane, co si o tom celém myslíš. A tehdy jsem jim říkal, podle mě bude válka pokračovat a bude pokračovat do té doby, dokud na ní nikdo rázně nezareaguje. Jejich argument byl tehdy celkem logický. Říkali mi, že by to mohlo vyprovokovat válečný konflikt. A já jim říkal, ale ne, přesně naopak. Víte, co bude důsledkem absence rozhodné reakce? Bude to právě tahle nečinnost, která nakonec spustí válku. Co ještě říct k tomu, co bylo řečeno tolikrát? Proč se obracíme zpět k Donbasu? Proč zrovna já jsem si vybral tohle téma? Podle mě se o tom nedá mlčet. Spoustu let se totiž Rusko před světem prezentovalo jako bašta antinacismu a antifašismu. Tahle slova byla, dá se říct, jakousi ruskou značkou. A teď se Rusko přímo před našima očima mění ve fašistický stát. Donbas je historické místo, kde Němci popravili spoustu Židů a naházeli je do uhelných dolů. Sověti tyto zavražděné Židy nikdy nevykopali, čímž vlastně kryli nacistické zločiny. S trochou černého humoru říkám, že je to takový historický sport. Kdo dřív a lépe pojmenuje to, jak monstrum ztratilo rudou barvu a pomalu se přeměňuje na hnědou.
14: To byla pravidelná kniha dne, náš knižní tip na Českém rozhlase Plus. S ruským spisovatelem žijícím v Německu Sergejem Lebeděvem o románu Ochránkyně mluvila a natáčela redaktorka Kateřina Svátková. V 16.30 ve studiu je se zprávami Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
1: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 respondentů. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%, třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali Motoristé. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Evropská komise vyplatila Ukrajině další část vojenské půjčky v přepočtu téměř 95 miliard korun je určených na pořízení dronů. Minulý týden komise odeslala Kyjevu první sumu. Celkem Ukrajině poskytne 2,2 bilionu korun. Vyplácet se budou v průběhu tohoto i příštího roku. Dvě třetiny peněz půjdou na obranné a vojenské výdaje, zbývající třetina pokryje rozpočet země. Státu se nedaří zabránit nelegálnímu exportu léků. V rozhovoru pro server iRozhlas.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Pomoct měla novela zákona o léčivech z roku 2024. Ta zavedla vyšší pokuty i nástroje pro sledování zásob léků. Podle Boráně se ale provozovatelům lékáren ani distributorům léků i přes vysoké sankce nezákonný export vyplatí. Po půl hodině další dopravní informace v odpoledním plusu. Kolony teď popojíždí na příjezdech do Brna po D1, a to od Prahy i od Vyškova. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení. Kolony jsou od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Zdržení ve směru na Vyškov je delší asi na 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony za Slaným. U Třebíze řeší nehodu nákladního auta do Svodi. Provoz tam řídí policisti, kolona směr Chomutov je delší skoro na 40 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Benešovem zdržení asi 10 minut. V Praze zůstává pomalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou ulicí. Kolony se tvoří jak od Běchovic, tak taky od Spořilovské. Zdržení ve směru na Černý most je delší asi na 15 minut a 10 minut se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. A regulují průjezdy tunely Blanka, kolony jsou tak v Povltavské v Troji, taky v Radlické od Motorletu i v Plzeňské směrem do centra. Menší zdržení je teď i v Dobříšské před tunelem Mrázovka. Dobře dojďte. Zítra má být oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku polojasno, v Čechách s občasným deštěm anebo přehánkami, místy i bouřkami budou i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost a teploty zítra 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Odpolední plus.
14: Úterní Odpolední plus s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 3 minuty po 16:30. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner mají dnes dorazit do Kataru, kde by se měli zúčastnit zprostředkovaných jednání s iránskou delegací. Potvrdili to katarští prostředníci s tím, že jednání mezi znepřátelenými stranami nebudou přímá. Jednání následují poté, co se koncem minulého týdne přerušilo postupné otevírání Hormuzského průlivu nákladní dopravě a Irán a americké síly v regionu na sebe vzájemně znovu útočili. Irán trvá na tom, že nebude jednat o technických parametrech dříve uzavřeného memoranda o porozumění, ale výhradně o uvolnění zmrazených iránských aktiv. Spojené státy tvrdí, že se má jednat o otevírání námořní cesty, která je znovu fakticky uzavřená a Irán odmítá plavbu jinudy než jím vymezenými koridory. Irán mezitím zamítl francouzský návrh na zprovoznění průlivu. Vše teď probereme s politologem a bezpečnostním analytikem z Masarykovy univerzity v Brně Josefem Krausem. Hezké odpoledne.
13: Dobré odpoledne z Brna.
14: O čem podle vás vypovídá to, že obě strany o povaze schůzky tvrdí něco jiného? Jen pro naše posluchače Donald Trump tedy tvrdí, že Irán požádal o schůzku, Tehrán to popírá.
2: Ono to vlastně není nic nového. Když se podíváme na to, co se mezi oběma státy dělo posledních několik týdnů, tak tenhle ten scénář se opakuje už po několikáté. To znamená, ono zjevně dochází k nějaké komunikaci americko-íránské a zjevně dochází také k přípravě třeba té schůzky na vyšších úrovních, jenomže Donald Trump potom něco hodí na Twitter nebo na svoji vlastní sociální síť v momentě, kdy ještě nejsou třeba ujednány detaily, a tím pádem íránská strana zase popírá, že k něčemu takovému dojde. Já nepochybuji, že ta komunikace a ta jednání se opravdu připravují, ale není asi jasné, kdo by měl být v tuhle chvíli účasten, kdy a kde přesně k něčemu takovému dojde. To jsou právě ty detaily, které se zjevně v tuhle chvíli vlastně ještě diskutují.
14: Francouzský prezident Emmanuel Macron spolu s Ománem navrhoval, že by spolu s dalšími zeměmi pomohli znovu otevřít právě Hormuzskou úžinu, ale Irán takovou možnost zamítl. Proč? Čím argumentuje?
2: No, je to dáno tím, že vlastně tu dohodu Irán od samého začátku staví jako americko-iránskou. To znamená, to rámování je jasné. Pokud se iránští vyjednavači domluví se Spojenými státy, chtějí samozřejmě za Hormuzskou úžinu, respektive za její zprůchodnění nebo zprůplavnění nějaké americké ústupky. Vstupy nějakých dalších stran nejsou respektovány, protože pro Irán je důležitým garantem právě Amerika, která potom výplatou za to by měla pustit ty peníze v podobě jakýchsi válečných reparací, což je především návrat nějakého zmraženého majetku v zahraničí, případně nějaké další fondy na obnovu země. Francie vlastně v tuhle tu chvíli nemá příliš co nabídnout, ale iránskou optikou může vlastně problematizovat nebo dokonce torpédovat celé tady tohleto americko-iránské vyjednávání, které prostě Iránci vnímají jako bilaterální.
14: A mohla by podobná iniciativa uspět, kdyby ji navrhl někdo, kdo je takzvaně Iránu blíž, třeba Čína nebo Indie?
2: Určitě, pokud by to byl nějaký mediátor nebo někdo, kdo je opravdu Iránu blíž, tak tady tyhle ty možnosti jsou. Ono ostatně, kdyby s něčím podobným přišel samotný Omán a vybíral další sílu, kterou by do tohohle toho chtěl zapojit, dovedu si představit, že ta diskuze by asi byla v tuhletu chvíli efektivnější. Francie a francouzská pozice v oblasti Perského zálivu vlastně je dlouhodobě velice, velice slabá a Francie vlastně ani nemá Iránu co nabídnout. Oproti tomu Čína jako hlavní importér iránských petrochemických produktů a hlavní také dodavatel jakéhokoliv zboží spotřebního do Iránu má tu pozici úplně jinou.
14: Irán deklaruje, že jeho zástupci do Kataru jedou jednat primárně o odblokování svých zmrazených aktiv. O jaké peníze se jedná?
2: Jedná se o peníze, které měl Irán ještě před takzvanou islámskou revolucí z roku 1979 v zahraničí umístěné a peníze, které potom v nejrůznějších vlnách sankčních opatřeních byly zmražené na kontech amerických, evropských anebo také třeba východoazijských bank. Irán v důsledku těch ekonomických sankcí na ně nemohl dosáhnout. V tuhle tu chvíli je to vlastně hlavní to, co chce nebo co žádá, a to z toho důvodu, že argumentuje poničeností země a její infrastruktury v důsledku toho svého napadení a tím pádem potřebuje získat nějaká aktiva k té poválečné obnově.
14: Abychom skončili optimisticky, klidně už můžete jen stručně, ale obligátní otázka, blíží se cesta k řešení, které by otevřelo konečně Hormuzskou úžinu?
2: Určitě se blíží. V tuhletu chvíli ta pravděpodobnost je asi nejvyšší, jaká tady byla za posledních několik měsíců. Na druhou stranu je třeba říci, že ta cesta je stále ještě velice, velice trnitá a v jakémkoliv kroku se to může opět zablokovat nebo celé zhroutit.
14: Tolik Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik Masarykovy univerzity v Brně. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky za pozvání. Pěkný den všem.
14: A my už míříme do středních Čech. Vysoké teploty komplikují práci středočeským silničářům. Kvůli vedrům například nemohou přes den instalovat vodorovné dopravní značení na vozovku, protože by barva zkrátka správně nezaschla. Například v Kladně proto včera začali natírat křižovatku až pozdě večer.
15: Nad ulicí generála Klapálka v Kladně se pomalu začíná stmívat. To je ideální chvíle, aby tady silničáři začali natírat vodorovné dopravní značení.
17: Budeme tady stěrkovat přechody a plošní vlastně, to jsou ty šipky, co jsou tady. A pak pojedeme vodící čáry, středový čáry.
15: Popisuje jeden z techniků Ondřej Pravda.
17: My takhle jezdíme pracovat hlavně v noci, že jo? Takže přes ten den jsme potom doma, takže odpočineme třeba u bazénu nebo k rybníku někam a aspoň trošku odáhneme.
15: Takže vítáte to, že můžete pracovat spíš v noci?
17: Přes ty vedra určitě.
15: Spolupracovník Radek dodává, že při vysokých teplotách by barva ani nevydržela.
18: Neuškodí to, ta barva reaguje,
3: když usychá ta barva, tak se do toho asfaltu zapejká. Při 80 stupních. A tam, když ten asfalt má 60, tak se to prostě nezapečel.
15: Klasickou lepící páskou silničáři ohraničují jednotlivé části přechodu, na které poté nanáší tzv. Stěrkový plast. Přibližuje manažer vodorovného dopravního značení Martin Benada.
4: Barva vydrží kratší dobu. V porovnání s tímto materiálem ten plast na tady té komunikaci vydrží při standardním provozu 3 až 5 let.
15: Jeden z vašich zaměstnanců teď rozazuje takový, řekl bych, písek na ty čáry. O co se jedná?
4: To je takzvaná balotina, drcený skleněný kuličky.
15: A k čemu slouží?
4: K retroreflexi. Když svítí automobil světlama na tu čáru nebo na ten přechod, tak se mu odráží vlastně ta reflexe.
15: Upravovat pracovní dobu musí kvůli vysokým teplotám i další firmy ve Středočeském kraji, vysvětluje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
7: S ohledem na ta vedra, která provází poslední dny, tak těm pracovníkům se samozřejmě lépe pracuje a i se jim pracuje lépe s tím materiálem. V rámci instalací vodorovného dopravního značení z našeho rozpočtu, dá se říct, řádově odcházejí miliony každoročně na to, abychom ho jednak obnovovali a jednak instalovali nové po rekonstrukcích silnic.
15: Kučerová také vyzývá řidiče, aby se vůči technikům, kteří pracují na silnicích, chovali ohleduplně.
7: My zcela určitě, respektive naši dodavatelé, zaznamenávají neukázněné řidiče, kteří nerespektují tu vyznačenou část, kde se vodorovné dopravní značení dělá. Jezdí blízko těch lidí, kteří tam pracují, což je velmi nepříjemné. Paradoxně je to o tom, že oni sami ohrožují ty pracovníky, kteří pro ně vlastně připravují bezpečnostní opatření na silnici.
15: Pokud navíc řidiči projedou přes čerstvě natřenou čáru, silničáři ji musí znovu opravovat a omezení se tak zbytečně prodlužuje. Z Kladna, Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Posloucháte Odpolední plus, teď máme 42 minut po 16. a míříme do Estonska a Lotyšska. Severoatlantická aliance změnila vedení pozemních sil právě v Estonsku a Lotyšsku. Nyní podléhají Německo-Nizozemskému sboru. Důvodem je dlouho plánovaná restrukturalizace modelu sil ve východním křídle NATO. To si od změn slibuje lepší reakční schopnost spojenců. Téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
18: Dobrý den.
14: Můžeš tu změnu v pobaltských státech popsat podrobněji, co změna velení vlastně znamená?
18: Tak dosud to velení pozemních sil v pobaltských státech a také v Polsku spadalo pod mnohonárodnostní sbor Severovýchod, což je vojenské velitelství Severoatlantické aliance, které sídlí v polském Štětíně a dosud odpovídalo za koordinaci obrany, ale také za koordinaci velení spojeneckých sil v celém tom regionu Polska a Pobaltí. Teď to taktické velení jenom v Estonsku a Lotyšsku přebírá Německo-Nizozemský sbor, což ale neznamená, že by mnohonárodnostní sbor Severovýchod zanikal. To se rozhodně neděje, jenom se víc bude soustředit na obranné aktivity jenom v Polsku a Litvě.
14: Jak dlouho byla tato změna plánovaná?
18: Ta změna byla schválená před 3 lety na vrcholném summitu NATO ve Vilniusu, tedy v roce 2023, ale mluvilo se o ní už o rok dříve v roce 2022, a sice během summitu v Madridu. Ten mnohonárodnostní charakter velení, ale i obranných sil v regionu dál zůstává. Ani ta změna vlastně nesnižuje důležitost regionu pro Severoatlantickou alianci jako celek, nebo to neznamená třeba zdvojení funkcí, ale mnohonárodnostní síly v Pobaltí se v posledních letech vyvíjely a rostly a už tedy byla potřeba restrukturalizace celého toho velení. Naopak na to si slibuje, že ta změna pomůže zrychlit reakční schopnost spojeneckých sil a zároveň zvýšit bojovou připravenost v regionu.
14: Mnohonárodnostní sbor Severovýchod ale zůstává a bude se tedy věnovat obranným aktivitám v Polsku a Litvě. Co to znamená?
18: To, že tenhle sbor vlastně předal odpovědnost za velení pozemním silám v Estonsku a Lotyšsku vlastně tomu německo-nizozemskému sboru, tak mu to vlastně uvolní síly pro to, aby se mohl zaměřit na trochu menší region. Jehož součástí je i Suvalský koridor. To je docela rovinatá oblast na polsko-litevském pomezí, která ale představuje velmi důležitou pozemní spojnici pobaltských států se zbytkem kontinentální části Severoatlantické aliance a také Evropské unie. Zároveň je to ale oblast, která sousedí s Běloruskem a s ruskou kaliningradskou exklávou. No a Rusko a Bělorusko v blízkosti Suvalského koridoru celkem pravidelně pořádá vojenská cvičení, která oficiálně publikuje jako zaměřená na nácvik obrany, ale třeba v září, když Rusko zveřejňovalo videa z toho cvičení, tak spíš ty druhy cvičení odpovídaly nácviku obsazování území.
14: Ještě na závěr, minulý týden zpravodajské služby Polska, ale i Pobaltí varovaly před možnými vojenskými provokacemi ze strany Ruska. Jak by to vypadalo?
18: Ano, jako první s tím varováním vlastně přišel deník The Guardian, který se právě opíral o zdroje ve zpravodajských službách. Podle nich totiž Rusko možná připravuje vojenské provokace ve východním křídle NATO, konkrétně tedy v Polsku a pobaltských státech. Ty provokace by mohly zahrnovat třeba použití dronů nebo vlety raket do vzdušného prostoru, pravděpodobně raket bez bojových hlavic. Mohlo by to ale zahrnovat třeba i akce takzvaných zelených mužíčků, což jsou lidé většinou oblečení, tedy muži oblečení ve vojenském oblečení, mají nějaké zbraně a vlastně jejich cílem je vyvolávat strach nebo chaos, případně narušovat státní hranici. Cílem

0: otevřelo další frontu, ale může se pokusit snížit ochotu jiných evropských států pomáhat Ukrajině, když sami budou čelit provokacím.
1: Zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: My v tématu tak trošku zůstaneme v Odpoledním plusu. Čínský prezident Xi Jinping prohlásil, že Peking jednoznačně podporuje suverenitu a územní celistvost Běloruska. Řekl to během návštěvy běloruského vůdce Alexandra Lukašenka v Pekingu. Pozornost tato slova vyvolala, protože předtím Lukašenko 2 dny jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ten ho údajně tlačil do zapojení Běloruska do války na Ukrajině. Lukašenkovu cestu na východ sledoval komentátor českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: O čem jednali Xi Jinping a Alexandr Lukašenko?
2: Tak kromě toho vyjádření o podpoře suverenity a nezávislosti Běloruska, tak prezident si především zdůrazňoval roli Běloruska v iniciativě Belt and Road, což se do češtiny překládá většinou jako cesta a pás a cesta. De facto jde o ten transportní koridor mezi Čínou a Evropou a v tomhletom ohledu Bělorusko hraje velkou roli, protože velká část toho čínského exportu, která jde po zemi, tak právě prochází přes území Běloruska.
1: Lukašenko také 2 dny jednal s Vladimirem Putinem. Co víme o téhle schůzce?
2: No, moc toho skutečně nevíme, protože žádné oficiální komuniké nebylo vydáno. Velmi se spekuluje o tom, že skutečně pro Moskvu by bylo výhodné znovu zahájit tedy válku na Ukrajině právě přes běloruské území. Což by prostě přetížilo ukrajinskou obranu. Oni by museli odvelet některé jednotky z Donbasu. A nicméně Bělorusko se tomu tedy jako poměrně úspěšně a překvapivě otevřeně brání. Mimo jiné argumentuje tím, že v ten okamžik by se stalo jako cílem ukrajinských dronových útoků a oni nemají ty prostředky, které by je mohly zastavit a došlo by prostě k velkým škodám na běloruském hospodářství.
1: Jaké zájmy má Čína v Bělorusku a proč u ní hledá Lukašenko oporu?
2: Tak jednak už jsme teda zmínili tu dopravní iniciativu, ale čínské podniky mají poměrně výrazné investice v Bělorusku. Většinou jsou to teda nějaké dopravní terminály, ale i v celé řadě průmyslových podniků, takže oni by samozřejmě při nějakém případném ukrajinském útoku také měli poměrně výrazné ztráty. No a vzhledem k tomu, že Rusko je do určité míry nebo do značné míry závislé právě na Pekingu, tak je možné, že prostě Lukašenko žádal právě prezidenta Xi, aby přesvědčil Vladimira Putina, že Bělorusko ze svých válečných plánů má vynechat.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: V Odpoledním plusu už se budeme věnovat umělé inteligenci. Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů.
3: A každej zvlášť do kapsy svých.
4: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
5: To bývávali na koleji časy.
4: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve 4 databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení tzv. Umělé inteligence. V datových sadách najdete hned přes 150 písniček i hudebníka Ondřeje Látka, známého jako Xindl X.
6: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
4: Takzvané dataset ty obsahují odkazy na hudbu.

0: ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
1: Licenční smlouva, kterou OSA uzavřel například se Spotify nebo YouTube, neumožňuje používat autorskou tvorbu jinými subjekty a už vůbec ne pro trénování modelů umělé inteligence. Tyto modely skopírovaly originální písně, bez nich by žádná umělá inteligence neexistovala. Problém však je v tom, že tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohou například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku, zavírej vrátka.
0: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány. Autoři zmíněného článku magazínu The Atlantic opakovaně zdůrazňují, že to nevíme i kvůli utajování trénovacích dat.
2: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme je, která firma použila pro trénování který dataset. Jinými slovy, to, že nějakou píseň najdete ve výstupu některého z modelů, nic neříká o původu tréninkových dat.
0: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti.
2: Populární hity jsou například v každém podobném balíku, takže z pouhé reprodukce nejde odvodit, odkud přesně se ta data vzala. Ale to, že ty modely jsou trénované na podobných balících, je jisté.
0: Obecně zatím vývojářské společnosti jako Google nebo OpenAI svá práva obhajují. Zakládají to na takzvaném fair use, tedy férovém užití. V americkém prostoru jde o způsob, jak používat autorská díla, pokud nespůsobujete újmu tvůrcům.
2: Tak je potřeba říci, že já nejsem právník, ale jak rozumím fair use, to znamená tomu férovému užití, tak je to princip, že chráněné dílo lze za určitých podmínek použít bez svolení a to se neposuzuje jen podle toho, jestli se poškozuje trh, ale váží se několik kritérií dohromady, mimo jiné to, jak moc je užití transformativní. To znamená, když vezmete nějakou věc bez svolení a použijete ji na výrobu jiné věci, tak jde o to, jak moc jste tu původní věc změnili. To znamená, jak moc je, respektive není výsledný produkt prostou kopií původních děl. V případě statistických modelů umělé inteligence se to teď bere tak, že jsou výrazně transformativní, odpovídá to nedávným rozsudkům amerických soudů, ale zároveň uvedli, že stahování a držení pirátských kopií fér není. U hudby je situace jiná hned ze tří důvodů. Generátor vyrábí výstup na stejném trhu, tedy přímou konkurenci hudbě. Újma je navíc doložená, ne hypotetická. Společnost Sony našla stovky tisíc nebo přes 100 tisíc AI skladeb připsaných svým umělcům a na hudební platformě Deezer tvoří plně AI generované skladby podle odhadu až čtvrtinu denních uploadů. A způsob získání hudby, tedy obcházení ochrany YouTube a Spotify, může být vlastně podstatný porušení, i kdyby byl samotný trénink fair.
0: Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: 17:05 míříme do Německa. Jezerní oblast, připomínající možná skandinávské končiny, je oficiálně hotová. Na pomezí Braniborska a Saska tak vznikla takzvaná Lužická jezerní krajina. Nahradila nebo spíš zaplnila někdejší hnědouhelné doly a prý je největší svého druhu v Evropě. Více nám teď řekne zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, pěkné odpoledne.
3: Bývalé hnědouhelné doly v Lužici se už zaplavují po mnoho let. Co se teď stalo nového?
4: Včera tam byla takový oficiální ceremoniál, tu takzvanou Lužickou jezerní krajinu otevírali ministerský předseda Saska Michal Krečmer a taky braniborská Dietmar Vojtke.
5: eine große Wüste zu sehen. Da gab es noch Wanderungen durch den stillgelegten Tagebau.
4: A Dietmar Wojtke tam při té příležitosti Braniborskému rozhlasu řekl, že se stala, děje úžasná proměna, že tam, kde dřív byla měsíční krajina, související právě s důlní činností, ještě třeba před 25 lety, takže tam je teď 5000 hektarů vodních ploch. A včera taky byla u jezer spousta plavců, kteří tu jezerní krajinu jakoby symbolicky pokřtili, i když o ně vlastně oplavání tak úplně nešlo.
3: Jak to? Nemají snad být jezera na koupání?
4: Ony mají být samozřejmě na koupání, ale koupat se v nich povětšinou zároveň už nějakou dobu dá. Takové první experimenty se zaplavováním bývalých hnědouhelných dolů, ty začaly v této části bývalého východního Německa už někdy na začátku 70. let. Tehdy, takže vlastně před půl stoletím, už se taky začalo napouštět takzvané Senftenbergské jezero, které je teď nejstarší součástí toho komplexu vodní krajiny. A to, co je teď nové, je to, že se dobudovaly tři nové kanály. To znamená, že všech pět hlavních jezer toho komplexu jezerní krajiny je vzájemně propojených a to vytváří nové možnosti právě hlavně pro lodě.
3: To ale mluvíme spíše o rekreační plavbě.
4: Ano, přesně tak a místní podnikatelé v turismu vlastně věří, že tím, že teď jsou ta jezera propojená, že se tím podaří přilákat víc pozornosti k regionu, že se například objeví víc pronajímatelů lodí, ale i turistů, kteří by si je chtěli půjčovat a chtěli by si takový zážitek dopřát s tím, že tím propojením se budou moct vydat na okruh po jezerech o délce 50 kilometrů. Celkově je takovou metou místního turistického svazu zvýšit návštěvnost oblasti na 1,5 milionu lidí ročně.
3: Jaká je jinak situace v Lužici s ohledem na rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí?
4: Tak já bych připomněl, že ta těžba hnědého uhlí částečně ještě v tomto regionu pokračuje. V Lužickém revíru se hnědé uhlí dál těží, zbývají tam tři povrchové doly, které by se měly uzavřít někdy do konce příštího desetiletí. Jinak rekultivace nebo takové pokusy, oni ty jsou tak staré jako těžba v kraji, skoro by se dalo říct, protože už někdy koncem 19. století se prostě vědělo, že nechat jenom tak ležet vytěženou půdu není z různých důvodů možné. A v případě, ale nebo od 90. let minulého století se potom mluví o takzvané moderní sanaci a v případě Lužice se uvádí, že je to jeden z nejrozsáhlejších a taky nejdražších podobných projektů v Evropě. Přičemž nejde jenom o jezera, není to jediný způsob té rekultivace, jinde se krajina zalesňuje anebo se staví třeba větrné průmyslové parky, což je v poslední době zejména taková častá docela a populární alternativa. S tím, že samozřejmě ten odklon od těžby a hledání nových cest se netýká jenom krajiny, ale taky lidí, kteří v ní žijí.
3: Tomáš Havlín, zpravodaj v Německu. Děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
6: 17 hodin.
7: Český rozhlas Plus.
6: Prezident Petr Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Praktičtí lékaři v Česku budou moct předepisovat o 1200 léků víc než doteď. A britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Tady je Plus a zprávy. Zdraví vás Ondřej Látal. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury anebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
8: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
6: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Praktičtí lékaři budou moct od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků víc než doteď. Lidi tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíc dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
9: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo 1. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Velká Británie navýší výdaje na obranu a dodatečných 15 miliard liber. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
10: We do this not because we want war.
11: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: V Německu dnes po půlnoci končí daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila v dubnu kvůli rostoucím cenám pohonných hmot po začátku války na Blízkém východě. Podle odborníků se ceny na čerpacích stanicích nezvýší hned, ale pravděpodobně až zítra v poledne. V Německu od dubna platí pravidlo, že benzínky můžou zvyšovat částku jen jednou denně, a to právě ve 12. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezi tím kritizují svoji vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
12: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali. Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
6: Nachystaná je taky čerstvá doprava v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdech do Brna, a to od Prahy i od Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slatinu z kilometru 201 a taky od Ostrovačic z kilometru 178. Je to vždy do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Zdržení ve směru na Vyškov je teď delší asi na 20 minut. Na D52 z Brna do Mikulova za Rajhradem na 16,5 kilometrů řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu a menší kolona má asi kilometr. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou velké kolony zaslaným. U Třebíze řeší nehodu nákladního auta do svodidel. Provoz řídí policisti, kolona směrem na Chomutov je delší skoro na 40 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic jsou kolony před Benešovem, zdržení asi 10 minut i tam. Na Pražském okruhu už je lepší situace směrem z letiště k dálnici D1 u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru už nehoda nepřekáží, kolony od plzeňské D5 a taky od Vesce se dávají do pohybu. Zdržení obou směrně stále ale asi 30 minut. Dobře dojeďte. Noc bude oblačná, místy kránu od západu četnější přehánky anebo i bouřky, můžou být i silné, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky. Místy bouřky budou i silné, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. A teploty zítra 20 až 25, ve Slezsku 25 až 30 stupňů. To byly zprávy a tady je 20 minut Radiožurnálu.
13: Česko má za sebou vlnu rekordně vysokých teplot. Jak se s ní vyrovnalo? Měla vláda reagovat nějakými mimořádnými opatřeními? A měl by stát podporovat instalace klimatizací nebo nějaká jiná dlouhodobá opatření? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, členka sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
14: Dobrý den, díky za pozvání.
13: Než se dostaneme k vedru, začnu blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře a sporem o složení a programu jednotlivých členů české delegace. V kulatém stole minulé pondělí jste řekla, že by bylo dobré, kdyby pan prezident podal kompetenční žalobu. Pan prezident to udělal, ústavní soud rozhodl o předběžném opatření, vláda pana prezidenta na summit akreditovala, ale dál trvá na tom, že vedoucím delegace bude premiér. Vy jste kdysi působila v diplomacii. Dovedete si představit, jak to v české delegaci v Ankaře bude fungovat?
14: Upřímně řečeno, si to příliš představit nedokážu. Za mě je celá ta debata ostudná a nedůstojná České republiky. A především premiér a ministr zahraničních věcí nesou odpovědnost za to, že jsme spojencům v Severoatlantické alianci prosmích v tomhletom smyslu. Pokud se týče pořadí v té delegaci, jednak na to existují tedy pravidla v rámci Severoatlantické aliance a jednak i v Česku je stanoveno, že prezident republiky, hlava státu, je první nejvyšší ústavní činitel, čili nevím, na základě čeho by se nějakým způsobem přeskládávalo to protokolární pořadí jenom pro účel tohoto jednoho summitu a pro účel uspokojení nějaké ješitnosti pana premiéra nebo vicepremiéra.
13: Vypadá to, že na základě rozhodnutí vlády.
14: Vláda jistě může rozhodnout o lecčems, ale přece jenom jsou tady určité zvyklosti, určitá pravidla, určité zákony a především je tady také nějaký jednací řád nebo nějaký protokol v rámci Severoatlantické aliance. Česká vláda si často myslí, že může svým rozhodováním měnit evropskou legislativu nebo nějaké mezinárodní konvence, ale tak to zkrátka není.
13: Pokud ani jedna ze stran do toho summitu neustoupí, co se tam na místě tedy bude dít?
14: Já nevím, je to taková opravdu situace těch dvou žen, které měl rozsoudit král Šalamoun. Z nichž ta jedna nakonec ustoupila, když král Šalamoun navrhl, že to dítě, o které byl spor rozetnej její půl, tak ta, která byla jeho skutečná matka, tak mu v tom zabránila a řekla, ať si radši dítě vezme ta druhá. Já opravdu nevím. Je to opravdu neskutečně ostudné, zbytečné a především to odvádí pozornost od toho, jak chce vláda České republiky vůbec k té obraně přistupovat. Slyšeli jsme tady po návštěvě generálního tajemníka NATO nějaké honem slibované navyšování výdajů ze strany premiéra Babiše bez toho, aby zatím byla nějaká koherentní úvaha, co vlastně Česká republika míní tou obranou země. Co to vlastně znamená. Máme tady nějaké obranné a strategické dokumenty, ale máme také nějaké úkoly v rámci Severoatlantické aliance, které dlouhodobě neplníme a to nejde jenom za touto vládou, to jde i za vládou minulou, například v letošním roce 2026 jsme měli mít k dispozici těžkou obrněnou brigádu. Ta brigáda nestojí, není připravená, není k dispozici pro kolektivní obranu.
13: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, to je samozřejmě téma, o kterém bychom mohli mluvit celý 20 minut Radiožurnálu, my se tomu věnujeme, určitě dál budeme věnovat. K tomu, co jste říkala, to znamená, že to podle vás odvádí pozornost od toho, co vlastně budou představitelé České republiky v Ankaře na summitu prezentovat. To nevědí poslanci příslušných výborů, vy jste v zahraničním, neřešíte to, kolegové v obraném výboru to také neřeší?
14: Já předpokládám, že v obraném výboru se toto řeší, ale slýchám stížnosti kolegů a kolegyň na to, že ta komunikace s ministerstvem obrany je velmi slabá. Pan ministr se neukazuje ani na výboru, ani na interpelacích mnoho, čili ta komunikace vůči poslanecké sněmovně je velmi slabá a tudíž i ta kontrolní role, kterou má poslanecká sněmovna vůči vládě plnit, je tímto omezená.
13: Když se vrátím ještě k tomu sporu o složení delegace a o to, kdo ji povede, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš včera řekl, že je v zájmu Česka, aby ten spor nepokračoval, že nejlepší by podle něj bylo, kdyby pan prezident na účasti netrval, nabídl také včera i veřejně na tiskové konferenci, že by pan prezident mohl jet na summit NATO příští rok. A vy jste před chvílí používala ten příměr sporu o dítě, kdy nakonec někdo ustoupil. Není ta situace tak daleko, že by bylo rozumné i v téhle situaci, kdyby pan prezident ustoupil, kdyby třeba se dohodl na tom, co navrhoval Andrej Babiš, že by nejel do Ankary, ale jel až příští rok?
14: Já tady od toho samozřejmě nejsem, abych radila panu prezidentovi. Z mého pohledu je pochopitelné a správné, že prezident se ostře vymezuje proti tomuhle tomu obsazování svého teritoria ze strany vlády a jednotlivých ministrů, protože zkrátka on má odpovědnost za tu ústavní funkci, za její výkon, a když nějakým způsobem jsou ty pravomoce a kompetence narušovány, vyvlastňovány tou vládou, tak to není jenom jaksi jeho osoba Petra Pavla, ale je to i ta ústavní funkce, kterou on musí hájit.
13: Ústavní soud zatím vydal předběžné opatření, samotné rozhodnutí o kompetenční žalobě přijde po prázdninách. Očekáváte, že pan prezident uspěje u ústavního soudu?
14: No, to předběžné opatření trochu napovídá směr úvahy většiny ústavních soudců a soudkyň, takže bych to předpokládala, ale celkově samozřejmě, znovu říkám, řešit věci, které jsou v zásadě protokolární povahy, které se dají řešit běžným standardním politickým jednáním a dohadováním, aby řešil ústavní soud. To zkrátka není v pořádku a je to projev určité krize, kterou vyvolává současná vláda, protože od ní pramení ten impuls krize toho našeho demokratického zřízení a vymezení jednotlivých těch kompetencí a pilířů té demokratické moci.
13: Hypoteticky, pokud by pan prezident s kompetenční žalobou uspěl, otevřelo by to podle vás k faktickému posílení pravomocí českého prezidenta a bylo by to správně?
14: Myslím, že jde spíš o ustálení, o to, že se vymezí, že se nakreslí ta čára a že by, doufejme, pan premiér příště byl schopen zdisciplinovat ministry ve své vládě, kteří evidentně vyvolávají spor s prezidentem za účelem jaksi získání nějaké vyšší popularity a pozornosti. To je velký, řekla bych, ústřední cíl politického působení motoristů. A nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že premiér Babiš je tím, kdo může být v této vládní sestavě tím rozumnějším.
13: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česko v minulých dnech zasáhla silná vlna veder, v sobotu i v neděli byly překonány historické teplotní rekordy. Ten absolutní pro celé Česko se o víkendu posunul o 1,5 stupně na 41,9 stupně Celsia. Jak Česko a obyvatelé Česka podle vás ta vedra zvládli?
14: Zatím nedošlo k žádným závažným haváriím, tragédiím, ale dlouhodobě je zjevné a z dat jednoznačně vyplývá, že vedra se podílejí na zhoršení zdravotního stavu převážně lidí chronicky nemocných, seniorů, malých dětí, všech osob, které mají to zdraví nějakým způsobem podlomené nebo přechodně ovlivněné třeba nemocí nebo nějakým stavem. Čili to se pravděpodobně dozvíme později, ten nárůst úmrtí oproti běžnému stavu.
13: Ale očekáváte, že byl v těch minulých dnech?
14: Jako ta vedra byla skutečně extrémní, přišla dříve než obvykle, byli jsme zvyklí už do určité míry na vedra v těch prázdninových měsících. Tady přišla ještě v červnu a data z celého světa, ostatně i z České republiky z minulých let, toto potvrzují. Čili ten nárůst úmrtí já očekávám. Ačkoliv samozřejmě to je něco, co mě pochopitelně dělá vrásky na čele. To je jedna stránka, ta zdravotní. Druhá stránka je třeba ekonomická. Samozřejmě lidé v těchto vedrech nemohou pracovat tak, jak by třeba potřebovali nebo chtěli. To znamená, že to má dopad i na ekonomiku, má to dopad na infrastrukturu. Vím, že tramvaje třeba v Praze museli jezdit pomaleji, protože tím horkem byly prověšené ty dráty. Jo. Čili to jsou věci, které já jsem v pátek navrhovala, proto jsem navrhovala navrhovala bod na jednání sněmovny, aby se vláda zabývala těmi extrémními horky, nejen těmi, které měly přijít následující víkend, ale dlouhodobě, jak je Česká republika bezpečnostně připravená na tyto situace, protože to je extrémní situace, podobně jako povodně, podobně jako tornádo, podobně jako požáry.
15: Já se právě proto ptám na to, jak podle vás Česko zvládlo ty uplynulé dny, právě protože vy jste navrhovala spolu s kolegyněmi z Pirátského klubu v pátek jako mimořádný bod jednání sněmovny vedra, připravenost státu na vlnu veder a komunikaci státu v této souvislosti. Vy jste říkali, že jde o zdravotní téma, že horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ten návrh nakonec neprošel, většina sněmovny byla proti tomu, abyste se tomu věnovali. Máte pocit, že to, že jste o tom v pátek nejednali, se nějak projevilo na tom, jak Česko tahle ta vedra zvládlo?
14: Ne, myslím, že to nemá souvislost. Ta moje konkrétně výzva, kolegyně některé se soustředily třeba na tu komunikační stránku věci. Kolegyně Irina Ferčí-Uvaková Konečná připomínala zrušení strategické komunikace. Ano, i to je potřeba využívat tyto nástroje státu. To není o tom, že si pan ministr Šťastný dá na webovou stránku svého kvazi ministerstva, že lidé nemají v horku sportovat. To opravdu není informační kampaň, to opravdu není strategická komunikace státu. Já jsem se...
15: Pardon, jak by podle vašich představ měla vypadat komunikace státu v situaci, kdy přichází vlna veder?
14: Ano, a teď přichází ta správná chvíle zmínit veřejnoprávní média, protože veřejnoprávní média jsou tu od toho, aby zastupovala veřejný zájem, čili zařazení nějakých speciálních informačních bloků, programů, rozhovorů s experty média.
15: Což se stalo?
14: Což se stalo tak jako tak. Ale ta vláda...
15: Pardon, a tohle má řešit vláda?
14: Já myslím, že strategická komunikace je záležitostí i vlády.
15: To znamená, že si myslíte, že vláda má přijít za vedením České televize, ale... Českého rozhlasu a říci, blíží se vedra, vysílejte tohle a tamhle?
14: Ne, blíží se vedra podobně jako za covidu. Blíží se vedra, máme tady nějakou krizi, takovou nebo onakou, co budeme společně komunikovat, jaký je plán těch komunikací, o čem bude vláda rozhodovat... To je ten odpovědný přístup. Ale
15: pardon, dovedete si představit v téhleté době, kdy se řeší okolo médií veřejné služby to,
14: ne,
15: co
14: nedovedu.
15: Se řeší, že by někdo z představitelů vlády přišel za řediteli Českého rozhlasu a České televize a chtěl s nimi debatovat nebo jim říkat, co mají vysílat o vetrech?
14: Nedovedu. A právě proto jsem připomněla i tu situaci pandemickou, kdy vláda Andreje Babiše byla naprosto charakteristická tou chaotickou komunikací. Tady samozřejmě nešlo o nějaká plošná opatření, že by se měly zavírat školy nebo něco takového, ale i o tom je na místě přemýšlet. Já jsem se soustředila, pardon, na rozdíl od kolegyň, nikoli tolik na tu stránku komunikační, ale na tu stránku dlouhodobou a bezpečnostní. Podle mého názoru měla zasednout Bezpečnostní rada státu, protože bylo patrné, že padne ten teplotní rekord, a to znamená riziko pro energetickou infrastrukturu. Připomeňme si, že máme vodou chlazené jaderné reaktory ve velkých horcích a suchách, které v Česku trvají už nějakou dobu. Klesá hladina řeky Jihlavy například, která tedy chladí jadernou elektrárnu v Dukovanech. To jsou reálné bezpečnostní hrozby, reálné situace. A pak jsou tady další dlouhodobá témata. Adaptace zákoníku práce. Jaké mají pracovníci a pracovnice nároky, když dochází k extrémním vedrům? To jsou všecko věci, které to vedro dopadá na zdraví a životní situaci lidí. A je potřeba se nad tím zamyslet komplexně. A to je ta odpovědnost vlády. Jsou tady samozřejmě v souvislosti s těmi vedry se prohlubuje sucho, půdní a hydrologické sucho, to nějakým způsobem ohrožuje úrodu. Dá se očekávat, že když přijdou přívalové deště, že ta vyschlá půda nebude schopná rychle tu vodu pojmout, čili riziko povodní, samozřejmě požáru a další věci. Jsme zkrátka v čase klimatické krize, ať se to ministrům vlády líbí nebo ne, a je potřeba krizově reagovat, mobilizovat tedy nějaké ty politické složky, komunikační složky a zapojit strategické uvažování. Co všechno to může přinést? Analýza těch hrozeb. Co všecko v České republice může být ovlivněno vysokou teplotou? nevím, mohou se, to jsou zkrátka fyzikální zákony. Do jaké teploty můžeme spoléhat právě na tu energetickou infrastrukturu nebo na jakoukoliv jinou infrastrukturu? Do jaké teploty můžeme spoléhat na to, že koleje budou fungovat tak, jak mají fungovat? Signalizace. To všechno může ovlivnit vysoká teplota a není možné se tomu nahlas smát, jako se to stalo v pátek ve sněmovně, a říct slovy ministra Macinky, no prostě je v létě horko, v zimě zima a v noci tma. To je ukázka jako fatální nekompetence těch lidí, kteří sedí ve vládě a kteří by na tohle měli myslet, protože toto nebyla poslední vlna vedra v tomto létě. Nebyla to jistě, bohužel, ani pravděpodobně poslední nějaká extrémní situace. Všimli jsme si například, že ještě na jaře chtělo Ministerstvo životního prostředí škrtat pozice na Českém hydrometeorologickém ústavu. Potichu ty pozice vrátilo zpátky, protože je patrné, že zkrátka potřebujete ty odborníky a odbornice, kteří tam sedí, počítají a vydávají ta varování, která nezbytně potřebujete. Čili nějaká úvaha tam je, ale ta vláda zkrátka odmítá kvůli své ideologii otevřeně přiznat, ano, musíme řešit vysoké teploty, protože toto je jeden z projevů klimatické krize. Čili tady jako postrádám například u Ministerstva životního prostředí konkrétní, srozumitelný a dlouhodobý plán té adaptace. Jak bude vypadat naše adaptace na změnu klimatu tak, aby krajina zadržovala vodu a měla k dispozici ty přirozené mechanismy ochlazování a aby se ve městech dalo žít. Myslím, že to není o tom, že vláda bude rozdělovat nějaké dotace na klimatizaci, to asi úplně ne, ale vezměme si třeba důležitost zateplených budov. Zateplení znamená izolace. To znamená, v domě, který je zateplený, izolovaný, je také méně horko. Dům, který má nová okna a dveře, tam je méně horko. A v České republice je, jako je 10% lidí ohroženo energetickou chudobou, to znamená, že si v zimě nemohou vytopit byt na příjemnou teplotu, tak to jsou ti samí lidé, kteří jsou v létě ohroženi extrémní horkem. Představte si, že jsou to zároveň lidé, kteří pracují manuálně, v těžkých provozech, v horkých provozech, venku a co, jaké musí být dopady na zdraví těchto lidí bez toho, aby třeba měli podle zákoníku práce nárok na nějakou úlevu.
15: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí říkala, že řešením nejsou úplně dotace na klimatizaci. Jak se jako Zelení vůbec stavíte ke klimatizacím? Podporujete, aby jich bylo víc?
14: Já osobně spíše ne. Nemyslím, že na to máme nějakou stranickou pozici na klimatizace, ale je to zkrátka elektrický spotřebič. Myslím si, že když vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň je velké horko a potřebujeme si schladit obydlí nebo kancelář nebo provoz v továrně, tak je dobré, aby tam ta klimatizace byla pro ten komfort těch lidí, kteří tam žijí nebo pracují. Důležité ale je, aby ta energie byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, protože si představte, že jinak pálíte uhlí nebo plyn na to, abyste si vyrobil elektřinu, která vám umožní provoz klimatizace, která vám schladí tu teplotu, která stoupá kvůli tomu pálení fosilních paliv. Tak to je jako začarovaný kruh. Takže bych řekla ano, jako my jsme samozřejmě všestranně pro jako kvalitu života a životní komfort, který nezáleží jenom na, nebo skoro vůbec nezáleží na abstraktním čísle ekonomického růstu, ale pozná se na tom, jak každý z nás nebo naprostá většina z nás žijeme a jestli svůj život považujeme za kvalitní, přiměřeně pohodlný a komfortní.
15: Já se na ten postoj ke klimatizacím ptám i proto, že ve Francii právě postoj ke klimatizacím se stal v posledních dnech velkým politickým tématem. Mnoha evropská média, včetně těch českých, přinesla zprávu, že v tomto směru mění přístup francouzští Zelení. Tak proto se ptám i vás, jestli třeba budete podporovat, aby ve veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory bylo více klimatizací, nebo jaký v tomto směru je ten postoj?
14: Tak samozřejmě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory a další místa, kde tráví čas lidé, kteří jsou nemocní nebo nebo mají nějakým způsobem podlobené zdraví, tak to považují za součást toho komfortu, který potřebují pro ten svůj život, pro to svoje uzdravování nebo pro ten svůj stav, ve kterém právě jsou. Takže představa, že na porodním sále není klimatizace a venku je 42 stupňů, to je opravdu pro mě jako pro ženu naprosto hrozivá představa, tak to je něco trochu jiného. Myslím, že ale ta klimatizace třeba pro běžné byty, to prostě není ta zkratka. Jako já bych opravdu, že máte nějaké peníze, které musíte nějak rozumně, smysluplně utratit. Tak já myslím, že přednost by rozhodně mělo mít zateplování, výměna oken, což působí jak v zimě, tak v létě, aby celkově se zvyšoval komfort toho bydlení v České republice. Pak je strašně důležité, jak vypadá okolí těch domů, kde žijeme. Jestli je tam zeleň, jestli je tam stín, jestli je tam voda, jakým způsobem se tam někdo o tu zeleň stará. To všechno je jako hrozně důležité, protože když mezi bytovými domy je vzrostlá zeleň, notabene nějakým způsobem dobře obstaraná, tak samozřejmě v té lokalitě může být až o 2, 3, 4 stupně míň. A to je mnohem důležitější, než aby v každém tom jednom z těch tisíci bytů v okolí byla klimatizace.
15: Tohle, co teď říkáte, to by měla být primárně záležitost vedení města obcí?
14: Ano, to je samozřejmě plán, který například Praha má svůj klimatický plán, který asi možná zapomnělo vedení Prahy teďka, že vůbec nějaký má, ale celá řada obcí, která v České republice třeba se zavázala k nějakým těm strategickým cílům udržitelnosti, tak většinou tam jsou nějaké klimatické plány. Třeba Praha 6 má svého radního pro životní prostředí a klima. Tak ten člověk má ve svém popisu práce, že přímo řeší i vlastně dopady změny klimatu. Takže to si myslím, že je důležité, aby ta města a obce vůbec zaměřili pozornost na něco takového a neřekli si, je vedro, to zase přestane. Protože za pár týdnů to může být zas, možná dřív, a příští léto to bude zas a bude to pořád. A než vyroste pořádná zeleň a než nastavíme pořádný způsob péče o tu zeleň, než třeba vyvedeme z podzemí všechny ty toky, které jsme schovali do potrubí, aby nám ochlazovaly ta města, to všechno vyžaduje nějaké dlouhodobé plány, zapojení urbanistů, architektů. A myslím si opravdu, a vidíme to v zahraničí, v Paříži například, jak opravdu ty ulice, které se zbavují aut, kde se dodává zeleň a nemusí to být hned zrostlý strom, stačí ty trvalkové záhony, stačí vodní prvky, tak skutečně ta teplota se snižuje a celkově se ohromně zlepšuje ten komfort toho života ve městech. S tím souvisí samozřejmě i cykloinfrastruktura, méně aut, čistý vzduch, jako opravdu to jde. Ale v tom Česku mám pocit, že většina měst, včetně Prahy, se zasekla někde na půli cesty a že to zkrátka nestačí a že nás ta klimatická změna dohání, ale není to jenom o té klimatické změně, je to i o čistotě toho ovzduší, o tom, jak komfortní máme ten prostor, ve kterém žijeme.
15: To bychom mohli se dostat k dalším tématům a mluvit dlouze, ale nemůžeme, protože čas určený pro dnešní 20 minut Radiožurnálu je u konce. Naším dnešním hostem byla poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, Gabriela Svárová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
14: Děkuji, mějte se hezky.
15: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
6: Dobrý den, půl šesté.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2%. Zvýšila se i jejich spotřeba. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí se vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. V Rusku jsou po ukrajinských dronových úderech nejméně dva mrtví, informují o tom tamní úřady. V Jegorjevsku u Moskvy zemřelo 6měsíční dítě po tom, co jeden z dronů spadl na obytnou budovu. Na síti Telegram to napsal gubernátor oblasti Andrej Vorobjov. Další muž zemřel v bělgorodské oblasti. Kyjev se k incidentu zatím nevyjádřil. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolájeva a jeho rodiny. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který pravděpodobně utekl do Francie. Dopravní informace Českého rozhlasu Plus. Na D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Kolony jsou odrudné z 5. kilometru až na pražský okruh k Ořechu. Zdržení celkově asi půl hodiny. Dálnice D1 z Ostravy do Brna je neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 218 je hromadná nehoda, více aut a nedá se tam projet. Poslední možný je sjezd na exitu Vyškov západ, kilometr 226. Na pražském okruhu už je lepší situace směrem z letiště k D1. U sjezdu na Ořech na 19. kilometru už nehoda nepřekáží. Kolony od plzeňské dálnice D5 a taky od Dvestce se dávají do pohybu. Zdržení obou směrně stále asi půl hodiny. V Praze zůstává pomalý provoz na spojkách obou směrně před Průmyslovou od Běchovic i od Spořilovské. Zdržení vždy 10 minut, kolony na 10 minut jsou taky na jižní spojce před Barandovským mostem. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Poltavské v Troji, taky v Radlické od Motorletu i v Plzeňské do centra. Zdržení je i v Patočkově ulici na Břevnově a menší zdržení je i v Dobřížské před tunelem Mrázovka. A 15 minut po pojíždí auta v koloně ve Vilznově od Florence k muzeu a taky z Nuselského mostu do Legerovy. Dobře, dojeďte. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť anebo přehánky, místy bouřky budou i silné. Odpoledne se pak budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, teploty 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů. To byly zprávy, poslechněte si reprízu Osobnosti Plus.
16: Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede hlavou, delegace ale nebude. V jejím čele bude premiér, uvedl Andrej Babiš na včerejší tiskovce. Podle premiéra by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí ústavního soudu nezúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl. O případné velkorysosti vlády se nemluvilo. Začíná Osobnost Plus. Mým hostem je prezidentův poradce a diplomat, někdejší ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
16: Je už definitivní, že Petr Pavel neposlechne tu dobrou radu Andreje Babiše, totiž aby zůstal doma? Je to definitivní?
17: Tak existuje slavná píseň Voskovece a Vericha, nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, takže já dneska už taky jsem opatrný v těch předpovědích, ale v tomto případě si myslím, že prezident, jak to včera večer vysvětlil, je rozhodnutý vykonávat své ústavní povinnosti, jak říkal, vykonávat svou práci a také řídit se rozhodnutím předběžným rozhodnutím ústavního soudu a na ten summit pojede.
16: Prezident vyjádřil trošku nelibost nad tím, že není šéfem delegace, tak jak byli prezidenti před ním na takové příležitosti. A tak se ptám, měl by se podle vás prezident znovu obrátit na ústavní soud s touhle věcí?
17: Já si nejsem jistý, jestli to je ještě časově možné. Ten summit Severoatlantické aliance začíná příští týden a prezident opakovaně dává najevo, že mu jde o věc a je možné, že kdyby znovu se obrátil na ústavní soud v tom, kdo je na čele té delegace, tak by to mohlo působit z jeho strany možná i trošku malicherně, ale protokolárně je ta situace naprosto jasná, jak podle českého státního protokolu, tak podle protokolu Severoatlantické aliance nejvyšším protokolárním činitelem je vždy a za každých okolností hlava státu, ať je to prezident nebo král nebo někdo jiný. Premiér u nás v českém protokolárním řádu je na čtvrtém místě po dalších dvou zvolených ústavních činitelích. Takže zase vláda působí dojmem, že dělá na schvály, že se nebude řídit tím, co je ve světě obvyklé, a že jenom dál přispěje k tomu, abychom vypadali jako s Kocourkova.
16: Na druhou stranu ústavní soud v tom předběžném opatření samozřejmě vládu vlastně nezavázal k ničemu jinému, než k tomu, aby byl prezident součástí delegace a aby mu nikdo nebránil ve výkonu práce. O šéfování té delegaci tam nebylo ani slovo, je to tak?
17: No, jistě, ale ústavní soud, stejně jako prezident, vychází z ustanovení článku 63 ústavy, podle kterého prezident je hlavou státu a zastupuje stát navenek. Jo, jinými slovy, pokud někdo mu upírá postavení jaksi hlavy státu a právo zastupovat stát navenek, tak já osobně bych řekl, že tím mu brání v tom výkonu té pravomoci a to by bylo v rozporu s tím předběžným usnesením ústavního soudu.
16: Jasně, ale teď vážně jenom...
17: Já mluvím vážně.
16: Totiž jde mi o to, jestli prezident na summitu v Ankaře jako šéf či nešéf delegace má různé postavení a nebo je to v podstatě jedno.
17: Prezident opakovaně a podle mého názoru racionálně navrhuje v této věci kompromis. Ten summit má dvě hlavní události, neformální večeři první den a formální zasedání den druhý. Kdyby v jednom případě seděl v čele té delegace premiér Babiš, v druhém prezident Pavel, tak si myslím, že by učinili zadost jak protokolu, tak mezinárodním zvyklostem, tak i egu některých
16: ale
17: politiků.
16: Ale jak ten program, kdo bude sedět kdy a kde, bude vypadat, to ještě ten definitivní, to definitivní, já tomu budu říkat, rozložení sil, to nevíme, je to tak?
17: To nevíme, prezident navrhoval premiérovi v této věci setkání a premiér bohužel trošku uraženě řekl, že prezident se obrátil na ústavní soud, takže není o čem jednat. Mně to nevyplývá.
16: Jasně, mimochodem, když říkáte premiér uražen, překvapilo vás samotného, jak briskně nastoupil Andrej Babiš na tu cestu, kterou protlačoval ministr Macinka, pokud jde o tu Ankaru a prezidenta?
17: Já si nejsem jistý, já v tomto ohledu premiérovi Babišovi, aniž by ho chtěl nějak hájit, tak mu nezávidím, protože s takovými koaličními partnery a s takovými veřejnými vyjádřeními koaličních partnerů, která jdou velmi těžko vzít zpátky, ten jeho manévrovací prostor je poměrně malý a já si úplně nejsem jistý, že má z té situace takovou radost, jak si někteří myslí.
16: Ne, ne, to s vámi souhlasím, ale tam jde o to, že ne, že má radost, ale že prostě na toho Macinkova koně nasedl strašně rychle a ochotně.
17: No, já si úplně nejsem jistý. Já nevím přesně a zatím to, myslím, není úplně jasné, co všechno proběhlo na včerejším zasedání vlády, ale je pravda, že z něj pan ministr Macinka vyšel s trochu zkroušeným vzezřením, že zrušil vystoupení v televizním Interview Plus, které jak si přislíbil, že se omluvil za to své neuvěřitelné vystoupení na festivalu v Strážnici, takže možná na tom zasedání vlády něco padlo, co ho přimělo.
16: Mimochodem, vy jste stále přesvědčen, jakože bych si zjevně uměl na tohle otázku odpovědět, ale musím to slyšet od vás, že jste stále přesvědčen, že pan Macinka nemá zůstávat šéfem diplomacie, jak jste říkal, už řadu týdnů dozadu?
17: Tak on mě, a nejenom mě, o tom utvrzuje prakticky každý den. On si totiž fatálním způsobem zaměšuje nebo směšuje dohromady svoje dvě role předsedy politické strany na jedné straně a ministra zahraničí na druhé straně. Když minister zahraničí učiní zahraniční politiku České republiky rukojmím svého stranického postavení a svých stranických zhrzeností, že mu prezident nemenoval nějakého poslance ministrem a tak dále, tak poškozuje českou zahraniční politiku. A ministr Macinka není prvním ministrem zahraničí, který byl současně předsedou politické strany. Karel Schwarzenberg byl také předsedou politické strany, ale nikdo ho, co si pamatuju, nikdy nekritizoval, protože dělá zahraniční politiku TOP 09 nebo že podřizuje českou zahraniční politiku svým stranickým zájmům.
16: Mimochodem to víte, že Václav Klaus nazval pana Macinku nejšikovnějším ministrem zahraničí, kterého jsme měli. To je jen tak pro zajímavost, spíš než bych očekávala váš komentář.
17: Bez komentáře.
16: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus. Jenom si tak říkám, když pana Macinku hodnotíte jako nevhodného vládnout vlastně, tak jestli to máte ještě u dalších ministrů, nebo tohle je výjimka?
17: Já si myslím, že by nebylo správné, není to můj styl, jak si kádrovat ministry vlády každého jednoho zvlášť. Je to vláda, která vzešla z demokratických voleb, je to legitimní vláda. Samozřejmě někteří její ministři se jeví jako kompetentnější, někteří jako méně kompetentnější, a to se dá říct prakticky o každé vládě. Jo? Takže mně spíš jde o to, jak tato vláda uskutečňuje, hájí a prosazuje zájmy České republiky, a to se děje mezi jiným, zejména v oblasti zahraniční politiky, a tam je, myslím, ten výsledek velmi žalostný.
16: Stále věřím, a teď to je citace, stále věřím, že Dagmar Havlová v sobě probudí zodpovědnost, řekl jste zhruba před 2 týdny na konto Havlovy knihovny. Ptám se, jestli věříte stále, anebo už vás to přešlo?
17: Ta otázka podle mého názoru stojí stále stejně, protože jediným zakladatelem podle současného uspořádání právního knihovny Václava Havla jako nadačního fondu je Dagmar Havlová, a Dagmar Havlová je také vdovou po bývalém prezidentu, čili ta zodpovědnost za jeho odkaz je v jejím případě dvojnásobná, jak právní, tak morální, a ta situace, která je velmi nešťastná a nikoho netěší, se bez jejího přispění těžko pohne dál.
16: Dobře, ale co od ní čekáte v danou chvíli?
17: Já nevím, co mám čekat podle jaksi informací, které se ke mně dostávají, a já nejsem nijak formálně spojený s knihovnou Václava Havla už 3 roky. Tak Dagmar Havlová nepočítá s další existencí knihovny Václava Havla, alespoň v této formě, ale ta jednání zřejmě stále probíhají, a já nechci říct nic, co by mohlo zmenšit šanci na nějaký pozitivní výsledek těch jednání?
16: Když ona sama říká, že jedná se zájemci o tento projekt Havlovy knihovny a ona z nich vybírá projekt vhodný pro právě knihovnu Václava Havla, tak je na tomhle postupu něco špatně?
17: Je otázka, o čem vlastně jedná. Jak si jednat se zájemci o projekt knihovny Václava Havla je velmi, myslím, obtížné. To, o čem může jednat, jsou ta práva na používání jména Václava Havla, která v minulých dnech odejmula knihovně Václava Havla, ale knihovna Václava Havla jako taková je projekt, který se dá těžko přenést pomocí licence na někoho jiného. Málo kdo si dokáže představit,

0: že nemůžou být vyměněni a že to musí být stále stejná skupina lidí? Nebo jak to myslíte?
1: Ne, to bych si v žádném případě tvrdit netroufal. Pochopitelně naopak, jako i za mého působení jsme aktivně se snažili přitáhnout nové lidi, mladé lidi, kteří by mohli jaksi převzít tu práci po těch lidech, co tam pracují léta, a vzít si od nich tu institucionální paměť. Jo? Ale v okamžiku, kdy se ta institucionální paměť prostě přeruší nějakým právním úkonem nebo tak dále, tak je otázka, co z té knihovny zbyde. Zbyde z ní samozřejmě ten archiv, jo? Dagmar Havlová i podle vlastních slov jak si přemýšlí o tom, že ten archiv svěří nějaké, jak říká, důvěryhodné instituci nebo renomované instituci, myslím, je to slovo, které použila. A to má ale zase své háčky, protože ten archiv v té podobě, v jaké existuje dnes, je veřejný archiv, je bezplatně k používání, je přístupný každému, kdo se v něm chce badatelsky angažovat, a je řízen poměrně sofistikovaným softwarovým systémem, který usnadňuje jeho používání. Bez něho ten archiv je jaksi mrtvý těleso.
0: Ale opět z toho, co říkáte, pane Žantovský, vyplývá možná pod čarou, ale já to tam slyším, že prostě jakékoliv jiné rozhodnutí, než udělit znovu práva vlastně těm, kteří dělali knihovnu Václava Havla dosud, je škodící. Je to pravda?
1: Ne, ta situace je daleko komplikovanější, protože dneska na tom poli je tolik zajíců, že člověk to těžko prostě uhlídá. Jo? Je tam samozřejmě ten tým té knihovny, ale jsou tam také její správní orgány, to znamená správní rada a dozorčí rada, které byly nově najmenovány. Paní Havlová zpochybnila tu legitimitu toho nového najmenování. Já si myslím, že v tomto ohledu měla pravdu. Je tam jmenovaný ředitel, který je na překážkách podle zákoníku práce, takže nemůže vykonávat svou funkci. Jsou tam, anebo nejsou tam respektive sponzoři, kteří odešli. Takže ta dohoda, která je podle mého názoru prostě žádoucí, není dohodou mezi Dagmar Havlovou a dnešní knihovnou Václava Havla, ale jaksi širší dohodou, ze které by měla vzniknout nějaká nová podoba té knihovny.
0: Ještě mi řekněte, podle vašeho názoru a toho vašeho pohledu na to, co se tam děje a možná bude dít, myslíte si, že je to spor o to, jak by chtěla Dagmar Havlová uctívat památku svého muže, a nebo je to prostě něco jiného?
1: To je otázka, na kterou je dost obtížné odpovědět. Dagmar Havlová uctívala za mé paměti památku svého muže především prostřednictvím činností té druhé
0: nadace,
1: to znamená nadace Vize 97, které se věnovala, ale po těch 8 let, co jsem řídil knihovnu Václava Havla, do programu knihovny Václava Havla v podstatě nezasahovala, nijak aktivně se na něm nepodílela, a všichni jsme jednali v dobré víře, že děláme společně to nejlepší pro zachování a šíření odkazu Václava Havla. Takže ten spor je o ten nárok na odkaz Václava Havla. A tam já si myslím, že paní Havlová se dostala do situace, která není šťastná a která není dobře hájitelná, protože samozřejmě odkaz jejího manžela jako fyzické osoby a jako jejího muže je jistě součástí jejího osobního dědictví, ale odkaz Václava Havla jako disidenta, bojovníka za lidská práva, státníka, myslitele a spolupracovníka a přítele celé řady dalších lidí, kteří jsou dosud naživo, včetně mé maličkosti, ten není jenom její věcí, ten je veřejného charakteru a měli by se na něm podílet i ostatní.
0: Já to řeknu jinými slovy, se zeptám znova, protože jste mě neúplně odpověděl. Totiž je to tak, že spousta stran kolem knihovny dohromady prostě zvlášť hledá to nejlepší, jak nejlépe pracovat s odkazem Václava Havla, anebo je tam taky strana, která pro níž by nejlepší by nebylo najít, jak to dělat nejlépe, ale jak to nedělat?
1: Tak bych to asi skutečně neřekl, ale zdá se, že ty různé strany mají různé názory na to, kdo by o tom odkazu Václava Havla měl rozhodovat. A pro mě to ale není primárně otázka rozhodování, pro mě je to primárně otázka práce, kterou lidé, ať působí v knihovně Václava Havla nebo mimo knihovnu, jsou ochotni tomu odkazu věnovat a vědět, proč to dělají, že to dělají pro něco, co je tak významné, ne z hlediska jenom osobního, ale z hlediska národního a troufám si říci i světového, že jaksi jsou připraveni se dohodnout a spolupracovat na jakýmkoliv smysluplným půdoryse.
0: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus, už jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, co má společného knihovna Václava Havla a Írán, ale nevím, jestli byste přispěl něčím, abych měla oslý můstek.
1: Abyste měla oslý můstek, je tady jedna zajímavá věc. V Praze žije velmi takový inteligentní starší pán, který překládá z češtiny do perštiny a mezi jiným přeložil do perštiny i některé hry a díla Václava Havla a navštívil mě několikrát v knihovně a ukazoval mi plakáty z premiér, které studenti v Teheránu inscenují hry Václava Havla a dokonce, a tam jsem si už nebyl jistý, jestli to myslí stoprocentně vážně, dokonce mě ujišťoval, že iránský nejvyšší duchovní vůdce Chamenej, který je teda teď již po smrti, takže v soukromí čte i eseje a díla Václava Havla. Tak to by bylo to spojení s Iránem.
0: Tak zůstaneme tam. Já se vás rovnou jako bývalého diplomata, velvyslance v Izraeli i v Americe, tak se vás zeptám dneska v Dauhá, se má sejít zástupci Spojených států a Iránu. A ten dotaz je jednoduše. Jo. Ještě stojí za to sledovat ty jednotlivosti, které se dějí v různé dny, nebo se trošku jak nudle v bandě hýbeme?
1: No tak já se přiznám, že mě to připomíná situaci, kterou si pamatujeme z dob studené války, my starší 750. vážné varování vlády Čínské lidové republiky. V nějaké věci je jaksi evidentní, že ta dohoda, která ve skutečnosti není dohodou, ale memorandem o porozumění z těch před 14 dny, že jaksi existuje dosud víceméně na papíře, že obě strany mají úplně jiný pohled na to, co vlastně ta dohoda představuje a že Irán se necítí jaksi vázán některými jejími ustanoveními zejména.
0: To ovšem žádnými, žádných dohod, že Irán.
1: Tak.
0: V téhle souvislosti zaznělo i v našem vysílání, že Donald Trump nemá šanci dostat dohodu lepší, jadernou dohodu s Íránem lepší, než měl Obama. Vidíte to stejně?
1: No tak v téhle chvíli to tak asi vidím, protože ta ujištění v té dohodě, že Irán nemá v plánu kdykoliv si pořizovat jadernou zbraň a že se bude jednat o likvidaci jeho jaderného programu těch 400 kilogramů nebo kolik uranu, který někde tam v podzemí přechovává, tak i ta jsou vykládána různými způsoby. Irán kategoricky odmítá jaksi jejich převoz mimo území Iránu. Nejnověji nepovolil návštěvu inspektorů Mezinárodní organizace pro atomovou energii v těch jaderných zařízeních, která byla předmětem útoků amerických a izraelských v té operaci. Takže to vypadá nevesele. No.
0: Poslední otázka. Prosím, jednovětou odpověď, jinak se nevejdem. A ta otázka zní, myslíte si, že někdo na této planetě může znemožnit Iránu jít směrem k jaderné bombě?
1: Já si myslím, že to nebezpečí je příliš vážné, než aby jsme se o to nepokoušeli.
0: Michal Žantovský, bývalý, jednak poradce prezidenta samozřejmě, jednak bývalý diplomat a bývalý šéf knihovny Václava Havla byl dnešním hostem. Děkuji moc.
1: Já děkuju.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun.
7: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový.
6: Lidé z Ratiborovy Lhoty a Vrbice v Pošumaví odstraňují škody po extrémním krupobytí.
8: Až velikosti pomeranče, prostě kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Byl to masakr.
6: Fotbalisté Francie dnes budou hrát o postup do osmifinále mistrovství světa se Švédskem. Po nehodě se rozjíždí dlouhá kolona na D1 u Rousínova směrem do Brna. A zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů. Je úterý 30. června. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Caucedisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Poslanci by se ještě dnes mohli znovu zabývat navýšením rodičovského příspěvku. Novela míří do druhého čtení, ve kterém chce opozice prosadit své pozměňovací návrhy. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
9: Navýšení rodičovského příspěvku má být prvním bodem dnešní schůze. Zatím na něj ale řada nepřišla. Poslanci teprve teď hlasují o programu schůze. Koalice navrhuje příspěvek navýšit o 50 tisíc korun na 400 tisíc, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
10: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
9: Na zvýšení příspěvku je ve sněmovně shoda. Část opozice chce ale výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
11: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
9: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva. Řekl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Reagoval na nápad hnutí SPD, které chce ve sněmovně prosadit návrh prezidentovi republiky na odebrání řádu. To ale není v pravomoci prezidenta, upozorňuje Šeliga.
12: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
6: Zelenský dostal Řád bílého lva před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který jako základní důvod označil Zelenského statečnost a odvahu. V Německu skončí o půlnoci sleva na tankování pohonných hmot. Stát poslední dva měsíce vybíral za každý litr benzínu nebo nafty v přepočtu o 4 koruny nižší daň. Před návratem k normálu se u čerpacích stanic tvoří fronty.
13: Jedna motoristka z Wiesbadenu řekla televizi CDF, že chce ještě naposledy využít slevu, než ceny od zítřka znovu porostou. Jak ale upozornil německý automotoklub, pohonné hmoty jsou na mnoha čerpacích stanicích dražší už dnes, a to přesto, že pumpy by měly doprodávat zásoby za dotované ceny. To znovu obnovuje podezření, že ropné koncerny využívají slevu k vlastnímu obohacení a nepřenášejí je celou na zákazníka, což potvrdil i mnichovský institut IFO. Pokračování slevy by ocenili hlavně zemědělci před sklizní, ale stát žádné další úlevy nechystá. Dvouměsíční snížení daně vyšlo státní kasu v přepočtu skoro na 40 miliard korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly včera například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Tam je reportér Michal Bělský.
14: Obyvatelé obou sídel dnes celý den odvážejí sklo z rozbitých skleníků nebo vyměňují popadané tašky na střechách domů a stodol. Přímo ve Vrbici poničilo krupobytí také několik aut, a to hlavně na čelních sklech. Některé z poškozených rodin už mají všechny škody sečtené a nahlášené na pojišťovnách. Částky podle nich půjdou hlavně na střechách domů do 100 tisíců korun. Podle svědků trvalo krupobytí na obou místech přibližně půl hodiny a doprovázel ho silný liák. Srovnatelně silné krupobytí tady podle nich bylo naposledy před 15 roky. Z Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Vrchní soud v Praze pravomocně zmírnil tresty dvěma bývalým stoupenkyním kutnohorské sekty. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdaléna strávit ve vězení 9 let a tělocvikářka v penzi Irena 12. Ženy se hájily tím, že vůdce sekty Richard Schiffer si smrt přál a namluvil jim, že jeho tělo po smrti zmizí v jiné dimenzi.
15: Soud oběma ženám snížil původní tresty, s tím ale nesouhlasí státní zástupce Jan Rampas. U zubařky Magdaleny bude zvažovat, jestli nepodá dovolání k nejvyššímu soudu.
16: Tam byl trest uložen pod zákonnou trestní sazbu a nyní je třeba zkoumat podmínky, zda tedy bylo možno takto postupovat.
15: Rozsudek odmítají i obhájci žen, říká jeden z nich David Uhlíř.
17: Považujeme ho za nesprávný, budeme podávat dovolání.
15: Nesouhlasí například se závěry znaleckého posudku, podle kterého byly za vraždu ženy odpovědné. Vít Kubant, Radiožurnál.
6: Obchodníci musí od zítřka u levných zásilek zasílaných do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur. To je v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, hlavně z čínských e-shopů.
18: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Skupina Olympic večer koncertuje v pražské Stromovce. Legenda české rockové hudby se tak bude muset vyrovnat s pokračující vlnou veder.
19: Problém je akorát, když to vínčko praží na jeviště. Když se proti nám, tak to je potom nepříjemný.
20: Komentuje dnešní předpověď počasí 84letý frontman kapely Petr Janda.
19: Milan Broumáš, basista, ten nemůže stát u mikrofonu, tak ten uchecí si najde nějaký stín a zdrhá tam. A já bohužel, protože pořád zpívám, tak jsem u mikrofonu a prostě smažím se. No.
20: Po open air koncertu v pražské Stromovce plánuje kapela letos ještě desítky koncertů a chystá i nové album Až to stouni zabalí. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
6: Fotbalisté Francie budou hrát od 23 hodin našeho času se Švédskem o postup do osmifinále mistrovství světa. Už za 50 minut nastoupí Norsko do duelu s pobřežím Slonoviny. Oba zápasy nabídneme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou smlouvu v Tottenhamu. V případě očekávaného letního odchodu Itala Vicária by tak měl být brankářskou jedničkou. A tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Bousková porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Krajankou Valentovou 2-0 na sety. O postup teď hraje Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Čtvrtý set zápasu. Jakub Menšík ještě vede 2-1 na sety, ale teď vede 5-3 ve čtvrté sadě Brit Samuel a podává teď tak, že může dotáhnout zápas do rozhodujícího pátého setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
21: Situace na D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 227 po pojíždí kolona dálnice byla u Rousínova uzavřená. Na 218. kilometru se už jede dvěma pruhy, kolona se stále rozjíždí, vyplatí se zůstat na dálnici. Sjezd na exitu 226 je ucpaný a na souběžné silnici je před Rousínovem také kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 174 hlásíte kolonu. Nesouvisle pokračuje do Brna, je to na půl hodiny, kamiony po stojí výrazně déle. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště regulují provoz v tunelech. Kolona z Radotínského mostu se táhne až na začátek dálnice D5. A tam se projíždí o něco pomaleji. Řidiči zpomalují u následků nehody v protisměru. Je to téměř na 40 minut. A na Pražském okruhu směrem na D1 se jede v koloně od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30, na jihovýchodě i kolem 34 stupňů a na horách zítra většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
22: Za jakých okolností vznikají bouře doprovázené kroupami o velikosti až 10 cm? V jakých podmínkách pomáhají čeští záchranáři v zemětřesením postižené Venezuele? A německá vláda po 2 měsících ruší dočasnou daňovou slevu na pohonné hmoty. Jaký efekt toto opatření přineslo? V šumavské obci Ratiborova Lhota na Prachaticku včera padaly až 10-centimetrové kroupy. Pro představu, to je o polovinu větší průměr, než mají tenisové míčky. Toto krupobytí poničilo střechy, skleníky a auta, naštěstí ale nezpůsobilo žádná zranění. Silné bouřky doprovázené krupobytím by se podle meteorologů měly objevit v Česku i v nadcházejících hodinách. Výstraha meteorologů platí pro východní polovinu republiky. A naším hostem je meteoroložka České televize Taťána Míková. Dobrý den.
23: Dobrý večer.
22: Jak je možné, že se na Prachaticku objevily takhle velké kroupy? Jak vlastně vznikají takhle velké kroupy?
23: Tak je to docela specifická situace. Opravdu tak velké kroupy se vytvářejí jenom ve speciálních bouřích, kterým my meteorologové říkáme supercely. Vlastně pokud mají kroupy opravdu víc než těch 5 nebo 6 cm, tak je potřeba obrovský a rychlý výstupný proud, který žene ty kroupy nahoru a někde i dolů v tom bouřkovém mraku, a to ne jednou nebo dvakrát, ale prostě opakovaně znovu a znovu. A přitom jakým vlhkým oblakem létá ta kroupa nahoru do toho studeného vzduchu ve vrcholu a teplejšího, kdy nasává při svém pohybu dolů, tak vlastně narůstají ty vzduchové vrstvy a vrstvy ledu. A vidíme i docela bublinky v takových kroupách a vidíme, že vznikají z několika vrstev. Ony narůstají postupně a dlouho.
22: Četl jsem vysvětlení odborníků, že roli v tom, že právě na Šumavě se nebo v oblasti Šumavy se objevily takhle velké kroupy, hraje to, že právě Šumava je specifická. V čem je ta specifičnost?
23: Tak ona to byla specifičnost nejenom Šumavy samostatné jako tak, ale i toho proudu, který šel vlastně kolmo od jeho západu přes tu Šumavu, protože podmínky pro vznik těch multicel byly v celém Česku docela dobré. Multicely jsou takové, které mají více výstupných i více vzestupných proudů. Ale když se podíváme na tu supercelu, tak ta se vyznačuje tím, že má opravdu jeden velice mohutný, roztočený vzestupný proud. A pak má nějaký, který sestupuje. No a důležité je to, že právě ten vzestupný proud, pokud se roztočí v tom oblaku bořkovém, tak on má obrovskou sílu a dokáže existovat relativně dlouho. Včera se zdálo, že ty supercely ani moc vznikat nemusí, ale specifické podmínky tím, že ten vzduch přetékal přes Šumavu a za Šumavou zase musel padat, tak způsobil, že tam docházelo ke zbíhání vzdušných proudů. A oni do sebe jakoby narazili dvě takové supercely a začali spolu reagovat. A to způsobilo právě roztočení toho vzestupného proudu.
22: I dnes mají území Česka zasahovat bouřky. Jak silné zatím jsou a kde se dají očekávat v dalších hodinách?
23: Tak musím říct, že ty první výraznější se objevily v oblasti severu Vysočiny, na Svitavsku a postupují směrem k severu na Orlické hory a dál na Jeseníky. V téhle oblasti můžou vznikat i další pásmo přichází z jihu z Rakouska. Tam jsou zatím ty bouřky docela silné, je otázka, jestli ve stejné síle dorazí i na jižní Moravu. Každopádně pršet by tam dneska určitě mělo, ovšem jestli se tam budou vyskytovat přímo kroupy, to říci nemůžeme. Je ale pravděpodobné, že přijdou silnější poryvy větru, nějaké kroupy, řekněme, dnes se zdá, že by měly být do 3 cm, uvidíme, jestli tahle předpověď jde. No a samozřejmě taky nějaké větší množství vody, ale zdá se, že proti včerejším bouřkám by ty přívaly neměly být tak velké, řekněme, do 50 mm.
22: Důležité samozřejmě je, že už dnes není takové vedro, jaké jsme zažívali v těch minulých dnech. Naznačují v tuto chvíli předpovědní modely, kdy máme počítat s tím, že se zase vedra vrátí?
23: No, tak já bych nechtěla strašit. Zatím máme před sebou týden, kdy bychom měli postupně oddechovat. Ona ještě dnes na Moravě ty teploty přesahovaly 35 stupňů Celsia, to znamená, že tam ty tropické teploty trvají. A ještě chvíli bude trvat, než odejdou, ale opravdu od čtvrtka bychom v celé republice měli mít teploty, které budou, řekněme, pod 30, takže snad i na Moravě a ve Slezsku už si vyvětrají ty své rozpálené byty. No a řekla bych, až do poloviny příštího týdne by se ty maximální teploty měly pohybovat někde mezi 20 a 26 stupni Celsia. To by byly nejvyšší teploty vždycky odpoledne, takže to už je takové způsobné léto, které by téhle roční době i podle dlouhodobých průměrů odpovídalo. Je ovšem fakt, nebudu tajit, že na konci příštího týdne se nám jeví určité oteplení a pravdou je, že už dnes tam modely naznačují, že by mohly přijít tropické teploty. Týden dopředu nebo dokonce 10 dní dopředu odhadovat, že to budou ještě vyšší než třeba 30 nebo 31 stupňů Celsia, bych nechtěla, protože ona vlastně ta epizoda, kterou máme za sebou, ta, která vyvrcholila v neděli těmi vysokými teplotami a maximum 41,9 v Doksanech, tak vlastně na svém začátku, tak zhruba s tím 10denním předstihem, taky nevypadala tak, že budou opravdu ty teploty extrémně, extrémně vysoké. Takže pojďme si říct, že tohle si upřesníme příští týden.
22: Tak můžeme doufat, že to nebude tak hrozné. Vy už jste se zmínila o tom českém rekordu, který padl v neděli. Rekordy v uplynulých dnech a hodinách zaznamenali také na Slovensku, v Rakousku, dnes i v Maďarsku. Přitom stále ještě máme červen. Může mít to, že už teď takhle brzy byla taková vedra, mít samo o sobě vliv na podobu letošního léta? Dá se třeba z toho usuzovat, že zbytek léta bude mimořádně horký?
23: Tak rozhodně to mluví o tom, že startovací podmínky jsou opravdu nastavené vysoko. Ta země je v Evropě prohřátá, půda je opravdu rozpálená. Kromě toho, že to působí problémy s vegetací, zvlášť tou, které se věnujeme a chceme ji nějakým způsobem vypěstovat, tak samozřejmě je to i pro meteorologické procesy důležitý faktor, který určuje, jak rychle se prohřívá vzduch nad tou zemí. To znamená, že startujeme už v červnu na relativně vysokých teplotách půdy toho podkladu. No a ani bych neusuzovala z toho, že už máme teď takové horko, že bude horké léto, ale spíš některé modely, které už předpovídají třeba na několik týdnů dopředu, se shodují v tom, že to letošní léto bude ve střední Evropě rozhodně teplejší než dlouhodobý průměr.
22: Meteoroložka České televize Taťána Míková, díky za rozhovor, naslyšenou.
23: Budu se těšit, příjemný den.
22: Přes 1700 mrtvých, 10 000 pohřešovaných, obrovské materiální škody. To je dosavadní bilance silného zemětřesení, které zasáhlo před týdnem v noci ze středy na čtvrtek našeho času Venezuelu. V dalších dnech podle BBC v oblasti následovaly stovky dalších malých otřesů. Americký národní úřad pro letectví a vesmír na základě satelitních snímků postižené oblasti pořízených den po zemětřesení uvedl, že zničeno nebo poškozeno bylo skoro 60 000 budov. Podle tamních úřadů místním pomáhá na 3320 záchranářů ze zahraničí a 140 speciálně vycvičených psů. Na místě působí také tým českých hasičů, statiků a kinologů, pátrají po přeživších, kontrolují statiku objektů a spolupracují s venezuelskými úřady a také prověřují typy od místních obyvatel. My jsme se před vysíláním spojili s Petrem Vodičkou, velitelem odřadu z českého týmu USAR, a zeptal jsem se ho, kde aktuálně český tým působí a jak to na místě vypadá.
0: Takže český tým aktuálně působí na dvou místech. Jedno místo je nedaleko letiště Simona Bolívara, druhé je v oblasti Grana Playa, kde vlastně v obou případech jsou to objekty zřícené, kde je potřeba pomoci prohledat, zjistit, jestli skutečně někde nedošlo k tomu, že by tam zůstal živý člověk, a když tam nezůstane živý člověk, tak se snažíme těm lidem pomoci alespoň v tom, že jim umožníme a ulehčíme přístup, aby mohli vyprostit těla svých blízkých. Ono je to strašně důležité i pro ty lidi, protože ty oběti si alespoň té smrti zachovají nějakou důstojnost, protože samozřejmě po týdnu, 14 dní, 3 týdnu, až tam nastoupí těžká technika, tak samozřejmě už je to daleko horší.
22: Je v tuto chvíli stále ještě šance, že můžete objevit pod sutinami někoho, kdo přežil?
0: Ano, stále je. Proto stále tlačíme na to, aby jsme byli nasazováni. Jsme nasazováni už od noci. Fungujeme, snažíme se opravdu vyhledávat i sami si vyhledávat nějaké zřícené budovy. Jsme i ve styku s místními obyvateli, například včera, když jsme prohledali jednu budovu a chtěli odjíždět, přijel na motocyklu muž. Tam prosil je, aby si měli, že má dceru zasypanou, jestli mu pomůžu najít. Bohužel v tomto případě ta dcera byla mrtvá, ale jsem se podal identifikovat prostor, ve kterém je. Do dnešního rána jsme navíc neměli ani povolení vyprošťovat mrtvé. Od dnešního rána už se to zmínilo. Za prvé můžeme pro právě ty blízké umožnit přístup, aby mohli toho svého blízkého za sutiny vyndat. Samozřejmě můžeme jim pomoct, případně i podle našeho rozhodnutí můžeme pomáhat víc, ale od dnešního rána to bylo striktně zakázané, tím, že to bude provádět pouze armáda, ale už jsme zaregistrovali i případy, je opravdu masivní nasazení těžké techniky, bulldozery, bagry, které prostě ty sutiny už začínají likvidovat.
22: Jaká je spolupráce s místními úřady?
0: S místními úřady my se na přímo spolupráci s místními úřady nedostaneme. Mezi nás a místní úřady tady je vlastně systém poradní skupiny pro zemětřesení, takzvaný INSARA, který působí pro Organizaci spojených národů, kde se vytváří koordinační struktury a vytváří se z členů, respektive styčných důstojníků a vyškolených osob jednotlivých USAR týmů, které dorazí na místo. A ty vlastně zajišťují ten kompletní kontakt s místními orgány, řekněme, o nás bychom nazvali krizového řízení, které řídí záchranné operace, protože je 250 týmů, není možné, aby každý tým nebo jeho představitel chodil například za starostou obce, za gubernátorem a domluval si s ním cokoliv, takže dělá se to hromadně. Oni mluví za celou skupinu, dojednávají podmínky, zjišťují, kde bude potřeba, aby jsme byli nasazeni. Je to samozřejmě věc ve spolupráci s bezpečnostními orgány. Ale naopak přinášejí požadavky například na některou nějakou logistiku, na dopravu a zase, jak říkám, dobře koordinovaná operace je samozřejmě podstatně účinnější než nekoordinovaná nebo špatně koordinovaná.
22: Už jste mluvil o tom, že mnozí místní vás žádají o konkrétní pomoc. Předpokládám, že tam je mezi místními obyvateli hodně zoufalství, nebo co tam převládá? Jak to v tomto směru vypadá?
0: Samozřejmě je to skutečně zoufalství, protože to jsou neštěstí, která si buď to dostal, buď představitelům moc nedokáže, nebo těžko prostě jsou lidé, kteří přišli o část rodiny, o děti a skutečně se snaží jakýmkoliv způsobem se dostat, pokud možno, aby byli živí, a když už nejsou živí, alespoň se dostatečně na mrtvým. Máme s tím ty zkušenosti i z Turecka. Někdy je to skutečně přání otce myšlenky. Oni skutečně mají pocit, že ty sutiny slyšeli toho člověka, že slyšeli klepání. Takže my přijedeme, oni řeknou, před půl hodinou jsme ještě jsme slyšeli, ale pomoc, co kdyby to byla pravda, co kdyby to bylo skutečný, ale bohužel mnohdy je to opravdu spíš to přání, než ta skutečnost.
22: Po tom silném zemětřesení z minulého týdne následovaly stovky menších otřesů, ty vlastně pokračují až do těchto dnů. Jak tohle komplikuje vaší práci?
0: Zatím naštěstí ty otřesy nejsou tak silné. První informace byla přes 5, my jsme odhadovali tak do 4 a nakonec je to někde mezi 4 a 5, která nám naštěstí práci vůbec neskomplikovala. Ale skutečně může se stát a na to samozřejmě musíme být při každém zásahu připraveni, že může přijít buď k novému zemětřesení nebo k dotřesu. Například v Nepálu 14 dní po zemětřesení bylo 7,2. Takže to se okamžitě všechno změní a okamžitě se v podstatě začíná znova, protože budovy, které byly narušené, spadnou, budovy, které nebyly narušené, se můžou poškodit a v podstatě se musí začít dát ta práce úplně znova, protože v těch budovách, které nejsou příliš poškozené, naprosto běžně žijí lidé, které v naší blízkosti je spousta domů, některé i trochu poškozené a prostě noci se tam svítí, vidíte se tam lidi na balkonech, prostě lidi žijou v těchto podmínkách i budova, které vydržely, ale některé, když by byly poškozené, tak při tom následném dotřesu by mohly zvítit. Bohužel to by se mohlo stát, naštěstí se nám to zatím nestalo, když jsme vlastně přímo v té sutině, i při tom dotřesu by mohlo dojít k jejímu kolapsu. Takže to je úplně prvotní, jakmile dojde dotřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny, jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat, než jsme všichni, máme s sebou všechny lidi, počkáme, až se uklidní, znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
22: Říká velitel odřadu českého USAR týmu ve Venezuele Petr Vodička. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
22: Po 2 měsících dnes v Německu skončí dočasná daňová sleva na benzín a naftu. Vláda kancléře Friedricha Merce ji schválila kvůli válce na Blízkém východě, kvůli které výrazně vzrostly ceny pohonných hmot. Analytici očekávají, že se ceny na čerpacích stanicích zvýší hned zítra. Německý státní rozpočet přišlo opatření podle vládního odhadu na 1 600 000 000 euro, to je v přepočtu skoro 39 miliard korun. Naším hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlant. Dobrý den.
3: Krásný podvečer.
22: Jak výrazně se dá očekávat, že se to zítra u německých čerpacích stanic projeví? O kolik zdraží benzín a nafta?
3: Ta sleva na spotřební dani je necelé 4 koruny v přepočtu na eurocenty. K tomu je bohužel stejně jako u nás potřeba připočíst i DPH, protože se platí daň z daně. Takže celkově to bude někde kolem 4 korun nebo něco těsně nad 4 koruny. A vzhledem k tomu, že to je daň, kterou musí platit všichni stejně, tak můžeme čekat, že zhruba o toto úroveň se bude zvyšovat i ta cena, protože to není vlastně cena benzínu, to je cena za německé dálnice, za německé školy, za všechno ostatní, protože to je věc, kterou skrze benzín i Češi odvádějí německému státu, nikoli benzínkám.
22: V Německu se ale vede debata, jestli se opravdu to opatření kompletně promítlo do cen u čerpacích stanic. Hospodářský institut IFO tvrdí, že u nafty se to promítlo jenom částečně a že část zůstala u ropných koncernů. Jednali ropné koncerny férově směrem k zákazníkům?
3: Vždycky se ta cena najde tam, když vlastníte celou tu vertikálu, to znamená, když někdo vlastní jak ropné společnosti, tak ty věci, kde se z nich vyrábí benzín, tak čerpací stanice, tak potom si vždycky vyberete to, kde je nejmenší konkurence a logicky, když vám sleví na nějaký benzín nebo na tu finální cenu, zatímco je pořád menší konkurence někde na vrchu té vertikály, no tak logicky více promítnete to zlevnění do toho benzínu na té čerpací stanici a něco si také sežerou ty rafinerie jako takové. To znamená, vždycky to záleží v každé zemi od toho, jaká je na které úrovni koncentrace. A žádná změna ceny jako takové nebo daně nemůžeme říct, že ji vždycky jenom pokryjí prodejci nebo jenom my, spotřebitelé, vždycky právě v závislosti na té úrovni konkurence a na úrovni těch alternativ, kterou spotřebitelé mají, se vždycky vlastně o tu daň poleví. To znamená, když říkáme 4 koruny, tak to zvýší maximálně o 4 koruny, ale je možné, že ta cena zvýší se méně, stejně jako se případně i snížila méně. To je prostě staré pravidlo, že přes u těch daní se to nedá počítat takto jakoby mechanicky, ale vždycky se na tom podílejí jak prodejci, tak spotřebitelé na tom zaplacení.
22: Už jsem říkal, že německý státní rozpočet přišel kvůli dočasné slevě v přepočtu o skoro 39 miliard korun. Stálo to za to? Vyplatilo se to německé ekonomice jako celku?
3: Tak ono se to vždycky vyměřilo oproti té původní sazbě, nebo je ten výpočet těžký, protože kdyby nedošlo k tomu snížení té sazby, tak by byla logicky benzín i nafta dražší a tím pádem by se i spotřebovávala méně. A tam je těžko říct, o kolik méně by se spotřebovávala. To znamená, je vždycky těžké jakoby naměřit, o kolik ten státní rozpočet případně přišel, protože právě díky té slevě se tam logicky čerpalo více, než by se bývalo čerpalo bez té slevy. A do toho musíme započítat i ty zahraničníky, kteří, kdyby k tomu Německo nepřistoupilo, tak by více čerpali v zahraničí a méně v Německu jako takovém. Německo patří dlouhodobě zemím, kde je ta daň spíše vyšší, to znamená právě Německo nemusí zase až tolik ztrácet na tom, když slevní, protože najednou přiláká k načerpání i ty, kteří se při té vysoké sazbě spíše Německu vyhýbají. To znamená, ten celkový rozpočet nemusel zase tolik v realistickém scénáři přijít o tolik peněz.
22: Rozumím tomu, ale jenom dodám, že to byl odhad německé vlády, ale každopádně blíží se další zprávy. Děkuji za rozhovor. Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland, byl naším hostem. Naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidskoprávních vládních rad ke dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárty ale bude nové uspořádání efektivnější. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zemřelo 5 lidí. Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místo předseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Krnovská radnice začala s projektem Práce za stravenky. Lidé bez domova a nebo na hraně chudoby můžou pomáhat s úklidem města. Za práci dostanou stravenku do místní restaurace. Projekt potrvá do konce roku. Město pak rozhodne, jestli bude pokračovat. Tenistky Marie Bouzková a Karolína Plíšková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková porazila Krajanku Valentovou 2-0 na sety. Bouzková zvítězila nad Australankou Gibsonovou 2-1 na sety. O postup teď hraje Jakub Menčík a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Jakub Menšík ve velmi složité situaci, hraje se rozhodující pátý set a ten má skvěle rozehraný jeho soupeř Samuel, startující na volnou kartu, vede totiž 3-1 a 30-15. K tomu z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
21: Překážka na D1 u Němčic a kolona u Ostrovačic. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Dejte pozor, na kilometru 243 jsou roztrhané kusy pneumatiky z nákladního auta. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 218 stojí auta po nehodě v odstavném pruhu, projíždí se pomaleji, je to ovšem už bez většího zpoždění. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na 9 křížů z kilometru 176 hlásíte kolonu, brzdí se v obou pruzích, pro osobní auta je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. Na D46 z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Olšany u Prostějova na 29. a půltém kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Vybočuje se, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu je nadále silný provoz v obou směrech před Ořechem. Ve směru na letiště se jede různě pomalu od Lochkova z 15. kilometru až do sjezdu na D5 s zpoždění 20 minut. Ve směru z letiště na D1 je fronta od dálnice D5 z 22. a půltého kilometru za Ořech na 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě i kolem 34. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: O nejnovějších průzkumech volebních preferencí, o připravenosti Francie na extrémní vedra, o snaze změnit podobu zákona o střetu zájmů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
7: Sněmovní volby by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě s výrazným odstupem skončilo hnutí Starostů a nezávislých, třetí je ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí, nutnou pro vstup do sněmovny. Nejnovější průzkum společnosti Kantar dospěl k podobným výsledkům. Pouze pro motoristy jsou jeho čísla přívětivější, protože se drží těsně nad 5% hranicí. Jakým a také SPD prospívá účast v Babišově vládě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
8: Dobrý den.
7: Jak tedy pohledem do výsledků průzkumu veřejného mínění svědčí vládní angažmá motoristům a SPD?
8: Je nutno říci, že ty průzkumy ukazují, že stále je určitý setrvalý poměr mezi voliči koalice a voliči opozice. Ty průzkumy ukazují, že pohyby převážně probíhají mezi nimi. Z tohoto pohledu nejlépe na tom ve všech sledovaných ohledech zůstává hnutí ANO, kterému důvěřuje stále zdaleka nejvíce lidí a také zdaleka nejvíce lidí počítá s tím, že mu důvěřovat bude. Ale ty menší koaliční strany už na tom tak optimisticky nejsou. Liší se samozřejmě oba průzkumy v tom, jestli se motoristé do sněmovny dostanou nebo ne. Tady ale přece jenom musíme vzít úvahu, že za prvé statistická chyba v tomto případě je relativně vysoká. Dalo by se říci, že téměř až se blíží tomu předpokládanému zisku podle průzkumu, protože je někde kolem 2 až 3%. 3% v případě medianu. Pokud tedy máme u motoristů v průzkumu medianu pouze 3,5%, tak není možné říci, že by se motoristé určitě do sněmovny nedostali. Na druhou stranu přece jen ty průzkumy ukazují, že motoristé za prvé nemají vůbec silné jádro voličů a za druhé, že jim samozřejmě nějací lidé přece jenom už zmizeli. Oni mizeli celkem všem a v současné době, a to je také důležité, by podle medianu přišlo k volbám o 11% lidí méně. To znamená, je tady dalších 11% lidí, kteří jsou zklamáni politikou a to už je přece jenom zase otázka, proč. Sice nyní jsme na začátku volebního období, volby jsou daleko a lidé volby tak zdaleka neprožívají, ale přece jenom 11% je poměrně značný rozdíl. Proč se výsledky v průzkumu Kantaru a v průzkumu medianu někdy liší relativně výrazně je dáno i metodikou, protože Kantar počítá s lidmi, kteří nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Což medián takové lidi nevylučuje a to samozřejmě dává potom úplně, nebo ne úplně, ale přece jen jiné výsledky. Otázkou také zůstává, proč vlastně v současné době je ten pohyb mezi koalicí a opozicí tak neměný. Je to otázka právě i z toho důvodu, že hnutí ANO, nutno říci, ne všechny své volební sliby úplně plní a zdá se, že to jejich voličům tolik nevadí. To se týká třeba důchodů, které opravdu byly jednou z klíčových otázek a nyní spíše se odsouvají dále a dále.
9: Tolik Petr Schwarz.
8: Díky, naslyšenou.
10: U průzkumu veřejného mínění zůstaneme i v následujících minutách. Žebříčku volebních preferencí dlouhodobě dominuje hnutí ANO. V dohledné době se na tom nic nezmění, alespoň to naznačují výsledky jeho pronásledovatelů. Ti se zatím nepřibližují ani ke 20% hranici. Momentálně jsme tak svědky boje o druhé místo mezi občanskými demokraty a starosty. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
11: Jen málo, co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%. Motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí. Formace se slabým voličským jádrem avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč. Když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana a do médií mohou posílat i běžné poslance. Kdysi by to nestálo za pozornost, jenže v době, kdy spousta politiků nedá dohromady ani větu, v níž se podně shoduje s přísudkem, jde o sympatickou přednost. Zatímco ODS se vrací ke kořenům a dávným pravicovým receptům, proč je to podpořit kabinet namátkou při snižování odvodů osob samostatně výdělečně činných, tak Starostové se hlásí k hodnotové politice, čímž aspirují na roli protipólu vládní většiny. Také ve sněmovně jí důsledně šlapou na paty, i když někdy je to jen velké divadlo, třeba když navrhují poměrné zastoupení ve sněmovních orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. V jedné rovině tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavilo si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionů, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislý na synergii celostátní a lokální politiky jako starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to mělo chápat jako první. Potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
12: To byl Lukáš Jelínek. Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Hlava státu zároveň oznámila, že nevyhoví žádosti premiéra, nepřehodnotí svůj postoj a do Turecka odletí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Jen kdo si dost naivní, si minulou středu po vydání předběžného opatření ústavním soudem, aby vláda nebránila prezidentovi reprezentovat zemi na summitu NATO, mohl myslet, že je tím vleklý spor vyřešen. Ostatně hned v zápětí to naznačilo prohlášení Petra Pavla, že tím pádem přirozeně co by nejvyšší ústavní činitel delegaci povede, což muselo narazit a tak se také stalo. Toto pondělí premiér sice oznámil, že byla hlava státu na summit akreditována a poletí i se svým týmem zvláštním letadlem, ale šéfovat výpravě bude on. A jaký bude mít Pavel v Ankaře program, je předmětem jednání mezi prezidentskou kanceláří a ministerstvem zahraničí. Andrej Babiš se tváří, že se ho to netýká. Jenže organizátoři budou prostě vnímat přítomnost hlavy českého státu a příslušně se k ní chovat, takže mohou nastat různé nepředvídatelné a nepříjemné situace. Na briefingu po schůzi kabinetu nezrovna šťastně vyhlížející premiér vyjádřil něco mezi radou a přáním, jestli by prezident ještě nezvážil variantu do Ankary velkoryse necestovat. Ukončení sporu by prý přispělo k uklidnění společnosti. A zároveň Pavlovi v podstatě slíbil účast na summitu Aliance za rok v Tiraně. Zatímco letos půjde o peníze na obranu a pro Ukrajinu, a na to prý se Pavel dívá jinak, ačkoliv prezident několikrát zopakoval, že se hodlá na summitu držet vládní linie. Těžko si také představit, jak na vrcholném mezinárodním fóru vystupuje proti ní. Ani Babiš si nic takového jistě nemyslí. Ale na subordinaci, aby se tak řeklo, bývalý voják Pavel nadále trvá. On je formálním číslem 1 na domácím hřišti a tak má být v čele delegace. A vzdát se cesty na summit rozhodně nemíní. Ostatně by to bylo dost divné vůči většině pléna ústavních soudců, která v časové tísni vyhověla bryskně jeho žádosti o vydání předběžného opatření právě kvůli Ankaře. Zároveň však premiérovi nabízí cosi jako dělbu oné výzvy k velkorysosti, ať si vybere, na které části summitu chce reprezentovat a on se tomu přizpůsobí. Nejlépe by to pak bylo probrat osobně. Jenže Babiš se zatím drží pozice uraženého kvůli kompetenční žalobě, jako by šlo o cosi osobního proti němu a nikoli jen o výklad jednoho nescela jasného ústavního článku. Takže rokování s Pavlem považuje za bezpředmětné. Ačkoliv jestli by něco přispělo k onomu uklidnění společnosti, pak právě věcná debata prezidenta s premiérem, který je ale podle všeho stále pod silným tlakem ministra zahraničí Macinky. Jehož stranu motoristé sobě Babiš potřebuje zachovat v koalici. A premiér ví stejně dobře jako takřka každé dítě v republice, že konflikt Strakovy akademie s Hradem je osobní, ovšem Pavla s Macinkou, kvůli nejmenování čestného předsedy motoristů Filipa Turka ministrem. A že Macinka napsal v lednu prezidentovu poradci Petru Kolářovi v SMS, mimo jiné, jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouhotrvající téma, bez skrupulí. Turek členem vlády není, ale rozpoutaná válka neutichá, spíš jen vzrůstá. Nicméně do summitu ještě nějaký čas zbývá, třeba budeme nakonec příjemně překvapeni, i když sázet na to se nedoporučuje.
14: Hovořil Ondřej Konrád.
15: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: K návrhu skupiny

0: všichni členové vládní koalice. Změna poutá pozornost tím, že kdyby byla přijata, premiér Andrej Babiš by nepotřeboval žádný svěřenský fond pro Agrofert. Už by mu nehrozil střet zájmů. Zákon o střetu zájmů by byl oklestěn. Veřejné zakázky a dotace by nemohly dostávat firmy členů vlády pouze z těch rezortů, které ministři a ministryně sami řídí. Premiér přímo neřídí ani zemědělství, ani zdravotnictví. Jeho firmy, nyní z části zaparkované ve svěřenském fondu RSVP Trust, by mohly dostávat veřejné peníze naplno. Proč to tak poslanci navrhli? Nástroje na ovládání ministerstva přijímají jen ti ministři, kteří je řídí. Premiér tedy ne. A ano, zdá se to směšné. Další změna. Poslanecký návrh mění lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace z 10 let na 4 roky. To by Agrofertu mohlo vynést miliardy korun. Změnu navrhují poslanci ze 3 vládních stran. Deník N ale přinesl informaci, že ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která je členkou Babišova hnutí, poslaneckou novelu nepodpořila. V rezortním stanovisku uvedla, že ji v navrženém znění nedoporučuje, i když vítá snahu zabývat se tímto tématem. O vzpouru se ovšem nejedná. Celkové stanovisko jejího rezortu je opatrně neutrální. Mrázová uvedla různé výhrady, jedna z nich nesouhlasí s tím, aby se střet zájmů týkal jen dotací bez právního nároku, takzvaných nenárokových či investičních dotací. Další výhrada se týká námitek proti střetu zájmů. Ty by podle poslaneckého návrhu mohly podávat jen osoby přímo zkrácené na svých právech. Tím by ale byl podle ministerstva omezen širší veřejný zájem. Cituji, předpisy upravující střet zájmů chrání obecné principy a hodnoty právního státu, zejména princip hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, princip nestrannosti státních orgánů, služby veřejnosti a princip rovnosti před zákonem. Mrázová, jejíž úřad řešil dopis Evropské komise týkající se střetu zájmů premiéra Babiše, však přišla i s jiným typem připomínky. Změna zákona je podle ní nevhodně načasovaná. Cituji, vzhledem k aktuální komunikaci mezi Evropskou komisí a Českou republikou o tom, zda opatření učiněná současným předsedou vlády jsou dostatečnými opatřeními k eliminaci a prevenci jeho střetu zájmů, by navrhovaná změna mohla být vnímána jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení a mohla by vyvolat další otázky a pochybnosti. Konec citace. To je řečeno poměrně natvrdo. Mrázová říká, teď ne, vypadalo by to blbě a šéfovi by to mohlo v komisi přitížit. Zní to jako nečekaná přímočarost. Takové věty možná zaznívají při uzavřených jednáních, ne však ve značně veřejném připomínkovém řízení. Výhodou přímočarosti Mrázové je, že i ten největší fanoušek premiéra musí vědět, tenhle zákon je ušit opravdu pro Babiše.
1: Tvrdí Martin Fendrich. Ve Francii zemřelo v posledních dnech o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z informací francouzského Národního úřadu veřejného zdraví. Souvisí to s vlnou extrémních veder. Slovo má spisovatelka žijící ve Francii, Clara Notaro.
2: Francii opět sužují vedra. A zas a znova jsou Francouzi nuceni konstatovat, že země na tak vysoké teploty není vůbec připravená. Bývalý prezident Jacques Chirac před 250 lety pronesl v Johannesburgu na vrcholném setkání země projev se slavnou pasáží. Náš dům hoří, ale my se díváme jinam. Ale bylo to málo platné. Politikové se i v dalších letech dívali jinam. Nikomu se nechtělo zabývat se tak těžkým tématem a znelíbit se voličům, znelíbit se naší konzumní společnosti. Dnes tedy náš dům opravdu hoří. Lidé horkem trpí a když jim je opravdu špatně, tak se dostanou do nemocnice. A jak jsou francouzské nemocnice připravené?

0: připravené na pacienty ve stavu hyperdermie. Není to slavné. Je málo nemocnic, které by byly klimatizovány ve všech prostorách. Ve většině nemocnic jsou klimatizovány jen operační sály, ambulance, laboratoře. Ležící pacienti se musí spokojit se záclonami nebo na okna nalepenými záchrannými termodekami. Někde mají k dispozici ventilátory. V pokojích může být i víc než 35 stupňů, což je těžko snesitelné jak pro pacienty, tak pro personál. Velmi překvapivé je, že se i dnes staví nemocnice bez klimatizace. Například velká fakultní nemocnice v Nantes, která bude uvedena do provozu v roce 2028, bude klimatizována jen z části. Pokoje pacientů mají být ochlazovány díky bioklimatickým fasádám, čehož se zaměstnanci obávají. Mluví o zastaralé technologii, která neodpovídá rychlým klimatickým změnám. Na budově budou navíc velké skleněné plochy, což ji bude ohřívat. Za to nemocnice v Nantes utratila 185 tisíc eur za koncepci nového loga a hesla Nové hranice zdravotnictví. Podle odboru by za tuto sumu bylo možné zaměstnat potřebný personál a klimatizovat pokoje. Proč se ale ve Francii nadále staví nemocnice a školy bez klimatizace? Je to z důvodů ideologických. Pro levici klimatizace dosud představovala špatnou adaptaci na klimatické změny, protože klimatizace sice ochladí interiér, ale ohřeje vzduch mimo budovu. Levicoví politikové dávali přednost financování obnovitelných energií, vegetalizaci měst, boji proti spalovacím motorům a propagovali tepelnou izolaci budov, i když se domy izolovaly proti chladu, aby se ušetřilo na topení a ne proti horku. Klimatizace se stala pro část společnosti jakýmsi symbolem podvolení se klimatickým změnám, symbolem kapitulace. Jenže úporná vedra a zvýšená úmrtnost vedla i levicové politiky změnit názor na věc a připustit, že v některých budovách je klimatizace opravdu nezbytná. Na návrh ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristové objednal premiér Sébastien Lecornu 30 tisíc klimatizací pro nemocnice. Za to Marine Le Penová spolu s ostatními představiteli extrémní pravice, donedávna ignorující klimatické změny, nyní volá po vybavení všech škol, všech nemocnic a úředních budov klimatizací. Jenomže není zcela jasné, jak míní tento nákladný projekt financovat. Před francouzskou vládou touto a těmi příštími stojí velká výzva uchránit celou společnost před klimatickými změnami.
1: Hovořila Klára Notaro. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Magda, inženýrka chemie a kolegyně mé mámy, si každé léto stěžovala. Bylo horko, že vlaštovky padaly vedrem. Brali jsme to jako další z Magdiných květnatých hrčení. Ale teď vím, že Magdin příměr nebyl zdaleka tak absurdní, jak se nám tenkrát zdálo. Ptáci skutečně můžou zemřít v letu. Na přehřátí. Pravda, začne jim to hrozit až při takových 35 nebo 37 stupních. Musí být podstatně větší horko než nějakých 25, při kterých vadla Magda. Ptáci nemají potní žlázy. Dovedou se ochlazovat jen otevřením zobáku, anebo se namočit a nechat vodu odpařovat. Přeborníci v tomhle umění jsou volavky a kormoráni. Pokud pták zemře vedrem, je pravděpodobné, že to bude v letu. Létání je pro ptáky namáhavé cvičení a výrazně zvyšuje šanci, že je postihne infarkt či mrtvice, anebo celkové selhání organismu. My lidé jsme lépe zařízení na to, abychom přežili při vysokých teplotách. Už proto, že máme potní žlázy a vodu, jejímž odpařováním se ochlazujeme, si nosíme v sobě. A jsou mezi námi jedinci, kteří teplo snášejí lépe než jiní. Konkrétní gen nebo několik málo genů pro snášení tepla, na rozdíl od genu, který nám pomáhá snášet zimu, ale nebyl objeven. Srovnáváním genomu lidí, kteří o sobě tvrdí, že v horku fungují dobře, s genomem těch, kteří se, jako Magda, při 25 stupních roztékají, bylo nalezeno 445 markerů, určujících, jak dobře horko tolerujeme. Lidé geneticky vybavení pro toleranci vedra prý ale vedro snášejí jen o nějakých 5% lépe než ti, kteří k tomu geneticky vybavení nejsou. Žádná sláva. Lidský organismus se může naučit vedro snášet, ale jen do určité míry. Musíme mu pomáhat dostatečnou hydratací. A i když horko, subjektivně, dobře snášíme, měli bychom mít na paměti, že je potřeba každý den strávit aspoň pár hodin v chladnějším prostředí, jinak své životně důležité orgány příliš zatěžujeme. Únava a malátnost, jaká se nás ve vedru zmocňuje, má své fyziologické důvody. Mimochodem, všimla jsem si, že Evropané mají ve zvyku v letním horku hekat a stěžovat si, ale když jim řeknete, že v některých místech na planetě jsou tropické dny i tropické noci celý rok a není před nimi kam utéct, mávnou rukou. Oni jsou na to zvyklí. Ano, lidé v jiných částech světa možná vedro snášejí o 5% lépe než my. To ale neznamená, že je pro ně zdravé.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Končí půlroční zbraňová amnestie. Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. O postup do osmifinále mistrovství světa ve fotbale hrají Norsko a pobřeží Slonoviny. Kolonásilný provoz zůstává na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. A zítra bude oblačno a zataženo od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici a nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Šén.
5: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie, a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
4: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Téměř 6,5 milionu korun doposud vybrali humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika na pomoc Venezuele. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první podporu pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
6: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
4: Železniční trať mezi Čkyní a Vimperkem na Prachaticku je stále zavřená. Drážní hasiči museli včera zavřít kvůli silnému dešti. Trať je podemletá. Opravy potrvají do půlky srpna. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
7: Dnes dopoledne tam proběhlo poměrně rozsáhlé šetření na místě. Zjistilo se, že to podmáčení té trati natolik výrazné, že ta oprava potrvá do 10. až 13. srpna. Takže provoz je tam v tuto chvíli zastaven.
4: Jihočeští hasiči museli kvůli silným bouřkám včera vyjíždět ke 150 zásahům. Nejčastěji řešili popadané stromy.
8: Nováček vyřazovací fáze mistrovství světa pobřeží Slonoviny bojuje v prvním kole play-off proti fotbalistům Norska. Utkání sleduje Karel Schamberger.
9: Pobřeží Slonoviny Norsko v polovině třetí minuty 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
8: Tenistka Marie Bousková postoupila do druhého kola Wimbledonu. Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Další kolo si zahraje i Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. O postup teď hrají Sára Bejlek a Jakub Menšík a je u toho Jaroslav Plašil.
9: 6-5 v rozhodující páté sadě pro Jakuba Menšíka a teď je stav 30. Oba můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport, jak tento duel dopadne z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Překážka na D1 u Chocerad a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna v okolí sjezdu na Chocerady na 29. kilometru máme hlášený předmět na vozovce. Může se vybočovat o kus dál, na 29.5. kilometru stojí kamion v zálivu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 dojedete do kolony. Osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na necelých 20 minut. Na D46 z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Olšany u Prostějova na 29.5. kilometru máme hlášené poruchané vozidlo, blokuje pravý pruh, nezdržíte se. A na silnici 35 z Turnova do Liberce zpozorněte za sjezdem na Paceřice. Na 39. kilometru hlásíte stojící auto.
11: V Paceřickém kopci, jak jsou tři pruhy, tak stojí v pravém pruhu. Pán zrovna vystupoval z auta, nejede mu to, měl zvednutou kapotu, snad tam dá trojúhelník. Je to poměrně vidět, ale ať si dají lidi pozor, co jdou od Turnova na Liberec.
10: A další zelená vlna později za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30, na jihovýchodě kolem 34 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
13: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
14: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
15: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
16: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
17: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
12: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
18: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
12: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
19: Ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
12: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
19: Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti.
12: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
19: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
12: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
20: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
12: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
20: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
12: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
18: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
21: Ano.
18: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
20: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
18: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
20: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí, zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
18: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
21: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
18: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci po té, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
21: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
22: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
21: Jak se tak pozná se pokus o ústavní puč?
22: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
18: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec k té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
21: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
18: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
21: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných různých stran. To tedy není špatně?
18: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
21: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy, tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
18: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
21: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
18: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
21: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
18: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
21: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
18: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
21: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
18: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavnímu soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
21: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
0: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až v náležitých lhůtách.
21: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
0: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
21: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
18: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
21: On
18: říká,
21: způsobem.
18: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
21: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
18: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
21: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Wintr a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Wintr a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
18: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
21: Což se ale stát může, ne?
18: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
21: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
18: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
21: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
18: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. To úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
21: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Wintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
18: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
21: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
18: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
21: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
18: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
21: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
18: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
21: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
18: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
21: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
18: To se většinou v soudním řízení
21: děje. Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
18: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
21: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
18: Já děkuji za pozvání.
21: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.
1: Ex Libris.
2: Evropská města jsou přehlcena turisty a Řím není výjimkou.
5: To je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi.
2: Martin C. Putna s tímto fenoménem bojuje knihou. Napsal průvodce pro antituristy. Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny.
1: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
6: vnímáme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
7: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
8: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
23: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
7: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranáth Tákurovi do Indie.
24: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
8: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
25: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
23: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
7: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
8: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
26: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Předčasný důchod si loni požádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000. Správa si to vysvětluje změnou pravidel. I přes krácení měli lidé díky valorizacím o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. V Maďarsku padl teplotní rekord. Meteorologové ve městě Sečeň u hranic se Slovenskem naměřili 42 stupňů. Extrémní horko taky způsobilo problémy v produkci elektřiny. Například maďarská jaderná elektrárna Pakš v neděli snížila výkon, a to kvůli vysoké teplotě vody v Dunaji, kterou používá pro chlazení. Vedra trápí i další evropské země. Teplotní rekordy zaznamenaly například i Česko, Slovensko, Německo a nebo Polsko. 8 mláďat korsaků je nově v Zoo Brno. Narodila se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky, oproti liškám obecným, ale drobnější. Chovatelé teď zjišťují pohlaví všech mláďat. Až budou dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. O postup do osmifinále na mistrovství světa ve fotbale bojuje Norsko proti pobřeží Slonoviny. Zápas sleduje Karel Schamberger.
27: Start 32. minuty hry, pobřeží Slonoviny, Norsko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil i Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v pěti setech. Jak jsou na tom další Češi na turnaji, řekne Jaroslav Plašil.
28: Vít Kopřiva leží, má zdravotní problémy za stavu 1-4 v první sadě v duelu s Britem Čojnským. Jiří Lehečka, ten naopak vede 4-2 v duelu s Australem Pupirinem v prvním setu a Linda Nosková 3-2 nad Němkou Zajdlovou. Hůře je na tom Sára Bejle, která prohrála 1-6 první set v zápase proti Rumunce Kirstaové. 17. hráčka turnaje je favoritkou. Teď ve druhém setu je to zatím 2-2 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Překážky na D3 u Tábora a nehoda na D48 u Frýdku. Na D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor nejprve za sjezdem na tábor Měšice. Na 81,5 kilometru spadlo z auta jízdní kolo, o kus dál stojí osobní auto, je na 82. kilometru v odstavném pruhu. Na D3 podobná situace, z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Soběslav na 95. kilometru stojí auto, je na konci připojovacího pruhu. Podle policie najelo do spadlého jízdního kola. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně za sjezdem na Frýdek Místek na 49. kilometru havarovalo nákladní auto. Může být omezený průjezd, kolona se netvoří. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Vyškov Západ na kilometru 218 stojí auta po nehodě v odstavném pruhu. Místo je označené, některá auta vybočují. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky se kolona před Brnem zkracuje. Zpomalíte teď na kilometru 186,5. Osobními auty se zdržíte už jen krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Večera v noci bude většinou oblačno až zataženo a v noci se ochladí na 21 až 17 stupňů. K ránu se od západu přidají také vydatnější bouřky. Tolik zprávy.
26: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Člověk si musí uvědomit, co vůbec jako znamená on sám. Nečekám, že dostanu povolení na všechno v životě od společnosti. Někdy si to povolení musím udělat sám. V té komunitě je to složitý, protože tam se stárne daleko rychleji. Proč jako je nám inspirací ten, kdo se zedře a je ze své práce unavený a frustrovaný? Vždyť to je vyčerpávající jak ničemu. Momentálně teď, kdyby zamrzl svět, tak mě vůbec nevadí nic.
26: Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
9: Dobrý den, zdraví vás Ivana Veselková, vítám vás u poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40, což je pořad, ve kterém nedostanete žádné tipy, ani seberozvojové rady, ani rady, ale je to série hodně osobních rozhovorů, které jsou spíš o sdílení a já bych byla moc ráda, kdyby ten pocit z té série byl, že pokud vám třeba je přes 40 nebo řešíte něco podobného jako moji hosti, tak abyste si z toho vzali to, že na to nejste sami, nebo že nejste sami, kdo se tímhle zabývá. Mým dnešním hostem je vizážista Pavel Kortán, který už řadu let razí heslo, že důležitější než dokonalý make-up je to, jak máme rádi sami sebe a jak se cítíme uvnitř. Ahoj Pavle.
3: Ahoj.
9: Prosím tě úplně na úvod, kolik ti je let? A když se tě někdo zeptá, kolik ti je a ty to máš říct, tu číslovku, tak jaký u toho máš pocit?
3: Letos mi bylo 41 let, 1. dubna a řekl bych, že ten věk říkám s čím dál větší hrdostí, takže já jsem se vůbec nezalekl toho svýho věku.
9: Ale říkáš, já ten věk říkám s čím dál větší hrdostí, to znamená, že si třeba, když jsi byl mladší, o té 40 přemýšlel jako o nějakým mezníku nebo...
3: Určitě, tak pro mě vůbec jako představa 40, v ký komunitě je to složitý, protože tam se stárne daleko rychleji a přišlo mi, že až mi bude 40, tak už to začne být taková nuda, ale naopak spoustu věcí jsem přehodnotil a ulevilo se mi a samozřejmě pro mě možná ten pocit dřívější z té 40 byl tak hrozný, protože já sám si pamatuju, že jsem v 9 letech pomáhal mojí mamince chystat její 30 a už tenkrát mi přišla hrozně stará. Takže ta 40 pro mě byla opticky vlastně hrozně hrozná, ale když jsem ji prodělal, tak jsem si uvědomil, že to je závan úplně novýho vzduchu pro mě a cítím se v té 40 strašně dobře.
9: Řekl bys, že třeba ta 40 ti přinesla nějaký jiný pohled na to, jak hospodařit s časem?
3: Definitivně. Já jsem pracoval velmi dlouho pro různé známé osobnosti, které disponovaly mým časem vždycky. Já v podstatě 21 let se živím ve službách, dělám vizážistu a musím říct, že spousta celebrit mě prošla rukama a byly to opravdu krásné časy. Ale když vám někdo řekne, Pavle, potřebuji, abys mě nalíčil odpoledne, tak ono se to strašně špatně definuje na ten pevný čas, takže já jsem byl opravdu hodně, hodně k dispozici. A 40 mě naučila, že už tolik k dispozici být nemusím. Tak nějak jsem začal ten svůj čas prodávat za lepší peníze anebo lepší emoce, lépe řečeno. Ono to možná zní jako klišé, protože ne vždy člověk může dělat kompromis před financema, protože samozřejmě všichni chodíme do práce, abychom měli peníze, ale mám pocit, že už to pro mě není tak důležité jako dřív, protože už jsem si vlastně něco splnil, něco jsem dokázal. Ty věci, po kterých s ním, třeba možná nepřijdou, ale už jsem schopný to přijmout.
9: A čím to bylo způsobeno, nebo dokážeš třeba popsat, nebo někomu, kdo se teď nachází tady v té hranici zlomu, víc přiblížit, jak se to přecvaklo, že najednou z někoho, kdo je hodně ostatním k dispozici a je za to třeba i rád, protože za to sklízí pochvalu, peníze, obdiv, tak se víc přesuneš do polohy, že víc přemýšlíš o tom, kdy, s kým, jak budeš trávit svůj čas?
3: Já teď čáhnu do úplně jiného šuplíku, protože já jsem měl rozhovor s mojí babičkou, která je v domově důchodců a bavili jsme se a já říkám, babi, bojíš se smrti? Ona má už prostě takřka 90 let. A ona mi říká, víš co, vlastně vůbec ne, protože ten život je milostivý, že čím se víc tomu blížíš, tak tím míň se toho bojíš. A já mám pocit, nebo takovou teorii, že v každé dekádě našeho života se stane něco, co vám uvolní ty energie. A samozřejmě k mládí patří ta chuť prorazit, něco dokázat, něco zkusit. A vlastně bych řekl, že k té 40 trošku patří takové to uklidnění a nalézat to místo v sobě. I tím, že jsem se dlouho léčil z panických atak a z úzkostí, tak vlastně jsem si tak nějak v sobě asi udělal pořádek a teďka zažívám ovoce z toho všeho, až se trošku cítím trapně, že vám to tady popisuju jako úplně neuvěřitelnou jízdu, ale já jsem opravdu neměl žádný očekávání od ty 40. Možná to přijde, třeba přijde nějaká facka ve 45 nebo později, ale momentálně teď, kdyby zamrzl svět, tak mě vůbec nevadí nic.
9: Mohl bys třeba popsat trochu tu svoji pracovní cestu? A třeba, co se ti tam právě začalo proměňovat někde kolem toho 40. roku?
3: Takhle, já jsem začínal velice brzo, já jsem v podstatě svoje podnikání roztočil někdy v 18, takže já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnaný, začal jsem hned pracovat ve službách, ze začátku jsem dělal takové věci jako třeba nechtový design, protože jsem neměl úplně odvahu na vizážistiku a potom jsem se začal učit od těch nejlepších a dokonce se mě podařilo dělat pro jednu renomovanou značku vizážistu, že jsem pracoval i v Paříži a v Istanbulu. Nakonec se mě nějakým zázrakem povedlo pracovat pro celebrity a právě jsem to opravdu jako tlačil. Já jsem vlastně nevěděl, kam směřuju. Ten cíl mě nebyl jasný, ale věděl jsem, že chci, aby si společnost kolem mě řekla, wow, Pavel pracuje skvěle, prostě dělá to dobře a jsme na něho pyšní. A vlastně oproti té nové generaci vidím, že oni ví, kam směřujou. Já jsem to třeba nevěděl, takže teďka v té 40 si lížu rány a naopak se snažím být na sebe hodnější, jo.
9: A bylo to tak, že si tam i od začátku třeba hodně tlačil na ten výkon, nebo že si vnímal jako to pozitivní to, že člověk pracuje hodně hodin, že ano. Do té práce vkládá hodně energie, protože třeba tak jsem to vnímala já a stejně staří lidé kolem mě, že to byla velice ceněná hodnota to, když si pracoval hodně času, hodně hodin a vkládal si do práce hodně energie.
3: Protože to bylo vlastně jediné prostředí, kde můžeš něco dokázat na poli nějakého seberozvoje, že jo, samozřejmě v té práci. Dneska je těch směrů hrozně moc, ale taky jsem na to tlačil možná z toho důvodu, že já jsem z rodiny, kde moji rodiče jsou oba dva jako velmi pracovně, jako prostě jsou velmi důslední. Můj otec má maličkou firmičku, ve které pracoval i můj bratr a moje matka je hodně jako opravdu, jsou to pracanti a já jsem nějak vnímal, že ta vizážistika je taková lehká věc oproti tomu, jak manuálně oni pracujou, takže jsem snažil jim to pořádně jako dát najevo, že já taky makám, jo. My jsme vlastně neměli moc těch směrů, kam se mohl člověk dát. Já dneska zpětně vidím, že jsem třeba mohl mířit úplně jiným směrem. Že jsem si mohl třeba vytvořit síť kosmetických salonů nebo cokoliv. Ale mě to tenkrát ani nenapadlo, protože ty věci se kolem nás prostě neděly. Nikdo ti to prostě neřekl. Dneska se otvírají ty sociální sítě a vidíš ty inspirace kolem sebe, střílí to na tebe z různých směrů.
11: Takže ty jsi měl tu inspiraci vlastně to, že člověk musí hodně tvrdě pracovat, že to musí být dřina, pokud možno, a investovat do toho hodně času a energie.
3: Ano, a dovolit si jednou za čas odpočinout. Jeden můj kamarád, který je velmi úspěšný, mi říkal jednou: Pavle, super, ty jsi jako fakt, já když vidím, jak ty jezdíš, kolik si toho dokázal, tak jsi fakt jako skvělý. A říkám: naopak, Martine, tak ty během toho, co se známe, tak jsi zbohatl a máš super firmu. A on říká: no jo, jenomže ty jsi celý život přemýšlel, jak dělat. Já jsem celý život přemýšlel, jak nedělat. A v tom je třeba pro mě ohromná pravda. Když si to pro sebe řeknete, tak určitě mnozí z vás teďka zacítí takový to, když někdo řekne: no ale já mám prachy a nedělám, tak vlastně o těch lidech uvažujeme trošičku s despektem, ale proč jako je nám inspirací ten, kdo se zedře a je ze své práce unavený a frustrovaný? Vždyť to je vyčerpávající jak ničemu.
11: Je to tedy tak, že ten tvůj vzorec bylo dlouho, ano, dejme tomu do té čtyřicítky, to, že právě je správně se sedřít nebo hodně tvrdě pracovat,
3: ano,
11: a tam se ti to někde začalo lámat až kolem čtyřicítky?
3: Já si myslím, že ono je to taky unava materiálu a nemyslím tím úplně, že bych byl unavený z toho, že líčím, ale člověk opustí takovou tu chuť dokazovat celému světu něco. Pro mě byl takový velký wake-up moment, když jsem si vzal loňský rok míň svadeb. To znamená, že jsem jako přijal míň nevěst, takže jsem měl i volné víkendy, což pro mě teda byla velká změna. A moje kamarádka, která vždycky slaví narozeniny v létě, tak mi při té oslavě říká: Pavle, víš, jak jsi dlouho nebyl na mé oslavě narozenin? A já jsem nebyl na její oslavě narozenin 15 let, protože vždycky tam byla nějaká nevěsta. Takže jsem si uvědomil, že to být k dispozici je fajn, že člověk dostane peníze, je super, ale obírá se o ty krásné momenty v životě a já už prostě nějak nechci platit za to odstranění těch krásných momentů tím, že dostanu nějaký peníze. Prostě už tam není ta ochota, jestli mi rozumíš.
11: Bylo to i třeba tak, že dřív, když jsi byl mladší, tak bys měl výčitky, že třeba kdyby si šel místo, ano, pracovních povinností nebo práce při líčení na svatbě na oslavu narozenin své kamarádky, takže by si to třeba vyčítal, že si líný a měl si radši pracovat, je to tak?
3: Určitě. A taky jsem si vždycky říkal, že my jako služba, když budeme mluvit o kadeřnicích, vizážistech a masérech a všech, jako my jako služba musíme být vděční za zákazníka, že se nám vrací, že k nám zase přichází a že se k nám chce objednat. A mně přišlo, že když to třeba odmítnu, že ten řetězec toho úspěchu přeruším, a mě ve finále jako musím říct, že to funguje dobře, i když občas si dovolím prostě mít volný den.
11: A pamatuješ si ještě třeba na to první ne v uvozovkách, protože měnit jakýkoliv zaběhnutý vzorec bývá docela těžké, zejména na začátku. Hmm. Pak už třeba to člověk zkusí jednou, dvakrát a zjistí, že se toho zas tak moc neděje.
3: Určitě. Tam to souvisí podle mě hodně se sebehodnotou, protože člověk si musí uvědomit, co vůbec jako znamená on sám. Já jsem se dost dlouho ve svém životě podceňoval. Myslím si, že jsem se i jako neměl rád. A hodně jsem na tom pracoval, chodil jsem na různé terapie, setkával jsem se s lidmi, kteří řeší podobné problémy a tak dále. A najednou jsem na sebe začal být každý den o trošičku laskavější. A myslím si, že ta laskavost vlastně je potom promítnutá i do toho, že si člověk dopřeje to volno. Uvědomil jsem si, že nečekám, že dostanu povolení na všechno v životě od společnosti. Někdy si to povolení musím udělat sám a je mi úplně jedno, jestli pro někoho přijde divné, jak žiju, s kým žiju, co dělám. Ta lehkost do života přišla tím, že jsem se začal mít víc rád.
11: Když jsme teď mluvili o té čtyřicítce a těch, dejme tomu, pozitivních aspektech ve smyslu, že třeba si přehodnotil ten přístup k volnému času, k práci, tak vážou se pro tebe k té 40 i nějaké negativní věci nebo něco, co vnímáš negativně?
3: Určitě člověku ubývá čas a jak jsem říkal, nikdo nevíme, kolik ho máme, takže určitě nad tím někdy uvažuju nad smrtelností, i když ono je to svým způsobem spíš výhra, protože když si člověk uvědomuje svoji smrtelnost, tak potom ty věci získají hodnotu a nevím, jestli by nás bavilo být nesmrtelní. Představte si, že vás někdo do smrti štve, nebo ne do smrti, nekonečně štve. A takže samozřejmě ta smrtelnost tam určitě hraje roli, že vlastně i negativní, i pozitivní.
11: Ale je to něco, co si začal vnímat až někdy kolem těch 40. narozenin.
3: No,
11: že
3: ano.
11: Do té doby si nad tím moc neuvažoval.
3: Vůbec, vůbec, vůbec. Další věc je určitě ten pohybový aparát. Už cítím trošku kloubíčky občas. Takže teďka začínám uvažovat, že začnu chodit na jogu, což mě předtím vůbec jako nebavilo a přišlo mi to, že je to strašně pomalý a dneska bych se úplně cítil, že budu jako relaxovat. Potřebuju víc odpočinku, takže jakoby ta fyzická stránka. Samozřejmě, že já bohužel tím, co dělám, kde pracuju, tak je tam jako velký aspekt té vizuální stránky. A začínám jako vidět, že mi trošku jakoby padá ta kůže, že víčka už nejsou tam, kde byly. Možná, kdybych nebyl vizážista a dělal nějakého řemeslníka, že se nad tím nepozastavím, ale je to pro mě asi hrozně důležitý. Chtěl bych vypadat dlouho mladě, na druhou stranu si uvědomuji, že je to banální, jo. Takže

0: je ta, že se člověk o sebe může starat a asi je to o té sebehodnotě.
1: Jestli to nevnímáš někdy jako takovou třeba trochu zatěžující stránku toho stárnutí nebo toho věku po 40, že dejme tomu, teď třeba umíš lépe říkat ne nebo hospodařit se svým časem a tak dál, a teď ti tam přijde do toho nějaký další nový negativní aspekt ve smyslu, že začneš uvažovat nad tím, jestli fyzicky nějak nechátráš.
0: Určitě nikdo z nás rád nechátrá, když to otočím, protože samozřejmě, když je člověk dobře pohyblivý a navíc ještě jako vypadá hezky, tak si myslím, že se cítí dobře ve svém těle. A to jako v přibývajících letech to podle mě znamená strašně moc. Dobré je si asi jako odpustit nějakou křeč.
1: Mně spíš připadá, jestli ten tlak na výkon, který třeba dřív mohl mít člověk nasměrovaný do práce, tak jestli se pak něčím nepromítne do tlaku na výkon orientovaného na udržování fyzické atraktivity nebo na zakonzervování té podoby.
0: Určitě ta atraktivita prostě souvisí samozřejmě s mládím pro nás, pro všechny. Takže jako se nějakým způsobem snažíme, myslím si, že hodně lidí to dneska takhle vnímá, teď podívejme se, kolik je tady klinik krásy, prostě všichni řeší longevity. Nechce se nám to opustit, zároveň, nebo mně osobně se to nechce opustit, když musím mluvit o sobě, zároveň pojďme si říct, že se taky hrozně změnil ten čas. Mně hodně často klientky říkají, no ale naše babička ta měla tak strašně krásnou pleť, jak je možné, že měla tak krásnou pleť, když používali jeden produkt, tak vždycky říkám, no jo, ale vaše babička měla 50 let, když byla babička. A dneska prostě ženy v 50 letech začínají prostě svůj život, nebo mění kariéru, nebo je strašně podle mě důležitý cítit se dobře ve svém těle. A jak jsem tady zmínil, že nechci, abych z toho měl někdy křeč, tak samozřejmě člověk se může stát i vlastní karikatura, když do toho hrozně šlape. Ale všímat si sebe je přece jeden z aspektů k té spokojenosti, protože já jsem si začal všímat svého času, kolik investuju času špatným směrem, a stejně tak jsem to opřel o tu svoji vzhledovou stránku, že prostě nechci vypadat zbytečně staře, když nemusím.
1: A teď mi napadá ještě jedno téma, a to je vztah k autoritám. Jak vnímáš tu naší generaci v porovnání třeba s těmi mladšími generacemi a vztah k autoritám?
0: Tak určitě jsme byli poslušnější a hlavně myslím si, že to souviselo s tou sebedůvěrou. Tak prostě třeba mladší generace už třeba ví, co dokáže, taky umí několik světových jazyků, nebo aspoň tady mladí lidé, co potkávám v Praze, a prostě ví, kam směřujou, prostě cestujou, viděli hodně moc věcí, tak samozřejmě nám nezbývalo na některé jenom koukat s otevřenou hubou vlastně a jako nechávat si radit. Myslím si, že to bylo taky očerpání informací, jo? Kde jsi sbírala informace, když ti bylo 20, já jako z časopisu, z toho, co mi někdo řekl, ale dneska máš neuvěřitelné množství různých kanálů, kde se můžeš prostě zařadit, i třeba špatně, ale čerpáš ty informace úplně jinak. Takže tohle je pro nás taky vlastně rys, ta poslušnost.
1: A řekl bys, že třeba na tu poslušnost nebo i na to umění říkat ne na nějaké věci měla taky u tebe vliv ta 40 nebo ten přesun k tomu vyššímu hodnocení sebe a svého času?
0: Já jsem si teďka vzpomněl úplně, teď ti to převyprávím. Viděl jsem rozhovor s Mariah Carey, kde ji konfrontoval moderátor s tím, že Katy Perry se podívala do vesmíru, a ten redaktor jí říká, a viděla jste to, jako ona byla ve vesmíru? On říká, jako fakt, ona byla ve vesmíru. No tyjo, tak to je super, jakože fakt to jako zvládla. On říká, jo, co pro fanoušky chystáte vy? A Mariah Carey se tak na něho podívá a říká, no jako já mám pocit, že jsem jako udělala dost, ne? A tady tohle bych řekl, že cítím teďka já se nechci vůbec touhle super divou prostě spojovat, ale já si taky jako vlastně říkám, jako já jsem už udělal poměrně dost, ne? Že vlastně už si pojďme jako vyzobávat ty hezký věci.
1: Ty už nemusíš teď letět raketou do vesmíru.
0: No, ale už nemám ani tu ochotu. Možná asi před 10 lety, kdyby mi někdo řekl, pojď, udělej to, to bude skvělý, tak prostě teď si řeknu, OK, prostě ne, jakože pojďme na výlet někam.
1: Pojďme si posedět na zápraží s čajíkem.
0: Přesně.
1: Aby si posedila klidně jo, na zápraží jo. S čajíkem.
0: Ono taky možná je ta perspektiva trošku jiná v tom, my jsme to tady nezmínili, ale jako vlastně já nemám děti, jsem gay, věnuju se sobě, svému životu, svému partnerovi a mým rodičům a přátelům a hlavně svojí práci. Já jsem takový jako vzorek, který asi nepatří

0: nepatří úplně do té škatulky toho průměrného čtyřicátníka v České republice. Taky si myslím, že co naší generaci, když budu čistě mluvit jenom o tom, že vlastně jsem gay, tak já jsem zažil letos na dovolené takový zvláštní moment, kdy jsem navzdory tomu, že nejsem vůbec plačka a emoce u mě se těžko ze mě tlačí, tak jsem normálně v restauraci začal brečet, protože my jsme seděli vlastně s manželem v restauraci a vedle nás seděl takový pár a měli tam hrozně jako sympatickýho malýho chlapečka a on jedl takový zvláštní věci, protože to byla jako lepší restaurace a jedl lanýže a kapary a různé takové věci, olivy a manžel říká, to je jako úlet, že jak ty děti vlastně od těch lidí, co je provází po restauracích, už prostě klidně dají v tom věku ústřice třeba. A já říkám, no my kdybychom měli syna, tak by určitě takový věci jedl. A jak jsem to dořekl, tak jsem začal plakat. A vlastně jsem si uvědomil, že já neolitovávám vlastně to, že nemám dítě, protože já jsem se s tím tak nějak jako srovnal a vlastně jsem si uvědomil, že po něm ani netoužím, ale vlastně jsem si uvědomil, že ta společnost mě vlastně vyřadila jenom z toho uvažování, že bych být tím rodičem mohl. Protože já jsem vyrostl v období, kdy se pořád ještě ty gay témata otvíraly, kdy si prostě každý z heterosexuální většiny mohl myslet, že má právo na to nařizovat, co někdo kvůli své orientaci má nebo nemá dělat. A ta otázka dneška je mnohem otevřenější. Já bych to samozřejmě stihl, jo, kdybych se prostě rozhodl třeba před 5, před 6 lety, ale shodou okolností jsem to zatím tu myšlenku opustil a jsem strašně jako rád, že ta mladší generace už přemýšlí o tom rodičovství navzdory své sexuální orientaci, protože je to může do budoucna udělat šťastným. Já bych řekl, že pro mě jako ještě ze základních rysů jeden je to, že vlastně to, že já jako gay jsem vyrůstal v tomto období a teď je mi 40, sebou samozřejmě přineslo spoustu, až bych chtěl říct, jako bezpráví, se kterým ta nová generace se nemusí zabývat a jsem za to strašně šťastný.
1: A když se ještě vrátím k tomu momentu, že se rozplakal, tak to bylo spíš tak, že ti bylo líto to, že tě ta možnost nikdy nemohla napadnout nebo nenapadla, že toto je myšlení bylo natlačené do nějaký škatulky.
0: Já jsem si uvědomil, že mě ta společnost prostě vlastně jako vyřadila, protože dost často jsem se setkal s tím, že jo, ty jsi gay, tak vy nemáte děti, ale pro boha, já jsem jako plodnej, jako třeba, nevím, jsem to neskoušel, ale v té mojí generaci bylo normální počítat s tím, že v momentě, kdy jsi gay nebo lesba, tak přece ztrácíš jako možnost mít děti. Takže vlastně už ti nezbývá, než jenom koukat na ty ostatní, co ty děti mají. Přece. Protože ty jsi jako lesba nebo gay a vlastně ty děti mít nemůžeš. Zatímco to téma dneška je úplně někde jinde. Samozřejmě tady najdeme pořád jako lidi, kteří jsou úplně mimo a mají pocit, že o tom můžou rozhodovat. Ale už je podle mě ta společnost nastavená líp a sleduje se mě to s velkou radostí. A to, že jsem to trošku olitoval a oplakal, je vlastně pro mě strašně skvělý, protože to byl vlastně úlevnej pláč.
1: A je něco, Pavle, co bys i s ohledem na tu tvoji zkušenost čtyřicátníka, jedna čtyřicátníka, chtěl říct ostatním lidem v tomhle věku, protože ti to třeba připadá užitečné, nebo by ti to bylo bývalo pomohlo, kdyby ti to někdo řekl, nebo jenom chceš, aby to zaznělo?
0: Mějte se všichni rádi, ne nějak s velkým nasazením, nepřeceňujte svoji hodnotu, ale mějte se rádi. Pokud to neumíte se mít rádi, tak se to určitě učte, stojí to za to. Já sám jsem výsledek toho, že se to dá naučit, i když jsem se vůbec neměl rád. A jenom taková jedna malá rada, mě jednou jeden coach, ke kterému jsem chodil a platil jsem si ho právě pro tady tyhle emoce, tak mě řekl, že Pavle, víte co, vy přece nemusíte jako najednou jako zítra se probudit s tím, že se jako milujete. Jenom si každý den o 10% dopřejte na sebe být laskavější. No a já jsem si třeba jako začal kupovat dárek na Vánoce sám sobě. Jo, prostě pro někoho možná jako hrozná věc, ale normálně já jsem si koupil každý rok, protože člověk dostane něco z firmy, já sám podnikám, takže prostě žádná firma mě nic nedala, takže já firma Pavel Kortan pro Pavla Kortana, že tak dobře pracoval, jsem si jako dopřál dárek a musím říct, že ta metoda těch 10% každý den mě v funguje skoro ve všem a jako zastavil jsem se na nějaké podle mě normální rovině, ale snažím se být na sebe o trošku laskavější, takže dělejte to i vy.
1: Tak, rada Pavla na závěr, díky moc, že jsi dorazil, ať se daří.
0: Děkuji.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
3: Bylo československé ministerstvo vnitra po listopadu 89 v rukou demokratických sil? Mužem, který zrušil státní bezpečnost, byl Richard Sacher.
4: Po zrušení útvaru takzvaného vnitřního zpravodajství jsem dnes svým rozkazem zrušil i zbývající složky státní bezpečnosti. Od 9. hodiny dnešního dne probíhá odebírání soukromých a služebních zbraní.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Nejen události, jdeme dál. Věda, kultura, společnost. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus, zprávy.
5: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska a Pobřeží Slonoviny hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude oblačno a zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče na lehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
6: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
5: Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
7: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím 3 lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
8: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení protiruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku v rybníku v Malesicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
9: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík. Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
10: Norsko a Pobřeží Slonoviny hrají na mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Na vítěze čeká zápas s Brazílií. Utkání sleduje Karel Schamberger.
11: Norsko vede díky gólu Nusi po prvním poločase 1-0 nad pobřežím Slonoviny. Druhou půli můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, radiožurnál.
10: Do druhého kola Wimbledonu postoupil tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela v 5 setech. Další kolo si zahraje taky tenistka Karolína Plíšková, která zvítězila nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. A postoupila i Marie Bousková, která porazila Australanku Gibsonovou 2-1 na sety.
12: Nehoda na D1 za Vyškovem a nehoda také u Frýdku Místku na D48. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 218 budou nakládat a odvážet havarované osobní auto. Místo je označené, je to ale za zatáčku a vybočuje se náhle. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně před Přerovem na kilometru 276 zastavilo osobní auto kvůli poruše. Je v odstavném pruhu, za svodidly stojí posádka bez vest. Na dálnici D48 máme hlášenou nehodu u Frýdku Místku ve směru do Českého Těšína. Za sjezdem na Frýdland na 49. kilometru stojí havarované nákladní auto. Je to s opatrností průjezdné plynule. A v Praze pozor, v Sokolovské ulici směrem z Vysočan do centra. U polikliniky Vysočany se střetlo osobní auto s tramvají a v místě se zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silnější. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Není běžné, abychom v Exlibris představovali průvodce, natož turistické průvodce, ale kniha, o níž dneska bude řeč, je vlastně výjimka, protože nejde přesně o průvodce turistického, ale antituristického. Nese název Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. A už svým titulem naznačuje, že tady nejde o klasické putování od památky k památce, nebo snad dokonce od hotelu k restauraci. A jejím autorem je profesor Martin C. Putna, který zve čtenáře k jinému pohledu na věčné město, k hledání dějinných souvislostí, příběhů a míst, která běžnému návštěvníkovi často unikají. Knihu vydalo v roce 2025 nakladatelství Akademia a my si o ní budeme povídat právě s jejím autorem. U poslechu vás vítá Naďa Reváková a ve studiu vítám profesora Putnu. Dobrý den, pane profesore.
2: Ex Libris.
13: Antituristický průvodce. Proč právě tento název a co máte proti turistům?
14: Turismus je přesně moderní turismus, to, čemu se říká overturismus, je škodlivý společenský jev, o kterém se dnes už běžně píše, analyzuje se to a města, která mají rozumné radnice, se tomu brání. Protože to zvyšuje ceny, ničí městské prostředí, vyhání obyvatele z centra, ničí ty památky v posledku. Jo? Čili to je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi. Takže to je něco, co dejme tomu v Amsterdamu, v Barceloně už vidí, že se musí bránit. V Římě ještě ne a kdy to jde do Prahy, to jsem opravdu zvědav.
13: Tak vy vlastně trošku paradoxně proti tomu turismu bojujete opět průvodcem antituristickým, takže kam chcete ty turisty, antituristy zavést, abyste je možná, když to tak řeknu, v Římě trošku rozmělnil, je to tak?
14: Jsou rozmělně opravdu strašné, ale já chápu, jak to myslíte. Samozřejmě, to je vždycky paradox. Když člověk píše o něčem, co je méně známé, lidé to neznají, nevědí, riskuje, že se to lidé dozvědí a začnou tam také chodit a ta místa ztratí ten půvab.
13: A tak vidím, že tuto obavu jste měl.
14: Ne, samozřejmě, to je vždycky paradox. Zároveň nemyslím si, že by kniha tištěná dnes byla tak nebezpečná. jako jsou videa influencerů. To znamená, nemyslím si, že by miliony lidí začaly proudit na ta místa v Římě, kam dosud nikdo nechodí, nebo málo kdo chodí, a která já jsem naznačil, ale vím, že lidé, kteří na sociálních sítích jsou vlastně i placeni za to, že doporučují méně známá místa, řeší toto morální dilema. Takže také jsem řešil to dilema a řeknu to aspoň tak, že ta některá nejkrásnější, nejcennější místa jsem si stejně nechal pro sebe a říkám o nich jenom kamarádům ústně.
13: Takže to potom mimo mikrofon, ale na mikrofon jsem vás požádala, abyste mi vybral ukázky, které chcete speciálně posluchačům představit a přečíst. Takže vás poprosím o první ukázku.
14: Tak vy jste si přála právě něco o tom antiturismu a overturismu, takže

0: budu tady citovat sám sebe. Řím 21. století je postižen overturismem velmi těžce. Leckteré části starého Říma se stávají, či už se staly, neobyvatelnými, ba i fyzicky neprůchodnými. Místem čiré hrůzy se staly obě hlavní turistické trasy, které ne v kameni, ale v cukavém pohybu ohlupených lidských mas vydupávají Římem onu typickou křížovou strukturu kolmých tříd Cardo a Decumanus, tu, kterou nesla všechna ta města napříč římskou říši zakládaná, ale kterou sám Řím město spontánně vyrostlé neměl, proč se mu je rozličné epochy pokoušely vždy jen s dílčím úspěchem vtisknout. Západovýchodní Decumanus vede od Vatikánu přes Andělský most po třídě Vittorio Emanuele ke Kapitolu a mezi ruinami císařských for ke Koloseu. Severojižní Cardo začíná na Piazza del Popolo, vede po třídě Corso, pod Kapitolem se kříží s Decumanem a míří k jihu k místům groteskních rituálů, jimiž oběti turistické nákazy spečeťují svůj pobyt. Před kostelem Santa Maria in Cosmedin jeden po druhém strkají ruku do díry v maskarónu Bocca della Verità a na Aventínu strkají mobil do klíčové dírky, ve které se jim zjeví kupole svatého Petra, kterou viděli tolikrát z tolika míst. Ruka a mobil v díře, tento římský fisting, to dvěru symbolické vyvrcholení tohoto absurdního a po všech stránkách škodlivého putování.
1: Tak já myslím, že už i když je to úvod samotného průvodce, tak už je jasné, že nepůjde o klasického průvodce, ale spíš o takovou kulturní a historickou esej o Římu, dá se říct. Ale přece jenom pojďme k tomu, jak je průvodce koncipován. Není to klasické podle míst, kde si člověk obejde určitý okruh, ne-li dokonce nějakou opravdu takovou tu procházku po těch úplně nejvytíženějších místech, které vy jste tady vlastně zmínil, ovšem poněkud kriticky.
0: To, čemu se člověk má co nejvíce vyhýbat.
1: Ano, ano. Vy to koncipujete vlastně ve 14 tuším kapitolách, jdete spíš po těch historických oblastech a potom, jak je ta historie zapsaná, otisknutá do krajiny toho města. Jak byste o tom uvažovali, jak toho průvodce budete koncipovat? Je to opravdu pomůcka, kterou si má člověk vzít sebou a projít se podle ní?
0: No, dozvěděl jsem se, že opravdu podle toho lidé putují. Lidé známí i neznámí.
1: Já už se těším, můžu říct za sebe.
0: Mi píšou, že skutečně podle toho chodili. Protože ono je to znovu prvotně chronologické, nikoli v geografické. Takže začínáme opravdu u těch mýtů o založení Říma, Romulovi a Rémovi a tak dále. A o tom, kde je vlastně možné relativně nejvíc vidět ty prapočátky. A potom jdeme přes vrcholnou antiku, pozdní antiku, rané křesťanství, vrcholní středověk vlastně až do současnosti, do témat, jako je Řím levicový a Řím fašistický, který si lidé běžně neuvědomí, že tam je, ale nevědouce to chodí centrem Říma po trasách, které po ně připravil Mussolini. Proto ten Mussolini je i v tom názvu, protože opravdu ta monumentalizace památek antického Říma a relativní potlačení toho Říma středověkého, to je z velké části ten vlastně architektonický a bourací program Mussoliniho. Takže skutečně je možné podle toho chodit, takže tam jsou vlastně doporučené trasy, vždycky s tím, že samozřejmě místa spojená s nějakou epochou najdete i jinde, protože ono je to všude tam propleteno. Strašně často máte kostel, který je na ně křesťanský, ale pod ním ještě najdete zbytky něčeho pohanského, pak to má prostě vrcholně středověkou, pak to má barokní fresky a pak to bylo ještě znovu obnoveno ve středověkém stylu 19. století, ale přece jenom dají se určitá těžiště těch jednotlivých epoch najít a to se právě pokouším nabízet.
1: A já teda, jestli jsem si dobře všimla, tak se dají najít i ty jednotlivé kapitoly v návaznosti na sebe i v tom místě. Skončí vám jedna kapitola a uděláte pár kroků a už stejně i v Římě, i v knize narazíte vlastně na další kapitolu.
0: Pokoušel jsem se, což samozřejmě bylo možné jenom díky tomu opravdu dlouhému pobytu, že člověk skutečně chodí a chodí a znovu chodí a když jde znovu na stejné místo, tak odbočí jinou ulicí a říká, aha, a tady je tenhle úplně zapomenutý kostel a ten krásně tematicky navazuje na ten předchozí. Takže to se nedá vytvořit jinak, než opravdu prostě tím dlouhým chozením, které snad tedy ušetřím těm, kteří budou mít ten pár dní, ale i za těch pár dní něco se vidět dá.
1: Pomůckou v knize jsou také mapky, tak vy jste úplně neochuděl turisty o ty mapičky, podle kterých můžou chodit. No a je tam mnoho fotografií, které jste nafotil. Fotil jste je už s tím záměrem, že jednou budou v knize, nebo jste si probral svůj osobní archív?
0: Původně ne, původně jsem si fotil věci, které mě zajímaly, a to spíš detaily. To znamená nějakou zapomenutou fresku, nějaký náhrobek, nějaké torzo na Via Appia. Rozhodně ne ty notorické věci. Proboha, proč by měl člověk znovu fotografovat, dejme tomu fontánu di Trevi, nebo sochu Pasquína, nebo takové ty strašně známé věci. Takže to vzniklo spontánně, že jsem prostě šel Římem, říkal, je, tohle je krása. A pak jsem zjistil, že se mi tak vytváří postupně archív, a když jsme se potom s akademií domlouvali, jak tu knížku vytvořit, tak já jsem říkal, podívejte se, já vám můžu nabídnout svoje fotky. Nejsou profesionální, protože nejsem fotograf. A grafička Jana Štěpánová, kterou tímto zdravím, řekla, jo, dá se to.
1: Vy jste pobýval v Římě poměrně dlouhou dobu k tomu, abyste jednak napsal průvodce, ale vy jste tam toho napsal víc. Například taky knihu, která také vyšla v loňském roce, Oni poslední Římané, která dokonce byla i v úzké nominaci na Magnesie literu. Takže jste svůj pobyt v Římě vytěžil opravdu důkladně.
0: To je povinnost na sabatiklu. Člověk sabatikl nedostává proto, aby se flákal nebo aby si chodil někde, ale aby psal, protože akademické publikace se potom počítají do všech těch systémů. Takže to se vyplatí oběma stranám, i dotyčné univerzitě, i dotyčnému učiteli. A tahle ta knížka je ovšem ta druhá, kterou se zmínila, to znamená Oni poslední Římané, to je něco velmi jiného. Tady samozřejmě taky jistá míra akademická je, ale přece je to psáno prvotně spíš lehce. Kdežto Oni poslední Římané, to je takový také vlastně průvodce, ale dějinami pozdní římské kultury. Zhruba od 1. do 6. století, ta doba, o které se strašně zjednodušeně říká, že to je doba úpadku Říma. On je to daleko složitější, je to spíš doba transformace Říma. A to křesťanství rané samo taky procházelo obrovskou transformací. Takže tahle ta druhá knížka, velmi tlustá, to je spečetění dlouholeté práce s těmi texty, s těmi prameny, řeckými a latinskými, ze kterých jsem tam vlastně přeložil i řadu ukázek, které nikdy přeloženy nebyly a které dávají hlas těm samotným posledním Římanům, v úzovkách posledním Římanům, zvláště těm textům, které reflektují tu proměnu společnosti, jestli vidí vlastně pozitivně nebo negativně a v čem.
1: A my možná bychom se mohli Římanů dotknout také v antituristickém průvodci, protože jste vybral ukázku i z kapitoly, která se tomuto období věnuje.
0: Ano. Úpadek a pád říše římské je nejen název klasického historického díla z pera britského osvícence Edwarda Gibbona, který se děsil, že by britské impérium mohl potkat podobný osud jako impérium římské. Úpadek a pád říše římské je i topos nekonečných debat odborných i amatérských. Proč a jak Řím padl a upadl? Jakou roli v tomto úpadku hrálo křesťanství? A zda to, čím římskou říši nahradilo, bylo lepší či horší a opět v čem? Autor tohoto průvodce ostatně také dopsal k tomuto tématu knihu s vážným a současně ironickým názvem Oni poslední Římané. Knihu Oni poslední Římané lze vzít jako literární podklad procházce po místech hlavních památek pozdní antiky a nebo tuto procházku jako vizuální komentář k dotyčné knize. Jako východiště pozdně antické pouti se nejlépe nabízí Konstantinův oblouk stojící mezi Fórem a Kolosem. A teď vykládám o tom, proč zrovna Konstantinův oblouk, že ten oblouk sám je vlastně koláž z reliéfu, které předtím stály na jiných pomnicích a ten Konstantin si je prostě strhal a ozdobil jimi ten svůj a je pohanský stále ještě, ale později tam vlastně to bylo vykládáno jako ta oslava příchodu křesťanství a ještě vlastně ilustrativnější je Konstantinova socha na nádvoří kapitolských muzeí rekonstruovaná. Kolos obrovský, 12-metrový. Protože to byla původně socha boha Jupitera. A Konstantin jí nechal urazit hlavu a nahradit jí tou svojí. A to je ten symbol toho počátku, to, že vlastně ten pozdní Řím neboli začínající středověk je ta doba, která je koláží jakýmsi hybridem z něčeho starého a z něčeho nového. A to je jistou inspirací prostě i pro porozumění tomu, v čem žijeme my.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S Martinem Ceputnou vám představujeme průvodce Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Jak už jsme slyšeli, tak vy jste si Řím prošel, důkladně prošel. Co ale bylo pro vás větším zdrojem inspirace na těch vahách, jestli se to tak dá porovnat, to samotné procházení Římem nebo literární zdroje, ke kterým jste přistupoval při tom svém římském pátrání?
0: No právě, že obojí. Ten vtip spočívá právě v tom, že obojí. Číst texty na těch místech, na kterých vznikly, nebo kterých se týkají. A to je to, co dělám celý život, já tomu říkám literárně geografická hermeneutika. To znamená vykládat místa skrze texty a texty skrze místa. Čili tam buď a nebo nedává smysl, právě že obojí.
1: Co vás na Římu překvapilo, protože jak vás poslouchám, tak Řím asi byl naprosto fascinující.
0: Překvapení bylo množství. Třeba římská grafity, někdy psaná ve spisovné italštině, někdy v římském dialektu romanesko, nebo mě třeba překvapilo, jaký je ten Pasolini přítomný v městské krajině. Tam je spousta murálů, které ho vyobrazují, jsou tam zaznamená na různá místa. A tady se odehrává tato slavná scéna z filmu Akatone, jo, že on opravdu je tam jako ta ikona moderního a speciálně toho levicového Říma.
1: Já bych možná ještě zabrousila zase k tomu tématu, co v Římě nevidět. Protože mě například zaujalo, že jste zcela zatratil Vatikánská muzea, až možná na drobnou výjimku. A k tomu, myslím, směřuje i další ukázka, jestli se nepletu.
0: Masoví turisté, vyfotografovavše sami sebe ve svatopetrské bazilice, pokračují přes vatikánské tržiště nábožných cetek do vatikánských muzeí, aby tu vyfotografovali sami sebe v Sixtinské kapli nebo v póze napodobující Laokoonta. I vatikánská muzea patří historicky k renesanci. Jednak protože zahrnují renesanční části papežského paláce a fresky v nich, konkrétně v Rafaelových pokojích, malovaných pro Julia II. Della Rovere, tedy opět oslavují především papežství samo. A jednak protože Julius II. Vatikánská muzea vlastně založil a učinil jejich prajádrem sbírku antických plastik. Čerstvě byl tehdy nalezen právě i Laokoon. Leč u všech božstev a u všech svatých je třeba vyhnout se vatikánským muzeím. Všechno, co je k vidění zde, je k vidění jinde v Římě a s menším stiskem mas a za méně ponižujících okolností. Že jinde nemají konkrétně tytéž sochy a tytéž obrazy, ale mají jiné téhož rodu. Etruské sbírky v muzeu Villa Giulia, egyptské hieroglyfy na tuctu obelisků na římských náměstích, antické plastiky v kapitolských muzeích a v Palazzo Massimo a v Palazzo Altemps. Navíc část antických plastik má ve vatikánských muzeích stále trapně nalípané fíkové listy, které již byly v jiných muzeích dávno odstraněny. Rafaelovy fresky ve Farnezíně, Sibyly v roli křesťanských prorokyň v kostele Santa Maria Sopra Minerva, renesančně barokní plátna v Palazzo Barberini a Palazzo Corsini a Palazzo Spada a Palazzo Dorio Pamfili a Villa Borghese. A že jinde nemají Sixtinskou kapli, tu každý viděl na nespočetných reprodukcích a v nespočetných historických filmech a ve stále početnějších filmech nyní prapodivně populárního žánru fikce o papežích. Římské filmové ateliéry Cinecittà mají proto jednu kopii vždy pohotově. A že v žádném jiném muzeu nemají to všechno pohromadě, ale to je naopak výhoda, tedy možnost se v klidu soustředit jen na jeden umělecký druh a na menší množství artefaktů.
1: Tak už víme, co v Římě vidět i nevidět, ale váš průvodce nás z Říma zavede i dál, samozřejmě po okolí Říma, ale také do Prahy, protože v kapitole Česká stopa je nejen o tom, jaké jsou ty české stopy přímo v Římě, ale vy i Prahu s Římem srovnáváte.
0: Ano, a tohle to není můj nápad. Tohle to říká řada římských Čechů, profesor Karel Skalický například, který tam vlastně strávil mnoho let jakožto exulant a kněz, a zdravíme ho, pokud nás poslouchá, tak ti říkali, no, když se člověk postaví na Aventínu nahoře a dívá se dolů na město. Říká si, aha, vlastně jak by byl v Praze. Aventín, to je vlastně Vyšehrad, kopule Vatikánu, to je vlastně jakoby Pražský hrad, pod Vatikánem je Trastevere, čili jakoby malá strana a tak dále. A mám to ověřeno od různých lidí, které jsem provázel, měl jsem tam partu studentů, měl jsem různé kamarády a vždycky jsem je zavil na ten Aventín na začátek, řekl tuhle tu šifru a všichni po chvíli řekli, aha, jo? V hlavě se jim to srovnalo a začali se cítit v Římě jako doma v Praze.
1: A jaké stopy Češi v Římě zanechali? Mě třeba i z vaší fotografie zaujal pomník Jana Palacha.
0: Ano, ten je bohužel strašně daleko. Ten je pozoruhodný, ten vznikl v Římě hned několik měsíců po Palachově činu, kdy to vzbudil obrovský ohlas tedy v Itálii. Takže tam vznikla sbírka na pomník a byl postaven takový jako polofigurativní, poloabstraktní, jakoby velmi zhruba lidská postava v něčem jako plameny. A je to ve čtvrti, která se nazývá Olympijská vesnice a která je ale strašně daleko od centra. Je to vlastně od Piazza del Popolo, musíte ještě dlouho autobusem, ale stojí to za to.
1: Tak máme i ukázku právě z této části věnované Čechům v Římě.
0: Kde je kostel San Venceslao dei Boemi? Kde je Česká akademie? Inu, tam, kde jsou české dějiny. Nejdřív velmi pomalý evropský rozjezd od Vojtěcha, jednoho z prvních dočasně římských Čechů ke Karlu IV. Pak rychlý obrat, totiž česká reformace a krajně negativní vnímání českého národa z papežského úhlu pohledu. Budiš ještě jednou připomenu, takže to byl budoucí papež Pius II. Piccolomini, kdo napsal historii českou o českém kacířství, ale také naopak, byl to český bratrský humanista Oldřich Valenský z Mnichova, kdo se jako první odvážil natvrdo napsat a v rámci možností dobové historické kritiky dokázat to, co praví název jeho traktátu Petrum Romam non venisse, Petr v Římě nikdy nebyl. A po té staletí, kdy jsou Češi sice většinově rekatolizováni, a tedy volky nevolky usmířeni s Římem, ale současně podřízeni a rozpuštěni v habsburském soustátí. Hele, německý a rakouský kostel Santa Maria dell'Anima, tam je vaše místo. Tam si můžete vymalovat i toho vašeho Nepomuka, tento jediný výdobytek české barokní expanze v římskokatolickém světě. Klidně ještě dalších 5 nebo 7 Nepomuků po městě. 20. století situaci změnilo, ale příliš nezlepšilo. Nová Československá republika se profilovala zvláště zpočátku spíš antiklerikálně a nástup Mussoliniho v Itálii přátelským vztahům také neprospěl a nástup komunistů v Československu také ne. Pár českých stop však v Římě jest.
1: Tak to už je na posluchačích, aby s vaší knihou si ty české stopy případně prošly. Tím jsme zacitovali poslední kapitolu z knihy, tak samozřejmě nabízí se otázka, kam poputujete dál? Bude nějaký další antituristický průvodce? Benátkami, Paříží?
0: To se mě vlastně lidé často ptají. A říkám, takovýhle asi ne, a to z řady důvodů. Jednak protože žádné město nemám natolik, skoro žádné město, to pak upřesním, tolik v paměti a v srdci a v nohou jako Řím. To je jeden důvod. Druhý důvod. Na to, aby mohl vzniknout antituristický průvodce, musíte mít obchozí trasy. Musí být město, které je dost velké na to, aby umožňovalo alternativní chození. V Benátkách alternativně chodit nemůžete, protože to centrum je tak malé, že to prostě nejde. Ale nicméně chystám průvodce. Ale ten bude úplně jiný. Ten se bude jmenovat Dejli nebesa Praha antikatolická a to znamená naopak pozvání domů do Prahy pro Čechy, případně pro kohokoliv dalšího. A to bude průvodce, který bude připomínat, zviditelňovat ta skoro zapomenutá neviditelná místa, připomínající českou reformaci, od husitství přes bratrství a tak dále, ale až k modernímu antiklerikalismu. To znamená, bude ukazovat takové věci, například, že pražský jezulát, kam všichni chodí, nebo všichni o něm vědí a turisté ze zahraničí zvláště, původně byl kostelem luteránským, který měl nějaké zase kulturní souvislosti. A to antikatolická neznamená, že to, co je katolické, je špatně, jenom prostě ukázat na tu druhou stranu, na to prostě to, co není vidět. Že mě zajímají věci, které nejsou vidět.
1: Tak to je námět jednak na knihu a jednak na nějaké další pořady Českého rozhlasu Plus, ať už třeba pro Ex Libris, anebo mnohé další, které v Českém rozhlase můžete slyšet a kde pan profesor Putna vystupuje. Já vám moc děkuju za představení knihy Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Ještě dodám, že o zvuk dnešního pořadu se postaral Jonáš Rosůlek a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí autor knihy Martin C. Putna. Děkuju, pane profesore.
0: Děkuji též.
1: A pěkný poslech dalších pořadů přeje Naďa Reveláková.
2: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zeman. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Výstrahy před horkem platí prakticky na celém území Slovenska. Vnitře je kritická situace se zásobováním pitnou vodou. Přes 40 stupňů hlásily nejméně 3 meteorologické stanice v zemi. Teplotní rekord dnes padl v Maďarsku. Ve městě se čeně naměřili 42 stupňů. S extrémním vedrem i bouřkami se potýká Rakousko. Metropolový den snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit více než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Státní výrobce výbušnin Explosia mění vedení. Novým šéfem bude dosavadní místopředseda představenstva Ondřej Havlík. Ministerstvo průmyslu a obchodu o tom informovalo na svých webových stránkách. Havlík nahradí současného generálního ředitele Tomáše Rubáčka. Ten končí z rodinných důvodů. Vláda zvažuje prodej společnosti. Pražští hasiči zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče vyhlásili na místě 3. stupeň poplachu ze 4. Jednotky z plameny bojují pomocí několika proudů i výškové techniky. Celkem je na místě 25 kusů techniky. Podle Řezáče není nikdo zraněný a nebylo potřeba nikoho evakuovat. Norsko s pobřežím Slonoviny hrají ve vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale o postup do osmifinále. Zápas sleduje Karel Schamberger.
4: Norové vedou v 72. minutě hry nad pobřežím Slonoviny 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Plíšková vyřadila Terezu Valentovou 2-0 na sety. Postoupil i Jakub Menšík. Brita Samuela porazil v 5 setech. Sára Bejlek prohrála s Rumunkou Kirsteovou 0-2 na sety.
5: Překážky na D1 za Vyškovem a také před Přerovem. Na dálnici D1 z Přerova do Brna už za sjezdem na Vyškov zápas na kilometru 218 nakládají havarované osobní auto na odtah. Místo je označené, může vás ale překvapit za zatáčkou. A podobně to vypadá i na dálnici D1 z Brna do Ostravy před Přerovem. Na kilometru 276 už je na místě odtahová služba. Vozidla v odstavném pruhu. Dopravní kůžely ale stojí v pravém, tak dejte pozor. Na D1 také opatrně za Brnem na Prahu. V oblasti Velké Býteše, Ostrovačic je teď poměrně silná bouřka. Silně prší a na vozovce zůstává hodně vody. Myslete na správné svícení a na delší brzdnou dráhu. A na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na 17. kilometru stojí kamion. Z odstavného pruhu mírně zasahuje i do pravého a vozidla v místě vybočují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: V noci bude oblačno a zataženo, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů a k ránu se od západu přidají vydatnější bouřky. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Nejpozději do 3 let má být energetický kolos ČES státní ze 100%. Vláda chce totiž z firmy vykoupit 30% současných soukromých akcionářů. Co to bude znamenat? Jak jsou reálné sliby některých politiků, že díky státnímu ČES bude v Česku levnější elektřina? Téma dnešního dílu Peníze a vliv. Jeho hostem bude generální ředitel ČES Daniel Beneš. Zdraví vás Jana Klímová. Stát má nyní v ČES 70% akcií a na nedávné valné hromadě tak lehce prosadil plán, který má vést k plnému ovládnutí firmy. Respektive zatím prosadil jen první krok celého plánu. Jde o založení dceřiné společnosti ČES, v níž má management ještě letos nebo příští rok prodat až 49% akcií. Podle očekávání analytiků to vynese až nižší stovky miliard korun. Tyto peníze pak mateřskému ČES poslouží, aby měl dost kapitálu na výkup 30% akcionářů z celé firmy. Do nové dceřiné společnosti se má posunout skoro všechen nevýrobní majetek, tedy sítě, obchod a služby pro zákazníky. V mateřském ČES, později plně státním, tak zůstanou jen elektrárny, včetně nových projektů jaderných a plynových zdrojů a uhelné doly. Jak to se založením této nové firmy s pracovním názvem dceřiná společnost pro zákaznický segment, tedy DSZS, po měsíci od valné hromady vypadá? To už je první otázka pro šéfa ČES Daniela Beneše, který je u nás ve studiu. Dobrý den.
7: Dobrý den, ano.
6: Existuje už ta firma?
7: Vznikne dneska.
6: Jak se bude jmenovat?
7: Vlastně jste úplně první, komu to říkáme. Ta dceřiná společnost se bude jmenovat ČES Energy.
6: Teď budete podle vašeho dřívějšího vysvětlení oceňovat majetek, který pak do nové dcery přesunete. S prodejem toho minoritního podílu můžete začít tedy ještě letos? Jak je to reálné?
7: Máme plán, který ve svém základním scénáři znamená, že někdy na konci roku bychom mohli být připraveni spustit celou operaci, protože už budeme mít to nacenění, budeme mít s poradcema rozmyšleno, jakou cestou se vydáme. A to bude někdy, řekněme, konec roku. Rádi bychom to udělali nejpozději první čtvrtletí příštího roku.
6: A jaký je ten nejpravděpodobnější způsob, jakou cestou se vydáte, jak dlouho to může trvat?
7: Já neumím říct, že některý z nich je nejpravděpodobnější. Základní scénáře jsou dva. A my v tuto chvíli máme jedinou jistotu, že se budeme chovat způsobem, abychom z toho pro ČES AS vytěžili maximum. To znamená, pokud dojdeme přesvědčení, že maximum pro ČES AS bude IPO, neboli uvedení nového titulu na burzu, tak se vydáme touto cestou. Pokud dojdeme přesvědčení, že nejlepší je nabídnout to infrastrukturním světovým hráčům, tak se vydáme touto cestou.
6: Teď mluvíte o dvou variantách. Zmiňoval jste ale dříve ještě variantu, že byste mohli třeba nabídnout těm stávajícím akcionářům ČES AS nějakou výměnu akcií. To je také ve hře?
7: A jak to není to... třetí varianta. Na to, abyste mohli vyměňovat, musíte mít to IPO. To znamená, to je jako možný následný další krok, pokud bychom se vydali cestou IPO, že bychom mohli nabídnout, když už by ten titul byl, to ČES Energy na burze, že bychom stávajícím akcionářům ČESu za nějaký kurz mohli nabídnout směnu akcií dobrovolně.
6: Můžete vyloučit, že kromě toho, jak by to teď říkáte, tedy že to základní kritérium bude cena, jaká vám vyjde prostě za ten způsob prodeje, že prostě tady bude nějaké politické rozhodnutí, že třeba se má podpořit kapitálový trh tím, že uděláte IPO na pražské burze, protože zní asi později, až se ze státní, tak odejde celý ČES. Takže třeba toto tam bude hrát roli, že to nebude jenom o té částce?
7: Já si nedovedu představit, že bych dostal politické zadání tohoto typu.
6: Já si to umím představit. Kdybyste dostal takovéto zadání, tak řeknete ne.
7: Vy hovoříte o pokynu, jo? Naše komunikace s politickou reprezentací nemá formu pokynu, proto si nedovedu představit, že bychom dostali pokyn. V každém případě vybereme nejlepší variantu pro naše akcionáře. A věřím, že Česká republika, stát, politici, když jim to představíme jako všem ostatním, tak pochopí, která ta varianta je nejlepší. Samozřejmě, že vedle toho můžou být vedlejší aspekty, které nahrávají kapitálovému trhu, ale to nemůže být jako vodítko pro to, že půjdeme buď doleva nebo doprava, a toto rozhodne.
6: Tak zatímco minoritní akcionáři ČEZu a také stát, který tady ovládá těch 70% akcí, tak to založení dceřiné firmy a její částečný prodej schvalují, tak jsou ale i názory proti nebo jiné. Třeba pirátský poslanec Ivan Bartoš napsal na síti X, že stát si nechá výrobu, tedy šrot, a prodá podíl vlastně v té ziskové části, že to nedává smysl. A takových názorů jsem zaznamenala i víc, nejen tedy od opozičních politiků. Dává to tedy nějaký jiný smysl, než že prostě potřebujete jako ČES peníze na pozdější výkup těch minoritářů z celého ČES, který po vás prostě chce vláda, nebo možná sami některé velké skupiny mezi minoritáři?
7: To je hodně dlouhá otázka. Já to odmítám, že by to byl šrot, protože to je výroba. Říct, že výrobní část je šrot, to tím někdo říká, že Temelín je šrot, nebo Dukovany jsou šrot. To je prostě politická zkratka, politický heslo. Nechci hodnotit prostě politický hesla Pirátů, to je na jinou debatu a myslím si, že mi to nepřísluší. Ani na to nemáme dneska moc času. Jinými slovy, já říkám, že výrobní část je výrobní část, v které je celá řada zdrojů, které jsou ultramoderní. No a kdyby to bylo tak, že bychom do státu nechali ziskový? Jenom tři uhelní elektrárny a dali do nějaký jiný části, třeba ty jaderný, tak to bych jako pochopil. Ale říká to někdo, kdo vlastně neví, co tam dáme, a je mu to trochu jedno, protože politický heslo se nemusí potkat s realitou, hlavně, že funguje. Jo.
6: No a jaká část je víc zisková? Jako ta,
7: především ty jaderný elektrárny. Ale dostávám se k tomu, proč to dává smysl. Je to tak, že hlavní důvod, který my v tom vidíme, je ten, že stát říká, že chce ve výrobní části mít 100%. Souvisí to s výstavbou nových zdrojů, souvisí to s rozhodováním o uzavírání starých zdrojů. V momentě, kdy tam nemáte minoritní akcionáře, tak můžete dělat rozhodnutí, které investorovi, který je čistě dividendový a chce co největší dividendu každý rok a dlouhodobé plány a tyhle ho nezajímají, tak v tu chvíli se jim ty zájmy se jim rozcházejí. Z toho důvodu logicky stát říká, má to ve svým programu prohlášení současná vláda, že vlastně nechce v tomhletom střetu motivací jako pokračovat a dává smysl tím pádem tu výrobní část mít 100% státní, protože pak se dělají jednoduše rozhodnutí o tom, jestli uhelnou elektrárnu zavřete později, nebo jestli postavíte tolik jaderných bloků.
6: Jasně, to říkáte vy jako management, ale pak tady máme politiky, třeba podle místopředsedy vládní SPD Radima Fialy, který se také stal teď členem dozorčí rady ČES, je výhoda toho budoucího zestátnění, že vláda bude moct upravovat ceny elektřiny podle zákona o cenách, třeba v krizových situacích. Zažili jsme to v energetické krizi, že raketově rostly a že u toho nebude muset řešit nároky minoritních akcionářů, kteří by v případě snížení ceny elektřiny třeba podali žaloby na ušlý zisk. Takhle to vysvětloval. Je tedy tohleto správná teze, že vám to budoucí nové schéma ČEZu umožní, nebo umožní to zásahy státu do cen elektřiny? Především teda té silové, kterou bude 100% vyrábět?
7: No, tak vzhledem k tomu, že to říkal Radim Fiala, jak je to politické prohlášení. Dneska už vlastně to funguje tak, že v české legislativě je překlopená legislativa Evropské unie, která říká, že se dá zastupovat cena elektřiny v krizových situacích. To tam už dneska je. A samozřejmě to vede k tomu, když máte různé akcionáře s různýma motivacema, že se to ne každému líbí. I když to je zapracováno do legislativy, udělá ten stát nějaké rozhodnutí, ať už v daňové oblasti nebo v jakýkoliv jiný, udělá to, stejně se to těm minoritářům nelíbí. A ten střet tam potom jako logicky jako je, to jsme zažili přeci. A vlastně stojí proti sobě 10 milionů Čechů, kteří chtějí levnou elektřinu, proti 100 tisícům akcionářům ČEZu v České republice, je 150 tisíc, ne všichni jsou v České republice, kteří chtějí drahou elektřinu. A politici vlastně nechtějí ten střet řešit. To znamená, není to tak, že by se nedala pracovat s cenou elektřiny, to je v Evropě celkem známá věc, jakým způsobem se dá pracovat s tím, aby občan měl levnou elektřinu, můžeme se o tom dlouze bavit, jakým způsobem se to dá dělat, ale je lepší, když tam ten střed nemáte.
6: Dobře, a v čem bude jiné, když bude stát 100% ovládat ČES, 100% ovládat elektrárny, v čem bude mít prostě jiné pravomoci zasahovat do cen elektřiny, snížit ceny elektřiny, než jaké má teď?
7: Co se týká ceny elektřiny, tak ona samotný obchodní model a struktura toho produktu elektřiny je dost složitá. To znamená, a teď se bavíme o výrobní části neboli potom o cílové složce elektřiny, Dá se to samozřejmě upravovat jak přes finanční toky, tak přes fyzické toky. To znamená, nepotřebujete k tomu, abyste jako stát ovlivňovala cenu elektřiny ve prospěch občanů. Nepotřebujete 100% vlastnit ty výrobní jako závody, které vyrábí elektřinu. Nakonec všude v Evropě vidíte nějaké modely. Každý ten model má nějaké své výhody a nevýhody a jde to dělat i bez toho. Když to samozřejmě děláte i bez toho a máte tam ty minoritáře, oni jsou jako frustrovaní, jsou naštvaní a mají pocit, že jsou okradený. To znamená, jde to dělat legálně, akorát se jim to nemusí líbit a ten konflikt je nepříjemný prostě všem, kteří se toho zúčastňují.
6: Ještě jedna věc k tomu, jak by to vlastně fungovalo, když tedy stát bude mít 100% ve výrobě elektřiny a bude mít ale 49% soukromých akcionářů, bude mít ve firmě, která bude ovládat obchod, trading, sítě a tak dále. Zmizí ten problém, že zas tam budou soukromí akcionáři, dokonce jich bude ještě víc, kteří budou mít zájem na tom, aby se prodávala ta elektřina co nejdráž.
7: Proto jsem říkal, že ten produkt elektřiny je dost složitý. Je tam silová elektřina, pak je tam ta distribuce, což je úplně jiný obchodní model, protože tam ta cena je regulovaná, protože je to přirozený monopol a tu ziskovost určuje energetický regulační úřad. To znamená, když někdo investuje do třeba ČEZ distribuce v budoucnu, tak počítá s nějakou ziskovostí, která je relativně jistá, protože to je regulovaný biznis, kde je stanovená cena, ale nemůže počítat s výkyvem, že najednou v době krize vydělá 10x víc.
6: Čili není to tak, že by se přeléval zisk potom do té nové dceřiné společnosti. Ne. Dá se opravdu očekávat, že za prodej toho minoritního podílu v té dceřiné společnosti ČEZ Energy, že získáte tolik, že díky tomu potom budete mít dostatek kapitálu na vykoupení těch 30% akcionářů z mateřské firmy?
7: To je opravdu předčasná otázka, ale myslím si, že předběžně se dá říct, že řádově to sedí.
6: To znamená 200 až 250 miliard.
7: Já nechci říkat žádné číslo, vždycky se řekne číslo a pak se všichni upnou, že ten člověk řekl, že to bude tolik a ono to je trochu víc nebo míň. Je to řádově ty čísla, které jsou v médiích a které říkáte. Samozřejmě na to, abyste vykoupila někoho a on to chtěl prodat, musíte mít dohodu, ale řádově ty čísla sedí, které jsou ve veřejném prostoru.
6: Dá se v tuto chvíli odhadnout, kdy začne případně ten výkup minoritních akcionářů z celého ČEZu?
7: No, tak já si myslím, že v tom ideálním scénáři by se to mělo potkat s tou první částí, to znamená, bavíme se o příštím roce ideálně, ale ono je to taky o tom, jak se budou chovat ty minoritáři ve smyslu, jestli s nima bude spíš rychlejší nebo pomalejší dohoda.
6: Teoreticky by se mohlo začít už v roce 2027?
7: Teoreticky je možné cokoliv, ale z praktického hlediska si myslím, že to je spíš méně pravděpodobný scénář.
6: Je nějaká varianta, že k tomu výkupu nakonec nedojde?
7: Tak teoreticky se to stát může. Představte si, že prostě se rozhodnou, že nám to neprodají. To se stát může.
6: Vedete nějaké
7: ale je to nepravděpodobné.
6: Vedete vy nebo akcionáři z vlády, řekněme, nějaká jednání s těmi významnými finančními skupinami, které jsou mezi minoritními akcionáři, mluvím o GNT a lidech kolem ní, Pavlu Tykačovi a lidech kolem ní.
7: Jednání se zatím nevedou, pokud vím. Jako občas se potkávají někteří politici s některýma českýma miliardářema, ale že by to bylo jednání o tom, vykoupíme, za kolik vykoupíme, tak myslím, že takové jednání se zatím ještě nikdy nevedly a nevedou.
6: Naším hostem je Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ. My už jsme tady o tom trochu mluvili, že je to i váš názor a je to i převažující názor, řekněme, vládního hnutí ANO, že ten hlavní důvod zestátnění je, dejme tomu, stavba nových elektráren, jako ten převažující, především tedy těch jaderných, protože je také bude financovat stát. Dá se teď odhadnout, o jak velkých investicích do jádra celkově je řeč, protože nejde jenom tedy o EDU 2, kde už stát má 80%, které připravuje stavbu dvou nových bloků v Dukovanech, ale jsou to i další projekty, takže dá se říct tedy, o jak velkých projektech mluvíme, jako pokud jde o finance?
7: No, je to tak, že vlastně, jak dožívají staré elektrárny a musí se stavět nové a do toho roste i spotřeba elektřiny jako taková, tak vlastně v těch bilancích států, které si stát jednou za rok přepočítává na ministerstvu průmyslu a obchodu, dělají si bilanční tabulku, tak oni plánují, kolik se má čeho postavit. To znamená, když se mě ptáte, kolik budou stát jaderné bloky, tak nejdřív si musíme říct, kolik jich bude a dokdy. Jo. Takže tak jako jednoduše přes palec si myslím, že do roku 2050 si myslím, že se do jaderných bloků bude muset zainvestovat něco přes 2000 miliard korun. Něco takového.
6: Čili 2 biliony.
7: Tak, tak. Řádově. Ale může se stát, že vám jeden projekt se dostane za rok 50 před a pak mi budete říkat, že jsem neříkal pravdu. Jo? Je to v těchto řádech.
6: Jasně. To znamená Dukovany, Temelín a malé modulární.
7: Bavíme se o tom, že plus minus do roku 2050 by měly být dva bloky v Dukovanech, to znamená pátý, šestý blok, na to je smlouva s korejským KHNP. Pak máme lokalitu v Temelíně, kam se vejdou dva velký bloky a ještě vedle malý modulární reaktor. Pak

0: 5 miliard korun přepočteno dnešním kurzem eura. Bude tedy cena Dukovan, když to všechno dobře půjde, dvojnásobná v těch budoucích cenách, nebo...
1: 550 není dvojnásobek, počet 400, ne?
0: 725, to je to rozpětí.
1: Já jsem ten výpočet, který MPO dávalo na Evropskou komisi, neviděl, ale bavíme se o tom, že se bude stavět do roku 2036, to znamená porovnávat současnou cenu peněz a cenu peněz v roce 36. Myslím si, že ten výpočet budou mít správně, ale v současných cenách je to 400 miliard korun.
0: Jak to bude s tou první fází půjčky na Dukovany? Měli jste ji původně dostat už pro letošní rok, ale protože se čeká na notifikaci, tak nakonec není. Bude EDU 2 žádat tedy na příští rok a v jaké výši?
1: Já vám na to úplně neumím odpovědět, protože já nemůžu mluvit za společnost Elektrárna Dukovany 2, protože my jsme 20% akcionář. To je spíš dotaz na pana Závodského, jasně, než na mě. To znamená, nechci, abych mu bral jako téma, ale myslím si, že to má se státem dohodnuté, že to bude tak, jak říkáte.
0: Jakože bude už pro příští rok žádat tu půjčku.
1: Nejspíš ale... asi ano, ale je to fakt otázka na něj.
0: A ani tu výši.
1: Já jako nesedím ani v dozorčí radě té společnosti, ale je to nejspíš takhle.
0: Ráda bych se zeptala ještě na jiné elektrárny, než jsou ty jaderné, a to jsou plynové, protože ty se budou stavět nebo mají stavět v nejbližší době, aby mohly nahradit končící uhelné elektrárny. Stát slíbil, že jejich stavbu podpoří formou takzvaných kapacitních plateb. Aukce by měla být již teď v červenci. Bude tam ČES soutěžit v té aukci?
1: No, je to ty kapacitní mechanismy, tak jak se o tom mluví, mají ten důvod, že v tuto chvíli je potřeba naplánovat výstavbu zdrojů a může se stát, že kdyby se to nechalo volně, tržně, tak by ti jednotliví investoři, hráči prostě to rozhodnutí neudělali. A pak by se stát dostal do situace, že by v nějakém čase neměl dostatek řiditelného výkonu a musel by jako vlastně dělat kroky k tomu, že neodstaví uhelné elektrárny. Z tohohle pohledu, a nejenom v Čechách, to se řeší všude jinde, se dělá rozhodnutí typu, že stát to podpoří kapacitním mechanismem neboli stálou platbou za to, že když to někdo postaví, že jim za to připlatí. A dělá to z důvodu toho, aby měl tu bilanci a aby vlastně řídil to energetické portfolio.
0: Takže vy se budete hlásit do té
1: aukce? Já vám to neumím ještě dneska
0: projekty
1: říct, protože jsem neviděl ty podmínky, oni to ještě nevypsali, takže tam se řeší celá řada věcí, si myslím, dělá se to na MPO, ale nejhorší možný scénář by byl, kdyby se to napsalo způsobem, že vlastně by se vlastně platilo kapacitní mechanismy stávajícím elektrárnám a nic jiného by se nepostavilo, to by trošku postrádalo smysl platit za něco, co už tady je.
0: Ale MPO mluví o tom, že to bude vypsáno technologicky neutrálně. To nebude vlastně jenom pro plynové elektrárny.
1: Já myslím, že MPO je trošku svázováno tím, jaké jsou pravidla v Evropské unii, ale kdyby to mělo být tak, že výsledek bude, že vyhrajou stávající elektrárny a bude se platit, aniž by se stavili nový zdroje, tak to postrádá celé smysl, protože proto se to dělá.
0: Máte nějaké informace, jaké jsou odhady, kolik taková podpora těch nových zdrojů bude stát potom v té regulované složce?
1: To záleží na tom, kolik by se toho stavělo, takže to je předčasné. Ale jako bavíme se o miliardách, nejsou to malé peníze.
0: Čili se to projeví potom i v té konečné
1: tak,
0: ceně elektřiny?
1: Aby to bylo obhajitelné, tak to musí mít nějaké benefity. To znamená, celá vlastně faktura za elektřinu, který občan nebo podnik dostane, tak má celou řadu složek a musí to v dlouhodobém horizontu být výhodnější, než to nedělat. A jsou jenom dva důvody, prostě proč stavit elektrárny. Jednak cena a jednak jistota, že tu elektřinu vůbec máte. A tohle musí být politicky obhajitelné a vysvětlitelné, že to je dobré rozhodnutí, jinak je lepší to nedělat.
0: Pro ty nové plynové zdroje, které plánujete, tak bude potřeba zajistit víc plynu. ČES s podporou vlády vyjednává o dlouhodobějších kontraktech na plyn, třeba z Azerbajdžánu na 15 let nebo ze Spojených států. Je něco z těchto dvou záměrů už před podpisem?
1: No, je to tak, že dostatek plynu pro Českou republiku nejen kvůli plynových elektrárn, ale obecně kvůli spotřebě České republice je samozřejmě důležité téma, obzvlášť od války, kdy se zastavily toky plynu z Ruska. My jsme se tomu věnovali velmi intenzivně, stali jsme se velmi aktivní od momentu, kdy jsme 3 měsíce po začátku konfliktu na Ukrajině se domluvili na pronájmu terminálu na skapalněný plyn v Záfenu. tam máme pronajatý terminál do roku 27. Máme pronajatý terminál v německém Stade, což už není plovoucí, ale stacionární na pevnině, na 15 let, takže my jsme připraveni přijímat zkapalněný plyn. Převážnou většinu teď do Emshafenu vozíme ze Spojených států. Zatím jedeme na bázi, že kupujeme každou loď zvlášť na burze. Jednáme o dlouhodobých kontraktech na zkapalněný plyn ve Spojených státech, ale je dobré diverzifikovat. To znamená, my kupujeme i trubkový plyn, máme nějaké dodávky z Afriky, přes Itálii, jednáme s Azerbajdžánem, jak o trubkovém, tak o zkapalněném.
0: Vlastně. Vrátím se k té otázce, jestli je něco před podpisem z těch dlouhodobých kontraktů.
1: Je v jednání Azerbajdžán, takže nechci komentovat detail. Myslím si, že ještě budou další jednání s norskou státní společností.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, proč vlastně se vůbec nemluví o Norsku jako evropském dodavateli, s kterým navíc Česko dříve mělo dlouhodobý kontrakt.
1: S Norskem je to tak, že když to tak řeknu, Noři nevěděli, co by za to chtěli, že to je neruský plyn, jediný v Evropě. No a v momentě, kdy jsme se rozjeli do USA, do Azerbajdžánu, tak najednou jsou ochotní jednat.
0: Takže
1: myslím si, že vlastně je to dost srozumitelné, co jsem vám řekl. Uh-huh. Takže jednáme i s Norskem, nebo budeme jednat i s Norskem, pan premiér tam jede v září.
0: Dříve jste měli smlouvu s ruským Gazpromem pro plynovou elektrárnu, kterou máte v Počeradech. Gazprom potom přestal dodávat v době energetické krize a po vpádu Ruska na Ukrajinu. Podařilo se vám v arbitráži, kterou se zahájili proti Gazpromu, něco vymoct?
1: A zatím máme uznaný nárok a teď se snažíme vymyslet způsob, jako přeměníme na peníze, což je jako dlouhá cesta. Ale nevzdáváme to. Detail vám neřeknu, protože to není ani taktické.
0: Jako, dal by se prodat takový nárok?
1: Asi jo. Asi by to nebylo tak, že by nám Rusové zaplatili, spíš bychom to prodali někomu, kdo má vůči ním závazek.
0: Takže běží nějaké jednání?
1: Neřeknu vám nic. Nezlobte se. Je to v našem zájmu vám nic neříct.
0: Zmínila jsem energetickou krizi, kdy ceny elektřiny i plynu vyletěly vzhůru, od té doby zlevňovaly. Teď zase se mluvilo o zdražení v souvislosti s válkou na Blízkém východě. Ten konflikt trval skoro čtyři měsíce. Teď to vypadá.
1: Nikdo neví, jestli skončí.
0: Nikdo neví, jestli skončil. Je v tuto chvíli jisté, že se ta situace už prostě propíše do cen plynu, potažmo elektřiny, buď do konce roku, nebo spíš na příští rok?
1: Je to tak, že když už to trvá 3 měsíce a nikdo neví, jak to bude, tak se to trochu propsalo do velkoobchodních cen v delším horizontu. Když se podíváte na cenu elektřiny, tak někdy v únoru stála kolem 80 euro, teď stojí necelých 100. Příští rok má stát taky kolem 100. Co už se teď dá koupit elektřina z dodávkou na příští rok, tak se obchoduje necelých 100 euro za megawatt hodinu. Ale trhy věří, že se to uklidní, protože se dá koupit elektřina z dodávkou za 2 roky. Za 3 roky už si ty trhy myslí, to bude mín, takže se teď dá koupit elektřina s dodávkou v roce 29 za 79, necelých 80 euro. A podobně to s plynem, tam ten skok je na příští rok a pak už to zase klesá pozvolně k tým cenám před jako zavřením Hormuzu. A samozřejmě se to propisuje s nějakým odstupem i do těch maloobchodních celkových cen, takže tam, kde se co dávají fixované smlouvy na několik let, tak tam už se to logicky trochu promítlo. U těch běžných nefixovaných produktů na letošní rok se to zatím nepropsalo, ale myslím si, že nějaký vliv to bude mít. Ne tak velký, jako když začala válka na Ukrajině, ale nějaký vliv to má.
0: Doba zlevňování podle vás skončila? Bude tam
1: výkyv nahoru a pak to zase začne klesat dolů.
0: Mm-hmm. Takže dá se čekat, že od ledna budou krabíčky dražší.
1: Je to předčasné říkat.
0: Díky za rozhovor.
1: Děkuji.
0: Z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Hostem byl generální ředitel a předseda představenstva ČES Daniel Beneš. Příjemný poslech dalšího programu Plusu přeje Jana Klímová.
2: Místo činu. Nejíst, nepít, nekouřit a ruce do kapes. Jak se postupuje při zajišťování místa činu? Kdo je součástí výjezdu? A jak probíhá ohledání a co v televizních seriálech neuvidíte? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Roupy na Prachaticku způsobily milionové škody, poničily hlavně střechy domů. Český tým záchranářů ve Venezuele je kompletní, práci jim ale komplikují otřesy. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Nad pobřežím Slonoviny vyhráli 2-1. Zítra bude oblačno i zataženo, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až kolem 34 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly včera například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenicích.
6: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
7: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
8: Na oknech truhlíky všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Každý barák má nějakou škodu.
7: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádech vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už taky český tým USAR. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Podle velitele z českého týmu Petra Vodičky malé práce komplikují další otřesy.
9: Jakmile dojde k otřesu, všichni ven. Všichni ven ze sutiny, jdou na bezpečné místo a okamžitě přepočítat, tak všichni máme s sebou všechny lidi. Počkáme, až se uklidní, znovu posouzení statikem a teprve pak můžeme pokračovat.
5: Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí, zraněných je 10 000. Rychlost řidičů v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech místech od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
10: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejíž častou příčinou byla vysoká rychlost.
11: Fotbalisté Norska vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Rozhodující gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Ve 23 hodin našeho času začne duel mezi Švédskem a Francií. O bojovné náladě před zápasem mluvil kapitán severoevropské země Viktor Lindelöf.
12: Máme dobrý tým plný vynikajících hráčů, kteří můžou trápit jakéhokoliv soupeře, ale samozřejmě proti Francii to bude extrémně těžké. Nejen, že ten tým je favoritem vlastně v každém zápase, ale je to i hlavní adept na zisk titulu.
11: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolina Plíšková postoupili do druhého kola v tenisového Wimbledonu. Plíšková vyřadila krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. A v dalším kole si zahraje i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vítko Přiva vypadli v prvním kole.
13: Překážka na dálnici u Olomouce a bouřka na D1 za Brnem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Olomouce ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Tovačov na kilometru 272 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Na místě je asistenční služba, pravý pruh je uzavřený, je to bez kolony. Na D1 mezi Prahou a Brnem jeďte velmi opatrně v okolí Ostrovačic. Je tam silná bouřka, hodně vody na vozovce a teď i kroupy. Provoz zpomaluje, připomínáme vhodné svícení a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Na dálnici D1 také zpomalil provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. V omezení na kilometru 196 silničáři rovnali svodidla. Na chvíli to stálo. Zpomaluje se teď před odbočkou na Mikulov kolem kilometru 193 a je to zhruba na 10 minut navíc. A silnice 13 z Chomutova je před mostem uzavřena. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u převráceného vozidla směrem na most neprůjezdné. Objíždět se dá například přes Otvice a Havraň. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet taky na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
15: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Dnes vám připomeneme jedno velké téma ze samého počátku 90. let. Téma státní bezpečnosti a toho, co z ní zbylo. Co myslíte? Bylo ministerstvo vnitra hned po listopadu 89 v rukách demokratických politiků? Už za chvíli se na to zeptá Ivana Chmeldenčevová v repríze pořadu Jak to bylo doopravdy. Ale nejprve si připomeneme muže, který byl po listopadu 89 postaven do čela federálního ministerstva vnitra, lidoveckého politika Richarda Sachera. Muže, kterému se podařilo zrušit státní bezpečnost a úspěšně zajistit první svobodné volby po 40 letech. Jednou z klíčových opor komunistického režimu v Československu mezi lety 1948 až 89 byla státní bezpečnost. Přáním nově nastupující politické reprezentace v prosinci 89 byla proto likvidace této bezpečnostní složky. Těžký úkol připadl do té doby téměř neznámému člověku, nově jmenovanému federálnímu ministru vnitra Richardu Sacherovi. Jeho životní příběh vám v následujícím pořadu přiblíží historik Michal Pér, se kterým je ve studiu David Hertl.
4: Portréty.
15: Michal Pér, vítám ve studiu. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Richard Sacher je člověk se zajímavou minulostí. On, než se ocitl v politice, tak toho zažil asi opravdu hodně. Narodil se v září 1942 v Úpici na Turnovsku a pokud jsem dobře pochopil, tak do roku 69 pracoval opravdu v mnoha dělnických profesích, jenom z rozhovorů, které později dával a ze kterých jsem si dělal poznámky. Tak tady vidím řidič, potom pracoval v dolech, v kotelně, rozvážel chleba, maloval bílé čáry na silnici. Vy se smějete, je to pravda?
16: Je to pravda, on sám o sobě prohlašoval, že v té době byl něco, co nazval holka pro všechno. Takže pravdou je, že skutečně Richard Sacher ty svoje počátky neměl vůbec jednoduché a vystřídal řadu opravdu nejrůznějších dělnických profesí.
15: Říkal, že kvůli tomu, že byl věřící, se nemohl dostat na vysokou školu a podařilo se mu to až v tom krátkém období jara roku 1968, kdy tedy udělal přijímač a potom začal studovat práva a ekonomii. A ten rok 68, respektive rok 69 je klíčový i proto, že on v té době vstupuje do Československé strany lidové. A já teď nechci použít ten výraz budování kariéry, nicméně řekl bych, že se mu tam docela dařilo.
16: ten vstup do Československé strany lidové mu tehdy, řeknu, svým způsobem pomohl, protože on nejenom, že vstoupil do Československé strany lidové, ale současně se stal i zaměstnancem této strany a v rámci svého zaměstnání dálkově studoval a v rámci toho dálkového studia právě vystudoval i ty výše zmiňovaná práva.
17: Když to jenom rekapituluji, tak nejprve to byly funkce na okresní a krajské úrovni v rámci lidové strany. Byl krajským tajemníkem v Ústí nad Labem, později zaměstnancem kanceláře nebo ústřední kanceláře, kde byl vedoucím oddělením sekretariátu. A v roce 1982 se stává vedoucím ústřední politické školy Československé strany lidové. Musím popravdě říci, že to byla pro mě zajímavá informace, že existovala nějaká politická škola, to jsem věděl u komunistické strany, že i lidovci měli něco takového, to mě překvapilo. Vychovávali si tam budoucí adepty, politické, řekněme, odborníky?
16: Dá se to tak říct, víte, samozřejmě jsou nejznámější politické školy, které měla komunistická strana Československá, ale svoje politické školy, které na rozdíl od komunistů, komunisté to měli třeba i na krajských úrovních tyto politické školy, tak ty povolené strany v rámci Národní fronty, to je tehdy socialisté a lidovci v případě českých zemí měli rovněž svoje politické školy, kam jezdili členové těchto politických stran se vzdělávat a bylo to v rámci toho členství. V té straně se víceméně předpokládalo za takovou, řeknu téměř až povinnost se tohodle z toho školení zúčastnit. A určitou takovou zajímavostí je, že zaměstnavatelé tehdy museli na tyto školení prostě své zaměstnance i pouštět, takže to bylo i takto ošetřeno.
17: Jan Kasal, bývalý předseda lidovců, už tedy později, po mnoha letech říkal, když vzpomínal na Richarda Sachra následující, dělal to skvělým způsobem, míněna tedy výuka na té politické škole, protože pod tímto pláštíkem nás, frekventanty, kteří jsme tam jezdili na týdenní kurzy, seznamoval s neveřejnými informacemi a zval tam profesory, kteří byli za normalizace vyhozeni z vysokých škol. Vracím se teď k tomu, co je možné dočíst se v životě. V životopisech Richarda Sachra on prý v 80. letech udržoval neustále styk s křesťanským disentem, nejčastěji tady padá jméno třeba Václava Malého, čili byl to takový člověk, řekněme, v šedé zóně na pomezí?
16: Dá se to tak říci a víte, byl to určitý historický paradox, protože tím vedoucím té politické školy, která se nacházela v Klínci u Prahy, byl Richard Sacher v uvozovkách vlastně tak trochu jmenován za trest, protože on v tom svém, řeknu, kariérním postupu se dostal právě až do toho ústředního sekretariátu, ale jeho vystupování a kontakty se jevily tomu vedení, které bylo spojeno s takovými jmény jako Zbyněk Žalman či tehdejším generálním tajemníkem Josefem Andršem, tak ti měli pocit, že to jeho vystupování je takové až, řeknu v úvozovkách, příliš na tu dobu otevřené, takže je zapotřebí ho nějakým způsobem jaksi potrestat a dát mu ten zdvižený pomyslný prst. A v rámci toho on byl přeložen právě do toho Klínce z Prahy a paradoxně tenhle ten trest se nakonec ukázal pro Richarda Sachra prostě obrovskou příležitostí, protože on právě díky tomuhle tomu svému postavení měl možnost udržovat kontakty, tak říkají, prostě s celou stranou, se všemi kraji.
17: To, že jakási ne zcela legální práce nebo činnost Richarda Sachra neušla pozornosti Státní bezpečnosti, o tom svědčí skutečnost, že v březnu 1979 založila Státní bezpečnost na Richarda Sachra svazek v kategorii prověřovaná osoba, který byl potom v roce 86 změněn na signální. Jinými slovy, Státní bezpečnost měla neustále nějaké signály, že Richard Sachr se pouští do činnosti, která není zcela v souladu s představami Státní bezpečnosti. Co bylo v tom svazku, nevíme. 7. prosince 1989 byl skartován. Mimochodem bylo to den před tím, než byly tyhle velmi divoké skartace zastaveny. Ale k tomu se ještě dostaneme. Koncem 80. let už Richard Sacher představoval u Lidovců jakési, řekněme, reformní křídlo, a když se dostaneme do roku 1988, tak je tady ta jeho aktivita z října toho roku, kdy rozeslal členům ústředního výboru Lidové strany dopis, ve kterém kritizoval poměry ve straně. Dá se tedy říci, že už se netajil vůbec se svými názory a naprosto veřejně dal najevo, co si myslí o vedení Lidovců?
16: Ano, já bych v téhle souvislosti ještě zmínil jednu věc, když v roce 87 se konal sjezd Československé strany Lidové, tak vlastně už tam se pokouší v uvozovkách o něco, co tehdy představitelé strany vnímali jako jakýsi pokus o odboj, protože on právě otevíral tu diskuzi o reformě této strany, kdy ta představa reformy v dané době byla taková, že ta strana má být více samostatná v rámci toho politického systému Národní fronty a více vlastně akcentovat to, že je to strana křesťanská. Proto také Richard Sacher byl ve skupině, která se jmenovala Křesťané pro přestavbu, což bylo vnímáno jako opoziční skupina, ale upřímně tím, že byl vlastně už nastartován právě ten takzvaný proces přestavby, který začínal v Sovětském svazu v souvislosti s Gorbačovou érou, tak vzhledem k tomu, že použili tenhle ten termín, tak byli dost obtížně jakoby polapitelní a potrestaní, protože ta přestavba se začala v Československu skloňovat ve všech pádech.
4: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
17: Dnešní Portréty věnuje historik Michal Pér Richardu Sacherovi. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Vstupujeme do listopadu 1989. Máme zde tedy reformně naladěné zástupce Lidovců, mezi nimi Richarda Sachera. Není asi náhodou, že právě na něj tedy se obracejí pořadatelé mítinku na Václavském náměstí. 23. listopadu 1989 tam vystupuje právě Richard Sacher s následujícím prohlášením.
18: V situaci, kdy statisíce lidí pochodují Prahou, kdy my občané bojujeme za svobodu a demokracii, vedení Československé strany Lidové nedokázalo v této kritické chvíli ani včas zaujmout politické stanovisko k 17. listopadu, natož vyjít do ulic Prahy. Krčí se na sekretariátu ústředního výboru a dnes už vědí, že nestačí mít jen důvěru mocné a velké strany, ale především vlastních členů strany. V tomto politickém pohybu ztratilo vedení Československé strany Lidové jakýkoliv nárok na to stranu dále vést. Stávající vedení nás vyhazovalo ze zaměstnání, hrozilo, špehovalo, poštvalo na nás bezpečnost, na vlastní lidi. Obstáli jsme. Vznikl obrodný proud. Žádáme, aby vedení strany okamžitě odstoupilo jako neschopné stranu vést. Vyzýváme vás, všechny členy Československé strany Lidové z místních, okresních a krajských organizací z Václavského náměstí, abyste se připojili k požadavkům občanského fóra, s nimiž se obrodný proud ztotožňuje. Nemáme auta, nemáme peníze, nemáme rozmnožovací stroje a přesto vítězíme, protože máme pravdu.
17: Přání Richarda Sachera, aby došlo ke změnám ve vedení Lidové strany, bylo tedy vyslyšeno vlastně 4 dny po tomto projevu. 27. listopadu 1989 dochází k výměně stranických špiček a Richard Sacher se stává ústředním tajemníkem Československé strany Lidové. My můžeme hned pokročit k další ukázce, protože ta asi demonstruje rychlost a vůbec tempo těch změn, ke kterým tehdy docházelo. V roce 2010 Richard Sacher vzpomínal v rozhovoru s Pavlem Žáčkem pro časopis Paměť a dějiny, co se někdy na přelomu listopadu a prosince 89 dělo.
18: Václav Havel si mě v občanském fóru všiml při nějaké diskusi. Oni v nás viděli zástupce politické síly, která se od samého počátku přihlásila k zásadním změnám. K něčemu jsme se vyjadřovali a diskutovalo se až do půlnoci. Už jsem držel ruku na klice, když mi Havel řekl, počkejte, počkejte, nechtěl byste být předsedou vlády? Zaskočilo mě to a on svou otázku zopakoval. Odpověděl jsem, že ne. On mě vybídl, abych si to rozmyslel. Podobné ambice jsem vůbec neměl. Pro mě bylo tehdy důležité, aby se naše strana očistila od bolševických zjevů, aby zastupovala politicky se angažující křesťany a vymanila se z rukou lidí podlézajících Národní frontě, komunistům a estébákům. A najednou taková nabídka. V noci jsem o tom přemýšlel. Říkal jsem si, že systému moci a vládnutí rozumí pouze Štrougala jeho svita. A tak jsem druhého dne přišel do Občanského fóra a nabídku odmítl. Tenkrát proti mě vystoupil i Bohuslav Kučera z Československé strany socialistické. Byl jsem docela rád, protože jsem se chtěl plně věnovat své partaji. Vyvinulo se to nakonec tak, že jsem vedl jednání o zastoupení lidové strany v Čalfově vládě.
17: Když se tady tak dozvídáme, že Richardu Sacharovi bylo nabízeno poměrně významné křeslo premiéra, kým on vlastně v tom listopadu 89 byl? Pokud jsem pochopil, tak v té lidové straně už nepůsobil jako placený funkcionář, protože v jednom rozhovoru říkal, že 17. listopad sledoval co by právník pražského stavebního družstva Instav.
16: Přesně tak. Richard Sacher totiž za své aktivity, v podstatě opoziční aktivity vůči tomu národně frontovnímu vedení, byl v roce 88 propuštěn z aparátu Československé strany lidové. To jeho propuštění vyvolalo velké diskuze uvnitř strany. Richard Sacher se proti tomu propuštění bránil. Nicméně však vedení Žalmanovské si toto propuštění prosadilo a Richard Sacher ztratil svoji existenci ve smyslu zaměstnání. Nicméně to Richarda Sachera nezastavilo a naopak možná ještě s větší intenzitou se podíval na budování toho obrodného proudu, které už před 17. listopadem se sešlo v říjnu 1989 v pražské kavárně Savarin, kde byly formulovány požadavky tohoto obrodného proudu a události potom 17. listopadu, jenom ten proces emancipace obrody lidové strany vlastně jenom urychlili. A Richard Sacher díky tomu, že byl klíčovou postavou tohoto proudu spolu s Josefem Bartončíkem a dalšími osobnostmi Bohumila Svobodu, bych mohl jmenovat, nebo potom pozdějšího dlouholetého lidoveckého poslance Karase, který byl rovněž význačnou postavou tohoto směru, tak tito lidé potom vedli svého druhu revoluci uvnitř této strany. A Richard Sacher potom se účastnil těch veškerých jednání, které probíhaly na půdě rodícího se Občanského fóra.
17: V té ukázce Richard Sacher vzpomínal, že když tedy nepřijal funkci federálního premiéra, tak alespoň vyjednával o tom, kteří lidovci budou zastoupeni v Čalfově vládě. Tady je taková zajímavost. 10. prosince je vláda Mariana Čalfy jmenována. Richard Sacher tam získává pouze tedy funkci ministra bez portfeje a ministrem vnitra se stává až koncem roku, 30. prosince. Proč je tam to 20-denní prodlení?
16: Oni se vedli vlastně diskuze přirozeně, co se bude dělat s tímto klíčovým ministerstvem, kdy ministerstvo vnitra bezesporu bylo jedno vlastně z nejdůležitějších ministerstv v celé té vládě. A na jedné straně se už jaksi objevovaly názory že by to měl vést Richard Sacher. Na druhé straně byl názor, který, myslím, tehdy vycházel i hodně od tehdejšího premiéra, že Richard Sacher naopak nemá být tím ministrem vnitra, a byla tady myšlenka, že to ministerstvo vnitra právě pro svůj jaksi význam, že bude spravováno, tak říkajíc, kolektivně, kdy premiér měl být jedním ze členů spolu s Walterem Komárkem, kteří budou spravovat tohle ministerstvo, ale přirozeně nebylo to vůbec jaksi reálné a možné, a ta nutnost, aby byl prostě někdo opravdu pověřen vedením toho ministerstva, tady čím dál tím více zaznívala, a nakonec to rozhodnutí padlo tedy na Richarda Sachra.
17: Na začátku pořadu jsme říkali, že to klíčové, co chtěla nová politická reprezentace, bylo především zrušení Státní bezpečnosti. Pro Richarda Sachra to byl samozřejmě velmi složitý úkol. On později vzpomínal, že celý první měsíc své práce na ministerstvu nikdy před svými podřízenými nemohl vypustit z úst, že se chystá Státní bezpečnost zrušit, a všem pouze sliboval, že uvidí, co by se dalo dělat. Klíčový den přišel 31. ledna 1990, kdy byl vydán rozkaz, na jehož základě byly k 15. únoru zrušeny všechny centrální útvary Státní bezpečnosti. Rozhlasové noviny 1. února 1990 hovoří Richard Sacher.
19: Vážení spoluobčané, po zrušení útvaru takzvaného vnitřního zpravodajství jsem dnes svým rozkazem zrušil i zbývající složky Státní bezpečnosti. Od 9. hodiny dnešního dne probíhá odebírání soukromých a služebních zbraní. Toto bude ukončeno zítřejšího dne v 15 hodin. Současně jsou odebírány i služební průkazy. Náčelníci jmenovaných útvarů zabezpečí, aby podřízení příslušníci v době zákonem stanovené pracovní doby byli k dosažení v místech trvalého bydliště tak, aby se na vyzvání mohli bez prodlení dostavit na pracoviště. Zítra odpoledne budou zapečetěny trezory s písemnostmi i celé místnosti.
17: Když tak poslouchám, byla to určitě velmi revoluční doba, minimálně tenhle projev o tom svědčí. Richardu Sacherovi ale potom po létech bylo velmi často vytýkáno, jakým způsobem Státní bezpečnost zrušil, jak se údajně nepostaral o svazky Státní bezpečnosti, které byly vedeny na mnoho různých lidí za ta léta 1948 až 89. Dokonce se objevují taková prohlášení, jako že třeba Richard Sacher byl největší záhadou nebo největší prohrou Občanského fóra. Jak hodnotit to poměrně krátké období, kdy byl Richard Sacher ministrem? On byl jim pouze do prvních svobodných voleb do června 1990. My si nakonec pořadu ještě dáme jakési jeho vlastní zamyšlení, jeho vlastní reflexy, ale z pohledu historika, jak se na to podívat?
16: Víte, pane redaktore, my si musíme uvědomit jednu zásadní věc, že Richard Sacher, když se stal tím ministrem vnitra, tak on jako člověk tam přicházel v podstatě do svého druhu nepřátelského prostředí a on neměl v podstatě o koho se opřít, když tam vstupuje. Dneska, když se někdo stane ministrem, tak už zpravidla přichází na ministerstvo se štábem svých poradců a spolupracovníků, kteří mu pomáhají formulovat jeho politiku, ale Richard Sacher nikoho takového neměl. A ono je asi velmi snadné, jak si dneska po letech hodnotit, co se mělo udělat jinak a lépe. Já těm kritikám rozumím, ale trošičku bych před nimi varoval, protože je zapotřebí se vžít do té situace, kdy Richard Sacher přicházel na to ministerstvo a musel řešit prostě řadu velmi nevděčných úkolů, a bezesporu likvidace Státní bezpečnosti byl jedním asi z největších a nejnevděčnějších úkolů.
17: Kdybychom potom měli už jenom velmi heslovitě dovyprávět příběh Richarda Sachra, v červnu 1990 byl znovu zvolen za KDU-ČSL do sněmovny lidu, ale setrval tam pouze do voleb v roce 92. Dokonce se jeden čas spekulovalo o jeho možné kandidatuře na prezidenta po odstoupení Václava Havla, ale on sám prohlásil, že se nikdy proti Václavu Havlovi nepostaví. V roce 92 byl vyloučen z KDU-ČSL kvůli tomu, že se účastnil akcí komunistické strany a levého bloku a dokonce vystupoval ve volebních spotech těchto levicových stran a od roku 92 už působil jenom jako podnikatel. Ještě v roce 2000 se pokoušel vrátit do politiky jako kandidát za ČSSD do Senátu, ale ani to se mu nepodařilo. Zemřel v únoru 2014 v Červeném Kostelci, bylo mu 71 let. A na závěr tedy slíbená ukázka. V roce 2010 sám Richard Sachr hodnotil své krátké fungování ve funkci ministra vnitra takto.
18: Jako první nekomunistický ministr vnitra ze země pod vlivem Sovětského svazu jsem ukončil špionážní činnost proti zemím západní Evropy a Spojených států amerických, navázal oficiální kontakty s ředitelem FBI, CIA a s dalšími bezpečnostními složkami v Evropě, změnil smlouvu s KGB, vyloučil politickou spolupráci a předávání získaných technologií do Sovětského svazu, což byla podmínka Američanů. Vytvořil jsem podmínky pro import embargovaných technologií ze Spojených států, zrušil útvary státní bezpečnosti, jejím příslušníkům nechal odebrat služební a soukromé zbraně, zahájil očistu bezpečnostního aparátu. Aby bylo zabráněno případné konfrontaci občanů, bylo od obyvatelstva staženo 32 tisíc kusů kulových zbraní. Položili jsme základy pro vybudování nově koncipovaného ministerstva vnitra, novelizovali řadu zákonů a předložili návrhy nových právních norem, zpřístupnili archiválie o politických procesech z 50. a 60. let, zorganizovali první svobodné volby po 40 letech a tak dále.
17: Možná bych ještě dodal, že ministerstvo vnitra pod Sachrovým vedením mělo také na starosti první návštěvu papeže v Československu na jaře roku 1990. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Michal Pér. Michal, děkuji vám, naslyšenou.
16: Naschledanou.
17: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.
20: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
17: Devadesátkové léto na Plusu se dnes zabývá státní bezpečností a to bude tedy i téma reprízy pořadu Jak to bylo doopravdy. O reformě, proměně a zdánlivém zániku československé státní bezpečnosti hovoří se svým hostem Ivana Chmel-Denčevová.
21: Devátého června 1989 brzy ráno jsem byl na svém pracovišti poblíž Kolína obklíčen pěti vozy s příslušníky STB a VB se psy a samopaly. Pracoval jsem tehdy spolu s několika chartisty jako čerpač pitné vody. Byli jsme samozřejmě neustále pod dohledem státní bezpečnosti. Atmosféra jara 1989 naznačovala, že se bude vládnoucí moc snažit o zastrašení občanů. Báli jsme se, že nás třeba obviní z otravy pitné vody nebo nějaké sabotáže. K něčemu podobnému pak v mém případě skutečně došlo. Byl jsem zatčen a obviněn z nápomoci k trestnému činu účastenství na záškodnictví.
22: Vzpomíná Jakub Dubský. Jeho příběh měl další následující prazvláštní peripetie, které souvisejí s otázkou tématem dnešního Jak to bylo doopravdy. Bylo vnitro po listopadu 1989 v rukou demokratických sil? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jak představit Jakuba Dubského? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Pavla Žáčka.
23: Je to syn socioložky Ireny Dubské a filozofa Ivana Dubského.
0: A bylo tam určité propojení velmi silné do zahraničního pilíře opozice ke Zdeňku Mlynářovi, protože ona byla také jednu dobu manželkou Zdeňka Mlynáře. Proto tato kauza kriminalizace opozice byla zaměřena na jeho osobu, na to, že byl vytipán jako určité slabé místo v rámci opozice.
22: Zdeněk Mlynář se svou manželkou Irenou Dubskou v té době žili v Rakousku. Byli obětí estébácké akce a sanace. A tam se samozřejmě také Zdeněk Mlynář profiloval jako představitel československého exilu. Mohlo právě to být tím pomyslným červeným hadrem pro komunisty v Československu?
0: Já se domnívám, že Státní bezpečnost, která měla také za úkol ovlivnit a rozbít to spojení mezi domácí opozicí a zahraničí, tak si našla vlastně Jakuba jako osobu, přes kterou posílala signály právě k Mlynářovi a k jeho manželce, a tím našla nový komunikační kanál, tím také zabránila nějakému většímu působení politickému Zdeňka Mlynáře směrem do Československa.
22: Jakub Dubský byl od onoho červnového zatčení ve vazbě. Změnilo se to po 17. listopadu roku 1989?
0: Tak ta situace se změnila úplně dramaticky. Ten tlak vlastně vznikajícího občanského fóra a nakonec celé veřejnosti na Státní bezpečnost, na komunistickou justici, na komunistické vedení byl obrovský, takže oni museli politické vězně všechny propustit. A to se stalo jakoby v Dubskému. Nemůžeme prostě říci, nakolik v tom hrál roli nějaký přínos osobní Zdeňka Mlynáře.
22: Přesto on byl ještě v lednu ve vazbě a údajně dle vzpomínek musel zasáhnout sám Michail Gorbačov, spolužák ze studií právě Zdeňka Mlynáře. A pak přichází taková zvláštní situace, kdy bylo z velmi důvěryhodných míst v roce 90 Jakubu Dubskému doporučeno, aby odcestoval z Československa. On odejel do Rakouska. Souviselo to ještě s tím, že Státní bezpečnost, nebuďme naivní, přišla o své pozice?
0: Já si myslím, že tam hraje roli určitá obava. My jsme nebyli schopni identifikovat, a nikdo z nás, ani ze špiček opozice, kteří se dostávali vlastně do vysokých státních funkcí, tak jsme nebyli schopni identifikovat, jestli je Státní bezpečnost paralyzována nebo není. Jestli je nebezpečná, jestli třeba nějaký jedinec nebo nějaká skupina nemůže udělat nějaký útok třeba na život někoho, jako byl on, a proto zmizel mimo republiku.
22: Nám se může dnešním pohledem zdát, že prostě 17. listopadu vyšli studenti a pak, že to šlo ráz na ráz, skončil ústřední výbor, objevil se prezident Václav Havel, který byl ještě komunistickým parlamentem zvolen. Ale jak víme, nebylo tomu tak. Ladislav Mrklas je autorem textu Transformace politického systému a z něj je také následující citace.
1: Specifickou úlohu v rámci komunistického režimu sehrávaly ozbrojené složky. Armáda, policie, vězeňská služba a stranické milice. Policie byla organizována po sovětském vzoru a ve spolupráci se sovětskými poradci. Již v roce 1945 byl ustaven Sbor národní bezpečnosti, skládající se ze dvou složek. Veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti. Ta fungovala jako politická policie. Její význam dosáhl vrcholu po únoru 1948, kdy se podílela na mnoha justičních vraždách. Šlo o nejobávanější součást represivního aparátu. Metody vyšetřování praktikované STB si nikterak nezadaly s metodami, které mnozí postižení znali již z dob nacistického režimu.
22: Byli se nastupující demokraté a představitelé do té doby opozice vědomi, že pro řízení státu je naprosto zásadní, aby řídili a ovládali ozbrojené složky a především Státní bezpečnost?
0: Já jsem přesvědčen, že tomu tak bylo, že si toho vědomi byli. Ta obava, strach, zejména ze Státní bezpečnosti, do které nikdo nevěděl, byla obrovská. Na jednu stranu trošku s tím měli zkušenost 68. i z řad opozice. Ty se snažili vlastně ovládnout tu Státní bezpečnost, a na stranu druhou opozice, řekl bych ta mladší, která měla se Státní bezpečností zkušenost nějakou drastickou, třeba při mlácení, při výsleších, při vyvážení za Prahu a podobně. Čili obavy zde byly, a teďka ta základní otázka byla, jakým způsobem ji paralyzovat, jakým způsobem ji rozložit, jakým způsobem ji dostat pod kontrolu. A z toho vznikly problémy, které se táhly až do voleb roku 1990. Byl tam dosazen ministr vnitra Sacher, který vlastně neměl nikdy žádnou zkušenost. Pro Václava Havla jako nastupující nového prezidenta to bylo velmi dramatické vybrat si někoho z Lidové strany, a on také hledal cestu, co dělat. Vlády mu tam dali česká i slovenská náměstky podle politického klíče, on s nimi nemohl nic dělat. Oni mnohdy věděli o tom aparátu díky své minulosti z 60. let více než on. Dostal se okamžitě do konfliktu a chtěl využít některé ty normalizační bezpečáky proti těmto náměstkům, třeba z rad bývalé státní bezpečnosti. A tam nastal problém.
22: Pokud se ale vrátíme ještě bezprostředně do dnů listopadu a prosince 1989, tak připomeňme si, skartace nařízená tehdejším náměstkem ministra vnitra Lorencem, ten měl právě v gesci státní bezpečnost, a připomeňme si také pověstné pálení dokumentů estébáky, kteří byli prokazatelně v konkrétních situacích u toho přistiženi. Ve východním Německu lidé dobili služebny Stasi a okupovali je. Z jakého důvodu něco takového nebylo u nás?
0: Pravděpodobně v úzovkách naštvanost naší společnosti nebyla tak velká jako v bývalém východním Německu. A prostě my jsme udrželi legitimitu těch úřadů natolik, že jsme nepřekročili ty Prahy a nešli do těch úřadoven. Ta největší kritika třeba proti státní bezpečnosti byla vedena, formulována bývalými agenty státní bezpečnosti. O nich v té době pochopitelně nikdo nevěděl, že byli agenty. Takže u nás byl takový, jako bych řekl, názorový guláš, a proto jsme nešli cestou jednoznačnou bezprostřední, jako třeba východní Němci.
22: Opravdu to v onom pomyslném názorovém guláši, jak dané období nazval doktor Pavel Žáček, nebylo jednoduché. Potvrzuje to i text z knihy Česká cesta ke svobodě. Autorem je publicista Petr Maximilián Husák a popisuje jednání a výsledek jednání mezi prezidentem Václavem Havlem se členy vlády a zástupci občanského fóra z prosince roku 1989. Tématem bylo, jak získat a řídit ministerstvo vnitra.
1: Jedním z kompromisů byl politický obchod, že ministerstvo vnitra bude dočasně řídit politický triumvirát premiéra a dvou prvních místopředsedů vlády, Marian Čalfa, Walter Komárek a Jan Čarnogurský. Žádná z těchto revolucí zaneprázdněných osob však ve skutečnosti ministerstvo neřídila. To zůstalo pod vlivem náčelníka státní bezpečnosti, bývalého náměstka ministra vnitra, generálporučíka Aloise Lorence. Ten hned začátkem prosince pochopil, že režimu odzvonilo, a vydal rozkaz ke zničení všech dokumentů, které by mohly svědčit o zločinné úloze státní bezpečnosti.
22: Byl to dobrý kompromis?
0: Především byla zahájena diskuze o reorganizaci ministerstva vnitra. 21. prosince byl odvolán ten klíčový hybatel státní bezpečnosti a celého ministerstva vnitra, náměstek Lorenc. Byly zastaveny odposlechy na celém území republiky. Byla rozpuštěna zpráva vyšetřování státní bezpečnosti, paradoxně jenom z toho důvodu, že jako jediná měla v názvu tu státní bezpečnost, kdežto ostatní zprávy ještě nějakou dobu vydržely až do ledna 1990. Podnikla se celá řada kroků, které znejisťovaly aparát státní bezpečnosti, který reagoval, a jeho činovníci na úrovni náčelníků zpráv navrhli novou reorganizaci státní bezpečnosti, kterou právě protože toho ministra ale na vládě neměli, skoro neuspěli. A to byl začátek konce.
22: A dodejme, že také byli estébákům odebrány služební průkazy, byli odzbrojeni, byli doma, to znamená překážka v práci, to známe i dnes, a čekali je prověrky.
1: Cílem prověrek bylo rozstřídit příslušníky státní bezpečnosti na tři skupiny. Tu, která smí sloužit v nových tajných službách, tu, která bude zařazena k policii, a tu, která musí odejít. Protože občanské a prověrkové komise působily každá zvlášť, zcela decentralizovaně, bez řízení a bez metodologické přípravy, byly výsledky neobyčejně různorodé a v jednotlivých krajích nespolehlivé.
22: Konstatuje Petr Zeman ve své studii k transformaci zpravodajských služeb a pokračuje.
1: Není účelné uvrhnout jednotlivé příslušníky do bezvýchodné sociální situace. Je třeba rozlišovat jednotlivé útvary staré tajné služby. Některé dělaly to, co bude dělat i služba nová. V úplně prvé fázi se však stěží dá obejít bez použití bývalých příslušníků padlého režimu. Těmto příslušníkům je třeba přislíbit například 5 let hájení, do kterých nejpozději budou nahrazeni a poté štědře vyplaceni. Slib samozřejmě garantovat a splnit.
0: Dokonce do čela některých útvarů se dostali bývalí agenti státní bezpečnosti, což mělo potom velmi silný vliv i na hru se svazky státní bezpečnosti na úrovni ministra vnitra, později předsedy vlády Vladimíra Mečera. Takže byla to velmi složitá situace. Ty komise jednotlivé neměly k dispozici veškeré materiály. Oni třeba pracovali s personálními nebo kádrovými spisy, ale nevěděli, co operativně ti lidé dělali, pokud jim to sami na sebe nepráskli. Protože ty vazby mezi důstojníky státní bezpečnosti, mezi tím aparátem, ať už politickým nebo operativním, a komunistickou stranou byly velmi silné. Už jenom to, že byli členy komunistické strany a skládali už ty i uvnitř strany, bylo nebezpečné a určitě se nechtěli té pozice vzdát. Oni to brali jako, že to prohrali. Oni byli šíleně naštváni například na Václava Havla, že on je jako buržoazník porazil a stal se i jejich prezidentem.
22: Jak celou atmosféru a celé toto rozhodování ovlivňovala skutečnost, že zaprvé stále v Československu byla okupační vojska, jedna ze zásadních věcí, ozbrojené lidové milice, byly to ty další, řekněme, rizikové faktory, které už si také dnes třeba ani neuvědomujeme?
0: Samozřejmě všechno, co se dělo od 17. listopadu až do poloviny roku 1991, kdy poslední voják sovětské okupační armády opustil Československo, tak se vnímalo, že zde máme za zády cizí sílu, která samozřejmě měla své bezpečnostní složky. Tady byly útvary KGB při posádkách té střední skupiny sovětských vojsk, byla zde GRU, byly zde další složky, které sami bez kontroly našich orgánů, bez spolupráce s našimi orgány pracovali i proti zájmu Československa a vlastně nadcházejících našich západních partnerů.

0: Jednou ze snách, jak vyčistit celou situaci a nahradit tehdejší kontrarozvědku, bylo zřízení úřadu na ochranu ústavy a demokracie v únoru 1990. Jaký byl jeho účel a splnil ho?
1: Měl to být takový prvek transformační. Já myslím, že se v té době nikdo nedomníval, že to bude definitivní podoba naší nové zpravodajské služby, té kontrazvěrné, která měla chránit vnitřní bezpečnost vlastně Československa. Byli konfrontováni s těmi skartacemi, čili zjistili, že vlastně řada spisů svazku byla zničena, nebo aspoň údajně zničena, a že musí své souboj s podřízenými ministra Sachera, bývalými normandskými bezpečáky, kteří měli na starosti tu centrální lustrační evidenci, ten centrální archiv, a tam vznikly aféry, které ohrozily a které dosahovali až k prezidentovi Václavu Havlovi před volbami.
0: 5. duben roku 1990 právě tehdy ministr Sacher dává návrh na odvolání náměstků a poskytnul toto zdůvodnění.
2: Po dobu mého působení v rezortu jsem zjistil, že ředitel Úřadu na ochranu demokracie a ústavy Zdeněk Formánek nechal lustrovat celé soubory osob a zjišťovat, kdo je kdo, či zdali má s ministerstvem vnitra spojení. Když jsem zjistil, že chce také lustrovat poslance federálního shromáždění a zjišťovat, kdo je v jakém vztahu k ministerstvu vnitra, řekl jsem tak a dost. Všechny lustrace a jejich výstupy z mého rezortu byly prováděny mimo mé vědomí. Proto jsem všechny karty a svazky vztahující se k poslancům nechal zavřít do trezoru.
0: Co tím ministr Sacher sledoval?
1: Kromě toho, že to opravdu byl osobní a věcný souboj s náměstky, které on nechtěl, kteří byli za obrodu a tak dále, tak on vlastně se pustil do souboje, který se týkal lustrací agenturní sítě. Protože už v lednu 1990 jako člen vedení Lidové strany věděl, že z popudu například předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka právě ta nová kontrazvědka, její nový ředitel, lustruje, protože to po něm chce předseda české vlády, to po něm chce předseda federální shromáždění. A tady se střetly zájmy toho, že za to nese odpovědnost ústavní ministr vnitra, který má pod sebou ty normandeční, jak já jim říkám, bezpečáky z části dokonce příslušní státní bezpečnosti, a zároveň, že někdo jiný chce mít výstupy a kontrolu nad nimi, a tady se to prostě střetlo a byl z toho obrovský politický souboj.
0: A ten souvisel také s tím, že již 30. března bylo vydáno prohlášení občanské a prověrkové komise. Souviselo to s následující schůzkou prezidenta Václava Havla a představitelů této komise, kterými byli Jan Urban a Ladislav Lis. Následovalo setkání v Lánech a výstup byl, nechť celou záležitost prověří korektní disident Ladislav Hejdánek. A ten poté ve své zprávě uvedl.
3: Ministr Sacher neučinil celou řadu důležitých opatření nutných pro rychlé a spolehlivé přebudování svého úřadu, jak struktur, tak orgánů samotného ministerstva. Pokud jde o pracovníky ministerstva, proti kterým má ministr největší výhrady, nabyl jsem dojmu, že většina výtek je neoprávněných, že nepředstavují pravé důvody, proč mají být zbaveni funkcí. Nabyl jsem přesvědčení, že chyby ze strany doktora Sachra jsou závažnější. Chyby druhé strany mají nesouměřitelně menší význam a v žádném případě nemohou být interpretovány jako ohrožující koncepci bezpečnosti státu.
0: Sachergate, právě tak se celá událost nazývala, měla tedy výstup podle Ladislava Hejdánka, že ministr vnitra Sacher byl tím, řekněme, padajícím?
1: Je to tak. Dělal jsem rozhovor ještě před smrtí s ministrem Sachrem, a on mi ze svého archivu ukázal dopis od Václava Havla, psaný vlastnoručně Václavem Havlem, kde mu píše: omlouvám se, zítra se budu muset postavit proti tobě jako proti ministrovi vnitra. Občanské fórum mě zatlačil do kouta. Prosím tě, braň se, odkazem na jejich 50. léta, já se pak za tebe zase postavím. Ukazoval mi tento vlastnoruční dopis, kdy vlastně on podpořil ministra vnitra v té situaci, kdy jsme smířili k prvním svobodným volbám a kdy se opravdu to týkalo nikoliv pouze ministra vnitra, ale jak je vidět i postavení prezidenta republiky a jeho vztahu hlavní politické síly Občanského fóru.
0: Jak to dopadlo?
1: Takže ministr vnitra Sacher vydržel až do voleb, byť se dostal do opravdu silné opozice vůči Občanskému fóru, a ten jeho politický souboj pokračoval pochopitelně po volbách, nicméně stabilita vydržela až do těch klíčových voleb na začátku června 1990.
0: Kdo tedy vyhrál pomyslné první kolo boje o vnitro?

0: demokratických principech právního státu. To jest mimo jiné postavit je pod parlamentní kontrolu.
1: Těmito slovy vzpomínal Jan Ruml, který se stal u ministra Sachra o ním náměstkem s tímto úkolem. Nastoupil poté, co jeho předchůdci byli odvoláni. I to byla cesta k tomu, jak se doklopítat k prvním svobodným volbám v červnu roku 1990. Klíčová otázka ale je, jestliže měl tento úkol, nově jmenovaný náměstek, dostat zpravodajské služby pod parlamentní kontrolu, znamená to, že předtím pod žádnou nebyli?
2: Opravdu, jak státní bezpečnost, tak vojenská rozvědka, případně další odnože mocenského komunistického, postkomunistického aparátu, které zpravodajsky pracovali, neměli žádnou kontrolu. My jsme vytvářeli podle vzoru některých západních zemí ten model bezpečnostní ochrany Československa.
1: Znamená to, že tam bylo pomyslné rejiště lidí, kteří chtěli lustrovat, schovávali materiály, někteří je skartovali, někteří měli informace, kterými mohli vydírat jiné lidi, chodili k prověrkám a vlastně se nevědělo, kdo v podstatě jaký zájem ve skutečnosti má. Vzpomeňme si i na jména lidí, kteří měli být třeba generálními prokurátory, zdáhli se jako osvědčení disidenti, úctyhodní disidenti a najednou se zjistilo, že byli spolupracovníky třeba státní bezpečnosti.
2: Já bych tam přidal ještě kategorii mladých představitelů disentu, kteří šli do bezpečnostních složek. Ještě vlastně v první polovině roku 1990 absolvovali některé zahraniční zpravodajské kurzy, aby museli ty složky, až se střetli s těmi zasloužilými představiteli, čili to byla velmi složitá situace. Byl to také souboj lidí, kteří se učili teprve to řemeslo. To není jednoduché řemeslo, pochopit veškeré niance, jak to funguje, jak se pracuje. Skoro bych řekl, že ten, kdo na sebe udal více informací nebo na své kolegy, tak mohl ve funkci zůstat. Ten, kdo to bral jako tak, že kromě toho, že teda tam byly i ideologické důvody, že jako komunista nemůže těm novým vítězům něco sdělovat, tak ti většinou vypadli, ti většinou odešli. Ale ti, co se byli schopni a ochotni podělit, tak pokračovali a někteří z nich tam vydrželi dlouhou dobu. A je samozřejmě otázka, nakolik se změnili demokraty, každopádně sloužili vlastně novému režimu.
1: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, bylo vnitro po listopadu 1989 v rukou demokratických sil? A stejná otázka také pro hosta pořadu, kterým je historik dr. Pavel Žáček.
2: Domnívám se, že bylo pochopitelně postupně, ovšem v rukou osob, které nevěděli, co mají dělat, neznali ten bezpečnostní aparát a dlouhou dobu řešili otázky personální, transformace, vyloučení politické činnosti na půdě ministerstva vnitra. Příliš dlouhou dobu pronikali do toho, co to znamená řešit bezpečnost úrovně politické, to znamená z úrovně vedení ministerstva vnitra.
1: Je stále velkou neznámou, kde se mohou nejrůznější materiály údajně skartované nacházet?
2: Domnívám se, že ještě najdeme, že budeme překvapeni, některé materiály se objevují dokonce v pozůstalostech bývalých příslušníků státní bezpečnosti, že to jejich příbuzní vlastně podědí to, co si odnesli ze svých pracovišť domů. Nicméně můžeme třeba pátrat i zahraničí, protože ta penetrace strany zpravodajských služeb západních, ať už americké nebo jiných, byla taková, že se někteří ti příslušníci chtěli vykoupit těmi materiály, těmi originály. A předpokládám, že jednou, až pomine ta jejich brzantnost, tak, že s nimi budeme v archivu normálně seznámeni.

0: Devadesátkové léto na plusu.
1: Atmosféru ledna roku 1990 a toho, jak byla tehdy vnímána státní bezpečnost, připomene malá ukázka z pořadu Hlasy a ohlasy z domova, který vysílalo mnichovské rádio Svobodná Evropa 17. ledna 1990. Zazněl tam následující příspěvek.
2: V našem posledním pořadu jsme vás informovali o nebezpečné, trapné a ponižující činnosti příslušníků státní bezpečnosti v hotelech, především pro návštěvníky ze zahraničí. Mezitím jsme dostali další zprávu, jak se tento problém vyvíjí. Vyšetřovatelé městské prokuratury a příslušní technici navštívili na žádost občanského fóra státního podniku ČEDOK 10 pražských hotelů. Důvodem jejich návštěvy bylo vyšetření činnosti státní bezpečnosti v těchto podnicích a prohlídka vybraných pokojů vybavených speciálními odposlouchávacími přístroji.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Znovu se o státní bezpečnosti hovořilo v pořadu Hlasy a ohlasy z domova na Svobodné Evropě 27. ledna 1990.
2: Ve čtvrtek v 15 hodin došlo před okresní správou veřejné bezpečnosti v Hodoníně k demonstraci občanů. Delegace předala majorovi Štětkovi petice většiny místních podniků, závodů a škol tamního okresu. Jednoznačně se v nich žádá zrušení státní bezpečnosti. Na začátku demonstrace bylo přečteno stanovisko Hodonínského občanského fóra, které obsahovalo následující požadavky.
3: Aby byli okamžitě všichni příslušníci státní bezpečnosti na okrese odzbrojeni, byly jim odebrány služební průkazy, jejich kanceláře zapečetěny a byl jim zakázán vstup do budovy. Uveřejnění seznamů příslušníků státní bezpečnosti na okrese a pokud už někteří u státní bezpečnosti nepracují, zveřejnění, kde pracují a kdo je platí. V Hodoníně považují splnění požadavků za nezbytné k vytvoření zpětné vazby kontroly občanské veřejnosti nad tím, jak tato složka ministerstva vnitra ještě dnes pracuje, což je běžné v každé demokratické společnosti. Občanské fórum Hodonín uvítá, když se ostatní složky Sboru národní bezpečnosti připojí k jeho požadavkům a podpoří je.
2: Po tomto úvodním projevu mluvčího občanského fóra následovalo krátké vystoupení náčelníka VB Hodonín. Sdělil shromážděným občanům, že mimo jiné zastává i funkci zástupce okresního náčelníka státní bezpečnosti s platností od 18. ledna 1990. Tehdy byl odvolán původní náčelník státní bezpečnosti v Hodoníně a přeřazen na krajskou správu státní bezpečnosti v Brně.
3: Poté následovala diskuse shromážděných občanů, kteří jednotlivě přistupovali k mikrofonu a kladli otázky náčelníkovi veřejné bezpečnosti. Na většinu otázek, které se týkaly jmen příslušníků, jejich počtu, funkčního zařazení a podobně, odpověděl major Štětka, že je vázán služebním tajemstvím. To se setkalo u občanů s nepochopením. Na přímou otázku jednoho ze zúčastněných občanů, zda se chystá ozbrojený puč státní bezpečnosti ve spolupráci s armádou, náčelník odpověděl, že mu nic takového není známo. K požadavkům vysloveným občanským fórem řekl, že nemůže v rámci své kompetence zaujmout stanovisko.
2: Shromáždění občanů zhruba po hodině skončilo a pokračovalo diskusí u kulatého stolu za účasti představitelů občanského fóra a veřejné bezpečnosti, a to v budově jejího okresního oddělení. Občanské fórum vyjádřilo svou podporu té práci příslušníků Sboru národní bezpečnosti, která je opravdu společensky užitečná. Ani tentokrát však nebylo dostatečně odpovězeno na otázky o problematice státní bezpečnosti, jak byly už předtím předloženy na veřejném shromáždění. Proto bylo rozhodnuto, že náčelník major Štětka se dostaví v pondělí 29. ledna na jednání koordinačního centra občanského fóra v Hodoníně, aby tam po konzultaci se svými nadřízenými orgány mohl konkrétně odpovídat na dotazy.
0: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy. Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr. 22 hodin. Český rozhlas

0: Praktičtí lékaři můžou od zítřka předepisovat o 1200 léků více než doteď. Britská vláda navýší rozpočet armády a zahájí její modernizaci. Fotbalisté Norska postoupili do osmifinále mistrovství světa. Zítra bude zaptaženo až oblačno, od západu déšť, místy bouřky, večer se začne vyjasňovat. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Praktičtí lékaři můžou od zítřka nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než doteď. Lidé tak pro některé recepty už nebudou muset chodit ke specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj se to nejvíce dotkne pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna. Takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
0: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber. V přepočtu to je 420 miliard korun. Oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony.
3: Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože jí chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí země stát pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. V dlouhodobém horizontu také hodlá armáda výrazně modernizovat, používat drony i hybridní námořnictvo, tedy bezposádkové lodě řízené umělou inteligencí. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Pražští hasiči stále zasahují u požáru v Písnici. Hoří tam sklad s oblečením. Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče se požár podařilo po 21. hodině lokalizovat. Některé jednotky se vrací zpět na základny a stupeň poplachu se ze třetího snížil na druhý. Požár vypukl okolo 19. hodiny. Podle mluvčího nebylo potřeba nikoho evakuovat a na místě také nebyl nikdo zraněný. Fotbalisté Norska porazili Pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do semifinále mistrovství světa. Vítězný gól dal v 86. minutě Erling Haaland. Za necelou hodinu pak začne zápas mezi Francií a Švédskem. Přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková prodloužila vítěznou sérii na travnatém povrchu na 6 vyhraných zápasů v řadě. V úvodním kole Wimbledonu porazila Australanku Gibsonovou 6-1, 3-6 a 6-2. Česká hráčka pak popsala, jak se po ztracené druhé sadě dokázala zlepšit.
4: No tak snažila jsem si zase trošku víc rozhýbat, protože přece jenom ten druhý set hrála moc dobře z toho středu a bylo to těžké z toho něco udělat. Cítím se dobře, myslím, že jsem si počítala, že soupeřka, že hraje dobře na té trávě a že to nebude lehký zápas, takže jsem byla, že jsem na to také byla připravená a v hlavě prostě jsem to také měla, že prostě může hrát velice, velice dobře.
0: Postoupili i Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Z žen si ve druhém kole zahrají ještě Linda Nosková a Karolína Plíšková. Ta porazila Krajanku Terezu Valentovou 2-0 na sety. Sara Bejlek a Vít Kopřiva vypadli v prvním kole.
5: Bouřky na Jihlavsku a překážky na D1 za Vyškovem. Na Vysočině komplikují provoz silné bouřky, aktuálně na Pelhřimovsku a Jihlavsku. Na dálnici D1 mezi Jihlavou a Měřínem místy vidíme na kamerách i stojící vozidla v odstavném pruhu. Silně tam prší a padají kroupy.
6: Padají tady kroupy, velikosti 5 až 10 cm, stojí tady všude kolem auta. Je to opravdu extrémně nebezpečná situace.
5: Jeďte velmi opatrně a zvolte vhodné osvětlení vozidla. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky. Za Vyškovem západ na kilometru 218 stojí dopravní značení po porouchaném vozidle v odstavném pruhu. A další za Rousínovem směr Brno, tam ještě kamion stojí označený dopravním značením, kilometr 214 a majáky policie, projíždějte opatrně. A na D5 z Plzně do Prahy zpozorněte za Loděnicí. Na 9. kilometru stojí porouchané vozidlo, místo je označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno, je zataženo. V Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a taky ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Libanon, jedno z ohnisek širšího blízkovýchodního konfliktu, se stal domovem novinářky z deníku N, Dominiky Píhové. Proč zrovna Blízký východ a proč zrovna Libanon? Má válka nějaká pravidla a existuje v novinařině objektivita? O tom budeme mluvit v dnešních hovorech Českého rozhlasu Plus. Ahoj Dominiko.
9: Ahoj, dobrý den.
8: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
8: Jak tě, Dominiko, Libanon změnil?
9: Tak já jsem do Libanonu jela s chutí pokračovat ve studiu arabštiny, zlepšovat se v tom pochopení regionu, který na každodenní bázi pokrývám, a vlastně trošku nečekaně, ale možná i trošku očekávatelně mě tam vlastně stihla válka. Ta válka, která je nějakým způsobem odnoží toho většího konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem. Takže samozřejmě to bylo velice intenzivní období, kdy jsem prostě zažívala válku zase úplně jiným způsobem. Já jsem byla zvyklá na to, jak se válka chová a jak zní a jak ve mně rezonuje třeba v Ukrajině, ale už jsem na to nebyla zvyklá někde jinde, někde, kde nejsou žádné kryty, kam se schovat, někde, kde ti nad hlavou bzučí neustále dron, někde, kde azylová nějaká útočiště pro vnitřně vysídlené, prostě ty kapacity nestačí, takže ti lidi spí na ulicích a tak.
8: Mě by zajímala ta první myšlenka, nebo ten první pocit, když teda vypukla válka někde, kde se s tím nepočítala. Co to bylo? Jedu domů? Nebo naopak, protože ty jsi vystudovala vlastně žurnalistiku válečnou ve Velké Británii, tuším, takže ty, to by se trošku, zní to až cynicky teď ode mě, to by se trochu splnil sen v tu chvíli.
9: Je to tak, vlastně já jsem tam byla a věděla jsem, že dává smysl, abych tam zůstávala. Ani jednou mě nenapadlo, že bych odjela. Měla jsem pocit, že je to konflikt, který z nějaké jako principu vzdálenosti, z nějaké té proximity v České republice nebude příliš pokrývaný. Věděla jsem, že je to konflikt, na kterém hodně těch mých teoretických znalostí můžu uvést v nějakou praxi a sama si zkoušet, jaké jsou moje vlastní limity, kam až jsem ochotná zajít pro nějaký příběh, pro nějaké jako pokrytí té situace.
8: A když to teď třeba zpětně hodnotíš, jak ty jsi tedy byla teoreticky připravená a byla to dostatečná teoretická příprava na tu praxi?
9: Zpětně si myslím, že ano, leč samozřejmě tam byly některé momenty, kde já jsem se hodně lekala, nebo jsem měla nějaké jako obavy, hodně toho bylo nového, ale vlastně mám pocit, že nic mnou neochvělo natolik, abych musela zpochybňovat svoji přípravu, nebo to, že jsem přesně tam, kde mám být. Já jsem opravdu měla celou tu dobu té intenzivní toho trvání války pocit, že přesně jsem tam, kde mám být, kde mám stát, kde mám ty lidské příběhy poslouchat, a dělám to pro publikum, které si ty informace z Libanonu zaslouží slyšet a vidět skrze člověka, který je na místě, takže o tom vlastně jsem skoro nikdy nepochybovala, podle mě.
8: Ale pokud vím, tak ty jsi k tomu všemu, k té své přípravě školní, ještě vytvořila vlastní pravidla, jak se budeš v té válce chovat. Můžeš o nich mluvit a bude to souviset, nebo aspoň bych ráda, kdyby to souviselo i s objektivitou novinářskou, což je slovo, které nemáš ráda.
9: Je to tak. Já jsem samozřejmě tím, že jsem strávila prostě 2 roky během studií, přípravou a rozebíráním různých jako válečných konfliktů a toho, jak se pokrývaly v západních médiích, tak jsem měla hodně příležitostí přemýšlet nad tím, jak bych se sama chovala. Potom znova, že jsem jezdila do Ukrajiny už během války, tak to znovu jako pomáhalo posouvat mi nějaké jako limity, určit si. Třeba například pro mě je strašně důležité jako vědět, že v tom konfliktu je rozdíl tam být na 2 týdny jako novinář, je rozdíl v té zemi žít v ten moment.
8: A můžeš říct, jaký rozdíl to je?
9: To bylo pro mě v Libanonu jako hodně důležité, že samozřejmě my z principu té naší práce se často koukáme na lidi jako na příběhy, tak nějak automaticky. Automaticky přemýšlíme nad tím, jak ty jejich zkušenosti, někdy často hrozně bolavé a hrozně jako pichlavé, přenášet k těm našim čtenářům, posluchačům nebo divákům. A já jsem se rozhodla velice brzy, že lidi nechci se k lidem chovat jenom tak, že jsou pro mě jako možným objektem zájmu mých reportáží nebo toho, co dělám. Takže se snažím to třeba docela oddělovat. Odděluju to, kdy jdu za lidmi jako novinářka, jsem v tom velmi transparentní, napřímo s těmi lidmi mluvím, ale když potom třeba někomu pomáhám, dejme tomu na ulici, že za mnou přijde rodina a řekne, my máme teď nějakou těžkost, nemáte $5, abychom koupili plenky, tak já vlastně jako lidsky nemám vůbec žádné zábrany to udělat, ale zároveň to nebude potom příběh, který do těch svých reportáží vložím. A myslím si, že i ta hrana toho, jak moc se angažovat třeba v tom konfliktu, je prostě tenká a musím si to hlídat, já s tím hodně pracuju, hodně to reflektuju, protože každý novinář, který tvrdí, že to na něj nedopadá, když nad ním jako lítají rakety jedné země a přímo ohrožují jeho život, podle mě trošku neříká pravdu, protože ono to na nás doléhá, je to úplně jako jasné, že to na nás doléhá, ale podle mě to, ta naše role veřejná není v tom, že si hrajeme na kovboje, kteří se ničeho nebojí, ale je to v tom, že si tu zranitelnost a tu naší to riziko toho, že budeme mít potom nějaký bias, že budeme mít nějaké jako zkreslení, že si ho uvědomujeme, že si ho pojmenováváme a že vědomě s ním pracujeme. A to já jsem musela dělat celou dobu.
8: My jsme teda kolegyně v Deníku N a před pár dny jsme spolu seděli na naší redakční terase, mluvili jsme o tom, mě až překvapilo, jak přísná ta pravidla si sama pro sebe určila. Protože ty chodíš jako dobrovolnice do jídelny pracovat a já jsem přemýšlela o tom, co já bych v tu chvíli udělala. Já bych udělala z týdelní reportáž a přišlo by mi to strašně zajímavý, samozřejmě s tím, že všichni respondenti by věděli, o co jde v tu chvíli. A ty jsi, to už je za tvou hranicí, proč?
9: Je to tak, já jsem tam díky mým přátelům šla několikrát pomáhat do takové jako komunitní kuchyně, která připravovala jídlo pro vnitřně vysídlené obyvatele a pro mě to bylo vlastně v té horké fázi toho konfliktu místo, které i pro mě bylo jako hrozně důležité. Já jsem viděla najednou přímý dopad nějaké moje práce, že ono to možná některým posluchačům bude znít až zvláštně, ale ono někdy krájet zelí a dávat ho do misek a vědět, že se večer už dostane k nějaké rodině, která potřebuje se najíst, je v něčem mnohem přímější dopad pomoci nebo nějaké jako práce.
8: Připadáš si platná k něčemu.
9: Než ta novinářská práce, protože my tam nikdy ten dopad nemáme. Takže pro mě to bylo místo nějakého bezpečí, nějaké jako sounáležitosti, znova říkám, já jsem v Libanonu nikdy neměla pocit, že jsem tam jako na návštěvě, na reportážní cestě. Já tam žiju, já tam chci
8: tam žít.
9: A je to jako už, je to taky jako posun v tom, jestli si někde na týden nebo na několik měsíců. A zkrátka jsem si řekla, že chci já tam mít ten bezpečný prostor a že zároveň já chci, aby lidé okolo mě měli bezpečný prostor.
8: Takže ty si myslíš, že by se necítili bezpečně, kdyby si jim řekla, můžu tady s váma udělat povídání o tom, jak probíhá práce a komunikace v dobrovolnickém centru?
9: Protože těch novinářů tam chodilo strašně moc, protože to bylo to nízko visící ovoce, každý západní novinář naběhl do té kuchyně a začal mluvit s těmi imigranty, jako jsem prostě já, a začal se jich ptát, a co tady děláte, jak se máte, protože za prvé věděl, že potřebuje arabštinu pro to, a za druhé věděl, že tam je to jako vděčný vlastně jako terč.
8: No já bych si to ovoce utrhla, to teda přiznávám, ale zároveň bych si to fakt ráda poslechla nebo přečetla jako od tebe.
9: Já věřím, že jednou třeba na to ještě nějaká, že ty příležitosti můžou být, ale já jsem se prostě v ten moment rozhodla takhle a je to proto, že já si ty bariéry ráda nastavuju nějak jasně a přesně a zároveň vůbec...
8: Ono by se to taky časem mohlo posouvat, to máš pravdu.
9: Ano. A zároveň já vůbec jako neslyším na to, že protože člověk jde pomáhat třeba někam do kuchyně, že vlastně jako je aktivistický a jestli ještě může být objektivní, já na to nevěřím. Jakože já si myslím, že novinář neumí žít ve váku a samozřejmě musí být nějaké hranice toho, jak moc si zainvestovaná do toho, co se na tom místě děje, ale zároveň nevěřím na to, že tím, že ve svém volném čase se snažím přiložit ruku k dílu a být co k čemu, když tam prostě ty čtvrti bombardují a 1 200 000 lidí je bez domova, že bych tím nějak jako narušovala vlastně ten svůj vlastní kompas, který mám v tom, jak profesionálně nebo jak poctivě tu reportérskou práci v konfliktech dělat, protože ona je specifická tou zranitelností těch lidí, okolo kterých se pohybuješ a všichni jsou tím dotčený. I ti lidi, co krájí tu cibuli s tebou, jsou tím jako dotčený. Jo. Takže já vlastně
8: chráním. I ty jsi tím dotčená. A když mluvíš o vnitřně vysídlených...
9: Je jich pořád strašně
8: pořád
9: moc.
8: To přibývá.
9: Myslím si, že my jsme byli na čísle 1 200 000 a většina z těch lidí se na ten jich vrátit nemohla.
8: Co to s tebou dělá? Teď se vracím k té zranitelnosti, protože ty víš, že to je vlastně... Je to super, krájíš to zelí, ale zároveň víš, že to je prostě vlastně nekonečný boj.
9: Já myslím, že například v Libanonu mě to vlastně ještě nedochází úplně. Jo, jakože mám pocit, že lidé, kteří tam žijí už jako několik let, tak tam opravdu ta bezvýchodnost té situace se nějakým způsobem projevuje a mám okolo sebe spoustu lidí, se kterými o tom můžu mluvit, že vlastně ty konflikty se vrací. Ta politická situace se neposouvá, ta ekonomická situace zůstává tristní. Je to pořád jako, myslím si, že pro mě nová zkušenost, se kterou se učím pracovat, ale ano, uvědomění, že ty jako spíš v teple a pod střechou, zatímco venku je naprostý slejvák a víš, že ty lidi tam v těch stanech nebo pod širým nebem spí na madracích s těma malýma dětma a ty jako nemáš sílu na to, nemáš ani prostředky a vlastně máš i tuhle tu jako to rozhodnutí, že ani ty to nemáš být, kdo jim jako spěchá, teďka běží na pomoc, protože prostě všem stejně nepomůžeš.
8: A vše tam leží s tou igelitkou, v který mají jenom ty základní věci vlastně.
9: Takže jako je to složitý, já jsem se často cítila mizerně, že vlastně teda jako píšu ty články a to je jako super, ale teda tak jako co, že vlastně s tím si myslím, že bojuje každý novinář, který se jako věnuje nějakému tématu, že prostě si přijdeme často jako bezradní a zároveň ti to dává nějaký jako pomáhá ti to zjistit si ta svoje privilegia, připomenout si je a nějak s nima zase jako pracovat, jo, protože já jsem tam furt západní novinářka, která tam jako hledí na konflikt, píše o konfliktu, ale taky tam přicházím ze strašně privilegované pozice.
8: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s novinářkou Deníku N Dominikou Píhovou.
1: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Privilegie. Když přijedeš sem zpátky a vidíš, jak se česká média zabývají Libanonem a celým tím konfliktem regionálním, máš pocit, že jsi přijela ze země, o které vlastně tam nečteš v tu chvíli? Je to posunutý hodně, ta realita?
9: Myslím si, že je zjednodušená a že to dává smysl. Zároveň i já musím říct, že hodně médií se zajímá o to, co se v Libanonu děje, že i mě hodně médií zve, abych o tom mluvila a já jsem vlastně ráda, že se to do toho prostoru dostává. Pořád se samozřejmě bavíme o relativně malé zemi, která se nachází v regionu, který obecně je tak jako v českých médiích pokrývaný stylem, když je tam nějaký velký konflikt nebo nějaký velký průšvih, tak se na to podíváme, ale několikrát se mi stalo, že mi třeba někdo po nějakém výstupu v médiích napsal, to je super, že mluvíš o tom Libanonu, protože ono to trošku v Česku zní, že je to jenom země plná teroristů. A tak já jsem ráda, že můžu přispívat jako té realitě a popisovat to, co jsem viděla na místě, co jsem slyšela, jak se mi tam žilo, ale zároveň samozřejmě stejně jako další země toho regionu a asi nejenom toho regionu, který já pokrývám, trpí to tím, že ten popis je zkratkovitý, často je přebíraný z nějakých jako větších agentur, chybí tam ta žitá zkušenost, to svědectví z místa a je to vlastně velký problém nejenom pro Blízký východ, ale i pro jiné části světa.
8: Když jsi zmínila ty reakce, tak máš ale asi i negativní reakce. Myslím, že jsem četla něco na Instagramu. Co lidem vadí? Zdáš se jim právě neobjektivní, nebo že sloužíš teroristům, nebo naopak, co ti píšou? A jak se s tím srovnáváš?
9: Já si myslím, že pro mě to začalo v době, kdy jsem začala psát o válce v pásmu Gazy. Celkově jsem se začala věnovat tomu regionu víc a víc dohloubky, víc kriticky. Myslím si, že tady je část společnosti, která mi velmi vyčítá nějaký kritický pohled na izraelskou politiku v regionu, takže to slýchávám, ať už píšu vlastně o čemkoliv, ať už píšu o Sýrii, o Libanonu nebo o pásmu Gazy, ale mám pocit, že to nikdy není o mojí profesionalitě, nikdy to není o kvalitě mojí práce, je to spíš takový jako rozhořčení, že se vůbec těm tématům věnuju. Což já chápu, že lidi mají právo na to mi vyčítat, že nasvěcuju něco, co se jim nelíbí, ale já jsem jako přesvědčená o tom, že to děláme přesně tak, jak to máme dělat a možná právě i to rozhořčení je prostě součástí toho procesu, že přinášíme do té české společnosti nebo do toho povědomí zkrátka témata, která nejsou každému pochutí, možná někomu i boří nějaké představy o tom regionu, o tom, jak je to tam složité, protože ten příběh rozhodně není jednoduchý a opravdu já se snažím nahlížet na všechny strany i proto vždycky všechny chlácholím tím, nebojte se, já teď plánuju velkou cestu do Izraele, budou tam volby, já tam budu na tom místě, já opravdu se budu snažit bavit se všemi těmi stranami, protože pro mě samotnou je to důležitý pochopit, jak to vypadá tam, jak to vypadá tady. A rozhodně nikdy bych netvrdila, že už to všechno znám, protože jsem tam byla pár měsíců.
8: Dominiko, jak to máš teda s tou objektivitou?
9: Já mám pocit, čím dál víc, že objektivita je strašně zneužívaný pojem v té české novinařině. A jsem z toho někdy trochu nešťastná, protože se jí hrozně jako mává, ale já mám pocit, že nějakým hrozným způsobem to slovo skoro začalo jako mrzačit českou novinařinu, že ničí tu kvalitu, protože ten pojem je pro mě jako abstraktní pojem, který visí někde nad námi a my vždycky k té objektivitě, k té bajné objektivitě můžeme nějakým způsobem mířit. Ale pokud to je jenom o jako deklaraci toho, jsem objektivní, nebo nejsem objektivní, a já jsem ještě moc neslyšela lidi, kteří by nahlas přiznávali, že nejsou objektivní, tak tam z toho mizí ten proces, ten vnitřní proces, který jsem vlastně popisovala na začátku. Jak moc my jako novináři, zvlášť v nějakých vypjatých situacích, musíme umět pracovat s nějakou svojí zásobou, s nějakým tím svým balíčkem, s těmi svými emocemi.
8: Asi se, promiň, shodujeme v tom, že 100% objektivita neexistuje, i když se budeme bavit o zpravodajství, kde by měla být nejvyšší možná, ale tam opravdu vlastně objektivitu narušuje už to, koho si vybereš jako respondenta pro nějakou reakci, protože stejně ten novinář tuší, jaká ta reakce bude a tím už určuje vyznění toho textu.
9: Je to tak. Je to o tom, že jsem nějakým způsobem vzdělaná žena, nějakým způsobem vychovaná v nějakém prostředí na západě Čech, je mi tolik, kolik mi je, mám zároveň jako západní vzdělání novinářské, které se nějakým způsobem může lišit od té jako novinářské tradice v Česku. Třeba.
8: A teď v tom hledej objektivitu.
9: A teď jako na Blízkém východě a jo, jakože je tam hodně věcí. A já jsem vždycky říkala, že pro mě je mnohem důležitější tomu čtenáři přiznávat právě odkud jdu a kam jdu. Já můžu mířit k té objektivitě, která je nad námi a je to nějaký jako cíl, u kterého ale víme, že ho nikdy právě nejde jako dosáhnout. Ale já chci, aby ten čtenář věděl, kdo jsem, co mám za sebou, aby nějakým způsobem mohl tu moji práci sledovat dlouhodobě, aby věděl, že dobře ona ty témata dělá, prostě celé ty roky dělá na tom, má už za sebou něco. Učí se arabsky, nepoužívá třeba úplně tlumočníka, je tam na tom místě, aby se mohl opřít o ty moje věmy, které já mu jako předávám.
8: A tou důležitou informací pro ty čtenáře a diváky, posluchače musí být tedy i to, kam míříš, jak jsi zmínila. Proč chceš zůstat v Libanonu?
9: Ono to je překvapivé, ale ta země se stala opravdu jako pro mě nějakým bezpečným domovem do nějaké míry, protože samozřejmě mimo tu práci tam člověk taky žije nějaký život a mně se tam žije hezky, navzdory tomu všemu. Já chci pokračovat ve studiu arabštiny, já chci být obklopená tím mořem a těma horama, já chci poznávat dál Blízký východ, chci být někde, odkud můžu jednoduše odletět nebo přejet, abych mohla i do těch dalších zemí, protože ten můj cíl opravdu je objet ten region úplně celý a prostě vidět co nejvíc toho, co budu moct. Takže jsem vlastně hledala základnu, ze které to půjde. A když jsem si zkusila ten život v Bejrutu, tak jsem pochopila, že pro mě jako západěčku, jako ženu, jako novinářku je to vlastně místo, kde mám pocit, že nějak svobodně můžu žít, můžu pracovat a můžu odsud vyjíždět. Takže proto jsem si vybrala vlastně Libanon, protože já v tom regionu chci strašně zůstat. Protože si myslím, že buď to můžu dělat na půl od stolu z Prahy, anebo to můžu dělat naplno tam. A já jsem si vybrala tu druhou možnost. A na to člověk potřebuje prostě podmínky a taky potřebuje občas někde vydechnout.
8: A taky já potřebuje odvahu, bych chtěla říct.
9: Mýváš strach? Možná odvahu. Někdy. Málo kdy. Já mám opravdu ten prach už trošku asi hozený jinam. A
8: ty jsi vycvičila na té Ukrajině trochu asi.
9: Asi jo. A možná jsem ho vždycky trochu někde měla. Jako já se bojím myší, ale zároveň se nebojím být u frontové linie. Je to zvláštní, ale prostě jsou různý takový zvláštnosti na mě.
8: Ale i tam můžou být myši.
9: I tam můžou být myši, ano. V Libanonu jsem měla jednu scénu s myší na hotelu, kdy jsem nevěděla, jak se arabsky řekne myš, takže jsem pantomimou ukazovala panu recepčnímu, že je tam myš a snažila jsem se mu vysvětlit, že se jí fakt bojím. V úplně prázdném hotelu, protože nikdo jiný tam nejel, protože prostě už to nebylo úplně bezpečný tou dobou. Pochopil, domluvili jsme se.
8: Nevím, co udělal?
9: No, dal mě do jiného pokoje. Ale víš co, jo, bojím se, měla jsem tam jako několik momentů, ty pro mě nejvíc jako lekající byly momenty, kdy tam byly sonické třesky, kdy vlastně to vojenské letadlo letí opravdu nízko a udělá to taky dvě obrovitánský rány, kdy ty máš pocit, že musela bomba jako dopadnout do baráku hned vedle tebe. A mě to opravdu spustilo jako fyzickou reakci, kdy já jsem vůbec nevěděla, jako co se děje. A hrozně jsem se bála o ty moje kamarády, o ty moje blízký, hned jsem začala obvolávat. A pamatuju si, jak jsem potom šla do takové sámošky naproti mýmu baráku a tam byl syrský prodejce, se kterým jsem se tam vídala pravidelně. A on mi říká, neboj, malička, to jsou jenom letadla, protože on byl Syřan, který utekl do Libanonu pár let zpátky během občanské války a on to moc dobře znal, co ty zvuky jsou. Takže takhle mi někdo vysvětlil, co jsou sonické třesky a těch jsem se bála teda strašně. To prostě tu fyzickou reakci neovlivníš.
8: A to je ale zrovna to, na co se člověk zvykne, protože ví, že to je spíš takové strašení, ale co když prostě tam létají stovky dronů? Co když tě to zbudí ve 3 ráno, což myslím, že se ti i stalo?
9: No, ty drony tam byly všudy přítomné, to bylo prostě záměrně, jako fakt intenzivní zvuk pořád nad hlavou, takový jako dohled máš neustále, jo, ale potom tam
8: to
9: samozřejmě...
8: To je psychický teror takový.
9: No, je to, a jako je to fakt i akustický teror. To, já si pamatuju, když jsem byla ještě v Ukrajině, tak tam skupina popisovala akustický teror ze strany Ruska a to bylo přesně bombardování, všechny ty zvuky, všechno to, co ti to dělá vlastně v tom tvém jako vnímání. A já jsem, když jsem byla v Libanu, tak jsem opravdu měla že, pocit, že je to jako akustický teror, jo, ty třesky, ten dron neustále a pak samozřejmě to bombardování, protože ono se to po tom městě jako rozléhá, takže já si pamatuju, když ta válka 2. března začala, já jsem se prostě probudila v tom svém pokoji a najednou jsem slyšela obrovitánský exploze a šla jsem jako do obýváku, kde byl můj kamarád, taky novinář, u kterého jsem bydlela a říká, no, tak začala válka, tak pojďme se koukat, jako, co se teda děje, zapli jsme televizi a prostě do 5 do rána jsme tam koukali na to, jak se bombarduje jich Bejrutu a najednou jsem pochopila, aha, tak takhle zní válka tady.
8: A co bys udělala v ten samý moment dneska? Šla bys se zapnout televize nebo bys šla do ulic?
9: Ono byly 3 ráno nebo 2 ráno, takže do ulic moc nedávalo smysl jít. Takže já jsem zapla tu televizi, začala jsem psát a myslím si, že bych dneska to udělala dost podobně. Leč dneska už bych věděla, kam v Bejrutu vjet, abych z kopce viděla to bombardování a možná to nějakým způsobem jako zaznamenala i vizuálně. Že bych možná šla něco natočit, možná bych šla něco vyfotit, že už bych jako znala ta místa. Ale ono v ten moment toho moc jako prostě neuděláš. Jenom vlastně řešíš, jestli budou bombardovat i čtvrtě, který zatím nebombardovali. Já jsem žila v křesťanské čtvrti, která nebyla nikdy bombardovaná, ale samozřejmě to si taky jako, když se tam měsíc, tak taky si jako nebudeš odhadovat, jestli náhodou se to nezmění, neodchýlí od té historické zkušenosti. Takže to bylo jako v něčem nové i v tom, že ty nejenom, že se učíš jako žít v té nové zemi, ale ještě se učíš žít v té nové realitě a v té nové válce, která se prostě chová jinak. A chová se jinak i k tobě jako k novináři. Protože jestli jsem se něco v Libanonu naučila, tak ještě víc mi to potvrdilo, že prostě novináři s vestama pres nejsou v těchto konfliktech v bezpečí. A opakují to tam naprosto všichni, že někdy možná se cítí i bezpečně, když se tu vestu, která je má hlídat, prostě sundají.
8: To je ale v podstatě nová věc, protože i vlastně v zemích typu Sýrie, Afghánistán, to bylo jakési, byla jakási ochrana a dneska je to spíš mínus pro toho novináře.
9: Vidíme čím dál víc příkladů, kdy to tak bohužel je. Ty počty obětí mezi novináři narůstají, zvlášť v tom regionu, tedy, ze kterého reportuji já. A je to opravdu k zamyšlení, kam až půjdem.
8: Dominiko, já ti držím palce. Hovory Českého rozhlasu Plus končí. Dnešním hostem byla Dominika Píhová, novinářka z deníku N. Děkuju za tvůj čas.
9: Děkuju.
8: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
1: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
10: The new head of the Czech army, Miroslav Hlaváč, symbolically took over the post from his predecessor Karel Řehka in a ceremony at Prague's Vítkov National Memorial on Tuesday. A total of 53 experts from Czech government, human rights councils, committees and working groups resigned on Tuesday. They're opposed to the transfer of agendas from the central office of the government to 3 ministries. Two women are said to serve 12 and 9 years in jail, respectively, for the murder of the leader of a group known as the Kutná Hora sect. The Prague High Court reduced their original sentences, thereby partly granting appeals they had filed. Coalition grouping the Freedom and Direct Democracy Party want Ukrainian President Volodymyr Zelensky to be stripped of the highest Czech state honour, the Order of the White Lion. ANO would have won general elections in May with 35.5% of the vote, suggests the new poll by the Median agency published on Tuesday. The survey indicates the mayors would have come second on 14.5% ahead of the Civic Democrats on 12%. The coach of the Czech national football squad, Miroslav Kobek, has stood down following a disappointing showing for the country at the World Cup in North America. Weather. It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 24 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. Lieutenant General Miroslav Hlaváč has officially become the new chief of the general staff of the Czech Armed Forces. Defence reporter Kateřina Gruntová of Seznam Zprávy tells Vít Pohanka that his appointment promises continuity in military priorities while opening a new chapter in relations between the army and the country's political leadership.
11: So Miroslav Hlaváč, has served in the military since 1990s. He began his career in the artillery branch and later took part also in several deployments to Kosovo or Afghanistan. For past 8 years, he held a position in the highest military command. So it means he knows the army very well. His main priorities as the new chief of the general staff are, predictable, is to fulfill NATO commitments by preparing 2 brigades for the collective defense. And he also intends to focus on air defense.
12: Let's look back at Karel Řehka and his time as the chief of the general staff. What sort of legacy do you think he leaves? And I suppose media mostly informed about his frequent disagreements with the then defense minister Černochová from the Civic Democratic Party. Could you explain what the disagreements were about?
11: Karel Řehka, he spent most of his military career in the Special Forces, which is one of maybe the most elite armies unit. And they are looking for people with specific mindset and skill set, which I think is great the way he is, he thinks. And his main legacy, as you asked about legacy, is that the way he stood out in his willingness to communicate openly the defense topics with the public, which is not usual really talking about soldiers.
12: The government of Andrej Babiš from the ANO party and President Petr Pavel agreed to nominate and then to appoint Miroslav Hlaváč, whom the present defense minister Zuna for the Freedom and Direct Democracy Party obviously did not propose as a candidate. Do you know something about the background, what this kind of discord was about?
11: Sure. So Zuna, he had his own short list of 4 different candidates. And however, a few days before the government was due to approve the new chief of the general staff, Prime Minister Babiš called, several people the way he does it. He calls people he trusts and asks them for their recommendations. And they recommended Miroslav Hlaváč, who became, despite Zuna's preferences for other candidates, the chief of the general staff. So, Zula said he could imagine a stronger candidate for this role. But in my view, the real reason behind this is that Zula and Hlaváč, they had known each other for a very long time, and they have some kind of personal issue. And, moreover, Zula himself wanted to become a chief of the defense of the general staff in the past, but it was unsuccessful. So I think it's more like a personal issue, but Hofmann stated they intended to be professional and work together, so we'll see.
10: And that's all for now in English.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
13: Domácí i zahraniční tenistky vyjadřují podporu Markétě Vondroušové, která dostala 4letý zákaz činnosti kvůli tomu, že loni neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská šampionka se hájila tím, že komisařka se neřídila obvyklými postupy. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu to ale neuznala. Je nebo není důvod k pochybnostem o férovosti trestu?
7: pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty jsou předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek. Dobrý den, zdravím vás po linkách.
14: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
13: A odborník na sportovní právo, právní zástupce Markéty Vondroušové, Jan Exner. Dobrý den, vás vítám tady u nás ve studiu.
15: Dobrý den.
13: Pravidla jsou sice přísná, ale pro všechny stejná. Není tedy ten trest pro vaši klientku férový, pane Exnere?
15: Já si myslím, že férový není. A já se netajím tím, že čtyřletý zákaz činnosti je podle mého názoru nepřiměřený sám o sobě, ale myslím, že v tomhletom případě Markéty Vondroušové je nepřiměřený vzhledem k těm všem okolnostem, vzhledem k těm zásadním pochybením dopingové komisařky i vzhledem k těm důvodům Markétina duševního zdraví.
13: Pane Čížku, váš pohled?
14: Tak já jsem samozřejmě reprezentant toho systému. Já vlastně stojím na té straně toho, té obhajoby toho názoru, že smyslem té vysoké sankce za to odmítnutí dopingové kontroly je to, aby vlastně každý sportovec byl téměř donucen tu dopingovou kontrolu strpět, protože jinak by nám vlastně ten systém selhával. Ta výše je vlastně taky shodná a rovná tomu, jako kdyby ten sportovec měl v sobě zakázanou látku, tak aby se nikdy nevyplatilo tomu sportovci odmítnout dopingovou kontrolu, protože by to mělo být výhodnější, než kdyby jí strpěl a pak se ukázalo, že má nějakou zakázanou látku. Takže v tom je ta logika a myslím si, že to, že ta logika má své opodstatnění a prostě ten systém takhle funguje a ty sportovci prostě vědí, že odmítnutí je velmi přísné a proto to takhle.
13: Rozumím tomu vašemu argumentu. Pane Exnere, nemá to podle vás logiku, že ten trest za odmítnutí dopingové kontroly je takto vysoký právě z toho důvodu, aby odrazoval sportovce od toho odmítat ten test?
15: Já to v principu chápu. Možná je dobré na tomhle místě ale připomenout, že původním trestem za odmítnutí dopingové kontroly byl dvouletý zákaz činnosti. A jenom proto, že se v roce 2015 zvýšil trest za pozitivní test na 4 roky, tak automatickým důsledkem bylo teda i zvýšení trestu za to odmítnutí dopingové kontroly na 4 roky. Já tomu v principu rozumím, ale vrátil bych se vlastně k tomu, co jsem říkal na začátku. Ta pravidla zároveň umožňují vzít v potaz konkrétní okolnosti případu a ten trest snížit až na případných 12 měsíců, k čemuž podle mého názoru v tomhle případě mělo dojít, ale nedošlo.
13: Pane Čížku, vzali dostatečně ti, co posuzovali to provinění Markéty Vondroušové, ty okolnosti?
14: Tak já samozřejmě, já tam vidím ty dvě roviny. Jedna rovina jsou nějaké pravidla, jejich nastavení, druhá rovina ta lidská. Samozřejmě po té lidské stránce chápu, že pro toho sportovce 4 roky je vlastně téměř likvidační, ale ono to v tom je právě ten smysl a ten záměr.
13: Což v principu pan Exner ani nespochybňoval, ale teď poukazoval na okolnosti případu Markéty Vondroušové a tvrdil, že nebyly vzaty dostatečně v potaz.
14: Jo, no, tady bych chtěl říct, že český antidoping není úplně účastníkem toho řízení. Já bych nerad úplně hodnotil ty konkrétní okolnosti tohohle konkrétního případu, protože vlastně to řízení je vedeno mezi sportovkyní Markétou Vondroušovou, jejím právním zástupci a tu Mezinárodní tenisovou federací. Takže já úplně, byť český antidoping je vedlejším účastníkem, ale já bych se úplně nerad pouštěl do hodnocení toho konkrétního případu. Samozřejmě jako objektivně nebo obrysově to znám, co se tam stalo, ale tady bych považoval za nesprávné chodit do těch detailů, protože nejsme účastníkem řízení.
13: Předpokládám, pane Exnere, že těmi okolnostmi jste narážel na ten váš názor, na to tvrzení vaší klientky, že se antidopingová komisařka, která ho onoho prosincového večera navštívila, neočekávaně navštívila, nechovala podle běžných postupů, ta ale tvrdí, že splnila náležitosti.
15: Ono to není jenom tvrzení Markéty Vondroušové. Dopingová komisařka na tom slyšení v Londýně 11. června přiznala, všechna tahle ta porušení. Takže to už není jenom rovina tvrzení Markéty Vondroušové.
16: Promiňte, ale já jsem měl za to, že zároveň ona, ta komisařka, si trvá na tom, že splnila ty hlavní náležitosti kontroly.
15: Já si myslím, že v tomhle okamžiku už ne. Dopingová komisařka v průběhu toho řízení poskytla dvě písemné svědecké výpovědi, kde trvala na tom, že k žádným porušením nedošlo, ale když jsme ji potom v rámci toho slyšení v Londýně vyslýchali, tak přiznala, že moc dobře ty povinnosti zná, přiznala, že neukázala Markétě žádné IDčko, že neukázala žádné oprávnění k dopingové kontrole a že ani nepožádala Markétu o její identifikaci. Odůvodňovala to tím, že na to nebyl čas, že to všechno proběhlo hodně rychle, ale zároveň přiznala, že ta jejich interakce trvala 8 až 10 minut, že měla čas během toho ukázat ten takzvaný refusal form, to znamená formulář o odmítnutí dopingové kontroly a že tím pádem vlastně jako na to čas měla.
16: Pane Čížku, vy jste na jednu stranu říkal, že jakožto antidopingový výbor nejste přímým účastníkem tohoto řízení. Na druhé straně sám jste se tady označil za představitele toho systému. Neměly by se tyto okolnosti, které teď pan Exner připomněl, vzít v potaz podle vašeho osobního názoru?
14: No, měli, neměli. Já tam zase totiž vidím to pochybení, samozřejmě jako reprezentant toho systému, na to dohlížím z toho našeho úhlu pohledu i té sportovkyně, protože myslím si, že tam nedošlo k tomu základnímu a to, aby vlastně Markéta pustila tu komisařku dovnitř. Jo. Podle mých informací vlastně ta komisařka zůstala dole před domem, tudíž vlastně pak došlo k tím eventuálním, jak říkám, nerad bych to hodnotil, jestli jo nebo ne, ale pokud ano, tak došlo k tím eventuálním pochybením té komisařky, pokud došlo a kdyby ten proces fungoval standardně, jak funguje v jiných tisíci případech, tak v těchto případech, kdy se jedná o bytový dům, tak ten sportovec pustí tu komisařku dovnitř a ona potom dále následuje ten proces té identifikace a tak dále už přímo mezi dveřmi, mezi sportovcem a tou komisařkou. To tam nenastalo a proto bych tam viděl i to zavinění té Markéty a zřejmě i k tomu přihlížel ten sportovní tribunál v tom Londýně, že k tomu nedošlo vinou sportovkyně.
16: Pane Exnere, vy jste tady teď kroutil hlavou, čili nesouhlasíte s tím, že by Markéta Vondroušová, vaše klientka, v čemkoliv onoho prosincového večera pochybila?
15: Nesouhlasím, protože kdybychom vykládali ta pravidla tak, jak popisuje pan ředitel, tak bychom vlastně říkali sportovcům, pusťte do domu kohokoliv, i lidi, kteří se vám neprokázali žádným průkazem, lidi, kteří žádným způsobem neukázali, že jsou to skutečně dopingoví komisaři. Pusťte je k sobě domů a až v okamžiku, kdy už jsou jako v nejbližší sféře vašeho soukromí, tak tam teprv bude klid na to, abyste si všechny ty dokumenty ukázali.
16: Nezlobte se, že vás přerušu, ať to zazní ještě jednou a úplně jasně. Ta dotčená komisařka uznala, že se nelegitimovala?
15: Ano, přiznala to na tom slyšení.
16: Pane Čížku, není to dostačující argument, protože ten postup nebyl úplně v pořádku, především ze strany komisařky, pokud se to tady odehrálo, tak jak říká pan Exner?
14: Já rozumím tomu, že mě tlačíte do toho vlastně posuzování toho konkrétního detailu. Jako samozřejmě obecně tou povinností toho komisaře je se identifikovat, ale já jenom zopakuju to, co si myslím, že k tomu neidentifikování došlo i pochybením té Markéty. A vlastně jsou tam pak další okolnosti, které jako zpochybňují tu identifikaci a sice to, že potom došlo k podpisu toho formuláře, k tomu se asi ještě chcete dostat, ale vlastně jo, nevím, no dál, já jak říkám, jo, mně se těžko posuzují ty detaily, to bych spíš nechal na právním zástupci nebo na těch soudcích, eventuálně, jestli se Markéta bude odvolávat k mezinárodním soudním tribunálu do Lozan, ale prostě ta identifikace probíhá tak, že ten sportovec právě pod tou hrozbou těch 4 let se snaží on sám aktivně k tomu komisaři dostat, jo. A tím, aby ho nechal identifikovat, aby to proběhlo, protože nechce se do této situace dostat. A tam právě vidím to pochybení ze strany Markéty.
16: Pane Exnere, proč vaše klientka Markéta Vondroušová podepsala ten formulář, že odmítá dopingovou kontrolu?
15: Markéta ho podepsala v situaci, kdy dlouhodobě prožívala odborníky diagnostikovanou úzkostnou poruchu s tím, že zároveň ty okolnosti toho večera v ní vyvolaly akutní stresovou reakci. To znamená, ona v okamžiku, kdy potom dole u těch dveří mluvila s dopingovou komisařkou, tak nebyla schopná posuzovat tu situaci racionálně a její nejsilnější emoce byla já chci do bezpečí. A ta dopingová komisařka řekla, no jediný způsob, jak se dostanete do toho bezpečí, je když mi podepíšete tady ten předvyplněný a víc než 11 let starý papír. Takže Markéta jednala v tomhletom duševním stavu ne proto, že by chtěla úmyslně odmítnout dopingovou kontrolu, ale protože byla ve stresu a šlo jí o její vlastní bezpečnost.
16: A toto vaše klientka říkala úplně od začátku?
15: Ano. To o tom Markéta říkala úplně od začátku.
16: Protože já jsem se dočetl i to, že snad poněkud pozměnila tu verzi toho, jak se to celé odehrálo. Tak to podle vás nebylo?
15: Ne, podle mě tyhle ty věci, které jsem také zaznamenal, nejsou úplně pravda. Markéta totiž od začátku mluvila o strachu, o bezpečnost, o stresu, s tím, že až potom v průběhu řízení, protože předtím k tomu neměla žádný důvod, tak si vyžádala odborné posudky od českých i zahraničních expertů, kteří diagnostikovali, že to tak skutečně bylo. Takže proto ona potom na Instagramu uvedla ty konkrétní diagnózy a tak dále, protože v té chvíli je neznala, ale ten příběh je podle mě od začátku konzistentní.
16: Pane Čišku, nejsou to pochopitelné důvody pro to jednání Markéty Vondroušové?
14: Opět bych rád předestřel, že to posuzování bych nechal na někom jiném, ale ne, jakoby, víte, já bych k tomu ještě řekl rád obecně. Vlastně Markéta Vondroušová je jedna z nejlepších českých tenistek a vlastně svého času šestá v žebříčku vlastně ženského tenisu. A jsem vydělala tenisem spousta peněz a tím pádem vlastně na ní jsou jako logicky kladeny ty největší nároky ve všech ohledech a samozřejmě i v tom antidopingu. A tady bych jenom vlastně rád, aby zaznělo, že bych očekával od sportovce této úrovně jakousi možná přípravu nebo uvědomění si nebo vlastně vzhledem nebo vyšší snahu o znalost těch pravidel a tím pádem i přípravu na tu situaci, která nastala. Tady bych jako
16: Promiňte, pane Čišku, jedná se tady skutečně o znalost nebo neznalost pravidel? Nejedná se tady spíš o to, jak říkal pan Exner a podle toho, co říká, tak je to potvrzeno i posudky o určité duševní problémy?
14: Ano, já jenom, pokud to tak je, pokud skutečně to samozřejmě já vůbec nechci posuzovat, ale pokud to tak je a ty duševní problémy má, tak bych potom očekával, že by jako na tu situaci, protože na mě to působí tak, že Markéta byla tou situací dost překvapená, ale já bych tady u sportovce této úrovně očekával jakousi mentální přípravu a jakýsi připravený vzorec toho chování, co když se mi stane, že ten komisař přijde, protože by měla vidět, že můžeme přijít my jako zástupci toho systému kdykoliv a kdekoliv. Ještě bych taky rád zazněl, tam hodně v těch médiích se mluví o tom, že komisařka přišla v noci, ono to úplně tak v noci nebylo, bylo podle mých informací po 20. hodině a tudíž bych očekával, že vlastně dojde k jakési prevenci v tom smyslu, že si je vědoma toho, že by mohla mít tyto problémy a že by nerada se zachovala tak, aby odmítla tu dopingovou kontrolu, proto proběhne nějaká příprava, třeba mít někoho na telefonu a tak dále.
16: Rozumím. Pane Exnere, tak tomu ale je, že na špičkové sportovkyně, špičkové sportovce jsou kladeny ty nejvyšší nároky, to znamená, musí počítat s tím, že jsou kontrolováni a že to bude nepříjemné.
15: Je to tak. Markéta absolvovala v jejím životě více než 100 dopingových kontrol. Je s tím srozuměná, moc dobře věděla a ví, že dopingoví komisaři mohou přijít kdykoliv, nejenom v rámci toho hodinového okna, ale kdykoliv. Ale zároveň si myslím, že pokud klademe takovéhle nároky na ty profesionální sportovce, tak bychom ale stejně vysoké nároky měli klást na dopingové komisaře, kteří je kontrolují mimo soutěž u nich doma. Tady bych jenom připomněl, že to nebyla běžná soutěžní kontrola, se kterou počítáte po zápase, ale byla to mimo soutěžní kontrola, kterou absolvovala Markéta doma. A pokud by ta kontrola proběhla standardně, pokud by ta dopingová komisařka postupovala tak, jak podle mezinárodních standardů postupovat má, tak jsme přesvědčeni o tom, že by všechno proběhlo normálně, Markéta by odevzdala vzorek a vůbec bychom si tady o tom dneska nepovídali.
16: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají odborník na sportovní právo, právní zástupce tenistky Markéty Vondroušové Jan Exner a předseda Českého antidopingového výboru Martin Čížek.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pane Čížku, mohl byste nám ve stručnosti popsat, jak má správně vypadat kontrola tenistky nebo tenisty, která proběhla podle všech pravidel?
14: Pokud by se jednalo o tu mimosoutěžní kontrolu, jako v tomto případě Markéty Vondroušové, tak ten dopingový komisař vlastně přijde k tomu bydlišti

0: k tomu na místo bydliště to k toho sportovce a vlastně zazvoní v případě, že to je bytový dům nebo když je to dům a ten sportovec má povinnost mít označený ten zvonek tak, aby se k němu ten komisař dostal a kontaktuje toho sportovce, oznamuje mu, že přichází na dopingovou kontrolu a v ten moment, kdy vlastně ten sportovec se dozví, že přišla dopingová kontrola a je mu známo, že tam na druhé straně někde za tím plotem u toho zvonku je ten dopingový komisař, má povinnost vlastně konat tak, aby došlo ke spojení, aby došlo k tomu kontaktu mezi tím komisařem a tím sportovcem. Jo? Tady právě narážím na to, co si myslím, že se v tomhletom případě Markéty Vondroušové nepovedlo a pak už to mělo ten další sled, ty události. Já bych ještě vlastně při této příležitosti řekl jednu takovou jako myšlenku. Vlastně
1: Určitě.
0: jsou totiž sportovci, kteří naopak vítají, kteří jako vnímají, že ten antidoping je tady pro ně a že pomáhá nejenom, i když probíhá ta dopingová kontrola, tak na to nahlížejí tak, že vlastně je to dobře a že i on, ten konkrétní sportovec, to musí strpět, protože to musí strpět i ty ostatní a právě jsou takový sportovci, kteří, když jim zazvoní komisař, tak ho pomalu vítají s kafem a s nějakou buchtou, protože jsou rádi, že se to děje, že se chodí na ty dopingové kontroly. Takže i takový přístup existuje.
1: Pane Exner, vy jste se tady teď usmíval, tak není mi jasné, zda takový přístup Markéta Vondroušová v těch ostatních případech měla a má. A tento konkrétní případ, kdy se to tedy nepodařilo, byl výjimkou, nebo jak to tedy je?
2: Za tu dobu, co jsem Markétu poznal, tak si myslím, že takovýhle nebo podobný přístup v těch ostatních případech má. Markéta naprosto respektuje antidopingová pravidla, ví, že to je důležité, ale jak říkal pan ředitel, ten sportovec má vpustit toho komisaře domů v okamžiku, kdy je mu známo, že je to dopingový komisař. A v tomhletom okamžiku Markétě nebylo známo, že je to dopingová komisařka. Stála tam neznámá žena, která se neidentifikovala, která to o sobě tvrdila, ale stejně tak jsem tam mohl přijít já, stejně tak jste tam mohl přijít vy nebo kdokoliv jiný a říct, já jsem z dopingu, pusťte mě domů. A my si myslíme, že takhle nemůžeme vykládat pravidla, protože bychom ty sportovce vystavovali velkému nebezpečí.
1: Čím si vysvětlujete, že tuto vaši argumentaci, tuto vaši obhajobu Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu neuznala?
2: Já si myslím, že nejde ani tak o tu agenturu, protože to je žalobce. Jde spíše o ten nezávislý tribunál. A my teďka nemáme ještě k dispozici konkrétní odůvodnění, ale tak, jak já čtu tu cestu k těm 4 letům zákazům činnosti, tak podle mě jediná cesta je taková, že tribunál si vyložil antidopingová pravidla tak, že ani takhle zásadní odchylka od mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování, kde jsou popsány ty povinnosti těch dopingových komisařů, není dostatečným důvodem na to prohlásit tu notifikaci a tím pádem tu dopingovou kontrolu za neplatnou. Dopingová pravidla myslí na podobné situace v okamžiku, kdy jde o pozitivní vzorek a tak dále, ale nemyslí na situace, kdy dojde k zásadním porušením při obvinění z odmítnutí dopingové kontroly a tím pádem já to chápu, takže nezávislý tribunál řekl, není to dostatečné, abychom to obrátili.
1: Čímž už předjímáte, že s největší pravděpodobností se odvoláte?
2: Já jsem od začátku doporučoval Markétě, aby se odvolala. Myslím si, že ten příběh by neměl skončit takovýmhle nepřiměřeným a likvidačním trestem, ale konečné rozhodnutí samozřejmě bude na ní.
1: Vzhledem k tomu, co jste tady slyšel, pane Číšku, nemůže mít Markéta Vondroušová docela slušnou šanci, že přinejmenším ten její trest bude zmírněný v rámci odvolání, pakliže se odvolá?
0: Obecně platí, že zdravotní důvody jsou asi ty zásadní důvody a argumenty pro to, aby tresty byly zmírněny. Pokud se podaří v té druhé instance prokázat, že skutečně jako došlo k nějakým zdravotním problémům, jak vlastně Markéta nebo její právní zástupce tvrdí a že skutečně to teda mělo vliv na to chování toho sportovce, tak rozumím tomu, že by takové argumenty byly uznány, ale já zase jakožto reprezentant toho systému vlastně vidím to, že fakt asi bude tomu fakt muset být vlastně vnímáno tím tribunálem jako skutečně hodně intenzivní v té situaci, protože tady vnímám, že by vlastně ten systém pustil jako vlastně jakýsi precedens, že je možné v určitých situacích jako odmítat tu kontrolu. Samozřejmě je potřeba tam mít tu zdravotní diagnózu, ale

0: Totiž to, aby to odmítnutí nenastalo, je základní vstupenka do toho systému, aby ty vzorky vůbec potom byly poskytovány. Tady totiž ještě taky nezaznělo to, že vlastně skutečně nevíme, jestli tím, že nebylo poskytnuto, nebo bylo, došlo k tomu odmítnutí, tak vlastně nevíme, jestli skutečně Markéta měla v sobě nějakou látku nebo ne. Samozřejmě čistě teoreticky.
1: Ale další test nedlouho na to dopadl negativně, pokud vím, pan Exner kýve hlavou na souhlas.
0: Ano, ale tady bych k tomu podotknul, že to rád vlastně posluchačům vysvětlil, že to, že se právě chodí mimo soutěžně v tyto časy, má nějakou svou logiku. A sice, že ta vada vlastně říká, že dnes jako musíte, jako posluchači, posluchač musí vnímat to, že antidoping reaguje na chování dopingu. A doping se dneska chová tak. A jsou případy, kdy ty látky sportovec může užít a za 2-3 hodiny nebo přes noc se z těla vyprchají. Takové látky skutečně jsou, proto ta vada na to reaguje tak, že říká, testujte i mimo soutěžně, proto tady došlo k tomu kontaktování sportovce v těchto hodinách. A jsou skutečně případy, a proto se to děje, že se takto testuje, že ráno už ta látka v tom těle není. Tudíž, když tady došlo k testování za 2-3 dny, tak čistě teoreticky to vůbec nic neříká o tom konkrétním dni.
1: Pane Exnere, není to přitěžující pro vaši klientku, pro Markétu Vondroušovou, že už nikdy nebude mít veřejnost 100% jistotu, zda určitou látku neměla v sobě onen osudný večer v prosinci?
2: Já si myslím, že ne. Já se přiznám, že nemám rád ty spekulace, že vlastně teďka nevíme, jestli by náhodou v tom vzorku ze 3. prosince nebyla nějaká pozitivní látka, čímž pádem ale teda jako kreslíme Markétu jako potenciálně někoho, kdo měl v sobě steroidy nebo něco dalšího. Ta podstata toho problému a toho porušení údajného pravidel podle článku 2.3, to znamená odmítnutí dopingové kontroly, je o něčem jiném. A pan ředitel taky říkal, že ten systém by tím mohl vytvořit precedens, ale pravidla na to myslí, protože pokud máte oprávněný důvod, nemusíte poskytnout vzorek.
1: Tolik právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner diskutoval dnes s předsedou Českého antidopingového výboru Martinem Čížkem. Pánové, oběma vám děkuji.
2: Děkujeme za
0: pozornost.
2: Díky.
0: Díky, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Odstartujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací, ale také pohledů do historie. Připomeneme význam příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu i statečné postoje mistra Jana Husa. Vrátíme se do doby Trumpů v Československu, ale také do doby indiánských válek v Americe. A v radioknize vám Jan Tomčík bude vyprávět o své dramatické cestě do Afriky. Ať už posloucháte na cestách, u moře, na chatě nebo pod stanem, přeje vám pohodový začátek léta Český rozhlas Plus. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Loni výrazně klesl zájem o předčasné důchody. Policie stále pátrá po pachateli, který odpálil výbušné zařízení v Monaku. Fotbalisté Norska porazili pobřeží Slonoviny 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A zítra bude oblačno i zataženo, od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až 34 stupňů Celsia.
3: Český rozhlas Plus. když chcete vědět proč.
4: O předčasný důchod si loni zažádala oproti předchozím rokům jen třetina lidí. Vyplývá to z informací České správy sociálního zabezpečení. V roce 2025 si o dřívější odchod do penze požádalo zhruba 9200 lidí. Třeba v roce 2023 to bylo přes 100 000 lidí. Správa si to vysvětluje změnou pravidel v roce 2022. I přes krácení měli lidé díky protiinflačním valorizacím i o několik tisíc korun vyšší důchod než nové řádné penze. V roce 2024 naopak vláda Petra Fialy z ODS schválila zpřísnění podmínek. Předčasný odchod do důchodu už tak výhodný nebyl a to se projevilo v počtu žádostí o něj. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila tři lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jermolejeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie.
5: Muž jednal samostatně, položil u vchodu balík, který teď analyzujeme. Krátce na to přišli ke dveřím tři lidé, kteří bydleli v přízemním bytě. Balíček explodoval ve chvíli, kdy přišli.
6: Popsal monacký prokurátor Stefan Thibault. Exploze zranila 13-letého chlapce, který je mimo ohrožení života. Jeho rodiče ve věku mezi 50 a 60 lety utrpěli vážnější zranění. Žena je v kritickém stavu, muž zůstává v péči lékařů. Televize BFM a deník Le Figaro ho identifikovali jako ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva, který obchodoval s nemovitostmi i s vínem a byl ve střetu s ukrajinskou vládou kvůli údajnému obcházení proti ruských sankcí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: V libereckém sportovním areálu Vesec ode dneška funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s ještědem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček.
7: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce. Je tam liberecká žula, to srdce je vlastně z plastu a dřevo je masivní modří.
4: Za novou atrakci zaplatil Liberec 435 tisíc korun. Norští fotbalisté zvítězili v úvodním kole mistrovství světa nad pobřežím Slonoviny 2-1 a jako první tým postoupili na letošním šampionátu do osmifinále. Před několika minutami začalo utkání mezi Francií a Švédskem. Podrobnosti přidá Martin Charvát.
8: Čtvrtá minuta zápasu, první střela na branku Francie, ale velmi pomalá a tím pádem neměla šanci na úspěch. Ve čtvrté minutě tak Švédsko hraje s Francií nerozhodně 0-0. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Ve 3 hodiny ráno našeho času pak začne duel mezi Ekvádorem a domácím Mexikem.
9: Bouřka nad jedno u Humpolce a nehoda v Praze u letiště. Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem vám teď nejvíce komplikují jízdu především bouřky. Aktuálně v okolí Humpolce a Velkého Meziříčí. Na vozovce je hodně vody, taky snížná dohlednost. Doporučujeme dobré svícení a také velkou opatrnost. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy spozorněte za odbočkou na Pečice. Na kilometru 51,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Na nehodu pozor na příjezdu do Prahy po silnici 7 od Chomutova a Slaného. Za odbočkou na letiště na prvním kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Provoz je tam pomalejší, opatrně je to ale průjezdné. A na Českobudějovicku zpomalte na silnici 20 do Písku. Za Češnovicemi havarovala motorka. Následky překážejí v křižovatce na Netolice, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů a k ránu se od západu přidají četnější bouřky, a to i silné. Zítra pak čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno a i zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě až 34 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: O nejnovějších průzkumech volebních preferencí, o připravenosti Francie na extrémní vedra, o snaze změnit podobu zákona o střetu zájmů. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
10: Sněmovní volby by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhém místě s výrazným odstupem skončilo hnutí Starostů a nezávislých, třetí je ODS. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z výsledků průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé skončili pod 5% hranicí, nutnou pro vstup do sněmovny. Nejnovější průzkum společnosti Kantar dospěl k podobným výsledkům. Pouze pro motoristy jsou jeho čísla přívětivější, protože se drží těsně nad 5% hranicí. Jakým a také SPD prospívá účast v Babišově vládě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Jak tedy pohledem do výsledků průzkumu veřejného mínění svědčí vládní angažmá motoristům a SPD?
11: Je nutno říci, že ty průzkumy ukazují, že stále je určitý setrvalý poměr mezi voliči koalice a voliči opozice. Ty průzkumy ukazují, že pohyby převážně probíhají mezi nimi. Z tohoto pohledu nejlépe na tom ve všech sledovaných ohledech zůstává hnutí ANO, kterému důvěřuje stále zdaleka nejvíce lidí a také zdaleka nejvíce lidí počítá s tím, že mu důvěřovat bude. Ale ty menší koaliční strany už na tom tak optimisticky nejsou. Liší se samozřejmě oba průzkumy v tom, jestli se motoristé do sněmovny dostanou nebo ne. Tady ale přece jenom musíme vzít úvahu, že za prvé statistická chyba v tomto případě je relativně vysoká, dalo by se říci, že téměř až se blíží tomu předpokládanému zisku podle průzkumu, protože je někde kolem 2 až 3% v případě Medianu. Pokud tedy máme u motoristů v průzkumu Medianu pouze 3,5%, tak není možné říci, že by se motoristé určitě do sněmovny nedostali. Na druhou stranu přece jen ty průzkumy ukazují, že motoristé za prvé nemají vůbec silné jádro voličů a za druhé, že jim samozřejmě nějací lidé přece jenom už zmizeli. Oni mizeli celkem všem a v současné době, a to je také důležité, by podle Medianu přišlo k volbám o 11% lidí méně. To znamená, je tady dalších 11% lidí, kteří jsou zklamáni politikou a to už je přece jenom zase otázka, proč. Sice nyní jsme na začátku volebního období, volby jsou daleko a lidé volby tak zdaleka neprožívají, ale přece jenom 11% je poměrně značný rozdíl. Proč se výsledky v průzkumu Kantaru a v průzkumu Medianu někdy liší relativně výrazně je dáno i metodikou, protože Kantar počítá s lidmi, kteří nepovažují za pravděpodobné, že by aktuálně preferované uskupení vyměnili za jiné. Což Median takové lidi nevylučuje a to samozřejmě dává potom úplně, nebo ne úplně, ale přece jen jiné výsledky. Otázkou také zůstává, proč vlastně v současné době je ten pohyb mezi koalicí a opozicí tak neměnný. Je to otázka právě i z toho důvodu, že hnutí ANO, nutno říci, ne všechny své volební sliby úplně plní a zdá se, že to jejich voličům tolik nevadí. To se týká třeba důchodů, které opravdu byly jednou z klíčových otázek a nyní spíše se odsouvají dále a dále.
10: Tolik Petr Schwarz.
11: Díky, naslyšenou.
10: U průzkumu veřejného mínění zůstaneme i v následujících minutách. Žebříčku volebních preferencí dlouhodobě dominuje hnutí ANO. V dohledné době se na tom nic nezmění, alespoň to naznačují výsledky jeho pronásledovatelů. Ti se zatím nepřibližují ani ke 20% hranici. Momentálně jsme tak svědky boje o druhé místo mezi občanskými demokraty a starosty. Komentář napsal politolog Lukáš Jelínek.
12: Jen málo, co je v současnosti nudnější než pročítání volebních modelů a žebříčků stranických preferencí. 9 měsíců od sněmovních voleb jsou téměř nehybné. Hnutí ANO se drží nad 30%, motoristé oscilují okolo osudové 5% hranice a hnutí SPD je jen kousek nad nimi. Logické by však bylo očekávat růst opozičních subjektů. Vždyť vláda dělá botu za botou, skandál za skandálem. Leč podle čerstvého šetření agentury STEM nikdo z opozice nedokáže pokořit ani metu 15%. Že by spory, které dnes politici vedou, voliče nezajímaly, pak by se dalo pochopit, že čekají na něco hmatatelnějšího. Přesto některé bitvy zásadní jsou, například o nezávislou státní správu, o podíl expertů na exekutivním rozhodování, o neziskové organizace nebo o veřejnoprávní sdělovací prostředky. Nevládní partaje je však nedokážou veřejnosti převyprávět tak, aby se váhy její přízně naklonily na jejich stranu. S těsným náskokem před ODS vedou opoziční peloton Starostové a nezávislí. Formace se slabým voličským jádrem, avšak nemalým širším potenciálem. I když slovo vedou není přesné, o dominanci nemůže být řeč. Když se mají k čemukoliv vyjádřit, zaujmou vždy stanovisko srozumitelné a věcné. Jejich retorika ale neopouští věté koleje, takže leckdy ani nezaujme. Snadno pak zapadne i to, že se nemusí spoléhat jen na předsedu Víta Rakušana a do médií mohou posílat běžné poslance. Kdysi by to nestálo za pozornost, jenže v době, kdy spousta politiků nedá dohromady ani větu, v níž se podnět shoduje s přísudkem, jde o sympatickou přednost. Zatímco ODS se vrací ke kořenům a dávným pravicovým receptům, proč je to podpořit kabinet namátkou při snižování odvodů osob samostatně výdělečně činných, tak Starostové se hlásí k hodnotové politice, čímž aspirují na roli protipólu vládní většiny. Také ve sněmovně jí důsledně šlapou na paty, i když někdy je to jen velké divadlo, třeba když navrhují poměrné zastoupení ve sněmovních orgánech nebo zákaz alkoholu v dolní parlamentní komoře. Obojí mohli Starostové předložit už v minulém volebním období. Alkoholu přece nepropadli poslanci až letos a princip poměrného zastoupení Fialova koalice zase odmítala, poněvadž nechtěla přidělovat funkce radikálům. Bude to chtít víc autentičnosti a věrohodnosti, aby opozice nabrala na váze. V jedné rovině tak ale hnutí STAN činí už dnes. Sestavilo si vlastní stínovou vládu ne proto, aby mudrovala v malostranských palácích, ale vysílá ji do regionů, aby se seznamovala s běžnými starostmi komunálních politiků a občanů. Tím Starostové také připomínají, odkud sami vzešli, a jelikož jde o vládu stínovou, tedy nepříliš známou, víc času než autogramy při výjezdech zbývá na práci a navazování kontaktů. Však taky nikdo jiný není před komunálními volbami tolik závislý na synergii celostátní a lokální politiky jako Starostové, kteří z ní původně vyrostli. A rovnou dodejme, že s řadou oblastí pohnuli míň, než se čekalo, především s odstraňováním rozdílů v životní úrovni mezi regiony, ale i s bytovou či sociální politikou. Samosprávy slouží vládám bez ohledu na stranické složení, co by odkladiště problémů. Tím ale vzniká pnutí, které může mít drsné konce. Hnutí STAN by to mělo chápat jako první. Potom by se mohlo stát přirozeným oponentem vlády, aniž by se muselo nutně držet antibabišovské berličky. Proto také o jeho reálných vyhlídkách víc než celostátní volební modely vypoví podzimní klání o jednotlivé radnice a senátní obvody.
10: To byl Lukáš Jelínek. Způsob, kterým se vláda staví k účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Hlava státu zároveň oznámila, že nevyhoví žádosti premiéra, nepřehodnotí svůj postoj a do Turecka odletí. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
13: Jen kdo si dost naivní, si minulou středu po vydání předběžného opatření ústavním soudem, aby vláda nebránila prezidentovi reprezentovat zemi na summitu NATO, mohl myslet, že je tím vleklý spor vyřešen. Ostatně hned v zápětí to naznačilo prohlášení Petra Pavla, že tím pádem přirozeně co by nejvyšší ústavní činitel delegaci povede, což muselo narazit a tak se také stalo. Toto pondělí premiér sice oznámil, že byla hlava státu na summit akreditována a poletí i se svým týmem zvláštním letadlem, ale šéfovat výpravě bude on. A jaký bude mít Pavel v Ankaře program, je předmětem jednání mezi prezidentskou kanceláří a ministerstvem zahraničí. Andrej Babiš se tváří, že se ho to netýká. Jenže organizátoři budou prostě vnímat přítomnost hlavy českého státu a příslušně se k ní chovat, takže mohou nastat různé nepředvídatelné a nepříjemné situace. Na briefingu po schůzi kabinetu nezrovna šťastně vyhlížející premiér vyjádřil něco mezi radou a přáním, jestli by prezident ještě nezvážil variantu do Ankary velkoryse necestovat. Ukončení sporu by prý přispělo k uklidnění společnosti. A zároveň Pavlovi v podstatě slíbil účast na summitu Aliance za rok v Tiraně. Zatímco letos půjde o peníze na obranu a pro Ukrajinu a na to prý se Pavel dívá jinak, ačkoliv prezident několikrát zopakoval, že se hodlá na summitu držet vládní linie. Těžko si také představit, jak na vrcholném mezinárodním fóru vystupuje proti ní. Ani Babiš si nic takového jistě nemyslí. Ale na subordinaci, aby se tak řeklo, bývalý voják Pavel nadále trvá. On je formálním číslem 1 na domácím hřišti a tak má být v čele delegace. A vzdát se cesty na summit rozhodně nemíní. Ostatně by to bylo dost divné vůči většině pléna ústavních soudců, která v časové tísni vyhověla bryskně jeho žádosti o vydání předběžného opatření právě kvůli Ankaře. Zároveň však premiérovi nabízí cosi jako dělbu oné výzvy k velkorysosti, ať si vybere, na které části summitu chce reprezentovat a on se tomu přizpůsobí. Nejlépe by to pak bylo probrat osobně. Jenže Babiš se zatím drží pozice uraženého kvůli kompetenční žalobě, jako by šlo o cosi osobního proti němu a nikoli jen o výklad jednoho nezcela jasného ústavního článku. Takže rokování s Pavlem považuje za bezpředmětné. Ačkoliv jestli by něco přispělo k onomu uklidnění společnosti, pak právě věcná debata prezidenta s premiérem, který je ale podle všeho stále pod silným tlakem ministra zahraničí Macinky. Jehož stranu motoristé sobě Babiš potřebuje zachovat v koalici. A premiér ví stejně dobře jako takřka každé dítě v republice, že konflikt Strakovy akademie s Radem je osobní, ovšem Pavla s Macinkou, kvůli nejmenování čestného předsedy motoristů Filipa Turka ministrem a že Macinka napsal v lednu prezidentovu poradci Petru Kolářovi v SMS mimo jiné: jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma bez skrupulí. Turek členem vlády není, ale rozpoutaná válka neutichá, spíš jen vzrůstá. Nicméně do summitu ještě nějaký čas zbývá, třeba budeme nakonec příjemně překvapeni, i když sázet na to se nedoporučuje.
10: Hovořil Ondřej Konrád.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: K návrhu skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmu, vláda zaujala neutrální stanovisko. Zároveň k němu vyslovila asi 10 doporučení na úpravy. Řekl to po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Více už komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
14: Zvláštní vývoj má poslanecký návrh na změnu zákona o střetu zájmu. Podali ho motorista Filip Turek, Radek Vondráček a David Pražák z ANO a Marie Pošarová z SPD, všichni členové vládní koalice. Změna poutá pozornost tím, že kdyby byla přijata, premiér Andrej Babiš by nepotřeboval žádný svěřenský fond pro Agrofert. Už by mu nehrozil střet zájmů. Zákon o střetu zájmů by byl oklestěn. Veřejné zakázky a dotace by nemohly dostávat firmy členů vlády pouze z těch rezortů, které ministři a ministryně sami řídí. Premiér přímo neřídí ani zemědělství, ani zdravotnictví. Jeho firmy, nyní z části zaparkované ve svěřenském fondu RSVP Trust, by mohly dostávat veřejné peníze naplno. Proč to tak poslanci navrhli? Nástroje na ovládání ministerstva přijímají jen ti ministři, kteří je řídí. Premiér tedy ne. A ano, zdá se to směšné. Další změna. Poslanecký návrh mění lhůtu pro zahájení řízení o vrácení dotace z 10 let na 4 roky. To by Agrofertu mohlo vynést miliardy korun. Změnu navrhují poslanci ze 3 vládních stran. Deník N ale přinesl informaci, že ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, která je členkou Babišova hnutí, poslaneckou novelu nepodpořila. V rezortním stanovisku uvedla, že ji v navrženém znění nedoporučuje, i když vítá snahu zabývat se tímto tématem. O vzpouru se ovšem nejedná. Celkové stanovisko jejího rezortu je opatrně neutrální. Mrázová uvedla různé výhrady. Jedna z nich nesouhlasí s tím, aby se střet zájmů týkal jen dotací bez právního nároku, takzvaných nenárokových či investičních dotací. Další výhrada se týká námitek proti střetu zájmů. Ty by podle poslaneckého návrhu mohly podávat jen osoby přímo zkrácené na svých právech. Tím by ale byl podle ministerstva omezen širší veřejný zájem. Cituji, předpisy upravující střet zájmů chrání obecné principy a hodnoty právního státu, zejména princip hospodárného, účelného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky, princip nestrannosti státních orgánů, služby veřejnosti a princip rovnosti před zákonem. Mrázová, jejíž úřad řešil dopis Evropské komise týkající se střetu zájmů premiéra Babiše, však přišla i s jiným typem připomínky. Změna zákona je podle ní nevhodně načasovaná. Cituji, vzhledem k aktuální komunikaci mezi Evropskou komisí a Českou republikou o tom, zda opatření učiněná současným předsedou vlády jsou dostatečnými opatřeními k eliminaci a prevenci jeho střetu zájmů, by navrhovaná změna mohla být vnímána jako snaha o vyhnutí se transparentnímu řešení a mohla by vyvolat další otázky a pochybnosti. Konec citace. To je řečeno poměrně natvrdo. Mrázová říká, teď ne, vypadalo by to blbě a šéfovi by to mohlo v komisi přitížit. Zní to jako nečekaná přímočarost. Takové věty možná zaznívají při uzavřených jednáních, ne však ve značně veřejném připomínkovém řízení. Výhodou přímočarosti Mrázové je, že i ten největší fanoušek premiéra musí vědět, tenhle zákon je ušit opravdu pro Babiše.
10: Tvrdí Martin Fendrich. Ve Francii zemřelo v posledních dnech o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Vyplývá to z informací francouzského Národního úřadu veřejného zdraví. Souvisí to s vlnou extrémních veder. Slovo má spisovatelka žijící ve Francii, Klára Notaro.
15: Francii opět sužují vedra a zas a znova jsou Francouzi nuceni konstatovat, že země na tak vysoké teploty není vůbec připravená. Bývalý prezident Jacques Chirac před čtvrtstoletím pronesl v Johannesburgu na vrcholném setkání země projev se slavnou pasáží. Náš dům hoří, ale my se díváme jinam. Ale bylo to málo platné. Politikové se i v dalších letech dívali jinam. Nikomu se nechtělo zabývat se tak těžkým tématem a znelíbit se voličům, znelíbit se naší konzumní společnosti. Dnes tedy náš dům opravdu hoří. Lidé horkem trpí a když jim je opravdu špatně, tak se dostanou do nemocnice. A jak jsou francouzské nemocnice připravené na pacienty ve stavu hyperdermie? Není to slavné. Je málo nemocnic, které by byly klimatizovány ve všech prostorách. Ve většině nemocnic jsou klimatizovány jen operační sály, ambulance, laboratoře. Ležící pacienti se musí spokojit se záclonami nebo na okna nalepenými záchrannými termodekami. Někde mají k dispozici ventilátory. V pokojích může být i víc než 35 stupňů, což je těžko snesitelné jak pro pacienty, tak pro personál. Velmi překvapivé je, že se i dnes staví nemocnice bez klimatizace. Například velká fakultní nemocnice v Nantes, která bude uvedena do provozu v roce 2028, bude klimatizována jen z části. Pokoje pacientů mají být ochlazovány díky bioklimatickým fasádám, čehož se zaměstnanci obávají. Mluví o zastaralé technologii, která neodpovídá rychlým klimatickým změnám. Na budově budou navíc velké skleněné plochy, což ji bude ohřívat. Za to nemocnice v Nantes utratila 185 tisíc eur za koncepci nového loga a hesla Nové hranice zdravotnictví. Podle odboru by za tuto sumu bylo možné zaměstnat potřebný personál a klimatizovat pokoje. Proč se ale ve Francii nadále staví nemocnice a školy bez klimatizace? Je to z důvodů ideologických. Pro levici klimatizace dosud představovala špatnou adaptaci na klimatické změny, protože klimatizace sice ochladí interiér, ale ohřeje vzduch mimo budovu. Levicoví politikové dávali přednost financování obnovitelných energií, vegetalizaci měst, boji proti spalovacím motorům a propagovali tepelnou izolaci budov, i když se domy izolovaly proti chladu, aby se ušetřilo na topení a ne proti horku. Klimatizace se stala pro část společnosti jakýmsi symbolem podvolení se klimatickým změnám, symbolem kapitulace. Jenže úporná vedra a zvýšená úmrtnost vedla i levicové politiky změnit názor na věc a připustit, že v některých budovách je klimatizace opravdu nezbytná. Na návrh ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristové objednal premiér Sébastien Lecornu 30 tisíc klimatizací pro nemocnice. Za to Marine Le Penová spolu s ostatními představiteli extrémní pravice, donedávna ignorující klimatické změny, nyní volá po vybavení všech škol, všech nemocnic a úředních budov klimatizací. Jenomže není zcela jasné, jak míní tento nákladný projekt financovat. Před francouzskou vládou touto a těmi příštími stojí velká výzva uchránit celou společnost před klimatickými změnami.
10: Hovořila Klára Notaro. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
16: Magda, inženýrka chemie a kolegyně mé mámy, si každé léto stěžovala. Bylo horko, že vlaštovky padaly vedrem. Brali jsme to jako další z Magdiných květnatých hrčení. Ale teď vím, že Magdin příměr nebyl zdaleka tak absurdní, jak se nám tenkrát zdálo. Ptáci skutečně můžou zemřít v letu. Na přehřátí. Pravda, začne jim to hrozit až při takových 35 nebo 37 stupních. Musí být podstatně větší horko než nějakých 25, při kterých vadla Magda. Ptáci nemají potní žlázy. Dovedou se ochlazovat jen otevřením zobáku, anebo se namočit a nechat vodu odpařovat. Přeborníci v tomhle umění jsou volavky a kormoráni. Pokud pták zemře vedrem, je pravděpodobné, že to bude v letu. Létání je pro ptáky namáhavé cvičení a výrazně zvyšuje šanci, že je postihne infarkt či mrtvice, anebo celkové selhání organismu. My lidé jsme lépe zařízení na to, abychom přežili při vysokých teplotách. Už proto, že máme potní žlázy, a vodu, jejímž odpařováním se ochlazujeme, si nosíme v sobě. A jsou mezi námi jedinci, kteří teplo snášejí lépe než jiní. Konkrétní gen nebo několik málo genů pro snášení tepla, na rozdíl od genu, který nám pomáhá snášet zimu, ale nebyl objeven. Srovnáváním genomu lidí, kteří o sobě tvrdí, že v horku fungují dobře, s genomem těch, kteří se, jako Magda, při 25 stupních roztékají, bylo nalezeno 445 markerů, určujících, jak dobře horko tolerujeme. Lidé geneticky vybavení pro toleranci vedra prý ale vedro snášejí jen o nějakých 5% lépe než ti, kteří k tomu geneticky vybavení nejsou. Žádná sláva. Lidský organismus se může naučit vedro snášet, ale jen do určité míry. Musíme mu pomáhat dostatečnou hydratací. A i když horko, subjektivně, dobře snášíme, měli bychom mít na paměti, že je potřeba každý den strávit aspoň pár hodin v chladnějším prostředí, jinak své životně důležité orgány příliš zatěžujeme. Únava a malátnost, jaká se nás ve vedru zmocňuje, má své fyziologické důvody. Mimochodem, všimla jsem si, že Evropané mají ve zvyku v letním horku hekat a stěžovat si, ale když jim řeknete, že v některých místech na planetě jsou tropické dny i tropické noci celý rok a není před nimi kam utéct, mávnou rukou. Oni jsou na to zvyklí. Ano, lidé v jiných částech světa možná vedro snášejí o 5% lépe než my. To ale neznamená, že je pro ně zdravé.
10: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.

Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Díl 10. Cesty do budoucnosti, západní metropole. Vídeň pokročilá nebo opožděná? Dohánějící. Kolem roku 1800 se objektem upřeného pohledu turistů stává stále častěji ruch, spotřeba a průmyslová síla vyspělých zemí a metropolí v severozápadní Evropě, v nichž je možno posílit víru vkládanou do nezvratné budoucnosti, slibující blahobyt a jistoty. Během druhé poloviny 19. století turisté stočí pozornost za oceán do země budoucnosti, do Ameriky, jak tento kontinent trefně vystihuje překladatel slavného textu utopisty Augustina Smetany z roku 1848. Z měst v Rakousku-Uhersku těsně před první světovou válkou se jako jediná začne západním metropolím alespoň vzdáleně podobat Vídeň. Co se týče úrovně bujaře konzumního turistického života ve srovnání s Londýnem, Paříží nebo Berlínem, však Vídeň stejně zaostává. Západní turisté z Německa, Francie a Británie totiž ve Vídni spatřují během druhé poloviny 19. století periferii. Na vině je jednak její nevýhodná poloha, která ji vzdaluje od turisticky atraktivních oblastí západních Alp, jednak odlehlost od dopravních tepen, které vedou ze severu Evropy na teplý jih ke Středozemnímu moři. Skomírající turistický ruch se městští oficiálové rozhodnou pozvednout velikášským gestem. Během ekonomické konjunktury pojmou roku 1873 ambiciózní plán uspořádat v symbolickém a administrativním centru monarchie světovou výstavu. Navážou tím na šňůru dosavadních veletržních akcí v Londýně a Paříži, jenže na rozdíl od svých západních urbánních vzorů, které za veletrhy sklidí bouřlivý aplaus celého civilizovaného světa, bude pro vídeňskou městskou pokladnu nehorázně nákladná veletržní událost předzvěstí, ne-li jednou z příčin krachu na vídeňské burze cenných papírů, k níž dojde 9. května, 9 dní po otevření prvních expozic. Na místo lesku pak na výstavě ulpí temný stín epidemie cholery, která propukne v Dolních Rakousech a během června se rozšíří i v hlavním městě. Čerstvě dohotovenou Ringstraße, metropolitní bulvár obtáčející historické centrum, to léto sice lemují z brusu nové hotely moderního typu, jenže vysoké ceny za fiakry a drožky, slabá výstavní účast průmyslníků i umělců z Velké Británie, Francie a Spojených států, absence skutečně revolučního vynálezu nebo převratné technologické inovace a také celková stavební nedotaženost výstaviště přivádějí turisty během prvních dní návštěvy k náhlému vystřízlivění. Byť se magistrát snaží neúprosně se blížící fiasko odvrátit operativním snižováním cen za veřejné služby, tak zájem turistů z ciziny o akci opadává. Po iluzi světovosti a pokrokovosti, kterou se měla Vídeň se svou monarchií na evropském hřišti znovu začlenit mezi vedoucí politické síly, zbyly během podzimní demontáže výstavních pavilonů jen vzpomínky na vůni ohřívaných vídeňských párků, na neodbytný písek v botách a na exotické návštěvy perského šáha, ruského cara, italského krále Viktora Emanuela II. Či německého císaře Viléma I., jak píší historici Jaroslav Halada a Milan Hlavačka. Na metropolitní turismus působí nepříznivě klima nacionální nevraživosti, která ve Vídni pomalu doutná už roku 1852. Emblémem vídeňskosti se ve městě, kde v roce 1890 tvoří většinu lokálního obyvatelstva náplava přistěhovalců z Čech, Moravy a Haliče, která celkový počet Vídeňanů zvedne na 2 miliony, stává okolo roku 1900 útulnost či zabydlenost, Gemütlichkeit. Jako stěžejní složka turistických představ o Vídni do imaginária zahraničních turistů vplují stereotypní sentimentální představy o svůdné staré Vídni, která bude přiživovat nostalgii po časech před vybudováním Ringstraße i tehdejší nachmelené atmosféře pivnic.
Habsburský panovnický rod si pak na takto dopředu utvořené podezdívce začne budovat svou vlastní mytologii, v níž se František Josef I. bude na veřejnosti prezentovat coby svého druhu lidový hrdina, otec habsburské rodiny národů. A právě Ringstrasse se svou bulvární rozlehlostí bude dobrým přehlídkovým molem pro všemožné průvody a teatrální demonstrace říšské síly. Vídeň je město, které se tak na každém rohu hlásí svými monumenty k okázalé imperiální minulosti a monarchické tradici. Ke standardním místům v tehdy obvyklém itineráři turisty tak nechybí pilíře habsbursko-katolické moci, blištící se císařským leskem, jako Belvedere, Hofburg nebo Franciskanerplatz. Hluboce zbožný venkovan Josef Stříž, který někdy koncem 60. let okamžitě po příjezdu navštěvuje svatoštěpánský dom, se záhy ubírá i k dalším místům, která fixují minulost a zhmotňují tradici. Nejlepší se mi líbila ulice Mariahilf a Panská ulice. Byl jsem též v Šenbruně, v obrazárni, v zahradě, v domě na tři patra. Z patra do patra samé obrazy. Musil jsem si okartačovat buty před vchodem a deštník nechat v zástavě. Stam odtud šel do druhé budovy v zahradě, kde byly rozličné starodávné zbraně. Pod povrchem tohoto pečlivě udržovaného turistického mýtu o staré Vídni se ale okolo roku 1900 divoce rozhoří na první pohled nezřetelné příznaky monarchického úpadku. Zvědavější turisté ze západu, kteří rakouskou metropolí brouzdají, tak při bližším pohledu za roh a mimo tradiční pamětihodnosti objevují chatrnou realitu metropole. Olomouckému lékaři Maurici Remešovi roku 1910 pod Prahově sugerují pokrok uvnitř Vídně elektrifikované tramvaje. Některé novinky jsem tu pozoroval jako elektrickou tramvaj do Bádenu s dlouhými pěknými vozy. Nová spojitá tramvajová síť Stadtbahn se totiž buduje už od roku 1893. Technologicky jakoby tak Vídeň přece jen zrychlovala. Avšak když Remeš během cesty na dovolenou do Bašky v roce 1914 spontánně provádí po Vídni dvě kroměřížské turistky, jezdí sice elektrickou tramvají, ale hlavní znamenitosti města tvoří opět pouze místa, která zhmotňují mytickou starou Vídeň, vysoké umění a mocenské souručenství Habsburků s katolickou církví. Remešův prst ženám v tramvaji ukazuje svatoštěpánský kostel, muzea, pomník Marie Terezie, parlament, radnici, univerzitu, burgtheater. Po živých formách populárních zábav, sportu, lunaparku, kinech, lidových arénách a varietních divadlech, běžně vídaných v západních metropolích, není během Remešovy prohlídky ani vidu, ani slechu.

Jako kdyby Vídeň sice zrychlovala směrem do budoucnosti, ale zároveň přitom schizofreně stále obracela svůj kulturní kompas zpět do minulosti. Urbanizační pokrok se tu sice nadějně rozbíhá a Remeš si ho všímá, stejně jako technologických inovací a stavebního ruchu, jenže jakmile zavítá do Paříže, Vídeň se v jeho očích v tu chvíli propadne do minulosti. Rozvinutá, rušná, metropolitní Paříž najednou Vídeň předbíhá i ve sférách, na kterých stojí mýtus staré Vídně, a sice v dramatickém a hudebním umění. Po hudební stránce se velké opeře vídeňské, ta pařížská, vyrovná, pokud se jednotlivých sil týče, snad i předčí, jak přirozeno. Scénicky pak rozhodně velká opera vídeňskou předčí.

Na konci léta 1908 hlučný pouliční schon, hemžení a noční zábavní ruch Paříže v utahaném Remešovi po příjezdu na vídeňské nádraží ještě rezonuje a kontrastuje s ospalostí rakouské metropole. Vídeň je před 22:00 noční na velké město až nápadně tichá. S Paříží se to ovšem nedá ani srovnati, píše Remeš. Vídeň okolo roku 1900 i těsně před velkou válkou nepochybně má vybudovanou solidní turistickou infrastrukturu metropolitního typu. Zábava bují na kolotočích a hřištích Prátru, který roku 1897 získá ruské kolo Riesenrad, jež se pro rakouské velkoměsto stane emblematickým, stejně jako kovová Eiffelovka pro Paříž. Tento veselý lesík se pak rozrůstá i o tematické zábavní parky jako Venedig in Wien, otevřený roku 1895 s imitacemi italských kanálů, gondol, divadel a restaurací. A tyto malé Benátky pak roku 1903 doplní i multifunkční open-air arena Olympia pro 4000 diváků. Pařížskost dorazí v podobě zmenšeniny Moulin Rouge. Vídeň je též metropolí, kde si doboví cinefilové užívají promítání ve 150 kinech, kde vinařští gurmáni degustují vojryge na okraji vídeňského lesa a kde pivní turisté debužírují uvnitř tradičních vídeňských gasthäuser, podniků nabízejících Alte Wiener Küche. Jenže turisté, které vtáhla opravdová metropolitní zábava Paříže, se ve Vídni zoufale nudí. Franz Kafka, který se roku 1913 ocitá ve Vídni pracovně, rozmrzele bilancuje fádní pobyt příteli Felixi Velčovi. Málo zábavy, víc povinností, ještě víc nudy, ještě víc nespavosti. Pokud někdo v 19. století vnímá Vídeň jako rozvinuté pokrokové velkoměsto, jako jiný kosmos, ležící za dosavadním horizontem poznaného a osvojeného, jsou to venkované, jako záhlinický rolník František Skopalík, který roku 1849 píše. Brzy na to jsme se octli na mostě přes rameno Dunaje a vkročili jsme na to do brány hluku plného města Vídně. Rachotění jezdících kočárů, hemžení panstva po ulicích, skvostné zlatoskvoucí kupecké zboží, za sklenýma zděmi sedící páni v kavárnách na damaškových pohovkách, hedvábné čalouny v oknách a tak dále. Všecko toto, pravím, musí zajímavě působiti na tichého a takovým hlučným veselostem a nádherným ozdobám neuvyklého venkovana. Měšťanští turisté z českých zemí, jako je olomoucký lékař Mauric Remeš, kteří na západě zakusili, co je to plnokrevný metropolitní tep, musí Vídeň okolo roku 1900 považovat nanejvýš za velkoměsto, které pokrokovou a rozvinutou Paříž a Londýn, Berlín či New York teprve dohání. Postturismus. Turisté v éře zběsilé strnulosti. Lidé svou planetu nebývalou rychlostí rozpohybovali. Svět dnes omotávají telefonní a počítačové sítě. Dopravní peristaltika trápí velkoměsta, propojená tratěmi rychlovlaků, oceány a moře obtěžkávají hejna plavidel a vzdušný prostor zahušťují splodiny letounů, nad nimiž se krouživě komíhají na vše dohlížející kosmické satelity. Tyto integrované komunikační systémy tvoří věru pulzující tepny globalizace. Mobilita pronikla v důsledku skapalňování dříve strnulých společenských struktur a postindustriálního technologického vývoje do všech pórů společnosti, která je ve stavu, kdy se otázka rychlosti oběhu lidí, zboží, financí, odpadů nebo dat stává prvořadou, kdy vše je pohybem. Nejvyprázdněnější dějepisné fráze o životě v pohnuté době se tak konečně dočkává nového smyslu, toho doslovného. Vlivem intenzivní dopravy a ustavičného komunikačního toku jsme tak všichni fyzicky i pomyslně neustále na cestách.
Od nízkonákladového létání přes plážovou, památkovou, nákupní, lázeňskou, sexuální, konferenční či party turistiku, po telefonní i videohovory na sociálních sítích a dále po internetové streamování videí, videokonferenční výstupy či třeba jen pouhé kratochvilné surfování na webu. Být fyzicky i virtuálně mobilním se uvnitř pozdního globálního kapitalismu stalo navíc módou, životním stylem a nedílnou součástí neoliberalistického individualismu. To skvěle zachycují věty, kterých se na prahu našeho milénia dopustil Michel Houellebecq. Moje sny jsou průměrné. Stejně jako všichni obyvatelé západní Evropy toužím cestovat. Tedy má to svoje překážky. Jazykovou bariéru, špatnou organizaci hromadné dopravy, nebezpečí krádeže nebo přepadení. To, co si v jádru přeji, bez obalu řečeno, je provozovat turistiku. Už roku 1976 prohlásí sociolog Dean McKennell, že turista je jedním z nejlepších dostupných modelů moderního člověka vůbec. Jak píše Zygmunt Bauman, v neklidném světě je turismus jedinou přijatelnou lidskou formou neklidu. A tak se stoupající počet lidí proměňuje v turisty, tedy lidi vedené estetikou spotřeby, kteří těm chudším imponují aurou extravagantního a nespoutaného životního stylu na cestách.

Právě YouTube a jiné nástroje na sdílení obsahu nám dnes servírují nejen normotvorné příklady úspěchu, osudových lásek, absurdních ideálů tělesné krásy, ale i bezvadných dovolených, které jsou pro běžné smrtelníky sotva dosažitelné. Člověk, zasíťovaný na Instagramu, TikToku i dnes už boomersky působícím Facebooku, se mnohem častěji psychicky užírá nejen vlastní tělesnou nedostatečností, hubeným kontem, nenaplněností partnerského vztahu, technickou zastaralostí vlastního smartphonu, ale i nudnou dovolenou bez moře a velehor. Telekomunikace je dnes otázkou okamžitosti. V důsledku digitalizace se vytrácí prožitek ubíhajícího času dní, týdnů, měsíců, ba let, jako tomu bylo před zčasověním světa okolo roku 1800. Včerejšek, dnešek a zítřek se nám v hlavách opět znovu slévá v jednu soutvarou kaluž přítomnosti, v níž se ale tentokrát neustále cosi děje, ale nic se nemění. Což podle sociologa Hartmuta Rózy vede k nebývalému stavu zběsilé strnulosti. Vnitřní neklid vyvěrající z FOMO, fear of missing out, tedy úzkostný strach, že nám něco uniká, a pocitu dosud neozkoušených turistických příležitostí, tak člověka postrkává k ustavičnému putování, poznávání či objevování. Těm, kterým je upřeno být součástí

masové výrobky a vstřebávají tok audiovizuálních obrazů ve svém bezprostředním domácím okolí. Turistické atrakce se rozšířily po celém světě, zatímco místa běžných lidských činností spojených s nakupováním, trávením volného času či prací byla přetavena do nových turistických forem, píše Úry. Už při letmém ohlédnutí za turismem posledních dekád se jasně ukazuje, že v minulosti létalo na dovolenou mnohem méně lidí, jezdili jednou do roka na kratší vzdálenosti a delší čas. Dnes se cestuje na kratší čas, vícekrát do roka a na čím dál delší vzdálenosti, říká politolog Doug Lansky. Starý bagážový turismus ustupuje novému baťuškovému turismu, který je spontánnější, flexibilnější, segmentovaný a uspůsobený specifickým potřebám jednotlivců či zákazníků. Tyto občasné flexibilní pobyty jsou přitom finančně stále dostupnější. Módní a vlivem mediálního tlaku se stávají přímo nutnou součástí života i jinak imobilních jedinců s hubenějšími příjmy. Na takovémto globálním turistickém kolbišti vyrostly rozmanité druhy hřišť spojených s biznisem, studiem a vědou, relaxací a nakupováním, to vše s patřičnými dopady na ekosystémy i lokální obyvatele, v nichž davy hlučných turistů pod okny probouzí pocit druhořadosti ve vlastním městě, ne-li rovnou ztráty domova.

Symbolem děsivého overturismu jsou party districts v metropolích, jako je budapešský Goždu Udvar, ale i chronotopy minulosti, jako je Hallstatt v Solné komoře se 700 starousedlíků. Pseudorománský evangelický kostelík nad jezerem, vybudovaný mezi lety 1859 až 1863, který se tu rozkošně tyčí na pozadí alpského masivu, si ročně přijede vyfotit 1 000 000 až 1,5 milionu bezohledných turistů, tedy 10 000 až 30 000 lidí denně. Hory zážitků ale vábí 10 000 turistů měsíčně i do tuzemského rezortu Dolní Morava pod Králickým Sněžníkem. Místní visutý most Sky Bridge 721 dostal lokalitu na titulní stránku prestižního časopisu Time, čímž zřejmě spečetil její budoucí neblahý osud, jenž potkal i jiné, Instagramable places. Turista v posledních 2 desetiletích prodělává závratné evoluční změny a dosahuje postturistického stádia. Tito postturisté volí nekonvenční způsoby ubytování, přičemž se jejich pobyt neomezuje na několikadenní dovolenou či odpočinkový víkend, ale prodlévají i měsíc nebo dva. Turismus přitom často kombinují se studiem nebo příležitostnou prací a nezřídka se zaměstnáním online, a to přímo ve svém dočasném bytě či načálkem Batch Brew v blízké kavárně s připojením k Wi-Fi. Striktní zaužívaný harmonogram, relax na zažitých a léty osvědčených místech či návštěvy rušných památek pak vyměňují za spontánní pátrání po netradičních, neobjevených, neokoukaných, ba až podivných místech spojených s uměleckostí, bohémstvím a sub či přímo kontrakulturní atmosférou. Jenže tulácké objevování zprvu unikátních areálů, utajených míst a oprýskaných zákoutí paradoxně obrací tyto prostory zase jen v kýč a mainstream, kterého se postturisté tak úzkostlivě straní. Vkrádání se do stále nových a nových míst s dosud ukrytou estetikou vede k jejich opětovnému zevšednění či rovnou zničení overturismem. Postturisté, kteří prahnou po autenticitě uvnitř zprofanovaných míst,

0: tak nakonec propadají iluzi autentického, podobně jako běžní turisté. Nepropadají přitom však nudě, neboť jejich úmyslem není turistická dobrodružství pouze prožít, ale prvořadým cílem je eskapády, pamětihodnosti a neuvěřitelné příhody vizuálně sdílet s přáteli online na sociálních sítích. Tento postturistický mikrokosmos by coby nový nastupující model zdánlivě osvobozujícího způsobu života tedy zjevně nebyl možný bez všeprostupujícího internetu. Weby náš svět neuvěřitelnou silou doslova smrštily a z laptopu a smartphonu udělali jediné dvě skutečně nezbytné součásti příručního zavazadla. Dramatický příběh české modelky Manuely Coufalové, trosečnice na Tahiti, která uvízla v době koronaviru ve vylidněném pacifickém ráji, je toho čirým důkazem, jak prozrazuje v rozhovoru, kde říká: teď si můžu čekání na návrat turistů zkrátit aspoň tím, že zveřejňuji fotky z místního obyčejného života na svém Instagramu. Manuela tu tehdy bydlela na lodi a jejím osobním snem je obeplout na plachetnici svět. Svými nudistickými fotografiemi tady přitom všem sytí prastaré turistické imaginárium, plné snových ostrovů s vyhřátou pláží, kterou zalidňuje polonahá kráska, obklopená nedozírným azurovým oceánem, rozlitým pod zlatavým talířem slunce. V důsledku společenského zrychlování, zasíťovanosti prostoru, homogenizace kultur, standardizace ubytování a univerzalizace turistických zážitků se dnes turismus stal geografickým přesunem mezi stejným a stejnějším, neboť zmíněné globalizační vlivy stírají rozdíly mezi jednotlivými destinacemi. Turismus tím začal ztrácet svou původní eskapistickou funkci. Slovy filozofa a publicisty Petra Bittnera: začali jsme se ocitat na místech k nerozeznání podobných těm, ze kterých jsme unikali. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Opravdoví lidé a opravdové příběhy v opravdových kulisách současnosti. To jsou dokumenty Českého rozhlasu Plus. Prožijte s nimi věci, které byste jinak neprožili a často ani nechtěli prožít. Poznáte lidi v tíživé životní situaci nebo ty, kteří jsou ztracení v současném světě. Popíšou frustrace a bezmoc lidí mladých i starých, ale také snahu zlepšit život kolem nás. Dokumenty poslouchejte vždy v neděli po 14:30 odpoledne na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dvě bývalé členky kutnohorské sekty půjdou do vězení. Soud je potrestal za vraždu léčitele. V Evropské unii končí bezcelní dovoz levných zásilek ze zahraničních e-shopů. Francouzští fotbalisté hrají se Švédskem o postup do osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky. Teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů. Je středa 1. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Vrchní soud v Praze poslal dvě bývalé stoupenkyně kutnohorské sekty do vězení. Za vraždu samozvaného léčitele má zubařka Magdalena strávit ve vězení 9, tělocvikářka v penzi Irena pak 12 let. Ženy se hájily tím, že jim vůdce sekty Richard Schiffer dlouhodobě říkal, že po smrti přejde do jiné dimenze a jeho tělo zmizí.
3: Soud oběma ženám snížil původní tresty, s tím ale nesouhlasí státní zástupce Jan Rampas. U zubařky Magdaleny bude zvažovat, jestli nepodá dovolání k Nejvyššímu soudu.
4: Tam byl trest uložen pod zákonnou trestní sazbu a nyní je třeba zkoumat podmínky, zda tedy bylo možno takto postupovat.
3: Rozsudek odmítají i obhájci žen, říká jeden z nich David Uhlíř.
5: Považujeme ho za nesprávný, budeme podávat dovolání.
3: Nesouhlasí například se závěry znaleckého posudku, podle kterého byly za vraždu ženy odpovědné. Vít Kubant, Radiožurnál.
2: Českou armádu nově vede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
6: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
2: Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly v pondělí například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenících.
7: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
8: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
9: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Nad každý barák má nějakou škodu.
8: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádu vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Radiožurnál.
2: Na Slovensku zřejmě včera padl nový teplotní rekord. Potvrdit ho ale musí ještě slovenský hydrometeorologický ústav. 41,3 stupně Celsia naměřili v Kamenici nad Hronom u hranic s Maďarskem. Tam zase teploměr ukázal 42 stupňů ve městě Séčeň. S vedrem i následky bouřek se potýká Rakousko. Metropole Vídeň snižuje spotřebu vody. Naopak v části Štýrska a Tyrolska hrozí po bouřkách evakuace kvůli podmáčeným svahům. Například v údolí stále pokračují úklidové práce po sesuvech půdy a záplavách. Záchranáři se snaží oblast znovu zpřístupnit. Kdy se jim to podaří, zatím není jasné. Zahraniční prodejci musí ode dneška při posílání levných zásilek do Evropské unie platit jednotné clo. Končí dosavadní bezcelní režim pro balíky v hodnotě do 150 eur, tedy v přepočtu 3600 korun. Evropská unie tak reaguje na záplavu levného a často nekvalitního zboží, zejména z čínských e-shopů typu Temu a Shein.
10: Za každý druh zboží v levném balíku objednaném ze zemí mimo Evropskou unii budou dodavatelé platit celní poplatek ve výši 3 eur, tedy v přepočtu zhruba 73 korun. Cílem je mimo jiné chránit evropské výrobce před nekalou konkurencí zboží, které nesplňuje unijní standardy. Nová pravidla mají platit jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Poté začnou levné zásilky podléhat běžným clům v závislosti na typu zboží. Dosud bylo levné zboží od poplatků osvobozené. Podle Evropské komise je ale díky digitalizaci celní správy proces jednodušší a bezcelní režim pro malé zásilky už není opodstatněný. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Venezuelští i zahraniční záchranáři dál bojují s časem. Stále hledají lidi, kteří po zemětřesení mohli přežít pod sutinami. Kompletní je už i český USAR tým. Z Curaçaa dorazilo zbývajících 19 hasičů, kteří se předtím nevešli do transportního letadla. Záchranáři jsou v kontaktu s místními obyvateli, kteří jim předávají tipy na místa, kde by mohl někdo přežít. Ničivé zemětřesení ve Venezuele nepřežilo více než 1900 lidí. Zraněných je okolo 10 tisíc. Humanitární organizace Člověk v tísni ADRA a Charita Česká republika vybrali na pomoc Venezuele už 6,5 milionu korun. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
11: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě ty šance se průvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podpůrného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
2: Silničáři od dneška omezí provoz k Belské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jen jedním pruhem. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
12: Samotná rekonstrukce k Belské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července a předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
2: Kbelská ulice bude sloužit jen pro transitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. 8 mláďat korsaků je nově k vidění v Zoo Brno. Narodila se začátkem května. Teprve teď mají odvahu vylézat z nor. Korsaci jsou lišky. Oproti liškám obecným, ale drobnější a více společenští. Podle mluvčího brněnské zoologické zahrady Jana Bedřicha chovatelé zároveň zjišťují pohlaví všech mláďat.
13: Víme zatím, že tam jsou určitě 3 samci a 2 samičky, ale v dohledné době bychom měli znát pohlaví všech těch mláďat. Ta expozice se nachází ve spodní části zoologické zahrady, hned naproti rysům kanadským a vedle expozice sov.
2: Až budou mláďata dospělá, čeká je přesun do jiných zoologických zahrad. Fotbalisté Norska vyhráli v prvním kole play-off mistrovství světa nad pobřežím Slonoviny 2-1. V 680. minutě rozhodl o vítězství evropského týmu útočník Erling Haaland. O postup do osmifinále světového šampionátu teď také hrají Francouzi proti Švédům. Více řekne Martin Charvát.
14: 49. minuta utkání, zatím ve druhém poločase nic, co narušilo poločas první, takže po první půli platí a vlastně i teď, že Francie vede nad Švédskem 1-0, trefil si přesně před pauzou francouzský útočník Kylian Mbappé. Martin Charvát, Radiožurnál.
2: Ve 3 hodiny ráno našeho času odstartuje zápas domácího Mexika proti Ekvádoru. A do druhého kola tenisového turnaje ve Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Na Grand Slamu v Londýně prošli dál Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková.
15: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na Pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na D35 z Olomouce do Hradce Králové opatrně na novém úseku za Vysokým Mýtem. Na kilometru 150 stojí v odstavném pruhu porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky, doprovází je vydatný déšť a někde i kroupy. Aktuálně jsou hlášené na Znojemsku a Rychnovsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer se začne od západu vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na jihovýchodě až 34, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Česko má za sebou vlnu rekordně vysokých teplot. Jak se s ní vyrovnalo? Měla vláda reagovat nějakými mimořádnými opatřeními? A měl by stát podporovat instalace klimatizací nebo nějaká jiná dlouhodobá opatření? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených, členka sněmovního zahraničního výboru a také výboru pro životní prostředí Gabriela Svárovská. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
18: Dobrý den, díky za pozvání.
17: Než se dostaneme k vedru, začnu blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře a sporem o složení a programu jednotlivých členů české delegace. V kulatém stole minulé pondělí jste řekla, že by bylo dobré, kdyby pan prezident podal kompetenční žalobu. Pan prezident to udělal, ústavní soud rozhodl o předběžném opatření, vláda pana prezidenta na summit akreditovala, ale dál trvá na tom, že vedoucím delegace bude premiér. Vy jste kdysi působila v diplomacii. Dovedete si

0: představit, jak to v české delegaci v Ankaře bude fungovat?
1: Upřímně řečeno, si to příliš představit nedokážu. Za mě je celá ta debata ostudná a nedůstojná České republiky. A především premiér a ministr zahraničních věcí nesou odpovědnost za to, že jsme spojencům v Severoatlantické alianci prosmích v tomhletom smyslu. Pokud se týče pořadí v té delegaci, jednak na to existují tedy pravidla v rámci Severoatlantické aliance a jednak i v Česku je stanoveno, že prezident republiky, hlava státu, je první nejvyšší ústavní činitel, čili nevím, na základě čeho by se nějakým způsobem přeskládávalo to protokolární pořadí jenom pro účel tohoto jednoho summitu a pro účel uspokojení nějaké ješitnosti pana premiéra nebo vicepremiéra.
0: Vypadá to, že na základě rozhodnutí vlády.
1: Vláda jistě může rozhodnout o leccčems, ale přece jenom jsou tady určité zvyklosti, určitá pravidla, určité zákony a především je tady také nějaký jednací řád nebo nějaký protokol v rámci Severoatlantické aliance. Česká vláda si často myslí, že může svým rozhodováním měnit evropskou legislativu nebo nějaké mezinárodní konvence, ale tak to zkrátka není.
0: Pokud ani jedna ze stran do toho summitu neustoupí, co se tam na místě tedy bude dít?
1: Já nevím, je to taková opravdu situace těch dvou žen, které měl rozsoudit král Šalamoun. Z nichž ta jedna nakonec ustoupila, když král Šalamoun navrhl, že to dítě, o které byl spor rozetnej její půl, tak ta, která byla jeho skutečná matka, tak mu v tom zabránila a řekla, ať si radši dítě vezme ta druhá. Já opravdu nevím. Je to opravdu neskutečně ostudné, zbytečné a především to odvádí pozornost od toho, jak chce vláda České republiky vůbec k té obraně přistupovat. Slyšeli jsme tady po návštěvě generálního tajemníka NATO nějaké honem slibované navyšování výdajů ze strany premiéra Babiše bez toho, aby zatím byla nějaká koherentní úvaha, co vlastně Česká republika míní tou obranou země. Co to vlastně znamená. Máme tady nějaké obranné a strategické dokumenty, ale máme také nějaké úkoly v rámci Severoatlantické aliance, které dlouhodobě neplníme a to nejde jenom za touto vládou, to jde i za vládou minulou. Například v letošním roce 2026 jsme měli mít k dispozici těžkou obrněnou brigádu. Ta brigáda nestojí, není připravená, není k dispozici pro kolektivní obranu.
0: Já se omlouvám, že vám do toho skočím, to je samozřejmě téma, o kterém bychom mohli mluvit celý 20 minut Radiožurnálu, my se tomu věnujeme, určitě dál budeme věnovat. K tomu, co jste říkala, to znamená, že to podle vás odvádí pozornost od toho, co vlastně budou představitelé České republiky v Ankaře na summitu prezentovat. To nevědí poslanci příslušných výborů, vy jste v zahraničním, neřešíte to, kolegové v obraném výboru to také neřeší?
1: Já předpokládám, že v obraném výboru se toto řeší, ale slýchám stížnosti kolegů a kolegyň na to, že ta komunikace s ministerstvem obrany je velmi slabá. Pan ministr se neukazuje ani na výboru, ani na interpelacích mnoho, čili ta komunikace vůči poslanecké sněmovně je velmi slabá a tudíž i ta kontrolní role, kterou má poslanecká sněmovna vůči vládě plnit, je tímto omezená.
0: Když se vrátím ještě k tomu sporu o složení delegace a o to, kdo ji povede, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš včera řekl, že je v zájmu Česka, aby ten spor nepokračoval, že nejlepší by podle něj bylo, kdyby pan prezident na účasti netrval, nabídl také včera i veřejně na tiskové konferenci, že by pan prezident mohl jet na summit NATO příští rok. A vy jste před chvílí používala ten příměr sporu o dítě, kdy nakonec někdo ustoupil. Není ta situace tak daleko, že by bylo rozumné i v téhle situaci, kdyby pan prezident ustoupil, kdyby třeba se dohodl na tom, co navrhoval Andrej Babiš, že by nejel do Ankary, ale jel až příští rok?
1: Já tady od toho samozřejmě nejsem, abych radila panu prezidentovi. Z mého pohledu je pochopitelné a správné, že prezident se ostře vymezuje proti tomuhle tomu obsazování svého teritoria ze strany vlády a jednotlivých ministrů, protože zkrátka on má odpovědnost za tu ústavní funkci, za její výkon a když nějakým způsobem jsou ty pravomoce a kompetence kompetence narušovány, vyvlastňovány tou vládou, tak to není jenom jaksi jeho osoba Petra Pavla, ale je to i ta ústavní funkce, kterou on musí hájit.
0: Ústavní soud zatím vydal předběžné opatření, samotné rozhodnutí o kompetenční žalobě přijde po prázdninách. Očekáváte, že pan prezident uspěje u ústavního soudu?
1: No, to předběžné opatření trochu napovídá směr úvahy většiny ústavních soudců a soudkyň, takže bych to předpokládala, ale celkově samozřejmě znovu říkám řešit věci, které jsou v zásadě protokolární povahy, které se dají řešit běžným standardním politickým jednáním a dohadováním, aby řešil ústavní soud. To zkrátka není v pořádku a je to projev určité krize, kterou vyvolává současná vláda, protože od ní pramení ten impuls, krize toho našeho demokratického zřízení a vymezení jednotlivých těch kompetencí a pilířů té demokratické moci.
0: Hypoteticky, pokud by pan prezident s kompetenční žalobou uspěl, otevřelo by to podle vás k faktickému posílení pravomocí českého prezidenta a bylo by to správně?
1: Myslím, že jde spíš o ustálení, o to, že se vymezí, že se nakreslí ta čára a že by doufejme, pan premiér příště byl schopen zdisciplinovat ministry ve své vládě, kteří evidentně vyvolávají spor s prezidentem za účelem jaksi získání nějaké vyšší popularity a pozornosti. To je velký, řekla bych, ústřední cíl politického působení motoristů. A nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že premiér Babiš je tím, kdo může být v této vládní sestavě tím rozumnějším.
0: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Česko v minulých dnech zasáhla silná vlna veder, v sobotu i v neděli byly překonány historické teplotní rekordy. Ten absolutní pro celé Česko se o víkendu posunul o 1,5 stupně na 41,9 stupně Celsia. Jak Česko a obyvatelé Česka podle vás ta vedra zvládli?
1: Zatím nedošlo k žádným závažným haváriím, tragédiím, ale dlouhodobě je zjevné a z dat jednoznačně vyplývá, že vedra se podílejí na zhoršení zdravotního stavu převážně lidí chronicky nemocných, seniorů, malých dětí, všech osob, které mají to zdraví nějakým způsobem podlomené nebo přechodně ovlivněné třeba nemocí nebo nějakým stavem. Čili to se pravděpodobně dozvíme později, ten nárůst úmrtí oproti běžnému stavu.
0: Ale očekáváte, že byl v těch minulých dnech?
1: Jako ta vedra byla skutečně extrémní, přišla dříve než obvykle, byli jsme zvyklí už do určité míry na vedra v těch prázdninových měsících. Tady přišla ještě v červnu a data z celého světa, ostatně i z České republiky z minulých let, toto potvrzují. Čili ten nárůst úmrtí já očekávám. Ačkoliv samozřejmě to je něco, co mě pochopitelně dělá vrásky na čele. To je jedna stránka, ta zdravotní. Druhá stránka je třeba ekonomická. Samozřejmě lidé v těchto vedrech nemohou pracovat tak, jak by třeba potřebovali nebo chtěli. To znamená, že to má dopad i na ekonomiku, má to dopad na infrastrukturu. Vím, že tramvaje třeba v Praze museli jezdit pomaleji, protože tím horkem byly prověšené ty dráty. Jo. Čili to jsou věci, které já jsem v pátek navrhovala, proto jsem navrhovala bod na jednání sněmovny, aby se vláda zabývala těmi extrémními horky, nejen těmi, které měly přijít následující víkend, ale dlouhodobě, jak je Česká republika bezpečnostně připravená na tyto situace, protože to je extrémní situace, podobně jako povodně, podobně jako tornádo, podobně jako požáry.
0: Já se právě proto ptám na to, jak podle vás Česko zvládlo ty uplynulé dny, právě protože vy jste navrhovala spolu s kolegyněmi z Pirátského klubu v pátek jako mimořádný bod jednání sněmovny vedra, připravenost státu na vlnu veder a komunikaci státu v této souvislosti. Vy jste říkali, že jde o zdravotní téma, že horka ohrožují některé skupiny obyvatel, ten návrh nakonec neprošel, většina sněmovny byla proti tomu, abyste se tomu věnovali. Máte pocit, že to, že jste o tom v pátek nejednali, se nějak projevilo na tom, jak Česko tahle ta vedra zvládlo?
1: Ne, myslím, že to nemá souvislost. Ta moje konkrétně výzva, kolegyně některé se soustředily třeba na tu komunikační stránku věci. Kolegyně Irena Ferčí-Juvaková Konečná připomínala zrušení strategické komunikace. Ano, i to je potřeba využívat tyto nástroje státu. To není o tom, že si pan ministr Šťastný dá na webovou stránku svého kvazi ministerstva, že lidé nemají v horku sportovat. To opravdu není informační kampaň, to opravdu není strategická komunikace státu. Já jsem se...
0: Pardon, jak by podle vašich představ měla vypadat komunikace státu v situaci, kdy přichází vlna veder?
1: Ano, a teď přichází ta správná chvíle zmínit veřejnoprávní média, protože veřejnoprávní média jsou tu od toho, aby zastupovala veřejný zájem, čili zařazení nějakých speciálních informačních bloků, programů, rozhovorů s experty média.
0: Což se stalo?
1: Což se stalo tak jako tak. Ale ta vláda...
0: Pardon, a tohle má řešit vláda?
1: Já myslím, že strategická komunikace je záležitostí i vlády.
0: To znamená, že si myslíte, že vláda má přijít za vedením České televize, ale... Českého rozhlasu a říct si, blíží se vedra, vysílejte tohle a tamhle?
1: Ne, blíží se vedra podobně jako za covidu. Blíží se vedra, máme tady nějakou krizi, takovou nebo onakou, co budeme společně komunikovat, jaký je plán těch komunikací, o čem bude vláda rozhodovat. To je ten odpovědný přístup. Ale
0: pardon, dovedete si představit v téhle té době, kdy se řeší okolo médií veřejné služby to,
1: ne,
0: co
1: nedovedu.
0: Se řeší, že by někdo z představitelů vlády přišel za řediteli Českého rozhlasu a České televize a chtěl s nimi debatovat nebo jim říkat, co mají vysílat o vedrech?
1: Nedovedu. A právě proto jsem připomněla i tu situaci pandemickou, kdy vláda Andreje Babiše byla naprosto charakteristická tou chaotickou komunikací. Tady samozřejmě nešlo o nějaká plošná opatření, že by se měly zavírat školy nebo něco takového, ale i o tom je na místě přemýšlet. Já jsem se soustředila, pardon, na rozdíl od kolegyň, nikoli tolik na tu stránku komunikační, ale na tu stránku dlouhodobou a bezpečnostní. Podle mého názoru měla zasednout Bezpečnostní rada státu, protože bylo patrné, že padne ten teplotní rekord a to znamená riziko pro energetickou infrastrukturu. Připomeňme si, že máme vodou chlazené jaderné reaktory ve velkých horcích a suchách, které v Česku trvají už nějakou dobu. Klesá hladina řeky Jihlavy například, která tedy chladí jadernou elektrárnu v Dukovanech. To jsou reálné bezpečnostní hrozby, reálné situace. A pak jsou tady další dlouhodobá témata. Adaptace zákoníku práce. Jaké mají pracovníci a pracovnice nároky, když dochází k extrémním vedrům? To jsou všecko věci, které to vedro dopadá na zdraví a životní situaci lidí a je potřeba se nad tím zamyslet komplexně a to je ta odpovědnost vlády. Jsou tady samozřejmě v souvislosti s těmi vedry se prohlubuje sucho, půdní a hydrologické sucho, to nějakým způsobem ohrožuje úrodu. Dá se očekávat, že když přijdou přívalové deště, že ta vyschlá půda nebude schopná rychle tu vodu pojmout, čili riziko povodní, samozřejmě požáru a další věci. Jsme zkrátka v čase klimatické krize, ať se to ministrům vlády líbí nebo ne, a je potřeba krizově reagovat, mobilizovat tedy nějaké ty politické složky, komunikační složky a zapojit strategické uvažování. Co všechno to může přinést? Analýza těch hrozeb. Co všecko v České republice může být ovlivněno vysokou teplotou? Nevím, mohou se, to jsou zkrátka fyzikální zákony. Do jaké teploty můžeme spoléhat právě na tu energetickou infrastrukturu nebo na jakoukoliv jinou infrastrukturu? Do jaké teploty můžeme spoléhat na to, že koleje budou fungovat tak, jak mají fungovat? Signalizace. To všechno může ovlivnit vysoká teplota a není možné se tomu nahlas smát, jako se to stalo v pátek ve sněmovně a říct slovy ministra Macinky, no prostě je v létě horko, v zimě zima a v noci tma. nezajímá. To je ukázka jako fatální nekompetence těch lidí, kteří sedí ve vládě a kteří by na tohle měli myslet, protože toto nebyla poslední vlna vedra v tomto létě. Nebyla to jistě, bohužel, ani pravděpodobně poslední nějaká extrémní situace. Všimli jsme si například, že ještě na jaře chtělo Ministerstvo životního prostředí škrtat pozice na Českém hydrometeorologickém ústavu. Potichu ty pozice vrátilo zpátky, protože je patrné, že zkrátka potřebujete ty odborníky a odbornice, kteří tam sedí, počítají a vydávají ta varování, která nezbytně potřebujete. Čili nějaká úvaha tam je, ale ta vláda zkrátka odmítá kvůli své ideologii otevřeně přiznat, ano, musíme řešit vysoké teploty, protože toto je jeden z projevů klimatické krize. Čili tady jako postrádám například u Ministerstva životního prostředí konkrétní, srozumitelný a dlouhodobý plán té adaptace. Jak bude vypadat naše adaptace na změnu klimatu tak, aby krajina zadržovala vodu a měla k dispozici ty přirozené mechanismy ochlazování a aby se ve městech dalo žít. Myslím, že to není o tom, že vláda bude rozdělovat nějaké dotace na klimatizaci, to asi úplně ne, ale vezměme si třeba důležitost zateplených budov. Zateplení znamená izolace. To znamená, v domě, který je zateplený, izolovaný, je také méně horko. Dům, který má nová okna a dveře, tam je méně horko. A v České republice je, jako je 10% lidí ohroženo energetickou chudobou, to znamená, že si v zimě nemohou vytopit byt na příjemnou teplotu, tak to jsou ti samí lidé, kteří jsou v létě ohroženi extrémní horkem. Představte si, že jsou to zároveň lidé, kteří pracují manuálně, v těžkých provozech, v horkých provozech, venku a co, jaké musí být dopady na zdraví těchto lidí bez toho, aby třeba měli podle zákoníku práce nárok na nějakou úlevu.
0: Poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste před chvílí říkala, že řešením nejsou úplně dotace na klimatizaci. Jak se jako zelení vůbec stavíte ke klimatizacím? Podporujete, aby jich bylo víc?
1: Já osobně spíše ne. Nemyslím, že na to máme nějakou stranickou pozici na klimatizace, ale je to zkrátka elektrický spotřebič. Myslím si, že když vyrábíme elektřinu z obnovitelných zdrojů a zároveň je velké horko a potřebujeme si schladit obydlí nebo kancelář nebo provoz v továrně, tak je dobré, aby tam ta klimatizace byla pro ten komfort těch lidí, kteří tam žijí nebo pracují. Důležité ale je, aby ta energie byla vyráběna z obnovitelných zdrojů, protože si představte, že jinak pálíte uhlí nebo plyn na to, abyste si vyrobil elektřinu, která vám umožní provoz klimatizace, která vám schladí tu teplotu, která stoupá kvůli tomu pálení fosilních paliv. Tak to je jako začarovaný kruh. Takže bych řekla ano, jako my jsme samozřejmě všestranně pro jako kvalitu života a životní komfort, který nezáleží jenom na, nebo skoro vůbec nezáleží na abstraktním čísle ekonomického růstu, ale pozná se na tom, jak každý z nás nebo naprostá většina z nás žijeme a jestli svůj život považujeme za kvalitní, přiměřeně pohodlný a komfortní.
0: Já se na ten postoj ke klimatizacím ptám i proto, že ve Francii právě postoj ke klimatizacím se stal v posledních dnech velkým politickým tématem. Mnohá evropská média, včetně těch českých, přinesla zprávu, že v tomto směru mění přístup francouzští zelení. Tak proto se ptám i vás, jestli třeba budete podporovat, aby ve veřejných prostorách, ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory bylo více klimatizací, nebo jaký v tomto směru je ten postoj?
1: Tak samozřejmě zdravotnická zařízení a domovy pro seniory a další místa, kde tráví čas lidé, kteří jsou nemocní nebo mají nějakým způsobem podlobené zdraví, tak to považuji za součást toho komfortu, který potřebují pro ten svůj život, pro to svoje uzdravování nebo pro ten svůj stav, ve kterém právě jsou. Takže představa, že na porodním sále není klimatizace a venku je 42 stupňů, to je opravdu pro mě jako pro ženu naprosto hrozivá představa. Tak to je něco trochu jiného. Myslím, že ale ta klimatizace třeba pro běžné byty, to prostě není ta zkratka. Jako já bych opravdu protože máte nějaké peníze, které musíte nějak rozumně, smysluplně utratit. Tak já myslím, že přednost by rozhodně mělo mít zateplování, výměna oken, což působí jak v zimě, tak v létě, aby celkově se zvyšoval komfort toho bydlení v České republice. Pak je strašně důležité, jak vypadá okolí těch domů, kde žijeme. Jestli je tam zeleň, jestli je tam stín, jestli je tam voda, jakým způsobem se tam někdo o tu zeleň stará. To všechno je jako hrozně důležité, protože když mezi bytovými domy je vzrostlá zeleň, notabene nějakým způsobem dobře obstaraná, tak samozřejmě v té lokalitě může být až o 2, 3, 4 stupně míň. A to je mnohem důležitější, než aby v každém tom jednom z těch tisíci bytů v okolí byla klimatizace.
0: Tohle, co teď říkáte, to by měla být primárně záležitost vedení města obcí?
1: Ano, to je samozřejmě plán, který například Praha má svůj klimatický plán, který asi možná zapomnělo vedení Prahy teďka, že vůbec nějaký má, ale celá řada obcí, která v České republice třeba se zavázala k nějakým těm strategickým cílům udržitelnosti, tak většinou tam jsou nějaké klimatické plány. Třeba Praha 6 má svého radního pro životní prostředí a klima. Tak ten člověk má ve svém popisu práce, že přímo řeší i vlastně dopady změny klimatu. Takže to si myslím, že je důležité, aby ta města a obce vůbec zaměřili pozornost na něco takového a neřekli si, je vedro, to zase přestane. Protože za pár týdnů to může být zas, možná dřív, a příští léto to bude zas a bude to pořád. A než vyroste pořádná zeleň a než nastavíme pořádný způsob péče o tu zeleň, než třeba vyvedeme z podzemí všechny ty toky, které jsme schovali do potrubí, aby nám ochlazovaly ta města, to všechno vyžaduje nějaké dlouhodobé plány, zapojení urbanistů, architektů. A myslím si opravdu, a vidíme to v zahraničí, v Paříži například, jak opravdu ty ulice, které se zbavují aut, kde se dodává zeleň a nemusí to být hned vzrostlý strom, stačí ty trvalkové záhony, stačí vodní prvky, tak skutečně ta teplota se snižuje a celkově se ohromně zlepšuje ten komfort toho života ve městech. S tím souvisí samozřejmě i cykloinfrastruktura, méně aut, čistý vzduch, jako opravdu to jde. Ale v tom Česku mám pocit, že většina měst, včetně Prahy, se zasekla někde na půli cesty a že to zkrátka nestačí a že nás ta klimatická změna dohání, ale není to jenom o té klimatické změně, je to i o čistotě toho ovzduší, o tom, jak komfortní máme ten prostor, ve kterém žijeme.
0: To bychom mohli se dostat k dalším tématům a mluvit dlouze, ale nemůžeme, protože čas určený pro dnešní 20 minut Radiožurnálu je u konce. Naším dnešním hostem byla poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se hezky.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
5: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
6: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
7: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
8: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
3: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
9: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
3: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
10: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
3: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
10: Já myslím, by to přispělo uklidnění společnosti.
3: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
10: Premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
3: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
9: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
3: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
9: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
3: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
11: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření, kdy jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády. Ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
0: Ano.
11: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako lojální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo, tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace, zaprvé proto, že tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
9: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky, to je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
11: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
9: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první v pořadí, zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
11: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
3: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
11: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. A myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu. Ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou tady čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci poté, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
3: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
12: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
3: Jak se tak pozná se pokus o ústavní puč?
12: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
11: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec k té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
3: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
11: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně Jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření, a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření. Naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
13: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání, a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
11: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
13: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
11: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že tam prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaké jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici zpochybňují rozhodnutí ústavního soudu. Za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
13: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
11: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce, a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
13: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem v Ankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
11: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace, a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti, a proto se účastní summitu NATO.
13: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
11: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
13: Mě ji překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti?
11: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavnímu soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnou, že tam chce jet, a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě, a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
13: Ale prý to zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu v Ankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žaloby jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
14: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitých lhůtách.
13: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
14: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
13: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
11: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
13: On
11: říká,
13: způsobem.
11: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
13: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
11: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
13: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem, a ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
11: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
13: Což se ale stát může, ne?
11: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
13: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
11: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli, ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
13: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
11: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice se prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
13: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
11: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je

0: upozornil na to, že ten finální verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
1: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohohle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky. Protože my si říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
0: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
1: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
0: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
1: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nespochybňuje to předběžné opatření.
0: Ale potom může být možná vláda právoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
1: To se většinou v soudním řízení děje.
0: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
1: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce. Ve Vinohradské 12 tento týden probereme ještě například krutý trest pro tenistku Markétu Vondroušovou nebo případy nelegálních domovů důchodců nejenom na Jižní Moravě. To jsou témata, která máme v plánu, ale jak sami víte, naše plány se často dost hodně mění kvůli aktuálnímu dění. Uvidíme, jak tomu bude nadcházející dny. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
4: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
3: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a

0: nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
1: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
0: Zkouška ale nedopadla dobře.
1: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčilo o tom, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
0: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exhibice. Létala v Evropě i v Zámoří.
1: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když o ní měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění.
0: Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
1: Na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
0: Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: SPD navrhuje odebrat Zelenskému řád Bílého lva. Prezident Petr Pavel ale takovou pravomoc nemá. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení, úřady zatím nehlásí oběti. Fotbalisté Francie si zahrají osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť, místy bouřky, teploty v Čechách do 25 stupňů, na jihovýchodě ale až 34 stupňů Celsia.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel nemůže svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebrat řád Bílého lva, uvedl to mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Hnutí SPD chce, aby Zelenský o nejvyšší státní vyznamenání přišel. Odebrání úřadu ale není v pravomoci prezidenta, říká Šeliga.
4: Ústava ani zákon nesvěřují prezidentovi republiky pravomoc rozhodovat o odebrání státního vyznamenání. Státní vyznamenání udělené nebo propůjčené prezidentem republiky může být odňato pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
3: Zelenský dostal řád před 4 lety v říjnu od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí dnes. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Severozápad Mexika zasáhlo zemětřesení. Podle geologické služby Spojených států mělo sílu 6 stupňů. Otřesy postihly mexický stát Sinaloa v Kalifornském zálivu. Tamní úřady ale zatím neinformují o žádných škodách nebo obětech. Mexiko leží na střetu litosférických desek a zemětřesení tam jsou poměrně častá. Jedno z nejničivějších zasáhlo zemi v roce 1985 a zabilo tehdy tisíce lidí. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně ode dneška až do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Bati a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka, pokračuje PR manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
5: Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region, například do expozice Princip Baťa, památníku Tomáše Bati, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperovy vily. Nadace Tomáše Bati nabídne slevu na vybrané produkty.
3: Francouzští fotbalisté postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Utkání sledoval Martin Charvát.
6: Dvě branky Kyliana Mbappého, jedna branka Bradleyho Barkoli znamenají, že francouzští fotbalisté zvítězili nad Švédskem 3-0. Kylian Mbappé má 6 gólů v tabulce mistrovství světa, je mezi střelci na tom úplně stejně jako Lionel Messi. Ve 3 hodiny v noci začne utkání mezi Mexikem a Ekvádorem. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Do osmifinále světového šampionátu postoupilo po druhé v historii Norsko. Severané porazili v Texasu Pobřeží slonoviny 2-1.
7: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení u Kolína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Kuberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Na dálnici D1 také počítejte s deštěm, teď mezi Velkým Meziříčím a 9. kříži. Je tam bouřka, na vozovce je hodně vody a připravte se proto na sníženou dohlednost a zhoršené jízdní podmínky. U Kolína zpomalte na silnici 38 do Poděbrad mezi křížením se silnicí na Český Brod a Novou Vsí 1. Silničáři opravují vodorovné značení. Průjezdné je to aktuálně jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme na východě zpočátku polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 a na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
8: Czech Radio News in English.
9: The new head of the Czech Army, Miroslav Hlaváč, symbolically took over the post from his predecessor Karel Řehka in a ceremony at Prague's Vítkov National Memorial on Tuesday. A total of 53 experts from Czech government, human rights councils, committees and working groups resigned on Tuesday. They're opposed to the transfer of agendas from the central office of the government to three ministries. Two women are said to serve 12 and 9 years in jail, respectively, for the murder of the leader of a group known as the Kutná Hora sect. The Prague High Court reduced their original sentences, thereby partly granting appeals they had filed. Coalition grouping the Freedom and Direct Democracy Party want Ukrainian President Volodymyr Zelensky to be stripped of the highest Czech state honour, the Order of the White Lion. ANO would have won general elections in May with 35.5% of the vote, suggests the new poll by the Median agency published on Tuesday. The survey indicates the mayors would have come second on 14.5% ahead of the Civic Democrats on 12%. The coach of the Czech national football squad, Miroslav Kobek, has stood down following a disappointing showing for the country at the World Cup in North America.
8: Weather.
9: It should be mainly overcast in Czechia on Wednesday with an average high temperature of 24 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. Lieutenant General Miroslav Hlaváč has officially become the new chief of the general staff of the Czech Armed Forces. Defense reporter Kateřina Gruntová of Seznam Zprávy tells Vít Pohanka that his appointment promises continuity in military priorities while opening a new chapter in relations between the army and the country's political leadership.
10: So Miroslav Hlavač, has served in the military since 1990s. He began his career in the artillery branch and later took part also in several deployments to Kosovo or Afghanistan. For past 8 years, he held a position in the highest military command, so it means he knows the army very well. His main priorities as the new chief of the general staff are, predictable, is to fulfill NATO commitments by preparing two brigades for the collective defense, and he also intends to focus on air defense.
11: Let's look back at Karel Řehka and his time as the chief of the general staff. What sort of legacy do you think he leaves? And I suppose media mostly informed about his frequent disagreements with the then defense minister Černochová from the Civic Democratic Party. Could you explain what the disagreements were about?
10: Karel Řehka, he spent most of his military career in the Special Forces, which is one of maybe the most elite armies unit. And they are looking for people with specific mindset and skill set, which I think is created the way he thinks. And his main legacy, as you asked about legacy, is that the way he stood out in his willingness to communicate openly the defense topics with the public, which is not usual when you're talking about soldiers.
11: The government of Andrej Babiš from the ANO party and President Petr Pavel agreed to nominate and then to appoint Miroslav Hlaváč, whom the present defense minister Zuna for the Freedom and Direct Democracy Party obviously did not propose as a candidate. Do you know something about the background, what this kind of discord was about?
10: Sure. So Zuna, he had his own short list of four different candidates. And however, a few days before the government was due to approve the new chief of the general staff, Prime Minister Babiš called, several people the way he does it. He calls people he trusts and asks them for their recommendations. And they recommended Miroslav Hlaváč, who became, despite Zuna's preferences for other candidates, the chief of the general staff. So, Zuna said he could imagine a stronger candidate for this role. But in my view, the real reason behind this is that Zuna and Hlaváč, they had known each other for a very long time, and they have some kind of personal issue. And, moreover, Zuna himself wanted to become a chief of the defense of the general staff in the past, but it was unsuccessful. So I think it's more like a personal issue, but Hofmann stated they intended to be professional and work together, so we'll see.
9: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Tím dnešním je Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize a také proděkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Já vás vítám, Michale. Dobrý den.
13: Dobrý den a děkuji za pozvání.
12: No a když je tady Michal Žák, tak hlavní roli dnešního vydání budou pochopitelně tropy, rekordy, a to nejenom v Česku. No a také otázka, jak s ní budeme žít. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
12: Když přišla série tropů nejenom v Česku, tak Michale, vy jste odjel do Alp, tak jsem si říkala, jestli vám přinesou ochlazení.
13: Tak určitě přinesli. Přece jenom platí, že čím jste výše, tak tím hlavně ty denní teploty jsou nižší a to horko nebo to teplo se tam snáší příjemněji, takže rozhodně ano. Na druhou stranu i v těch vyšších námořských výškách rozhodně nebylo chladno a rozhodně i tam padaly teplotní rekordy, takže i tam bylo teplo.
12: Překonání teplotního maxima v České republice o 0,5 stupně, co jsme zažili o víkendu, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Tak co zapříčinilo tuto žhavou vlnu? Vedra trhala teplotní rekordy, přepisovala tabulky dosavadních měření nejenom v Česku, ale v celé řadě dalších zemí Evropy.
13: Ano, ano, je to tak. Vlastně mohla za to příznivá konstelace, pokud to tak mohu říct, příznivá trošku v
12: uvozovkách.
13: Přesně tak, ale z hlediska meteorologického vhodná kombinace, řekněme, povětrnostních faktorů, povětrnostní situace, kdy se vlastně nad evropským kontinentem vytvořila mohutná tlaková výše, která byla velmi dobře vyjádřena nejenom v nižších hladinách, ale i ve vyšších hladinách atmosféry. To znamená útvar, který se někdy označuje teďka v té moderní terminologii tím anglickým heat dome, což tedy do češtiny můžeme přeložit jako tepelná kopule nebo tepelný dom. A to je vlastně situace, kdy panuje počasí s minimální oblačností, tedy vlastně slunce, jinými slovy, může svítit od rána do večera. Teď dalším faktorem, který je typicky pro tu oblast tlakové výše, mohutné tlakové výše, jako bylo v tomto případě, tak to jsou tam vlastně takové typické sestupné pohyby, tedy vzduch z vyšších hladin klesá dolů do nižších hladin a přitom to je důležité, se ohřívá. Čili tím pádem tyto sestupné pohyby přispívají k dalšímu ohřátí už tak teplého vzduchu, který vlastně do té Evropy pronikal ze severní, severozápadní Afriky, čili z velmi rozpáleného kontinentu, rozpáleného regionu. K tomu se tedy přidaly ty sestupné pohyby oteplující ten vzduch, plus samozřejmě to intenzivní sluneční záření, které tedy díky té malé oblačnosti mohlo působit víceméně nerušeně. A teď navíc jsme v období vlastně krátce po slunovratu, tedy slunce má jednak nejvyšší sílu a hlavně den má největší délku. To znamená, že to slunce může svítit opravdu velmi dlouho a tím pádem ohřívat ten vzduch, respektive zemský povrch a následně vzduch velmi dlouho. No a vlastně dalším faktorem, který přispěl k těm vysokým teplotám, byla i malá vlhkost v povrchu, v půdě. To znamená, na řadě oblastí v těch předchozích týdnech byly podprůměrné srážky, Česko nevýjímaje. No a samozřejmě, pokud ta půda je suchá nebo obsahuje jen velmi málo té vody, tak to znamená, že vlastně se nemá co odpařovat, když tam ta voda není. A tím pádem to teplo, které by se za obvyklých okolností částečně použilo na ten výpar, tak se teď může použít přímo na to ohřátí povrchu a následně toho vzduchu. Takže tato vlastně kombinace faktorů se postarala o to, že ty teploty byly tak mimořádné. A možná ještě jedna věc, která k tomu také přispívá, jsou nadprůměrně teplá moře a oceán atlantský v blízkosti evropských břehů. To zejména platí pro ty státy v západní Evropě. Takže i to samozřejmě nějakým způsobem přispívá k tomu těm vysokým teplotám a navíc to přispívá k tomu, že třeba právě hlavně v té západní Evropě to teplo bylo nejenom to suché, ale hodně často i takové to dusné, to znamená s vysokou vzdušnou vlhkostí, kdy vlastně se nám ta pocitová teplota jeví ještě mnohem vyšší a méně příjemná.
12: No a na to bych se ráda zeptala, Michale, protože krátkou, možná trošku srovnatelnou vlnu veder jsme měli už v květnu.
13: Ano.
12: Tam teplo mě také ukazovalo 35, ale pocitově nyní, třeba když bylo 35, tak jsme měli pocit, že je 40, možná víc. Tak vlastně jak je to možné, že nyní jsme to pocitovali vlastně mnohem teplej? Jenom mě zaujal citát vašeho kolegy z BBC. Je to pec poháněna teplnou kupolí, tak, kterou jste vlastně teď vysvětlit.
13: Ano, ano, je to tak. Tak určitě ta vzdušná vlhkost hraje velkou roli na tu naši vnímanou vlastně teplotu, na ten náš pocit tepla a ten vzduch v těch posledních dnech přece jenom byl většinou vlhčí, takže ta pocitová teplota proto byla vyšší. A samozřejmě pokud jsme byli i venku na slunci, tak přece jenom proti tomu květnu má teď to slunce větší sílu, takže to vlastně přidává k tomu dále vlastně přidává nebo zesiluje ten pocit toho vnímaného horka. Jinak, když už jste se vlastně zmínila o té vlně veder v květnu, tak už ta sama o sobě byla velmi bezprecedentní pro tu roční dobu. Přesně v té západní Evropě ve Velké Británii poprvé na jaře teplota přesáhla 35 stupňů Celsia. No a teď jsme to teda znovu překonali. naprosto bezprecedentně.
14: Mapa nejenom česká, ale vlastně celé Evropy zrudla, Dánsko, Polsko, Německo i Slovensko, další země. Zmínil jste Francii, Španělsko. Bohužel v mnoha zemích dochází i k úmrtím. Zaznamenali vůbec nejvyšší teploty za dobu těch soustavných měření. Varují i představitelé Světové zdravotnické organizace, že horko působí jako tichý zabiják, který přispěl k úmrtí nejméně 1300 lidí. Víme ze zpráv, že nemocnice třeba ve Francii, v Itálii praskaly ve švech, samozřejmě příjmy byly plné i v Česku, Španělsko hlásí, myslím, už přes 350 úmrtí. Francie po katastrofální vlně veder v roce 2003 zavedla závazný národní systém ochrany před horkem. Řada obcí má registry osamělých seniorů, během extrémních teploty aktivně kontaktuje, do kontrol se zapojují například poštovní doručovatelé. Existuje něco takového v České republice?
13: Myslím, že ne úplně v této podobě jako ve Francii. To určitě ne. Na druhou stranu samozřejmě i tady ta častější a intenzivnější vedra znamenají, že prostě je nutné se s tím nějakým způsobem lépe vypořádávat a prostě starat se o zejména ty rizikové občany nebo kategorii lidí, kteří prostě jsou více ohroženy. Zaznamenal jsem, že třeba některé obce nebo některé úřady zpřístupňovaly své klimatizované prostory právě třeba seniorům, kteří nemají doma klimatizaci, aby si prostě na nějakou dobu oddechli a vlastně schladili se při tom horku, což mimochodem je třeba obrázek, který byl typický třeba ze Spojených států amerických z těch předchozích vln veder, tam také prostě v těch rozpálených velkoměstech zpřístupňovali prostě různé haly, tělocvičny a tak, které jsou klimatizované. A vlastně teď to známe do jisté míry, nebo začínáme poznávat i tady u nás v České republice, protože to schlazení pro ten organismus opravdu v řadě případů bez té klimatizace, pokud nemáme tedy nějaký historický sklep, který zůstane chladný i v těch čtyřicítkách, tak je to dosti obtížné. Takže toto je docela důležité.
14: No a jaká je tedy podle vás strategie státu? Nebo co vy byste viděl jako opravdu důležité, protože nejde jenom o to v uvozovkách, že se potíme, že je nám vedro, že se nevyspíme, ale má to celou řadu nejenom dopadů na zdraví, ale i na v podstatě
13: fungování
14: segmenty
13: společnosti a fungování státu, jestli chcete.
14: Přesně.
13: Ano, je to tak. Samozřejmě jedna věc je, že máme nějakou adaptační strategii, která je nějakým způsobem stvárněna, připravená. Ta určitě sama o sobě je poměrně kvalitní a dobrá. Druhá věc je samozřejmě, jak se daří vlastně ty jednotlivé body naplňovat v praxi. A tam, co si budeme říkat, poněkud jdeme pomaleji, než bychom asi měli, nebo než je prostě tempo toho oteplování. Na druhou stranu je to trošku smutné, protože víme, že tohle to jako má přijít už od konce 90. let v podstatě, nebo minimálně začátku 0. let, kdy prostě ty klimatické projekce už byly nějakým způsobem k dispozici a upozorňovaly na to, že prostě ta horka, to budou častější ta léta, že budou teplejší a tedy, že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit a adaptovat. Samozřejmě jsou obce nebo části měst, které jsou na tom lépe. Já třeba s kolegou Tichým připravu pořad pro Českou televizi Česko a Evropa řeší klima, teďka se to bude jmenovat Klima v souvislostech a my tam vlastně mapujeme ty příklady dobré praxe třeba i těch adaptačních opatření na horko, takže najdeme samozřejmě takové dobré případy a inspirativní příklady v Česku, ale prostě je jich stále málo. V tom vlastně celkovém republikovém pohledu pořád prostě máme, myslím, poměrně pomalé tempo, třeba i přeměny toho veřejného prostoru. Hodně se mluví, že samozřejmě stromy, parky, tyhle ty zelené prvky, případně zelené fasády a podobně jsou důležité pro to schlazení toho veřejného prostoru, ale když tak zapátráme ve svém okolí, tak kolik těch prostor, víte třeba, že se opravdu výrazným způsobem proměnilo, že tam přibyly ty stromy a že se prostě rozšířila vlastně ta plocha v těch prostorech, kde ti lidé žijí. Samozřejmě jedna věc je, že se někde vysadí nový les a podobně, nebo park na okraji města, to je samozřejmě super, ale prostě to důležité je v tom prostředí, kde se ty lidé nejčastěji pohybují, kde žijí, kde spí, kde bydlí. A tam si obávám, že to je prostě dosti pomalé tempo. Další věc je určitě otázka budov. My tady samozřejmě tradičně ten design našich budov byl orientován na ty delší zimy, aby tedy budovy udržely teplo, to je logické, ale teď se musíme potýkat i s tím, aby naopak toho tepla se pokud možno nějakým způsobem zbavili nebo nebyly tak přehřívány. Naštěstí třeba ty venkovní žaluzie už dneska nejsou novostaveb žádnou zácností, ale už jsou standardem, ale třeba ještě před 10-15 lety to tak úplně nebylo. A pak je samozřejmě otázka třeba té klimatizace, pokud už prostě nejde žádné jiné opatření. A tam je to samozřejmě problém, protože na jednu stranu, pokud se bavíme o takové té klasické klimatizaci, která vyžaduje zásah stavební do toho bytu nebo domu, někdy narazíme třeba i na problémy s památkáři a tak dále. A samozřejmě druhá věc je záležitost finanční, protože to si budeme říkat.
14: Pak
13: přijde účet, přesně tak. Jednak za to stavební úpravu, nebo když máme třeba nějakou tu mobilní klimatizaci, tak potom samozřejmě za tu elektřinu, a ty klimatizace nejsou většinou, zejména ty mobilní, nějak moc efektivní z hlediska těch financí.
14: Michala, jaká adaptační opatření ve světě vás zaujala?
13: Tak určitě jsou to prvky, které kombinují, jak se říká, takzvanou tu modrozelenou infrastrukturu. To znamená, kdy prostě se využívá jak voda, čili chladicího efektu vody, tak kombinace právě té zeleně, která pokud možno by měla být jako orientována vertikálně, to znamená, ne, že máme nějaký sice hezký zavlažovaný zelený trávník, to je samozřejmě příjemné, pokud si na něj můžeme lehnout a odpočinout. To určitě ano, ale ten chladící efekt jako kromě psů je v podstatě minimální, nebo účinku pro psy, ale prostě je to prostě opravdu o té hustší zelení, i když samozřejmě na druhou stranu potom zase máme trošku třeba obtížnější provětrávání těch ulic, protože ten vítr tolik tam neprofukuje, takže musíme trošku myslet, jestli tam třeba nemáme nějakou dopravu, která by vypouštěla škodlivé látky, i když to se u nás třeba výrazně způsobí lepší. Zaujalo mě, teď jsem viděl obrázek, tuším, že to bylo z Číny, z nějakých výškových budov, kde ze zhora vlastně chrlili vlastně vodu, velké množství vody, která se jak padá dolů, postupně měla takovou tu vodní tříšť nebo ten vodní závoj, mlhu, nebo něco takového, a tím pádem vlastně ochlazuje to ty oblasti kolem těch výškových domů, a je to vlastně z hlediska teplotního nebo zmírnění těch teplot poměrně efektivní. Otázka samozřejmě, jak je to náročné na tu vodu a na tu ekonomiku toho provozu. Ale určitě je to přesně o tom myslet více, aby ta voda prostě se nějakým způsobem v té oblasti objevila. Samozřejmě pak jsou to takové ty schlazovací fontánky a podobně. Všichni to asi trošku známe, ale není jich tolik.
14: Vysvětluje Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize.
2: Jak to vidí?
14: Před vysokými teplotami varují i nejvyšší představitelé OSN. Lidstvo má za sebou 11 nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány. Klimatické katastrofy jsou čím dál častější, ničivější, nákladnější. Řekl byste, Michale, že ta klimatická změna postupuje rychleji, než jsme vůbec očekávali, nebo jsme si mysleli?
13: Je to otázka. Ona vlastně postupuje, řekněme, podle toho pesimističtějšího scénáře, řekněme, z těch možných scénářů.
14: Já možná ještě dodám citaci generálního tajemníka OSN Guterreše: El Niño neklepe na dveře, spíš hrozí, že nám strhne celý dům.
13: To je dobrá poznámka. Čili jedna věc je samozřejmě ta rychlost, která prostě je možná spíš až exponenciální než lineární v těch posledních dvou dekádách, řekněme. Ale i to je prostě v nějakém tom možném scénáři, který byl k dispozici, nebo které byly k dispozici už před několika dekádami, ale samozřejmě ty scénáře jsou různé, od těch optimističtějších po ty pesimističtější, a to, že se pohybujeme potom pesimističtějším, je prostě realita. Takže samozřejmě doufali jsme spíše v to, že to nebude právě. Já bych to řekl takto, že jsme možná doufali, že se nebudeme pohybovat potom po těch pesimističtějších scénářích, ale půjdeme trošku někam více do středu, a tam zatím bohužel tedy nejsme. A to El Niño, to je samozřejmě důležitá věc, která teď nás čeká, už vlastně tedy propukla, když to tak řeknu. v to znamená v Tichém oceánu, teplejší voda v tom, té tropické části Pacifiku a následně dopady na dění v atmosféře a v počasí v různých koutech světa. A určitě se potvrzuje, že to letošní El Niño bude opravdu super, super El Niño. Dokonce ty nejnovější modely počítají s tím, že by ta teplotní odchylka mohla dosáhnout na konci podzimu až plus 4 stupňů Celsia, což je opravdu jako, jak se anglicky říká, off the charts, čili mimo vlastně ty grafy nebo prostě ten rozsah té stupnice, který se vlastně běžně používá pro ty znázornění těch odchylek, tak vlastně teď se musela ta Y-ová stupnice, ta svislá, vlastně zvětšit svůj rozsah, aby se tam ta očekávaná odchylka vůbec se dala zakreslit, protože v historii to prostě stačilo a teď letos to očividně stačit nebude.
14: A vy jste museli dokoupit červenou barvu, co se týče, když to řeknu velmi laicky, ano. Michale, kreslení těch
13: kreslení. Ano, nebo prostě je to tak, té červené opravdu, nebo fialové, nebo jakou chcete, záleží na té použité stupnici, tak to bylo až moc těch posledních dnech, nebo je ještě stále, zejména v té východní části střední Evropy. Takže to El Niño určitě nějakým způsobem se projeví i tady na dění v Evropě, zejména tedy tím nárůstem té teploty, takže se dá očekávat, jak jste říkala, těch 11 nejteplejších let, takže to rozhodně neskončí, že bude mít 12, 13, protože ten letošní rok určitě nebude nějaký studený, spíš naopak globálně a ten příští rok, pokud tedy vyjdou ty předpoklady, jak jsou, tak má tendenci se stát vůbec jako nejteplejším rokem zase překonat tedy ty dosavadní rekordy z historie.
14: Na veder eskalovala rozdáním vysvědčení. Ještě stále máme červen, když dnes je to poslední den. Léto teprve svým způsobem začíná, tak jaké bude?
13: To je dobrá otázka. Vlastně možná ještě jenom taková poznámka těm rekordům. Když vlastně teďka jsme překonali ty rekordy, tak je dobré se podívat, ze kdy ty rekordy vlastně byly historicky naměřeny, nebo kdy byly historicky naměřeny, v jakém vlastně období. A tam to vlastně zpravidla bylo v té poslední, řekněme, dekádě července nebo začátkem srpna, i když samozřejmě u nás těch Dobřichovicích ten rekord je trošku posunut dokonce až do té poloviny srpna zhruba. Takže vlastně jsme vlastně s těmi rekordy zhruba o měsíc dříve, než by to bylo odpovídající tomu průměrnému ročnímu chodu teploty, to znamená tomu období těch nejvyšších teplot, kdy ty rekordy zpravidla byly zaznamenávány, tedy myslím ti absolutní rekordy teďka. Jaké bude to další léto, nebo jak jste se ptal, další týdny, jaké budou toho léta?
14: Současné.
13: To současné. Tak samozřejmě asi všichni posluchači už tuší, že ten vrchol té současné vlny veder je naštěstí za námi. Teď už se nám ochlazuje, i když třeba dnes ještě na jižní Moravě rozhodně chladno nebude. Ty teploty zase ještě můžou vyšplat až k těm velmi horkým 35 stupňům Celsia, ale na západě Čech třeba bude v úvozovkách už jenom kolem 25, čili už to tam bude citelně chladnější. Zítra se ochladí i na tom východě, i když stále tam ještě tropická třicítka zřejmě bude, ale pozítří ve čtvrtek už ani na východě tropické teploty nebudou a pak to vypadá, že do konce týdne asi od těch vysokých teplot na celém území tedy oddechneme. Potom některé modely dávají možnost opětovného proniknutí vlastně poměrně teplého vzduchu, jednakže by se měla vytvořit zase další, ta zmiňovaná tepelná kupole nad západní Evropou. A tam je otázka, jak se vlastně posune k nám do Evropy střední.
14: Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí a také proděkán Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl dnešním hostem.
15: Jsou to přímé daně.
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
15: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Maximální ceny paliv dnes vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu oproti úterý zdraží o 9 haléřů na 40 korun na 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýše za 36 korun na 61 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Nejvyšší soud ve Spojených státech rozhodl umožnit americkým státům omezování členství transgenderových osob v dívčích školních sportovních týmech. Potvrdil tím zákony v Idaho a západní Virginii, které účast těchto osob už zakázaly. Americký prezident Donald Trump rozhodnutí označil za velkou výhru. Verdikt ruší rozhodnutí nižších soudů, které se naopak postavily za transgenderové studenty. Česká ekonomika za první tři měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba. A rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Radiožurnálu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Fotbalisté Francie porazili v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Švédsko 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Kylian Mbappé, který tak s celkem 6 trefami na turnaji dorovnal dosavadního nejlepšího střelce argentinského kapitána Lionela Messiho. Do další části šampionátu prošli i Norové, kteří vyhráli nad pobřežím Slonoviny 2-1. Ve 3 hodiny ráno našeho času začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport duel mezi Ekvádorem a domácím Mexikem.
7: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na Pražském okruhu za plzeňskou dálnicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Koberovice. Na 85. kilometru stojí porouchané auto. Pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za sjezdem z plzeňské dálnice. Mezi 22. a 21. kilometrem je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. A cestu vám mohou komplikovat i bouřky. Doprovází je vydatný déšť, někde i kroupy. Aktuálně je máme hlášené na Znojemsku, Prachaticku a Chrudimsku. Doporučujeme vhodné osvětlení a velmi opatrnou jízdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, v Čechách občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky ustávat a začne se vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede hlavou, delegace ale nebude. V jejím čele bude premiér, uvedl Andrej Babiš na včerejší tiskovce. Podle premiéra by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos přes rozhodnutí ústavního soudu nezúčastnit. Jet by mohl příští rok, uvedl. O případné velkorysosti vlády se nemluvilo. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je prezidentův poradce a diplomat, někdejší ředitel knihovny Václava Havla, Michal Žantovský. Vítejte, dobrý den.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
16: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
16: Je už definitivní, že Petr Pavel neposlechne tu dobrou radu Andreje Babiše, totiž aby zůstal doma? Je to definitivní?
17: Tak existuje slavná píseň Voskovece a Vericha, nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, takže já dneska už taky jsem opatrný v těch předpovědích, ale v tomto případě si myslím, že prezident, jak to včera večer vysvětlil, je rozhodnutý vykonávat své ústavní povinnosti, jak říkal, vykonávat svou práci a také řídit se rozhodnutím předběžným rozhodnutím ústavního soudu a na ten summit pojede.
16: Prezident vyjádřil trošku nelibost nad tím, že není šéfem delegace, tak jak byli prezidenti před ním na takové příležitosti. A tak se ptám, měl by se podle vás prezident znovu obrátit na ústavní soud s touhle věcí?
17: Já si nejsem jistý, jestli to je ještě časově možné. Ten summit Severoatlantické aliance začíná příští týden a prezident opakovaně dává najevo, že mu jde o věc a je možné, že kdyby znovu se obrátil na ústavní soud v tom, kdo je na čele té delegace, tak by to mohlo působit z jeho strany možná i trošku malicherně. Ale protokolárně je ta situace naprosto jasná, jak podle českého státního protokolu, tak podle protokolu Severoatlantické aliance. Nejvyšším protokolárním činitelem je vždy a za každých okolností hlava státu, ať je to prezident nebo král nebo někdo jiný. Premiér u nás v českém protokolárním řádu je na čtvrtém místě po dalších dvou zvolených ústavních činitelích. Takže zase vláda působí dojmem, že dělá na schvály, že se nebude řídit tím, co je ve světě obvyklé a že jenom dál přispěje k tomu, abychom vypadali jako s Kocourkova.
16: Na druhou stranu ústavní soud v tom předběžném opatření samozřejmě vládu vlastně nezavázal k ničemu jinému, než k tomu, aby byl prezident součástí delegace a aby mu nikdo nebránil ve výkonu práce. O šéfování té delegaci tam nebylo ani slovo, je to tak?
17: No, jistě, ale ústavní soud, stejně jako prezident, vychází z ustanovení článku 63 ústavy, podle kterého prezident je hlavou státu a zastupuje stát navenek. Jo? Jinými slovy, pokud někdo mu upírá postavení jaksi hlavy státu a právo zastupovat stát navenek, tak já osobně bych řekl, že tím mu brání v tom výkonu té pravomoci a to by bylo v rozporu s tím předběžným usnesením ústavního soudu.
16: Jasně, ale teď vážně jenom...
17: Já mluvím vážně.
16: Totiž jde mi o to, jestli prezident na summitu v Ankaře jako šéf či nešéf delegace má různé postavení a nebo je to v podstatě jedno?
17: Prezident opakovaně a podle mého názoru racionálně navrhuje v této věci kompromis. Ten summit má dvě hlavní udalosti, neformální večeři první den a formální zasedání den druhý. Kdyby v jednom případě seděl v čele té delegace premiér Babiš, v druhém prezident Pavel, tak si myslím, že by učinili zadost jak protokolu, tak mezinárodním zvyklostem, tak i egu některých
16: ale
17: politiků.
16: Ale jak ten program, kdo bude sedět kdy a kde, bude vypadat, to ještě ten definitivní, to definitivní, já tomu budu říkat, rozložení sil, to nevíme, je to tak?
17: To nevíme, premiér, prezident navrhoval premiérovi v této věci setkání a premiér bohužel trošku uraženě řekl, že prezident se obrátil na ústavní soud, takže není o čem jednat. Mně to nevyplývá.
16: Jasně, mimochodem, když říkáte premiér uražen, překvapilo vás samotného, jak briskně nastoupil Andrej Babiš na tu cestu, kterou protlačoval ministr Macinka, pokud jde o tu Ankaru a prezidenta?
17: Já si nejsem jistý, já v tomto ohledu premiérovi Babišovi, aniž by ho chtěl nějak hájit, tak mu nezávidím, protože s takovými koaličními partnery a s takovými veřejnými vyjádřeními koaličních partnerů, která jdou velmi těžko vzít zpátky. Ten jeho manévrovací prostor je poměrně malý a já si úplně nejsem jistý, že má z té situace takovou radost, jak si někteří myslí.
18: Ne, to s vámi souhlasím, ale tam jde o to, že ne, že má radost, ale že prostě na toho Mačinkova koně nasedl strašně rychle a ochotně.
17: No, já si úplně nejsem jistý. Já nevím přesně a zatím to, myslím, není úplně jasné, co všechno proběhlo na včerejším zasedání vlády, ale je pravda, že z něj pan ministr Mačinka vyšel s trochu zkroušeným vzezřením, že zrušil vystoupení v televizním Interview Plus, které jaksi přislíbil, že se omluvil za to své neuvěřitelné vystoupení na festivalu v Strážnici, takže možná na tom zasedání vlády něco padlo, co ho přimělo.
18: Mimochodem, vy jste stále přesvědčen, jakože bych si zjevně uměla na tuhle otázku odpovědět, ale musím to slyšet od vás, že jste stále přesvědčen, že pan Mačinka nemá zůstávat šéfem diplomacie, jak jste říkal, už řadu týdnů dozadu?
17: Tak on mě, a nejenom mě, o tom utvrzuje prakticky každý den. On si totiž fatálním způsobem zaměšuje nebo směšuje dohromady svoje dvě role předsedy politické strany na jedné straně a ministra zahraničí na druhé straně. Když minister zahraničí učiní zahraniční politiku České republiky rukojmím svého stranického postavení a svých stranických zhrzeností, že mu prezident nemenoval nějakého poslance ministrem a tak dále, tak poškozuje českou zahraniční politiku. A ministr Mačinka není prvním ministrem zahraničí, který byl současně předsedou politické strany. Karel Schwarzenberg byl také předsedou politické strany, ale nikdo ho, co si pamatuju, nikdy nekritizoval, protože dělá zahraniční politiku TOP 09 nebo že podřizuje českou zahraniční politiku svým stranickým zájmům.
18: Mimochodem to víte, že Václav Klaus nazval pana Mačinku nejšikovnějším ministrem zahraničí, kterého jsme měli. To je jen tak pro zajímavost, spíš než bych očekávala váš komentář.
17: Bez komentáře.
18: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus. Jenom si tak říkám, když pana Mačinku hodnotíte jako nevhodného vládnout vlastně, tak jestli to máte ještě u dalších ministrů, nebo tohle je výjimka?
17: Já si myslím, že by nebylo správné, není to můj styl, jak si kádrovat ministry vlády každého jednoho zvlášť. Je to vláda, která vzešla z demokratických voleb, je to legitimní vláda, samozřejmě někteří její ministři se jeví jako kompetentnější, někteří jako méně kompetentnější, a to se dá říct prakticky o každé vládě. Jo? Takže mně spíš jde o to, jak tato vláda uskutečňuje, hájí a prosazuje zájmy České republiky, a to se děje mezi jiným, zejména v oblasti zahraniční politiky, a tam je, myslím, ten výsledek velmi žalostný.
18: Stále věřím, a teď to je citace, stále věřím, že Dagmar Havlová v sobě probudí zodpovědnost, řekl jste zhruba před 2 týdny na konto Havlovy knihovny. Ptám se, jestli věříte stále, anebo už vás to přešlo?
17: Ta otázka podle mého názoru stojí stále stejně, protože jediným zakladatelem podle současného uspořádání právního knihovny Václava Havla jako nadačního fondu je Dagmar Havlová, a Dagmar Havlová je také vdovou po bývalém prezidentu, čili ten, ta zodpovědnost za jeho odkaz je v jejím případě dvojnásobná, jak právní, tak morální, a ta situace, která je velmi nešťastná a nikoho netěší, se bez jejího přispění těžko pohne dál.
18: Dobře, ale co od ní čekáte v danou chvíli?
17: Já nevím, co mám čekat podle jaksi informací, které se ke mně dostávají, a já nejsem nijak formálně spojený s knihovnou Václava Havla už 3 roky, tak Dagmar Havlová nepočítá s další existencí knihovny Václava Havla, alespoň v této formě, ale ta jednání zřejmě stále probíhají a já nechci říct nic, co by mohlo zmenšit šanci na nějaký pozitivní výsledek těch jednání.
18: Když ona sama říká, že jedná se zájemci o tento projekt Havlovy knihovny a ona z nich vybírá projekt vhodný pro právě knihovnu Václava Havla, tak je na tomhle postupu něco špatně?
17: Je otázka, o čem vlastně jedná. Jak si jednat se zájemci o projekt knihovny Václava Havla je velmi, myslím, obtížné. To, o čem může jednat, jsou ta práva na používání jména Václava Havla, která v minulých dnech odejmula knihovně Václava Havla, ale knihovna Václava Havla jako taková je projekt, který se dá těžko přenést pomocí licence na někoho jiného. Málo kdo si dokáže představit, že ta knihovna představuje obrovskou institucionální paměť a obrovské dílo, které je obsaženo nejenom v těch dokumentech, které schraňuje, a v těch aktivitách, které dělá, ale také v tom týmu, v těch lidech, kteří pro tu knihovnu někteří 15 let, možná více, jak si pracovali. A to se nedá nějakým podpisem, licencí snadno.
18: Jasně, ale vy vlastně jinými slovy říkáte, že lidé, kteří byli angažováni v téhle knihovně dosud, do svého odchodu, řekněme, tak, že nemůžou být vyměněni a že to musí být stále stejná skupina lidí? Nebo jak to myslíte?
17: Ne, to bych si v žádném případě tvrdit netroufal. Pochopitelně naopak, jako i za mého působení jsme aktivně se snažili přitáhnout nové lidi, mladé lidi, kteří by mohli jak si převzít tu práci po těch lidech, co tam pracují léta, a vzít si od nich tu institucionální paměť. Jo? Ale v okamžiku, kdy se ta institucionální paměť prostě přeruší nějakým právním úkonem nebo tak dále, tak je otázka, co z té knihovny zbyde. Zbyde z ní samozřejmě ten archiv, jo? A Dagmar Havlová i podle vlastních slov, jak si přemýšlí o tom, že ten archiv svěří nějaké, jak říká, důvěryhodné instituci, nebo renomované instituci, myslím, je to slovo, které použila. A to má ale zase své háčky, protože ten archiv v té podobě, v jaké existuje dnes, je veřejný archiv, je bezplatně k používání, je přístupný každému, kdo se v něm chce badatelsky angažovat, a je řízen poměrně sofistikovaným softwarovým systémem, který usnadňuje jeho používání. Bez něho ten archiv je jaksi mrtvý těleso.
18: Ale opět z toho, co říkáte, pane Žantovský, vyplývá možná pod čarou, ale já to tam slyším, že prostě jakékoliv jiné rozhodnutí, než udělit znovu práva vlastně těm, kteří dělali knihovnu Václava Havla dosud, je škodící. Je to pravda?
17: Ne, ta situace je daleko komplikovanější, protože dneska na tom poli je tolik zajíců, že člověk to těžko prostě uhlídá. Jo? Je tam samozřejmě ten tým té knihovny, ale jsou tam také její správní orgány, to znamená správní rada a dozorčí rada, které byly nově najmenovány. Paní Havlová spochybnila tu legitimitu toho nového najmenování. Já si myslím, že v tomto ohledu měla pravdu. Je tam jmenovaný ředitel, který je na překážkách podle zákoníku práce, takže nemůže vykonávat svou funkci. Jsou tam, anebo nejsou tam respektive sponzoři, kteří odešli, takže ta dohoda, která je podle mého názoru prostě žádoucí, není dohodou mezi Dagmar Havlovou a dnešní knihovnou Václava Havla, ale jaksi širší dohodou, ze které by měla vzniknout nějaká nová podoba té knihovny.
18: Ještě mi řekněte, podle vašeho názoru a toho vašeho pohledu na to, co se tam děje a možná bude dít, myslíte si, že je to spor o to, jak by chtěla Dagmar Havlová uctívat památku svého muže, a nebo je to prostě něco jiného?
17: To je otázka, na kterou je dost obtížné odpovědět. Dagmar Havlová uctívala za mé paměti památku svého muže především prostřednictvím činností té druhé nadace, druhé

0: o ten nárok na odkaz Václava Havla. A tam já si myslím, že paní Havlová se dostala do situace, která není šťastná a která není dobře hájitelná, protože samozřejmě odkaz jejího manžela jako fyzické osoby a jako jejího muže je jistě součástí jejího osobního dědictví, ale odkaz Václava Havla jako disidenta, bojovníka za lidská práva, státníka, myslitele a spolupracovníka a přítele celé řady dalších lidí, kteří jsou dosud naživo, včetně mé maličkosti, ten není jenom její věcí, ten je veřejného charakteru a měli by se na něm podílet i ostatní.
1: Já to řeknu jinými slovy, se zeptám znova, protože jste mě neúplně odpověděl. Totiž je to tak, že spousta stran kolem knihovny dohromady prostě zvlášť hledá to nejlepší, jako jak nejlépe pracovat s odkazem Václava Havla, anebo je tam taky strana, která pro níž by nejlepší by nebylo najít, jak to dělat nejlépe, ale jak to nedělat?
0: Tak bych to asi skutečně neřekl, ale zdá se, že ty různé strany mají různé názory na to, kdo by o tom odkazu Václava Havla měl rozhodovat. A pro mě to ale není primárně otázka rozhodování, pro mě je to primárně otázka práce, kterou lidé, ať působí v knihovně Václava Havla nebo mimo knihovnu, jsou ochotni tomu odkazu věnovat a vědět, proč to dělají, že to dělají pro něco, co je tak významné, ne z hlediska jenom osobního, ale z hlediska národního a troufám si říci i světového, že jaksi jsou připraveni se dohodnout a spolupracovat na jakýmkoliv smysluplným půdoryse.
1: Michal Žantovský, dnešní host Osobnosti Plus, už jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, co má společného knihovna Václava Havla a Írán. Ale nevím, jestli byste přispěl něčím, abych měl oslý můstek.
0: Abyste měl oslý můstek, je tady jedna zajímavá věc. V Praze žije velmi takový inteligentní starší pán, který překládá z češtiny do perštiny a mezi jiným přeložil do perštiny i některé hry a díla Václava Havla a navštívil mě několikrát v knihovně a ukazoval mi plakáty z premiér, které studenti v Teheránu inscenují hry Václava Havla a dokonce, a tam jsem si už nebyl jistý, jestli to myslí stoprocentně vážně, dokonce mě ujišťoval, že iránský nejvyšší duchovní vůdce Chamenej, který je teda teď již po smrti, takže v soukromí čte i eseje a díla Václava Havla. Tak to by bylo to spojení s Iránem.
1: Tak zůstaneme tam. Já se vás rovnou jako bývalého diplomata, velvyslance v Izraeli i v Americe, tak se vás zeptám dneska v Dauhá. Se má sejít zástupci Spojených států a Iránu. A ten dotaz je jednoduše. Jo. Ještě stojí za to sledovat ty jednotlivosti, které se dějí v různé dny, nebo se trošku jak nudle v bandě hýbeme?
0: No tak já se přiznám, že mě to připomíná situaci, kterou si pamatujeme z dob studené války, my starší 750. vážné varování vlády Čínské lidové republiky. V nějaké věci je jaksi evidentní, že ta dohoda, která ve skutečnosti není dohodou, ale memorandem o porozumění z těch před 14 dny, že jaksi existuje dosud víceméně na papíře, že obě strany mají úplně jiný pohled.

0: na to, co vlastně ta dohoda představuje a že Irán se necítí jaksi vázán některými jejími ustanoveními, zejména
1: to ovšem žádnými týče. Žádných dohod, že Irán.
0: Tak.
1: V téhle souvislosti zaznělo i v našem vysílání, že Donald Trump nemá šanci dostat dohodu lepší, jadernou dohodu s Iránem, lepší, než měl Obama. Vidíte to stejně?
0: No tak v téhle chvíli to tak asi vidím, protože ta ujištění v té dohodě, že Irán nemá v plánu kdykoliv si pořizovat jadernou zbraň a že se bude jednat o likvidaci jeho jaderného programu, těch 400 kilogramů nebo kolik uranu, který někde tam v podzemí přechovává, tak i ta jsou vykládána různými způsoby. Irán kategoricky odmítá jaksi jejich převoz mimo území Iránu. Nejnověji nepovolil návštěvu inspektorů Mezinárodní organizace pro atomovou energii v těch jaderných zařízeních, která byla předmětem útoků amerických a izraelských v té operaci, takže to vypadá nevesele. No.
1: Poslední otázka, prosím jednovětou odpověď, jinak se nevejdem. A ta otázka zní, myslíte si, že někdo na této planetě může znemožnit Iránu jít směrem k jaderné bombě?
0: Já si myslím, že to nebezpečí je příliš vážné, než aby jsme se o to nepokoušeli.
1: Michal Žantovský, bývalý, jednak poradce prezidenta samozřejmě, jednak bývalý diplomat a bývalý šéf knihovny Václava Havla byl dnešním hostem. Děkuju moc.
0: Já děkuju.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajina podepsala se Švédskem dohodu o nákupu stíhaček Gripen E. Praktičtí lékaři budou moct předepisovat o 12 léků víc než doteď. Fotbalisté Francie vyhráli 3-0 nad Švédskem a zahrají si osmifinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, od západu déšť a místy bouřky, teploty v Čechách do 25, na jihovýchodě až do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinské letectvo posílí švédské stíhačky Gripen E. Dohodu o tom podepsali zástupci ministerstev obrany za přítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nákup stíhaček má Kyjev financovat z půjčky Evropské unie s přispěním Velké Británie.
4: 16 stíhaček Gripen E má Ukrajina získat až v roce 2029, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že už na začátku příštího roku Švédsko dodá Ukrajině 16 starších typů C a D. Ke špičkovým Gripenům E Švédsko poskytne také balík technické podpory, oznámil Zelenský a poděkoval Švédsku za pomoc, kterou Ukrajině poskytuje už od samého začátku ruského vpádu. Ukrajinští piloti a technici se už ve Švédsku učí se stíhačkami Gripen zacházet. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zhruba 1200 léků budou nově moct předepisovat praktičtí lékaři. Od dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění. Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se ale stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže, pokračuje mluvčí statistického úřadu Jan Cízler.
5: Praha se dlouhodobě na celkovém objemu kriminality podílela přibližně z 1/4.